0: zbylo tolik práv, co má Černoch v Americe. Poněvadž dneska má Černoch nekonečně víc práv v Americe, než jsme v roce 1948.
1: Pořad Havel se ptá Peroutky si můžete poslechnout také na webu Plusu v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Sport. Čeští tenisté se v Praze utkají s Američany o postup do finálového turnaje Davis Cupu. V 15 hodin program zahájí duel Jakuba Menšíka a Learna Tajna. V druhém odpoledním duelu se utkají Jiří Lhečka, největší hvězda soupeře Ben Shelton. Zítra se hraje od 14 hodin debl a pak zbylé dva singlové zápasy. Českému týmu by mohla pomoci podpora zaplněné libeňské haly. Jiří Lhečka připomíná, že na zahraničních turnajích takovou atmosféru nezažije.
2: Pro nás je velká výhoda, že jsme měli možnost si zažít Davis Cup Hlavě, kde ta hala byla taky famózní a bylo plno, všichni nás znali dopředu i ty Davis Cupy předtím, takže tohle jsou určitě ty důležité zkušenosti, kterými se tady budeme snažit zužitkovat. Určitě si myslím, že to bude i velký skok pro Američany, kteří teďka poslední měsíc hráli v domácích podmínkách, kde všichni hnali dopředu, to pro ně bude malinko jiný.
1: Pokud by Češi Američany porazili, postoupili by mezi 8 nejlepších týmů světa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D4 u Mirotic a nehoda na D11 za Poděbrady. Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy počítejte s překážkou u sjezdu na Mirotice. Na 74. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D11 z Hradce Králové do Prahy likvidují následky nehody kamionu za Poděbrady. Na 34. kilometru v omezení havarovalo nákladní auto a kvůli vyprošťování se projíždí pouze levým pruhem v protisměru. Na dálnici D10 počítejte s omezením za Prahu ve směru na Mladou Boleslav. Za nájezdem z Novopatské a Pražského okruhu na druhém kilometru silničáři opravují vodorovné značení. Projíždějte kolem nich opatrně. A na Klatovsku zpomalte na silnici 27. A mezi Železnou Rudou a odbočkou na Hartmanice silničáři malují vodorovné značky na vozovku. I tam se připravte na omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď polojasná až skoro jasná, od západu až oblačná, na Moravě se místy jinde ojediněle tvoří mlhy. Ochlazuje se na 12 až 7 stupňů v údolích až na 5 a přes den pak čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo a ráno na Moravě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
5: Je tomu tak a přeji vám stále příjemnou páteční noc. No a za pár okamžiků po písničce už tady bude naše pravidelná soutěž.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého Zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka s ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Ano, a opět tu máme tu chvíli, takže připomínám jako vždy telefon čísla sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. A máme také prvního volajícího, takže zkusíme první telefonát. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo pak se dovolal?
2: Pavel Ondruš, zdravím.
1: Pavle, já vás taky zdravím a mám na vás soutěžní otázku. Dívám se do dnešního kalendária, máme 18. září a dneska oslaví 67. narozeniny zpěvák Jakub Smolík. A já bych se vás zeptal, Jakub totiž není jeho pravé jméno. Jestli pak budete vědět, jaké je jeho pravé, tedy občanské jméno. Tak chcete nápovědu, předpokládám. Tak Jakub není Jakub, ale může být Jaroslav Smolík, nebo Jiří Smolík, anebo Petr Smolík. Jaká je ta správná varianta?
2: Budu typovat, zkusíme Petra.
1: Petr Smolík si myslíte. Pavle, bohužel, já vím, že Petr je vám asi blízký, když jste Pavel. Ale není to ta správná varianta, je mi líto, tak snad příště. Mějte se naskle. Takže Petr ne. To jsem tam dal, protože já jsem Petr, tak jsem si říkal, co bych dal nějakou takovou nachytávku na vás, tak jsem dal vlastní jméno. Ale Kuba Smolík není Petr. Tak může být Jaroslav anebo Jiří. Tak zkusíme dalšího volajícího. Noční radiožurnál Petr Zajíček, halo, kdo pak tam?
3: Dobrý večer, tady je Marie.
1: Marie, já vás zdravím. Tak Jakub Smolík svým pravým jménem není Jakub, ale je buď Jaroslav, anebo Jiří. Tak co si myslíte? Co je správná
3: Jaroslav,
1: odpověď?
3: Jaroslav, to vím určitě.
1: To víte určitě dokonce, vy jste jeho faninka.
3: No tak jsem o něm četla a vím, že to říkal.
1: No máte samozřejmě pravdu, ano.
3: A má dceru Petrušku.
1: Taky, ano, to je taky pravda. Máte skvělý postřeh, paní Marie, takže po zásluze získáváte cenu tohoto týdne. Jakub Smolík je tedy Jaroslav podle občanského jména a dneska má 67. narozeniny, tak mu blahopřejeme. A vám samozřejmě ještě jednou gratulace. Vydržte mi na telefonu, ano?
3: Ano.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ukrajinskému Charkovu se někdy přezdívá město bez oken. Ne každý zásah a výbuch musí znamenat úplné zničení budovy, ale prakticky vždy je slyšet tříštění skel v oknech. Ta přitom neslouží jenom jako zdroj přirozeného světla, ale v zimě také jako izolace před chladem.
1: Tady mám astry, chryzantémy, tohle jsou pivoňky.
2: Paní Nataša, dříve malířka a štukatérka, dnes penzistka, popisuje, co jí roste na pestrobarevném záhonu hned u domu.
1: Ale je zázrak, že ten záhon vydržel. Tady všechno létalo a padalo, sklo, střecha, břidlice.
2: Květinový záhon se z nedalekého výbuchu ruské naváděné letecké bomby zotavil. Na malém domku jsou ale dodnes patrné škody.
1: Bože můj, to bylo opravdu děsivé. Já v tu chvíli spala a pak se ozvala strašná rána, výbuch. Na chvíli jsem ztratila sluch. Vůbec jsem nevěděla, co se děje. Nejdřív jsem nemohla nic a pak se mi podařilo vstát z postele. Šla jsem k oknu, ale to tam nebylo. Tak jsem chtěla vyjít z pokoje. Nemohla jsem ale otevřít dveře, byly zablokované. Tak jsem začala volat na sousedku, protože tu bydlíme dvě. Ona se taky nemohla dostat z pokoje. Nějak jsme se ale ven nakonec dostali.
2: Část střechy je pořád provizorně vyspravená modrou plachtou a OSB deskami. Okna jsou ale vyměněná. S tím pomohla nezisková organizace Člověk v tísni, která pomohla i dalšímu tuctu domácností ve stejné ulici.
1: Často tu smrdí kouř, často nám drnčí okna, jsou tu nálety. Nedávno to vybouchlo kousek tady od čerpací stanice. Nám drnčí podlahy, okna a já si říkám, pro boha, vždyť jsme je teprve nedávno vyměnili. Bože, chraň, ať je nemusíme měnit znovu. A tak tu žijeme. Jako na sudu se střelným prachem. A to není jen v naší ulici, tak je to v celém Charkově, ale držíme a vydržíme.
2: Okna ale nepotřebují jenom domácnosti v Charkově. Doslova je potřebují všichni a všude. Jak popisuje Kacper Lemieš, který dává dohromady zásilku rozměrných oken z modernizované kancelářské budovy v Katovicích.
3: Jako nadace se stěhujeme do budovy, kde vytváříme nový dům kultury Heimat na Probu. My budeme jen v části budovy, ale vlastník teď celou budovu rekonstruuje a mění v ní všechna okna. Je to 300 oken, dost velkých kancelářských, takže do bytových domů se nehodí.
2: Okna našla uplatnění třeba v hospicu pro válečné veterány a dočasném azylu pro vnitřně vysídlené.
3: Teď doufám, že se nám naráz podaří vyexpedovat 100 těch oken. Vezme si je škola v Kyjevě, které výbuch vybil okna a také nemocnice.
2: Dobrovolníci navíc okna před vysláním na Ukrajinu zdobí. Malují na ně třeba květiny, motýly a různé ornamenty, a to v rámci projektu Symboly pohostinnosti. Zatím poslední zásilka oken vyrazí z Katovic do Kyjeva příští víkend. Z Charkova a Katovic, Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto jste rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
5: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
4: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
6: Rád vařím.
2: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
6: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
6: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
7: Je 14:30. Zprávy a Martin Matějka.
8: Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestu za týrání zvířat. Slovenský předseda vlády Robert Fico se dnes na Ukrajině setká se svým polským protějškem Donaldem Tuskem, informovala o tom agentura Ukrinform, která se odvolává na Tusk. Prohlášení. Šéf polské vlády ve čtvrtek po jednání s rakouským premiérem ve Varšavě mluvil o prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku. Slovensko je proti, údajně žádá vyškrtnutí 2 jmen ze seznamu. Vypuštění 1 jména požaduje i Francie. Teploty v Česku na konci týdne vystoupají nad 20 stupňů, od pondělí se pak ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes a během víkendu naměříme kolem 23, na severozápadě bude ale v neděli postupně zataženo, místy se objeví přehánky. A Havel se ptá Peroutky, tak se jmenuje unikátní pásmo, ve kterém zazní dosud ztracená nahrávka rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968. Někdejší dramatik a budoucí prezident tehdy navštívil Peroutku ve Spojených státech a ptal se ho mimo jiné na to, ze jakých okolností by se vrátil do vlasti. Záznam se náhodou našel letos v únoru. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pořad Havel se ptá Peroutky odvysílá dnes po 8 hodině večer. Český rozhlas Plus.
1: Sport.
8: Basketbalisté Děčína porazili na začátek nového ročníku ligy 109-79 Plzeň, která se do nejvyšší soutěže vrátila po 14 letech. Severočechy střelecky táhla americká posila Timko s 23 body, belgický reprezentant Mortant pak přidal 20 bodů. V týmu Plzně byl nejlepším střelcem slovenský křídelník Páleník.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody jsou na D1 za hranicemi a na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy opatrně za hranicemi. Na kilometru 310 vyšetřují nehodu. Zablokovaný je odstavný pruh a místo je označené šipkou. Na D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezeným provozem ve zúžení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze levý pruh vedený protisměrem. Výrazněji se teď nezdržíte. Na D11 tentokrát z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 18. a 5. a 20. kilometrem silničáři opravují vozovku. Uzavřený tam bude do rána levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Noc je polojasná až skoro jasná, od západu až oblačná, na Moravě se místy jinde jen ojediněle tvoří mlhy, ochlazuje se na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5, přes den pak čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách pak naměří kolem 13 stupňů. Celzia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
10: A já nabízím další hudební jmeny, tak za pár okamžiků Mike and the Mechanics zaspívá Taylor Swift a teď skupina Chinasky.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Carbone con Johnny Wayne Sagbone.

Dostat se do Oscarových nominací stojí někdy více, než natočit samotný film. Své o tom ví také režisérka Pepa Lubojec, která usiluje o prestižní zlatou sošku za Česko s dokumentem Kdyby se holuby proměnily ve zlato. V jaké fázi přípravy na tour po Severní Americe jsou, si řekneme v této půlhodině už za chvíli.

0: Ještě před rokem znal její jméno jenom málo kdo. Teď Pepa Lubojecky usiluje za Česko o prestižního Oscara a se svým dokumentem Kdyby se holuby proměnily ve zlato, sklízí úspěchy i v zahraničí. Dostat se ale do nominací na cenou Zlatou sošku není jednoduché. Na propagační kampaň potřebujete konexe a samozřejmě také finance.
1: Víš, ale potřebuji si něco dát.
2: Ty jsi brácho na ulici už nějakých 8 let.
3: Závislost není jen problém člověka, který ji propadne, ale také všech blízkých.
4: A závislost není jen slabá vůle. Ve skutečnosti je to pokus o vyřešení problému.
3: Právě o tom natočila dokument Pepa Lubojacky. Ta sledovala několik let s mobilem v ruce svého bratra a dva bratrance, kteří propadli alkoholu nebo návykovým látkám.
5: Nějakým způsobem asi určitě snaha bráchu zachránit tam v tom figuroval, ale ono se to naplno rozjelo až opravdu během toho filmu, kdy jsem si vytyčila ten cíl, že ho zachráním, když jsem nemohla zachránit toho taťku.
1: Já si potřebuju něco dát.
2: Taťka umřel.
1: Víš, já potřebuju si něco dát.
3: Pro dokumentaristku tak bylo natáčení zároveň způsobem, jak se s problémem vyrovnat. Postupně ale zjišťovala, že pomoc blízkému člověku nemusí vždy znamenat snažit se ho zachránit za každou cenu.
5: Nějakým způsobem je prostě důležitý asi si nastavit hranice v tom, kdy už víte, že nemůžete dál pomáhat, protože už vlastně to začíná zasahovat do nějaký vaší osobní integrity, do vašeho života, do vašeho psychického zdraví. Takže tohle to bylo pro mě vlastně hodně důležitý zachytit i ten proces od toho chaosu, ale stahy pomoc k vlastně k nějakému vyhoření a k nějakému obrácení. Fokusu na sebe, kdy vlastně bez nějakých funkčních hranic nemůžete pomoct reálně nikomu.
6: A chceš pít do konce života?
5: Nejvíc za mnou opravdu chodí a píší mi lidi, kteří mají právě lidi, kteří žijou se závislostí v rodině a ty zpětné vazby jsou velmi intenzivní. Já mám velmi unikátní pozici v tom, že je to můj starší brácha, že už nějak ty hranice mám, zároveň na něm nejsem existenčně závislá. Kdyby to byl můj rodič, moje partnerka, můj partner, měla s ním dítě, hypotéku, tak je velmi výrazně těžší zůstávat a podporovat a být tam pro něj, když potřebuje, jako až bude připravený přijmout pomoc. Rozhodně bych nechtěla, aby z tohohle z toho vlastně si lidi brali to, že tu máme zůstat pro ty lidi se závislostí, protože opravdu si myslím, že primárně je důležitý opečovat, zachránit sebe, zvlášť třeba v tom vztahu jsou děti, protože donutit někoho, kdo je závislý k léčení, pokud ten člověk není připravený a nechce vnitřně, stejně prostě moc není funkční a zbytečně to zatěžuje právě ty rodinný příslušníky tou neustálou nadějí.
3: Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už má za sebou také výraznou mezinárodní odezvu. Z německého festivalu Berlinale si odvezl dvě ocenění a teď ho čeká ještě cesta do Ameriky. Česká filmová a televizní akademie vybrala totiž snímek jako tuzemského kandidáta na Oscara.
4: Je závislost vůbec někdy ten původní problém?
3: Pro tvůrce tím teď tak začíná také několik měsíců práce na Oscarové kampani, kvůli které vyrazí podle producentky Vandy Kaprálové i do Severní Ameriky.
7: Velká část té kampaně je vlastně, že obcházíte města s největší koncentrací akademikou, pušťate im ten film, rozprávate sa s nimi, vlastne prichádzate do nejakého osobného kontaktu, ktorý funguje pri tých akademikoch najviac, že vidia aj ten príbeh okolo toho filmu. My sa budeme sústrediť teda na mesta New York, Los Angeles, pravdepodobne San Francisco a nejaké miesta v Európe.
3: Což stojí další peníze.
7: Vo drvivej väčšine prípadov tá kampaň je drahšia ako ten samotný film, čo je veľký paradox, ale všetky tieto náklady sú oveľa drahšie ešte tým, že sa to deje v Amerike. Je to nejaké promo PR, takže aktuálne aj zháňame financovanie, aby sme tú kampaň vedeli spraviť v čo najväčšej miere. My sme samozrejme vďační, že čiastočne to pokrýva Český fond, ktorý nám dáva nejaký základ, ale ešte zháňame nejaké ďalšie zdroje.
8: Ale filmového agenta nebo agentku teda zatím nemáte nejakou vyhlídnutou?
7: My už komunikujeme s nejakými PRistami v Amerike, tak už to asi v najbližšej dobe uzavrieme. Máme PRistu na New York, LA. Každý región potrebuje samostatného PRistu, lebo je to samostatný trh, takže tých PRistov budeme mať asi 3-4 na celú tú kampaň.
2: Co přijde dál?
3: V tuzemských kinech uvidí diváci dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už příští týden, 24. září. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, máme 3 hodiny. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Česká národní banka nechala úrokové sazby beze změny základní na úrovni 3,75% v listopadu, ale může rozhodovat i o zvýšení. Ve Frankfurtu zemřel letos už 3. člověk na letištní malárii. A plzeňští fotbalisté prohráli v evropské lize s belgickým celkem Saint-Gilloise a dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Bankovní rada České národní banky jednomyslně ponechala úrokové sazby beze změny. Základní je na úrovni 3,75%. Podle guvernéra Aleše Michla v české ekonomice převažují rizika vyšší inflace. A přísnější měnová politika je podle něj dál potřeba, aby se inflace dlouhodobě držela poblíž 2% cíle centrální banky. Rizikem je podle České národní banky hlavně rychlý růst mest spojený s napjatým trhem práce. Inflace by mohlo zvýšit také rychlejší růst zadlužení domácností a vládních institucí. Bankovní rada bude sledovat i ekonomické dopady konfliktu na Blízkém východě. Na příštím měnově politickém jednání v listopadu bude podle Michla bankovní rada rozhodovat mezi ponecháním sazeb beze změny a jejich zvýšením. Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr nedostala spis korupční kauzy ani od soudu. Po 3. zasedání komise to oznámil její předseda Jindřich Reichl z klubu SPD. Už dřív s žádostí o spis poslanci neuspěli u státního zastupitelství. Na čtvrtečním jednání se ale dohodli, že na příští schůzi začátkem října už pozvou první trojici svědků. Podle Reichla komise taky navrhne změnu zákona, aby ke spisu mohla mít přístup.
3: Dlouho, jak si tady převládá narrativ, že ta vyšetřovací komise, že jsou zbytečné, že nikdy nic nevyšetří, tak já pevně doufám, že právě těmito kroky přispějeme k tomu, aby byla úspěšná nejenom ta naše sněmovní vyšetřovací komise, ale i ty další v budoucnu vzniklé.
1: Podle člena komise za hnutí STAN Jana Papajanovského je to účelová změna, která může vést k politizaci justice. Obává se, že by úprava pravidel mohla ohrozit vyšetřování. Malárie má další oběť v německém Frankfurtu. Na tropickou nemoc tam zemřel člověk, který žil blízko letiště. Letos je to už 3. podobný případ.
4: Zdravotní úřad ve Frankfurtu se domnívá, že komár, který přicestoval na palubě letadla, nakazil obyvatele čtvrti Schwanheim, přestože je od letiště odděluje kus lesa. V úterý úřad potvrdil zatím 2 infikované, z nichž ani jeden nepracuje na letiště.

0: je dál, uvedla mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
1: Naší prioritou je bezpečnost a kvalita poskytované zdravotní péče. V situaci, kdy není možné zajistit dostatečný počet kvalifikovaných lékařů pro víkendové a sváteční služby, musíme postupovat odpovědně a transparentně. Současně hledáme možnosti, jak dostupnost pediatrické péče v regionu dlouhodobě stabilizovat.
0: Ve Valašském Meziříčí je už od července zavřené kvůli nedostatku lékařů i dětské lůžkové oddělení. Sport. Fotbalisté Plzně podlehli na úvod hlavní fáze Evropské ligy vedoucímu celku belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Skórovali Mofokingo, Biondiča, český rodák Krčfaluši. Trenér Viktorie Radoslav Kováč ocenil po zápase kvalitu soupeře.
2: Nás přehrál manšaft, který byl ve všech aspektech lepší. Určitě co jako nejdůležitější je vypíchnout, tak určitě intenzita té hry, kterou měli. Ta nás určitě porazila, ale i kvalita, jako hodně nás presovali, měli jsme obrovský problémy vlastně v té vlastně předfinální fázi, kde jsme to vlastně chtěli hrát daleko víc za ně a vlastně dostali jsme góly, který jako samozřejmě nevím úplně co na to říct, ale jako jsou hrozně laciný.
0: Tenistka Sára Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře ve čtvrtfinále. Třetí nasazená Češka prohrála ve vysoké nadmořské výšce v Mexiku se Španělkou Kristinou Bukšovovou za 66 minut 06:46.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D11 za Poděbrady a překážka na D1 za hranicemi. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy likvidují následky nehody v omezení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je tak volný pouze pruh vedený protisměrným pásem, zatím bez kolony. Na D1 z Přerova do Ostravy opatrně za hranicemi. Na kilometru 310 stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Uzavřený je odstavný pruh a místo je označené šipkou. Na D1 na výjezdu z Brna směrem na Prahu se pracuje u odbočky na výstaviště. Na kilometru 190 v pravém pruhu opravují vozovku. Je to plynule průjezdné levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
5: Co když člověk vedle vás nezažívá jenom špatný den, ale psychickou krizi a vy nevíte, co říct? Stejně jako existuje první pomoc při fyzickém zranění, nově se v Česku učí i první pomoc pro duševní zdraví. Další téma nočního radiožurnálu, které rozebereme už po písničce.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: První pomoc už dávno neznamená jenom obvaz nebo resuscitaci. Nově se lidé v Česku učí také, jak reagovat, když někdo v jejich okolí prochází psychickou krizí. Národní ústav duševního zdraví připravil kurz první psychické pomoci.
1: Tak, už jste zjistili, že ten člověk si chce vzít život. Co je tím prvním krokem, co uděláte?
2: No, asi bych se ho ptala, proč to chce udělat?
1: Ne, proč se neptáme? Musíme se ptát přímo po tom činu. Otázkou typu, chceš si vzít život? Rozumím tomu správně, že plánuješ sebevraždu.
3: To znamená, že se ptáme konkrétně a to slovo nebo ten čin vyslovíme.
1: Přesně tak. Tady ty otázky typu proč, vždyť to není potřeba, nebo vždyť koukej, jaký má život, jsou vlastně pro toho člověka naprosto zbytečný. Musíme mu ukázat, že jsme připraveni se bavit o konci života, o sebevraždě, o tom vlastně hrozně těžkém tématu, a pokud zjistíme, že ano, plánuje, tak teprve pak nastanou ty další kroky.
4: I takhle vypadá část kurzu první pomoci pro duševní zdraví. Monika Dvořáková, výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví, prochází modelové situace a účastníky programu učí, jak v konkrétní chvíli reagovat.
1: My v tom kurzu vysvětlujeme i takovýhle extrémní záležitosti, jako je hovor s někým, kdo si chce vzít život, kdo třeba přemýšlí o sebevraždě. To doufáme, že ti lidi nebudou potřebovat v tom běžném životě, ale je dobrý být připravený i na tady ty velmi těžký témata, který duševní onemocnění například přináší.
4: Kurz ale není jen o těch nejzávažnějších situacích. Účastníci se během něj seznamují třeba s depresemi, úzkostmi, psychózami nebo problémy spojenými s užíváním psychoaktivních látek. Učí se také, jak reagovat při panické atace nebo po traumatické události.
1: Ten program je sestaven z takových tří komponentů. Prvním je manuál, jak v tištěné, tak PDF verzi. Pak je to přístup do e-learningu, ten je velmi jako interaktivní, kde člověk doopravdy vidí, co se tam děje nebo jak ty příznaky vypadají na jedincích a jak tu pomoc poskytovat. A třetí částí je seminář nebo webinář s lektorem na 6 hodin, kde si vlastně všechno zopakujeme a vyzkoušíme si ty jednotlivé rozhovory a jak to vlastně vést, jak poskytovat tu první pomoc pro duševní zdraví.
4: Stejně jako u fyzické první pomoci má i tady účastník kurzu dostat jednoduchý a ověřený postup, kterého se může v náročné situaci držet, vysvětluje výzkumnice Lucie Derumo-Steinerová z Národního ústavu duševního zdraví.
5: Fyzická první pomoc je celkem rozšířená a běžně se vyučuje, ale přitom statisticky víme, že ta psychická první pomoc bude spíše potřeba, protože se uvádí, že v České republice, ale i jinde ve světě, jeden z pěti, občas i jeden ze čtyřech lidí zažívá nějaké obtíže v oblasti duševního zdraví.
4: A velký význam může mít taková pomoc podle výzkumnic na pracovišti. Lidé tam spolu tráví podstatnou část dne a můžou si tak všimnout, že se s kolegou něco děje, často dřív než jeho blízké okolí, vysvětluje Steinerová.
5: I tady vlastně platí, že stejně jako u těch fyzických nemocí, čím dříve se problém podchytí a řeší, tím dřívější je uzdravení, což v kontextu pracovního prostředí znamená, že člověk nechybí, bude vykazovat stejnou míru produktivity a nebude to mít vliv na fungování toho člověka i v ostatních oblastech.
4: Zatím je kurz tady určený hlavně firmám a organizacím, které chtějí proškolit své zaměstnance. Do budoucna ale Národní ústav duševního zdraví plánuje program otevřít i veřejnosti. Karolína Burdová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Noční radiožurnál a 20 minut po třetí hodině jdeme za bílým sportem. Tenista Jakub Menšík dnes nastoupí k zahajovacímu zápasu Davis Cupu proti Spojeným státům. Proti Tienovi začne hrát od 15 hodin v pražské O2 aréně. Po nich nastoupí Jiří Lehačka proti finalistovi letošního US Open Sheltonovi. Vítězové postoupí na finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. V libeňské hale u toho bude také kapitán Tomáš Berdych, který právě včera oslavil 41. narozeniny.
1: Ve světě tenisu podobné případy najdeme. Rekordman v počtu titulů z mužské dvouhry z Roland Garros, Španěl Rafael Nadal, ještě jako hráč pravidelně slavil narozeniny na kurtu právě při pařížském Grand Slamu. A Tomáš Berdych má zase své narozeniny, spojené se zářijovým termínem Davis Cupu.
2: Jo, já asi bych vypíchnul tak nějak dva a začal bych tím prvním, kdy vlastně jsem při své premiéře vlastně v Davis Cupovém týmu jako platný člen týmu slavil vlastně 18. narozeniny v Bangkoku. A tam to zrovna ještě vyšlo, že jsem první tři dny měl nějakou virózu s horečkama, takže to jako na 18. narozeniny úplně nevypadalo, ale byla to vlastně moje premiéra v Davis Cupu.
1: Vzpomíná Tomáš Berdych hned na své první Davis Cupové narozeniny. Jako tenista je pak slavil i s fanoušky na kurtu, třeba při úspěšné baráži v Bukurešti v roce 2011. Jindy zase například během semifinále i v daleké Argentíně. A jako kapitán už v reformované soutěži má narozeniny spojené s termínem druhého kola kvalifikace Davis Cupu. A do této kategorie spadají i loňské velmi vydařené oslavy na Floridě.
2: Loni ty 40. narozeniny, kdy vlastně kluci mi dali asi ten nejkrásnější dárek, který se s tím jako tenisově pojí, a to bylo samozřejmě to vítězství a poražená Amerika u nich.
1: Česko a Spojené státy se po roce ve stejné fázi soutěže utkávají znovu. A na rozdíl od loňska se tentokrát hraje v Praze. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
3: 666.
4: Úžasné, pane doktore.
2: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Martin Matějka.
6: Americké ministerstvo zahraničí povolí íránské delegaci zúčastnit se zasedání valného shromáždění OSN. A to se koná příští týden v New Yorku. Víza dostanou jen hlavní členové delegace a jejich zástupci. Mezi nimi jsou podle agentury AP íránský prezident Masoud Pezeškian a ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhodnutí přichází v době, kdy pokračuje dlouhodobý konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se jí součástí stalo v prosinci 1995. Sociální sítě by měly důsledně ověřovat věk uživatelů při zakládání účtu a zamezit přístupu dětí do 13 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám. Počítá s tím návrh nařízení, které představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rodiče podle ní nemohou bojovat s návykovým algoritmem sociálních platform, zasáhnout musí Evropská unie. A nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil zůstává ve vězení. Za mřížem je už přes 39 let. Mostecký okresní soud o jeho případném propuštění zatím nerozhodl. Ve čtvrtek vyslechl posudek psycholožky. Ta osvobození nedoporučila. Navrátil si odpykává doživotní trest za dvě vraždy a jeden pokus o ni. A v roce 1988 si vyslechl rozsudek smrti. Po revoluci ho soud zmírnil na doživotí.
7: Sport.
6: Český boxer Calvin Sokvesa porazil na úvod mistrovství Evropy v Sofii belgického soupeře Aiteviho. 23-letý pražský rodák souboj ve váze do 70 kg vyhrál jednoznačně 5-0. V sobotním duelu o postup do čtvrtfinále se Sokvesa utká s o rok mladším Rusem Koldenkovem. Na kontinentálním šampionu v bulharské metropoli se představí ještě dalších 7 českých reprezentantů. Dnes čekají duely prvního kola Daniela Floriana a Daniela Komárka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D11 u Nového Města i na D1 za hranicemi. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně, pokud budete sjíždět na Lazní Bohdaneč. A přímo ve sjezdu na 68. kilometru stojí nepojízdné vozidlo. A podle řidičů není nijak označené, stojí pod mě a za zatáčkou je vidět na poslední chvíli. Na D11 tentokrát z Hradce do Prahy likvidují následky nehody kamionu za Poděbrady. Na 34. kilometru v omezení havarovalo nákladní auto a kvůli vyprošťování se projíždí pouze levým pruhem v protisměru. A na D1 z Přerova do Ostravy opatrně za hranicemi. Na kilometru 310 stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Je v odstavném pruhu označené šipkou a pohybují se tam lidé. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě ještě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 13 a teď nad ránem je polojasno až skoro jasno, ochladilo se na 12 až 7, v údolích až na 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
9: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: Bouři vášně rozpoutala hollywoodská herečka Sydney Sweeney.
11: Se v kampani objevila prakticky nahá a zakrývá jen několik kusů sportovního náčiní.
12: Zatímco jedni jsou u vytržení, další reklamu odsuzují jako sexistickou.
13: Many female athletes now speaking out.
11: Ozvala se například britská sprinterka Amy Huntová.
14: A ve stejném duchu se přidaly i české sportovkyně.
9: Nahá Sydney Sweeney v reklamě na sázkovku. Proč herečka naštvala sportovkyně? Co všechno můžeme považovat za objektifikaci ženského těla? A jak tomu může přispívat nejen televize? Ptám se na to Alice Němcové-Tejkalové, která se věnuje sportu na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek, 18. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
9: Vlnu pobouření ze strany teda nejen vrcholových sportovkyň vyvolal nový spot, nová reklama na americkou sázkovku Novik.
3: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports.
9: Herečka Sydney Sweeney sedí na basketovém koši, úplně nahá, hraje tenis v kalhotkách a pak v roli hráčky amerického fotbalu. Jí hrudní chránič tak zakrývá prsa a rozkrok ona skrývá za rugbyovým míčem. Kdyby to nebyla herečka, ale sportovkyně, vyvolalo by to podle vás stejnou míru pohoršení?
0: To je dobrá otázka, protože si myslím, že velká část toho pohoršení je právě způsobená tím, že někdo, kdo není sportovkyní, vstupuje do toho pole a prezentuje se v souvislosti se sportem velmi sexualizovaným způsobem. Já si myslím, že kdyby to byla sportovkyně, tak by to možná nevyvolalo takovou kritickou vlnu. Otázka je, jestli právě třeba i to spojení s tím sázkovým biznesem by nebylo vnímané kontroverzně.
9: Z těch sportovkyň, které se ozvaly, abychom některé z nich citovali, protože se vyjadřovaly, ať už to bylo přímo na televizní kamery pro BBC, anebo na videích na sociálních sítích, tak třeba Gracie Kramer, gymnastka, atletka Amy Hunt.
14: Sydney Sweeney, this is what women in sport look like. 21-4, muscles, hard work, sweat, blood, tears.
9: Cyklistka Demi Follering, vodní polistka Tilly Cairns.
15: Disappointing as a female athlete because it's literally the entirety of what we spend our whole careers fighting against.
9: Plavkyně Lenny Pelister a tak dále a tak dále. Washington Post připomněl, že sama Sweeney na kritiku odpověděla na Instagramu, kde postnula fotografie sportovkyň, které se objevily, a proto jsem se na to ptal, taky spoře oděné nebo nahé ve speciálním každoročním vydání magazínu ESPN The Body Issue, tělo. Nahé pozovaly třeba tenistka Serena Williams, gymnastka Ellie Raisman, plavkyně Natalie Coughlin a tak dále. Proč to teď vadí, když to u některých jiných v minulosti taky ve spojení se sportem nevadilo?
0: Hodně se to týká té vaší první otázky. Víme, že když se sportovkyně rozhodne, nebo i sportovec, když se rozhodne svléknout, pozovat nahý nebo naha, tak je to něco, co je součástí jejich osobního rozhodnutí a je to vlastně jejich volba, jakým způsobem prezentují svoje tělo. Když je někdo jiný odhodlaný je reprezentovat a říká tedy, že tohle je jenom o sportu, tak jak to je vlastně i v tom spotu, o kterém se bavíme, tak vy vlastně tím dáváte najevo, že tedy ten ženský sport má vypadat takhle. To je ten základní problém celé té věci, že když obdivujete a taky se liší ty fotografie, které byly zveřejněné, právě třeba to, jakým způsobem pozovala Serena Williamsová, tak to je oslava svalů a opravdu schopného těla, které chcete ukázat, protože se s ním chcete pochlubit. A je to sportovní tělo. Je to jedna z těch věcí, které jsou také adresované i třeba v teorii kolegyně Tony Bruce, která se zabývá tím, jakým způsobem se ženy prezentují nebo neprezentují, tak vidí to, že řada sportovkyň se rozhoduje ukazovat právě neodhalená nebo netolik odhalená, protože jim vadí ta přílišná sexualizace a někomu to zase připadá zásadní, že se vlastně ukáže autenticky takový, jaký je s tím svým krásným tělem, ale ta míra té sexualizace už hodně ubrala v tom smyslu, že to, co vlastně vidíme v tom klipu, je hodně výrazně erotické, co se hodí spíš třeba na OnlyFans, než na klasické instagramové účty nebo na titulní strany klasických médií.
9: Já vím, že sportovkyně, když jsem tady zmiňoval některá ta jména, tak se právě rozčilovali a říkali a postovali vlastně ty své kritické příspěvky pod hashtagem Tak to vypadají ženy při sportu a ukazovali, jak potí krev a jak vynakládají veškeré síly na to, aby něčeho dosáhli. Na druhou stranu mluvíte o tom, že se rozhodly některé ty sportovkyně vlastně nechat se nafotit tak, jak se nechali a nechali to zveřejnit, protože chtěli ukázat svá vysportovaná těla. Ale Sydney Sweeney chtěla asi taky ukázat své tělo A bylo to její rozhodnutí, bylo to rozhodnutí někoho, kdo zároveň je akcionářkou té společnosti. Mm-hmm. Tak to přeci z vlastní vůle ukazuje, že je úspěšná podnikatelka. Je to určitě emancipační do jisté míry, nebo není?
0: Ten způsob, jakým se rozhodla to udělat, příliš emancipační není, což neznamená, že by si každá žena neměla vybrat, jestli se bude nebo nebude fotit naha. O to vůbec nejde. Ale vy se musíte taky v určitou chvíli rozhodnout, jestli nereprezentujete nějakou skupinu. A tady v tom případě my víme, že dlouhodobě jsou ženy ve sportu objektivizované, nahlíží se na to, jak musí vypadat určitým způsobem. Známe spoustu příběhů žen sportovky, které měly poruchy příjmu potravy z toho, že se snažili dostat nějakému ideálu, který obecně je. A vy vlastně pracujete a Sydney Sweeney pracuje cíleně se stereotypem krásky typu Marilyn Monroe, ženy, která je blondětá, modrooká, překrásná. Kdyby měla za sebou rozsáhlou sportovní kariéru, která by fungovala a ukázala by, já jsem sportovkyně a takhle nějakým způsobem funguju, ale vy se vlastně posunete do toho, že budete reprezentovat tedy sport, je to jen sport, když to vezmeme celé, tak jak je ten spot zamýšlen. Tady v tom případě jsem žena, takže je to ženský sport a vy vlastně jdete proti tomu, abyste ukázal diverzitu. Vy ukazujete vlastně jenom něco, co je klasicky stereotypní, proti čemu generace žen v minulosti protestovaly a bojovaly. Je úplně v pohodě, když se někdo svlékne, nafotí to pro svůj Instagram nebo kamkoliv jinam a ukáže sám sebe jako právě krásné vysportované tělo. Na druhou stranu ten trend, který je a kvůli kterým třeba vznikla i různá pravidla na to, jakým způsobem mají být ženy zobrazovány, je, že vy byste chtěl po někom jiném, aby vlastně se tomu ideálu přiblížil nebo podle něj taky vypadal. A to je něco, co je maximálně problematické. Vy v tom poli můžete působit, jak chcete, ale neměl byste se stavět do role reprezentanta nějaké celé skupiny, což tady tak působí vlastně.
9: Jakože tím upevňuje určitý povrchní možná ideál heterosexuální představu o ženské kráse.
0: Ano,
9: což je jenom
0: tak.
9: Jeden úhel pohledu na to, jak ta krása
0: může
9: vypadat.
0: A taky na co by se při ženském sportu měl člověk soustředit, což je jeden z nejčastějších komentářů, který vidíte třeba pod posty na sociálních médiích, kdykoliv se objeví něco, že ženy chtěly mít kraťasy místo plavek a tak podobně, tak tam vidíte a pak už se na ně stejně nebude nikdo koukat, protože jediný, o co jde, je to, jak vypadají. A to je věc, se kterou sportovkyně mají dlouhodobě problém. Ne všechny, ale dost výrazná část z nich.
9: Je fér to spojovat se sportem, když jde vlastně o sázkovku? Kde se teda sází na sport, bez pochyby, a ona si zakrývá Sydney Sweeney na těch fotografiích a na tom spotu intimní partie náčiním sportovním. Nicméně není atletka.
0: Tohle je strašně zajímavý aspekt, protože my víme, že sázení, zejména online sázení, nesmírně roste v segmentu mladších lidí, mladších mužů, kteří velmi často chtějí touto cestou zbohatnout. Vznikají také silné závislosti a tohle je velmi jednoduchý a prvoplánový útok na tuhle cílovou skupinu, která je velmi často i konzervativní v tom, že se třeba snaží tímhle způsobem zbohatnout, když jim úplně ostatní svět nepřeje. Je to takové to tradiční vnímání té mužské role, které si snažíme vylepšit a potom se ocitneme v dluzích. Je to jeden z těch maximálně problematických bodů taky pro mě na té kampani jako takové.
9: Když přistoupíme na to, že jsou to fotografie, které určitým způsobem naštvaly a dehonestovaly v jejich očích ty sportovkyně, protože se proti tomu prostě ozvaly a čtyřnásobná olympijská vítězka v plavání Australanka Arian Titmus k tomu například píše na Instagramu, že je to prostě facka do tváří těch žen, tak jak se určuje vůbec ta hranice té sexualizace a objektivizace žen ve sportu?
0: To, co se nejvíc zmiňuje, to, o čem se nejvíc mluví, je otázka sebereprezentace. Že vlastně vy byste neměl nutně určovat lidem ostatním, jakým způsobem se mají reprezentovat, jakým způsobem mají být nahlíženi. To znamená, že ve chvíli, kdy se opravdu uskupení žen, sportovkyň rozhodne, chceme být za každou cenu na hřišti nahé, mohou být na hřišti nahé. Víme, že primárně je to pro sportovkyně spíš problematická věc, protože způsob, jaký jsou nahlíženy, způsob, jakým třeba jim překáží v jejich běžném životě při menstruaci například, jakým překáží některé příliš odhalené kostýmy a tak podobně, tak víme, že spíš to jde tou druhou cestou, že chcete mít pohodlí pro ten vlastní sportovní výkon, protože to, co vám řekne většina sportovkyň a to, proti čemu se vymezují i ty ženy, které vystoupily do popředí v rámci toho trendu reakčního na Sydney Sweeney, tak je, že chtějí odvést sportovní výkon primárně, to, že přitom chtějí vypadat nějakým způsobem dobře to, že nechtí, aby je někdo viděl v nějakých nelichotivých pózách, dává taky smysl, k tomu sportu patří a taky víme z těch dlouhodobých výzkumů, že u žen se ukazují o něco častěji než u mužů, protože k tomu přispívá právě to, jak moc je často při sportu ženské tělo odhalené. Ale ty trendy, které vlastně směřují proti tomu, to, že třeba sportovky nechtí mít kraťasy, nebo
16: a to se změnilo, ta pravidla už se měnila, že jo, v minulosti třeba přesně plážové tak. Házené.
0: Plážová házená, to byly norky.
16: To bylo
0: norky.
16: Velký problém, velké téma to bylo.
0: Přesně tak. Norky, které nastoupily v kraťasech, byly za to nejdřív potrestány a potom byly tím, kdo nastolil ten trend k té změně jako takové. I plážové volejbalistky vlastně mohou vybírat z některých typů dresu, dřív nemohly. Otázka toho, jak mohly hrát volejbalistky dřív jenom zase v kalhotkách a potom mohly hrát v kraťasech. Tohle, kdyby se řešilo, jenom když si to vezmete, kdyby se tohle řešilo u chlapů, pro boha prostě, kdy někdo nutil chlapa, aby hrál volejbal ve slipech. Jako to je prostě úplně jako směšná věc, kterou si vůbec nedovedete představit, že by se vlastně řešila a ukazuje dobře tu dominanci a tu normu, která je. Muž dělá ten sport v čemkoliv, co mu nepřekáží, anebo naopak, mu neposkytuje nedovolenou výhodu. To bylo třeba u plavců, jestli si pamatujete, byly takové ty celo neoprenové overaly, které pak zvyšovaly vlastně tu výhodu nebo zlepšovaly ten výkon jako takový.
16: Tření, že jo?
0: Přesně tak. Takže díky tomu vlastně mohli plavat plavci rychleji a to bylo vidět, že to je nepovolená technologická výhoda, nebo se hodně diskutovalo o tom, jestli mohou sportovci, kteří jsou po amputaci nohou, běhat vlastně s těmi protézami, které jsou vysoce technologicky zdatné, se sportovci, kteří mají normální nohy ve smyslu těch běžných končetin. Normální jsem řekla nesprávně v tom, že je to taky ta norma jako taková. Tak když si tohle vezmete, tak je to prostě úplně absurdní, že se někdo zabývá tím, že ženám třeba v gymnastice nesmí vykouknout spodní prádlo. To se taky mění. To jsou taky věci, které se postupem času mění. Němky už nastoupily třeba v celotělových overalech v gymnastice. Posouvá se to, ale vlastně my teď nějakým způsobem mitigujeme tu škodu, která je a lidé se o tom baví ve smyslu, pro boha, tak se zbláznili, už nechtějí, aby na ně někdo koukal, ale vlastně u mužů se nikdy neřešilo, jestli na ně někdo koukat bude nebo ne, protože ty jejich dresy se přirozeně vyvinuly tak, aby byly co nejfunkčnější, ale ne co nejestetičtější.
16: Do jaké míry přispívají k posilování těch škod obrázky přenášené televizí a jak to celé teď mění pravidla, která jsou určena televizním společnostem pro to, z jakých úhlu snímat atletky, gymnastky, sportovkyně?
0: Já jsem se musela smát, když jsem četla, jakým způsobem některá média, a teď nemyslím jenom u nás, ale obecně, řekněme v tom našem geografickém regionu, ale i v západní Evropě, ve Spojených státech, případně jakým způsobem diskutující na sociálních sítích uchopili ta nedávná pravidla, která vydala EBU.
16: Ano, Evropská vysílací unie rozeslala je televizním společnostem po Evropě.
0: Přesně tak, děkuju. Pro zobrazování vlastně žen jako takových. Já bych nechtěla sahat nikomu do svědomí, ale chtěla bych vidět, kolik těch lidí se opravdu otevřelo, aby vidělo, o jaké záběry se jedná, protože zase to byla v řadě případů taková interpretace, jako spovykané ženy už neví, co by si vymysleli a chtějí být zase prezentovány nějak jinak. Naopak, těm, že nám šlo o to a spolupracovali, to je důležité, to bych chtěla říct, že na tom spolupracovala i celá řada předních sportovky, které vysvětlovaly a vysvětlují to i v těch pravidlech, která si kdokoliv může stáhnout ze stránky Evropské vysílací unie, proč se jim nelíbí, když se kamera soustředí výhradně na jejich rozkrok, třeba při tom, když skáčou do výšky. Nebo proč jim vadí, když kamera zabírá speciálně jejich zadek mnohem víc než zadek jiného atleta, případně jejich poprsí. A to jsou všechno věci zase, které já úplně chápu, když některá sportovkyně řekne, mě to nevadí, ano, že se na mě takhle někdo kouká.
16: A takové ženy sportovkyně se objevily samozřejmě a nejenom v zahraničí i v České republice.
0: Ano, a je to jedna z těch věcí, kterou vy si můžete říct, to je úplně v pořádku. Vy máte ten soukromý prostor, který je zároveň veřejný, například na sociálních sítích, kde se můžete zobrazovat, jak chcete, ale nemůžete nutit jiné ženy, aby ve chvíli, kdy jim přijde takovéhle zobrazování ponižující a nedůstojné a nechtějí vlastně mu čelit, tak aby mu museli čelit jenom proto, že vám to nevadí. Protože tam je ta míra a to je možná, teď se vracíme k tomu, na co byste se ptal, kde je ta míra. Představte si, že v dnešní době době, kdy se dostáváte do situace, kdy se cokoliv může šířit digitálně, vy vidíte, můžete si cokoliv stopnout, zpomalit, udělat si fotografii, tak my víme, že podobné záběry nepřitahují jenom sportovní fanoušky, ale taky lidi, kteří mají opravdu závažné problémy, jsou třeba sexuálně deviantní. A vy, a to já úplně chápu, nechcete, aby nad vaší fotkou někdo masturboval, prostě protože si ji takhle zvětší a nechá si ji. A ten dopad je úplně jiný, než byl dřív, když se přišli na stadion podívat lidé. Ta dnešní doba má úplně jiná rizika a já úplně rozumím sportovkyním, které tím nechtějí čelit, protože to není to, proč šli dělat sport, oni šli sportovat a nešli primárně vystavovat svoje tělo na odiv.
16: Často to potom taky může vést, a vy už jste to říkala, k tomu, že mají i ty ženy kvůli tomu psychické problémy, může to vést k poruchám příjmu potravy, jste zmiňovala body shaming jako takový, to je velké téma, které se týká samozřejmě i sportu, i českého sportu, i českých sportovkyň. Takže to je jeden z těch neblahých dopadů, třeba právě úhlu pohledu kamer televizních, které pak ty záběry přináší k široké veřejnosti. Odráží se to potom i na vůli žen jít sportovat a věnovat se tomu sportu?
0: Obecně se ženy, stejně jako kdokoliv jiný, stejně jako muži, chtějí cítit ve sportu bezpečně. Je to jedno z témat, která jsou velmi důležitá a chtějí stejně muži jako ženy, aby byli nahlíženi respektujícím způsobem. To znamená tak, aby nemuseli čelit jakýmkoliv problémům nebo aby nemuseli řešit nějaká rizika navíc. A z toho úhlu pohledu mi pak připadá úplně fér vlastně mít nějaké požadavky na to, jakým způsobem budu zobrazován, protože se chci opravdu soustředit jenom na to, jaký sport dělám. A já bych tady možná zmínila Barboru Hermanovou, pokud bych mohla, plážovou volejbalistku, která v českém prostředí tohle téma výrazným způsobem otevřela. Ona se stala partnerkou ve dvojici Markety Nauš-Slukové, jiné beach volejbalistky, která předtím měla jinou sportovní partnerku, a vedlo to už od začátku vlastně k takovému nepříjemnému přijetí Barbory Hermanové v tom poli. A přidalo se k tomu ještě to, že někteří upozorňovali na to, že se jim zdá, že má nějaké kilo navíc, že prostě na břiše možná někde něco má. A ona mluvila o tom, jak potom přemýšlela o tom, jednak teda bych chtěla každému doporučit, aby se ty fotografie podíval, protože Barbora Hermanová vypadala vždycky výborně. A to je jedna věc. A druhá věc, ona říkala, že pak už se jenom soustředila na to, aby nějak vypadala, aby prostě to břicho náhodou nebylo nějak vidět.
16: A že se na to víc soustředila, než na ten výkon
0: přesně
16: jako
0: tak,
16: takový.
0: Na ten výkon jako takový.
17: I když nějaký kilo nad já mám a jsem si toho vědomá, tak jsem si s tím začala pracovat i po té mentální stránce.
0: Přece nechcete takhle sportovat a v těchto podmínkách.
17: Naučila jsem se nečíst diskuze, nekontrolovat články. Myslím si, že to je asi to nejlepší, co sportovci můžou udělat.
16: Já se vrátím k Sydney Sweeney a využiju toho, že se věnujete médiím dlouhá léta. Protože mnoha lidem může být Sydney Sweeney trnem v oku taky kvůli tomu, že je registrovanou republikánskou voličkou a už v minulosti se jí zastal prezident Donald Trump v trošku jiné kauze. Ona si loni v reklamě oblékla džíny American Eagle a doprovodil to slogan Mám dobré džíny, přitom ty džíny foneticky v angličtině zní stejně jako geny. Kvůli jejím modrým očím a blondětým vlasům pak vzduchem létala různá obvinění z rasismu a podobně. A i teď, jako tehdy, to médii hodně proletělo, to, co se odehrálo teď v té reklamě na Novik. Do jaké míry to může být obrazem mediálního zprostředkování té skutečnosti, že to vzbuzuje takové emoce?
0: Je to rychlá zkratka a já bych tady chtěla říct, že je mimořádně nešťastná, protože jenom víc polarizuje situaci, společnost a odpoutává pozornost od toho tématu jako takového, protože samozřejmě může to posloužit jednak jako určitá výmluva. Podívejte se, oni se na ní soustředí jenom proto, že je ve skutečnosti registrovanou voličkou republikánské strany a zastává se jí Donald Trump. To může posloužit velmi rychle. A z druhé strany přece tohle nálepkování podle toho, koho volíme, by tady v tom případě vůbec nemělo hrát roli, protože s tím nijak nesouvisí. Ona nevyjadřuje svůj politický postoj tím, co dělá. A to, že se vlastně takové věci propojí, já, jak jste řekl, věnuji se médiím dlouho, já rozumím tomu, jak to vznikne. Je to chytlavé, když potřebujete, aby někdo ten váš obsah přečetl, tak vlastně to může být dobrá zkratka, jednoduchá, ale není to něco, co by primárně mělo patřit k sobě.
16: Vy jste říkala, že to odpoutává pozornost. Odpoutává to taky pozornost od toho hazardu? Což je teda problém sám o sobě.
0: To je jedna z věcí, kterou já považuji za absolutně nejnešťastnější na celé té věci. Jak málo se píše o tom, že ve skutečnosti se jedná o společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, a jak málo se píše o tom, že z kurzového sázení nebo ze sázení na sport a zejména z toho online může vznikat závislost, což není něco, co bych tady vymýšlela, ale vlastně věc, která je podložená i daty, ať už u nás nebo v zahraničí. Online sázení, zejména u mladších mužů na sport jako takový, velmi rychle na sebe nachytává různé závislosti. Víc než třeba, když hrajete nějaké běžné hry, teď myslím, že třeba máte nějaký los, si koupíte, tak běžná loterie, koupíte si los a ten si setřete. Takže to závislostní chování vzniká mnohem rychleji právě na online sportovním sázení a pro ně je určena Sydney Sweeney pro konzumaci vlastně lidí, kteří se budou koukat a bude se jim líbit ta žena, která reprezentuje ten sázkový biznis. Já jsem zaregistrovala, že se mluvilo o tom, že vlastně ta firma nemá takový dopad do větší, širší populace a že právě chce nachytat na Sydney Sweeney ty svoje nové sázkaře.
16: Není, závěrem se ptám, není povzbudivé, že sportovkyně, které s tím nesouhlasí, že takto Sydney Sweeney reprezentuje to, jak se mluví o sportu v médiích, do jisté míry, je to spojené s hazardem, ale bavíme se o sportovních sázkách, tak není povzbudivé, že se ozvali a že ta kritika tu je a že to v médiích probíráme a že se o tom bavíme? Možná by to před 10-20 lety tak nerezonovalo.
0: V tom máte pravdu. Já si myslím, že to je jedna z těch velmi pozitivních věcí celé té kauzy, že to téma je probíráno kritickým způsobem a že my tady dva spolu nesedíme s tím, že se budeme smát všem těm sportovkyním, které se ozvaly, jak jsou zakomplexované feministky a měly by prostě hrát v něčem úplně zakryté a tak by jim bylo dobře.
16: A to bychom nedělali ani před těmi 10 lety.
0: Že tady sedíme, my dva ne, ale věřím tomu, že by tady klidně mohl sedět někdo jiný a mohlo by ho to výrazně pobavit. Tak, že je to vlastně dané tak, že sportovkyně jsou nahlíženy jako legitimní hlas v té debatě a je jim vlastně přiznávána ta hlavní role a to je hodně povzbudivé.
16: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla, že jsme to mohli společně probrat.
0: Díky za pozvání, nashledanou.
16: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Alice Němcová-Tejkalová z katedry žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se už dlouhé roky věnuje médiím a sportu. Já jsem se jí ptal na novou reklamní kampaň americké herečky Sydney Sweeney, která naštvala nejen vrcholové sportovkyně a mě zajímalo proč. Další týden se Vinohradskou 12 končí, všech 5 témat, která jsme probrali, najdete u nás na webu i rozhlas.cz, tak jako vždycky a i v podcastových aplikacích. Po víkendu se přihlásíme zase s novou epizodou, novým příběhem, novým tématem k diskuzi. Naslyšenou v pondělí.
1: Radiožurnál.
18: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Co všechno se dá uvařit z toho, co vyroste v okolí? A co všechno se dá zavařit? Šéfkuchař Pavel Drdel ze strakonické restaurace Sůl a řepa vaří z lokálních surovin, nakládá, suší a fermentuje. A snaží se využít téměř všechno, co se do kuchyně dostane. Proč je pro něj důležité znát lidi, kteří jeho suroviny vypěstovali? Pavel Drdel bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Čtyři hodiny. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
4: Koalice se dohodla na rozpočtu, deficit sníží o jednotky miliard. Kanadský premiér uvítal nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Čeští volejbalisté se v boji o čtvrtfinále mistrovství Evropy utkají s Belgií. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vládní koalice se dohodla na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude o jednotky miliard nižší než oznámených 389 miliard korun. A snížit deficit požadovalo hnutí SPD a motoristé.
5: Schodek by Česko mělo podle předsedy motoristů Petra Macinky postupně snižovat díky legislativním změnám už v průběhu příštího roku.
6: Reálně sníží schodek toho rozpočtu o dalších aspoň 20 miliard.
5: Hnutí SPD neuspělo se škrty na ministerstvu obrany. Úspory podle jeho předsedy Tomia Okamury vyjednalo v humanitárních dávkách.
7: Jsme prosadili, že se škrtne 4 miliardy korun na dávkách Ukrajincům.
5: Úspory v jednotkách miliard podle opozice nepomůžou. Za nereálné považuje snižování deficitu v průběhu roku předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
8: V průběhu toho roku totiž dochází k nějakým nečekaným událostem a to vám potom ten schodek vlastně navýší.
5: Rozpočtem se zabývala taky tripartita. Třeba odbory ocenily odložení debaty o návratu karenční doby. O růstu platů bude tripartita jednat v pondělí. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Kanada vítá nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Její premiér Mark Carney to řekl v projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku. A Kanada a Unie by podle něj měly spolupracovat ve strategických oblastech, jako je obranný průmysl, energetická bezpečnost, umělá inteligence nebo zajištění kritických surovin.
9: Ekonomická integrace se dnes používá jako zbraň a cla jako prostředek k vyvíjení tlaku. Technologie mění povahu války. Technologické platformy si chtějí diktovat pravidla a dokonce je obcházet. Jeden strom by se pod tímhle tlakem zlomil, ale celý les vydrží. Evropa i Kanada jsou sami o sobě silné, společně jsou ale silnější.
4: Carney zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce vytvořit třetí mocenský blok, který by jim měl konkurovat. Havel se ptá Peroutky, tak se jmenuje unikátní pásmo, ve kterém zazní dosud ztracená nahrávka rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem B. Peroutkou z roku 1968. Někdejší dramatik a budoucí prezident tehdy navštívil Peroutku ve Spojených státech a ptal se ho mimo jiné na to, za jakých okolností by se vrátil do vlasti.
10: Já jsem přesvědčen, že na vás speciálně nebylo zapomenuto v Československu, ale přesto si myslím, že i kdyby bylo, neznamená to ještě nutně, že nejste potřeba.
11: To já nemohu vědět, ale jak říkám, já vám mluvím o těch zrnkách písku, co padají na tu hromadu, že tedy na to, co se v člověku válí v mysli. Teď přichází další otázka, dejme tomu, že je nás třeba. My jsme spisovatelé, my jsme novináři, do jakého prostředí přijdeme? Jak bychom mohli svou činnost zahájit nebo svou činnost rozvíjet?
4: Záznam se náhodou našel letos v únoru.

0: na útoku hlavně. Musíme plnit pokyny, které si dáme a stanovíme před zápasem. Šance jsou veliký.
1: A fotbalisté Hoffenheimu s Adamem Hloškem a Vladimírem Coufalem vstoupili do základní fáze Evropské ligy porážkou 0-2 na hřišti Offi Kréta. Třetí z českých reprezentantů Robin Hranáč do utkání prvního kola nezasáhl. A v dalším zápase dal křídelník Václav Černý vítězný gol Bešiktaše Istanbul při výhře 4-1 nad Olympique Marseille.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D11 nehoda za Poděbrady a omezení za Lysou nad Labem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezeným provozem ve zúžení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze levý pruh, ten vedený protisměrem a aktuálně plynulé průjezdný. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se ještě pracuje za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 18. a půltým a 20. kilometrem silničáři opravují vozovku, uzavřený je levý pruh. A v Ostravě opatrně v Rudné ulici směrem z Poruby do Havířova. Od sjezdu na Svinov až po Plzeňskou ulici se pohybují silničáři. Obnovují tam vodorovné značení a blokují jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekejte polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Lidí, kteří nedobrovolně skončí na protialkoholní záchytné stanici, v posledních letech přibývá. Většina z nich ale za svůj pobyt a vystřízlivění nikdy nezaplatí. Některé kraje už zdaly i vymáhání dluhů, protože se jim to prostě nevyplatí. Téma pro Noční radiožurnál, probereme ho už po písničce.
5: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

Přenocování na protialkoholní záchytné stanici může vyjít na tisíce korun, až 80% klientů přitom za svůj nedobrovolný pobyt nakonec vůbec nezaplatí. Sama zařízení hlásí, že neplatičů přibývá a celkový dluh stále roste. Záchytky proto ve výsledku bývají ztrátové i

0: přes milionové dotace krajů.
1: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žadce.
2: V 7:30 ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali 3 lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí tak, že o sobě ani nevěděli. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
3: Je detoxikovaný, že už spolupracuje, že dostane své osobní věci a bude propuštěn z našeho oddělení.
2: Takhle se tu za rok vystřídá přes 1000 lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Brán, aniž je to čím dál tím víc.
4: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
2: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůř je na tom Plzeň.
5: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
2: Říká mluvčí Plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní. Podle exekutorské komory, na kterou se obracejí, se to povede ani ne u třetiny případů.
6: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
2: Vysvětluje prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík. O vymáhání dluhů už se po špatných zkušenostech přestali snažit třeba v Ostravě.
7: Dluhy jsme přestali vymáhat, protože úspěšnost byla minimální. Za letošní rok přitom evidujeme neuhrazené pohledávky ve výši téměř 2 milionů korun.
2: Potvrzuje mluvčí městské nemocnice v Ostravě Andrea Vojkovská. V Praze zase lidé za posledních 8 let dluží přes 92 milionů korun. Záchytky hledají různá řešení, jak problém s financováním vyřešit. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Národní památkový ústav připravil novou výstavu k 90. výročí narození posledního československého prezidenta Václava Havla. Otevírá se právě dnes v areálu brněnské vily Šťastny a připomíná stavitelskou tradici Havlovy rodiny i architektonické zásahy na Pražském hradě.
1: Básnicky bych to řekl tak, že na každém baráku vevnitř by měla být cedulka, kdo to staví.
2: Jestli se nemýlím, tak ty to tak máš v baráku.
1: Jo, tam, to byl můj dědeček. No.
3: Václav Havel pocházel ze stavitelské rodiny. Jeho dědeček Václav postavil Pražský palác Lucerna, jednu z prvních železobetonových budov v zemi, pokračuje historik architektury Vladimír Šlapeta.
4: Společenský centrum, kde se tancovalo, kde bylo kino, kde byly výstavní síně, významný centrum společenského života.
3: V tradici pokračoval i prezidentův otec Václav Maria Havel, který vybudoval vilovou čtvrť na Barandově.
4: To byly dva impulzy, které inspirovaly tu barandovskou osadu. Viděl ty vilový čtvrti nad Hollywoodem a proto vlastně si myslel, že by se nějaká taková kolonie dala postavit i nad Vltavou. A za druhé potom výstava německého Werkbundu ve Stuttgartu a to mělo ohromný ohlas všude. Tak řekl, když to jde v Hollywoodu, jde to i ve Stuttgartu, já jsem koupil ty pozemky, tak proč to neskusit?
5: Každý, kdo navštíví Československo, navštíví Prahu a kdo navštíví Prahu, jde se podívat na hrad.
3: Tak Václav Havel v roce 1992 vysvětloval svou snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Právě úpravám této památky v době, kdy byl prezidentem, se věnuje druhá část výstavy. Doplňuje kurátorka Vlasta Loutocká.
6: Havlova motivace byl, řekněme, možná návrat do doby Rudolfa II., kdy hrad žil, byl střediskem umění, střediskem vědy, střídali se tam význační umělci, učenci, byli tam i žebráci, o kterých se ale Václav Havel zmiňuje, že ty tam rozhodně zavést nechce.
3: Hrad se od té doby dál měnil.
6: Zmizela Havlova pracovna, kterou projektoval, navrhoval Bořek Šípek, ale na druhé straně zůstala oranžerie, výřičné, baldachín z leopardicí od Bořka Šípka.
3: Fotografie staveb a rodiny doplňují i výtvarné portréty samotného prezidenta.
6: Jsou to skici a bysty, které vytvořil malíř a architekt Zdeněk Makovský. Myslím si, že krásně vystihují jeho zadumanou tvář.
3: Výstavu Havlova architektura si lidé v brněnské vile Šťastny prohlédnou až do konce roku. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto se rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
5: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
6: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
7: Rád vařím.
2: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
7: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
7: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
8: A je 4:30. Zprávy a Martin Matějka. Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr po dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání tzv. Slavkovského formátu se tentokrát připojí také zástupci Itálie. Schůzka se koná nedaleko Vídně. V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Napsal to na své sociální síti True Social. Ocenil taky snahu svého polského protějška Karola Navrockého. A Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu. A vedení pražského letiště Václava Havla dnes bude řešit tvořící se dlouhé fronty. V těch se v posledních dnech ocitají cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. A těch se totiž týká nová elektronická evidence evropského vstupu a výstupu. Vedení chce čekací doby zkrátit, ale také zjistit, proč se letiště na situaci nepřipravilo předem. S problémem se v poslední době potýká i jiná evropská letiště.
1: Sport.
8: Hokejisté Kladna vyzvou dnes večer ve druhém kole extraligy pražskou Spartu. Oba týmy v prvních utkáních sezóny na kluzištích soupeřů zvítězily. Naopak o první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci. A v dalších zápasech vyzme Mladá Boleslav Karlovy Vary, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc bude hostit Plzeň.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D11 za Poděbrady a překážka na D3 u Plané nad Lužnicí. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy likvidují následky nehody v omezení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze pruh vedený protisměrným pásem, aktuálně bez většího zdržení. Také ostatní dálnice jsou plynule průjezdné a bez nehod. Místy počítejte s mlhami. Horší podmínky jsou například na D1 před Brnem od Prahy. Se sníženou dohledností počítejte od Ostrovačic a zvolte vhodné svícení. A na dálnici je D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně u nájezdu od Plané nad Lužnicí. Na nájezdu z exitu na 84. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Teď nad ránem je polojasno až skoro jasno od západu, ale až oblačno. Na Moravě se místy jinde jen ojediněle tvoří mlhy. Ochladilo se na 12 až 7, v údolích až na 5 stupňů. A přes den pak čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy mlhy, a během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. A večer bude oblačnosti ubývat. A páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
10: Ano, je tomu tak a celý tento týden vám nabízíme tematický seriál Deníky adopce. Za chvilku se dozvíte třeba to, kolik dětí našlo loni v Česku novou rodinu. A uslyšíte znova i manželský pár, který sledujeme už 6 let. Tentokrát se vrátíme do období, kdy jejich adoptivní syn začal chodit do školky.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Přes 300 dětí našlo loni v Česku nový domov u adoptivních rodičů. S finálním osvojením, o kterém rozhodují soudy, získávají nové příjmení i rodné číslo. Adoptivní rodiče potom mají stejná práva a povinnosti jako ti s vlastními dětmi. V časozběrném seriálu Deníky adopce jsme natáčeli 6 let s Lenkou a Tomášem, kteří se právoplatnými rodiči Tobiáše stali v roce 2024. A byli jsme i u toho, když jejich syn nastoupil poprvé do školky.
1: To bych se do školky ku podivu těšil a má to tam moc rád.
2: Ahoj, tam mám a vařím.
1: V kuchyňce vaříš? Už tam má i kamarády. A jaké tam máš učitelky? Jak se jmenujou?
2: Paní Hanka.
1: Aha.
2: A pana Monika.
1: Monika, a máš rád?
2: Jo.
1: A co tě nejvíc baví ve školce?
2: Nevím.
1: Asi tam hraješ se stavebnicema?
2: Jo.
3: Povídá si Tobiáš s maminkou Lenkou o mateřské škole, je prosinec 2025. To slaví zároveň 4. narozeniny. Vypráví, jak ve školce všechno sní a jak se mu tam nelíbilo, když přišel Mikuláš, čert a anděl.
2: Tam netapavé byl čert a Mikulák a já tam hube nechcel. A potom se tam bál.
4: Dneska tam byl čert a Mikuláš a ty se zbál? Ale jinak je statečný a zvládá to.
1: Chodíte i na procházky?
2: Jo.
1: A na hřiště? Máte tam velké hřiště?
2: Uh-huh.
1: Tak to je fajn. A pak se těšíš domů?
2: Povedu domů.
3: Lenka s Tomášem začali s adopčním procesem na konci roku 2019. Syna mají doma na Ostravsku od února 2023.
1: A jaký ten náš Tobík je teda?
2: Nevím.
1: Tak ve školce je takový pidlín, že?
4: Trošku někdy si hraje sám, říkala paní učitelka.
1: Takový introvert. No a potom, když přijdeš domů, tak jsi taková veselá kopa, že?
4: No je to veselá kopa, ale máme s ním i samozřejmě horší chvilky, že?
2: Já.
4: Když něco nechce, co rodiče?
2: A já ho nehudím a hnatami.
3: Popisuje sám Tobiáš, že někdy chodí a je naštvaný. Rodiče si s ním už odmala prohlížejí a čtou pohádky, které souvisejí s adopcí. Táta Tomáš zmiňuje i hračku, kterou má syn od porodnice do dneška.
4: Povídáme pohádku vyloženě o jeho plyšové hračce.
2: Pále mulatek, vím tam všem.
4: Žužlálek, on mu říká mulatek, a která s ním je už z porodnici. A tam ví, že se narodil mamince, pak z porodnice si ho vzala teta a pořád ten žužlálek šel s ním. No a jak bydlel u tety a u strejdy, tak si pro něho přijela maminka s tatínkem a žužlálek šel zase až k nám domů.
3: Pro rodiče je důležité, aby se syn o adopci dovídal postupně od nich a ne od někoho jiného. Tobiáš byl přes rok u přechodných pěstounů, až pak zamířil k adopci. Lence a Tomášovi se proměnil život.
1: Teď je prostě Tobík středobod všeho, jako celý náš život, dalo by se říct. Je to radostný čas, užíváme si to jako rodiče, prostě všechno řídíme podle něho.
4: Ten čas prostě jenom o něm. Vyřeší Tobíka a pak je čas na nás.
2: A mám tady nové autíko, je to tohle, ne to dotal, tato lepavé a to dotali.
4: Že je upovídaný.
1: A chceš něco říct tebi?
2: To namalovat.
4: To bys si rád, že nás máš?
1: Rád, že nás máš? Jo. Chceš něco namalovat?
3: 5. díl seriálu Deníky adopce bude z letošního léta. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
0: A já dodám, že dnešní premiérový díl uslyšíte v ranním Radiožurnálu po 8:45.

Zombie, biologické experimenty, tajemná korporace, Umbrella a hlavně věčný nedostatek nábojů ve chvíli, kdy je člověk potřebuje nejvíc. Resident Evil už 30 let děsí hráče a téměř čtvrtstoletí také filmové diváky. Teď se slavná hororová série vrací do kin v nové podobě, více už po písničce od R.E.M.

0: Málo která počítačová hra ovlivnila hororový žánr tolik jako Resident Evil. První díl vyšel před 30 lety a od té doby vzniklo několik pokračování, remakeů, seriálů a také filmů. Od včerejška je v kinech další. Nový Resident Evil natočil režisér Zack Cregger, a to z velké části v Česku. I'm in like a seriously messed up situation right now and it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
1: Hlavním hrdinou je Brian v podání Austina Abramse. Jeho rutinní pracovní cesta se během jediné noci promění v boj o přežití. Režie se ujal vášnivý hráč Resident Evil Zack Cregger. Původně komik a dnes jedno z nejvýraznějších jmen současného filmového hororu. Jako režisér na sebe upozornil snímkem Barbar a následovala Oscarová hodina zmizení. Cregger se podle svých slov chtěl vrátit ke zranitelnému hrdinovi s omezenými možnostmi. I love you. Snímek má navíc výraznou českou stopu. Jeho velká část vznikala u nás a štáb tady strávil více než 60 natáčecích dnů. Nejčastěji filmaři zamířili do Prahy. Využili velké filmové studio v Letňanech, areál Kohinoru ve Vršovicích, kongresové centrum, Papírenskou ulici nebo Třeboradickou teplárnu. Kamery se ale rozjeli také do Milovic a do Mezibraní v Litoměřicích. Největší proměnou ale prošel pražský Karlín. V okolí Jirsíkovy ulice pod Vítkovem vznikaly noční akční scény. Filmaři část ulic vyklidili, uměle je zasněžili a natáčeli tam rychlou jízdu, střelbu a další akční sekvence. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. My God.

0: Radiožurnály 5 hodin. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Prezident Pavel podepsal stavební zákon i znovu zavedení EET. Slovenský premiér Fico dnes navštíví Ukrajinu. Fotbalisté Plzně úvodní utkání Evropské ligy proti Saint-Gilloise prohráli 0-3 a bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel ale kritizuje třeba to, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde taky podle něj proti doporučení Evropské komise. Prezident Pavel ve čtvrtek naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. A právě na spuštění nového EET 2.0 se už začaly připravovat firmy v Česku. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Několik z nich si ale stěžuje, že nemá dost informací.
3: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
4: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
3: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
5: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
3: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Slovenský předseda vlády Robert Fico se dnes na Ukrajině setká se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. Informovala o tom agentura Ukrinform, která se odvolává na Tuskovo prohlášení. Šéf polské vlády ve čtvrtek po jednání s rakouským premiérem Christianem Stockerem ve Varšavě mluvil o prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku. Slovensko je proti. Údajně žádá vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu. Vypuštění jednoho jména požaduje i Francie. Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou spokojení nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho, říká Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarech.
6: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší, než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
1: Sport. Fotbalisté Plzně prohráli ve svém úvodním zápase v hlavní fázi Evropské ligy s belgickým celkem Saint-Gilloise 0-3. Třetí gól jim vstřelil po hodině hry z rohového kopu český obránce Ondřej Kryčfaluši. Domácí záložník Alexander Sojka nebyl po zápase s výkonem svého týmu spokojený.
7: Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý. Procházíme těžkými chvílemi, řekli jsme se o poločase, že do toho vletíme. Zkusíme dát hnedka na začátku druhého poločasu gola. Myslím, že ten začátek byl dobrý, ale pak přišla ta standardka, vlastně 3-0 a byli jsme zase dál od toho výsledku, co jsme chtěli.
1: A čeští volejbalisté se o čtvrtfinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C.

0: čtvrtém kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze levý pruh vedený protisměrem. Aktuálně se jede plynule. A na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 18.5. a 20. kilometrem je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo, ráno na Moravě místy mlhy. Během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: 5.06. Dobré ráno, je pátek, ta pracovní část týdne končí, ale pro ne každého musí nutně pátek znamenat, že nás čekají volné dny. Pokud vás čeká pracovní víkend, vězte, že v tom nejste sami. Radiožurnál vám dělá společnost.

Co máme Radiožurnál? Míříme do Netvořic na Benešovsku. Právě tady teď upravují jeden velmi zvláštní autobus, který bude mobilní jednotkou pro darování krve a ten dostane Ukrajina. Najdete v něm 4 lehátka, na kterých můžou zdravotníci obsloužit dobrovolníky. Vozidlo pak

0: bude zásobovat odebranou krví nemocnice, ve které se léčí vojáci zranění ve válce.
1: Na první pohled vypadá jako obyčejný zájezdový autobus. Uvnitř jsou ale 4 zdravotnická lehátka. Na nich budou lékaři dobrovolníkům odebírat krev, ukazuje ředitel zdravotnické firmy Medista Jan Kadlec.
2: Vlastně přijde ten bak na plnou krev, i hned je promícháván při tom odběru a po dosažení požadovaného objemu, respektive váhy, je ten odběr ukončen.
1: Vozidlo je schopné převážet až 85 litrů krve, dodává Kadlec.
2: Ta krev se zpracovává, standardně se separuje na její složky jako plazma, červené krvenky a tak dále. Potom se v chladicích přepravních boxech odveze do nemocnice, kde se potom podává typicky při operacích.
1: Bílý autobus bude moct zajíždět do menších měst a obcí. Na stranách má nápisy v azbuce i latince, které vyzývají dobrovolníky k darování krve. Popisuje Tomáš Janeček, výkonný ředitel firmy Rojax, která vozidlo přestavila.
3: Peníze se vzaly z programu CzechAid. Celková cena přestavby, včetně autobusu a vybavení, byla 10 milionů českých korun.
1: Výroba celého vozidla trvala zhruba 10 měsíců. Autobus budou využívat zdravotníci v Dnipropetrovské oblasti, říká šéf Czech Health Technology Institute Marek Svoboda.
4: Nemocnicí, která má ty největší potřeby v současné chvíli, je nemocnice Mečníkovo, která je jednou vlastně z hlavních nemocnic pro válečně zraněné.
1: Společnost Rojax vyráběla vozidla pro Ukrajinu i v minulosti. V roce 2023 přestavila autobus na mobilní zdravotnickou evakuační jednotku pro Vinnickou oblast. Z Netvořic na Benešovsku, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: ale už není kam spěchat. Zpívá Mňága a Žďorpa Petr Fiala v ranním radiožurnálu, tak ať se to týká teď po páté hodině i vás. My za chvíli budeme tedy mírně spěchat do Jesenice, tam se odehrála další předvolební debata. Nabídneme reportáž. Dobré ráno, ve 5:45. A co přinese dnešek? Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude nedaleko Vídně jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje, a to například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se tentokrát připojí i zástupci z Itálie. V Česku dnes začíná třetí ročník Reuse dnů. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání a nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reuse federace se každý rok zapojuje více měst i lidí. Součástí jsou například výměny věcí, anebo také opravárenské dílny.
1: Dnes se na západě a severozápadě objeví slabý déšť, jinde by pršet nemělo vůbec. Bude polojasno až oblačno a hlavně v Čechách může být přechodně až zataženo. Teď po ránu si dávejte pozor na mlhy, nejvíc jich bude na Moravě. Během dne se lokálně v severozápadní a západní části Čech rozprší, nejčastěji to bude na horách. Večer srážky ustanou a také oblačnosti bude ubývat. Teploty se odpoledne budou držet v rozmezí od 18 do 23 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 13 stupňů. A foukat k tomu bude, tak jako včera, slabý, přes den většinou mírný, západní až jihozápadní vítr. Krásný den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Marka Mora a teď ranní radiožurnál 5 hodin 19 minut je pátek. Už se to blíží 9. a 10. října komunální volby, volby do místních zastupitelstev a také do části Senátu. Téma, které nás zajímá velmi intenzivně a to v dostatečném předstihu. Radiožurnál a také Český rozhlas Plus připravili různé akce. Včera jsme odvysílali letošní v pořadí už druhou předvolební debatu z regionu. Tentokrát to bylo ze středních Čech, z Jesenice u Prahy. Za posledních 20 let se tam zdvojnásobil počet obyvatel, což znamená vyšší nároky třeba na dopravu a také školství. O nejpalčivějších problémech debatovalo celkem 5 lídrů kandidátek do místního zastupitelstva.
1: Jesenici trápí například nedokončený obchvat a kvůli tomu silný provoz přes město. Zpožďuje se výstavba jeho třetí etapy. Podle starosty a lídra kandidátky nezávislých pro Jesenici s podporou starostů Pavla Smutného by měla výstavba začít v nadcházejícím volebním období.
2: Povedlo se kraj přesvědčit, čili začala projektová příprava. Nicméně všechno trvá poměrně dlouho. Předpokládáme, že do 2 let začne samotná výstavba.
1: Rychlost postupu současného vedení zpochybnila bývalá starostka a lídrině uskupení Jesenice náš domov Radka Vladyková. Podle ní by městu kromě obchvatu zásadně pomohla nová kolejová doprava.
3: My bychom chtěli, aby tady byla stanice metra D. Já jsem teďkon někde četla, že uhne Ovesce dolů do Břežan, takže pro nás bude opravdu klíčové, aby jsme vrátili jednání s Prahou a se Středočeským krajem.
1: Jako rychlejší a potřebnější řešení ostatní diskutující vidí zrychlení veřejné autobusové dopravy. Pokračuje Radan Miksa z uskupení Sen pro Jesenici.
4: 100% je potřeba zajistit průjezdnost MHD. Ty autobusy stojí v kolonách, to znamená vyhrazené pruhy po obchvatu, tak, aby MHD mělo prioritu.
1: Jesenici stejně jako jiným městům s podobnou překotnou výstavbou chybí přirozené centrum města a s tím spojené podniky jako kavárny nebo restaurace. Nové náměstí a okolí by mělo vzniknout do roku 2030 ve spolupráci s developery. Podle Martina Langa z ODS je potřeba zajistit obslužnost nového centra města.
5: Právě aby se z toho nestalo jedno velké parkoviště, tak je důležité tam dostat občany i bez toho auta. A to tak, že zavedeme pravidelnou vnitřní dopravu města, bezplatnou.
1: Jesenici a okolí taky chybí střední školství, za kterým musí studenti dojíždět do hlavního města. Přímo v Jesenici by mělo vzniknout krajské gymnázium. To ale podle lídra kandidátky za zelenou Jesenici Vlastimila Zímy i dalších nestačí.
6: Podporujeme vznik druhé střední školy na Dolnobržansku, které má aktuálně už 30 000 obyvatel a zatím žádnou střední školu, přestože už má druhou dálnici. A Jesenice je spádová i pro další obce směrem na Posázaví.
1: Ke komunálním volbám spolu s prvním kolem voleb senátních půjdou voliči 9. a 10. října. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto se rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
5: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
6: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
7: A co s rodiči nejraději děláš?
8: Vaříš.
7: A máš rád třeba auta, vlaky?
8: Auta.
7: A baví tě to ve školce?
8: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.
2: Dobré ráno, je 17:30. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
3: Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr během 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 vydíral. Za to ho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Ocenil taky snahu svého polského protějška Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu. A policisté ve čtvrtek odpoledne vyzvedli z jezera Most lidské tělo. Nevylučují, že jde o mladíka, po kterém pátrají od srpnové bouřky. Totožnost potvrdí až genetická expertiza. Policie o tom informovala na síti X. Na tělo kriminalisty upozornil soukromý potápěč, utonulého pak vyzvedla zásahová jednotka. S ohledem na pozůstalé policie zatím nebude zveřejňovat další informace.
0: Sport.
3: Tenistka Sára Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře ve čtvrtfinále. Třetí nasazená Češka v Mexiku prohrála se Španělkou Bukšovou za hodinu a 6 minut 06:46. Dominika Šalková zase nestačila na tenisovém turnaji v São Paulo na Američanku Stojanovou, které podlehla 6-7, 1-6. A v Brazílii skončila ve druhém kole po prohře s francouzskou Blinkovovou 3-6, 0-6 i Vendula Waldmanová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Brnem a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se už u exitu 182 popůvky brzdí. Pozor, v mlze, osobní auta dál pak jedou levým pruhem v celku plynule, kamiony už tvoří místy sice roztrženou, ale kolonu v pravém pruhu k omezení u D2. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Pečky na 35. kilometru čekejte omezení. Po noční havárii kamionu v zúžení na 34. kilometru je teď provoz vedený jenom jedním pruhem vlevo převedeným do opačného pásu, zatím kolona nevzniká. Na 43 na příjezdu do Brna ze Svitav obezřetně za Českou před sjezdem ke Globusu stojí u kraje auto po nehodě, přibrzďuje se tam. A na silnici 8 kousek za D8 směrem z Lovosic na Teplice opatrně mezi Bílinkou a Velemínem stojí tam auto po střetu se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na českém je dnes po ránu oblačno až polojasno, jen na západě našeho území mraku víc až zataženo. Na Moravě se místy jinde jen ojediněle vytvořily mlhy, ty se ale budou během dopoledne rozpouštět. Teploty se aktuálně pohybují mezi 7 a 12 stupni, v údolích je ještě chladněji, jen kolem 5 stupňů Celsia. Přes den se budou teploty pohybovat od 18 do 23 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 13. Přes den pak čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách může být přechodně až zataženo. Teď po ránu stále pozor na mlhy, nejvíc jich bude pořád na Moravě. Během dne se lokálně v severozápadní a západní části Čech rozprší, nejčastěji to bude na horách. Večer srážky ustanou a také oblačnosti bude ubývat. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Počasí Marcel Hálová. My se dnes budeme vracet opakovaně do Německa. Jednak nás bude zajímat dění ve Frankfurtu. Tam mají už další oběť malárie. Podrobnosti chystá náš berlínský zpravodaj. No a také nás zajímají tamní volby. Strana AfD v Německu před 2 týdny hladce vyhrála v Sasku-Anhaltsku. No a na vítězné vlně by ráda pokračovala. O víkendu se bude hlasovat hned ve dvou spolkových zemích.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

věří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Radiožurnál Pátek 5.38. Dva týdny po Sasku-Anhaltsku pokračuje v Německu série zemských voleb, které mají potenciál otřást celostátní politikou. Jestli se na AfD posílí svůj pocit neporazitelnosti, tak o tom rozhodnou už v neděli voliči v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a také v Berlíně. Tam je zatím těsným favoritem voleb strana Die Linke.
1: Berlín-Marzahn je jedno z největších sídlišť v Evropě a právě tady si strana Die Linke udělala na náměstíčku mezi paneláky setkání s voliči. Děti skáčou na nafukovacím hradu, klobásy se grilují, je to takové klidné odpoledne. Na první pohled nic neprozrazuje rukopis organizátorů kampaně newyorského starosty Zorana Mamdányho, které si strana Die Linke přizvala před volbami na pomoc.
2: Wahlkampf in den USA...
3: Volební boj ve Spojených státech a u nás se nedá srovnat. Miliony od soukromých dárců tady v Německu prostě nemáme. Ale to podstatné je důraz na dostupnost. Lidé trpí tím, jak všechno zdražuje. Naše požadavky se proto zaměřují hlavně na to, aby byl Berlín dostupný.
1: Markus Berg by se jako starosta Marzahnu rád zasadil třeba o kvalitní veřejnou dopravu nebo o dostupnou lékařskou péči, ale na samém vrcholku priorit má dostupné bydlení. To je vlajkové téma Die Linke. Na pódiu o něm mluví i Elif Eralpová, možná budoucí primátorka Berlína.
4: Okamžitě můžeme ulevit 400 tisícům domácností, když zastropujeme nájmy v obecních bytech.
1: Elif Eralpová, dcera socialistů, kteří utekli z Turecka před vojenskou diktaturou, má reálnou šanci, že bude moct po volbách naplňovat svou vizi města, které slouží všem, kdo v něm právě žijí, a to nezávisle na tom, jak dávno nebo odkud přišli. Z Berlína.

0: Ranní radiožurnál a fotbal. Fotbalisté Plzně v původním duelu ligové fáze Evropské ligy nestačili na belgický tým Royal Saint-Gilloise. Reportáž připravíme ještě do 6. hodiny. No teď o tom, co přinese dnešek, alespoň stručně v ranním radiožurnálu. A také doprava, aktuálně zelená vlna. Pokud máte k dopravě co říct, rádi se to dozvíme a pošleme to dál. 800 553 553. Přejeme šťastnou cestu.
1: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
2: Za větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
1: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
3: Ať si při tý mlze rozsvítěj světla.
4: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
1: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
4: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno ve 6:15. V Rusku v noci začaly volby do státní domy. Poprvé v nich hlasují také lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko, která má teď v dolní komoře parlamentu ústavní většinu. Ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách. Potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Riedl. Úsek za asi 16 miliard korun naváže na už hotovou část dálnice v Jihočeském kraji. No a práce by tady měly začít v roce 2028.
5: Kolona na D1 před Brnem a omezení na D11 u Peček. Na D1 před Brnem směrem z Prahy už kousek za sjezdem na Rosice. Dejte pozor, v mlze se tam dojíždí do kolony. Na kilometru 181 kamiony zastavují, v levém pruhu osobní auta různě přibrzdují a velmi hustý provoz pokračuje dál za sjezd na Popůvky. Výrazně pomaleji se sunou kamiony pravým pruhem. Změna mlha se tvoří právě hlavně v Jihomoravském a Zlínském kraji. Počítejte na četných místech se sníženou viditelností. Na D11 z Hradce Králové na Prahu v zúžení mezi exity 35 Pečky a 25 Sacká je po noční nehodě kamionu průjezdný jenom levý pruh, ten vedený protisměrem. Zatím se jede plynule. Na silnici 43 na příjezdu do Brna ze Svitav se za Českou na úrovni Globusu přibrzduje, vpravo u Krajnice řeší nehodu. A na silnici 8 z Teplic na Lovosice za Velenmínem se zpomaluje, stojí tam auto po srážce se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Dnešní ráno chladné a mlhavé, teploty v údolích poklesly jen k 5 stupňům, jinde 7 až 12 a mlhy se tvoří, jak jste slyšeli, i v zelené vlně, hlavně na Moravě, tak opatrně, během dopoledne se rozpustí. Nebe pak čekáme polojasné až oblačné, v Čechách se ale může přechodně objevit mrakou víc, místy bude i zataženo a tam také hlavně na západě a severozápadě se rozprší. Nejvíc deště bude na horách. K večeru budou srážky ustávat a nebe se bude projasňovat. Teploty odpoledne budou docela příjemné, pohybovat se budou mezi 18 a 23 stupni. Na horách čekáme kolem 13 stupňů Celsia. Krásný pátek.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 550. Fotbalisté Plzně na úvod hlavní fáze Evropské ligy tvrdě narazili. Royal Saint-Gilloise podlehli 0-3. Střelecky se prosadil i český obránce belgického celku Ondřej Kryčfaluši. A tak jenom díky golmanovi nebyla porážka vyšší.
1: Nás přehrál manšaft, který byl ve všech aspektech lepší. Určitě co jako nejdůležitější je vypíchnout, tak určitě intenzita té hry, kterou měli. Ta nás určitě porazila, ale i kvalita, jako hodně nás presovali, měli jsme obrovský problémy vlastně v té vlastně předfinální fázi.
2: Uznal trenér Viktorie Radoslav Kováč, že vedoucí tým belgické ligy byl ve Štruncových sadech nezastavitelný. Rychlé kombinace nestíhala plzeňská defenziva zachytávat a vyložené šance Saint-Gilloise přibývaly.
3: Viděl jsem na klukán, že jsme bojovali, ale prostě teď to moc nejde. Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý.
2: Chválil belgický celek záložník Alexander Sojka. Jeho Viktoria naopak v úvodním zápase hlavní fáze Evropské ligy nepřekvapila a navázala na své nepřesvědčivé ligové výkony z úvodu sezony.
3: Tak víme, že ty výsledky teďka nejsou, jak chceme, takže určitě ta repre pauza bude k tomu, aby jsme si ukázali přesně do detailů, co trenér od nás chce a potom dohráli ten zbytek toho podzimu daleko jinak, což Plzeň musí tady jako dominovat, vyhrávat, aby to nebylo tak, jak to bylo teďka.
2: Poslední ligové utkání před reprezentační přestávkou čeká Alexandra Sojku a jeho Viktorii v neděli na trávě. Slávě. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: vám rady žurnál nejen komunální volby v Česku, nejenom volby v Německu a volby do státní dumy v Rusku, ale také volby ve Spojených státech nás budou zajímat. Ty americké vstupují do rozhodující fáze. První lidé začínají volit právě dnes. Naše zpravodajka ve Spojených státech jistá podrobnosti. Dočkáme se jich příští hodině.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, teď je 6 hodin. A se zprávami je tu Eliška Zábrocká.
3: V Rusku začaly volby do státní dumy. Poprvé v nich hlasují i lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Vedení pražského letiště bude dnes řešit dlouhé fronty turistů u pasových kontrol. Čeští tenisté budou hrát se Spojenými státy o postup do finálové skupiny Davis Cupu. Kolona vzniká na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusové do nedělního večera rozhodují, kdo usedne mezi 450 poslanců státní dumy. Ve volbách volí taky lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko, která má teď v dolní komoře parlamentní ústavní většinu.
4: Ruský prezident Vladimir Putin vyzval k co největší volební účasti. V předvolebním projevu Rusy označil za jednotný národ, který spojuje historická paměť a láska k vlasti. Hlasováním podle něj Rusové vyjádří podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině. Volby se odehrávají ve chvíli, kdy podle průzkumu veřejného mínění část obyvatel pociťuje větší obavy z dopadu války na své životy i na ekonomiku země. Parlamentní volby se v Rusku konají poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2020. Ondřej Himer, Radiožurnál.
3: Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání bude řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to souhrou několika okolností. Hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasu.
5: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
3: Systém EES platí od dubna. S frontami se potýkají i další evropská letiště. Lidé v Mirovicích na Písecku budou dnes hlasovat v referendu o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 větrné elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé sepsali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů na životní prostředí i na zdraví. Činoherní studio v Ústí nad Labem zahajuje 55. sezónu. Na dnešní večer připravilo koncerty, prohlídky divadla i představení novinek. Divadlo chystá 3 premiéry. Brechtovu hru Svatá Johana z Jatek, autorskou inscenaci Dopamin a taky Drákulu. Téma sezóny Kdo nám vládne souvisí podle uměleckého šéfa Michala Háby s děním ve světě.
6: Neprofilujeme tu sezonu úplně tak, jako že každá ta inscenace se jako striktně drží té otázky, tak se prostě k ní nějak stahuje, pojmenovává vlastně jakoby typ lidí, který nám vládnou, ale zároveň nějaké systémy nebo nějaké stereotypy. Používáme znovu pojem hegemonie, prostě snažíme se rozklíčovat, že nám vládne možná něco, co považujeme za přirozené, než to ani nevnímáme.
1: Sport.
7: Fotbalisté Plzně nestačili v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy na Royal Union Saint-Gilloise. Po gólech Mofokinga, Biondice a českého defenzivního univerzála Krejčvalušiho prohráli s belgickým celkem 0-3. Záporočiši tak vyhráli jediné z posledních 5 soutěžních utkání. A tenisté Česka a Spojených států se utkají o postup do finálové skupiny Davis Cupu. V úvodní dnešní dvouhře nastoupí od 15 hodin Jakub Menčík proti Tienovi, v té druhé Jiří Lehečka proti Sheltonovi. Finalista nedávného US Open Ben Shelton je největší hvězdou v sestavě Američanů. V Praze je teprve od středy a podmínky v Libeňské hale si pochvaluje.
8: Kurt je výborný, takový středně tvrdý povrch s dobrou rychlostí. Cítíme se na něm komfortně. Arena je tu nádherná. Na utkání proti Česku se moc těšíme.
1: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 před Brnem a překážka na 52 na Nových Mlýnech. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy dejte pozor. Za Domašovem v mlze se tam tvoří první část roztrhané kolony kamionu, už někde kolem kilometru 174,5. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Nové Město opatrně na 69. kilometru stojí tam kamion v pravém pruhu. Na D11 opačně z Hradce na Prahu v omezení mezi sjezdy 35 Pečky a 25 Sacká je po noční nehodě kamionu na 34. kilometru

0: a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
1: 6 hodin 5 minut, pátek 18. září, krásný nový den přejeme všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, jsme za to moc rádi. Já zdravím ve studiu Pavla Tilšera. Pavle, hezký den i tobě.
2: Krásné ráno našim posluchačům i tobě, Karle.
1: Pojďme pozvat na ty nadcházející hodiny, protože jako vždycky těch témat, kterými se chceme zabírat, která chceme otevírat, která chceme posouvat, je opravdu hodně. Fotbal, hokej, tenis, mohl bych takhle klidně jmenovat dál. Samozřejmě, já se moc těším na začátek Davis Cupu, budeme ho sledovat. Ostatně hraje se přímo v Praze, takže tentokrát ani to není tak zas tak exkluzivní, že jako vždycky budeme přímo na místě, ale je to rozhodně velký svátek. Davis Cup se vrací do O2 Areny. Češi proti Američanům, já se nemůžu dočkat.
2: Ano, po 13 letech Davis Cup v Praze, velká věc, a další velká věc, která se ponese naším vysíláním vlastně celý dnešek, tak to je nominace české fotbalové reprezentace poprvé pod Španělem Santim Deniou. Ve 12 hodin to začne na Strahově, takže taky o tom budeme hodně mluvit.
1: Tak vám přejeme zatím krásný pátek, příjemný poslech a posíláme skupinu Kabát.
3: Radiožurnál Sport.
4: Karel Janů a Pavel Tilšar.

0: V Monaku už před lety otiskl svoji nohu na promenádě šampionů a legendární fotbalista Antonín Panenka má teď novou sochu. Stojí, Pavle, jak ty velmi dobře víš, v pražském hotelu International v Dejvicích.
1: Je to na počest jeho lobů z penalty, která rozhodla o vítězství československé reprezentace na mistrovství Evropy v Bělehradě před 50 lety. No, klasická socha to není, jde spíš o velkou figurku kluka s knírkem v československém dresu a pouze jednou kopačkou.
2: Já tak slyšel původní záměr, že by měla být stvárněna nějaká socha, tak jsem si říkal, že to bude nějaká klasika bronzová nebo nějaká železná, nebo já nevím. A netušil jsem, že to bude vlastně pojatě jako sportovně, žertovně, veselým.
1: Ano, jak zmínil Antonín Panenka, není to socha ze železa, z bronzu, ze zlata ani ze stříbra. Je to, pokud bych to mohl popsat, možná takový panáček, taková figurka. Každopádně knírek má, nemá levou kopačku. Proč?
2: No, levou to je taky pro mě záhada, protože levou kopačku já mám doma, ale tu pravou jsem pětkrát prodal.
1: Jan Kuller odhalil sochu Antonína Panenky, byl to speciální zážitek?
3: Tak pro mě velmi speciální zážitek, že já jsem od malička velký fanda Bohemky a na Tondovi jsem vyrůstal a dneska si troufám říct, že jsme kamarádi, když byla doba, kdy asi před 7 lety mi nabídnul tykání, tak jsem byl úplně šťastný jak blecha, takže pro mě je velká čest, že jsem mohl odhalit jeho sochu.
4: Mistři Evropy, je to sen, taková malá země. Povedlo se to prostě, byla shoda okolností, trošku štěstí.
1: Usmívá se při vzpomínce na zlaté Euro 1976 Ivo Viktor, nejlepší brankář turnaje. Z Prahy Pavel Tilšár, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Lenny Kravitz v pátečním radiožurnálu Sport. Je 6 hodin a 16 minut. Fotbalisti Betisu Sevilla potvrdili velmi dobrý vstup do sezony. Vyhráli 1-0 nad Getafe v 6. kole španělské ligy. No a protože to pro ně bylo 5. vítězství v soutěži, tak se svěřenci trenéra Manuela Pellegriniho bodově dotáhli na 2. Real Madrid. V čele zůstává 100% Barcelona. No a hráli se včera ve Španělsku 2 zápasy. První výhry v sezóně se dočkal Villarreal, soupeř Slavie v lize mistrů, který na konci listopadu zavítá do Edenu, vyhrál v Malaze 3-1 a v neúplné tabulce se tedy posunul na 14. místo.
1: Musíme zmínit samozřejmě výsledek Plzně v evropské lize. Západočeši podlehli Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Aktuálně nejlepší belgický tým ve štruncových sadech jednoznačně dominoval. Plzněné dělali chyby v defenzivě, taky proto třeba střídal obránce Karel Spáčil už o přestávce, no a ještě Florian Wiegele, ten tedy toho pochytal spoustu, takže možná výsledek 0-3 ještě milosrdný pro Plzeň na úvod evropské soutěže. Určitě to probereme taky s Pavlem Horvátem po 9. hodině.

0: Česká tenistka Sara Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře ve čtvrtfinále. Třetí nasazená Češka prohrála ve vysoké nadmořské výšce v Mexiku se španělkou Buxaovou za 66 minut a byl to zápas docela jednoznačný. První set 0-6, v tom druhém tedy nakonec 4-6.
1: Další ženský tenisový turnaj se hraje taky v São Paulo, ale už pokračuje bez české účasti, protože tam skončili Vendula Waldmannová a taky Dominika Šalková. Asi známější soupeřku měla v Brazílii Waldmannová, která v boji o čtvrtfinále podlehla Aně Blinkovové 3-6 a 0-6. Anna Blinkovová, to je ruská rodačka, ale nově reprezentuje Francii.
0: A ještě tady, když u tenisu zůstaneme, tak připomeňme, že to velmi podstatné se dnes bude odehrávat v hlavním městě České republiky. Davisův pohár v O2 aréně. Jakub Menšík zahájí duel druhého kola kvalifikace proti Spojeným státům americkým. V repríze nedávného US Open ve třetím kole, myslím, se potkali, bude hrát znovu s Lernerem Týnem. To je zápas, který nabídneme po 15. hodině i tady na Radiožurnálu Sport, a poté to bude na Jiřím Lehečkovi, který taky nebude mít vůbec jednoduchého soupeře, vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona. Budeme u toho přímo na místě.
1: Bude tam Jaroslav Plašil, David Prouza, dva reportéři. Navíc Airstream na místě, takže se můžete těšit i na spoustu rozhovorů.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, 6 hodin 26 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport a s Pavlem Tilšerem vás ještě pozveme na dnešní program hokejové Tip Sport Extraligy. Všechno to odstartuje v 17 hodin v Třinci, kam přijede brněnská Kometa.
1: O půl hodiny později začne souboj Litvínova s mistrovskými Pardubicemi a od půl šesté bude hrát taky Mladá Boleslav s Karlovými Vary.
0: No a v 18 hodin potom ještě se připojí do našeho pořadu s mikrofonem za hokejem další tři duely. Kladno vyzve pražskou Spartu, Mountfield Hradec Králové proti českým Budějovicím.
1: A ještě jedno utkání, Olomouc, Plzeň.
0: No a jak jste zvyklí, jak už jsem naznačil, všechno tady na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za hokejem, anebo každý zápas můžete zvlášť poslouchat na našem internetu, ať už tedy sport.rozhlas.cz i rozhlas.cz, nebo třeba v naší rozhlasové aplikaci Můj rozhlas.

0: Radiožurnál půl sedmé. Aktuální zprávy Eliška Zábrocká.
1: Americké ministerstvo zahraničí povolí íránské delegaci zúčastnit se zasedání valného shromáždění OSN. To se koná příští týden v New Yorku. Víza dostanou jen hlavní členové delegace a jejich zástupci. Mezi nimi jsou podle agentury AP íránský prezident Masoud Pezeškian a ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhodnutí přichází v době, kdy pokračuje dlouhodobý konflikt mezi USA a Íránem. Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu. Partnerství pro otevřené vládnutí. Ta podporuje transparentní vládnutí a je do ní zapojeno přes 70 států. Podle usnesení Ministerstva spravedlnosti z ní Česko vystoupí na konci roku. Podle organizace Transparency International krok oslabí hlas občanské společnosti a může Česku způsobit reputační problém. A v Česku dnes začíná třetí ročník Reuse dnů. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání, nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reuse federace se každý rok zapojuje víc měst i lidí. Součástí jsou například výměny věcí, opravárenské dílny nebo další akce zaměřené na opětovné využití výrobku. Sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň prohráli v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy s belgickým týmem Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Z posledních pěti soutěžních zápasů tak západočeši vyhráli jen jeden. A čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Hrát se bude v pondělí v Turíně. Na velké akci se oba týmy doteď nestřetly.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D11 u Chlumce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Domašov se kamiony řadí v pravém pruhu už na kilometru 169. Kolem exitu 178 Rosice se tvoří hustá mlha a tam brzdí i osobní auta v levém pruhu, rozjíždějí se potom za sjezdem na Popůvky. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové za sjezdem na Městec v omezení vzniká v pravém pruhu kratší kolona ze 60. a půltého kilometru na 61. Tam stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Na D11 z Hradce Králové na Prahu už vázne provoz v zúžení mezi exity 35 Pečky a 25 Sacká a potom o kus dál směrem na Prahu za sjezdem na Lysou na 16. kilometru nepřehledněte odstavené auto.
4: Osobák stojí na krajnici s defektem a pohybuje se tam okolo řidič.
3: Na silnici 52 z Mikulova na Brno na vjezdu na Nové Mlýny kyvadlový provoz kolem porouchané dodávky brzdí se za zatáčkou a na 54 za Kyjovem směr Slavkov pozor za odbočkou na Sobulky v husté mlze, tam stojí u krajnice porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes i zítra nás čeká docela poklidné, příjemné počasí s teplotami dnes do 23, zítra dokonce do 24 stupňů. Dnes bude ještě mraků víc, v Čechách ojediněle místy přechodně i zataženo a tam také může hlavně na horách zapršet. Jinde ale polojasno až oblačno bez srážek. Víkend začne se slunečným nebem, jen opět po ránu pozor na mlhy. V neděli ale přejde přes naše území studená fronta, která sebou přinese jak oblačnost, tak i dešťové kapky. Zpočátku bude ještě převládat polojasno, postupně se bude nebe od severozápadu zatahovat a odpoledne a večer bude i pršet. Teploty budou ale ještě vysoké, od 19 do 23, na jižní Moravě dokonce do 25 stupňů. Příští týden pak začne chladným, místy především v severovýchodní polovině Česka i deštivým počasím a také bude docela větrno. Teploty se budou pohybovat jen kolem 15 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: byli Fratelli s pátečním radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že v 6 hodin 38 posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Fotbalisti Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy prohráli jasně 0-3 s belgickým Royal Union Saint-Gilloise.
1: Nepřesvědčivý výkon Západočechů potrestali góly Relebohile Mofokenga, Mateo Biondice a hlavou se trefil taky český defenzivní univerzál Ondřej Kryčfaluši. O vysoké prohře Plzně píšou i zahraniční weby, na které se teď společně podíváme s Karlem Schambergerem. Krásné ráno.
2: Dobré ráno. Vynikající start do evropské sezóny. Union zaujal proti letargické Viktorii Plzeň a vyhrál 0-3. Tak právě takhle zní titulek belgického webu HLN. Novináři v článku navíc výkon českého klubu označili za velmi nevýrazný a vítězství Unionu podle nich bylo více než přesvědčivé. Plzeň odehrála nepovedenou první půli, ve které ji soupeř jasně přehrál a vstřelil dva góly. Po přestávce Západočeši trochu přidali, ale místo toho v 59. minutě znovu inkasovali. Branku navíc zapsal český obránce Ondřej Kryčfaluši. Na ostrý start Unionu v zápase reagují i další média. Za neuvěřitelně agresivního označil server Nivosblad.
0: No a píšou weby i o něčem pozitivním v souvislosti s výkonem Viktorie.
2: Uznání si vysloužil plzeňský brankář Florian Vígale, už zmiňovaný deník Nivosblad popsal šanci, ve které se ocitl Bezford Zeneli. Na druhý gól musel Union čekat, bylo to z velké části zásluhou plzeňského brankáře, který předvedl skvělý reflex a znemožnil Zenelimu skórovat, napsali novináři. Více pozitivního toho ale na výkonu Západočechů nenašli. Server La Dernière Hora naopak popsal, že nejvýraznějším momentem z pohledu Viktorie bylo předzápasové dění, a to světelná a zvuková show na skladbu I Am Survivor a choreografie fanoušků.
1: To je vlastně smutné tvrzení pro fotbalovou Plzeň. Každopádně přesuňme se právě ze Západu Čech do Spojených států. Basketbalový tým New York Knicks ve čtvrtek zastavil prodej vstupenek po tom, co interní chyba vedla k hodně vysokým cenám.
2: O téhle neobvyklé a až trošku bizární situaci píše například zpravodajská agentura Reuters. Ta uvádí, že podle serveru ticketdata.com byla vstupenka na úvodní zápas sezóny Knicks proti Philadelphia v prodeji za neuvěřitelných 1251 dolarů, což je něco málo přes 26 tisíc korun. Cituji, pozastavujeme prodej jednotlivých vstupenek kvůli chybě v našich cenách, uvedla společnost Madison Square Garden Sports ve svém prohlášení. Zároveň doplnila, že brzy obnoví prodej s novými cenami a každému, kdo si už vstupenku zakoupil, rozdíl vrátí. Průměrná vstupenka na domácí zápasy Knicks v základní části stojí obvykle kolem 262 dolarů, tedy 5,5 tisíc, což je i tak více než dvojnásobek na jakýkoliv jiný tým.
0: No i proto mě to asi nějak nešokovalo, ta chyba o 1000 dolarů, já v New Yorku bych se nedivil vůbec ničemu. Zahraniční weby pročítal Karel Schamberger, moc díky.
2: Naslyšenou.

0: Není to poprvé, co od nás slyšíte v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, že fotbalisté plzeňské Viktorie včera večer nestačili v evropské lize na Royal Union San Gilloise a prohráli ve Štruncových sadech 0-3, ale to není samozřejmě jediný zápas ligové fáze evropské ligy, který včera byl na programu téhle soutěže. Úspěšný večer, Pavle, pro anglické kluby. Bournemouth při své premiéře v Evropě vyhrál na Realu San Sociedad 2-1. No a Crystal Palace, ten si doma poradil s Lechem dokonce jednoznačně 4-0.
1: Ano, Crystal Palace bude taky soupeřem Sparty v pozdější fázi hlavní části evropské ligy. Co se týká dalších českých fotbalistů, kteří hráli v Evropě, v evropské lize, tak Hoffenheimu s Adamem Hloškem a Vladimírem Coufalem se nezadařilo na Krétě, kde s tamním týmem Offy prohrál německý bundesligový tým 0-2. Naopak Bešiktaš Istanbul s Václavem Černým zvítězil nad Marseille 4-1. No a český křídelník se na té výhře istanbulského celku podílel gólem.
0: Ještě nám tady zbývá pár výsledků, tak Juventus Nijmegen, to je ten nejjednoznačnější včerejší výsledek, 5-0 pro starou dámu, Lillestrøm Torenze 1-2.
1: A tady mě zaujalo to, že Torenze je samozřejmě portugalský tým, ale ze druhé ligy. Je to vítěz tamního poháru, takže určitě taky premiéra pro Torenze v Evropě a hned výhra.
0: No a ještě tady Ferencváros vyhrál v Celtic Parku 3-1 a ten poslední výsledek, který jsme nezmínili a radši mě kontroluje, že Salzburg vyhrál na Levski Sofia 1-0.
1: Ano, máme to kompletní.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Po skupině KISS v ranním vysílání radiožurnálu Sport v 6 hodin a 50 minut znovu pojďme na fotbalisty Plzně, protože ti v úvodním zápase hlavní fáze Evropské ligy tvrdě narazili týmu Royal Union Saint-Gilloise, podlehli 0-3.
1: Střelecky se prosadil za belgický tým taky český obránce Ondřej Krychvaluši. Jen díky zákrokům rakouského golmana Plzně Vigileho přitom nebyla porážka Viktorie výraznější.
2: Nás přehrál manšaft, který byl ve všech aspektech lepší. Určitě co jako nejdůležitější je vypíchnout, tak určitě intenzita té hry, kterou měli. Ta nás určitě porazila, ale i kvalita, jako hodně nás presovali, měli jsme obrovský problémy vlastně v té vlastně předfinální fázi.
3: Uznal trenér Viktorie Radoslav Kováč, že vedoucí tým belgické ligy byl ve Štruncových sadech nezastavitelný. Rychlé kombinace nestíhala plzeňská defenziva zachytávat a vyložené šance Saint-Gilloise přibývaly.
4: Viděl jsem na klukách, že jsme bojovali, ale prostě teďkon se to moc nejde. Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý.
3: Chválil belgický celek záložník Alexander Sojka. Jeho Viktoria naopak v úvodním zápase hlavní fáze Evropské ligy nepřekvapila a navázala na své nepřesvědčivé ligové výkony z úvodu sezony.
4: Tak víme, že ty výsledky teďka nejsou, jak chceme, takže určitě ta repre pauza bude k tomu, aby jsme si ukázali přesně do detailů, co trenér od nás chce a potom dohráli ten zbytek toho podzimu daleko jinak, což Plzeň musí tady jako dominovat, vyhrávat, aby to nebylo tak, jak to bylo teďka.
3: Poslední ligové utkání před reprezentační přestávkou čeká Alexandra Sojku a jeho Viktorii v neděli na Trávníku Slávie. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Krásné páteční ráno přejeme z červeného studia Radiožurnálu Sport v 6 hodin 55 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte a když nás budete poslouchat za necelé 2 hodiny, tak budete mít možnost si s námi zasoutěžit a dneska to bude obzvláště stát za to.
1: Lukrativní 2 stupenky na zítřejší program v O2 aréně, což znamená zápas kvalifikace Davis Cupu. Na programu je zítra 4 a pak závěrečné 2 singlové zápasy, takže můžete být celý den v O2 aréně.
0: Budeme držet palce, ať to padne zrovna na vás.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval a nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 7 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
6: Policie prověří hospodaření v pojišťovně VZP. Nové vedení podalo trestní oznámení kvůli podezření na podvod. Šéfové parlamentu Česka, Slovenska a Rakouska budou jednat o migraci a rozšiřování EU. Plzeňští fotbalisté prohráli v evropské lize s belgickým celkem Saint-Gilloise. Kvůli porouchanému kamionu je kolona na dálnici D11 z Prahy na Hradec před Chlumcem a bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Hospodaření v pojišťovně VZP prověří policie. Nedávný audit v dceřiné společnosti VZP odhalil například podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny se proto rozhodlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele, jak potvrdila Radiožurnálu mluvčí VZP Viktorie Plívová.
7: Nezávislý forenzní audit k prověření hospodaření a vnitroskupinových transakcí od roku 2020 do roku 2026 byl zadán vedením PVZP na jaře letošního roku.
6: Audit zpochybnil třeba dar 7 milionů pro spolek, který vede bývalý zastupitel ODS Tomáš Dušek. Spolek nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Bývalý předseda představenstva Robert Kareš odmítá, že by v něčem pochybil. Městský soud v Praze projedná dnes odvolání v kauze psychiatra Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku Cimický během 40 let sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Proti 5letému trestu vězení a 10letému zákazu činnosti se na místě letos v dubnu odvolal Cimického advokát Miroslav Kučerka.
8: Těch námitek byla spousta, byly hlavně do procesu, to znamená neprovedení některých důkazů, za nás špatné hodnocení důkazů. Ten znalecký posudek, který byl provedený, k němu máme rovněž spoustu procesních námitek. Dále máme námitky k posouzení věrohodnosti jedné z poškozených.
6: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se tentokrát připojí taky zástupci Itálie. Schůzka bude nedaleko Vídně.
9: Slavkovský formát vznikl před 11 lety jako prostor pro užší spolupráci Česka, Slovenska a Rakouska. Trojice se v něm snaží sladit postoje k evropským otázkám i řešit společná témata, jako třeba energetiku nebo dopravu. Jedním z konkrétních příkladů je spolupráce na modernizaci železničního spojení mezi Prahou, Bratislavou a Vídní. Na parlamentní úrovni se zástupci scházejí od roku 2018. Tentokrát chtějí mluvit také o tom, jak zapojit mladé lidi do politiky nebo jak zákonodá Vládní sbory využívají umělou inteligenci. Bára Vránová, Radiožurnál.
6: V areálu brněnské vily Šťastny začíná výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav je připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti, říká kurátorka Vlasta Loutocká.
10: Havlova motivace byl, řekněme, možná návrat do doby Rudolfa II., kdy hrad žil, byl střediskem umění, střediskem vědy.
6: Lidé si výstavu prohlédnou vždy od pátku do pondělí až do konce roku.
5: Sport. Fotbalisté Plzně podlehli na úvod hlavní fáze Evropské ligy vedoucímu celku belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Trenér Viktorie Radoslav Kováč ocenil po zápase kvalitu soupeře.
11: Nás přehrál manšaft, který byl ve všech aspektech lepší. Určitě co jako nejdůležitější je vypíchnout, tak určitě intenzita té hry, kterou měli. Ta nás určitě porazila, ale i kvalita, jako hodně nás presovali, měli jsme obrovský problémy vlastně v té vlastně předfinální fázi, kde jsme to vlastně chtěli hrát daleko víc za ně a vlastně dostali jsme góly, který jako samozřejmě nevím úplně co na to říct, ale jako jsou hrozně laciný.
5: Čeští tenisté dnes zahájí cestu za postupem na finálový turnaj Davis Cupu. V Praze přivítají výběr Spojených států amerických. V 15 hodin se střetne Jakub Menšík s Tienem, následně Jiří Lehečka vyzve finalistu nedávného US Open Sheltona. Obě dvou hry odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D11 před Chlumcem, taky na D1 před Brnem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec by se v omezení měla rozjíždět kolona z 58. kilometru. Zdržení je teď ještě asi 10 minut. Ze 61. kilometru už by měl být porouchený kamion pryč z pravého pruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna kus za exitem Domašov na 173. kilometru poprvé zastavují kamiony v pravém pruhu, opatrně potom i kolem sjezdu 178 Rosice, v mlze tam chvílemi brzdí i osobní auta v levém pruhu, dál do Brna je to hodně roztrhané. V Brně přímo na městském okruhu v Porgesově za Husovickým tunelem překáží auta po kolizi, kolony popojíždějí až 20 minut Židenickou i Svatopulkovou vždy od Rokytovy. Na silnici 52 z Mikulova na Brno na vjezdu na Nové Mlýny se brzdí za pravotočevou zatáčkou, kolem porouchané dodávky se jezdí kyvadlově. A na nehody

0: nebo přeháníky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
1: 7 hodin 6 minut, pátek 18. září, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a my jsme za to moc rádi, přejeme vám šťastnou cestu do práce, do školy nebo kamkoliv, kam jste se třeba vydali takhle po ránu, jsme rádi, že nás posloucháte. Čeští volejbalisté, o těch jsme neslyšeli, Pavle, ve zprávách už vědí, kdy a s kým si zahrají, čeká je totiž příští zápas a bude to už osmifinále.
2: Ano, na mistrovství Evropy, bude to Belgie, v pondělí v 16 hodin v Turíně se bude hrát, kam už se přesunul náš reportér Kamil Jáša v Itálii, takže se s ním spojíme taky v našem ranním vysílání. Ještě před soutěží v 8.50, takže zhruba kolem 8:45.
1: No a budeme se samozřejmě ptát, protože jsou to dva týmy, které se na velké akci zatím nestřetly. Češi, připomeňme, ve skupině obsadili poslední postupové čtvrté místo, no a právě proto tedy budou hrát proti Belgii, která po překvapivé prohře Finů s Estonskem nakonec ovládla skupinu C. Teď už Brian Adams, příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport.
4: Karel Janů a Pavel Tilšar.

0: Brian Adams dohrává v pátečním radiožurnálu Sport 7 hodin 10 minut. Čeští tenisté budou bojovat o postup do finálového turnaje Davis Cupu a při zápase proti Američanům budou mít na své straně podporu zaplněné U2 arény.
1: Na druhou stranu libeňské hale, ale ještě před tak velkou domácí návštěvou nikdo ze současného týmu nehrál.
2: Určitě je velký rozdíl toho, co oni zažívají na turnajích a to, co je v tom Davis Cupu.
3: Tomáš Berdych to jako tenista uměl a tak teď jako nehrající kapitán doufá, že to samé dokážou i

0: svěřenci a že dovedou s bouřlivou atmosférou pracovat pozitivně.
1: Samozřejmě se na to všichni strašně moc těší a všichni pevně věříme, že to bude jenom k plusu, aby je to hnalo dopředu, aby to zvládli. Profíci jsou na to velcí, takže já věřím, že to bude ten další člen toho týmu, který je povede a požene dopředu.
2: Pro nás je velká výhoda, že jsme měli možnost si zažít Daviska v Jihlavě, kde ta hala byla taky famózní a bylo plno.
0: Zkušenosti s domácími zápasy už mají všichni čeští tenisté v současném týmu, nejenom Jiří Lehečka, ale zatím jen v menších halách.
2: A ukázat se vlastně českým divákům na domácí půdě v Praze, co je víc.
0: A Jiří Lehečka vzpomíná, jaké to bylo, když v 17 letech nastupoval ve Vítkovické hale poprvé k utkání v Davisově poháru.
2: Prostě byl jsem hozený do vody a musel jsem prostě se naučit plavat a vzpomínám si, jak se mi klepaly nohy předtím, než jsem na ten kurt měl jít.
0: Přiznává Jiří Lehečka, že v tehdejším utkání s Nizozemcem Haasem v roce 2019 ani nestačil vnímat, jestli mu atmosféra pomáhá nebo ubližuje.
2: Já jsem byl tak nervózní, že jsem to ani nevnímal. Já se přiznám, že opravdu mě se tak třásly kolena předtím, než jsem měl jít na ten kurt, že to bylo něco tak náročného. Ze mě to až spadlo potom, co jsem vyhrál první game, že jsem věděl, že nedostanu dva kanály. Vzpomínám, na to budu do konce života.
0: Usmívá se teď už o 7 let zkušenější Jiří Lehečka, který si ve druhém odpoledním duelu zahraje proti největší hvězdě soupeře Benu Sheltonovi. V 15 hodin program zahájí duel Jakuba Menšíka a Lernera Tiena. Zítra se hraje debl a pak dva zbylé singlové zápasy. Z libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen valit

0: Slechnu Harley, zpívá ho andělský chor, fálej holky se válej.
1: Fotbalisti Plzně vstoupili do hlavní části Evropské ligy prohrou s Royalem Union Saint-Gilloise 0-3 a byl u toho taky náš reportér Vladislav Janouškovec. Vláďo, přejeme krásné ráno.
2: Hezké ráno přeji i vám z Plzně.
3: Tak porážka 3-0 na úvod evropské soutěže, nabízí se otázka, jestli hrála Plzeň opravdu tak špatně, nebo byl ten aktuální nejlepší tým Belgie tak odskočený od západu Čechů.
2: Tak Plzeň předvedla ten svůj standardní výkon jako po celý průběh té dosavadní sezony, ať už v České lize nebo v Evropě, i když v Evropě tam byl ten jeden zápas, jedno zablísknutí na lepší časy v to fantastické vítězství v odvetě s Červenou zvězdou Bělehrad, ale jinak těch zbývajících 10 zápasů soutěžních podání Plzně, to je pořád jedna ta samá písnička. Teď nutno opravdu podotknout vynikající belgický soupeř, pověst, která tým Royal Union Saint-Gilloise předcházela, rozhodně nelhala a jednoduše řečeno ve všem Plzeň hosté předčili.
1: No přitom Vládě, v tom uplynulém ročníku Evropské ligy Plzeň byla snad jediným mužstvem, které základní částí dokázalo projít bez porážky. Je to opravdu obrovský kontrast s tím, jak se západočeši prezentují letos, tak přeci jenom, i když už si to naznačila, budeme se na to samozřejmě znovu ptát, že ta situace na západě Čech aktuálně není úplně optimistická, tak jaká je ta nálada po tom zápase v týmu, protože neslibovali si přeci jenom plzeňští, že zrovna tady by to třeba mohli zlomit?
2: Věřím, že slibovali, ale neměli na to a po zápase byli hodně zklamaní hráči samotní. Mezi nás novináře přišli Stefan Pirgič a Aleksandr Sojka. Ten prvně jmenovaný podle mě měl slzy na krajičku, když s námi mluvil, a ani Aleksandr Sojka nepůsobil nikterak nadšeně. A je to pořád takové, no, musíme začít bojovat, musíme začít u sebe, musíme začít hrát, ale pořád se to opakuje, no, opakuje to i vlastně trenér Radoslav Kováč, jak jsem vzpomínal, on vlastně nastoupil famózním způsobem, vyřadil Červenou zvězdu Bělehrad a od té doby to jde z kopce. A včera ten tedy pád se ještě nezastavil, ale ještě se to všechno prohloubilo, ta plzeňská krize.
3: Ano, pod Radoslavem Kováčem zatím Viktoria 6 zápasů a naprosto vyrovnaná bilance 2-2-2, tedy dvě vítězství, dvě remízy, dvě porážky, naposledy tedy v evropské lize s Royalem Union Saint-Gilloise 0-3. Mně se zdálo, že Radoslav Kováč netrefil sestavu. 6 změn oproti ligovému utkání se Sigmou Olomouc, které taky Západočeši prohráli 2-3. Jedním z právě z těch nových hráčů na place třeba i Stefan Pirgič, tak ptali jste se na tiskové konferenci, proč tolik změn znovu?
2: Ano, ty dotazy tam byly, Radoslav Kováč měl nějaké vysvětlení, ale já si nemyslím, že netrefil sestavu, já si myslím, že nemá kde brát. To je prosté vysvětlení, že i kdyby tam hrál Mercha z dosky v základu nebo Lukáš Čer hrál od první minuty, tak ten výkon nebude moc lepší.
1: Tak to je velký optimismus, který se line ze západu Čech, ale je to pochopitelné. S Vladislavem Janouškovcem si povídáme po včerejší večerní, dá se říct, vysoké porážce hráčů Plzně na domácím stadionu s Royalem Union Saint-Gilloise 0-3. No Vláďo, já nechci být pesimistický i do budoucna, ale vlastně když se podíváme teď na ten výhled dál, blíží se reprezentační pauza, ještě ten zápas na Slávii, tak čeho se Viktoria vlastně chce chytnout?
2: Ničeho, nemají se čeho chytnout momentálně. Oni potřebují přežít zápas na Slávii, nedostat tam bůra a pak doufat, že během reprezentační přestávky nebude moc hráčů pryč a že budou moci začít na něčem pracovat a hrát fotbalisté jako Patrik Rošovský a další zkušení, že ten tým dokáží nějakým způsobem nabudit, vyhecovat, stmelit, ale ono skutečně teď není se čeho chytnout. Není v obraně to vázne, tam jsou obrovské chyby, útok neexistuje a záloha, o té se ani bavit nemusíme, tam se někteří hráči tak úspěšně schovávají, že si třeba až ve 20. minutě všimnete, že jsou na trávníku, takže potkal jsem v týdnu Miroslava Koubka a myslím, že i fanoušci včera vzpomínali, jak bylo dobře za Miroslava Koubka. Na to, že před rokem na něj nadávali a odvolávali ho, tak teď tedy i tyhle hlasy stále častěji slyším, že za Miroslava Koubka Plzeň aspoň skvěle bránila, měla nejlepší obranu v evropské lize, byť to nebyla ofenzivní mašina, tak ten systém tady byl nějaký vidět a byly výsledky. Teď fanoušci sami mezi sebou si říkají, my nevíme, co fotbalisté Viktorie vlastně chtějí hrát, co ti hoši jsou tam nešťastní na tom trávníku. Jeden z fanoušků včera říkal, za 20 let jsem tady nezažil takovou bídu a zmar jako teď na začátku téhle sezony.
3: Je pravda, že opravdu je statisticky Plzeň zažívá jeden z nejhorších startů do minimálně tedy české nejvyšší soutěže za posledních x let, možná, že to bude i těch 20, jak zmínil náš reportér Vladislav Janouškovec. A vlastně ta nálada v týmu, v klubu se odráží i na tribunách. Díval jsem se na oficiální údaj o návštěvě lehce přes 8 tisíc, ale myslím, že i vy s Mirkou Vasičem, kolegou, se kterým jste komentovali přímý přenos na radiožurnálu Sport, jste zmiňovali, že ta návštěva není ideální, tak myslíš, že doopravdy bylo 8 tisíc ve Štruncových sedech?
2: No, oficiálně bylo, ale nenapočítal jsem jich 8,5 tisíce tedy. To je trošku tedy s nadsázkou řečeno. Rozhodně v 80. minutě už tam pár stovek fanoušků chybělo, protože se zkrátka nevydrželi na tohle dívat. Ozýval se pískot. Po zápase se ozývalo ze sektoru P skandování bojujte za Plzeň, když tam stál v hloučku ten plzeňský kádr, samozřejmě zdrchaný po té porážce. No, já si ale nemyslím, že by hráči nebojovali. To zase musím dát za pravdu Alexandru Sojkovi, který tvrdil, že oni bojovali, ale ono to prostě nejde. Teď je to jim v křeči a nedaří se vůbec nic.
1: A myslí, promiň.
2: Ne, a ta bojovnost, myslím, že tam byla, i to někteří fanoušci zmínili, ale zkrátka ten systém schází.
1: A myslíš, právě na tohle jsem se tě chtěl zeptat, že vlastně ani pod novým trenérem Kováčem plzeňští prostě neměli ten čas něco nového, převratného, když to přeženu, natrénovat, protože prostě od té doby, co on tam přišel, začal tedy výborně otočeným zápasem, ale vlastně od té doby se hraje pořád zápas za zápasem 2 týdny a že třeba ta reprezentační pauza v tomhle ohledu by mohla přinést trošku klidu na práci.
2: Ano, už jsem to trošku naznačil. Teď vlastně je šance během té reprezentační pauzy se dát dohromady. Skutečně hrálo se 2x v týdnu a i třeba ten Alexandr Sojka zmíněný to taky řekl, že prostě nebyl čas něco moc trénovat speciálního. Myslím, že Štefan Pergič mluvil v podobném duchu. Takže to by mohl být takový odrazový můstek, pokud tedy se k něčemu má Plzeň upínat, tak je to právě ta reprezentační přestávka a to, že bude mít Radoslav Kováč prostor na tom, na něčem s týmem zapracovat. Otázka samozřejmě, kolik prostoru ještě v Plzni Radoslav Kováč dostane.
1: To je, myslím, řečnická otázka, kterou už necháme na závěr našeho povídání s Vladislavem Janouškovcem nezodpovězenou. Vláďo, moc děkujeme a přejeme hezký den.
2: Krásný den.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo,
4: vej. Neuvěřitelně.
6: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží tak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Radiožurnál i půl osmé. Eliška Zábrocká a zprávy.
12: Slovenský předseda vlády Robert Fico se dnes na Ukrajině setká se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. Informovala o tom agentura Ukrinform, která se odvolává na Tuskovo prohlášení. Šéf polské vlády ve čtvrtek po jednání s rakouským premiérem Kristianem Štokrem ve Varšavě mluvil o prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku. Slovensko je proti. Údajně žádá vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu. Vypuštění jednoho jména požaduje i Francie. Cestující ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Důvodem je hlavně spuštění nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů. Situaci dnes na mimořádném zasedání probere vedení letiště. S problémem se v poslední době potýkají i jiná evropská letiště. A symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje na festivalu Dvořákova Praha. Na soutěžním vystoupení Concertino Praga doprovodí symfonici mladé umělce, kteří se dostali do finále v kategorii klávesových a strunných nástrojů. V pražském Rudolfinu zazní třeba skladby Petra Iljiče Čajkovského nebo Sergeje Rachmaninova.
0: Sport.
12: Fotbalisté Viktorie Plzeň pod vedením trenéra Radoslava Kováče po třetí za sebou nevyhráli. Tentokrát prohráli v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy s belgickým týmem Royal Union Saint-Gilloise 0-3. A české volejbalisty čeká v osmifinále mistrovství Evropy Belgie. Hrát se bude v pondělí v Turíně. Rozhodla o tom prohra Finů s Estonci.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D11 před Chlumcem a překážka na D35 u Dašic. Na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové za exitem Městec počítejte s kolonou z 55. kilometru. Osobní auta se táhnou asi 20 minut, kamiony výrazně déle. Na 61. kilometr tam v zúžení překáží v pravém pruhu porouchaný kamion. Na D35 se potom z Hradce Králové směrem na Olomouc opatrně u exitu 148 Dašice v odbočovacím pruhu leží velké kusy prasklé pneumatiky. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy už se kamiony řadí v pravém pruhu hned za odpočívkou 9 křížů na 167. kilometru. Osobní auta v levém pruhu tvoří kolonu za Ostrovačicemi ze zhruba 180. kilometru dál za Popůvky. V Brně v Progesově za Husovickým tunelem stále došetřují nehodu, popojíždí se i přes 20 minut od Rokytovy, Židenickou i Svatoplukovou. Na 52. z Mikulova na Brno na vjezdu na Nové Mlýny porouchaná dodávka, objíždí se Kyvadlově, brzdí se za zatáčkou. Na 19. z Plzně na Tábor za Orlíkem za odbočkou na Sobědraž se brzdí v obou směrech, došetřují srážku auta se zvěří. A 27. z Plzně na Jesenici mezi Plasí a Vírovem po nehodě kyvadlový provoz chvílemi kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
2: Na Českém je dnes po ránu oblačno až polojasno, jen na západě našeho území mraků víc až zataženo. Na Moravě se místy jinde jen ojediněle vytvořily mlhy, ty se ale budou během dopoledne rozpouštět. Teploty se aktuálně drží většinou mezi 8 a 13 stupni, v údolích ale bylo ještě chladněji, tam klesla teplota k 5 stupňům Celsia. Přes den se budou teploty pohybovat od příjemných 18 do ještě příjemnějších 23 stupňů. V tisíci metrech na horách naměříte kolem 13 stupňů Celsia. Přes den pak čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách může být přechodně až zataženo. Během dne se lokálně v severozápadní a západní části Čech rozprší. Nejčastěji to bude na horách. Večer srážky ustanou a také oblačnosti bude ubývat. No a ještě vítr. Foukat bude většinou slabě nebo mírně od západu až jihozápadu. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Tolik Lenis Morissette v pátečním radiožurnálu Sport. Přejeme vám krásný den v 7 hodin a 38 minut po snovém obratu a postupu. Obrovské trápení na začátku sezóny. Trenér Viktorie Plzeň Radoslav Kováč po heroickém postupu do hlavní fáze Evropské ligy se Západočechy vyhrál už jen jednou z 5 duelů.
1: Včera podlehl v úvodním kole Evropské fotbalové ligy belgickému celku Royal Union Saint-Gilloise 0-3. A právě touto zprávou začíná sportovní přehled, který připravil Karel Schamberger. Vítej.
2: Krásné ráno. Západočeši na vedoucí tým belgické ligy jasně nestačili. Poslední branku inkasovali po hodině hry z rohového kopu od českého obránce Ondřeje Kryčfalušiho. Záložník Plzně Alexander Sojka uznal, že soupeř jeho tým ve všem předčil.
3: Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý. Procházíme těžkými chvílemi a řekli jsme se o poločase, že do toho vletíme. Zkusíme dát hned na začátku druhého poločasu gola. Myslím, že ten začátek byl dobrý, ale pak přišla ta standardka, vlastně 3-0. Byli jsme zase dál od toho výsledku, co jsme chtěli.
2: Do Evropské ligy vstoupili také fotbalisté německého Hoffenheimu. Ti i z Čechy Vladimírem Coufalem a Adamem Hloškem v sestavě překvapivě prohráli na stadionu Ofi Kréta 0-2. Naopak k úvodní výhře tureckého Bešiktaše nad Marseille přispěl gólem střídající útočník Václav Černý. Bešiktaš vyhrála 4-1.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svou první nominaci vzhledem k rekordně dlouhému programu na přelomu září a října a čtyřem zápasům se dá očekávat, že nominace bude širší než obvykle. Český tým vstoupí do elitní divize Ligy národů za týden v sobotu doma proti Chorvatsku. O 3 dny později taky v Praze přivítají Češi Anglii. Poté se mužstvo dvakrát představí venku 3. října v Oviedu proti čerstvým mistrům světa ze Španělska a 6. října v Londýně. Znovu proti Anglii.
0: Je to tak, fotbalisté Betisu Sevilla potvrdili dobrý vstup do sezony vítězstvím nad Getafe 1-0, to bylo 6. kolo španělské ligy. Díky 5. vítězství soutěži se bodově dotáhli na 2. Real Madrid. V čele zůstává 100% Barcelona. První výhry v sezóně se dočkal Villarreal, který zvítězil v Malaze 3-1. Na konci listopadu v Edenu čeká zápas v Lize mistrů proti pražské Slavii.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sportovní přehled.
2: Čeští tenisté budou bojovat o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Při zápase proti Američanům budou mít na své straně podporu zaplněné O2 arény. Před tak velkou domácí návštěvou ale ještě nikdo ze současného týmu nehrál. Kapitán Tomáš Berdych přesto věří, že bouřlivá atmosféra českému týmu v důležitém souboji pomůže.
6: Určitě je velký rozdíl toho, co oni zažívají na turnajích a to, co je v tom Davis Cupu. Samozřejmě se na to všichni strašně moc těší a všichni pevně věříme, že to bude jenom k plusu, aby je to hnalo dopředu, aby to zvládli. Profíci jsou na to velcí, takže já věřím, že to bude ten další člen toho týmu, který je povede a požene dopředu.
2: V 15 hodin program zahájí duel Jakuba Menšíka a Lernera Tiena. Ve druhém odpoledním duelu se utkají Jiří Lehečka a největší hvězda soupeře Ben Shelton. Zítra se hraje double a pak zbylé 2 singlové zápasy.
1: Tenistka Sára Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře ve čtvrtfinále. 3. nasazená Češka prohrála ve vysoké nadmořské výšce v Mexiku a to se Španělkou Buxaovou 0-6 a 4-6.
0: České volejbalisty čeká v 8. finále mistrovství světa Belgie. Rozhodla o tom prohra Finů s Estonci 2-3 na sety. Belgičané tak obsadili první místo ve skupině C, zatímco Češi skončili na posledním 4. postupovém místě skupiny A. Pokračuje kapitán českého týmu Patrik Indra.
7: V 8. finále narazíme na Belgii, která se opírá o 2 hlavní hvězdy, Regerse a Samaderu. Náš cíl bude tyhle 2 hráče zastavit na útoku hlavně. Musíme plnit pokyny, které si dáme a stanovíme před zápasem. Šance jsou veliký.
0: 8. finálový souboj na mistrovství Evropy mezi českými a belgickými volejbalisty se bude hrát v pondělí v italském Turíně. Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho. Čechy tak čeká cestování z nedaleké Modeny. Naopak Belgičané musí přiletět z finského Tampere.
2: Hokejisté Kladna vyzvou v 18 hodin ve druhém kole Tipsport Extraligy pražskou Spartu. Oba týmy v prvních utkáních sezóny na kluzištích soupeřů zvítězili. Naopak jako první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci. Oba tyto duely začnou v 17:30. V dalších zápasech od 6 večer čekají Mladou Boleslav Karlovy Vary a Hradec Králové České Budějovice. Olomouc bude hostit Plzeň. Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za sportem.
1: Hokejový Slovan Bratislava se podle serveru iDnes.cz znovu uchází o vstup do české extraligy. Zástupci slovenského klubu by měli svůj zájem českým protějškům oficiálně prezentovat na konci září. Blížící se schůzku Serevru potvrdil ředitel české extraligy Martin Loukota.
0: Nový ročník basketbalové ligy mužů začal vítězstvím Děčína na hřišti Plzně 109-79 bodům. Západočeši se do nejvyšší soutěže vrátili po 14 letech. Nováček držel při obnovené domácí premiéře mezi elitou v prvním poločase se soupeřem krok, dokonce vedl až o 5 bodů. Po přestávce ale čtvrtfinalisté minulého ligového ročníku z Děčína soupeři odskočili a nakonec slavili jednoznačné vítězství o 30 bodů.
1: Atletka Kristýna Sasínek-Meky už je v Kodani, kde se o víkendu koná mistrovství světa v silničních bězích. Soupeřky se do Dánska sletěly hvězdné, vysvětlovala z dějiště v rozhovoru na naší stanici česká rekordmanka v běhu na 1500 metrů Sasínek-Meky.
8: Seznamu přihlášených bylo 57 závodnic. Ten start bude probíhat z jedné čáry, tak jsem zvědavá, jaký to bude, protože na tu míli je to mnohem rychlejší start než na půlmaraton nebo maraton. Ale těším se na to moc. Konkurence bude určitě velká a tím, že budou i Afričanky, tak trochu spolíhám na to, že se jako poběží hodně svižně.
2: Český boxer Kelvin Sokvesa porazil na úvod mistrovství Evropy v Sofii belgického soupeře Aiteviho. 23-letý pražský rodák souboj ve váze do 70 kg vyhrál jednoznačně 5-0. V sobotním duelu o postup do čtvrtfinále se Sokvesa utká s o rok mladším Rusem Koldenkovem. Na kontinentálním šampionátu v bulharské metropoli se představí ještě dalších 7 českých reprezentantů. Dnes čekají duely prvního kola Daniela Floriana a Daniela Komárka.
0: Tolik sportovní přehled, který připravil Karel Schamberger. Děkujeme.
1: Dobré ráno.
0: Od nás Red Hot Chili Peppers.

0: útočník Floridy Brett Marchand zmešká minimálně první měsíc nové sezony NHL. 38-letý hokejista se stále zotavuje po operaci.
1: Vlastně nevíme, co šlo, nebo jaká operace to byla. To nespecifikoval klub z Floridy. Každopádně trenér Floridy Paul Morris řekl, že Brett Marchand by měl být celý říjen mimo hru.
0: My o hokeji budeme mluvit i za chviličku, teď Dan Bárta.

0: Hokejisty Třince dnes po úterní výhře 2-0 v Karlových Varech čeká první domácí zápas proti brněnské Kometě v 17 hodin. U toho bude na ledě taky bývalý kapitán Petr Vrána, který po minulé sezóně ukončil kariéru.
1: A dnes se spolu s vrstevníkem Vladimírem Draveckým postaví v dresu ocelářů na poslední střídání. A my jsme právě s Petrem Vránou ve spojení. Tak dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Petře, tak za malou chvíli prý výjíždíte na předzápasové rozbruslení do Třince. Máte teda režim jako v kariéře před běžným extraligovým domácím utkáním?
2: tak nejsem tak nervózní jako před zápasem, ale jo, určitě mám stejný režim. Jedu ráno na rozbruslení, zúčastním se rozbruslení s klukama a potom nějaká kratší pauza a ve 3 se chystáme na zápas.
0: Podle našich informací jste se připravoval poslední dny s týmem, tak jak to poslední střídání vlastně bude vypadat? Máte představu?
2: Tak něco jsme si řekli, vůbec nevím, jak to bude vypadat. Samozřejmě jsme za to hrozně rádi, že něco takového pro nás Třinec připravil, ale doufám, že to nebudeme nějak protahovat, že to rychle ukončíme to střídání, aby kluci mohli pokračovat už dál v regulárním zápase.
1: Cítíte se fyzicky na to, abyste to střídání zvládl, nebo jak jste trávil teď čas po tom konci kariéry?
2: Fyzicky tak snad jedno střídání vydržím, trávil jsem ho převážně hlavně s rodinou a relaxoval jsem, necvičil jsem v žádném případě tolik, co když jsem byl v aktivní kariéře, takže spíš relax, hlavně rodina, nějaká práce okolo domu a ten sport jenom tak rekreačně.
0: Petr Vrána s námi ve spojení v ranním radiožurnálu Sport. Vy se budete loučit spolu s Vladimírem Draveckým, tak zůstanete pak celý zápas na střídačce?
2: Na střídačce určitě ne, já si myslím, že já se odeberu, nevím jak Vlado, protože samozřejmě je v realizačním týmu, takže věřím, že on na střídačku půjde, já odejdu do šatny a půjdu za rodinou potom nahoru na tribunu nebo do skyboxu nebo kde budou, takže si ten zápas užiju s rodinou a s kamarády.
1: Bývalý hokejista Petr Vrána před příchodem do Třince byl 7x se svými týmy stříbrný, 2x v zámořské juniorce, 2x v extralize s Vítkovicemi, 2x v KHL s Lvem Praha a Kazaní a jednou v lize mistrů se Spartou. Pak přišel ten příchod do Třince a taky 5 mistrovských titulů v extralize v řadě. To asi hovoří za vše, co pro vás ten trade ze Sparty znamenal, že?
2: No, pro mě znamená hlavně konec kariéry na skvělém místě, ve skvělé skupině hráčů a s tady s těma výsledkama, to potom má člověk radost. No. Takže jsem strašně rád, že to takhle dopadlo, že jsem se z té Sparty nakonec dostal a v tom Třinci nám to sedlo a těch posledních 5 titulů, nebo těch 7 sezón a 5 titulů mluví za vše a bylo to úplně neskutečné. To si myslím, že přeje každý sportovec mít takový konec kariéry.
0: Petře, my už jsme řekli, že vy se vlastně dneska tak trošku rozloučíte s vrstevníkem Vladimírem Draveckým, no a vy už jste taky řekli, že on se vlastně přesunul z role hráče na střídačku jako asistent, tak když se vás Pavel Tilšar ptal, jak probíhal ten poslední rok a vy jste říkal, že tak nějak užíváte času s rodinou, případně na zahradě, ale trochu se udržujete, tak jaké jsou vaše představy? Co vy vlastně dál plánujete po kariéře?
2: Tak teďka bylo náročnější období, jelikož jsme se ještě stěhovali z Třince domů, takže ten konec nebo to jaro a začátek léta byl náročnější pro nás a já jsem teď, jak jsem si říkal, já jsem se hlavně snažil věnovat rodině a věnuju se rodině, protože přítelkyně je, že jo, aktivní sportovec, profesionální, takže na mě spadla trošku ta péče o kluky víc a děláme s kamarádem zážitkové jízdy, máme teďka takový větší plán, větší projekt, takže do toho se asi teďka víc pustím, na to bude víc času, takže věřím, že práce budu mít hodně.
0: Můžeme asi připomenout Nikola Ogrodníková, aktivní sportovkyně, tak samozřejmě držíme palce i jí, stejně jako vám. Petr Vrána byl s námi ve vysílání radiožurnálu Sport, bývalý kapitán třineckých hokejistů, který získal 5 extraligových titulů, tedy Třinec za sebou. Petře, moc vám děkujeme za váš čas, ať se vám podaří rozlučka, ať se vám pak daří dál v životě. Děkujeme moc.
2: Já děkuji moc, přeji hezký den.

0: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
1: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 8 hodin. A teď zprávy. Eliška Zábrocká.
3: Česko plánuje vystoupit z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Český rozhlas zveřejní ztracený záznam rozhovoru prezidenta Havla s novinářem Peroutkou. Davis Cupový duel Česko-USA v Praze rozhrají Menšík a Tien. Kolona se tvoří na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové v omezení před Chlumcem a bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Radiožurnál má k dispozici usnesení Ministerstva spravedlnosti, podle kterého by Česko nebylo členem od příštího roku. Krok kritizují odborníci, třeba Transparency International, s tím, že jde o další oslabení hlasu občanské společnosti.
4: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to zdůvodňuje napjatým rozpočtem a úsporou.
5: Tímto rozhodnutím ušetříme přes 500 000 korun ročně.
4: Podle Krištofa Doležela z Transparency International tím vláda ukazuje, že nemá o názor občanské společnosti zájem.
6: Je to další krok od transparentnosti, další krok od aktivního se zapojování do mezinárodních struktur, což není něco, co by bylo jako dobré, sebevědomé, pozitivní.
4: Do iniciativy je v tuto chvíli zapojeno přes 70 států. Česko může kvůli vystoupení čelit reputačním rizikům. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jana Rídl.
7: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
3: Rusko pokračuje v cílených útocích na ukrajinskou železnici. Vláda proto přijala nová opatření k zajištění bezpečnosti cestujících i posádek vlaků.
8: Nová opatření vycházejí ze změn v klasifikaci vzdušných poplachů. Při nižší žluté úrovni poplachu budou vlaky jezdit beze změn a cestující budou moci na nádražích a zastávkách vystupovat a nastupovat jako dřív. Červená úroveň poplachu znamená bezprostřední ohrožení. Soupravy v té době zůstanou ve stanicích a cestující budou muset přejít do protileteckých krytů. Na ukrajinské železnici už funguje systém včasné výstrahy strojvedoucím, kteří v případě přímé hrozby vlak zastaví a evakuují cestující. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Archiv Českého rozhlasu našel originální záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Ztracená nahrávka vznikla před 58 lety, kdy dramatik zpovídal exilového novináře ve Spojených státech.
9: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
10: Ptá se Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky.
11: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
10: Rozhovor po srpnových událostech roku 1968 zmizel. Archivářům Českého rozhlasu se podařilo dohledat originální záznam až letos v únoru. Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
12: Sport. Dvouhrou mezi Jakubem Menšíkem a Tienem začne úvodní tenisová dvouhra Davis Cupového souboje mezi Českem a Spojenými státy americkými. Duel odstartuje v Libenské hale v 15 hodin, poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Shelton. Oba nejlepší singlisté Američanů jsou leváci, Menšík v tom ale i díky zkušenostem z nedávných turnajů nevidí problém.
13: Tak myslím si, že za poslední dobu, co jsem hrál, těch leváků bylo docela dost, takže řekl bych, že jsem na to trošku zvyklejší. Nemám s tím úplně jako nějaký problém, samozřejmě je to vždycky něco jiného, že jo. Většinu z těch zápasů hrajeme proti pravorukým hráčům, takže je to vždycky jako trošku změna, ale z těch posledních zápasů tak jich bylo docela dost.
12: Fotbalisté Viktorie Plzeň vstoupili do ligové fáze Evropské ligy prohrou belgickému týmu Royal Union Saint-Gilloise podlehli 0-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D46 za Prostějovem a na D1 u Devíti křížů požár a následná nehoda. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce pozor za exitem Prostějov sever na kilometru 26,5 stojí v nepřehledném místě za zatáčkou dvě auta v levém pruhu.
15: A je tam mlha, je tam snížená viditelnost. Není tam trojúhelník, neblikají.
14: Na dálnici D1 u odpočívky 9 křížů komplikace v obou směrech na kilometru 167. V pásu z Brna na Prahu hasili požár dodávky, pořád se jede levým pruhem a kolona na pár minut je od exitu 168. Ve směru opačném z Prahy do Brna se u vjezdu na odpočívku na 167. srazily dva kamiony. Chvíli byl provoz úplně blokovaný, teď už se jede levým pruhem. Kolona předtím skoro od exitu 162 velká bítež, zdržení v osobním autě kolem 20 minut. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec očekávejte stále kolonu z 54. kilometru kamiony, osobní auta zhruba z 56. a sunou se zhruba 20 minut omezením na 61. kilometr, tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v

0: Bývalí úspěšní trenéři národních týmů proti sobě v extraligovém utkání hned ve druhém kole sezony. Martine, tak jak se těšíš?
1: No tak těším se moc, samozřejmě oni moc dobře se znají, zaprvé po té reprezentační stránce mají podobný styl, vyznávají podobný styl, ale ono něco jiného je v reprezentaci, kde máte výběr toho nejlepšího, když to řeknu teda jak, ať v seniorské kategorii nebo v juniorské kategorii, tak teďka jsou na té klubové pozici, takže oni se, jak říkám, znají ty své styly nebo mají je úplně podobné a bude o tom teďka, jak který ten z těch trenérů dokáže z toho momentálního týmu využít ty hráči, kteří mají určité prostě preference a mají určité výhody a nebo některé nevýhody.
2: Martine, Sparta Kladno, to je zápas, který je vnímaný jako derby. Myslíš, že se prestiž tohohle souboje ještě zvýší, když teď oba dva kluby tedy vedou někdejší reprezentační koučové?
1: No, řekl bych, že trochu jo. Samozřejmě nakladně už je vyprodáno, už včera se avizovali, že je úplně vyprodaný utkání. Samozřejmě pokud by ta hala byla ještě o něco větší, tak si myslím, že by přišlo možná i jednou tolik diváků. Ano, nakladně teďka momentálně je skvělá atmosféra. Sparta teďka má pod vedením Patrikem Augustou také vyšší ambice udělat konečně ten titul, takže určitě ta prestiž a takový to nahecování do toho utkání bude velké a určitě fanouci si to užijí.
0: Spartě i Kladnu se navíc se podařil vstup do nového ročníku Tipsport Extraligy. Rytíři zvítězili ve Vítkovicích po obratu 4-3. Pražané uspěli v Olomouci vyšším rozdílem, tedy 5-2. Dal by se z těch úvodních zápasů už nějakým způsobem vyčíst to, jak Martine Procházko chtějí hrát Kladno a Sparta pod novými trenéry? Můžeme začít právě třeba u Sparty a Patrika Augusty.
1: No, nevím, myslím si, že ještě asi úplně brzo nějak extra vyčíst nějaký styl hry, jak říkám, bude to hodně podobný styl, oba dva prostě jedou takovou tu notu, nebo ty noty podle reprezentace, takže bude to asi hodně podobné utkání, těžko na sebe vymyslí, najdu něco jiného. Každopádně Kladno mělo špatný start do utkání ve Vítkovicích, prohrávali 2-0, a naopak Sparta vedla 2-0 po první třetině v Olomouci, takže asi se oba dva budou chtít soustředit zase na stejný začátky, nebo takhle Kladno bude chtít mít lepší začátek utkání, Sparta podobný, takže uvidíme, jak to utkání se rozjede a pak podle toho možná nějaké reakce, protože na druhou stranu zase Sparta, jak se říká, hlídala s tou utkání v Olomouci v klidu, 5-1 už vedla a naopak Kladno bylo schopno otočit to utkání ze stavu 1-2 vlastně na 4-3.
2: A když se Martina Procházky zeptám tedy na Kladno pod Radimem Rulíkem, tak Martine, tvoje odpověď bude podobná, zatím je moc brzy na to, abychom nějakým způsobem viděli, jestli už hráči mají něco vštípené, zažité, jenom prostě po té přípravě.
1: Asi ještě brzo, já si myslím, že první dvě utkání těžko nějakým způsobem něco ukážou, ano, možná tam budou nějaké náznaky, jakým stylem se chtějí prezentovat, jakým způsobem chtějí hrát, jestli hodně aktivně, nebo jestli budou mít lepší defenzívu. Každopádně si myslím, že po takových těch 10-12 zápasech už to bude lepší možná hodnotit než po těch dvou.
0: To říká hokejový expert radiožurnálu Sport Martin Procházka k dnešnímu šlágru druhého kola Tipsport Extraligy mezi Kladnem a Spartou. Martine, díky a hezký den.
1: Děkuji, hezký den.
2: A ještě doplním zbývající dnešní utkání. Od 17 hodin bude hrát Třinec s brněnskou Kometou. V 17.30 začnou zápasy Litvínov Pardubice a taky Mladá Boleslav Karlovy Vary.
0: Od 18 hodin jsou pak kromě souboje Kladna se Spartou na programu ještě duely Hradec Králové České Budějovice a Olomouc Plzeň.

0: 8 hodin a 14 minut posloucháte páteční radiožurnál Sport a my vás můžeme pozvat na dnešní poledne, odpoledne a taky večer, když budete dál poslouchat jediné čistě sportovní rádio v Česku, tak rozhodně neprohloupíte po 15. hodině tenisový Davis Cup z O2 Areny Česko, Spojené státy americké, no a od 17. hodiny se k tomu taky přidá kompletní dnešní program hokejové Tip Sport Extraligy, celkem 6 zápasů a hodně zajímavé velké téma taky, Pavle, už popolední.
1: Ano, ve 12 hodin začíná tisková konference fotbalové reprezentace nového trenéra Santiho Denny, který oznámí hráče pro nadcházející 4 zápasy Ligy národů, ale abychom to měli úplně kompletní, tak nebude to jenom tiskovka seniorského českého výběru, ale i 21, taky Michal Bílek oznámí hráče pro další 3 kvalifikační zápasy mistrovství Evropy.
0: Tak co, Pavle, Jürgen Klopp nominoval 44 hráčů, nominuje Santi Denny a víc?
1: Pokud má takový kvalitní počet, tak si myslím, proč ne, ale myslím si, že to bude o něco méně hráčů.

0: to dust. All that I adored.
1: Bastille, 8 hodin 19 minut, krásný pátek, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Fotbalista Jakub Řezníček ukončil ve svých 38 letech profesionální kariéru, člen klubu ligových kanonýrů, který naposledy působil v mateřské Příbrami, to oznámil na svém Instagramu.
2: A právě Jakub Řezníček je teď s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport, tak vám přejeme dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Jak se vám vlastně vstávalo poprvé po dlouhých letech jako neprofesionálnímu sportovci?
3: Tak je to zvláštní pocit samozřejmě, ale tak to mělo být, tak s tou vědomuju a teď si chvíli odpočinu a určitě něco začnu dělat.
1: Jakube, kromě toho, že vám samozřejmě odpočinek přejeme, tak určitě se sluší říct, že gratulujeme k velmi úspěšné kariéře, ale nemůžu se nezeptat, proč jste se tedy rozhodl definitivně ukončit?
3: No, tak tam bylo asi víc důvodů, tak poslední vlastně rok už jsem nějak moc nenastupoval, protože jsme tady s trenérem nějak spolu nevycházeli, takže jsem chodil jenom za B mužstvo a už mě to nějak trápilo delší dobu a jsem rád, že jsme se domluvili s Honzou Stárkou a nějak jsme se domluvili na ukončení s tím, že už pro mě nedávalo význam nikam jako chodit a prodlužovat to.
2: Jakub Řezníček s námi na Radiožurnálu Sport. Byla to jízda, kdybychom použili citaci z vašeho Instagramu, když jste oznamoval právě konec profesionální kariéry. Tak na co jste za těch 20 let ve fotbale nejvíc pyšný?
3: Tak nejvíc pyšný jsem asi po tom zlomu, kdy jsem vlastně skončil v Budějovicích nějakých 25 letech a asi nejvíc pyšný jsem na to, že jsem se dal dohromady s paní a začal jsem fungovat, jak se má a tam se to rozjelo a jsem rád, že se to zlomilo a na to jsem pyšný, že jsem to zvládnul a všechno se obrátilo k lepšímu.
1: Fotbalista Jakub Řezníček s námi v ranním Radiožurnálu Sport. My vám teď něco pustíme, možná toho pána poznáte po hlase.
3: Strašné emoce jako a asi jsem něco dokázal a já jsem nikdy nebyl nějaký technický hráč nebo prošel jsem v úvozovkách horšíma kluby, v těch lepších jsem se nechyt.
2: Tak Jakube, vzpomenete si, když jste tohle řekl?
3: Na Dukle postým gol.
2: Ano, přesně tak.
1: Správná odpověď, vyhráváte.
2: Říjen 2024, utkání proti Pardubicím a vstup do klubu ligových kanonýrů. Tak máte třeba nějaký památeční dres od Dukly, nebo co jste za to dostal?
3: Mám. Dukla mi samozřejmě dala dres se stovkou, pak jsem dostal nějakou minci pamětní, kde je číslo, že jsem nějak 78, jestli se nepletu. A to je asi nějak všechno, si myslím. Jo, a nějakou kopačku, jako pohár. Ale, takže to mi dala Dukla vlastně pohár před nějakým zápasem dalším, když jsme hráli před domácíma fanouškama, tak mi něco tady to předávali.
1: Vy jste tam, Jakube, říkal, ve větších klubech jsem se neprosadil, tak byla ta konkurence ve Spartě nebo Plzni příliš velká?
3: Asi jo, asi určitě, tak ve Spartě jsem měl Davida Lafatu, těžký, ten dal pětkrát víc gólů než já, takže, ale já jsem tam s tím do toho šel, já jsem ušel jako vykrejt záda, protože Roman Bednář šel do Příbramy a já jsem šel místo něho, tak prostě jsem to chtěl zkusit a pak v Plzni, no, tak tam byl Krmy, zase tomu se dařilo, byl v nároďáku, ale zase jsem tam byl díl a odehrál jsem tam, chodil jsem místo něho na hřiště, takže jsem tam odehrál nějaký zápasy a tam to bylo ohledně vytížení určitě víc než ve Spartě.
2: Každopádně ta čísla Jakuba Řezníčka jsou skvělá. 522 startů, 162 branek a skoro polovina z nich v Brně. Je pro vás zbrojovka to nejangažmá z celkových 9 v Česku, přestože máte ligový titul a zápas Ligy mistrů z Plzní nebo třeba vítězství v domácím poháru s Mladou Boleslaví?
3: Určitě jo, já to beru na takové dvě věci. No. Tak Brno, super, tam jsem hrál. To bylo z herního vytížení asi nejlepší angažmá i střelecky. A pak to zážitkový, tak to je Plzeň asi, no, tak ta Liga mistrů titul a tady to, tak to se nedá srovnat. Ale jako herně, určitě, jak jste řekl, to Brno mi nejvíc přirostlo k srdci.
1: Ještě jedna otázka na Jakuba Řezníčka, který v 38 letech ukončil profesionální kariéru a teď jsme moc rádi, že se nám spojil do našeho ranního vysílání. Co vás, Jakube, čeká teď po kariéře, kromě toho, že předpokládáme, dál budete fandit svému nevlastnímu bratrovi Martinu Jedličkovi, brankáři ostravského Baníku?
3: Samozřejmě, tak tomu fandím celou dobu. On je o 10 let mladší, takže hezky si pamatuju přesně jeho začátky a kam to až dotáhl, tak jsem na něj pyšnej. Ale mě čeká, no tak teď si odpočinu chvíli. Fotbal už vyšel, tak to jdu do Lanžota si zahrát divizi, takže na Jižní Moravu zpátky. Takže teď budu hrát tam. A co nejdřív si chci najít nějaký zaměstnání, samozřejmě nechci sedět doma, chci normálně fungovat, začlenit se normálně do života, takže určitě něco takového bych chtěl dělat a zůstat u fotbalu.
1: Tak vám budeme držet palce, ať se vám daří, ať dál proháníte tedy teď už divizní obrany, to možná někteří hráči teď neslyšeli úplně rádi, že Jakub Řezníček tak úplně nekončí, my za to rádi samozřejmě jsme. Moc děkujeme za váš čas a mějte se hezky naslyšenou.
3: Já taky, hezky. Naslyšenou.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Přejeme vám krásné páteční ráno, jsme rádi, že nás posloucháte, připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
3: Radiožurnál 8:30. Začínají zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Iránské revoluční gardy oznámily zásah ropného tankeru v Hormuzském průlivu plujícího pod vlajkou Toga. Na palubě lodi pak vypukl požár. S odvoláním na prohlášení zveřejněné iránskými státními médii to uvedla agentura AFP. Tanker se podle prohlášení pokusil nelegálně proplout průlivem. Co se stalo s posádkou, iránské gardy zatím neupřesnili. Lidé v Mirovicích na Písecku budou dnes hlasovat v referendu o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 větrné elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé sepsali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů na životní prostředí i na zdraví. A po celém Česku dnes začínají reuse dny. Akce mají upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpět do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8 procentních bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě.
0: Sport.
4: Fotbalisté Viktorie Plzeň vstoupili do hlavní fáze Evropské ligy prohrou 0-3 s belgickým týmem Royal Union Saint-Gilloise. První výhru v soutěži naopak zaznamenalo turecký Beşiktaş, ten i díky gólu střídajícího Václava Černého porazil Marseille 4-1. Naopak Hoffenheim i s českými reprezentanty Vladimírem Coufalem a Adamem Hloškem v sestavě prohrál na hřišti klubu Ofi Kréta 0-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 u 9 křížů a nehoda v Brně v Porgesově. Na D1 z Prahy do Brna od exitu 162 velká bítež po pojíždí fronta. Osobní auta 20 minut na 167. kilometru u odpočívky 9 křížů po srážce 2 kamionů je provoz stažený do levého pruhu. Na D1 taky ve směru z Brna na Prahu vzniká kolona od exitu 168 9 křížů, za ním ještě před odpočívkou na 166. a pultem. Po dřívějším požáru dodávky je taky průjezdný jenom levý pruh. Zdržení tam je kolem 5 minut. V Brně po nehodách čekejte kolony jak od Rokytovy, Svatopulkovou i Židenickou do Porgesovy za Husovický tunel a taky k Níničskou do centra od Branky k vozovně Komín. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové v omezení těsně před sjezdem na Chlumec stále blokuje pravý pruh na 61. kilometru nepojízdný kamion. Kolona před ním začíná za exitem Městec na 54. kilometru. Osobní auta se zdrží 20 minut, kamiony víc. A v Praze kolony mimo jiné na okruhu směrem z letiště na D1 za Karlovarskou, kratší fronta před nehodou na 24. kilometru, pak od D5 k Kořechu, opačně směrem na D7 fronta od Evropské k letišti asi na 4 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes i zítra nás čeká docela poklidné, příjemné počasí s teplotami dnes do 23, zítra dokonce do 24 stupňů. Dnes bude ještě mraků víc, v Čechách ojediněle místy přechodně i zataženo a tam také může hlavně na horách zapršet. Jinde ale polojasno až oblačno, bez srážek. Víkend začne se slunečným nebem, jen opět po ránu pozor na mlhy. V neděli ale přejde přes naše území studená fronta, která sebou přinese jak oblačnost, tak i dešťové kapky. Zpočátku bude ještě dát polojasno, postupně se bude ale nebe od severozápadu zatahovat a odpoledne a večer už bude pršet. Teploty budou ale ještě vysoké, od 19 do 23, na jižní Moravě dokonce do 25 stupňů. Příští týden pak začne chladným, místy především v severovýchodní polovině Česka i deštivým počasím a také bude docela větrno. Teploty se budou pohybovat jen kolem 15 stupňů. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Poslední zápasy ve skupině rozhodly o soupeři českých volejbalistů pro osmifinále mistrovství Evropy. Český tým narazí v pondělí v Turíně na Belgii. Radiožurnál Sport samozřejmě s utkání nabídne přímý přenos. No a v Itálii zůstává náš reportér Kamil Jáša. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kamile, tak nakonec soupeřem české reprezentace budou Belgičané. Co tomu říkají hráči a trenéři?
1: Byla to trochu pozdě večer detektivka. Finové, nemám samozřejmě ten názor ničím podložený, ten zápas jsem neviděl, Finsko, Estonsko, ale bylo to ohromné překvapení, rozhodlo se až v pátém setu a Finové do té doby velmi dobří suverénní tak doma prohráli. Trochu to dělalo dojem, že si vybírali soupeře a že na český tým nechtěli narazit. Definitivní potvrzení informace se čeští hráči dozvěděli až hodně pozdě večer a je docela zajímavé si teď zpětně poslechnout, co říkal trenér Jiří Novák ještě předtím, než se dozvěděl, že soupeřem bude Belgie.
2: A na nás někdo vyjde, no. Fini jsme, na nás padnou Fini nebo Belgičani. Fini jsme dlouho neporazili, Belgičanama jsme teď dvakrát prohráli v přípravných zápasech, ale kdybych si měl vybrat, jak si vyberu Fini, no.
1: No, chtěl Fini, nemá je, co chtěl, to nemá, co nechtěl, to má. Když už tedy bylo jasné, že to bude Belgie, tak trenér české volejbalové reprezentace Jiří Novák říkal.
3: Belgičany jsme si otestovali vlastně v poslední generálce před mistrovstvím Evropy. Jeden zápas byl, řekl bych, slušný, první zápas byl trošku horší, ale nebyli jsme úplně komplet. Uvidíme, co to udělá v tom oficiálním zápase.
1: No, nevím, jestli se to zdá jenom mně, když tak přidejte i svůj názor, zdá se mi, že Jiří Novák tak pocitově, že moc velkou radost z toho, že český tým bude hrát proti Belgii, tedy neměl, každý z hráčů, ale má trochu jiný pohled. Třeba kapitán Patrik Jindra odpověděl nejprve, že je mu vlastně úplně jedno, kdo bude soupeřem českého týmu. A jsou to tedy Belgičané. Indra zmínil hned dva hráče, Univerzála Regerse, ten měří 202 cm a smečaře Sama Deru, ten ještě o centimetr vyšší, tedy 203. Český tým tady na mistrovství Evropy skončil ve skupině čtvrtý. Na poslední chvíli ho předskočili Řekové, kteří porazili Slovensko. Co jsem tak pozbíral názory, tak Belgie je soupeř, který bude hodně silný, ale zase určitě není neporazitelný.
4: No, trenér české volejbalové reprezentace Jiří Novák nezněl úplně nadšený, když se dozvěděl to, že Česko čeká Belgie v osmifinále mužského kontinentálního šampionátu. On už taky naznačil, jaká je bilance české reprezentace z Belgii, alespoň ta poslední, ale přesto se, Kamile, zeptáme jak na nějaké poslední vzájemné zápasy Čechů a Belgičanů.
1: No, tak tady mezi sebou v úzkém kruhu my si to asi říct můžeme, ale raději bych hráčům moc nepřipomínal, když vezmeme to nejbližší období, tak to byly právě dva zmiňované přípravné zápasy. Oba vyhrála Belgie 1-3-0 a tam to byl hodně nepovedený zápas české reprezentace. Jeden byl 3-2 pro Belgii, to už byla vyrovnanější bitva, hrálo se v Roseláre. Teď si to oba soupeři rozdají tady v Turíně, samozřejmě jako každý zápas, a to neobjevím Ameriku, začne se od stavu 0-0, ale řekl bych, že lehce ta psychická výhoda i po těch dvou přípravných zápasech je na straně Belgičanů.
0: Povídáme si s Kamilem Jášou, naším reportérem v Itálii na evropském šampionátu volejbalistů. Tak ty už si tedy naznačil to místo, zatímco ty už ses přesunul do Turína, tak česká volejbalová reprezentace ještě ne. Tak kdy a v jaké hale se ten zápas v přímém přenosu Radiožurnálu Sport vlastně bude hrát?
1: To je také věc, kterou pořadatelé oznámili až včera hodně pozdě v noci. Osmifinále je na programu v pondělí v 16 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá ten zápas v přímém přenosu, takže fanoušci volejbalu, sportu obecně a hlavně posluchači Radiožurnálu Sport se mají na co těšit. Jak jsem říkal, hrát se bude od 16 hodin v hale Palavela. To je arena tady v Turíně na břehu řeky Pád, vznikla pro výstavu Itália 61, byla dějištěm soutěží v krasobruslení a short tracku na zimních olympijských hrách 2006. Kapacita je maximálně pro míčové sporty 9200 diváků, takže by to mohl být pěkný kotel. Přidám zajímavost, jestli máme chvilku času, hala si zahrála v britském filmu Loupež po italsku. Ve slavné scéně tam prchají tři vozy Mini Cooperech v barvách britské vlajky před policií a vyjedou pomocí rampy přímo na střechu haly, která je ve tvaru lodní plachty. Včera jsem se byl podívat, je to hodně zajímavá věc. Celá hala je zajímavá, ale ještě zajímavější samozřejmě bude pondělní zápas Česká republika Belgie.
0: Rozhodně ano, a my samozřejmě budeme s jediným sportovním rádiem v Česku přímo u toho. Díky reportérovi Kamilu Jášovi, snad se ta loupež českým volejbalistům podaří, protože určitě, jak jsme se od něj dozvěděli, proti Belgičanům nebudou favority. Kamila, moc děkujeme, naslyšenou.
1: Dobré ráno.

0: 8 hodin 47 minut, pátek 18. září, posloucháte dál ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Před námi soutěž, protože je pátek, tak to bude hned na dvakrát, nejdřív taková ta klasická, jako každý jiný všední den, a potom přes písničku ještě bude čas na páteční finále, kdy budeme hrát taky o bezdrátová sluchátka, protože v poslední době máme těch lístků, které vám posíláme víc, tak jenom připomínám ještě jednou to pravidlo. Pokud jste s námi něco vyhráli v posledních 2 měsících, tak chvilku počkejte, dejte šanci ostatním a platí to třeba i pro naše odpolední vysílání. Připomenu telefonní číslo, to se vám bude hodit, 221 552 222, ale až za chviličku, teď vám to ještě nevezmu, i když už mi sem voláte, protože nemůžete znát správnou odpověď. Pavle, pojďme říct, o co hrajeme, protože to je, myslím, velké lákadlo.
1: Ano, jsou to 2 vstupinky na tenisový Davis Cup do O2 Areny, na ten zítřejší program, kdy jsou na programu závěrečné 2 dvouhry a taky 4 hra. Samozřejmě jde o tu kvalifikaci, o finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů Česko, Spojené státy. Nás zajímá, kdo teď promluví.
2: Ten tým prostě, to bylo nejvíc, byly takové jakoby maličkosti, které ten tým utváří. Sám to víš, že to nejde prostě přes noc, ten tým. Ale já jsem prostě cítil, že všechny musím jako přesvědčit v tom, čemu věřím já, to je to, že to můžeme vyhrát.
0: Tak těžko, myslím, to mohlo být jednodušší, což taky dokazuje to, jak rychle jste nám sem volali a že máme všechny linky obsazené, tak pojďme to vzít pěkně po pořadě. Kdo byl nejrychlejší? Krásné ráno, slyšíme se.
3: Krásné ráno, ano, Vašek u telefonu.
0: Dobrý den, Vašku, nevyhrál jste v poslední době, a tím mám na mysli třeba konkrétně září a srpen.
3: Naposled někdy před 2 lety.
0: Před 2 lety, dobře, tak to vám uznáváme, tak můžeme pokračovat. Já myslím, že to opravdu nebylo těžké. Tak poznal jste po hlase, snad nebude vadit, když řeknu sportovce.
3: Radka Štěpánka.
0: Radka Štěpánka, myslím, není problém identifikovat. Tak 2 lístky na zítřejší program v O2 Areně jsou vaše, s kým půjdete?
3: Asi s manželkou.
0: Asi s manželkou. A už jste se byli někdy podívat na Davis Cupu?
3: V Ostravě právě na Štěpánka s Berdychem, tuším, proti Itálii někdy 6-7 let zpátky.
0: Hezký, a bylo to dobré?
3: Určitě.
0: Určitě,
3: bylo,
0: tak
3: to teda, byl to maraton někdy do půlnoci, ale určitě to stálo za to.
0: To je pravda, že někdy ty Davis Cupové duely bývaly opravdu hodně, hodně dlouhé, obzvláště když byly vyrovnané, tak my vám ještě jednou gratulujeme, moc si to užijte. Teď nám určitě zůstaňte na telefonu, ať si na vás můžeme vzít kontakt, a ještě připomínám tedy, že zahrajeme skupinu Travis a jejich single Sync, no a po písničce se i vás bude týkat 2. půlka dnešního soutěžení. Budete mít možnost kromě lístků na tenisový Davis Cup si zahrát ještě o bezdrátová sluchátka. Tak zatím moc děkujeme, naslyšenou.
3: Já také, naslyšenou.
1: A ještě bych doplnil naší soutěž a posluchače Václava, ono to už bylo zřejmě před 14 lety, tak ten čas opravdu letí.
0: Opravdu hodně.

0: 8 hodin 54 minut, příjemný pátek všem, kteří nás posloucháte. Lístky na tenisový Davis Cup už mají svého majitele a ještě tu pomyslně máme bezdrátová sluchátka s logem naší stanice, tedy Radiožurnálu Sport. Telefonní číslo 221 552 222, to už se týká jen těch pěti, kteří jste vyhráli v ranním vysílání tenhle týden. Máme, Pavle, připravenou ještě jednu otázku.
1: Ano, znovu se bude týkat tenisového Davis Cupu, který Češi vyhráli v samostatné historii v letech 2012 a 13. Před chvílí jste slyšeli Radka Štěpánka, který byl součástí toho vítězného týmu v obou případech, stejně jako Tomáš Berdych, současný kapitán českého výběru, a nás s Karlem Janů zajímá alespoň jeden finálový soupeř z těch roků 2012 a 13. Tedy koho Češi jinými slovy porazili ve finále Davis Cupu, buď to v roce 2012 nebo 13.
0: Tak dobré ráno, slyšíme se.
2: Dobré ráno, Václav opět.
0: My jsme si povídali před chviličkou, tak vy jste prokázal, že jste na Davis Cupu v minulosti byl, ale že třeba ty roky tak úplně nesedí, tak jsem zvědavý, jestli si vzpomenete, tak aspoň jeden ten poražený finalista v těch dvou letech po sobě, kdy Česko vyhrálo Davis Cup.
2: Určitě to první vítězství bylo proti Španělsku. A druhé potom proti Srbsku.
0: No tak jestli to nehledáte, tak já smekám. Říkáte to totiž absolutně správně. Ano, 2012 právě v O2 aréně, tedy Češi porazili Španělsko. V podstatě je to ta éra, kdy nastupovali pouze Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem, a přesně jak jste řekl, tak o rok později potom vítězství na srbské půdě v Bělehradě proti výběru, který měl v sobě i Novaka Djokoviče. Tak myslím, že si zasloužíte jednak tedy vstupenky, tak i ta sluchátka, tak vám ještě jednou gratulujeme, jestli správně slyším, že řídíte, tak dobře dojeďte, poslouchejte Radiožurnál Sport, za to jsme moc rádi a užijte si zítra ten tenis. Mějte se hezky.
2: Moc děkuju, naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady David Kempf. Jestli chcete být u každého zápasu Litvínova, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte hokej na Radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola po poslední finále. Tohle ani v NHL nebylo.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: 9 hodin. Eliška Zábrocká, zprávy.
4: V Rusku začaly volby do státní dumy. Poprvé hlasují i lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Vedení pražského letiště bude dnes řešit dlouhé fronty turistů u pasových kontrol. Plzeňští fotbalisté své úvodní vystoupení v evropské lize nezvládli. Po nehodě je kolona na dálnici D1 z Prahy do Brna před 9 kříži. A bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Rusové rozhodují, kdo usedne mezi 450 poslanců státní dumy. Ve volbách můžou poprvé volit taky lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko. Ta má teď v dolní komoře parlamentu ústavní většinu.
5: Ruský prezident Vladimir Putin vyzval k co největší volební účasti. V předvolebním projevu Rusy označil za jednotný národ, který spojuje historická paměť a láska k vlasti. Hlasováním podle něj Rusové vyjádří podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině. Volby se odehrávají ve chvíli, kdy podle průzkumu veřejného mínění část obyvatel pociťuje větší obavy z dopadu války na své životy i na ekonomiku země. Parlamentní volby se v Rusku konají poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2020. Ondřej Himer, Radiožurnál.
4: Sestra severokorejského vůdce Kim Yo-chong obvinila americká vojenská cvičení ze zhoršování napětí na korejském poloostrově. Označila je za válečnou hru vedenou Spojenými státy a pohrozila útočnější reakcí ze strany Pjongjangu. S odvoláním na severokorejská média to uvedly tiskové agentury. KLDR podle Kim Yo-chong taky nehodlá měnit politiku posilování jaderného arzenálu. Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání bude řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to souhrou několika okolností. Hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů.
6: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
4: Systém platí od dubna. S frontami se potýkají i další evropská letiště. Činoherní studio v Ústí nad Labem zahajuje 55. sezónu. Na dnešní večer připravilo koncerty, prohlídky divadla i představení novinek. Divadlo chystá 3 premiéry. Brechtovu hru Svatá Johana z Jatek, autorskou inscenaci Dopamin a taky Drákulu. Téma sezóny Kdo nám vládne souvisí podle uměleckého šéfa Michala Háby s děním ve světě.
7: Neprofilujeme tu sezonu úplně tak, jako že každá ta inscenace se jako striktně drží té otázky, tak se prostě k ní nějak stahuje, pojmenovává vlastně jakoby typ lidí, který nám vládnou, ale zároveň nějaké systémy nebo nějaké stereotypy. Používáme znovu pojem hegemonie, prostě snažíme se rozklíčovat, že nám vládne možná něco, co považujeme za přirozené, že to ani nevnímáme.
0: Sport.
3: Fotbalisté Plzně prohráli ve svém úvodním zápase v hlavní fázi Evropské ligy s belgickým celkem Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Poslední branku jim vstřelil po hodině hry z rohového kopu český obránce Ondřej Kryčfaluši. Domácí záložník Alexandr Sojka uznal, že soupeř jeho tým ve všem předčil.
8: Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý. Procházíme těžkými chvílemi a řekli jsme se o poločase, že do toho vletíme. Zkusíme dát hned na začátku druhého poločasu gola. Myslím, že ten začátek byl dobrý, ale pak přišla ta standardka, vlastně 3-0 a byli jsme zase dál od toho výsledku, co jsme chtěli.
3: České volejbalisty čeká v osmifinále mistrovství Evropy Belgie, která obsadila první místo ve skupině C. Hrát se bude v pondělí v italském Turíně. Čechy tak čeká cestování z nedaleké Modény. Naopak Belgičané musí přiletět z finského Tampere.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 za Velkou Bíteší.
2: Na dálnici D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Velkou Bíteš počítejte s kolonou z kilometru 164. Osobním autem je to na 10 až 15 minut k odpočívce 9 křížů. Po kolizi kamionů se tam na 167. jede jenom levým pruhem. D1 opačně z Brna na Prahu už je u 9 křížů plynule průjezdná. Skořelá dodávka u odpočívky zavírá jenom odbočovací pruh na kilometru 166,5. V Brně se popojíždí po nehodách. Z Židenické za Husovický tunel do Porgesovy ještě kolem 10 minut a k ní Nižskou skoro od kamenolomu k vozovně Komín rozjíždí se kolona. Na silnici 52 z Mikulova na Brno na vjezdu na Nové Mlýny obezřetně za zatáčkou se tam jezdí kyvadlově kolem porouchané dodávky. V Praze čekejte kolony na okruhu, směrem na D1 je to od nájezdu z plzeňské D5 k Ořechu na 10 až 15 minut, opačným směrem na D7 od Evropské k odbočce na letiště taky 10 až 15 minut. V Liberecké do centra nad Bulovkou ještě fronta, taky spojovací skoro z Jarova je plná směrem na Balevenku do omezení nad Novovysočanskou a v Legerově nejdřív fronta na vjezdu z Nuselského mostu a potom pozor pod Anglickou, v pravém pruhu se srazilo auto s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport. Karel Janů a Pavel Tilšar.
9: 9 hodin 6 minut, krásný pátek 18. září vám dál přejeme ze studia jediného čistě sportovního rádia v Česku. Fotbalistům Plzně se nezadařilo na začátek ligové fáze Evropské ligy.
10: Doma prohráli s belgickým soupeřem Royal Union Saint-Gilloise 0-3. My jsme ve spojení s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Dobré ráno.
11: Dobrý den.
10: Musíme k tomu ještě dodat to, že Florian Wiegele, tedy brankář Plzně, pochytal řadu šancí belgického týmu, který hrál výborně, ale Plzeň mu to dost usnadnila, co říkáš?
11: No tak samozřejmě, kdo viděl ten zápas, tak musí se snažit objektivně říct, že Plzeň včera nestačila opravdu v ničem a ten výsledek 3-0 je naprosto zasloužený a se souhlasím s tím, že kdyby Wiegele nepodal nadstandardní výkon, že to dopadlo ještě hůř. No.
9: S Pavlem Horvátem si povídáme v raní.

0: který nehráli a myslím si, že to mužstvo je v tuhle chvíli tak jako nastavený. Bavili jsme se o tom nedávno před Spartou, že je potřeba, aby prostě hráli v jedné sestavě, aby ty kluci si na sebe zvykali, protože přestože jako si řekne, že to je jeden tým, jeden klub, tak ty hráči ty vazby tam mezi sebou prostě nemá. Je to na tom hřišti hodně vidět, obzvlášť včera proti Saint-Gilloise a to fakt bylo vidět, jak ten soupeř je sehraný, jak vědí, co se stane po další přihrávce a to tam úplně prostě chybělo. No.
1: Po zápase pak z hlediště se ozývalo bojujte za Plzeň, něco podobného jako známe třeba z Letné, zkrátka když se nedaří, tak ty fanoušci to umí hráčům ještě trochu okořenit. Nevím, jestli ty si ve svých úspěšných letech v Plzni zažil nějakou takovouhle krizi, kdy se na vás volalo z ochozu štruncových sadů, každopádně pro hráče po takové porážce ještě v době, kdy se nedaří, asi to úplně nepřidá na sebevědomí, viď?
0: No, tak to samozřejmě, já si pamatuju v té naší v úvozovkách jako úspěšné éře, že jsme prohráli doma s Olomoucí podle mě 4-0 a fanoušci zpívali, není nutno, aby bylo přímo veselo, takže to bylo ještě takový pozitivní, tohle to je takový obvyklý, teďka je to moderní, tenhle pokřik, samozřejmě ty kluci, já bych neřekl, že nebojujou, no, prostě jednak bylo vidět, že fotbalově na soupeře včera neměli, ale bohužel ani kondičně, ani rychlostně, ani silově, prostě nebylo tam nic, čeho se chytit, ani standardních situací a včera to byla taková beznaděj. No.
2: Pavel Horvát už zmínil, že podle jeho názoru fotbalisti Plzně tak nějak jako na smilování čekají na tu reprezentační pauzu. Pavle, ještě předtím, ale pražská Slavia v Edenu, tak řekněme, ani ten los úplně nenahrává. Myslíš, kdyby se tam třeba Plzeňanům podařilo uhrát bod, že by je to mohlo tak nějak hodně nastartovat?
0: No tak los nenahrává teďko, že jo, před měsícem ten los byl celkem zajímavý, byla tam ta odveta pohárová, pak bylo doma Slovácko, jestli se nepletu, a Artis, nebo v obráceně, a myslím si, že je to škoda, že teďka prostě jsou v takovýhle situaci, samozřejmě na Slávy v téhle době těžký vyhrávat, obzvlášť v aktuálním rozpoložení obou těch týmů, ale je to fotbal, takže já nechci říct, že věřím tomu, že kluci v Plzni se skonsolidujou a podají jako statečný výkon, ale samozřejmě není to jednoduchý v této situaci hledat ty lídry, hledat to mužstvo, který bude schopný odolávat Slávy na domácím hřišti, bude to složitý.
1: Pokud byl španělský kouč Santi Denia, tedy trenér české fotbalové reprezentace, na zápase v Plzni s Realem Union Saint-Gilloise, tak nevím, jestli by si někoho vybral na ty nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Každopádně očekávaná věc pátku 18. září, první nominace pod právě vedením španělského kouče Santiho Denii. Tak když bychom ještě připomněli to, že třeba německý trenér Jürgen Klopp pozval 44 hráčů na tu dlouhou pauzu, očekáváš podobný počet i v Česku?
2: A nebo ještě víc?
0: No to nevím, je to zajímavý, myslím si, že opravdu je to dlouhý a vzhledem k tomu, že máme novýho trenéra, který není odsuď, který zatím poznává to prostředí a musí poznávat i ty hráče, protože kdybychom si mysleli, nebo snad trenéra si to tak to nevidí, že by si myslel, že zná všechny naše hráče, tak si myslím, že tak to rozhodně nemůže být a vůbec bych se tomu vyššímu počtu těch hráčů nedivil a logicky jako očekávám, že tam bude spousta mladíčků. No.
2: No a myslíš, že by to třeba i právě po vzoru Jürgena Kloppa mohl Santi Denia opravdu takhle udělat, protože já se přiznám, že mi to chviličku trvalo, než jsem to pochopil, že to Jürgen Klopp doslova prostě rozdělil těch 44 na 2x22, protože těch zápasů, jak si říkali, je prostě hodně v relativně krátkém čase.
0: Jo, já bych se tomu nedivil, já jsem zrovna přemýšlel o tom, že já jsem teda měl na mysli 30, ale 44 je opravdu dva manšafty, to je logický, jo, a myslím si, že je to normální, že prostě i vzhledem k tomu, že máme novýho trenéra, tak když to takhle vidí Jürgen Klopp, který asi patří prostě k trenérský špičce na celém světě a má takovouhle myšlenku, tak proč bychom ji nemohli mít my tady?
1: Očekává Pavel Horvát, ještě závěrečná otázka k té dnešní nominaci, která bude známa krátce popolední, to, že to bude hodně odlišné od třeba kádru, který byl na mistrovství světa, samozřejmě s ohledem na to, že pár hráčů, včetně Patrika Šika, Tomáše Holeše, Jaroslava Zeleného, ukončili reprezentační kariéru.
0: A tak vzhledem k tomu, že i tyhle kluci skončili, tak logicky my těch hráčů nemáme,

0: asi jako Němci, takových jako reálně potenciálních do reprezentace, takže úplně jako nějakou extra obměnu tam neočekávám, ale opravdu myslím si, že by se tam mohlo objevit, myslím, 5-7 mladíčků takových, který jako začínají, který v té lize úplně ještě známí nejsou, nebo na té mezinárodní scéně známí nejsou, tak proč by se nemohli objevit na tomhle srazu?
1: Moudřejší budeme zhruba za 3 hodiny. Teď jsme si povídali s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, moc děkujeme, hezký pátek.
0: Hezký den.

0: Divoký byl, Karavana mraků, 9 hodin 17 minut, pátek 18. září na Radiožurnálu Sport. Pravidelně připomínáme zásadní okamžiky sportovní historie, a než se pustíme do muže, o kterém v cyklistickém světě se mluví nerado, tak můžeme připomenout, kdo dneska slaví 45. narozeniny, Pavle.
1: 18. září se narodil taky David Lafata, bývalý útočník Sparty, Jablonce, národního týmu, nejlepší střelec české ligové historie, tak samozřejmě přejeme všechno nejlepší.
0: No a teď tedy pojďme na to, dnes slaví 55. narozeniny muž, který se stal jedním z nejslavnějších sportovců planety, o tom není sporu. Díky svému příběhu i díky svým výsledkům porazil rakovinu, 7x za sebou vyhrál Tour de France.
1: Stal se symbolem lidské vůle a potom se ukázalo, že za jedním z největších sportovních příběhů své doby se skrýval jeden z nejpropracovanějších dopingových systémů v historii cyklistiky.
0: 18. září 1971 se v Texasu narodil Lance Armstrong. A takhle si ho pamatuje většina z vás.
1: Od malečka sportoval, plaval, závodil v triatlonu a nakonec se naplno soustředil na cyklistiku a rychle bylo jasné, že je mimořádným talentem. V roce 1992 reprezentoval Spojené státy na olympijských hrách v Barceloně a pak se stal profesionálem.
0: Přijel poprvé na Tour de France, hned vyhrál etapu, no a ještě větší triumf přišel několik týdnů na to. V deštivém Oslu v 21 letech se stal mistrem světa v silničním závodě.
1: Tady je potřeba se na chvíli zastavit. 90. léta byla érou EPO, tedy eritropoetinu, který podporuje tvorbu červených krvinek. Více červených krvinek znamená více kyslíku pro svaly. A ve vytrvalostním sportu, kde rozhoduje schopnost těla pracovat hodiny na hranici možností, to může znamenat obrovskou výhodu.
0: A taky, že znamená. Pozdější vyšetřování ukázalo, že doping byl součástí taky Armstrongova příběhu a právě tuhle dobu zachycuje hraný film Pád legendy z roku 2015.
2: Epogen?
3: Ano.
2: Tohle by rád.
3: Dobře. Kolik toho chcete?
4: No, já asi hodně.
5: Neříkal jsem vám to, neříkal jsem, že Armstrong bude jednou velkým závodníkem, sklaplo vám, vy postěláčci.
2: Jsem velice překvapen a potěšen.
1: Jenže tohle není celé. V roce 1996 se Lance Armstrong začal cítit špatně, byl vyčerpaný, měl bolesti a 2. října přišla diagnóza rakovina varlete.
0: Nemoc už se rozšířila do plic a lékaři objevili taky 2 léze v mozku. Armstrongovi tu dobu bylo 25 let, podstoupil operace, chemoterapii, léčbu zvládl a dokázal se vrátit mezi nejlepší cyklisty světa. No a v roce 1999 vyhrál slavnou Tour de France a potom ještě 6x.
1: Tedy 7 ročníků v řadě, 7 vítězství z muže, který přežil rakovinu, se stala globální sportovní ikona, jenže stále hlasitěji se mluvilo o dopingu. Armstrong všechna obvinění odmítal a odvolával se právě na svůj boj o život.
6: Říkám to už déle než 7 let. Nikdy jsem nedopoval. Když vezmete v úvahu, čím jsem si prošel, vrátil jsem se z něčeho, co pro mě byl v podstatě rozsudek smrti. Proč bych se potom vracel ke sportu? Dopoval a znovu riskoval vlastní život? To by bylo šílené. Nikdy bych něco takového neudělal. A to v žádném případě.
1: Jenže doping Lance Armstrong používal, vyšetřování USADA, tedy americké antidopingové organizace, popsalo systém zahrnující EPO, testosteron i krevní transfuze.
0: No a v roce 2012 Lance Armstrong dostal doživotní zákaz činnosti a taky přišel o všech 7 vítězství na Tour de France. Jenom o tom, jak cyklistický peloton v té době vypadal, vlastně vypovídá to, že těch 7 vítězství nepřipadlo nikomu jinému, protože v zásadě je není komu dát a do dneška tedy tam je takzvané volné místo. Těch 7 ročníků Tour de France prostě a jednoduše nevyhrál nikdo.
1: Tím chceš, Karle, říct, že celý peloton dopoval?
0: No, celý určitě ne, to by nebylo fér, ale minimálně asi si myslím, že není moc velká nadsázka, když řeknu, že všichni, kdo na ten závod přijeli s tím, že ho celý chtějí vyhrát, tak bohužel ano.
1: Každopádně o několik měsíců později se Lance Armstrong v rozhovoru se slavnou moderátorkou Oprah Winfreyovou přiznal a tím se definitivně změnil pohled na jeden z nejslavnějších sportovních příběhů své doby.
0: No, my o tom teď mluvíme právě proto, že dnes je to 55 let, co se Lance Armstrong narodil.

0: Po skupině Queen vás v 9 hodin a 25 minut v pátečním radiožurnálu Sport pozveme na dnešní extraligový program. Samozřejmě ho nabídneme tady na našem rádiu v rámci pořadu s mikrofonem za hokejem. Všechno to odstartuje v 17 hodin, kdy Třinec začne hrát proti brněnské Kometě. O půl hodiny později potom další dva duely. Litvínov nastoupí proti Pardubicím a Mladá Boleslav vyzve Karlovy Vary.
1: Myslím, že jako o šlágru druhého kola Tipsport extraligy můžeme mluvit o zápase Kladno Sparta Praha, protože proti sobě budou stát taky dva trenéři, kteří ještě v minulém ročníku vedli reprezentace, tedy bývalý kouč seniorského A týmu Radim Rulík na lavičce Kladna proti Patriku Augustovi, který byl úspěšným trenérem 20 a Patrik Augusta je samozřejmě trenérem Sparty. Od 18 hodin, kromě zápasu Kladno Sparta, začnou ještě dva duely Hradec Králové České, Budějovice a Olomouc Plzeň.

0: Bylo 9:30. Vysíláme zprávy a s nimi je tu Eliška Zábrocká.
1: Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi VZP prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové příspěvky z nadačního fondu dceřiné společnosti pro netransparentní spolek. Bývalý předseda představenstva Robert Kareš jakákoliv pochybení odmítá. Z funkce byl odvolán letos v květnu. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématy setkání budou aktuální situace na Blízkém východě nebo možnosti další hospodářské a obranné spolupráce. Jordánský král navštívil Česko v letech 2004 a 2009. Naopak do Jordánska se naposled podíval prezident Pavel v roce 2024. Stavbu haly pro Amazon schválili včera zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Záměr skupiny Ecolate a developera Garbe potvrdili podpisem plánovací smlouvy. Nové centrum má zaměstnat 2,5 tisíce lidí. Obec má získat část infrastruktury postavené investorem a 20-milionovou kompenzaci. A 13 herců do 20 let se v nové inscenaci Národního divadla Praha inspirovalo esejí Václava Havla Moc bezmocných. K jeho nedožitým 90. tak vytvořili stejnojmenný černoherní titul jako svou generační výpověď. Premiéra je dnes na Pražské křižovatce. Sport. Nový trenér české fotbalové reprezentance Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svou první nominaci. Vzhledem k rekordně dlouhému programu na přelomu září a října se dá očekávat, že nominace bude širší než obvykle. Český tým vstoupí do elitní divize Ligy národů za týden v sobotu doma proti Chorvatsku, o 3 dny později pak taky v Praze přivítá Anglii. Poté se mužstvo dvakrát představí venku, 3. října v Oviedu proti čerstvým mistrům světa ze Španělska a 6. října v Londýně proti Anglii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 za Bíteší a před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona nejdřív hned za sjezdem na Velkou Bíteš ze 164. kilometru. Osobním autem to trvá asi 10 až 15 minut na 167. U odpočívky 9 křížů je po srážce 2 kamionů průjezdný jenom levý pruh. Potom dál na D1 před Brnem směrem z Prahy další kolona za exitem Rosice ze zhruba 180. kilometru. Kamiony se vlečou do omezení u D2 krokem. Osobní auta v levém pruhu různě pomalu kolem 20 minut. Na pražském okruhu z letiště na D1 se tvoří fronta před Ořechem od nájezdu z D5 a na té se řadí kamiony před okruhem v pravém pruhu od Rudné z 5. kilometru. A na silnici 27 z Jesenice na Plzeň opatrně za Kralovicemi ku ze Zahadačkou došetřují ranní nehodu, brzdí se za levotočivou zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Po Rolling Stones pojďme na tenis. Čeští tenisté rozehrají kvalifikační utkání o účast na finálovém turnaji Davis Cupu pro 8 nejlepších zemí světa.
1: V pražské O2 aréně budou hrát dnes a zítra proti Spojeným státům. Od čtvrtečního odpoledne je známý i los, na který se teď zaměříme s naším tenisovým reportérem Jaroslavem Plašilem. Dobré ráno.
2: Hezký den.
1: Tak Jakub Menšík se na úvod programu utká od 15 hodin s Lernerem Tienem. Půjde o reprízu třetího kola nedávného US Open. Co na ten los Menšík říkal?
2: No, samozřejmě Jakub Menšík si věří, že v ideálním případě by vyhrál a trošičku by ještě vylepšil takové české nastavení, protože troufám si říct, že s tím bodem v zádech by se hrálo lépe Jiřímu Lehečkovi, to je jasná věc v zápase proti Sheltonovi, a když se na to podíváme i třeba organizačně, tak určitě je to vždycky lepší, když člověk ví, kdy jde na kurt přesně, kdy se může nachystat, udělat si své věci, rituály, které potřebuje. Takže z tohoto pohledu je to určitě dobré pro Jakuba Menšíka. A prahne po odvetě, protože s Lernerem Tienem, jak známo, nedávno prohrál na US Open. Byl to dlouhý pětisetový duel třetího kola Grand Slamu, který měl Menšík slušně rozehraný, ale nakonec jej ztratil. Hodně se probírala a ve vysílání radiožurnálu Sport jsme se k tomu taky vraceli. Kontroverze, do které se dostal Jakub Menšík během zápasu, nechal vyvést jednoho hlučnějšího fanouška, kdy už to z jeho pohledu bylo přes čáru, tak taky o tom jsme hodně mluvili. Teď samozřejmě publikum bude na straně Jakuba Menšíka, takže tady to může být taky velice důležitý faktor, co to udělá s Lernerem Tienem, ta atmosféra proti němu, protože na US Open to bylo samozřejmě obráceně a tenisté Spojených států to teď nepoznávali, nebo neznají teď úplně jinou atmosféru, říkal to třeba Jiří Lehečka, že zkrátka teď byli na US série, na amerických betonech skoro pořád doma, teď zažijí tedy něco jiného, takže taky to může hrát velkou roli.
0: Američané do Prahy dorazili v opravdu velmi silném složení po tom prvním duelu. Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku Bena Sheltona, tak v čem vyniká poslední poražený finalista New Yorkského Grand Slamu?
2: No, opravdu teď se toho sešlo víc pro něj a pokud naváže na to, co předváděl třeba teď na US Open nebo ještě předtím v Kanadě, tak si myslím, že se mají fanoušci, i ti neutrální fanoušci dobrého tenisu, na co těšit, protože opravdu Ben Shelton se dostal do výtečné formy, už to, že jsou oba leváci, jak Tien, tak Shelton, tak i to bude velká zbraň a jeho servis, ten je opravdu velmi těžko čitelný, nenapodobitelný, byť Tomáš Berdych scháněl na závěr přípravy nějakého leváka, právě aby si zaservíroval na české hráče, aby dostali ten pocit, jaké to je hrát proti levákovi, tak tohle se zkrátka nedá jen tak napodobit, takže to bude opravdu velká síla na straně Bena Sheltona. No, bude opravdu hodně záležet taky na tom, jak zvládne přesun, protože hodně se o tom mluví, hodně se to vyzdvihuje po celém světě, ta obětavost Bena Sheltona, který přijel hrát Davis Cup, přestože hrál ještě v neděli finále US Open, prohráli, pak dva dny na to sedl do letadla. Je tady, tak uvidíme, jak na tom bude, jak to má s aklimatizací, protože to není jednoduché. Pamatuju si 2010 Novak Djokovic, tak to dorazil na semifinále proti Česku do Bělehradu, taky jako finalista z New Yorku a taky to nebylo úplně ideální. Tenkrát byl Davis Cup ještě rozložený do 3 dnů a Djokovic naskakoval až v průběhu. Takže velká obětavost i Bena Sheltona, uvidíme, jak on tohle zvládne všechno.
1: No, vzpomínali jsme tady s Karlem Janů během vlastně celého dnešního rána na ty vítězné roky českých tenistů v Davis Cupu 2012-2013 a na ty finálové zápasy, teď je to zatím ještě kvalifikace a boj o ten finálový turnaj, ale na ty zápasy se Španělskem a Srbskem, které určitě i Jaroslav Plašil velmi dobře pamatuje, že i ve čtyřhře hráli vedle sebe Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. Teď je Tomáš Berdych nehrajícím kapitánem týmu a do toho debla sobotního nahlásil dvojici Adam Pavlásek, Patrik Rykl. Nechci malovat čerta na zeď, Jardo, ale kdyby náhodou Češi dnes oba ty singlové zápasy prohráli, myslíš si, že si vzpomene na ta předchozí aktivní léta, když byl přímo na kurtu, a nezmění třeba ještě tu nominaci, že by prostě stvořil ze singlistů opravdu silné duo do čtyř hry Jakub Menšík, Jiří Lehečka?
2: On to Tomáš Berdych určitě může udělat i v případě jiného scénáře, protože samozřejmě vždycky se tam někdo musí napsat v uvozovkách, teď to nechci říct, aby to vyznělo nějak neúctivě k těm deblistům, kteří tam jsou napsaní. Možná je to nějaká první volba, ono taky v dnešní době už je to jiné jako dřív, kdy se hrálo zvlášť čtyřhra v sobotu, už nic jiného ten den nebylo, teď je čtyřhra a následuje utkání jedniček, takže v tomto to je obtížné, v tomto to je složitější, ale určitě je to stále ve hře, že by Tomáš Berdych vsadil na Jakuba Menšíka i pro deblové utkání, samozřejmě trošičku se mu to rozbilo tím, že nakonec nepovolal Tomáše Macháče, protože to byl tenista, který by se hodil do čtyřhry náramně díky svým zkušenostem, ale bohužel Tomáš Macháč ještě nebyl v takové formě, jakou by Tomáš Berdych asi potřeboval i, a to, samozřejmě i Tomáš Macháč pro tento těžký duel, takže je to tak, jak je to teď a není to vyloučeno, ale spíše v tuhle chvíli pravděpodobnější ta varianta těch napsaných deblistů, protože jsou sehraní, mají taky svou kvalitu a zkrátka ten program spíš nasvědčuje tomu, že by měli hrát debloví specialisté.
0: S Jaroslavem Plašilem si povídáme o tom, že čeští tenisté rozehrají kvalifikační utkání o účast na finálovém turnaji Davis Cupu pro 8 nejlepších zemí světa do O2 Areny. Jardo, se Davis Cup vrací po 13 letech. Tehdy Češi v semifinále porazili Argentinu 3-2 na zápasy a později tedy celou tu týmovou soutěž dokázali ovládnout. Jaké na to máš vzpomínky ty?
2: No docela silné pořád, protože jich nebylo zase tolik těch vítězných, dvakrát to byla v semifinále Argentina po sobě. Já si spíš intenzivněji pamatuju na ten první 2012 titul, protože ten byl spojený s výhrou v Argentině, která tehdy hrála v Parque Roca a to bylo místo, kde Argentina neprohrávala domácí zápasy a Češi tam to kouzlo zlomili a i díky Tomáši Berdychovi, který tehdy také velmi obětavě přijel z US Open, kde tenkrát hrál v roce 2012 semifinále a kdyby tenkrát nefoukal tak silný vítr, tak možná s Andy Murray měl i větší šanci, ale to už zkrátka nejde vrátit. Ani to, že tedy pak Češi vyhráli, to už jim nikdo nevezme nad Argentinou a potom taky ve finále nad Španělskem, to byly nádherné zážitky. Samozřejmě i další rok výhra pak ve finále v Srbsku, tenkrát to bylo spojené i tím, že tým měl nečekaně nového kapitána, protože Jaroslav Navrátil měl zdravotní problémy, takže jej nahradil tehdejší manažer Šafařík. Takže to jsou věci, na které si taky člověk hodně vzpomene často a snad teď fanoušci zažijí něco podobného, samozřejmě, protože je to velký zápas s Amerikou po 13 letech, taky těžko říct, co to udělá z hráči, ta atmosféra, protože to se nedá taky natrénovat, aby si z toho vzali to pozitivní a určitě bude hodně záležet na tom prvním bodu, protože ten je takový, řekl bych, klíčový pro celý duel. Bez něj, troufám si říct, by se to hodně těžko skládalo, aby česká jednička prostě zkrátka nad americkou dvojkou, nechci říct, musí vyhrát, ale je to i matematicky taková jako největší šance na výhru, byť připomínám to znovu, Američané jsou svou kvalitou výš na žebříčku, protože Shelton je čtyřka, ty jen třináctka a čeští tenisté jsou až za nimi, takže stále platí, že Američané jsou favoriti.
0: Dnes a zítra v pražské O2 aréně budou hrát čeští tenisté proti Spojeným státům americkým a Radiožurnál Sport bude u toho. Teď jsme o tom mluvili s naším reportérem Jaroslavem Plašilem. Moc děkujeme, naslyšenou.
2: Taky děkuju, hezký den.

0: Duran Duran v pátečním radiožurnálu Sport je 9 hodin a 50 minut. V baseballové extralize mužů se rozhodne o nových šampionech. U pražské obory Hvězda se v 7. finále utkají domácí Kotlářka a brněnští Hroši a my bychom teď měli být ve spojení s nadhazovačem Kotlářky Lukášem Erkolim. Přejeme hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne i vám.
2: Tak na pár hodin zbývá do rozhodujícího utkání sezony, hrát se bude zítra odpoledne. Jste nervózní?
1: Já jsem vždycky nervózní před zápasem a kor před takovýmhle důležitým. Pro spoustu kluků je to první playoff v našem týmu, první zkušenosti s takovýmhle playoff baseballem a já rovnou Game 7, takže co víc si přát.
0: Nadhazovač Kotlářky Lukáš Erkoli s námi na radiožurnálu Sport. Budete ještě do toho zápasu trénovat?
1: Jo, včera jsme teda místo čtvrtečního tréninku jsme šli na týmovou večeři do Brasiliera, do Ambiente, doplnit trochu proteinu a dneska máme poslední takovej lehký trénink, ale to, co už jsme nezvládli natrénovat přes sezónu, tak nebudeme panikařit na poslední chvíli, ale dáme si dneska lehký trénink a zítra to nějak dopadne.
2: Rozumíme, spíš naladit se na ten Game 7, jak jste sám zmínil. První možnost na ukončení série jste měli už doma minulou neděli před týdnem. Nevyužili jste tu šanci. Bylo těžké se z toho oklepat?
1: Tak samozřejmě měli jsme tu možnost. Zároveň jsme věděli, že na tenhle třetí zápas té víkendové série, vlastně minulý víkend, oni měli schovaného amerického nadhazovače Matthewa Malconiana, který je vlastně jejich SO, jejich nejlepší nadhazovač, takže jsme věděli, že sice máme takzvaný matchball série, ale furt to nebude lehký a celkově ten minulý víkend jsme si zhodnotili, že jsme tu víkendovou sérii vyhráli 2-1 na zápasy, vrátili jsme se do té série. Já jsem měl před tím víkendem za cíl hlavně vrátit se domů do Prahy, bojovat tady před domácíma fanouškama, využít ty výhody toho domácího prostředí a to se nám povedlo hned v tom zápase číslo 6 a teďkon v tom zápase číslo 7, který nás čeká zítra.
0: Lukáš Erkoli, nadhazovač Kotlářky, námi v našem ranním vysílání. Tušíte, kolik vy osobně dostanete prostoru v tom 7. finále?
1: Tak asi jsem měl dostat víc prostoru, ale jelikož od minulého víkendu, kdy jsem odházel 6 směn, tak jsem pak večer dostal antibiotika, takže celý týden beru antibiotika, takže začátek zápasu přenechám kolegovi Honzovi Novákovi a myslím si, že budu naskakovat někdy ke konci zápasu do nějaký vypjatý situace, třeba s běžcema na metách. Takže trochu netradiční role pro mě, protože za Kotlářku celý rok spíše začínám ty zápasy jako nadhazovač. Na druhou stranu z reprezentace jsem zvyklý právě chodit do takovýchhle těch pozdních situací v zápase, takže věřím, že i s tou rolí se popasu.
2: Nevím, jestli tohle přímo baseballisté řeší, každopádně už minulý víkend byl na hřišti Kotlářky hodně bohatý doprovodný program k tomu utkání. Co chystáte na rozhodující bitvu a máte tušení, kolik by mohlo dorazit diváků na tu rozhodující bitvu o titul v extralize?
1: Aha, tak tím, že Kotlářka hraje playoff po 10 letech, tak je super, že se nám podařilo zmobilizovat relativně celé.
0: Tak teď to vypadá, že jsme bohužel Lukáše Erkoliho ztratili, tak mu dáme chviličku na to, aby se nám ještě vrátil do pátečního radiožurnálu Sport. Pokud se tak nestane, tak budeme bohužel muset tenhle rozhovor považovat za ukončený. Lukášovi samozřejmě přejeme hodně štěstí, jakož i Kotlářce, jakož i brněnským Hrochům. A já tedy připomínám, že 7. finále baseballové extraligy mužů začne zítra ve 13 hodin, jestli ten historicky druhý titul vybojuje Kotlářka, nebo se z toho premiérového bude radovat tým Hroši Brno. Tak to se určitě dozvíte z vysílání radiožurnálu Sport. Teď Lukáš, to vypadá, se nám vrátil na linku. Tak Lukáši, já už jsem to v podstatě za vás ukončil, tak se vám omlouvám, ale moc vám držíme palce, ať se vám daří a děkuju moc za váš čas. Mějte se hezky.
1: Krásný den, nashledanou.

0: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Vláda chce vystoupit z iniciativy partnerství pro otevřené vládnutí. Opozice krok kritizuje. Jižní Korea nevyslyší žádost Spojených států a nebude se podílet na vojenských akcích proti Íránu. Fotbalisté Plzně podlehli na úvod Evropské ligy belgickému celku Saint-Gilloise. Po vážné nehodě je neprůjezdná silnice 16 z Nového Města na Náchod za Vrchovinami a bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo spravedlnosti připravuje vystoupení z mezinárodní iniciativy partnerství pro otevřené vládnutí. Návrh usnesení ještě musí schválit vláda. Iniciativa si klade za cíl podporu transparentnosti vládnutí, boj proti korupci a taky zvýšení občanské angažovanosti. Opozice krok kritizuje. Například podle Barbory Urbanové z hnutí STAN oslabuje hlas občanské společnosti.
3: Politici, kteří za tímhle stojí, v minulém volebním období dělali všechno proto, aby jim občanská společnost, třeba i ty neziskovky, řekli, co mají dělat. Tohle je úplně jako neuvěřitelný, co vlastně vůči občanské společnosti a neziskovým organizacím, které tady pomáhají, dělají tedy práci, na kterou ten stát vlastně nemá, tak jako předvádějí.
1: Ministerstvo spravedlnosti argumentuje hlavně finanční úsporou za členství. Česko platí 500 000 korun ročně. Jižní Korea nepošle své vojáky ani vojenskou techniku do Hormuzského průlivu. Řekl to její prezident. Nevyslyší tak výzvu svého amerického protějška Donalda Trumpa. Ten chce, aby jihokorejská armáda pomohla Spojeným státům v dalších úderech na Írán.
4: Jihokorejský prezident Lee po několika dnech nejistoty, jak se Jižní Korea rozhodne, jasně řekl, že jeho země do konfliktu v Hormuzském průlivu nějak nevstoupí a vojenské prostředky tam nenasadí. Dodal ale, že Jižní Korea musí podniknout minimální kroky k ochraně svých obchodních plavidel, přepravních tras ropy a životů svých občanů, tak jak to dělají ostatní země. Podle aktuálních průzkumů se 55% jihokorejské populace staví proti nasazení armády do vojenských operací v Hormuzském průlivu. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Napsal to na své sociální síti. Ocenil taky snahu svého polského protějška Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Po celém Česku dnes začínají reusedny. Podobné akce chtějí upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a taky význam cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i surovinu pro další použití. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
5: V současnosti Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
1: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo o skoro 8% bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Nejlepší Nizozemsko, Belgie nebo Itálie mají nad 20%.
0: Sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň vstoupili do ligové fáze Evropské ligy prohrou. Belgickému týmu Royal Union Saint-Gilloise podlehli 0-3. České volejbalisty čeká v 8. finále mistrovství Evropy Belgie. Rozhodla o tom prohra Finů s Estonci 2-3 na sety. Belgičané tak obsadili první místo ve skupině C, zatímco Češi skončili na posledním postupovém 4. místě skupiny A. Kvalitu 8. finálového soupeře popisuje manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek.
6: Belgie má své kvality, my jsme se s nimi měřili v poslední generálce před mistrovstvím Evropy, takže máme víceméně pod kůží. Bude to velikánská bitva, pondělí máme čas se připravit, jak takticky, tak fyzicky a už teď se na ten zápas strašně těšíme.
0: Osmifinálový souboj na mistrovství Evropy mezi českými a belgickými volejbalisty se bude hrát v pondělí v italském Turíně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 před Brnem, neprůjezdná 14 za Novým Městem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už se za Velkou Bíteší jede plynule. Následky nehody u odpočívky 9 křížů na 167. zcela odklizené. Auta teď dojela dál a kolonu tvoří za sjezdem na Rosice ze 179. kilometru, hlavně k exitu 182 Popůvky. Potom následuje roztrhaná fronta kamionů pravým pruhem k D2. Místy se ještě na jihu Moravy drží mlha, třeba i na D1 v okolí Vyškova myslete na dostatečné svícení.
8: Jsou tady střelci, který jezdí jenom na denní svícení, ten tam si dosvítí, potkávací, za to nejsou vůbec vidět.
7: A silnice 14 za Novým Městem nad Metují na Náchod je za vrchovinami uzavřená v obou směrech. Havarovala tam 3 auta, objížďka přes provodov Šonov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
9: Kilometry Jiřího Ješka.
10: Příjemný poslech všem, kteří máte rádi kilometry Jiřího Ješka, příjemný poslech všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Od mikrofonu přeje Karel Janů. Vítám v našem studiu znovu šestinásobného paralympijského vítěze. Jirko, přeju krásný pátek.
11: Krásný den.
10: A jsem moc rád, že je tu s námi taky Martin Charvát. Martine, i tobě hezký den.
11: Hezký den.
10: Já jdu, Jirko, začít přímou otázkou na tebe, protože já jsem nedávno byl dotázán od jednoho kamaráda, dokonce jednoho našeho společného kamaráda, jestli vůbec ještě jezdíš na kole, protože tě pořád vidí někde běhat. A já jsem se chtěl právě odrazit od toho minulého víkendu, kde si myslím, že ty si dal teda docela ráznou odpověď.
11: No, jezdím na kole, jezdím hrozně málo. Fakt jezdím třeba hodinku a půl a většinou hrozně pomalu. Občas to vyjde, že jedu s nějakou skupinkou, to pak třeba z toho padne i stovka. Ale teď jsme se Zdeňkem Štybarem přijali pozvání vlastně, chci říct možná hlavně německé akce, ale stává se z toho taková mezinárodní, jmenuje se to Evropská jízda míru. Mluvili jsme tady o tom i s Radkem Šimunkem, který vlastně za českou stranu to pomáhá spolu organizovat. A je to taková akce, kdy vlastně se jede po stopách závodu míru. Míjí to ty ikonická místa jak v Polsku, tak na českém území, hlavně v Německu. Letos se startovalo, je to třídenní akce, letos se startovalo z Žitavy přes Polsko do Liberce, to byla první etapa zhruba na 100 kilometrů a v Liberce my jsme se právě se Zdeňkem Štybarem připojili k tomu pelotonu. Bylo tam jako pro mě neskutečných 200 lidí, stejně oblečených, akce jako nádherně organizovaná, motorky před, za pelotonu, tonem, doprovodná auta, dvě občerstvovačky v té etapě a ty občerstvovačky, to není jako občerstvovačka jako tady na nějakým běžným závodě, ale to byla fakt jako

0: dětství, ale samozřejmě i pro ty lidi, kteří si to zaplatí, že chtějí být součástí téhle výšky, tak je fajn, že se můžou ve stejném pelotonu potkat s Janem Ulrichem, s Markusem Burgartem, za polskou stranu tam byl Přemyslav Němec, výborný profík, který skončil nedávno. Za tu českou stranu, my dva se Zdenkem Štybarem a Radek Šimůnek. Jako strašně fajn akce, bylo to hrozně hezký, ale my, jak jsme se připojili v tu sobotu, nebo v ten pátek večer, tak sobotu a v neděli se jelo dvakrát 175 kilometrů, a to jako na to fakt nejsem zvyklý už, jo. Takže mě to docela jako zaskočilo. Tu první etapu jsme zvládli hezky, vlastně celou dobu jsme jeli se Zdenkem Štybarem jako tu první dvojičku, takže jsme se snažili jako dávat docela rozumný tempo, což myslím si, že oba umí. Ale ten druhý den jako to bylo peklo, protože z prvních, já nevím, 3,5 hodiny lilo jak z konve, bylo asi 8 stupňů. A to jsem si říkal, jestli tohle to mám zapotřebí. S tou vidinou, že tam je 175 kilometrů přede mnou a vyráželi jsme z Drážďan do Chemnicu vlastně...
1: Oklikou.
0: Oklikou. Nebylo to jednoduchý, protože se ten peloton potřeboval dostat na tu ikonickou Méranskou stěnu, což je takový rovný stoupání ve městě v Mérané, který je vydlážděný kostkama, a je to takový rovný Koppenberg, nebo prostě něco šílenýho, ale byla tam úžasná atmosféra, jako kdyby tam měl ten závod míru, já si pamatuju ty černobílý obrázky a fakt jako troj zástupy po stranách a fakt krásná atmosféra, ale jako ty první kilometry, když jsem jel v tom dešti, já už jsem byl tak zmrzlej, že jsem nebyl schopný si vyndat bidon z košíku, protože jsem se bál, že mi vypadne z ruky a smotám za sebou těch, já nevím, 198 lidí, kteří jeli za náma, tak to jsem říkal, že fakt jako. Pak jsme vymysleli se Zdeňkem Štybarem takovou mentální pomůcku, no. Že jsme si říkali, že vlastně je neděle ráno a že třeba někdo jiný, nějaký průměrný padesátník, jako jsem já, tak třeba se zbudil po šílený kocovině, je mu hrozně zlé, má doma neurotickou manželku a dvě ukřičený děti a manželka na něj tlačí, že už měli dávno vyrazit na oběd k tchýni, jedou tím autem, děti křičí, pes štěká, manželka jako mu nadává, že se včera opil, a pak přijedou k té tchýni a zjistí, že mají píchlý kolo, odtahovka nefunguje, přijede naštvaný kamarád, který zjistí, že nemá lano, nebo ani hever, ani nic, takže jsme si říkali, že jsme na tom vlastně dobře. A tohle nám pomáhalo vždycky, když jsme propadali trudomyslnosti, tak jsme se tomuhle začali smát, že vlastně to, že jedeme na kole, děláme to, co milujeme, jedeme, povídáme si s Janem Ulrichem jeho zážitky z Tour de France, tak to bylo vlastně hrozně hezký.
2: Občerstvovačky po cestě si říkal. Tam ti zastaví 200 lidí někde, to muselo být skoro až vyhrazené, skoro kolem nějaké restaurace, kolem nějakého třeba hotelu, jak bývají například nedaleko Andory, poblíž Fort Romeu, tam také lidé zastaví takhle, ano. Tak to muselo vypadat podobně.
0: Ne, tohle bylo opravdu na náměstí většího města. Jedna ta zastávka byla v takovém saském městečku, kde je vlastně největší centrum hodinářské výroby. Jsou tam fakt jako ty exkluzivní značky. A tam jsme zastavili, hrála tam prostě kapela. V každém tom městě vždycky, když byla ta zastávka, tak jako kapela, starosta. A fakt na půl hodiny se tam zastaví. A bylo to tak zorganizovaný, že tam bylo všechno, teplý čaj, já nevím, studený nápoje, jídlo, sportovní výživa, gely, tyčinky, ale pak taky třeba, já nevím, pomazánka na chlebu s tuňákem a takovýhle věci, guláš, polívka, prostě jako hrozně fajn akce. Hrozně se mi to líbilo, i ty zastávky, i vlastně ta trasa, třeba já jsem jel poprvé v životě stoupání z Děčína na Sněžník a tam, když jsem viděl tuhletu část těch Krušných hor, kde jsem vlastně nikdy nebyl, já jsem byl vždycky až tak od těch Flájí dál, ale tady hned za tím Děčínem, to nádherné místo, kam jsem říkal, že se musím vrátit. Fakt jako, ty to budeš znát, Karle. Ty.
1: Je to tam krásné, myslím, že Petr Fiala tam dokonce svoji snoubenku požádal o ruku. Mm-hmm. Takhle krásné to tam je, určitě doporučujeme. Je to tam nádherné, tak Martin Charvát říkal, že 26-27 kilometrů hodně, to je pro něj snesitelné. Já jsem se díval včera na ty stránky, už je tam připravený ročník 2027, tak Martin, jestli tou dobou budeš mít kolo, tak Jirka ti tam určitě moc rád dvakrát uvidí na dvakrát 170 kilometrů. Jede se někam směrem Vídeň, viděl jsem to správně.
0: Mělo by se jet vlastně z Polska přes Čechy od severu na jih, bude zastávka v Praze, což si myslím, že bude rozhodně jako velkolepý, a potom přes Budějice do Vídně, ta první, ta etapa vlastně, která povede přes Čechy, takže já

0: Já už se těším teď. Určitě si o tom budem povídat, protože Radka Šimunka budu chtít zpovídat, jak se takováhle akce vlastně připravuje, protože jsem byl opravdu mile překvapený i z toho servisu, že prostě lidem se převezou ty zavazadla z jednoho hotelu do druhého. Ty hotely jsou poměrně jako pěkný, bydleli jsme třeba v Drážďanech přímo na tom náměstí. Takže hrozně fajn akce, ale pro mě zase třeba jako popovídat si s Janem Ulrichem, jak jsme oba vyhráli, on olympiádu, já paralympiádu v Sydney, a jak jsem mu říkal, že mě inspiroval vlastně, tak to bylo jako hrozně fajn. Mimochodem Jan Ulrich vypadá jako na to, co má za sebou, neměl to jednoduchý po konci kariéry, tak vypadá skvěle, byl jako perfektně naladěnej, vtipnej, samozřejmě na vrchu těla má trošku víc kilo, ale to on měl jako ty problémy s tím i při tom, když závodil na Tour de France, ale já nevím, zadek, nohy, pořád stejný styl šlapání, jako neskutečný, jako opravdu zážitek.
1: My si spolu povídáme v pátek 18. září, dnes slaví 55. narozeniny jeden Texasan, o kterém jsme tady ráno mluvili podrobněji. My, co máme rádi cyklistiku, zase tak nemáme rádi Lance Armstronga, ale jestli mu něco můžeme přičíst k dobru, tak je to rozhodně to, že to byl zrovna on, kdo tedy dokázal Jana Ulricha tak nějak z toho nejhoršího dostat ven.
0: Vrátit do hry,
1: tak jo, tohle mu určitě dáváme k plusu.
0: Rozhodně. Bavili jsme se o tom, i vlastně Jan sám říkal, v jaký neskutečný pořád formě a jak je pořád neskutečně motivovaný Lance Armstrong, jak cvičí, a kdo ho sleduje na Instagramu, tak občas tam zabrousím a podívám se, a je to motivace i pro mě, že prostě i v tomhle věku člověk může žít ten sportovní životní styl, což mimochodem jsme se bavili těch 7 hodin každý den se Zdeňkem Štybarem, jak nás to vlastně pořád baví. Jak nás baví i to, jako upírat si jako ty požitky, já nevím, nepřehánět to s jídlem, nepřehánět to s večírkama, což je samozřejmě při tom našem životním stylu těžký, protože ještě než jsme jeli vlastně do toho Liberce na tu druhou a třetí etapu toho týhle akce, tak jsme byli na vernisáži fotek Tomáše Třeštíka, který vlastně fotil na Tour de France v letošním roce a dělal ty fotky trošku jiný než takový ty reportážní fotky z toho závodu, a je z toho krásná výstava v Praze na výstavišti na střeše jednoho z těch křížíkových pavilonů, a myslím si, že je volně přístupná, tak kdo chcete vidět trošku něco jiného z té Tour de France, tak se tam běžte podívat.
2: Co zdíše Lance Armstronga, tak vy jste vysekaní zhruba stejně pořád.
0: No, já si myslím, že on je na tom ještě daleko víc, protože podle mě se tomu sportu věnuje snad ještě víc než já, což jako si ani nedokážu představit, protože mně přijde, že nedělám jako oproti té kariéře toho moc jinak, akorát, že mám trošku víc jiných povinností, nebo ani ne povinností, ale spíš, že mě to baví, jako třeba dneska sedět tady s vámi.
1: To jsme moc rádi, a když dáme trošku stranou 7násobného vítěze Tour de France, anebo 0násobného vítěze, respektive 6násobného paralympijského vítěze a 6násobného mistra světa, tak ten průměrný uživatel téhle akce, ty už si říkal, že tam třeba půl na půl byli muži, ženy, což je skvělé teda. Tak jak to, Jirko, zvládali v tom pelotonu? Nebyl tam někdo, kdo by trpěl?
0: Hele, neskutečně, jako samozřejmě i v tom pelotonu, kromě doprovodných motocyklů policie a takových těch zkušených, kteří doprovází závody, tak tam byli i podle mě velice zkušení hobíci, kteří měli na ramenou takovou pásku jako organizátor a pomáhali, když třeba v kopci někdo jako nestíhal, tak ho chvilku tlačili nebo ho dohodili zpátky na rovině do toho pelotonu. My jsme se samozřejmě snažili se Zdeňkem Štybarem dávat takový tempo, aby to všichni jako zvládli pohromadě, a vlastně se skoro nečekalo. Bylo to jako strašně zajímavý, že ty lidi, ono to není levná akce, protože tam je to ubytování, ten servis,
1: ty drezy
0: samozřejmě. Ale je to prostě zážitek, a když jsem se bavil s takovými úplně průměrnými hobíky, který jsem tam viděl, a u některých lidí, jako co se týče třeba postavy, nebo i toho, jak jsou vybaveni, jaký mají kolo, nebo jak, už to člověk pozná podle helmy, brýlí, že jako tomu tý cyklistice člověk tolik nedává. Tak když jsem se jich ptal, tak oni říkají, jo, my jsme věděli, že to bude takhle náročný, dlouhý. Bylo to i jako kopcovitý, třeba ta jedna 175-kilometrová etapa měla třeba 2,5-2,8 převýšení.
2: Takže a to jsme k tomu průměru neříkal.
0: Že to nebylo, opravdu to bylo nahoru dolů, jo. Až jsme říkali se Zdeňkem Štybarem, že opravdu nechápem, jako že to někdo zvládnul. A ty lidi prostě přijedou do cíle, dají si ještě v tom dresu v to odpolední, tak si dají tu pasta party, kde je pro ně v tom cíli připravená na obrovském prostoru, prostě špagety, pivo, kola, kdo chce co. A oni tam sedí ještě další 2 hodiny v tom drezu, po těch 7 hodinách ještě další 2, povídají si, pak se jdou vyspat do toho hotelu a ráno na těšení stojí na tom startu, tam je vidět, jak ta cyklistika táhne, no.
1: Tak není to podél Berounky, Martin Charvát stahuje svoji přihlášku pro rok 2027.
0: No pozor, já jsem taky tu první etapu, když jsme hned v Liberci jako odstartovali a říkali, no tak přejedeme vlastně ještě a já říkám, počkej tady jako na studenou nohu, jako hned od hotelu, tak jsme jeli na ještě a říkám, no tak jestli to bude takhle dál. Přijeli jsme do Děčína, já říkám, a super, do Drážďan, tady uhneme za mostem na tu cyklostezku a pojedeme do Drážďan po rovině. Ne, nahoru na ten Sněžník a pak už to bylo na té saský straně, když jsme překročili hranice někde za těma Petrovicema, tak už to bylo jenom nahoru dolů. Ale jako, hele, zase člověk poznal nový silnice, nový kraj a já jsem z toho nadšenej, hlavně v tom Německu, kde už ta akce má tradici, myslím, že od roku 2020, už to byl 6. ročník, nebo já nevím, tak tam bylo vidět, že opravdu v každém větším městě fakt stáli lidi jako podél trati a jak, jako to je prostě hezký, to jako to si myslím, že každýho, kdo třeba nezávodil, ale je to pro něj jako nějaká výzva, tak ta atmosféra musela vtáhnout a i v tom dešti ty lidi prostě stáli podél té trati a já jsem říkal jako fakt obdivuju, jakože tohle to někdo zvládá a my jako bývalí závodníci, bývalí profíci, tak jsme si říkali, jak je to obdivuhodný, jak ta cyklistika prostě spojuje ty lidi, bylo to hrozně fajn, byli tam samozřejmě z české strany letos, protože hodně lidí prý onemocnělo, přestože si to zaplatili, tak prostě nepřišli na ten start kvůli tomu, že nějak týden předtím bylo špatný počasí a spoustu lidí bylo nemocných, tak přesto tam bylo, já nevím, 15, 17, 20 lidí jako z České republiky, to samý z Polska a ten zbytek byli ty Němci, ale máme ambice, jako aby ta česká stopa tam byla daleko větší, třeba tak na příští rok.
1: Nedávno jsme tady měli Martina Fuchsu, ten se nás snažil přesvědčit o tom, že jezdit po Polabí je nejkrásnější krajina na světě. Já si pořád myslím, že ten Ještěd a Děčínský Sněžník a Spol jsou přece jenom trošku hezčí lokality, ale už chci asi udělat, pánové, oslý můstek, jestli vám to nevadí. V roce 1999 Jan Ulrich vyhrál co vyhrál Vueltu. Tak pojďme ztratit pár slov o té, která je teď za námi. Jirko, Enric Mas, vítěz v červeném.
0: Já myslím, že to byl naprosto jako krásný závod, celá ta Vuelta. Bohužel díky tomu, že vypadl tady Pogačar kvůli zranění, ale o to víc si myslím, že to zase třeba jako fanšmekry vtáhlo do toho závodu, že zaprvé byla to taková klasická Vuelta, o které já vždycky říkám, že to je taková poslední záchrana stanice pro ty, kterým se nepovedlo Giro a Tour de France a že to je taková poslední jako šance nějakým způsobem tu sezónu zvrátit, nebo pro ty, kteří byli nemocní a tak dále, takže to se ukázalo, protože spousta těch závodníků, kteří tam uspěli, jako třeba Miguel Landa v té poslední vrcharské etapě, tak jako to jsou emotivní momenty pro někoho, kdo se fakt několik sezon trápí, kdo třeba byl obrovský talent, o kterém se mluvilo, že bude zvedat laťku cyklistiky, pak najednou kvůli takovýmhle neštěstím jako a smůle se mu nedařilo a pak najednou vyhraje takhle emotivní závod na domácí půdě, jako krásný. Takže Mikel Landa pro mě velký zážitek. To celý se dá říct o Enricu Masovi, protože Enric Mas jako strašně dlouho čekal na to vyhrát aspoň jednu Grand Tour a povedlo se mu to na španělský Vueltě. Bavili jsme se o tom se Zdeňkem Štybarem a on říkal, že jako je neskutečný, že ten Enric Mas vždycky na té Vueltě byl jako nejlepší jako ze svých výsledků, ale vždycky to bylo jako, myslím, že byl maximálně druhej,
1: třikrát
0: druhej, no, tak teď mu to prostě najednou dalo. V ročníku, kde vlastně nikdo nepředpokládal, že to bude jinak, než že vyhraje tady Pogačar, podle mě obrovský překvapení, ale jako nebylo to tím, že tam nebyl ten Tadej. Podle mě ten Enric Mas by mu to minimálně udělal těžký, protože bylo to vidět ještě v momentě, kdy tam Tadej byl, tak Enric Mas s ním byl schopný držet krok. A hned jak Tadej vypadl, tak ten Enric Mas si proto fakt šel nejvíc z těch lidí, kteří vlastně najednou dostali šanci ten závod vyhrát, jako třeba Primož Roglič, který by, kdyby vyhrál, tak by byl vlastně jediný na světě v historii, kdo vyhrál tu Vueltu 5x, jo.
1: Je to tak. Pro mě úplný souhlas, jenom krátce doplním Jiřího Heška, největší přidaná hodnota, jestli se to takhle dá říct, prostě toho, že se Vuelta dojela bez Tadeje Pogačara, bylo, že vyhráli etapu ti, kteří by ji třeba nevyhráli, a prostě to přineslo ty krásné příběhy. Mikel Landa úplně dokonalý příklad. Ale Martine, že by z toho byl nějaký boj o vítězství, o pódium, že by se to přelévalo, to, co se občas říkalo, pojďme si užít bez Jonase Vingegaarda, bez Tadeje Pogačara, by ty Grand Tour vlastně byly jako atraktivnější, víš, jak to myslím, v takovém tom smyslu, chvilku to bude vypadat, že ten je silnější, chvilku ten, tak to se vlastně ale nakonec nestalo.
2: No to se nestalo, a když se podíváme jenom na tu jednu etapu, která vypadala, že by taková být mohla, tak tam ten, kdo bojoval, tak byl zase tady čtvrtý Richard Carapaz, který jediný tam s tím nějak hýbal, a jinak se můžeme vlastně z té Vuelty v uvozovkách, když odečteme časovku, kde se potom změnily rozestupy, podívat na pár dojezdů, a to je celé. No a jinak to tam vlastně úplně není přesně tak, jak si naznačoval, ale k tomu, co si Jirko říkal, tak já si vlastně říkám, že ty jakoby před tu závorku nemůžeš vytknout tady Pogačara, protože on by velmi pravděpodobně, ten Mas vlastně byl v úplně jiné situaci, úplně jinak by jel, kdyby tam ten Pogačar byl. Ale na druhou stranu souhlasím s tím, že přestože jsme to před startem Vuelty netypovali, tak on by byl velmi pravděpodobně naprosto s přehledem druhý, pokud by se minimálně přiblížil tomu výkonu, který tady předvedl s Tadejem Pogačarem uvnitř závorky.
0: Měl by další druhý místo rozbírky. No,
2: no právě.
1: Čtvrté. No, to by
2: také byl rekord, tuším, že?
1: To by určitě byl rekord. Nikdo nebyl tolikrát druhý na španělské Vueltě jako Enric Mas. Tak asi ještě bych chtěl zmínit, Jirko, Vismu, protože těm se vlastně vůbec nepovedla Tour. Vyhráli tam tu týmovou časovku, ale pak nic, a celé to teda vyvrcholilo bohužel tím nešťastným pádem Jonase Vingegaarda, ale tady vlastně co nebylo do kopce, tak to zdrtili úplně neuvěřitelně.
0: Krásná spolupráce dvojice Matthew Brennan a Wout van Aert. Pro mě tihle dva, když pominu vlastně ty borce, kteří bojovali o ten červený trikot, tak tihle dva pro mě jako nejhezčí zážitek z té letošní Vuelty. Opět samozřejmě návrat na absolutní výsluní a skvělou formu pro Wouta van Aerta, a zase další nová hvězdička vystupující z té cyklistiky je Matthew Brennan, který podle mě je trošku takový typ, něco mezi Petrem Saganem a Woutem van Aertem, že bude schopný vyhrávat jak klasikářské etapy, tak ty čistě sprinterský, a tahle ta dvojice byla jako smrtelnou kombinací, to bylo vidět, že vlastně nikdo jiný neměl šanci. Kdo se mi líbil taky, ještě když od tohohle odbočím, Richard Carapaz, který vlastně tak, jak je Tour de France, tak úplně ve stejném stylu, o pár týdnů později jel Vueltu. Ale když vlastně, já nevím, jestli ještě máte něco k té Vueltě, ale ten Wout van Aert, pro mě nádherný zase oslí můstek k blížícímu se mistrovství světa.
1: No, pojďme na něj. Martine, ty jsi chtěl začít mluvit.
2: Když říkáš Wout van Aert a mistrovství světa, bereš to tak, jakože v uvozovkách se připravuje právě na ten závod, protože takových pár příprav v uvozovkách na další závod už jsme v téhle sezóně měli, a ne vždy to úplně dopadlo, ať už budeme mířit na celkové pořadí Giro Tour de France anebo i jiné příklady.
0: No, když teda už se vlastně z té Vuelty přesunem do Montrealu na blížící se mistrovství světa, který začíná vlastně teď neděli časovkou, tak mně ten Wout van Aert přišel, že to má neskutečně pod kontrolou, právě že to jede jako přípravu, že pracoval v momentech, kdy to nebylo úplně nutné, a bylo to vidět, že to je z tréninkových důvodů, že prostě on to potřebuje, a když už jako má trénovat, tak proč by teda jako netrénoval v tom závodě. Je to trošku jiný přístup, je to takový ten old school přístup, připravovat se v závodech. Remco Evenepoel jako podle mě jako s Woutem van Aertem asi dva největší favoriti toho mistrovského závodu, ale budeme se bavit o dalších. Tak Remco Evenepoel...
2: Tam dneska máme tolik, že ano, můžeme vyjmenovat téměř všechny.
0: Tak, tak Remco Evenepoel, ten jede tu svoji letošní vlastně ten letošní model přípravy, kdy skoro celý jaro nezávodil, pak jel Tour de France, teď zase odletěl do Kanady už, já nevím, asi dva týdny zpátky, trénuje si tam sám, trénuje v dešti, trénuje v horku, jezdí prostě jenom s doprovodným autem a je na něm vidět, jako, že mu tohle to jako strašně vyhovuje. Pro mě Remco největší favorit časovky, i když tam bude Ghana, i když tam budou ostatní, Stefan King, který vyhrál časovku na Vueltě a potom skončil tak, aby se mohl přesunout do té Kanady, tak i když tam bude Ghana s Kingem, klasický, úplně čistokrevný časovkáři, tak stejně si myslím, že ten Remco vyhraje.
1: Zůstávám u časovky, taky jsem si skoro jistý, že Remco Evenepoel vyhraje časovku, prostě tam si myslím, že na něj nikdo nemá. Matyáš Vacek, Jirko, tohle si myslím, že je pro něj asi ještě větší cíl než ten silniční závod. Tam si myslím, že on má ty ambice opravdu jako hodně, hodně vysoké.
0: No, takhle, já to vemu ze svýho hlediska, já jsem vždycky tu časovku bral, jakože to je opravdu čistá disciplína v tom, jak se člověk cítí, jaký má nohy a co má natrénováno, jestli byl v té sezóně zdravý, tak je to taková téměř jistota, že když je na tom člověk dobře, tak z toho musí být dobrý výsledek. Samozřejmě promluví do toho stejná forma soupeřů, ale je to takový jistější. V tom silničním závodě se může stát cokoliv, ale když vemu Matyáše Vacka, tak on má neskutečnou formu pro tu časovku. Letošní sezóna zase prostě o level vejš než kdy jindy, já nevím, já už nechápu, kam to bude růst a strašně mu to přeju, mám z toho hroznou radost. Ale to, jak je schopný vyhrávat i závody, který třeba jako úplně profilově jako nepatřejí k jeho dominanci, tak podle mě tu časovku zajede skvěle, tam podle mě může jet klidně na pódium, nevím, jestli to je na vítězství asi ne, to zase buďme nohama na zemi, nebo aspoň já jednou nohou na zemi, ale Matyáš Vacek podle mě má šanci být jako na bednu. A s tímhle tím, kdyby se mu to podařilo v časovce, tak mu to dá neskutečný křídla i do toho mixu toho náročního a fakt jako nabitýho závodu, protože tam těch favoritů, tyjo, tam bude neskutečný množství.
2: Když budeme u časovky, já se v Montrealu trochu vyznám, protože jsem tam nějakou dobu bydlel, takže přesně ty místa, kde se bude končit a podobně, tak ty třídy tam jako znám velmi dobře. A když jsem viděl, kudy se jede časovka, tak bych byl spíše pro Evenepoela než pro Ganu kvůli Ganově výšce, protože ono je to tam...
0: Je to nějaký tunel, jo? se jede do obchodňáku, je tam taková ta traverza.
1: Je tam 80, je tam traverza a bohužel Filippo neprojede.
2: No a Remco si jenom břinkne o takové ty žluto-černé, které tam naznačují, že pozor, pozor. Ne, spíš kvůli větru, protože tam od řeky svatého Vavřince může foukat poměrně hodně a oni vlastně jedou přes most na tu řeku, která je v uvozovkách třeba 800 metrů široká, úplně prostě nesmyslně široká řeka. A jedou přes most, tam ještě jedou po takové jako nekryté části a přes most se zase vrací zpátky. A je to jako nesmírně náchylné na vítr a když bude foukat, tak si myslím, že v úzovkách ten, co se nejvíc zmenší, tak má jako největší šanci tady, což jako samozřejmě logicky jako pro časovku základ, ale tady to podle mě může být o to důležitější.
0: A tohle Remco umí nejlíp na světě.
1: Já bych jenom snad to doplnil, že vlastně já nevím, jak vypadá profil, ve kterém favorizuju kohokoliv jiného před Remkem Evenepoelem, pokud se nejede čistě horská časovka a tam prostě ho asi porazí tady Pogačar s Jonasem Vingegorem, ale prostě vlastně cokoliv jiného si myslím, že aktuálně je jasné. Já chci jenom k tomu říct ještě jednu věc, Martine. Ta časovka se jede na 39 kilometrů a nějaké drobné. A myslím si, že se nepletu, když říkám, že je poprvé, kdy ta trať je stejná pro muže i ženy. A protože 39 kilometrů pro muže jako taky vlastně začíná v roce 2026 být spíše delší, ale na mistrovství světa standard, tak těch 39 jako pro holky je docela slušná porce.
2: Myslel jsem to tak, že kdybys to namotal v úzovkách po těch hlavních třídách po ostrově mezi baráky, tak tam vlastně ti to ten vítr rozbije a není to zase takové hledisko, ale speciálně tady bych to viděl jako jedno z těch zrníček, které nasypeš na hromádku Remco Evenepoel.
0: Je pravda, že já jsem tam jezdil na světový pohár, který jsme tam měli, a bylo to na té trati F1 v Grand Prix Montreal na tom ostrově jednom. A tam foukalo neskutečně, právě jak je ta řeka široká.
2: Tam právě jedou.
0: Tam jedou.
2: Tam jedou právě.
0: No, tak vydá. Tak bacha na bobry, já jsem tam poprvé jsem viděl na závodní trati běhat bobry normálně přes to. A on ten bobr docela utíká, ale myslím si, že jako před formulí by neutek. Jo.
2: Je možná to proto kámen.
0: Možná proto mají ty placatý ocasy, že jako, že ta formula, jako tam, ty ocasy prostě to nestihly. No.
1: Tak snad i tahle informace se včas dostane k Matyasi Vackovi předtím, než ho čeká nejdřív časovka a o týden později individuální silniční závod. Moc budeme Matyase vydržet palce, já si myslím, top 5 by byla fantastická, na cokoliv víš, já to nechci ani říkat nahlas. Můžeme k tomu silničnímu závodu aspoň ho trošku nakousnout. Já jsem pořád ještě strašně smutný, že tam nebude Tadej Pogačár, a zároveň, jak se to blíží, tak se začínám strašně těšit, protože vůbec nevím, jak ten závod bude vypadat, a to prostě z té cyklistiky posledních let neznám. A přiznám se, že je to pocit jako pro mě vlastně nový a že je to vzrušující, a díval jsem se už prostě na ten profil, ten, těch kopců je tam prostě víc, je tam ten krátký u Univerzity Prudší a pak je tam ten delší, který my jsme teď viděli na závodě kolem Montrealu. Oni ho pojedou samozřejmě, protože se bude jezdit po nádherném okruhu, který je prostě krásný kolem parku, Martin to může popsat, když to tam zná ze z vlastní zkušenosti. A já jsem na ten kopec koukal, on má prostě asi 1600-1700 metrů, nějakých 8%, mně to vychází 3,5-4 minuty a prostě přesně jsem na té hraně, že já nevím, a myslím si, že ani Matěj van der Poel a Wout van Aert neví.
2: Délky stoupání si myslel, ne nad mořem, 1600-1700 metrů.
1: Ne, 1600-1700 metrů délka, nějakých 8% má průměr to stoupání, takže to jim vychází těm cyklistům, když tam budou jezdit do kolečka, říkám na nějaké ty 3,5 minuty, 4 minuty. A to už prostě si říkám, jestli je přesně na té hraně pro závodníky typu Matějeho van der Poela a Wouta van Aerta, a jestli už to teda nebude mistrovství světa pro vrchaře, protože Jirko, teď jsme tam viděli takovou generálku a první dva, tedy mládí vpřed.
0: No, mládí vpřed a vrchaři.
1: A vrchaři.
0: Isaac del Toro, Paul Sexas, jako podle mě takhle, já začnu tím, že podle mě ten silniční závod v té mužské kategorii, to budou hvězdní války. Ale opravdu, tam prostě každý, kdo v té cyklistice dneska něco znamená, ať jsou to přesně klasikáři, Wout van Aert, Matthew van der Poel, Remco Evenepoel, který tam bude chtít určitě, pokud vyhraje časovku, vyhrát ten double. Což se vlastně, já nevím, jestli se to vůbec někomu někdy podařilo.
1: Jsem si skoro jistý, že ne.
0: Já taky ne, protože vím, že Miguel Indurain a Abraham Olano v době, kdy oni dominovali cyklistice, tak se vystřídali, že jeden vyhrál silniční závod a druhý časovku a obráceně, takže mají vlastně z jednoho mistrovství světa mají stříbro a zlato, oba dva na přeskáčku, kdežto podle mě jako dva duhový trikoty se nikomu nepodařilo, a ten Remco jako má velikou šanci. Fakt má velikou šanci, tak jak jsme ho viděli závodit v Paříži na olympiádě, tak stejný double, vlastně dvě zlatý medaile v Paříži, časovka, silniční závod, tak tohle to si myslím, že je v jeho silách, ale bude to mít strašně těžký, protože přesně, vrchaři, typ Paul Sexas, opravdu čistokrevný vrchař, Isaac del Toro téměř taky, mládí vpřed, jak si říkal, a proti ním právě ti klasikáři a samozřejmě Matthew van der Poel a Wout van Aert, věk nezastavíš, tíkají jim hodiny, a říkat si, jakože ještě třeba počkám rok, dva na možná trošku příznivější trať už je risk. Oni podle mě to budou chtít zvládnout, a přesně jak říkáš, Karle, ten 3-4 minutový kopec, to je ta hrana, kdy oni jsou schopní to vydržet. Kdyby jim někdo jel tu špici do půlky, tak pak jako tu kratší část toho kopce jsou schopni vyspurtovat. Mají neskutečnou vytrvalost za tu kariéru. To si myslím, že bude zase mluvit proti Isaacovi del Toro a Paulu Sexasovi, že přece jenom ten závod bude dlouhý a bude náročný.
1: Jenom mě napadá, Martin, jestli tě můžu poprosit o vysvětlení posluchačům, kteří třeba tuhle informaci nemají. Tenhle závod na olympiádě a na mistrovství světa je třeba odlišný od všech ostatních v tom, že jsou tam ty týmy různě silné, což je prostě unikum a je to samozřejmě z našeho českého pohledu velikánská nevýhoda pro Matyase Vacka, třeba.
2: Česko bude ve třech závodnících. Teďku přesně nedokážu z hlavy říct jednotlivá kritéria pro to, aby se někdo kvalifikoval v určitém množství závodníků, ale není to rozdělené tak, že každý tam pojede se stejným počtem lidí, ale s tím, že ty nejsilnější země tam mají
1: 8 a Slovenci 9.
2: Protože mají mistra světa, který tam tedy není, ale je to samozřejmě pro některé ty silné země zvýhodňující, ale právě přesně nad tím jsem uvažoval, jak Jirka mluvil, protože ty vlastně vůbec nedokážeš předvídat, do jaké fáze se ten závod vyvine a kdo vůbec ve chvíli, kdy tam nemáš naprosto jednoznačného favorita, se ti bude v úzovkách starat o tempo, a koho necháš odjet, protože někoho určitě necháš odjet. Jestli necháš v úzovkách odjet jenom tady kluky z Eritreje v úzovkách, nebo jestli tam necháš i někoho silného, kdo je silný, kde je hrana. Tohle podle mě bude jako dost důležité pro vývoj toho závodu. Trochu jsem ti utekl z té otázky, ale vlastně tohle to podle mě bude jako důležité, jak se ty týmy s těmi maximálními počty závodníků jako dohodnou a domluví, jestli se domluví.
1: Na druhou stranu, ty okruhy, to je vlastně věc, kterou tady v posledních letech máme. Nevím, jako všechny poslední šampionáty, které si vybavuju, ať už Glasgow 23, kde ty jsi byl, ať už o rok později v Curychu, tam jsem byl zase já, v Africe jsme nebyli nikdo. Ale i když se tam jezdilo do kolečka, tak vlastně to stejně nakonec jakoby byla taková eliminačka, kterou Jiří Ježek moc dobře zná z dráhy. Prostě stejně to nakonec bylo, že vlastně ten závod samotný dojela hrstka lidí. A opravdu, když Martin řekl, že tam Češi jedou ve třech, tak vlastně úkolem Jakuba Otruby, respektive Pavla Nováka, je Matyasi Vackovi pomáhat. Prostě nechci říct, než se dojede na okruhy. Ono by bylo super, ať tam jsou co nejdýl, ať tam jsou třeba celých 272 kilometrů. Ale prostě realistické to bohužel není. A právě, že jak Martin naznačil, tak pozice někoho, jako je Matyas Vacek, nebo i Zagdel Toro, který tam sice těch pomocníků bude mít víc, ale jejich kvalita asi nedosahuje prostě kvalit 8 Francouzů nebo Holanďanů, tak v tomhle tom to mají vyloženě těžké.
0: No, já si dovedu představit ideální scénář pro Matyase Vacka, by bylo to poslat Jakuba Otrubu do úniku přesně s těmi, já nevím, Rumuny, Bulhary, Eritrea.
2: Nikoho nepodceňujeme, ale
0: jako, no, prostě většinou tyhle ty národy jsou v tom prvotním úniku, dostanou 5, 7, možná 8 minut. Jakub Otruba tohle skvěle umí, ukázal to na Tour de France. A kdyby v tom úniku byl, šetřil síly a potom v momentě, kdy se to začne vzadu tříbit, takže už tam zbydou jenom ti nejlepší, tak on by z toho úniku tam mohl vlastně jakoby přijít na pomoc, odcouvat a přijít na pomoc Matyasu Vackovi, o kterého se do té doby může starat Pavel Novák. Díky jeho mládí já si nemyslím, že by byl schopný tam nějakým způsobem být v posledních kolech, nechci ho podceňovat. Samozřejmě z Itálie má obrovské zkušenosti, protože tam se závodí vždycky od liney až do cíle, zvlášť v těch mladších kategoriích. Takže Pavel Novák rozhodně by byl skvělou pomocí Matyasu Vackovi. A nebo to může být obráceně, že Pavel Novák si naskočí do toho úniku a ten druhý, jako Potruba, se o Matyase bude starat až do té doby, než začne hřmít, jak se říká. Protože jak se to začne tříbit, tak tam zbydou prostě fakt jenom ti borci, o kterých jsme mluvili. Napadá mě ještě Mats Pedersen, jestli ten kopec na něj nebude příliš náročný, tak on taky jako má skvělou formu, zase zelený trikot na Tour de France mu dal křídla, takže i tohle to bude jméno, na který se můžeme ještě těšit, ale těch jmen tam bude asi víc a bude to strašně náročný, ale věřím, že právě díky tomu, jak to vypadá vždycky na tom závodě Grand Prix Montreal, která ta trasa je asi velmi podobná, tak tam se dojíždí po jednom.
2: Co se týče jenom toho množství, kolik jich dojede, tak myslím si, že vlastně to, že tam není tady Pogačar, ti zvýší množství lidí, kteří jako v cíli budou, a to hlavně kvůli tomu, že ty okruhy jsou poměrně dost krátké, takže oni by museli stahovat závodníky, a ve chvíli, kdyby si Pogačar udělal jako větší náskok, tak by ti to teoreticky hrozilo, že budeš mít cíli kolik, 15 lidí.
1: No, ono jich stejně nedojede o moc víc. Ono to opravdu stejně nakonec je, protože těch 273 kilometrů prostě vlastně tam se to pak i jako často se to řešilo, ono, když ty z toho odpadneš a vlastně tvůj cíl nebo tvoje role byla stejně někomu jinému pomáhat, tak oni ti závodníci prostě ani moc nemají jako nějakou motivaci jet dál, tím spíš, že vědí, že vepředu zbylo prostě 15 těch nejrychlejších lidí, kteří by je třeba stejně za půl hodiny dojeli, takže ono opravdu tohle se děje a dít, Jirko, určitě bude, ne, že prostě jakmile potom na tom stoupání odpadnou, tak jdou prostě do autobusu.
0: Tam není vůbec důvod ten závod dojíždět, i když já jsem vždycky byl ten, který říkal, že pokud to jde, ať ty závodníci do toho cíle dojedou, protože vždycky to je minimálně zkušenost, vždycky je to jenom zadarmo trénink, nebo i pro ty profíky dobře placený trénink, proč to vzdávat, když odpadnu z první skupiny, ale zrovna mistrovství světa na krátkých okruzích, tam prostě i stejně by rozhodčí toho závodníka, který by měl už třeba 5, 7, 10 minut ztrátu, tak by ho začali jako nějakým způsobem upozorňovat, že ještě nabere dalších 5 a jde. Jo. A je to z toho důvodu, aby se samozřejmě neovlivňovali to dění, aby se nedojížděli okolo, a pak už to stejně nikoho nezajímá. I ta televizní technika prostě snímá jenom tu přední skupinu, a když je někdo od 20. místa dál, tak jako není důvod, aby ten závod dojížděl.
2: Jenom technicky v tom Glasgow tehdy jich dojelo výrazně víc, a to díky tomu, že tam se ti šílenci přilepili k silnici, takže závodníci měli víc než hodinu si odpočinout. To je ten závod, jak tam odešel Matěj van der Poel do jednoho z baráčků poprosit, jestli tam může na toaletu, tak tím pádem si tam závodníci odpočinuli, a ostatně, jak říkal i český tým, protože tehdy byl v úniku Petr Kelemen, tak to byl vlastně ten důvod, proč Petr Kelemen tam dojel někde na začátku třetí desítky, těsně vlastně před Remkem Evenpoolem, protože on si prostě mohl odpočinout. No.
1: To bylo to mistrovství, které v Glasgow vyhrál Matěj van der Poel. Následující dva šampionáty patřily tady Pogačarovi, který tedy v Montrealu startovat nebude. Ještě mě napadá jedna věc, Jirko, zase třeba pro člověka, který není v tom světě tak úplně ponořený jako my. Když by si český fanoušek cyklistiky klikl startovní listinu ženského závodu, toho elitního, tak tam nenajde žádnou českou cyklistku. Prosím tě, můžeš mi to vysvětlit?
0: No, jde o to, že my máme v tom profesionálním ženském pelotonu, máme samozřejmě profesionálky, kteří startují v těch zahraničních týmech, ale jde o to, zaprvé, každá ta země dostane nějaký počet startujících.
2: Česko má jednu
0: a může to tak být, že já nevím, Nikola Nosková, který by ten okruh možná jakoby ladil, tak nevím, z jakého důvodu ona nestartuje, ty to víš, Karle?
1: Nevím.
0: No a pak, já nevím, Kristýna Burlová je spíš jako fakt klasikářka a spíš spurterka pro na ty rovinatější závody, takže ona by tam asi neměla šanci. A pak samozřejmě je to v Kanadě, v Montrealu, stojí to peníze a posílat tam někoho jenom na zkušenou mi přijde asi jako zbytečný, no.
1: A Julia Kopecký jede 23, což zase chci ještě taky říct, protože to taky si myslím, že spousta lidí o tomhle institutu tak nějak vlastně pořád neví, protože juniorský závod se mi vysvětluje velmi snadno, kromě toho klasického elitního, ale to, že na mistrovství světa pořád ještě je ta mezikategorie, že tam jsou tedy závodníci do 23 let a vlastně v tomhle závodě můžou odstartovat právě i jako vlastně elitní závodníci. Mně to trošku přijde, a zase asi mi nepřísluší toho hodnotit, ale trošku se mi zdá, že tahle kategorie je prostě přežitá, a nebo že by ta pravidla měla být nějaká jiná, protože Julia Kopecký tam samozřejmě spadá věkově, má plné právo tam startovat, nicméně je to prostě elitní světová cyklistka, která přestoupila z jedné skvělé vlturové stáje do druhé skvělé vlturové stáje. A já si prostě jenom jako říkám, proč tam vlastně tenhle ten závod jako mezi tím navíc je, no.
0: Na druhou stranu dluhový trest, jako z 23. Ten skok v těch 18 najednou mezi mezi třeba v té mužské kategorii, mezi borce typu Wouta van Aerta, tak když tam přijde někdo prostě v 17-18 letech, skončí v juniorech a najednou by měl prostě jet závod na 275 kilometrů s těma nejlepšíma, tak tam vlastně jede zbytečně a čekal by, já nevím, další 4 roky, nečekal by další 4 roky, než jako dozraje na to, aby tam jako mohl být, proto ta kategorie tam je a pro tu Julču Kopecky, tyjo, jako boží, jako budeme mít závodnici, na kterou se můžeme koukat, budeme fandit a je to závod, na, jako mně se to líbí, je to podle mě něco jako juniorský hokej, jo, na který hrozně rád koukám, protože to nemá jako takový ty svázaný pravidla. A ta 23, jak v tom klučičím podání, tak mezi holkama, mě ten závod baví, jo. Další věc je, když teda jsme v té ženské kategorii, tak já budu strašně zvědavej, jestli se Demi Follering podaří jako udělat takový ten triple, který třeba zvládl, myslím si, že to byl... Kdo to byl? Steven Roach, Giro, Tour a mistrovství světa v jednom roce, tak Demi Follering má jako...
1: Bo tady Pogačar to zvládl.
0: A tady Pogačar taky, jo. No, je to pravda. Tak Demi Follering, tyjo, jako to by bylo jako velký představení a už z tohohle důvodu jako si myslím, že ten ženský závod bude taky jako důvod sledování, i když tam nemáme třeba zástupky.
1: Tam, jestli když jsme probírali Vueltu, tak se vždycky dělali vtipy na Movistar, Tactically We Are Perfect a Movistar teď vyhrál, tak myslím, že v té ženské cyklistice hodně podobně se na těchto šampionátech vždycky mluvilo o holandské reprezentaci, protože holanděnky tam velmi často přijeli prostě s neuvěřitelně silným výběrem, ale právě jako stalo se, že jim někdo ujel, nebo oni se pak na sebe koukali a nebyli ochotné jet jedna pro druhou, tak uvidíme, jestli to takhle se domluvili, že jedou všechno na Demi.
0: Tohle je obrovský riziko i v té mužské kategorii, protože vy vlastně celý rok závodíte v profi týmu, který vás královsky platí, který vám přihraje prostě vaše parťáky, se kterými máte vztahy, a teď to nechci přehánět, já to vždycky říkám, bohužel jako ty války pořád probíhají na světě, ale je to jako stejný pocit, jako když jste v zákopu měsíc prostě s vojákem, který je vedle vás a jako víte o sobě všecko, jste ochotný jeden za druhého položit život, tak tohle je prostě ta atmosféra v tom profi týmu. Vy jste celý rok s ním na pokoji a teď najednou máte závodit proti sobě a pomáhat někomu úplně jinému, který vás celý rok otravuje v tom závodě, protože je z jiného týmu a dělá vám peklo a teď najednou máte být parťáci a máte si pomoct na jeden jediný závod, jo. Málo kdy to, ta atmosféra funguje. Teď jsem se o tom bavil se Zdeňkem Štybarem, že třeba Belgie bude neskutečně jako silná, ale budou tam dva kohouti, Wout van Aert a Remco Evenepoel. A s tou zkušeností Štybyho z té belgické cyklistiky, on mi říkal, že se dohodnou, že tomu věří, že prostě ta doba, kdy proti sobě závodili, tak už je pryč a že se fakt jako jsou schopni domluvit, tak já jsem i na tohle strašně zvědavý.
1: Když to říká Zdeněk Štybar, tak mu věříme, ale v belgické reprezentaci se tohle řešilo po Curychu, protože tam ujel Tadej Pogačar a opravdu seriózně se tam řešilo, že Tim Wellens padl na tu špic pro Remka Evenepoela, ale padl tam tak jako na chviličku. A Tim Wellens je stajový kolega Tadeje Pogačara z UAE Emirates a je to přesně to, co ty si říkal. To je závodník, který Tadejovi pomáhá na tour. Je to závodník, který mu rozjíždí ty monumenty, jo? Je to jeho kamarád a on vlastně na jeden den z 365 měl teď svého krajana pomoct dotáhnout za jako svým lídrem, za člověkem, pro kterého on jezdí těch zbývajících 364. A Tim Wellens letos není v nominaci, zase to bylo velké téma, nebyl, protože Belgičané tu nominaci oznámili předtím, než se tady Pogačar zranil. Načež tedy poté, co tady odstoupil z Vuelty a oznámil, že na mistrovství nejde, tak se řešilo, jestli by tam Tim Wellens nakonec neměl jet, protože teď se mu najednou teda věří. Ale samozřejmě ta nominace se jako určitě už měnit nebude a on tam v Montrealu startovat nebude, i když je to jeden z nejlepších cyklistů na světě. A hodně zajímavé byly taky reakce třeba na tu americkou nominaci, která je taky nesmírně silná. Ale je to přesně ten problém, který ty si řekl. Jako pak tam jsou lidé, kteří můžou zajet opravdu dobrý výsledek, dokonce můžou útočit na top ten, ale já nevím, jestli Quinn Simmons pojede na Branda McNultyho, upřímně si to jako neumím představit.
0: A bude sjíždět Matce Pedersena nebo Matyase Vacka.
1: A to se ještě ozval třeba Riley Sheehan, že prostě by tam podle něj měli jet lidi, kteří vyhrávají, tím myslel sám sebe, a ne někdo, kdo jenom pomáhá, jako třeba Larry Warbas. No jo, ale když tam nikdo nebude, kdo bude jezdit pro ty bidony a bude tam 7 lidí, kteří jedou jako na výsledek, tak tu pak nemusí mít stejný dres, jo?
2: Přece to bude dělat Matteo Jorgensen, který nechce dosáhnout Wouta van Aerta.
0: Ne, tak tohle je přesně ono a je to jako emočně jako strašně náročný a já jsem to taky jako zažil několikrát a je to fakt jako, já vlastně ani bych se nechtěl dostat do té role, jako sjíždět svýho týmového parťáka, který má šanci vyhrát duhovej trikot a i pro ten profesionální tým je potom jako obrovský marketingový tahák mít ve svých řadách celý rok člověka, který jezdí v duhovém trikotu a je to i otázka bonusů i v tom profi týmu. A teď já najednou vlastně tomu svýmu lídrovi ten závod zkazím, protože tam musím dotáhnout někoho ze svýho národa, jo. A je to fakt jako těžký.
2: No a potom tedy můžeš teoreticky uvažovat takhle přeshraničně, když spolu naopak vpředu pojedou Quinn Simmons a Matyase Vacek.
0: No.
2: Jo. A můžeš potom uvažovat vlastně ve dvou rovinách, vlastně to nevidíš jakoby na stejném drezu, ale vidíš to v druhé rovině, když někdo pojede vpředu. A já netuším, jak velké hledisko to v tom závodě může být a jak moc opravdu se v těch týmech potom touží, že ten tým by naznačil, hele, kdybys nemohl ty, ale mohl XY, který tady s náma jezdí, tak to je přece super, ne? Oba dva máte smlouvu na 3 roky, bude se vám to hodit, pánové.
0: No, bavili jsme se třeba o tom, o té olympiádě v Sydney, kdy prostě první tři byli z T-Mobile nebo z tehdejšího Telekomu a byli to prostě borci z jiných národů, nebo byl tam teda Kléden, Jan Ulrich a myslím, že tam s nima byl, tyjo, teď nevím, jestli to byl Vinokurov.
1: Vinokurov se mi zdá,
0: tak. Já si jaký myslím. A jako to pak dává smysl, jako když to ujede sice v jiných drezech jako trojička, ale vlastně celý rok jako je pojí jako jedna smlouva v jednom týmu, tak tam to pak může dávat smysl a přesně kdyby odjel potom ke konci někde Quinn Simmons s Matyasem Vackem, tak jako super a ještě Pedersen, tak ať si to pak rozdají a je to vlastně potom už na férovku, nebo jestli by se byli schopni domluvit, tak jako možná, ale myslím si, že tohle to bude taky jako závod, který i z tohohle hlediska může lákat pozornost.
1: Určitě, těšíme se na něj, ostatně si myslím, že ještě po těch prvních počasovkách vlastně a po těch juniorských závodech a 23kářů se k tomu možná dostaneme i za týden, kdy bude opravdu těsně před tím a už budeme moc říct, že Remco Evenepoel je mistr světa znovu v časovce a jak moc mu to může pomoct nebo nepomoct před tím silničním závodem. Jenom vlastně mě ještě jedno téma napadlo, Jirko, protože se jezdí v závěru na tom zhruba 10-kilometrovém okruhu po Montrealu, který teď jsme měli možnost teda vidět při té klasice, která byla přece jenom o něco kratší. Vypadá to tam nádherně, všude nový asfalt, krása, všude lidi kolem trati. Vlastně je to prototyp možná toho, kam silniční cyklistika směřuje, protože se to zdá být velmi bezpečné, velmi napínavé, divácky vděčné, vidíte ty nejlepší závodníky kolem sebe projet několikrát. Takhle, když se to všechno sečte, tak se mi zdá, že to má samé plusy. A já teď udělám možná hloupý oslý můstek zpátky, ale chci se tě zeptat na to, jak skončila Vuelta, víš, protože tam vlastně ta myšlenka byla strašně podobná. Tak nějak organizátoři se snaží z těch posledních etap na Grand Tour místo toho, aby už se jenom ťukalo šampaňským udělat, když představují tu trasu, udělat ještě, tady by to mohlo být zajímavé, tady by se to celé mohlo ještě jako překopat. Montmartre, což je nepopiratelný úspěch. A pak, když se do té Granady pojede, tak to vlastně úplně na poslední chvíli dopadne nějak jinak a ještě se mi zdá, že je to strašně špatně odkomunikované, že vlastně já jsem do poslední chvíle nevěděl, jak to bude.
0: No, jako zneutralizovat vlastně to nejzajímavější v té poslední etapě, kde by ještě se mohlo změnit i třeba to celkový pořadí. Tak běžný fanoušek sportu, nejenom cyklistiky, tak si říká, jako proč to dělají, to je jako kdyby, já nevím, ve fotbalovém zápase se řeklo, že už posledních 20 minut nemůžou padat góly, nebo nebo když budou padat góly, jak se nebudou počítat, jo, tak je to vlastně jako zbytečný to dohrávat. To samý v tom závodě. Ale když se na to podívám z toho závodnického hlediska nebo z hlediska týmu, který veze ten trikot, tak samozřejmě jako chceš mít jistotu, že už ho dovezeš, a chceš mít jistotu, že třeba na nějakém posledním okruhu, který může být jako rizikový, protože třeba jsou tam nějaké záludnosti, tak nechceš přijít o 21-denní etapák tím, že budou nějaký ambiciozní borci, který vlastně celý ten závod se jim nic nepovedlo a chtějí to dohnat v té poslední etapě a půjdu do toho hlava nehlava, což bohužel v té dnešní cyklistice tak trošku je, tak ty tím ohrozíš toho lídra. A tím, že vedl Španěl na španělské Vueltě, zástupce jako nejslavnějšího španělského týmu Movistar, tak si myslím, že ta komunikace s těma pořadatelama byla trošku jako jednodušší, jo. A že jim tak trošku šli na ruku. Ale já jsem proti tomu. Já to chápu, ale já bych prostě, ať je ta cyklistika atraktivní, ať se o tom mluví, a přesně tohle to jako ukazuje, že pořád ty struktury jako organizátorský, takový ten lobbying, tak pořád jako je hodně silný a mně to přijde jako škoda.
2: Ty si se tu poslední etapu jako v uvozovkách nechceš mít zabitou dojezdovou, ale na druhou stranu taky bys toho jako nechtěl mít jenom prostě to defilé, no, jako potřebuješ, aby se ti tam jezdilo, závodilo, a to, co Karel naznačuje, okruhy samozřejmě ano, pro diváky na místě určitě, ale zase, když to vezmu z pohledu toho, že většina je těch, kteří to vidí nějak zprostředkovaně, zpravidla v televizi, tak si nejsem úplně jistý, jestli to tu záživnost má takovou, než cestování po francouzských hradech. No.
0: No, tak zase samozřejmě má to něco do sebe, musíme oddělit přesně ty fanoušky, kteří se na to koukají jako cestopis, a ty, kteří zajímají prostě ty 100% výkony, pak máme zase lidi, kteří koukají na tu cyklistiku z důvodu, že sami jezdí na kole a jenom si tak jako přes tu obrazovku porovnávají s těma největšíma profíkama a pak závodí na nějakých velkých akcích. Já ještě využiju oslí můstek, Karle, ty máš před sebou velkou výzvu, tak jak seš připraven?
1: Já jsem snad připraven dobře. Já se těším na ještě, počasí má být krásné, tak doufám, že si to užiju, tak jako si to užiju vždycky, když sednu na kolo, a teď si mě úplně zaskočil. No, já se tam vždycky těším, protože je to tam v těch kopcích, Martine, tak já vždycky jezdím v té hezké krajině kopcovité, horské, dobře. No, teď jsme natrénovali tam, když ty si jezdil závod míru nebo tuhle tu trasu, tak já jsem byl v Krkonoších třetí den, jsme taky hodně zmokli, zkoušeli jsme jet směr Zlaté návrší, tam se to teď opravuje. Což znamená, že se tam jet nedá, ale taky to zároveň samozřejmě znamená, že až se tam ta cesta udělá, tak tam konečně po letech bude krásný asfalt až nahoru, a na to se těším moc a moc.
0: Martine, u tebe jsem zaznamenal, že už si opustil zednické práce na svém bytě a že si občas vyjel na kole, takže blízká jo, se na lepší časy.
2: Jo, teď párkrát pojedu, ale nevidím to, až příští léto. To bude dobré.
1: 18. září, říká Martin Charvát, až příští léto. Jsme moc rádi, že jste poslouchali Radiožurnál Sport, jsme moc rádi, že jste poslouchali Kilometry Jiřího Ješka. Poslouchejte nás dál. Martine, moc děkuju, že jsi tu byl s námi, a přeju krásný den.
2: Díky, hezký den.
1: Jirko, i tobě krásný den, a těšíme se samozřejmě znovu na slyšenou.
0: Krásný víkend.
1: Blíží se 11. hodina, posloucháte páteční Radiožurnál Sport, jsou tu aktuální zprávy.
3: Radiožurnál, 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Psychiatr Cimický má jít na 5 let do vězení, rozhodl soud. Policie prověří hospodaření v pojišťovně VZP. Nové vedení podalo trestní oznámení kvůli podezření na podvod. Tenisté Česká Spojených států se utkají v Praze o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Kolony po vážné nehodě vznikají na silnici Svitavy Brno za Černou Horou. A bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cimického. Sexuálně zaútočil za téměř 40 let praxe na 4 ženy a dalších 35 vydíral. Městský soud v Praze potvrdil i 5letý trest vězení a 10letý zákaz činnosti lékaře. Rozhodoval znovu ale taky o tom, kolik peněz každé ženě dluží za nemajetkovou újmu. Rozsudek je pravomocný. Hospodaření v pojišťovně VZP prověří policie. Nedávný audit v dceřiné společnosti odhalil například podezřelé smlouvy a milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny se proto rozhodlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele, potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
6: Nezávislý forenzní audit k prověření hospodaření a vnitroskupinových transakcí od roku 2020 do roku 2026 byl zadán vedením PVZP na jaře letošního roku.
4: Audit zpochybnil například dar 7 milionů pro spolek, který vede bývalý zastupitel ODS Tomáš Dušek. Spolek nezveřejňuje účetní uzávěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Dušek řekl, že bylo vše podle pravidel. Bývalý předseda představenstva Robert Kareš odmítá, že by v něčem pochybil. Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání bude řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to souhrou několika okolností. Hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu elektronické evidence. Ta nahrazuje klasické razítkování pasů.
7: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
4: Systém EES platí od dubna. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes hlasují v referendu o výstavbě větrných elektráren. Chce je tam postavit společnost ČES. Z místa se hlásí reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
8: Do volební místnosti v Mirovicích, před kterou právě stojím, už od 8 hodin neustále chodí obyvatelé města a jeho místních částí. Je vidět, že jim tento záměr není lhostejný. ČES chce okolo vrchu Háj postavit 3 větrné elektrárny. Od nejbližší zástavby by stály zhruba kilometr. Zastupitelé loni rozhodli o spolupráci na přípravě větrného parku. Proti záměru se postavili někteří místní obyvatelé a podepsali i petici. Volební místnost se uzavře ve 22 hodin. Z Mirovic na Písecku Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál. Sport.
9: Tenisté Česka a Spojených států se v Praze utkají o postup do finálového turnaje Davis Cupu. V úvodním duelu si proti sobě zahrají Jakub Menšík a Lerner Tien. V tom druhém Jiří Lehečka a Ben Shelton. Finalista nedávného US Open Shelton je favoritem zápasu. Lehečka říká, v čem může mít naopak on sám výhodu.
10: Já se budu snažit těžit z těch hodin, které jsem prostě tady v té hale nahrál víc. Budu se snažit těžit z podpory toho domácího publika. Zápasy nějaký jsem s ním odehrál. Ten, co jsme proti sobě hráli naposledy, byl extrémně vyrovnaný. Byly to vlastně 3 tiebreaky, prohrál jsem těsně z matchballu. Určitě vím, že favoritem je on, ale budu se snažit prostě ze sebe, z té haly, ze všech prostě vytáhnout maximum k tomu, aby se mi to povedlo.
9: Dnešní program se zmíněnými dvouhrami začne v Libenské hale v 15 hodin. V sobotu o hodinu dříve. Druhý den se bude hrát deblové utkání a pak 2 zbylé singlové zápasy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D5C u Berouna a kolona na D1 před Brnem. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy dejte pozor, těsně před sjezdem na Beroun centrum z 19. kilometru je teď čerstvě hlášená srážka 2 osobních aut v levém pruhu. Na D5 potom před Prahou na příjezdu z Plzně opatrně dojíždějte do kolony za sjezdem na Rudnou kolem kilometru 4,5 zastavují i osobní auta v levém pruhu, různě pomalu se to vleče na Pražský okruh k Ořechu, celý úsek od Rudné osobním autem kolem 20 minut. Na D1 za Prahou směr Brno už se to štosuje před zúžením na Šmejkalce na 24. do fronty se dojíždí kus za sjezdem na Velké Popovice kolem 19. kilometru, zatím je to zdržení asi 10-minutové. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy taky kolony, delší do zúžení u D2 dojíždí se za exitem Rosice na 179. kilometru osobním autem ke sjezdu na Bratislavu už až 40 minut. Na silnici 43 Brno Svitavy byl u závisti zastavený provoz po havárii osobního auta, už ho pouštějí Kyvadlově, ale tvoří se kolony. Směrem na Svitavy kousek za Milonicemi, směrem do Brna fronta hned za Černou horou a zdržení v obou případech kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasná až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
9: Krásné dopoledne. Ještě dodáme, že basketbalová reprezentantka Eliška Joklová, dříve Hamzová, se vrací do Česka. Ona to není úplně nová věc za Žabiny, ale bude hrát pouze do konce roku a to už je teď nově potvrzené. Od ledna se Joklová zapojí do připravované globální soutěže s názvem Project B, Projekt B. Jde o globální ligu, plánovanou právě na začátek příštího roku, jako síť turnajů na různých místech světa. Je otevřená ve dvou větvích pro muže a ženy a hráčkám slibuje výplaty v řádech milionů korun. Tak gratulujeme.
5: Radiožurnál Sport
12: a Vojtěch Šafář.

0: Antonín Panenka, který je i součástí naší živé show Live 10 Pavla Horváta. Mimochodem 5. října se můžete těšit na návštěvu v Plzni. No tak zkrátka Antonín Panenka má teď novou sochu. Ta stojí v pražském hotelu Internacional, kde se československá reprezentace často dříve scházela při soustředěních při výročí 50 let od československého zlata na mistrovství Evropy. A slavné Panenkovy penalty odhalil další slavný fotbalista, ten už byl ale ze samostatné historie.
1: Jan Kluver odhalil sochu Antonína Panenky, byl to speciální zážitek?
2: Tak pro mě velmi speciální zážitek, že já jsem od malička velký fanda Bohemky a na Tondovi jsem vyrůstal a dneska si troufám říct, že jsme kamarádi, když byla doba, kdy asi před 7 lety mi nabídnul tykání, tak jsem byl úplně šťastný jak blecha, takže pro mě je velká čest, že jsem mohl odhalit jeho sochu.
1: Kolikátou sochu jste odhalil ve své kariéře odhalovací?
2: Jo, to je první a jsem strašně rád, že to byl zrovna Tonda, protože si ho strašně vážím, jak jako hráče, tak i jako člověka.
1: A kdybyste měl vy sochu, nevím, jestli vlastně jakou máte, tak kde by stála? Tam na jihu Čech u vás?
2: No, já sochu určitě nemám a ani snad nimi nebudu. A kdyby už tomu došlo, tak asi v té Smetanové Lhotě, kde to všechno vlastně začalo a taková vesnička má středisko.
1: Jan Kluver u mikrofonu Radiožurnálu Sport, v pátek je velmi očekávaná nominace, vlastně dá se říct nové české reprezentace pod novým realizačním týmem. Očekáváte úplně jiný národní tým, nebo to vlastně bude pořád stejné?
2: Ne, očekávám, jako já jsem natěšený na tu nominaci, je nový realizační tým, poprvé v historii zahraniční trenéři. Myslím si, že nastala asi správný čas na tuhletu změnu, takže očekávám spoustu nových jmén a opravdu, i když to nebude jednoduchý, máme jako před sebou hodně těžký zápasy, ale věřím, že se nastartuje nová éra a že to bude lepší, než jsme viděli doposud.
1: Nejlepšího střelce v historii české reprezentace se samozřejmě musím zeptat na to, že skončil Patrik Šik po mistrovství světa. Tak kdo by měl být tím hlavním útočníkem v národním týmu?
2: To je otázka, no. Tak asi myslím si, že nejsme teď v situaci, kdy se budeme muset ohlížet za jedným jménem, ale bude to muset být týmová práce a teď momentálně asi tam není nikdo taková ta jako útočná hlavní síla a budeme to muset pojmout asi víc kolektivně, takže necháme se překvapit, uvidíme. No.
1: Jan Kluver, díky.
2: Jo, nejzáč. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

I dnes na Radiožurnálu Sport uslyšíte hokejovou Tip Sport Extraligu. Bude se hrát druhé kolo a všechno začne v 17 hodin utkáním mezi Oceláři a Kometou. Bude se hrát právě v Třinci. V 17.30 se potom přidají další dva zápasy. Litvínov Pardubice, Mladá Boleslav Karlovy Vary. No a potom trojice zápasů od 18 hodin. Kladno Sparta, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc Plzeň. Samozřejmě v pořadu s mikrofonem za hokejem nepřijdete vůbec o nic a přeci jenom, kdybyste jeden ze zápasů preferovali víc, můžete si ho naladit na našich webových stránkách, případně v aplikaci Můj rozhlas, zkrátka tak, jak jste zvyklí.

0: V Prahově se od 12 hodin chystá tisková konference, která se jmenuje nominační, protože nový trenér českých fotbalistů se chystá oznámit, které hráče nominoval na nejbližší reprezentační sraz. Jenomže fotbalová asociace už s předstihem zveřejnila seznam hráčů, kteří se zúčastní třeba právě toho prvního utkání proti Chorvatsku. A my vám teď přiblížíme, kdo bude v nominaci, a to s Martinem Charvátem. Martine, vítej.
1: Hezký den.
0: Tak můžeš nám říct, kdo je v nominaci?
1: Je to trochu zvláštní, jak si naznačil, jako kdyby neměli připravené takové to nominační video, tak zkrátka se rozhodli dodat v úzovkách na papír s hodinovým předstihem. V bránce mohou být tři muži, nominovaní jsou Lukáš Horníček, Antonín Kínský a Matěj Kovář, nejspíš bez překvapení. Mezi obránci jsou nominovaní Vladimír Coufal a Robin Hramnáč z Hoffenheimu, ze Slávie jsou Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Tomáš Vlček a David Zima z Wolverhamptonu, Ladislav Krejčí mladší, obránce Sparty Matěj Ryneš a po 5 letech se do národního týmu vrací Michal Sáček z polského Górniku Zabrze. Mezi záložníky jsou nominovaní premiérově Lukáš Ambros, také poprvé Matěj Radosta, no a také se v reprezentaci ukáže Roman Macek ze Sparty. Dále jsou nominovaní Pavel Bucha, který má jeden reprezentační zápas, aktuálně hráč Cincinnati. Z Plzně jsou v nominaci záložníci Lukáš Červ a Denis Višinský, dále potom Adam Karabec ze Sparty, Alex Král z Kodaně, Ondřej Linger, který hraje v Kielcích, potom také Lukáš Provod ze Slávie, no a také je v nominaci Michal Sadílek, další slavistický hráč. No a mezi útočníky tři borci, Tomáš Chorý ze Slávie, Adam Hložek z Hoffenheimu a Pavel Schulz z Lyonu.
0: Podle očekávání tedy chybí Patrik Šik, ten odhlásil konec kariéry, i když se ho trenér Santi Denia ještě chystal přemluvit, tak se to evidentně nepovedlo. My víme, že česká reprezentace se sejde už v pondělí, co vlastně čeká svěřence nového španělského kouče.
1: Český tým čeká dost dlouhá reprezentační přestávka a také relativně velká porce zápasů. Zamíří totiž do Španělska 2. října, kde se o den později představí proti domácímu týmu v Oviedu. Potom národní tým zamíří do Anglie, kam se přesune 4. října a za další 2 dny bude ve Wembley čelit právě domácí reprezentaci. No a potom zakončí svěřenci Santiho Deni Ligu národů v tomto okně reprezentačním 2 zápasy 12. listopadu proti Španělsku v pražské Epet aréně, což je ta na Letné. No a 15. listopadu se hrají závěrečný duel v chorvatském Osijeku.
0: To už se ale týká toho dalšího reprezentačního srazu v listopadu, ano. Ale to snad určitě našim posluchačům došlo. My více tuhle nominaci Santiho Deni, která je plná překvapení a jsou v ní tři nováčci, rozebereme ještě podrobněji, a to po 11:30 s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Teď děkuji Martinu Charvátovi.
1: Hezký den.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Billa a CSG.
4: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Cestující ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Důvodem je hlavně spuštění nového systému evropského vstupu a výstupu. Ten nahrazuje klasické razítkování pasů. Situaci dnes na mimořádném zasedání probere vedení letiště. Unikátní nahrávku rozhovoru Václava Havla a Ferdinanda Peroutky dnes odvysílá Český rozhlas Plus. Záznam vznikl v roce 1968 při Havlově cestě do Spojených států. Pravděpodobně v Peroutkově newyorském bytě. Po návratu někdejší dramatik a budoucí prezident nahrávku odevzdal Českému rozhlasu. Její odvysílání ale znemožnila okupace v srpnu 1968 a záznam zmizel. Pořad Havel se ptá Peroutky odvysílá dnes po 8 hodině večer Český rozhlas Plus. Íránské revoluční gardy oznámily zásah ropného tankeru v Hormuzském průlivu plujícího pod vlajkou Toga. Na palubě lodi pak vypukl požár. S odvoláním na prohlášení zveřejněné íránskými státními médii to uvedla agentura AFP. Tanker se podle prohlášení pokusil nelegálně proplout průlivem. Co se stalo s posádkou, íránské gardy zatím neupřesnili. Ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách. Potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Riedl. Úsek naváže na už hotovou část dálnice v Jihočeském kraji. Stavba vyjde na 16 miliard korun a dělníci by měli začít s pracemi v roce 2028.
0: Sport.
5: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace na Ligu národů 3 nováčky. Premiérovou pozvánku dostali Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. První utkání Ligy národů odehraje český tým v sobotu 26. září, a to doma proti Chorvatsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D48 za Příborem a nehoda na D1 v Brně. Na dálnici D48 z Nového Jičína na Frýdek místě dejte pozor za Příborem na 35. kilometru. Přes odstavný a pravý pruh je tam ve zhruba 100-metrovém úseku vylitá betonová směs. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se tvoří kolona za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru. Různě pomalu jedou i osobní auta, hlavně za sjezdem k výstavišti to teď zpomaluje výrazněji, protože u nájezdu z Vídeňské na 194. kilometru se srazil kamion s dodávkou. Chvíli blokovali pravý pruh, teď už jsou stranou. Na D1 taky za Prahou směrem na Brno, za exitem Velké Popovice už vzniká fronta ze 17. kilometru do omezení na 24. na Šmejkalce 4 hodiny. Na D5 se z Plzně do Prahy nejdřív opatrně za sjezdem na Králův dvůr. Na 19. kilometru se přibrzďuje, dvě nabouraná auta by tam měly z levého pruhu brzy přesunout stranou a potom před Prahou se z prvního kilometru sunou pravým pruhem kamiony na okruh. Na něm už se vleče kolo na oběma pruhy od nájezdu z D5 k Ořechu kolem 10 minut. A 43. Brno Svitavy stále dlouhé kolony obousměrně přes 20 minut od Milonic i Černé hory. K nehodě u Závisti jezdí se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude polojasná až oblačno, v Čechách přechodněji zataženo, během dne se na severozápadě a místy taky na západě objeví déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti obývat, teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
1: Mistrovstvím Evropy vrcholí sezóna vodních slalomářů. Ti čeští mají už teď vele úspěšnou.
7: Přidiš a nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje z titulu mistra světa.
1: Na 7 medailí ze světového šampionátu v Oklahomě mohou teď navázat na evropském mistrovství v italské Ivreji. Přímo z místa vám přinášíme přímé přenosy, rozhovory, reportáže, ale i emoce závodníků, trenérů, příbuzných a kamarádů.
7: Ty jsi mistr!
8: Nebreč, směj se. Jarka je nejlepší.
1: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu na radiožurnálu Sport. Od 24. do 26. září i s reportérem Janem Suchanem.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
9: Španělský kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia oznámil svoji nominaci pro nejbližší reprezentační sraz. Jsou v ní tři nováčci, je v ní také navrátilec Michal Sáček a podle očekávání chybí Patrik Šik. Teď všechno probereme do hloubky s naším expertem Pavlem Horvátem. Pavle, vítej ve vysílání.
10: Dobrý den.
9: V brance máme tři jména v té nominaci na nejbližší čtyři zápasy. Kinský horníček Kovář tam asi překvapení není, za to v obrané řadě je tam Vladimír Coufal jako ten nejzkušenější a je tam také Matěj Ryneš a jeho bývalý spoluhráč ze Sparty Michal Sáček. Co na to říkáš?
10: No tak samozřejmě musím říct, že Michala Sáčka jsem trošku ztratil z dohledu, ale logicky, jestli se mu daří na tom jeho angažmá v Polsku, tak proč ne? Samozřejmě Matěj Ryneš, takový stálej bod ze Sparty, taky určitě pro mě očekávaný jméno. No a zbytek té obrany je celkem pochopitelný.
9: Je to pochopitelné, teď když se dostaneme do záložní řady, tak na tu se opravdu hodně těším. Denia totiž povolal tři nováčky, právě všechny do středu hřiště. Lukáš Ambros z Anderlechtu, Roman Macek ze Sparty a Matěj Radosta z Teplic. Které z těch men ti přijde nejvíce překvapivé?
10: Všechny. Musím říct, že Roman Macek je můj šálek kávy, ale i vzhledem možná k věku jsem čekal, že tam třeba nebude, ale je to obraz momentální formy. Myslím si, že Matěj Radosta prostě v Teplicích podává výborný výkony. Je vidět v každém zápase, je to sprinter, bych řekl, fakt jako zajímavý hráč. No a Ambros vzhledem k tomu, že se prosazuje v takhle velkém týmu, jako je Anderlecht, tak samozřejmě je to velký plus zase pro nás, že máme takhle mladýho hráče venku, který je úspěšný.
9: Ještě aby dostali dostatečnou minutáž, my se s Pavlem Horvátem posouváme po jednotlivých řadách, teď jdeme na útok, tam povolal Santi Denia Adama Hloška, Tomáše Chorého, Pavla Šulce, chybí tam Patrik Šik, on oznámil konec kariéry, Santi Denia se ho ještě chystal přemluvit, evidentně se to nepovedlo, překvapuje tě to?
10: No tak samozřejmě, nevím, jestli překvapuje, ale Patrik Šik se vyjádřil nějak. Já musím říct ještě jedno jméno, myslím si, že možná jsem tam čekal Tomáše Čvančaru, protože se teďka vrátil, ukázal v Hradci, že má nějakou sportovní formu, má za sebou angažmá, který ho určitě někam posunuli, nejenom fotbalové, ale i lidsky, ale třeba je to hudba budoucnosti.
9: Také se hodně spekulovalo Rianu Naderim, ale to byla asi spíš, dejme tomu, mediální spekulace o tom, že by tenhle hráč, který se mohl rozhodnout mezi třema různými zeměmi, by si vybral Česko, co říkáš?
10: No tak samozřejmě by to bylo, až když si vybere Česko, já si myslím, že taky je to nějaký potenciální adept, ale uvidíme, jak to bude v budoucnu, no.
9: To byl Pavel Horvát, se kterým jsme více probrali nominaci české fotbalové reprezentace Santiho Denii na nejbližší reprezentační sraz. Pavle, moc krát děkujeme a šťastnou cestu.
10: Hezký den.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

I od našeho fotbalového experta Pavla Horváta jste slyšeli komentář k aktuální nominaci české fotbalové reprezentace na nejbližší 4 reprezentační zápasy v rámci fotbalové ligy národů. Teď ještě jednou a konkrétně po jménech, jak Santi Denia poskládal svoji nominaci na nejbližší reprezentační sraz v brance Horníček, Kinský anebo Kovář. Co se týče obránců, Vladimír Coufal a Robin Hranáč, oba z Hoffenheimu. Vladimír Coufal jako nejzkušenější člověk do defenzivní řady, vedle něj Štěpán Chaloupek naopak jako nejmladší, ten je povolaný ze Slávě, stejně jako Jurásek, a potom Ladislav Krejčí mladší, Rineš Sáček, Tomáš Vlček a David Zima. Co se týče záložníků, tak tam poprvé vůbec byli do reprezentace povolaní nejmladší hráč celého výběru Lukáš Ambros z Anderlechtu a potom také Roman Macek ze Sparty a Matěj Radosta z Teplic. No a k ním připočtěme Buchu, Červa, Karabce, Krále, Lingra, Provoda, Michala Sadílka a Denise Višinského. No a co se týče Santiho Denii, ten uvádí Pavla Šulce až jako útočníka a jako útočníky musíme také doplnit ještě Adama Hloška a Tomáše Chorého.

Útočník Brett Marchand, hokejista z Floridy, zmešká minimálně první měsíc nové sezony NHL. Tenhle hokejista, který už má hodně zkušeností, jemu 38, se totiž stále ještě zotavuje po operaci, přiznal to jeho klub, tedy Florida Panthers. My se na Radiožurnálu Sport dnes budeme také věnovat hokeji, to od 17 hodin. S mikrofonem za sportem se vydáme hned na 6 stadionů, začínáme v 17 hodin v Třinci, oceláři nastoupí proti Kometě Brno, no ale budeme také sledovat to, co se děje v pražské O2 aréně, a to nebude hokej, bude to tenis a bude to kvalifikace o finálový turnaj Davisova poháru. Česko proti Spojeným státům, začínáme v 15 hodin utkáním Jakuba Menšíka a Lernera Tiena.

0: Hokejisté Vítkovic, ti se představí na domácím ledě až v neděli, a to i ve vysílání radiožurnálu Sport utkáním proti Litvínově. Třikrát za sebou vypadly Vítkovice už před kole extraligového playoff. Ostravany nedovedl do čtvrtfinále ani zkušený trenér Václav Varaďa, který skončil po minulé, nepříliš povedené sezóně. V aktuálním ročníku se Vítkovice vydávají cestou zahraničního kouče. Na střídačce nově stojí Francouz Yorick Trey, který v ostravském klubu působil už jako hráč a získal s ním stříbrnou medaili v roce 2010. The locker room and the decoration
1: around was redone recently. Hráčská šatna a výzdoba haly prošly určitou obměnou. Ve městě přibylo pár nových staveb, ale jinak se toho moc nezměnilo. Cítím se tady dobře. I feel
2: good. Někdejší útočník Yorick Trey hrál ve Vítkovicích mezi lety 2008 a 2010. Teď se do Ostravy vrátil jako trenér a k ruce má další bývalé hokejisty spjaté s ostravským klubem. Jeho asistenty jsou Radek Filip, Pavel Trnka a Luděk Krajzel. Novým kapitánem se stal Jakub Zbořil. Jeho zvolení trvalo několik týdnů.
1: Chtěli jsme začít s čistým štítem. Ze 6 hráčů a jednoho brankáře jsme utvořili skupinu lídrů. Ta slouží jako spojka mezi kabinou a realizačním týmem. S mými trenérskými kolegy jsme během přípravy všechny lídry sledovali a vybrali jsme z nich kapitána i jeho asistenty. Finální rozhodnutí bylo na mě.
2: Decision is mine. Popisuje proces volby kapitána Yorick Trey. Asistenty obránce Jakuba Zbořila jsou útočníci Marek Kalus a Marek Hrivík. V hráčském kádru nastaly velké změny. Celkem 8 hráčů odešlo a stejný počet jich do Vítkovic přišel. It's a new chapter. 8 players is a
1: lot of change, plus we have a brand new staff. Začínáme novou kapitolu. 8 hráčů je velká změna. Navíc máme zcela nový realizační tým. Svým způsobem začínáme od nuly. Na minulost nejde zapomenout, ta je velmi důležitá. Klub má bohatou tradici i historii. Minulost má svou váhu a my je respektujeme. Jde prostě o novou etapu. Ano, změn je hodně, ale nevidím v tom žádný problém. Je to výzva, které čelíme jako tým. That's the challenge we're all
2: facing as a team. Obranu mají zpevnit například Red Holland s Tomášem Pavelkou. Útok posílili Filip Krivošík, David Čenčala nebo Šimon Stránský, který věří, že se Vítkovice budou prezentovat bruslivým a útočným hokejem.
3: Já si myslím, že to jde v ruku v ruce, že když prostě budeme napadat a hrát důrazně, že budeme získávat ty puky, tím pádem budeme na puku více hrát v útočném pásmu a prostě věřím, že ty góly budeme dávat, ale musíme to tam trošku učesat i v té obrané fázi.
2: Právě Šimon Stránský se v prvním kole uvedl gólem a asistencí. Na výhru proti Kladnu to ale nestačilo. Vítkovice prohráli 3-4. V neděli je čeká doma Litvínov. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

Ještě jednou připomínáme, že dnes se budeme také věnovat hokejové Tipsport Extralize, a to už od 17. hodiny, kdy začíná utkání Třinec Kometa. Potom v 18 hodin se pak přidají ještě poslední duely dnešní: Kladno Sparta, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc Plzeň.

0: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Hospodaření dceřiné společnosti VZP prověří policie. Milionové dary šly neprůhlednému spolku.
2: Veškeré ty dary byly účelné, byly v souladu se statutem.
1: V Rusku začaly volby, úřady zakázaly kandidovat hlavní opoziční straně.
3: Volby jsou dnes náhrada za demonstrace. Volby jsou legální protest.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia oznámil nominaci na Ligu národů. Na nehodu pozor, na dálnici D5 z Plzně do Prahy u Berouna. A bude polojasná až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů. Je pátek 18. září a hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Causedisová.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Hospodaření dceřiné společnosti VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Audit spochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
6: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
5: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
2: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
5: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
1: Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil své tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Babiš o tom mluvil začátkem měsíce na předvolebním mítingu v Havířově.
7: To jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
8: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
9: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká, ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost soudců.
8: Babiš podle unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Vedení pražského letiště se chce zabývat dlouhými frontami v příletové hale. Tvoří se už několik dní u pasových kontrol cestujících, kteří přilétají ze zemí mimo schengenský prostor. Na letiště reportér Dominik Hron.
10: Na terminálu 1 jsem se byl před chvílí podívat. Někteří cestující mi potvrdili, že problém pokračuje i dnes. Negativní zkušenosti po příletu z Toronta do Prahy popsala i paní Eva.
11: To bylo šílený, to bylo dlouhý, my jsme tam čekali nejmíň hodinu v té frontě. Nikde jsem takhle dlouho nečekala.
10: Podle vedení letiště může za komplikace zavedení evropského systému vstupu a výstupu, takzvaného EES, který nahrazuje klasické razítkování pasů elektronickou evidencí. Na dnešek proto plánuje svolat mimořádné jednání představenstva, kdy situaci bude řešit, říká mluvčí letiště Marek Zeman.
12: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob.
10: Zatím ale není jasné, na kdy je jednání naplánované. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Odvolací pražský městský soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a zákaz činnosti. Lékař za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jednání sledovala reportérka Františka Rohlíčková.
13: Městský soud v Praze se dnes věnoval především finančním náhradám, které ženy po Cimickém požadovaly. Soud je sjednotil a potvrdil taky 5leté vězení a 10letý zákaz výkonu lékařské praxe. Podle soudce Pavla Bendy je trest s ohledem na to, jak dlouho Cimický činy páchal, přiměřený. Taky je podle soudu nutné brát ohled na to, že ženy vyhledaly pomoc lékaře a Cimický toho zneužil. Všech 39 žen bylo jeho bývalými pacientkami, taky ale studentkami, které u něj byly na praxích, a byly to i další ženy, které s ním nějak spolu pracovali. Rozsudek je pravomocný, Cimický u soudu nebyl, jeho advokát ale řekl, že zváží dovolání k nejvyššímu soudu. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
1: V Rusku začaly první parlamentní volby od ruské invaze na Ukrajinu. Trvat budou 3 dny. Ve státní domě má teď ústavní většinu strana Jednotné Rusko, které patří i prezident Vladimir Putin.
15: Hlasovat se bude v Rusku až do neděle. Podle očekávání s nejvyšší pravděpodobností zvítězí opět Jednotné Rusko, úřady totiž v minulosti vyřadily strany, které vyjadřovaly názory proti válce. Liberální straně Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou, například soud zakázal kandidovat kvůli údajnému porušování volebních zákonů. Podle profesora rusistiky Vladimira Gelmana z Univerzity v Helsinkách, osloveného deníkem Guardian, nejsou volby svobodné ani férové, ale Moskva je pořádá proto, že jsou jediným zdrojem legitimity tamní vlády a usnadňují pokračování války. Ruská plnohodnotná invaze na Ukrajinu způsobila zemi ekonomické problémy, včetně nedostatku paliv. Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Amazon přiznal, že není schopný obnovit svá datová centra v Bahrajnu. Poničili je íránské údery. Pokud zákazníci neměli zálohy mimo zasažený region, jejich data jsou ztracená. Dceřiná společnost Amazonu AWS ovládá přibližně třetinu světového trhu s cloudovými službami.
16: Společnost zkontrolovala poškozená centra v Bahrajnu a usoudila, že už nemá možnosti, jak obnovit data, která klienti neuložili jinde. Datová centra Amazonu poškodily íránské údery na Bahrajn v březnu a v dubnu. Po prvních útocích společnost zákazníky vyzvala, aby svá data přenesly do center v jiných oblastech. Problémy má společnost i s některými datovými centry ve Spojených arabských emirátech. Podle agentury Reuters výpadky v době útoku ovlivnily některé bankovní operace bank v regionu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Starostové měst a obcí ve Šluknovském výběžku se snaží odvrátit plánované uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. Dnes o tom jednají se zástupci krajské zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Jednání sleduje reportérka Daniela Pilařová.
17: Dětské oddělení v nemocnici by mělo skončit na konci letošního roku kvůli odchodu tamního primáře do důchodu. Podle ředitele rumburské nemocnice Michala Tichého je teď trend snižovat počty lůžek na pediatriích vzhledem k tomu, že dětí se rodí stále méně. Nemocnice navíc vykazuje ztrátu a je velice těžké do ní sehnat personál. Krajská zdravotní se teď snaží vyjednávat se zdravotními pojišťovnami zachování dětské pohotovosti v co největším rozsahu. Společnost teď navíc dokončuje rekonstrukci budovy polikliniky, kde by podle Tichého měla najít zázemí několik specializovaných ambulancí. Ze starostů je cítit velká frustrace a nespokojenost. Chtějí garanci zachování základní zdravotní péče pro 55 tisíc lidí z celé vlasti, pro které je tohle zdravotnické zařízení spádové. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
18: Sport. Nový španělský fotbalový kouč české reprezentace Santi Denia oznámil nominaci na Ligu národů. Podrobnosti zjišťoval redaktor Karel Schamberger.
19: Pro 4 zápasy v elitní divizi Ligy národů chybí podle očekávání útočník Leverkusenu Patrik Schick, který ukončil reprezentační kariéru. Denia s ním ale po tomto rozhodnutí ještě chtěl mluvit. Nováčky v reprezentaci jsou Lukáš Ambros z Anderlechtu, Roman Macek ze Sparty a Matěj Radosta z Teplic. Češi se prvně představí za týden v sobotu doma proti Chorvatsku a Anglii. Následně je čeká střetnutí ve Španělsku a znovu v Anglii. Z Prahy Karel Schamberger, Radiožurnál.
18: Čeští tenisté se dnes v Praze utkají s Američany o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Od 15 hodin nastoupí Jakub Menšík proti Lerneru Tienovi. Poté Jiří Lehečka vyzve Bena Sheltona. Zítra pokračuje program 4 hrou a zbývajícími 2 dvouhrami.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Na dálnici D3 z Prahy na České Budějovice dejte pozor u exitu 84 Planá na kusy dřeva na vozovce.
21: V levém pruhu jsou nějaký 2 letě.
20: Na D1 z Prahy do Brna vzniká kolona od sjezdu na Velké Popovice, je to až na 20 minut na Šmejkalku a potom před Brnem silný provoz z Prahy u Popůvek a hlavně

0: Hodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty odpoledne 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
1: Slyšeli jste to dnes tedy na Radiožurnálu Sport živě. Davisův pohár, tedy tenisový duel v O2 aréně Česko proti Spojeným státům od 17:30, respektive už od 17:00, také hokejová Tip Sport Extraliga. No a dál pro vás budeme sledovat také mistrovství Evropy ve volejbale, i když teď je pro českou reprezentaci několik dní pauzy. Další zápas budou čeští volejbalisté hrát v osmifinále mistrovství Evropy proti Belgii. To totiž po překvapivé prohře Finů s Estonskem ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně, a to v pondělí od 16 hodin. Vy to uslyšíte na Radiožurnálu Sport živě. Bude to vůbec první střetnutí Česka a Belgie na velké akci.
2: Radiožurnál Sport
3: a Vojtěch Šafář.

0: Hokejová extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola a hned několik z nich nabídne docela mimořádný příběh. V Třinci se s kariérou symbolicky rozloučí dvě klubové legendy. V Olomouci se kvůli jubilejnímu 9. startu vrátí Lukáš Klimek a vyprodané Kladno zase čeká souboj s pražskou Spartou. Víc si teď povíme s Lukášem Antošem. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Lukáši, Petr Vrána, Vladimír Dravecký, Lukáš Klimek, co je dnes čeká?
1: Vrána s Draveckým na jaře ukončili kariéry proti Kometě, ale ještě jednou obléknou třinecký dres a odehrají své poslední soutěžní střídání. Oba byli u 5 mistrovských titulů ocelářů řadě. Petr Vrána už ráno na radiožurnálu Sport popisoval, co pro

0: Nej, dnešní návrat znamená?
1: Nejsem tak nervózní jako před zápasem, ale nevím, jak to bude vypadat. Samozřejmě jsme za to hrozně rádi, že něco takového pro nás Třinec připravil, ale i tak snad jedno střídání vydržím.
0: No a třetí comeback nabídne Olomouc. 39-letý Lukáš Klimek naskočí na jedno střídání proti Plzni a připíše si jubilejní 900. extraligový start.
2: Hodně pozornosti poutá také vyprodané utkání Kladno Sparta. Tady máme spojení mezi oběma trenéry. Co je spojuje?
0: Ještě v minulé sezóně vedli české reprezentace kladenský Radim Rulík, seniorský národní tým a spartianský Patrik Augusta reprezentační dvacítku. Oba navíc do nové extraligové sezóny vstoupili vítězně. Jejich trenérský souboj ráno na Radiožurnálu Sport rozebíral náš expert, olympijský vítěz Nagana a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka.
3: Oni moc dobře se znají, zaprvé po té reprezentační stránce mají podobný styl, vyznávají podobný styl. Ono něco jiného je v reprezentaci, kde máte výběr toho nejlepšího, když to řeknu teda jak ať v seniorské kategorii nebo v juniorské kategorii.
2: To byl Martin Procházka. Dnes se celkem bude hrát 6 extraligových zápasů, tak nám ještě Lukáši, prosím, přibliž kompletní program.
0: V 5 začne zápas Třinec Kometa Brno, o 17:30 Litvínov Pardubice a Mladá Boleslav, Karlovy Vary a od 6 pak Kladno Sparta, Olomouc Plzeň a Hradec Králové České Budějovice. Duely můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.
2: No a nebo kdybyste si chtěli naladit jenom jedno ze zmíněných utkání, tak to rozhodně jde na našich webových stránkách a nebo v aplikaci Můj rozhlas. To byl Lukáš Antoš, díky.
0: Hezký den.

0: Už za 2,5 hodinky se na Radiožurnálu Sport budeme plně věnovat tenisu. Davis Cupové utkání v Praze, Česko, Spojené státy. Od 15 hodin zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojice Lerneru Tienovi. Ten duel začne v O2 aréně, jak jsme říkali, zhruba v 15 hodin. Poté proti sobě budou hrát ještě Jiří Lehečka a Ben Shelton. O tom rozhodl včerejší los. Oba nejlepší singlisté Američanů jsou levorucí. Menšík v tom, ale i díky zkušenostem z nedávných turnajů, nevidí žádný problém.
1: Tak myslím si, že za poslední dobu, co jsem hrál, těch leváků bylo docela dost, takže řekl bych, že jsem na to trošku zvyklejší. Nemám s tím úplně jako nějaký problém, samozřejmě je to vždycky něco jiného, že jo. Většinu z těch zápasů hrajeme proti pravorukým hráčům, takže je to vždycky jako trošku změna, ale z těch posledních zápasů, tak jich bylo docela dost.

Kromě toho, že se včera hrála fotbalová Evropská liga, připomeňme, že Viktoria Plzeň prohrála se Saint-Gilloise na domácím hřišti vysoko 0-3, tak se také hrála třetí kolo ligového poháru v Anglii. Manchester City rozstřílel druholigový Norwich 5-0, no a dva góly dal 17-letý záložník Floyd Samba.

0: Radiožurnál Půl jedné. Kateřina Causidisová a krátké zprávy.
1: V Rusku začaly parlamentní volby. Hlasovací místnosti se nejdříve otevřely na Kamčatce a Čukotce. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Podle očekávání by měla ve volbách pod přísným dohledem Kremlu opět zvítězit vládnoucí strana Jednotné Rusko. To podporuje prezidenta Vladimira Putina. 17-letý mladík zemřel po explozi výbušného zařízení u města Vorožba na severovýchodě Ukrajiny. Informoval o tom náčelník správy Sumské oblasti. Další dva lidé zemřeli při nočním ruském útoku na civilní objekt v Žitomirské oblasti. Podle záchranářů vypukl ve skladových a výrobních budovách průmyslového parku požár. Ten už se podařilo uhasit. V areálu brněnské vily Šťastny dnes začala výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice ukazuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti.
2: Sport.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia oznámil svou první nominaci. Pro nadcházející 4 zápasy Ligy národů vybral 26 hráčů a hned 3 z nich čeká premiéra v reprezentačním A týmu. Poprvé dostali pozvánku záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. V nominaci naopak podle očekávání chybí Patrik Šik. Ten po letním mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. Co o své první nominaci řekl kouč Denia, uslyšíte za chvíli na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zastavený provoz na Pražském okruhu a kolony na D1 před Brnem. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je teď pozastavený provoz před druhým Lochkovským tunelem. Snažila se do něj vjet příliš vysoká nákladní souprava. Čeká se na policejní hlídku, aby vozidlo odstavila. Zatím kolona stojí na Radotínském mostě. Brzy budou regulovat průjezd i Cholupickým tunelem. V Praze na Štěrboholské spojce problém ve směru na Lanový most. Před sjezdem do Průmyslové u Europarku se srazila 2 osobní auta v levém pruhu. Kolona zatím od sjezdu na Dolní Počernice na 10 minut a natahuje se. Na D1 za Prahou směr Brno už se tvoří pomalu jedoucí kolona za exitem Velké Popovice ze 17. kilometru do zúžení na Šmejkalce na 24. je to až 20 minut. A na D1 před Brnem směrem z Prahy se u exitu 182 Popůvky brzdí až do zastavení. Osobní auta se po chvíli rozjedou, jedou plynulej než kamiony v pravém pruhu. Kolonu zase tvoří za sjezdem k výstavišti ze zhruba 191. kilometru. O tamtud je to na 20 minut kolem nehody u Vídeňské, tu řeší v odstavném pruhu, ale přihlíží se až do omezení u D2. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 13. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Tak jak jsme si zvykli, v nové sezóně druhé nejvyšší fotbalové soutěže většina zápasů se předehrává právě už v pátek. I dnes v 18 hodin začnou 4 duely druhé ligy. Jihlava proti slavistickému Bčku, Karviná, Kroměříž, Opava, Česká Lípa a také Prostějov, Dukla. Budeme to pro vás nadálku sledovat v pořadu s mikrofonem za sportem. No a večer se potom budou hrát při vší úctě přeci jenom trochu větší zápasy, totiž v top 5 ligách, co se týče Anglie. V 21 hodin Brentford, Chelsea, ve Francii Monaco, Lan, dnešní šlágr od 25:40 v sérii A, to zase bude utkání mezi Monzou a Sassuolem, také od 8:45, už od 8:30 hostí Bayern Mnichov Union Berlin v německé Bundeslize. No a večer se ještě odehraje ve španělské La Lize zápas mezi Espanyolem Barcelona a Elche. O nic nepřijdete.

0: stupid.
1: Česká volejbalová reprezentace má celý víkend na přesun z Modeny do Turína k osmifinále mistrovství Evropy. Hrát bude v pondělí od 16 hodin proti Belgii. Vy to uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. No a snad se vejde do autobusu také univerzál Marek Šotola. Nebude to mít jednoduché, protože měří 207 cm. On přerostl svého dvoumetrového tatínka. Ten v minulosti patřil také k elitním českým volejbalistům, konkrétně na bloku. Miroslav Šotola nechyběl potom v hledišti při zápasech českého týmu v základní skupině mistrovství Evropy.
2: Marek Šotola začal turnaj v základní sestavě. V zápasech se prostřídává s kapitánem Patrikem Indrou. Jeho tatínek Miroslav a 14-letý bratr Štěpán se společně domluvili na dlouhé cestě do Itálie.
3: Bavili jsme se o tom s tátou a nakonec jsme se prostě rozhodli, že pojedeme se podívat na bráchu.
4: Společné rozhodnutí fandit, hlavně ta atmosféra jakoby živá je úplně jiná. Vlastně naživo ten volejbal je jiný.
2: Miroslav Šotola odehrál v kariéře velké bitvy v extralize, v reprezentaci nebo v lize mistrů. Štěpán jeho rady vnímá.
3: Jo, tak jako určitě jo, se bavíme s tátou, jaký byl zápas, vždycky jak to šlo bráchovi a je to super, baví mě to.
5: Jste kritickým divákem?
4: Když budu upřímnej, tak některé věci mu vytýkám už hodně dlouho, podle mě se nezlepšují, ale samozřejmě jako rodič to vidím asi zbytečně kriticky.
5: A můžu si zkusit tipnout, protože vy jste býval vyhlášeným blokařem, takže to bude blokování univerzála.
4: Je to přesně tak, naprosto přesně, ale tuhle problematiku řešíme spolu úplně od jeho útlýho věku a myslím si, že na to, jaký má parametry, že souhlasím s trenérem Novákem, že tam je prostě jeho slabina nebo tak, že by mohl být lepší.
2: Aby nedošlo k záměně, Miroslav Šotola popisoval slabší volejbalové stránky svého 207 cm vysokého staršího syna Marka. Ten patří už několik let k nejlepším českým hráčům. Štěpán se volejbalovým řemeslem teprve prokousává, ale už teď své vrstevníky výkonnostně převyšuje.
3: Tak teď je mi čerstvě 14 let, hraju vlastně za Kolín, u 16 a u 18.
5: Jaký post?
3: Univerzál.
5: Takže stejně jako bratr. Stejný případ blokuje lépe?
4: No, zatím to nedokážu ještě úplně zhodnotit. Doufám, že bude blokovat líp.
2: Pokud to tak opravdu bude, nemusí to ani trvat tak dlouho a bratři Šotolové by se mohli sejít společně v národním týmu. Jenomže post univerzál je ve volejbalové sestavě jen jeden.
3: Určitě bych chtěl někdy působit v české extralize nebo klidně i v zahraničí, kdyby to šlo.
2: Není důvod, aby to nešlo. Starší Marek už v zahraničí hraje a patří mezi hvězdy české reprezentace na mistrovství Evropy. Modeny, Kamil Jáša, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Na Pražském Strahově sídlí fotbalová asociace česká. V jejím tiskovém sálu ještě stále probíhá nominační tisková konference, i když ta, která se týká české seniorské reprezentace, zkráceně A týmu, ta už skončila. Teď probíhá ještě nominační tiskovka 21, kterou vede trenér Michal Bílek, protože právě i česká lvíčata čeká důležité období, a totiž konec kvalifikace mistrovství Evropy hráčů do 21 let. To mistrovství Evropy se bude hrát příští rok, no a Česko ještě čekají 3 utkání v Portugalsku, proti Bulharsku doma a v Azerbajdžánu. No a právě na tehle 3 utkání povolal Michal Bílek hned 6 nováčků. Svoje úplně první zkušenosti v 21 budou získávat brankář Martin Hrubý, obránce Jiří Míček, záložníci Tobias Boledovič a Milan Lexa a také útočník Vít Škrkoň. Ono je to poměrně logické, protože v kádru musí také chybět někteří hráči, zejména Lukáš Ambros je momentálně největší dírou pro českého trenéra. Musíme připomenout, že Lukáš Ambros ten jednak měl skvělé léto v přestupovém období, zamířil do belgického Anderlechtu, tam se mu herně daří a díky tomu si ho také vyžádal trenér národního týmu právě do A týmu. Co se týče české nominace té seniorské na 4 utkání Ligy národů, o těch budeme na Radiožurnálu Sport ještě mluvit, až skončí právě tisková konference na Strahově.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport míříme na Pražský Strahov na nominační tiskovou konferenci, která se týká české fotbalové reprezentace. Všechno důležité sledoval přímo na místě. Karel Schamberger, dobrý den.
1: Hezký den.
0: To první, na co se tě, Karle, zeptám, a určitě to bylo tématem té nominační tiskové konference, v nominaci nového španělského trenéra chybí Patrik Šik. Jestli pak se pokoušel ještě španělský kouč přemluvit hráče, který už oznámil konec v reprezentaci?
1: Těžko říct, jestli se ho snažil přemluvit. Každopádně s ním mluvil. Já jsem se ho na to samotného ptal na té tiskové konferenci, která ještě stále probíhá, a Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací i nový kouč právě národního týmu Santi Denia, řekli, že s Patrikem Šikem mluvili, ale samotný hráč v tuto chvíli nemá zájem reprezentovat. Nedvěd řekl, že je to aktuální stav na to rozhodnutí, proč se tak Patrik Šik rozhodl, se máme zeptat právě samotného hráče. Nicméně Nedvěd nevyloučil nějakou budoucí spolupráci. Santi Denia pak pokračoval s tím, že se na aktuální tiskové konferenci chce hlavně bavit o hráčích, kteří nominováni jsou, a ne o těch, kteří ať už reprezentaci odmítli, anebo se na papír nevešli.
0: No ale my ještě uděláme výjimku, protože v té nominaci chybí ještě jedno jméno, o kterém se hodně mluvilo, a to je německý rodák Rian Nadery. Ten by se mohl stát členem české fotbalové reprezentace, zatím tam ale není.
1: A nejspíš se stane, protože Nadery by byl povolán do reprezentace, kdyby to umožnila administrativa. Ale Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, řekl, že ještě chybí vyplnit poslední dokumenty k tomu, aby Nadery mohl reprezentovat Českou republiku. Prohlásil to tedy Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, s tím, že o něj národní tým velice stojí a brzy bude právě v reprezentaci. Denia doplnil ještě, že sám Nadery se rozhodl pro Česko a moc si toho váží. Pavel Nedvěd pak ještě doplnil s tím, že neví, jestli existuje šance, aby mohl samotný Nadery být donominován ještě během tohoto reprezentačního srazu.
0: To je tedy otázka budoucnosti, a teď už tedy o hráči, kteří v té nominaci jsou. Jsou tam i tři nováčci. Co nám řekneš k ním? Co řekl trenér?
1: Je to Matěj Radosta z Teplic, Lukáš Ambros z Anderlechtu a Roman Macek ze Sparty. Tak začněme Matějem Radostou z Teplic. Santi Denia k němu moc nemluvil, ale samotný Pavel Nedvěd prohlásil, že ten byl v hledáčku reprezentace už před mistrovstvím světa. Santi Denia si ho pak mohl prohlédnout také na utkáních České ligy, které říkal, že viděl, a jezdil také často právě na ligové stadiony, a říkal, že to byl jeho cíl, aby viděl co nejvíce zápasů, kde jsou potenciál reprezentanti. Lukáš Ambros z Anderlechtu, u něj prý rozhodla multifunkčnost, aktuálně je pro něj prý správný moment, kdy zažít debut za seniorskou reprezentaci, ačkoliv on by ještě mohl reprezentovat reprezentační 21. No a Roman Macek ze Sparty, ten je prý aktuální jedničkou na své pozici právě v letenském týmu, a tak není žádná komplikace pro to, aby mohl oblékat reprezentační dres.
0: To byl Karel Schamberger, který poslouchal nominační tiskovou konferenci české fotbalové reprezentace v Praze na Strahově. Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: České tenistky mají za sebou parádní sezónu. I can't wait to come back next year. Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova. S grandslamovými tituly v singlu i doublu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat, a hrajou skvěle.
2: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Ženský tenisový pohár Billie Jean Kingové, to je teprve zvuk budoucnosti, co se týká Davis Cupu, tedy mužského týmového poháru, tak tam se teprve česká tenisová reprezentace musí kvalifikovat, a to právě v dnešním, respektive zítřejším utkání. Hrát bude proti Spojeným státům v O2 aréně a začínáme dnes v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport už od 15 hodin. Jako první nastoupí Jakub Menšík proti Lernenu Tienovi, až toho tohle utkání skončí. Potom se přichystají ještě Jiří Lehečka a Ben Shelton. Oba američtí hráči jsou levorucí, jak už jste slyšeli několikrát ve vysílání Radiožurnálu Sport. Zkrátka tenisu se dnes budeme věnovat ještě hodně. Jednou připomínám znovu, že začínáme v 15 hodin. No a od 17 potom v pořadu s mikrofonem za sportem přibyde ještě hokejová Tip Sport Extraliga. Oceláři Třinec proti Kometě Brno, to je zápas, který začíná právě přesně v 5 hodin od 17:30 Litvínov Pardubice, Mladá Boleslav Karlovy Vary a Kladno Sparta. Zápas, který bude mít výbornou atmosféru, protože bude vyprodaný. No a potom ještě Hradec Králové, České Budějovice a Olomouc, Plzeň. Všechny zápasy uslyšíte v pořadu s mikrofonem za sportem, ale jednotlivě si je tak, jak jste zvyklí, můžete také pustit na našich webových stránkách, na stránkách irozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
5: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Sausidisová a zprávy. 5 let vězení a zákaz činnosti lékaře potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. Ukrajina dnes od Evropské komise dostane další část půjčky. Čeští tenisté se s Američany utkají o postup na závěrečný turnaj Davis Cupu. Kolona popojíždí na dálnici D1 u Brna taky před Šmejkalkou. A bude převážně polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Odvolací soud potvrdil 5leté vězení a 10letý zákaz lékařské činnosti psychiatrovi Janu Cimickému. Podle rozsudku sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Nejdříve v psychiatrické nemocnici Bohnice, později v Centru duševního zdraví Modrá Laguna, které založil. Rozsudek je pravomocný. Advokát Cimického Miroslav Kučerka ale zváží dovolání k nejvyššímu soudu.
6: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno. To znamená, takové naše byly úvahy. Z toho odůvodnění, které bylo, není asi nic, co by nás jako překvapovalo v rámci argumentace. Spíš počkáme na písemné vyhotovení.
5: Podle soudu je trest přiměřený s ohledem na to, jak dlouho jednání trvalo. Taky bral ohled na to, že ženy za ním přišly jako za lékařem a on situace zneužil. Cimický dnes u soudu nebyl, v minulosti vinu odmítl. Evropská komise dnes vyplatí v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou podle komise určené na nákup raket a dronů. Mají Ukrajině pomoci bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o čtvrtou platbu, kterou komise Ukrajině poskytne jako součást obranné části půjčky. Dohromady tak letos Ukrajině vyplatí už téměř 15 miliard eur. To je přes 360 miliard korun. Národní památník druhé světové války v Hrabini odpoledne připomene 80 let od akce nazvané Budujeme Slezsko. Města a vesnice v Československu se po roce 1945 propojily se slezskými obcemi a pomáhali s poválečnou obnovou.
7: Slánští tady poslali stovky tisíc korun, kromě toho vybavení do školy, do knihoven, stříkačku hasičskou.
8: 80 let starou kroniku ukazuje starosta Bolatic na Hlučínsku Herbert Pavera z TOP 09. Válkou poničeným Bolaticím pomáhalo město Slaný. Třeba Hrabině měla symbolického kmotra Hradec Králové, Oldřišov zase Hlinsko. Dobové dokumenty teď vystavuje i hrabinský památník.
9: Dole vidíme například soupis třeba toho, co lidé a nebo podniky darovali kterým městům.
8: Podle vedoucí památníku Kamily Polákové pomohla akce Budujeme Slezsko desítkám vesnic a měst. V mnoha případech trvá partnerství dodnes. Martin Knittl, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští tenisté se v Praze utkají s Američany o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Už za necelé 2 hodiny program zahájí duel Jakuba Menčíka a Lernera Tiena. Ve druhém odpoledním duelu se utkají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Českému týmu by mohla pomoci podpora zaplněné libeňské haly. Jiří Lehečka připomíná, že na zahraničních turnajích takovou atmosféru nezažije.
10: Pro nás je velká výhoda, že jsme měli možnost si zažít Daviska v Jihlavě, kde ta hala byla taky famózní a bylo plno. Všichni nás znali dopředu i ty Davis Cupy předtím, takže tohle jsou určitě ty důležité zkušenosti, kterými se tady budeme snažit zužitkovat. Určitě si myslím, že to bude i velký skok pro Američany, kteří teďka poslední měsíc hráli v domácích podmínkách, kde všichni hnali dopředu, to pro ně bude malinko jiný.
11: Zítra se hraje o 14 hodin double a pak zbylé dva singlové zápasy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 u Brna taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy připomínáme dlouhé kolony. Od Kývalky 182. kilometru je to až k omezení na 196. A podle našeho zpravodaje pojedete pomalu i v levém pruhu osobním autem.
13: Kolona v levém jízdním pruhu na 50 minut. Výrazně to blokují neukázněné a nákladní vozidla a kamiony, které jedou v levém jízdním pruhu.
12: O něco menší kolona na D1 i za Prahou směrem do Brna, to je páteční kolona před omezením u Šmejkalky, aktuálně od 14. kilometru asi na 25 minut. Na silnici 35 ve směru z Hradce Králové do Mohelnice kolona po pojíždí před Litomyšlí. Zdržíte se asi půl hodiny, tam je první fronta. Ucpaná je pak ještě Moravská Třebová, příjezd směrem od Svitav, tam je to zdržení o něco kratší. V Praze ucpaná, mimo jiné Štěrboholská spojka ve směru z Černého na Lanový most před sjezdem na Průmyslovou. U Europarku blokují levý pruh dvě auta po nehodě. Zastavíte za sjezdem z Hradecké dálnice. No a před Lanovým mostem kolona i na jižní spojce, aktuálně od Spořilovské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo, během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky, teploty 18 až 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: O tom, kdo byl nominovaný do české fotbalové reprezentace na nejbližší utkání Ligy národů, už jsme slyšeli, vylezla ale také španělská nominace, protože i Španělé budou soupeřem českého týmu. Španělsko bude v říjnu soupeřit s českými fotbalisty v Lize národů. V té nominaci je 22 mistrů světa z letošního šampionátu. To není málo.
4: Radiožurnál Sport
2: a Vojtěch Šafář.

0: Pardubice mi přece jenom Pardubice byly v tom utkání favorité, ale to utkání nakonec nezvládli. Hradec Králové ukázal velmi dobrý týmový výkon. Nakonec to utkání, jak jsem říkám, zvládli a vyhráli. No a co se mi líbí jako novinka, o které se dalo mluvit, to, že rozhodčí po každém faulu nebo po každém video challenge vlastně vysvětlují fanouškům nahlas, aby celý stadion slyšel vlastně ten verdikt o vlastně nějakým způsobem oslovený a vysvětlený. Takže to se mi moc líbí a je to dobře, že to takhle je.
1: To rozhodně kvitují zejména fanoušci na stadionu, pro ně přeci jenom by ten hokej měl být především. Dnes se bude hrát další várka zápasů druhého kola, začínáme utkáním Třinec Kometa, poslední vzájemný souboj v přípravě se nedohrál po zákroku brněnského Jana Ščotky na Michala Kovařčíka. Ščotka se potom soupeři omluvil. Myslíš, že se tenhle incident přenese ještě do toho soutěžního utkání?
0: Přemýšlel jsem nad tím také, jestli Třinec na to nějakým způsobem bude reagovat. Nejsem si úplně jistý. Každopádně v NHL to často takhle vídáme, že bylo to třeba i v případě Radko Gudase, který potom vlastně nastoupil do utkání. Myslím, že to bylo s Torontem a nechal se, jakoby, když to řeknu, do bitky a nechal se tam zmlátit. Nevím, jestli takhle samozřejmě na to Třinec bude nějakým způsobem reagovat nebo ne. Každopádně to utkání už teďka je mistrovské, je o body. Uvidíme, jak se to utkání bude vyvíjet.
1: No rozhodně to dnes v Třinci bude také velká sláva, když se ještě podíváme na zápas z jiného úhlu k poslednímu střídání, doslova k tomu poslednímu vyjede klubová legenda Petr Vrána. Jak velkou stopu podle tebe zanechal v Třinci samozřejmě, ale v extralize v českém hokeji obecně?
0: Obecně velmi uznávaný hráč, velmi kvalitní, to, co dokázal. On byl původně nejdřív, myslím, že byl ve Spartě, kde samozřejmě nastupoval za Spartu, ale potom se dostal výměnou do Třince, kde získal několik titulů a byl velmi platným hráčem. Bylo mu jedno asi, jestli hraje úplně v prvním útoku nebo ve třetím, byl kapitánem a ukázal opravdu velký kredit a hlavně i respekt od spoluhráčů, takže za mě prostě velká persona extraligy, která také už končí.
1: Bude to velký aplaus na radiožurnálu Sport, až se bude Petr Vrána naposledy vracet na střídačku. V tom utkání bude ještě jedna novinka, ty už jsi mluvil o tom, že rozhodčí vysvětlují i pro diváky, co se vlastně děje a jejich rozhodnutí musí nějakým způsobem okomentovat. No a Třinec teď bude hrát poprvé domácí utkání a na sítích se pochlubil něčím unikátním v české lize. V obranných třetinách totiž nejsou žádné reklamy, je to tam čistě bílé, což ocení určitě fanoušci, ale ty nám, Martine, můžeš říct, jestli je to i hráčský rozdíl?
0: No hráčský rozdíl to je určitě. Samozřejmě, když máte čistý led, tak se vám na něm hraje lépe, když to řeknu, nahrávky, které jedou třeba, když někde jsou reklamy velmi tmavé a jde vám tam černý puk, tak není úplně někdy jednoduché v tom té rychlosti někdy reagovat, protože kolikrát vidíme, že hráčům ty puky odskakují nebo ho vlastně špatně zpracují, netrefí ho. Samozřejmě, když ten led je čistý, je bílý, tak je to lepší jak pro hráče hlavně. No a možná si myslím, že to je dobré i pro brankáře, že samozřejmě někdy se jim ten puk také ztrácí v těch reklamách, takže je to dobrá novinka, nebo novinka. Je to prostě rozhodnutí Třince, že tam je čistý let a je to pro fanoušky určitě lepší.
1: To říká Martin Procházka, náš hokejový expert v pozvánce na hokejovou Tip Sport Extraligu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: My ale stále ještě pokračujeme, Martine, podle iDNES.cz má Slovan Bratislava znovu zájem hrát českou nejvyšší soutěž. V minulosti už to české kluby odmítly. Ředitel soutěže Martin Loukota řekl, že si nabídku slovenského klubu vyslechne. Tak přišlo by ti to jako oživení, nebo je to spíše takové sci-fi?
0: Já bych řekl, že to je spíš takové sci-fi. Nevím, jestli by to bylo nějaké oživení. Takhle už máme 14 týmů, muselo by být zase jeden víc, nebo ještě možná o dva víc. Nejsem si úplně asi jistý pro tu variantu, že by bylo potřeba brát Slovan Bratislava do naší extraligy, protože myslím si, že by to nedělalo dobrotu, takže já asi nejsem zastánce toho.
1: Bylo by to zvláštní, kdyby se nakonec Slovan Bratislava stal českým mistrem konec konců, ale když se zkusíme představit, jak by taková soutěž vypadala, nejspíš by se to rozdělilo na českou, moravskou a pak i slovenskou část, možná by se víc zápasů hrálo doma a potom by se jezdili, tak jak jsme zvyklí z NHL, takové ty venkovní série, dávalo by to smysl v takovém případě?

0: no potom ano, ale museli by tam třeba přijít ještě další, já nevím, když to řeknu, třeba dva týmy ještě ze Slovenska, aby to teda, nebo čtyři, aby to bylo třeba 18, po 18 vlastně týmech, pak by to dávalo nějaký smysl to rozdělit, aby byla jako ta česká polovina a potom moravskoslovenská, pak by to bylo takový ten vzor NHL, ale já si nejsem jistý, jestli to je potřeba vůbec, že si myslím, že tady máme svoji extraligu, která je teďka velmi kvalitní, kde se vrátila spousta reprezentantů, spousta špičkových hráčů z NHL, nemusíme jmenovat a prostě není potřeba si myslím jako přidávat další tým ze Slovenska.
1: To říká Martin Procházka v magazínu Hokejové extraligy. My se ještě vydáme do zahraničí.
2: Radiožurnál Sport.
1: Teď to bude konkrétně do Finska, tam už je toho odehraného víc než ty v Sport extralize. V kanadském bodování je hned na druhém místě český obránce Andrej Šustr. 8 bodů za 8 asistencí. Čistě asistence. Co se všechno musí sejít, aby byl obránce takhle produktivní?
0: Někdy se povede sezona, že vám tam, když to řeknu, padá úplně všechno od obránců. Teď nemyslím samozřejmě nahrávky, ty jsou součástí obránců, ale někdy i branek. Každopádně v tomto případě to není. Andrej má zatím 8 nahrávek, ale musí se sejít to, že musí chodit pravděpodobně na přesilovky. To znamená, že chodí na přesilovky, je ten hráč třeba, který určuje tu přesilovku. Takže má dobrý vstup do sezóny, daří se mu, je to určitě dobrý pro něho, protože když takhle najednou dobře vstoupíte do sezóny, tak se pak cítíte lépe a určitě je platným hráčem, protože pokud jste v druhý bodování celé finské ligy a když nemáte ani jednu branku, tak pořád jakoby ty nahrávky jsou velmi platný a je vidět, že je užitečným hráčem.
1: Ono to souvisí hodně také s tím, že Šustr tolik produktivní, že finská nejvyšší soutěž má hodně zvláštní los, řekněme to takhle. Takový tým Saipa, ten má odehrané dva zápasy a Jukurit, kde hraje Šustr, nastoupil už 6krát. A může to být matoucí, co se týče fanoušků, ale může to být matoucí i pro hráče, když se podívá na tabulku a nemůže zkrátka třeba právě u Saipy počítat s tím, že má ty body jisté, když jich ještě 4 bude muset odehrát?
0: No, já si samozřejmě, no, tak je to trošku zkreslené. Přesně jak říkáš, Vojto, když jeden tým má odehrané dva zápasy a někdo jich má odehraných 6, tak je to samozřejmě trošku zkreslující. Každopádně to nemění ten fakt na tom, že prostě těch 8 bodů zatím má z těch 6 zápasů a za mě to je prostě pro obránce velmi dobrý vstup do té sezóny, takže může to být trošku zkreslující oproti ostatním hráčům. To, že je teď na druhém místě, samozřejmě to se může změnit během právě těch 4 utkání, které týmy dohrají, ale pořád je to za mě velmi dobrý vstup do sezóny.
1: No a ještě se vydáme na jednu štaci do zahraničí s Martinem Procházkou. Teď je na řadě Švýcarsko, klub Ambripiota, kde hraje český útočník Petr Kodítek, má velké dluhy. V přepočtu je to 3/4 miliardy korun. Klub už zrušil ženský tým, tam mimochodem hrála Michaela Pejzlová, která odešla do Švédska. A přesto přeze všechno klub první zápas sezony vyhrál. Jak těžké asi je hrát od začátku sezony s tím, že klub je v obrovských problémech?
0: No je to zatím první zápas, jak jsi říkal, takže to se jim povedlo, to utkání zvládli, ale samozřejmě to je něco podobného jako v případě v loňské sezóně, kdy na tom byl podobně Litvínov, neříkám, že měl takhle obrovský dluh, ale spíš tam bylo to, že také může odejít vlastně, nebo že odešel hlavní sponzor. A ta situace pro ty hráče není vůbec příjemná. Samozřejmě nevím, jestli jim normálně běží plat ze smlouvy, nebo jestli to mají pozastavené taky. Není to určitě nic jednoduchého, ty hráči to mají v hlavách. Každopádně Petr Kodítek to poslední utkání odehrál tam něm 18 minut, žádnou branku nedal, ale 18 minut je dobrý ice time na ledě. Takže bude záležet, jak se to teďka dál bude vyvíjet. No a 3/4 miliardy, to je pořádná suma, takže jsem zvědav, jak to dopadne. Může se také stát, že během sezóny klub třeba ukončí také vystupování ve švýcarské lize.
1: Na výlet po hokejové Evropě, ale především pozvánku na Tipsport Extraligu obstaral náš hokejový expert, také mistr světa a olympijský vítěz Martin Procházka. Martine, díky.
0: Děkuju, naslyšenou.

0: Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava má zájem hrát českou extraligu. Jak jste slyšeli před malou chvílí od našeho hokejového experta Martina Procházky, tento považuje spíše za hokejové sci-fi. Ale Slovan Bratislava nabízí rozšíření marketingového trhu do zahraničí a přijde s konkrétním návrhem, a to už na konci měsíce.
1: Chceme si v rámci strategických úvah představu Slovanu vyslechnout.
2: Říká ředitel hokejové Tip Sport Extraligy Martin Loukota. Podle iDnes.cz je tu od Slovanu Bratislava zájem připojit se k extralize znovu. V minulých letech to české kluby odmítly. Bavit se o nové podobě soutěže je ale předčasné.
1: Samotné setkání ale nelze vykládat jako jednání o jeho vstupu do extraligy, ani jako signál, že soutěž má zájem o rozšíření o zahraničního účastníka. Tak zásadní změna by samozřejmě musela být předmětem diskuze mezi extraligovými kluby na úrovni valné hromady APK LH také z ČSLH.
2: Řeč je o Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje a o Českém svazu ledního hokeje. Právě APK v současnosti soutěž řídí, a tak zásadní změnu by musel schválit i svaz. Ředitel extraligy potvrdil, že zájem ze strany Slovanu Bratislava je.
1: Potenciální přínosy se nabízejí, jako je rozšíření soutěže na další významný hokejový trh, větší atraktivita některých utkání, nový fanouškovský a komerční potenciál nebo zvýšení mediálního zájmu. Na druhé straně by bylo potřeba velmi pečlivě vyhodnotit také sportovní, ekonomické a logistické dopady, podobu soutěžního modelu, počet účastníků i případný vliv na kalendář a prostupnost soutěží.
2: Třeba o marketingovém přínosu mluví také majitel Pardubic Petr Dědek. Ten je také členem představenstva společnosti Realmost, která chce vysílací práva na Tip Sport Extraligu v příštích letech získat. Dědek mluvil také o rozšíření soutěže do zahraničí. Přímou souvislost s nabídkou Slovanu to ale nemá. Teď se nabízí mnoho otázek, jak by soutěž mohla případně vypadat. Složité by mohlo být cestování. Třeba při představě, že Litvínov hraje v pátek v Bratislavě, v neděli doma a v úterý jede do Třince. Šlo by soutěž rozdělit na českou a moravskoslovenskou část, také jak by soutěž fungovala s 15 týmy, anebo by třeba přibyl někdo další? A co kdyby Slovan vyhrál Tip Sport Extraligu? Byl by slovenský tým českým mistrem? Nebo naopak, že by ze soutěže spadl? Tak kam?
1: V danou chvíli ale nemá smysl o těchto aspektech spekulovat.
2: Říká šéf Tip Sport Extraligy Martin Loukota s tím, že pokud by se něco mělo v tomto ohledu změnit, rozhodně to nebude od příští sezony. Vedení soutěže si nabídku Slovanu Bratislava vyslechne na konci září. František Kuna, Radiožurnál.

0: Pusťte si dnes Hokej v rádiu.
1: Hokejová Tipsport Extraliga poprvé v nové sezóně v tradičním pátečním termínu. Druhé kolo ozdobí vyprodaný souboj úspěšných reprezentačních trenérů. Rytíři Kladno, HC Sparta Praha, tedy domácí Radim Rulík proti Patriku Augustovi na střídačce hostů. Dnešní extraligový program začne v 17 hodin. Utkání Kladno Sparta odstartuje o hodinu později.
0: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
2: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
3: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Causidisová a zprávy. Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítingu ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie taky upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudcích. Moci. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richtrová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacientů a zaměstnanců. Policisté se psi pak celý areál prohledali, žádnou výbušninu nenašli. Policie dál hledá pachatele. Po celém Česku dnes začaly rejůzdny. Akce mají upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpátky do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8 procentních bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě.
2: Sport.
3: Americký hokejový útočník Hunter Fedges odchází z mistrovských Pardubic na hostování do prvoligového Zlína. Dynamo o tom informovalo na svém klubovém webu. 32-letý hráč má díky dohodě o střídavých startech možnost nastupovat taky za Pardubice. Podle klubu odchází Fedges do Zlína za větším herním vytížením.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Brna a v Praze nehody. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme kolony. Od 180. kilometru až na 196. pro osobní auta je to asi na 35 minut. I severní trasa, silnice 35 z Hradce Králové do Mohelnice, hlásí hustý provoz. Asi 20 minut budete popojištět před Litomyšlí a pomalu pojedete pak i mezi Kocklířovem a Moravskou Třebovou. Na D1 čekejte kolony za Prahou směrem do Brna. Je to páteční kolona před omezením u Šmejkalky, aktuálně od sjezdu na Velké Popovice asi na 25 minut. V Praze komplikují už ten silný provoz nehody. Na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most odtahují u Europarku dvě auta po nehodě z levého pruhu. Kolona se táhne od Hradecké dálnice. Další dvě auta se srazila v ulici k Barandovu směrem z centra. Blokují jeden pruh těsně před nájezdem na Pražský okruh. A ještě jedna nehoda. Dejte pozor na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5. Na 3. kilometru se srazila dvě auta s částečně v jízdním pruhu a brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Většinou je polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo, během dne se na severozápadě a taky západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Vzal si dva lízenky, dvě.

Od dopoledních hodin na radiožurnálu Sport vydatně řešíme nominaci české fotbalové reprezentace na nejbližší sraz a čtyři zápasy Ligy národů. Od příštího srazu by mohl v téhle nominaci být také německý rodák Rian Nadery, ten by se totiž prý měl brzy stát členem českého národního týmu. Fotbalová asociace aktuálně vyřizuje už jenom poslední potřebné formality k tomu, aby tenhle 23-letý útočník Glasgow Rangers mohl reprezentovat. Potvrdil to dnes generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. No a co se týče samotné nominace a týmu české reprezentace, o té si povíme za chvíli.

0: ACDC přesně ve 13.40 dohráli svoji nejslavnější písničku a my se teď můžeme věnovat také sportovnímu přehledu. Nový trenér českých fotbalistů Santi Denia odkryl karty do své první nominace pro Ligu národů, zařadil hned 3 nováčky. Kdo dostal premiérovou pozvánku a co dalšího přinese právě zmíněný přehled, to už řekne Lukáš Antoš. Dobrý den.
1: Dobrý den všem.
2: Mezi trojcí nováčků je 25-letý křídelník Teplic Matěj Radosta. Pozvánku do reprezentačního A týmu ho navíc zastihla přímo na hřišti. Během tréninku se o ní dozvěděl od spoluhráčů.
3: Prvně jsem jim tak trošku jako nevěřil, jestli si nedělají třeba srandu. Potom vlastně, když mi to bylo potvrzeno, tak všichni mi gratulovali. Bylo vidět, že z toho mají radost, stejně jako já. Tady to je pro mě velká odměna prostě za tu cestu, kterou jsem si nastavil, za to, že se snažím pracovat na sobě i mimo hřiště. Že pracuju na hlavě i na fyzičce. Neuvěřitelný je zadosti učení, že tohle přišlo a hrozně si to vážím.
0: Čeští fotbalisté se v základní skupině elitní divize Ligy národů utkají s Chorvatskem, Anglií a Španělskem.
2: Čeští tenisté budou bojovat o postup do finálového turnaje Davis Cupu a při zápase proti Američanům budou mít na své straně podporu zaplněné O2 arény. Před tak velkou domácí návštěvou ale ještě nikdo ze současného týmu nehrál. Kapitán Tomáš Berdych přesto věří, že bouřlivá atmosféra českého týmu v důležitém souboji pomůže.
4: Určitě je velký rozdíl toho, co oni zažívají na turnajích a to, co je v tom Davis Cupu. Samozřejmě se na to všichni strašně moc těší a všichni pevně věříme, že to bude jenom k plusu, aby je to hnalo dopředu, aby to zvládli. Profíci jsou na to velcí, takže já věřím, že to bude ten další člen toho týmu, který je povede a požene dopředu.
0: V úvodní dvouhře nastoupí od 15 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport Jakub Menšík proti Tienovi, ve druhé Jiří Lehečka proti Sheltonovi. Finalista nedávného US Open Ben Shelton je největší hvězdou v sestavě Američanů. V Praze je teprve od středy a podmínky v libeňské hale si moc pochvaluje.
5: Kurt je výborný, takový středně tvrdý povrch s dobrou rychlostí. Cítíme se na něm komfortně. Arena je to nádherná. Na utkání proti Česku se moc těšíme.
2: Sobotní program začne ve 14 hodin. Nejprve se hraje deblová utkání a poté zbylá 2 singly.
0: Hokejisté Olomouce budou ve druhém kole extraligy hostit Plzeň. Utkání začíná v 18 hodin. Zápas může být speciální pro útočníka Lukáše Klimka. Ten se před touhle sezónou vrátil do Olomouce po 2 letech strávených v Maxalize a dnes může nastoupit ke svému 900. utkání v nejvyšší soutěži. K výraznému kariérnímu milníku mu tak chybí už jenom jeden start, jak před zápasem připomíná marketingový manažer Olomouce Simon Vejtasa.
6: Jedno jediné utkání mu chybí k zakulesení jeho počtu startů v extralize. Tudíž jsme se rozhodli víceméně mu jako tuhle formou poděkovat za to, jaký výkony tady odevzdával klubu a dáme mu tu možnost 900. utkání odehrát. Nastoupí proti Plzni, s největší pravděpodobností teda pouze na jedno vlastně jediné první střídání v tom zápase.
2: Utkání začne v 18 hodin ve stejný čas zápasy Kladno, Sparta, Olomouc, Plzeň a Hradec Králové, České Budějovice. O hodinu dřív Třinec, Kometa, Brno, o 17:30 Litvínov, Pardubice a Mladá Boleslav, Karlovy Vary. Duely můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.
0: Po ukončení základních skupin na mistrovství Evropy volejbalistů se postupující týmy střetnou ve vyřazovací fázi turnaje. Českou reprezentaci čekají v turínské hale Palavela v pondělí Belgičané. Pokračuje kapitán týmu Patrik Indra.
7: V osmifinále narazíme na Belgii, která se opírá o 2 hlavní hvězdy, Regerse a Samaderu. A náš cíl bude tyhle 2 hráče zastavit na útoku hlavně. Musíme plnit pokyny, které si dáme a stanovíme před zápasem. Šance jsou veliký.
2: Nejvyšší basketbalová soutěž mužů začíná. Prvním zápasem byla čtvrtletní předehrávka mezi Plzní a Děčínem. Ostatní týmy z nejvyšší soutěže se představí o víkendu. Vicemistrovské Pardubice se i v novém ročníku chtějí pohybovat na špici a znovu by chtěli do finále. Podle hlavního trenéra pardubických basketbalistů Jana Šotnara je tým připravený dobře i díky tomu, že všichni klíčoví hráči v týmu zůstali a souhra mužstva tak může pokračovat.
8: Hráči doplnili ty resty, které měli, co se týče kondice, díky tomu, že ten tým je velké části pospolu, tak si hodně rychle cvakli zpátky ty věci, které jsme potřebovali jak v obraně a v útoku. Pro mě je to nová zkušenost, protože jako pracovat vlastně s cizincema 2 roky po sobě takhle je vlastně možná asi moje premiéra, ale ukázalo se to jako velký bonus. Myslím, že kdyby to tak nebylo, tak bychom měli velký problém.
0: Nový ligový ročník rozehrají pardubičtí basketbalisté v sobotu proti Brnu. Ve stejný den se utkají taky Opava s Ostravou a USK Praha s Nymburkem. V neděli potom první kolo uzavřou zápasy Olomoucka s Hradcem Králové a Ústí nad Labem s Pískem.
2: Česká atletka Kristýna Sasínek Méky už je v Kodani, kde se o víkendu koná mistrovství světa v silničních bězích. Soupeřky se do Dánska sletěly hvězdné. Vysvětlovala zde ještě v rozhovoru pro radiožurnál Sport česká rekordmanka na 1500 metrů k Sasínek Méky.
1: V seznamu přihlášených bylo 57 závodnic. Ten start bude probíhat z jedné čáry, tak jsem zvědavá, jaký to bude, protože na tu míli je to mnohem rychlejší start než na půlmaraton nebo maraton. Ale těším se na to moc. Konkurence bude určitě velká a tím, že budou i Afričanky, tak trochu spolíhám na to, že se jako poběží hodně svižně.
0: Útočník Floridy Brett Marchand zmešká minimálně první měsíc nové hokejové sezony NHL. 38-letý hokejista se zotavuje po operaci a celý říjen bude podle trenéra Paula Maurice rehabilitovat. Marchand v minulé sezóně odehrál 52 zápasů a zaznamenal úctyhodných 54 bodů.
2: O novém českém šampionovi v automobilových soutěžích rozhodne až závěrečný podnik sezóny víkendová rally Pačejov. O titul mohou stále bojovat tři jezdci. Do závodu vstoupí jako lídr průběžného pořadí Filip Mareš, na kterého ztrácí druhý Adam Řezík 27 bodů. Dalších 7 bodů zpět je třetí Dominik Stříteský. Ten se do mistrovství vrací po zdravotních problémech, kvůli kterým vynechal srpnovou Barum Rally. Rally Pačejov nabídne 12 rychlostních zkoušek nového českého šampiona, poznáme v neděli.
0: Tuhle pětiminutovku plnou sportovních aktualit připravil Lukáš Antoš. Díky.
2: Mějte hezký den.

Česká fotbalová reprezentace se chystá na svůj dlouhý reprezentační sraz, ve kterém se utká ve čtyřech zápasech Ligy národů, nejdřív s Chorvatskem, pak s Anglií a potom se Španělskem. Víme, že za Chorvatsko nastoupí i ty největší hvězdy, i ti největší veteráni v čele s Lukou Modričem. No a co se týče Španělska, tak víme, že v téhle nominaci je už teď 22 mistrů světa z letošního šampionátu. Trenér Luis de la Fuente výběr oznámil prostřednictvím videa, které symbolicky bylo natočeno v Seutě. De la Fuente povolal prakticky celý tým z letního šampionátu v Severní Americe. Chybí jenom zraněné trio brankář Juan García, záložník Gavi a útočník Borja Iglesias a také obránce Marcos Llorente. Ten ukončil ale reprezentační kariéru, to zas tak velké překvapení není. No, v tomhle tom španělském kádru jsou také dva nováčci. Jednak brankář Josep Martinez z Interu Milán a útočník Roberto Fernández z Espanyolu Barcelona. Naopak se vracejí záložník té slavnější Barcelony Fermín López a obránce Realu Madrid Dejan Huijsen, kteří na mistrovství světa chyběli. Rozhodně je to hvězdná sestava. Už teď se těšíme na souboje Česka se Španělskem.

0: Už je to jenom hodina a nějakých pár minut, co se rozjede, a to i v přímém přenosu na radiožurnálu Sport Davis Cup v pražské O2 aréně. Ale ještě před prvním podáním se tenis hraje také na sociálních sítích. Ve studiu už je znovu Lukáš Antoš a ten nám řekne víc. Dobrý den.
1: Hezký den všem.
0: Lukáši, Češi a Američané, ti se dnes utkají o postup do finálové osmičky, ale na sociálních sítích už mají jeden takový vzájemný souboj za sebou. Je to tak?
1: Přesně tak, a tentokrát k tomu ani nepotřebuje rakety. Na instagramovém účtu Davis Cupu se včera objevilo video, ve kterém Jakub Menšík s Vítem Kopřivou nastoupili proti americké dvojici Austin Krajíček a Christian Harrison. Místo raket dostali emoji, tedy smajlíky, a podle nich měli poznávat typické znaky jednotlivých zemí. Takže takový malý Davis Cupový zeměpis jen bez atlasu a s výrazně větším množstvím smajlíků. A jestli v tom hledáte předpověď dnešního výsledku, tak tu nemáme. Česko-americký souboj skončil smírně 3-3. No a ten skutečný začne dnes, jak už si zmínil, v 15 hodin v O2 aréně a ve hře je postup mezi 8 nejlepších týmů na finálový turnaj v Boloni.
0: Na sítích Davis Cupu ještě zůstaneme. Co dál tenhle účet Lukáš ještě nabídnul?
1: Španěl Rafael Chodar totiž včera oslavil 20. narozeniny. A protože je právě s reprezentací v Chile, kde Španělé bojí o postup do finálové osmičky, gratulace přišla rovnou během tiskové konference. Místní moderátor vyzval všechny přítomné, aby se přidali ke španělské narozeninové klasice, tedy k jejich verzi našeho hodně štěstí, zdraví.
0: Ano, naši posluchači už to slyšeli, takový šotek o něco dřív, ale je to tedy narozeninové přání. Na sítích ho našel Lukáš Antoš. Moc děkujeme.
1: Tak, hezký den.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Policie vyšetřuje bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako terorismus. Ruský soud vydal zatykač na novinářku Žanu Němcovovou. V nominaci fotbalové reprezentace pro Ligu národů chybí útočník Patrik Šik. Kolona popojíždí u Litomyšle a bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richtrová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacientů i zaměstnanců. Policisté se psy pak celý areál prohledali, žádnou výbušninu nenašli. Policie podle Richtrové dál hledá pachatele.
2: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a příčinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
0: Podobný incident se stal minulý týden v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrušce evakuovali přes 200 lidí. Ani tam žádnou výbušninu nenašli. Moskevský soudce vydal zatykač na ruskou novinářku Žanu Němcovovou. To je dcera zavražděného opozičního politika Borise Němcova. Novinářka žije v Německu a ruská prokuratura ji viní z činnosti pro nežádoucí organizaci. Za to jí hrozí až 6 let vězení. Obvinění Němcovové souvisí s její prací pro nadaci Borise Němcova za svobodu. Založila ji v Německu v listopadu 2015 a podporuje nezávislou žurnalistiku. Zároveň poskytuje vzdělávací granty a stipendie aktivistům nebo reportérům. Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou spokojení nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho, říká Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarech.
3: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
4: Sport. Premiérové nominaci nového kouče fotbalové reprezentace Santiho Denii chybí útočník Leverkusenu Patrik Šik. Ten po nepovedeném mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. Denia ale po nástupu do funkce oznámil, že si s ním chce promluvit. To se stalo, jak potvrdil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
5: Moc bych to nerozebíral, protože Patrik Šik neměl zájem reprezentovat a nemá zájem reprezentovat momentálně. Takže pro nás to byla uzavřená záležitost velice rychle. My jsme to akceptovali, protože to je hráčovo rozhodnutí. Co bude v budoucnu, to se musíte možná zeptat hráče, ale my jsme s ním komunikovali, já osobně i Santi Denia.
4: Naopak nováčky v reprezentaci budou Lukáš Ambros z Anderlechtu, Roman Macek ze Sparty a Matěj Radosta z Teplic. Národní tým čekají 4 zápasy v elitní divizi Ligy národů. Úvodní duel odehrají za týden v sobotu doma proti Chorvatsku. A čeští tenisté budou bojovat v pražské O2 aréně o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Za hodinu zahájí dvoudenní program Jakub Menčík s Američanem Tienem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna, nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 stále čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od Kývalky 182. kilometru až k omezení u Bratislavské dálnice. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny. U Brna už se ucpává i silnice 43 směr Svitavy. To je tradiční páteční kolona před Lipůvkou a aktuálně od sjezdu na Kuřim. Na 35. hustý provoz ve směru z Hradce Králové do Mohelnice. Před Litomyšlí tam je první kolona asi na 15 minut. Další fronty pak čekejte i před Moravskou Třebovou od Kocklířova opět asi na čtvrt hodiny. V Praze stále likvidují následky nehody na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most. U Europarku v levém pruhu odtahují 2 auta. Projíždí se pravým a odstavným pruhem. Kolona je tam od Hradecké dálnice. Silný provoz čekejte i na D1 za Prahou směrem do Brna. Pomalu pojedete od pražského okruhu až k omezení u Šmejkalky. Těch 12 kilometrů pojedete asi půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volej Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Většinou je polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo. Později během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty je 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
7: Jaká je nominace seniorské reprezentace, to už jste ve zprávách slyšeli. Ještě k tomu, že dnes měla nominační tiskovou konferenci také reprezentace do 21 let. Její trenér Michal Bílek povolal na závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy hned 6 nováčků a mezi nimi je třeba i účastník nedávného světového šampionátu Hugo Sochůrek. Chybí opora mužstva Lukáš Ambros, ale vy už jste ve zprávách slyšeli, že ten dostal premiérovou pozvánku právě do národního A týmu. Bílek na tiskovce také ujistil, že pro ta závěrečná tři kola je jednoznačným cílem alespoň druhé místo a postup do baráže. Právě na druhém místě momentálně po 7 zápasech česká 21 je 5 bodů za Portugalskem.
1: Radiožurnál Sport
8: a Vojtěch Šafář.

0: organizačního výboru Davis Cupového týmu Miroslav Malý. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům.
0: V tuhle chvíli, jaké máte informace o prodeji vstupenek? Jestli nějaké zbývají, nebo jestli už je úplně vyprodáno?
1: Ještě nějaké stupenky zbývají, jsou to víceméně ty vrchní vlastně jakoby sektory arény. Co se týče spodku, tam je úplně vyprodáno. Momentálně se vlastně blížíme k té hranici 90% celkové kapacity. Mám i vlastně zprávy, že i dneska hodně vlastně je tam trafik na těch webech, lidé nakupují i dnes a ještě vlastně je možnost nakoupit i na místě lístky, kdyby někdo chtěl dorazit na poslední chvíli a třeba mu odpadl nějaký program, takže určitě ještě něco možné je koupit, ale víceméně jsou to spíše vrchní patra arény.
0: Bylo znát, že se Davis Cup vrátil do Prahy na tom prodeji třeba toho spodního patra, šlo to rychle?
1: Určitě spodní patro šlo rychle, bylo to obrovský zájem, hlavně vlastně jakoby ty nižší sektory. V podstatě vždycky, když jsme to po kusech dávali do prodeje, tak to jakoby zmizelo, takže určitě tohle bylo znát. Co si myslím, že se trošku proměnilo, že ten prodej nebyl jako historicky hned po výkopu, ale vlastně teď opravdu ty poslední 14 dní se s tím roztrhl pytel, volají všichni známí lidé tohle, že si chtějí koupit lístky, takže v posledních 14 dnech opravdu je obrovský vlastně jakoby zájem a dá se říct, že skoro nestíháme reagovat na všechny ty žádosti.
0: Po roce se opět Česko utkává se Spojenými státy. V roce 2025 to bylo v Delray Beach, v Americe, na Floridě, teď tedy v Praze. Pominu teď fakt, že jsou to dva silné týmy ve velmi brzké fázi té týmové soutěže, ale když trochu naťuknu, jak to třeba prožívají tady Američané, vím, že český tým třeba byl občas z něčeho rozpačitý. Tomáš Berdych jako kapitán o tom mluvil s námi na Floridě. Jaké jsou reakce Američanů zatím na Prahu?
1: Tak Američané si Prahu vlastně užívají. Včera jsme měli oficiální los, tak mi ještě jednou vlastně jakoby děkovali za poskytnutou vlastně pohostinnost. Hotel mají skvělý, Praha výborná a určitě prostě hraje si tady v krásné aréně oproti tomu zápasu v Delray Beach, kde se hrálo skoro vlastně v buňkách a na nějakých jakoby mobilních tribunách, takže určitě ta atmosféra, organizace a tak dále, si myslím, že si troufám tvrdit, že bude lepší. Prostě myslím si, že je to i tou historií, že my tomu Davis Cupu přikládáme opravdu velkou váhu. Američané historicky je to tým prostě individualicilných, mají tam i ty individuální kariéry a takže si myslím, že vlastně v podstatě je to hlavně tímhle.
0: Říká šéf organizačního výboru Davis Cupového týmu Miroslav Malý. Já vám děkuju za rozhovor a přeju, ať se akce vydaří ideálně i výsledkově.
1: Díky moc, nachvál.
0: Z Prahy, David Prouza, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Necelou tři čtvrtě hodinku před startem kvalifikace o finálový turnaj tenisového Davis Cupu vás lákáme právě na přímý přenos prvního českoamerického zápasu Minxík Tien. Hrát se bude od 15 hodin v O2 aréně a právě tam také diváci mohou potkat naše pojízdné stříbrné studio, do kterého si vzácné hosty zve David Prouza.
1: Mobilní studio radiožurnálu Sport vítá dalšího hosta, tentokrát už z řady tenisového českého týmu. Naproti mě sedí Adam Pavlásek, český deblista, člen právě národního celku. Adame, hezký den.
2: Hezký den, dobrý den.
1: Povídáme si také ještě před startem celého klání mezi Českem a Amerikou a zajímá mě, přeci jenom hraje se v Praze, hraje se ve velké aréně. Jste nervózní trochu?
2: Tak samozřejmě je to svátek, je to svátek nejenom pro nás, ale i pro všechny fanoušky zpátky v O2 aréně po 13 letech, po takových úspěších, co měli kluci vlastně před náma. Ještě proti tak velkému soupeři jako je Amerika, takže myslím si, že je to velký zápas pro nás, pro všechny a ta nervozita určitě je a bude.
1: Vy už jste zažil řadu Davis Cupových klání, ale ne vždycky to bylo, že byste byl vložně s deblovým parťákem, často se hrál třeba s Jakubem Menšíkem nebo s Jirkou Lehečkou, což může být zajímavé pro vás, ale zase asi v něčem je výhodnější hrát s někým, s kým hrajete i na túře, na ATP. Teď to vyjde, nebo minimálně jste takhle zapsaní s Patrikem Riklem, hrajete spolu, vyhráli jste spolu turnaj ještě před létem, nebo vlastně v létě, tak je to v něčem jiné, nebo takhle, je ta nervozita třeba díky tomu trochu menší?
2: Asi jo, protože se známe, už jsme spolu něco odehráli, takže už člověk tak nějak cca ví, co od toho druhého parťáka čekat nebo člověka, takže je to malá výhoda, ale samozřejmě není to nikdy napsané, že to je výhoda, ale myslím si, že v tomhle kontextu to je určitě lepší, než abych tam hrál vlastně s někým, s kterým vlastně hrál jedno, dvakrát za rok.
1: S Patrikem Riklem tvoříte vlastně dvojici už docela delší čas. Jak to máte nastavené teď, samozřejmě myslím třeba pro rok 26-27, máte to dlouhodobě nějak domluvené, nebo jak to máte teď spolu vymyšlené?
2: Tak máme vlastně jakoby dohodu do konce roku s tím, že už tak nějak se domluváme, že bychom jeli dál, že samozřejmě nám to spolu svědčí. Výsledky máme, samozřejmě bychom si přáli oba, aby byli lepší. Zatím to hodnotíme tak, že je to nějaké jako solidní a bude všechno pro to, abychom ty výsledky vlastně posouvali čím dál výš.
1: Říká Adam Pavlásek, povídáme si spolu na radiožurnálu Sport v našem mobilním studiu, kousek od O2 arény, kde se bude hrát Davis Cupový zápas mezi Českem a Spojenými státy. Je to soupeř velký, silný a možná mluvil o tom i třeba kapitán amerického týmu, je to příliš brzy a je to vlastně takové déjà vu ve srovnání s loňským rokem. Co jste si říkal vy, když to vyšlo zase na Spojené státy?
2: Tak samozřejmě, nikdo není nadšený, že hraje asi s nejsilnějším týmem z toho druhého kola, nebo z toho čtvrtfinále, nebo z toho semifinále, jak se to vezme, ale ba naopak je to velká výzva potvrdit vlastně loňskou výhru v Americe, až vlastně soupeři nebo Amerika hraje v jiném týmu, než vlastně byla loni, ale tak to prostě je. Někdy máte ty losy lehčí, někdy těžší, je to prostě tenis a vždycky chcete vyhrát a doufáme, že navážeme na tu výhru z té Ameriky.
1: Po pohledem na žebříček vypadají tenisté ze Spojených států velmi solidně. Jak vypadají na kurtu? Byl jste se třeba podívat. Ben Shelton přiletěl, neříkám na poslední chvíli, ale přece jenom měl docela, řekněme, busy dva týdny. Na US Open došel do finále. Tak měli jste možnost se nakouknout na to, jak hrají?
2: Tak kluci se byli dívat. Ben podle mě nastoupil na první trénink někdy ve středu. Je tady od středy, od rána nebo od kdy. My jsme se vždycky střídali, hlavně s klukama, s deblistama po sobě, takže vím, že se byli kluci dívat jak na Sheltona, tak na Tiena. Takže se snaží skautovat a to, co vlastně teď, jak Harrison, tak i Ben nabídli minulý týden na US Open, něco neskutečného, ale je to vlastně jiný turnaj nebo jiný druh zápasů a doufáme, že jim to nebude lepit tak, jak v minulých týdnech.
1: Když to vstáhnu na ten sobotní zápas, takhle jste napsaní proti dvojce Harrison-Krajícek, zajetá dvojce, sehraná dvojce, taková řekl bych trochu klasická Amerika, velcí ranaři. Jak se na ten zápas s nimi potenciální těšíte, co by na ně mohlo fungovat?
2: Tak samozřejmě těšíme se na to hlavně před domácím publikem a myslím si, že možná bude ta malá výhoda v tom, že kluci spolu vlastně nehrajou, že nejsou sehraní. Hrali spolu vlastně jeden zápas v tom únorovém klání v té Budapešti, pokud se nepletu, proti Maďarsku, ale jsou to vlastně oba velmi zkušení hráči, respektuje Krajíček, byl se toho jedničkou, něco už vlastně odehrál. Harrison teď vlastně má taky nejlepší ranking, je 3 nebo 4 na světě, vyhrál 2 Grand Slamy. Takže určitě budou favoriti oni, my budeme v tom, že můžeme jenom překvapit. už samozřejmě se snažíme na ně připravovat nějaký TDN, a doufáme, že tam najdeme nějaké ty skulinky, jak to využít.
1: Není to tak dávno, hrál jste na US Open, teď hrajete v hale, dá se vypíchnout něco, co je jinak, na čemu jste se musel třeba přizpůsobit výrazněji?
2: Ani ne, spíš ta hala je přijatelnější v tom, že má to pořád stejné podmínky, že nefouká, nesvítí. A samozřejmě jsou tam stropy tohle, ale to už pro ty kluky nebo pro nás je to maličko a člověk se celkem rychle zžije s těma podmínkama okolo.
1: Když to na závěr trochu vsáhnu na nesportovní téma, co jetlag a návrat ze Spojených států, jak s tím fungujete? Máte na to nějaký třeba fígl? Protože já se přiznám za sebe, jsme se vrátili z New Yorku a já jsem 3 dny v podstatě rozbitý jako hračka. Jak to máte vy? Co děláte třeba proti tomu?
2: Tak samozřejmě člověk už má nějaké to know-how, jak se s tím poprat, ale ne vždycky to úplně vyjde. Člověk se snaží vlastně vydržet tady českou času do večera co nejdéle, ale ne vždy to vyjde tak, jak si plánuje, ale já musím zaklepat, že tady ty návraty z Ameriky jsou pro mě celkem přijatelné, ale pro mě nejhorší čas je posuny Asie. Tam prostě bojuju s tím, že vím, co mám tak nějak cca dělat, ale jak říkám, nevždy to vyjde, ale už s těma četligama jsme celkem zřídí a musím zaklepat, že já na to úplně jako netrpím.
1: Já jsem si právě říkal, jestli nemáte už nějaké automatizmy, takže pro vás při návratu z Ameriky je prostě nejlepší vydržet, jak člověk přiletí, tak vzhůru až padne.
2: Takhle. Tu první noc samozřejmě co nejde, protože ví, že se probudí ráno skrz těch 6 hodin nebo kolik tam je. Takže to už takové vlastně i při tom přiletu do Ameriky, aby člověk vlastně vydržel a šel spát co nejpozději, protože jakmile vytuhne někdy v 6 večer, tak ve 3 ráno má oči jak blíkačky a už neusne. To jsou takové jakoby fígle, někdo si dává třeba prášky na spaní, ale já se snažím jakoby tím tou přírodní cestou s tím, aby s tím spánkem vydržel co nejdále.
1: Říká český deblista Adam Pavlásek pár hodin předtím, než se rozehraje Davis Cupový zápas Česko, Spojené státy. Adame, díky moc za váš čas a hodně štěstí, ať to vyjde.
2: Děkuji, děkujeme.
1: Z Prahy, David Prouza, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru rozhodčího nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Radiožurnál je 14:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP, a to kvůli podezření z podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové jsou důvodem závěry auditu. Ten například odhalil podezřelé smlouvy a dary. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš pochybení odmítá. Rusko volí poslance do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé ve volbách hlasují taky lidé nad Ruskem okupovaných ruských územích. Favoritem voleb pod přísným dohledem Kremlu je vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimira Putina. Opoziční stranu Jabloko z hlasování vyloučili ruské soudy. Sestra severokorejského vůdce Kim Yo-chong obvinila americká vojenská cvičení ze zhoršování napětí na korejském poloostrově. Označila je za válečnou hru vedenou Spojenými státy a pohrozila útočnější reakcí ze strany KLDR. S odvoláním na severokorejská média to uvedly tiskové agentury. KLDR podle Kim Yo-chong taky nehodlá měnit politiku posilování jaderného arzenálu. A na Hané končí sklizeň chmele. Pěstitelé hlásí až o čtvrtinu nižší výnosy než obvykle. Kvůli suchu jsou šišky menší a mají i nižší obsah alfa hořkých látek. Jako první v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku.
0: Sport.
5: Čeští tenisté už za necelou hodinu rozehrají Davis Cupové utkání proti Spojeným státům. Souboj o účast na finálovém turnaji rozehrají česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Tyjenovi. Zápas Česko-USA nabídne na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte při reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 u Brna a nehoda ve Kbelské v Praze. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Od Kývalky 182. kilometru až k omezení u D2 pojedete osobním autem asi půl hodiny. Na D1 v Brně dejte pozor teď ve směru na Prahu. Na kilometru 188,5 nehoda v levém pruhu.
7: V levém pruhu se tam cvakly dvě auta osobní a prudce se tam dobrýžďuje. Není to zatím nějak označený a je to tam poměrně dost nepřehledný.
6: U Brna kolona taky na výpadovce směr Svitavy. Od sjezdu na Kuřim až do Lipůvky pojedete přes 20 minut. Na silnici 35 z Vysokého Mýta do Mohelnice je silný provoz. První kolony před Litomyšlí, pak se jede pomalu i z Kocklířova přes Hřebečský tunel až do Moravské Třebové. V Praze silný provoz komplikují nehody. Ve Kbelské ulici směrem na Průmyslovou u sjezdu na Novopatskou osobní a kamion v pravém pruhu a fronta už z Cínovecké. Na jižní spojce směr Černý most, nehoda u Spořilovské ulici, blokuje opět pravý jízdní pruh a dost výrazně taky regulují vjezdy do tunelového komplexu. komplexu Blanka obousměrně. Ještě D1, výjezd z Prahy směr Brno, kolona od Pražského okruhu až ke Šmýkalce na 24. kilometr a celé to pojedete 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Večera v noci bude místy oblačno, jinak polojasno až jasno a k ránu se lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 7 stupňů, v údolích naměříme kolem 5. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Čas do startu kvalifikačního utkání Davisova poháru mezi Českem a Spojenými státy v O2 aréně už se krátí a my tak pokračujeme v sérii tenisových rozhovorů, které vás můžou nalákat na přímý přenos radiožurnálu Sport, a to konkrétně jsou to rozhovory z našeho Airstreamu z mobilního studia, které stojí před O2 arénou, kde se tenhle souboj uskuteční, kde tenhle víkend budou bojovat Češi proti Spojeným státům. Ptá se David Prouza.
1: V mobilním studiu radiožurnálu Sport vítáme dalšího vzácného hosta. Před malou chvílí tady seděl aktivní člen Davis Cupového týmu Adam Pavlásek. Teď naproti mě bývalý člen Davis Cupového týmu a také jeden z trenérů Lindy Noskovej, Lukáš Dlouhý. Hezký den.
2: Dobré odpoledne.
1: Davis Cup se blíží, souboj Česka s Amerikou je v podstatě za rohem, tak co to s vámi dělá jako s fanouškem?
2: Tak já jsem rád, že vlastně ten zápas je v O2 aréně, kde jsme hrávali za těch dávných dob, co jsem byl v týmu já, a jdu si užít atmosféru a doufám, že diváci budou podporovat český tým a že to zvládnou kluci.
1: No to asi bude pro zejména Američany docela změna, protože ano, samozřejmě třeba na US Open ta podpora pro domácí hráče byla docela silná, to můžu potvrdit teď vlastně z minulých dvou týdnů, ale české publikum obzvlášť v této hale asi umí být docela hlasité, ne? Vybavíte si nějaký třeba nejbouřlivější zápas?
2: Tak všechny zápasy, co byly vlastně v Čechách, byly bouřlivý, protože s náma jezdili týmy fanoušků a ty byly na každém zápase vlastně i venku, i doma. Takže to bylo super, ale tady v té O2 aréně to úplně nabíhá husí kůže, protože 15 000 fanoušků nebo 16 a všichni tlačí ten jeden tým domácí, takže já si myslím, že to bude bouřlivý a že těm Američanům se to nebude líbit potom, co jsou zvyklí teď z toho US Openu, vlastně jak všichni hnali je, tak teď to bude opačně.
1: Lukáš Dlouhý, hostem radiožurnálu Sport, debutoval v Davis Cupu v roce 2006. Bavili jsme se o tom ještě před startem rozhovoru. Byl to dvojnásobný debut, single i double, dvě vítězství a vítězství 5-0 v Maroku. Co byste přidal za vzpomínku k tomuhle víkendu?
2: No, tak já si pamatuju, že to byl první zápas, vlastně nováčkovský, tak jsem tam měl trošku nějaký povinnosti, nějaký večeře, nějaký služby, ale je to tak dávno už, že na nějaký speciální věci si nepamatuju, ale byl to začátek té éry, kde vlastně ten Davis Cup začal vyhrávat a byla to super doba. No.
1: Zmínil jste vlastně baráž se Švýcarskem. Jaké třeba tyhle vzpomínky byly, protože to tady bylo v plné síle.
2: To bylo neskutečné, to jsme byli v týmu, vlastně všichni, co jsme tenkrát hráli, přijel Federer, hrál singla debla, bylo to fakt úžasný a ty diváci vlastně, tam to začalo, ta éra té O2 arény a bylo to neskutečný.
1: Když se teď optikou tenisového trenéra podíváte na ten Davis Cupový tým, tak jak silný je aktuálně?
2: Tak já si myslím, že my máme hodně silný tým, vyrovnaný tým, kluci hrajou dobře, mají formu. Já doufám, že to potvrdí a vlastně, že rozdílový článek budou ty diváci, který je poženou a že vlastně to dopadne dobře, že porazíme i po druhý.
1: Pro Jakuba Menšíka se rýsuje docela zajímavá odveta s Lernerem Tienem. Prohrál smolně v 5 setech v New Yorku pár týdnů nazpět. Myslíte si, že teď na tomhle povrchu s touhle kulisou a taky s tím, že se hraje třeba na 2 vítězné sety, že je reálná ta odveta úspěšná?
2: Tak je to úplně jiný zápas, protože ty 2 sety a 3 sety, to je vždycky rozdíl. Vlastně, když je někdo dole, tak to může ještě otočit, ale na ty 2 sety tam moc času není. Ale pevně věřím, že Menča se poučil z chyb a co se tam povedlo, nepovedlo a že to rozebrali a že tady na Davis Cupu ukáže, že ten bod do té šatny přinese a že to bude dobrý.
1: Říká Lukáš Dlouhý, aktuálně jeden z trenérů Lindy Noskové, a tak celkem logicky se ještě můžeme k tomuhle vrátit, protože její tažení na Grand Slamech bylo neuvěřitelné, bylo to vlastně 11 výher až do té čtvrtfinálové porážky v New Yorku s Arinou Sabalenkovou a byl to zápas, který byl opravdu hodně těsný. Jak zpětně ho hodnotíte, protože opravdu Linda Nosková byla neuvěřitelně blízko k tomu, aby prošla dál.
2: Tak byl to její nejlepší zápas na turnaji, vlastně vybičovala se na největším kurtu, vlastně, který v tenise je, a bylo to opravdu o těch pár míčích, vlastně i když vedla 4-2 ve třetím, tak pořád není hotovo, to je jasný, protože Sabalenka je jednička na světě, není to jen tak a myslím si, že Linda předvedla super výkon aspoň zjistila, že vlastně i tu Sabalenku může porazit, že byla blízko, a doufejme, že se jí to v nejbližší době povede. No.
1: Obecně, co vlastně v té přípravě s Lidlnovskou uděláte tak dobře, že na těch Grand Slamech to funguje, protože ono velmi často zastává, že jednou člověk vyletí a pak třeba už cítí větší tlak, nebo i soupeřky mají možná o poznání větší motivaci. Lidlnovskové, ona to sama říkala, se vlastně úplně nevedlo v těch úvodních kolech a přesto dokráčela do čtvrtfinále, což samo o sobě je fenomenální úspěch. Samozřejmě optikou ve srovnání s vítězím na Wimbledonu to třeba není tak krásné, ale i tak prostě čtvrtfinále Grand Slamu vždycky asi můžeme říct úspěch, ne?
2: Tak já bych řekl, že ve čtvrtfinále je vždycky úspěch, protože dostat se mezi posledních 8 je vždycky super, ale jak jste říkal, prostě od prvního kola nebyl nejlepší výkon, ale Linda jak je silná v hlavě a jak prostě chce dokázat vlastně tu svoji hru, že ji dovede k dokonalosti, tak prostě se zlepšovala každým zápasem a vlastně v tom čtvrtfinále to gradovalo a předvedla fakt houževnatý a silný výkon, který si zasloužil vlastně tu výhru, ale myslím si, že i ty prohry vlastně formují toho člověka a že když bude vědět, že to takhle jde, tak si myslím, že není problém někdy zopakovat a vyhrát třeba příště.
1: No a třeba by to mohlo být i docela hezký na turnaji mistryň. Je to nějaký další dílčí cíl ještě pro tenhle rok pro vás?
2: Samozřejmě, tam by to bylo super, tam se hraje na skupiny, takže tam se to bude losovat. Uvidíme, je to za 2 měsíce, takže čas na tu formu nagradovat a takovýhle věci. To má každý, takže uvidíme, jak to bude momentální síle tam.
1: Říká Lukáš Dlouhý, bývalý tenista, teď také jeden z tenisových trenérů Lindy Noskové. Lukáš, moc díky za váš čas a užijte si víkend.
2: Děkujeme, díky.
1: Z Prahy, David Prouza, Radiožurnál.

První zápas kvalifikace o finálový turnaj Davisova poháru v pražské O2 aréně začne už po 15. hodině. Po 15. hodině se totiž začnou rozcvičovat Menšík a Tien, první dva, kteří spolu změří síly. Potom až dohrají, tak to bude ještě Lehečka a Shelton. Tyhle dva zápasy uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Ten první začne zhruba po zprávách po 15. hodině. No ale tématem dnešního dne doposud byla především nominace české fotbalové reprezentace. My už jsme o ní řekli dost, ale teď ještě k realizačnímu týmu, protože kouč fotbalové reprezentace Santi Dinia teď doplnil svůj štáb, doplnili ho trenér brankářů Ruben Martinez a kondiční trenéři jednak Viktor Ruiz a potom také Ondřej Kraják. Realizační tým ten už je jistý, co jisté není, tak to je komu bude patřit při těch následujících čtyřech zápasech Ligy národů paže, na které bude kapitánská páska. Santi Dinia si výběr nového kapitána bere jako úkol hned na první den srazu, tedy na pondělí. Doposud byl kapitánem obránce Ladislav Krejčí.

0: Českou fotbalovou reprezentaci čeká od pondělí dlouhý reprezentační sraz. Češi se během něj utkají se Španělskem, Anglií a také s Chorvatskem. To bude vůbec první v tom programu. Za balkánský tým může nastoupit také veterán Luka Modrič. Nový trenér Slaven Bilic, řekněme raději staronový trenér Slaven Bilic, protože on už Chorvatsko vedl do roku 2012. Toho do národního týmu znovu pozval a zdůraznil, že to není jenom za zásluhy, ale že je to pořád prvotřídní hráč i přes svůj věk. No a to asi platí také o Cristiano Ronaldovi, protože i on v 41 letech pokračuje v národním týmu. Dlouholetý kapitán nechybí ve výběru nového portugalského kouče Jesuse na Ligu národů.
1: Radiožurnál Sport.
0: No ještě předtím, než se na Radiožurnálu Sport vrhneme na tenis, tak ještě jednou rozebereme nominaci české fotbalové reprezentace. Matěji Radostovi stačilo 8 zápasů v novém ročníku šance ligy, aby dorovnal svůj sezónní rekord v počtu gólů a nahrávek, 2 trefy a 3 asistence. Ty nakonec nepřehlédl ani španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia. Teplický rychlík proto dostal nominaci pro podzimní zápas Ligy národů. V reprezentačním má týmu je stejně jako záložníci Macek s Ambrosem Matěj Radosta prvé v kariéře.
2: Jsem rád, že to ukazuje, že i z těch menších klubů se tam dá dostat. Nejspíš trenér prostě sledoval fakt všechny ligové zápasy. Jsem rád, že to prostě není jen o tom, že by se tam dostávali kluci z top 3, z top 5. A myslím si, že to je takovej odrazový můstek pro ostatní hráče. Já si toho moc vážím, že i takhle prostě z Teplice tam mám tu možnost teďka dostat.
3: Byl nadšený Matěj Radosta, který se o nominaci dozvěděl během tréninku od svých spoluhráčů. V 8 podzimních zápasech byl u 5 teplických branek. Pravidelně zaměstnával obrany soupeřů.
2: Samozřejmě, když ten hráč prostě má víc ofenzivních výpadů, když se přidají ty čísla, tak samozřejmě je víc na očích. Tu práci a to úsilí vkládám do těch zápasů stejný už dlouhodobě, ale je pravda, že pro lidi, co třeba ten zápas nesledují celý, když vidí třeba jenom nějaký highlighty z toho zápasu a vidí prostě toho hráče, který je nebezpečný a nebo má ty body, tak samozřejmě to zapůsobí víc, než když třeba v tom starším systému jsem byl halfbackem a měl jsem hodně defenzivních úkolů a bylo to fakt o takový píli a disciplíně. A teďka je to možná trošičku na tom výkonu potom víc vidět, když se dostávám do těch vlastně ofenzivnějších úloh.
3: Ještě před 4 lety byl přitom Matěj Radosta na rozhraní první a druhé ligy. Teplice ho na rok poslali na hostování do tehdy druholigového Varnsdorfu.
2: Myslím si, že to bylo skvělý rozhodnutí, hrozně mi to pomohlo. A měl jsem tenkrát taky samozřejmě štěstí jak na trenéry tam, tak na spoluhráče. Hrál se tam dobrý fotbal, mě to prostě hodně pomohlo v sebevědomí na hřišti. Zároveň hráč tam necítí až takový tlak jako v té první lize, takže spoustu věcí si tam může vyzkoušet. Můžu to fakt jedině doporučit a myslím si, že to je cesta pro hodně hráčů prostě si v té druhé lize jako obouchat a potom přijít sebevědomější do té první ligy.
3: I po návratu do Teplic, ale teď 25-letý Radosta ještě nějaký čas postrádal kvalitní čísla. Přestože byl nebezpečný, finální akce řešil často zbrkle, čehož si byl vědomý a snažil se tento nedostatek odstranit.
2: Řeknu to na rovinu, že vždycky u mě to bylo spíš o té přípravě té hlavy na to utkání, protože svých schopností jsem si byl vědom, ale je to prostě vždycky 50-50, jak ta příprava fyzická, do toho můžeme počítat i nějakou samozřejmě techniku, strategii na soupeře, tak i ta příprava mentální, takže na tý jsem fakt zapracoval, abych v těch zápasech byl odolnější, abych věřil těm svým schopnostem, takže je to velký úsilí a píle, co do toho člověk musí vložit, aby se tam nějak na tom hřišti jen tak nepotácel a aby byl fakt připravený a byl vlastně fokusovaný fakt každou vteřinu té hry, takže mám fakt velkou radost, že ten proces, co jsem si nastavil, tak mě postrčil k tomhle úspěchu.
3: Radostovi byla slabá čísla vyčítána. Teplicím se ale vrací důvěra v pracovitého křídelníka, který si sám ofenzivní situace analyzuje, aby dokázal najít lepší finální řešení než v minulosti.
2: Je to hodně o tom, abych ty situace víc monitoroval, takže to je něco, na čem pracuji, mít prostě rozhled na tom hřišti a snažit se dostávat z nějakého toho tunelového vidění a mít prostě tu perspektivu takovou, abych ty situace vnímal v klidu a nebyl prostě zbrklej. Takže to je něco, na čem jsem taky usilovně pracoval, abych vlastně třeba i ten tlak, co přichází v tom utkání, aby prostě do té hlavy tolik nevstupoval. Takže je to fakt obsáhlý balíček věcí, co jsem začal vlastně dělat a nějakým způsobem se to na to hřiště dostává.
3: Řekl fotbalista Matěj Radosta, který už v lize odehrál za Teplice 139 zápasů a možná už brzy přidá první start za český národní tým. David Kalvas, Radosta.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha-Běchovice.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra o soudcích. Jordánský král Abdaláh II. Jednal s premiérem Babišem i prezidentem Pavlem. Tenista Menšík už za pár minut rozehraje Davis Cupový souboj s Američanem Tianem. Kolony popojíždějí na dálnici D1 u Brna i za Prahou a zítra bude polojasno, teploty do 24 stupňů.
7: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil své tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Babiš o tom mluvil na začátku měsíce na předvolebním mítinku v Havířově.
8: Jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
9: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
10: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká, ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost soudců.
9: Babiš podle unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Radiožurnál.
6: Premiér unii vzkázal, ať si prostuduje spis kauzy. Soudkyně vrchního soudu podle něj rozhodla podle obžaloby bez jakýchkoliv důkazů. Jordánský král Abdaláh II. Je na návštěvě Česka. Přijali ho premiér Andrej Babiš hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten po jednání vyzdvihl vztahy obou zemí.
11: Jordánsko patří mezi naše nejbližší a nejspolehlivější spojence na Blízkém východě.
12: Prezident Pavel ocenil roli, kterou Jordánsko hraje ve snaze zajistit mír a prosperitu na Blízkém východě. S jordánským králem Abdaláhem II. Spolumluvili o bezpečnostních otázkách, migraci, terorismu, ale i o ohrožení klíčových námořních tras v Rudém moři a Hormuzském průlivu. Probrali i další rozvoj spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Dalším tématem schůzky byla i humanitární situace v pásmu Gazy. Pavel po schůzce zároveň ocenil jordánskou pomoc palestinským uprchlíkům. Abdaláh II. Česko navštívil už v roce 2004 a 2009. Prezident Pavel byl na návštěvě Jordánska před 2 lety. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
6: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028. Pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
13: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
7: Sport.
14: Čeští tenisté už za okamžik rozehrají utkání Davis Cupu proti Spojeným státům. V úvodním duelu nastoupí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Radiožurnál Sport odvysílá zápas v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne aktuální vstupy. Německý fotbalista Ryan Nadery, který má českou matku, by se brzy měl stát členem českého národního týmu. V aktuální nominaci nového kouče Santiho Denii ale chybí. Důvody vysvětluje generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
15: Je to hráč, kterého bychom povolali do národního týmu. V tomhle momentě bohužel to nemůžeme udělat, i když má české občanství. Chybí poslední administrativní kroky, aby mohl být povolán do národního týmu. Naše právní oddělení proto dělá možné i nemožné, aby co nejrychleji byly tyto dokumenty vyřízeny.
14: Čeští fotbalisté odehrají na přelomu září a října 4 zápasy Ligy národů. V tom úvodním nastoupí v sobotu 26. září v Praze proti Chorvatsku.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na hradecké dálnici u Chlumce a kolony v Liberci. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se ucpává omezení u Chlumce nad Cidlinou. Na 60. kilometru přímo v omezení v pravém pruhu stojí dvě auta po nehodě a tvoří se kolona zhruba od 58. kilometru. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od Kývalky až k omezení na 196. kilometru. Fronty jsou to v obou průzích, pro osobní auta je to asi na 40 minut. U Brna je plná taky silnice 43 směr Svitavy, od sjezdu na Kuřim až do Lipůvky. Na D1 se zdržíte i za Prahou směrem do Brna a ten 14-kilometrový úsek od sjezdu na Pražský okruh k omezení u Šmejkalky pojedete přes půl hodiny. Na silnici 35 z Vysokého Mýta do Moravské Třebové silný provoz, čekejte nesouvislé kolony od Litomyšle až do Třebové. A na 35 kolony taky v Liberci, projíždí se omezením na průtahu městem. Větší jsou teď fronty ve směru z Prahy na Děčín, v součtu je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude polojasno ráno a dopoledne místy až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
17: Je už 6 minut po 15. hodině, pražská O2 Arena už bouří, ačkoliv teď možná právě stichla, protože právě uvnitř zaznívají americká a česká hymna. Zkrátka všechno se chystá na to, aby se rozehrálo kvalifikační utkání mezi Českem a Spojenými státy o finále Davis Cupu. My se vydáme na první zápas. Jak jste slyšeli před malou chvílí ve zprávách, živě první utkání se rozehraje zhruba za 10 minut na Radiožurnálu Sportu. Toho budeme a máme pro vás také první aktuality z velké ceny Rakouska, co se týče motocyklu. Filip Salač totiž vyhrál trénink třídy Moto 2 právě ve Špilbergu, předčil druhého Španěla Ivana Ortolu o 97 tisícin sekundy.
7: Radiožurnál Sport
18: a Vojtěch Šafář.

0: Do prvního utkání prvního kola Davis Cupu proti Spojeným státům zbývá ještě pár minut. V úvodním duelu nastoupí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Oba hráči už slavnostně nastoupili v O2 aréně, no a právě přímo tam to sledoval také Jaroslav Plašil. Dobrý den.
1: Hezký den, určitě to musel být zážitek nejenom pro české tenisty, kteří si náramně užívali nástup do O2 arény. Něco takového se děje po 13 letech, kdy se tady bude hrát Davis Cupové utkání, ale troufám si říct, i pro Američany to byla síla. Když nastupoval americký tým, tak bylo na každém hráči i kapitánovi Bobu Bryanovi vidět, jak moc jsou překvapení možná i tím ohromným zájmem o tento duel. Oni už i v týdnu si tady pochvalovali.

0: naopak skládalo. Pokud jde o body, tak tedy tady česká jednička proti americké dvojce, která je v žebříčkově výš než česká jednička, z toho vyplývá, jak silný soupeř tady je v libeňské hale, ale zkrátka česká jednička nad americkou dvojkou, to je, nechci říct, nejsnažší cesta k bodu, ale matematicky taková nejpravděpodobnější, takže věřme, že Jakub Menšík oplatí Tienovi porážku z nedávného US Open, že tentokrát bude mít fanoušky na své straně a dokáže toho využít. Utkání začne za pár minut a my se vám odtud znovu přihlásíme.
1: Budeme se těšit, to byl Jaroslav Plašil.

0: Kapitán Tomáš Berdych dopředu označil nabitou O2 arénu za dalšího hráče tenisového Davis Cupového týmu, který požene dopředu české tenisty v souboji o finálový turnaj Davis Cupu. V tom česko-americkém souboji ta první tíha ale bude ležet především na Jakubu Menšíkovi. Ten rozehrál první zápas proti Lerneru Tienovi a přímo v O2 aréně to sleduje Jaroslav Plašil.
1: Ano, Jakub Menšík teď na podání a velmi dobré podání Jakuba Menšíka, který jde teď k síti, ale Lerner Turner teď jen skvěle prohodil Jakuba Menšíka, je to 15-0 začátek utkání, český tenista začal servisem v touze oplatit.

0: Tyjenovi nedávnou porážku, ta vzájemná bilance je zatím lepší pro Američana, vyhrál nejenom před dvěma týdny v New Yorku ve třetím kole US Open, ale ještě jako mladíci se utkali, mladíci stále jsou, ale utkali se také na turnaj mistrů pro mladé hráče, takzvaném turnaj Next Gen, a tam také byl úspěšnější Tyjen, byť tam se hrálo podle jiných pravidel a Jakub Menčík nebyl v té době úplně zdravý. Teď tady servíruje Tyjen připravený na trpělivou hru od základní čáry, ale tentokrát kazí levou rukou z forehandové strany a tak je to další bod teď pro českého hráče, který se ujímá těsného náskoku 30-15 při svém servisovém gemu utkání, které to celé začne, které to odstartuje, které může hodně napovědět, hlavně tedy z českého pohledu, protože toto je bod, který je ohromně důležitý pro úspěch českého Davis Cupového týmu v tomto utkání se Spojenými státy. Jakub Menčík si pomáhá SM, krásně trefený servis do vzdálenějšího růžku a je to 40-15, jsou to gamboly pro Jakuba Menčíka, který teď servíruje tentokrát z pravé strany na Lernera Tyjena, který tady je nejdéle z Američanů. Někteří dorazili později, třeba jako Ben Shelton, největší hvězda soupeře teď, ale tvrdý servis, přímý bod z podání Jakuba Menčíka, krásně trefené tentokrát do růžku na střed a první plácnutí s kapitánem Tomášem Berdychem po odehraném gemu, po úspěšně odehraném gemu. Jakub Menčík uhrál svůj servis bezpečným způsobem a půjde za chviličku přijímat podání Lernera Tyjena. Jenom dopovím, Tyjen tady byl v té první americké várce, omlouvám se za ten výraz, ale dorazili někteří až později, Ben Shelton nejpozději, až ve středu ráno, prospal, co to šlo, pak tady přišel na tiskovou konferenci, celý americký tým mimochodem dorazil, to taky není úplně obvyklé, protože měl přijít jenom kapitán nebo Brian, ale i to můžeme chápat jako jisté poděkování organizátorům tady. Američané si hodně pochvalovali podmínky, které tady mají k tréninku hale a teď se toho bude snažit využít Tyjen, který tady má za sebou asi nejvíc zatím tréninku společně s mladým Martinem Damem juniorem. Tedy teď Tyjenův servis Jakub Menčík u základní čáry teď běhá z jedné strany na druhou a brání se teď úderům, ale krásný krátký míč od Menčíka, který se teď snaží přelobovat Tyjena, ale bohužel povzdech zaplněné autu arény a out, tak tedy 15-0 pro Tyjena na začátku servisového gemu Američana, je to tedy 15-0, hrají se zatím 3 minuty, tento zápas teprve začíná, Tyjen na podání teď tedy z levé strany a může využít své levácké ruky, levácké rotace, byť tentokrát cílil na střed, ale teď dvojchyba. Tyjena pomáhá Jakubu Menčíkovi k lepšímu stavu, 15 oba. Jakub Menčík pomaloučku jde na druhou stranu dvorce, naprosto soustředěný. Ohromný kontrast ve srovnání s tím, jak bouřlivě vítalo publikum Jakuba Menčíka tady při nástupu a jak Jakub Menčík se z toho také radoval a těšil, ale teď je soustředěný a chybuje. Tyjen celkem nezvykle teď dost dárků dává v uvozovkách Tyjen Jakubu Menčíkovi, naprosto vyhozený míč z dobré pozice, Jakub Menčík ve vedení 30-15, dobrý začátek pro českého hráče, backhand po čáře, ale kratší míč a Tyjen atakuje teď Jakuba Menčíka a rozpohybovává českého hráče, tohle Tyjen zakončuje bezvadně na síti, došel si pro smeč a už to bylo neřešitelné pro Jakuba Menčíka, který se bránil a neubránil 30 oba. Teď Jakub Menčík si jde pro ručník, bude se snažit teď zase sebrat podání, které teď předvádí Lerner Tyjen. Krásný servis, přímý bod z podání, hodně zarotované, hodně rotace teď dal do balonku Tyjen, který využívá samozřejmě technického servisu, on je postavou mnohem menší než Jakub Menčík, který má mnohem větší zbraň v podání, teď ale Menčík napřímu. A je to gamble pro Tyjena, který teď cílil na střed, ale do autu zaservíroval Tyjen, takže teď druhé podání, hraje se rychle, Jakub Menčík napřímu, Tyjen podává technický servis, ale krásný úder Menčíka, ale ten druhý už nevychází, backhand křížem krásný, ale forehand nepřesný, Jakub Menčík si oběhl tak, aby mohl hrát z forehandové strany finální úder, ale bohužel ten byl dlouhý a tak je to 1-1. Na podání opět jde Jakub Menčík, jde o to, který hráč rychleji a dříve tedy chytne tempo zápasu, atmosféru duelu. Zatím Tyjen trošku častěji chyboval na to, jak on dokáže být bezchybný a trpělivý. Jakub Menšík teď za stavu 1-1 podává z pravé strany dvorce. Krásný servis do backendu Tiena, který vrací za základní čáru, takže přímý bod z podání. 194 km za hodinu rychlost servisu Jakuba Menšíka dobrá a navíc skvěle umístěný míček. První podání nádhera. Zatím Jakub Menšík si tím hodně pomáhá a teď jde servírovat z levé strany dvorce. Menšík proti němu Tien, tentokrát stojící na levé straně své polovičky dvorce. Servis na střed, ale do autu. Jakub Menšík teď bude podávat znovu ze stejného místa. Rychlá příprava na servis a další tentokrát rána na druhou stranu a skvělý return do backendu Jakuba Menšíka a 15 oba. Druhé podání, když Jakub Menšík dá na druhou stranu a nepovede se mu přiriskovat, dobře umístit, tak Tien okamžitě může trestat a teď to ukázal. Krásná odpověď Tiena na podání teď Jakub Menšík za stavu 1-1, 15 oba. Servis za čáru pro podání, tak omlouvám se, možná jsem to trošku zakřikl s tím servisem Jakuba Menšíka, který teď předvedl několik chybiček z prvního podání, ale samozřejmě zápas je teprve na svém začátku. Škoda, Jakub Menšík teď backhand křížem až za čáru. Jakub Menšík si věřil na finální ránu backhand křížem, povyskočil si, popošel dopředu, ale bohužel balonek skončil pár centimetrů vedle podélné čáry a tak je to 15-30. Nepříznivý stav z pohledu Jakuba Menšíka, první malá komplikace v tomto duelu, který je ale stále teprve na začátku. Hraje se rychle, hraje se 6 minut. Tento zápas je teď ve třetí hře první sady. Menšík podává za stavu 1-1, 15-30 a bude muset bohužel znovu přes druhé podání na Larnada Tiena. Servis technický tentokrát s dobrým odskokem a bohužel Jakub Menšík nezautočil přesně. Poté, co Tien vrátil pomalejší, kratší míč, tak samozřejmě Jakub Menšík si věřil na to, aby zautočil, ale možná si neporadil úplně optimálně s rotací a tak vyhazuje míček do autu a tak jsou tady breakbally pro Tiena, který vede 40-15. Toto je první klíčový moment zápasu. Menšík na podání 1-1, 15-40. Dobrý servis do backendu Tiena, který ale nádherně zreturnoval a tak vede 2-1. Ale teď tedy klobouk dolů a parádní úder Tiena, který si věřil na krásný return po čáře. Jakub Menšík vyrážel k síti a dostal balonek do neřešitelné pozice. A tak je tady první break zápasu, 8 minut za hráči a Jakub Menšík prohrává svůj servis a prohrává taky 1-2.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub fair play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
3: Ještě než se vydáme zpátky na tenis, trocha fotbalu. Anglie, ta se dvakrát na přelomu září a října utká s českými fotbalisty v Lize národů. No a v její nominaci nechybějí největší hvězdy z letošního mistrovství světa. Do týmu se vracejí Trent Alexander-Arnold nebo taky Cole Palmer a Lewis Hall. Zatímco zkušená dvojice Jordan Henderson a John Stones chybí, trenér Thomas Tuchel oznámil nominaci na tiskové konferenci, tak jako to dnes udělal také trenér českého týmu Santi Denia. My se znovu vracíme do O2 Areny, kde probíhá kvalifikační zápas mezi Českem a Spojenými státy o finálový turnaj Divisova poháru. Sleduje ho Jaroslav Plašil.
0: Jakub Menšík prohrává 1-2, před chvíličkou ztratil servis a tak se teď snaží okamžitě breaknout soupeře zpátky. Ten na podání stav 0-15, takže Menšík má lehkou výhodu, ale je po ní přímý bod z podání, možná i ESO dokonce, protože Menšík se možná ani nedotknul balonku, což není až tak důležité. Důležitý je stav 15 oba teď po skvělém servisu na střed od Tiena. Krásně podává teď Tien a teď je to forehand do rušku Tiena, forehand další do rušku do forehandu Menšíka, který chybuje od základní čáry, má samozřejmě, pokud se hraje víc úderů, tak má víc navrch Larnard Tien, to je dopředu známé, možná i proto trošičku Jakub Menšík teď se snažil hrát rychle v těch předchozích gemech, ukončovat výměny dříve, ale stálo ho to gem a podání. Teď tedy za stavu 2-1, 30-15 další výměna. Tien teď se snaží prohodit Menšíka, který je u sítě, a bohužel Jakub Menšík nezvládl volej, který nebyl úplně jednoduchý. Menšík musel si poradit s velkou razancí Tiena, který se snažil prohazovat Menšíka podél základní čáry. Menšík se natáhl na svou forehandovou pravou stranu, ale balonek už nestuknul přes pásku. Naopak míč končí v síti, ale jsou tady gemboly. 40-15 vede Tien, který podává za stavu 2-1. Krásný servis Tiena, přímý bod z podání, tak Tien se raduje. Zatím zvládá lépe začátek zápasu, vede 3-1, bezpečně potvrdil break a tak se počítá teď break amerického hráče 3-1. Jakub Menšík za nepříznivého stavu jde servírovat. Fanoušci se snaží povzbudit českého hráče. Slyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport intenzitu potlesku. Jakub Menšík teď už jenom čeká, až zase publikum stichne a bude servírovat. Krásný servis Menšíka, ale dokázal přesto vrátit Tiena. Přišlo nešťastné trefení do balonku od Jakuba Menšíka. Rámem teď nechtěně zahrál český hráč a tak je to další bod pro Tiena, který vede 3-1 v první sadě 15-0 a k tomu je teď napřímu a jde na svou levou, v tomto případě forehandovou stranu, protože Tien je jak známo levák a jsou 4 dohromady z 5 hráčů v americkém týmu. To je velká kuriozita, o které jsme také mluvili. Tien vybral těžký servis Menšíka, který ale má ve výměně navrch, jde teď směrem k síti, ale bohužel Jakubu Menšíkovi zatím síť překáží často a možná i lehká nervozitka teď v úvodu zápasu sráží trochu Jakuba Menšíka, který se snažil stupňovat svůj tlak, nelze mu vůbec nic vyčíst, dělal vše správně, ale ten poslední úder pokazil, byl to nízký míček, Jakub Menšík si věřil na to jej poslat na druhou stranu dobrým způsobem, ale bohužel balonek skončil v sítě, tak je to 1-3, 0-30. Menšík teď servíruje za stavu nepříznivého Tien napřímu v růžku dvorce, teď backendem krásně, ale je to kratší míč a okamžitě může Menšík stupňovat tlak, snaží se teď rozběhat Tiena a donutit jej chybě, což se také povedlo. Tien běžel z levé strany na pravou a už nedokázal poskládat své tělo tak, aby z toho byl regulární míč přes síť, ten skončil v síti. A tak je to 30-15, z pohledu Tiena 15-30, ovšem ještě podává Jakub Menšík, ale tohle byl velmi důležitý okamžik, protože už to mohlo být 0-40, tak to je to 15-30 a stále ještě může zachránit tento svůj servisový gem Jakub Menšík a bylo by to jenom jedno ztracené podání. Teď ovšem Jakub Menšík z velké výšky neskrotil balonek. Jakub Menšík, zdá se mi, trošičku zatím není ve své kůži, trošku pospíchá, možná není tak trpělivý, jak by si situace vyžadovala, ale samozřejmě ono se to snadno řekne z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport. Tomáš Berdych, český kapitán, teď vyrazil z lavečky, zatleskal, povzbudil Jakuba Menšíka a hlavně taky uklidnil. Za stavu 1-3, 15-40, teď klid, potřebuje hodně Jakub Menšíka. Samozřejmě teď musí mít také klid v hledišti. Reakce rozhodčího teď, nebo rozhodčí v tomto případě, řekneme to také posluchačům Radiožurnálu, protože jsou tady zprávy. Jakub Menšík servíruje za nepříznivého stavu 1-3, 15-40, teď si poradil se skvělým returnem Tiena a snižuje na 30-40, ale je break dole a zatím začal hůř tento začátek zápasu. Tien vede 3-1 a 40-30, poslouchat můžete na Radiožurnálu Sport z Libeňské hale. Jaroslav Kašil, Radiožurnál. My můžeme pokračovat v rozehraném gemu, tak skvěle si teď Jakub Menšík poradil s nepříjemným returnem Tiena. Pod nohy dostal balonek Jakub Menšík, ale krásně si poradil s těžkou situací a tak teď jeden breakball ukrojil, ale stále stav 1-3, 30-40 a druhé podání do autu a jsou to dva breaky. To je škoda. Tak zdálo se, že Jakub Menšík může odpovědět tím nejlepším možným způsobem, když už se dokázal dostat z těžké situace po výtečném returnu soupeře, poradil si s nepříjemným úderem Tiena, tak v zápětí dává dvojchybu a to je nepříjemný začátek 4-1 teď v prvním setu pro Tiena.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Do O2 Areny se znovu vydáme a doufujeme, že Jaroslav Plašil pro nás bude mít už jenom další lepší zprávy. Máme teď také aktualitu z ženského tenisu. Čerstvá světová jednička Jelena Rybakinová, ta vynechá finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Připomínáme, že ten se bude hrát příští týden v čínském Shenzhenu. Kazachstán se bez ní bude muset obejít ve čtvrtfinále právě tohoto turnaje. Hrát se bude proti Španělsku. Jedničkou týmu by tak tím pádem měla být aktuálně 78. hráčka světa Julia Putincevová. No a vítěz právě toho zápasu mezi Kazachstánem a Španělskem potom narazí na lepšího z dvojice Česko, Velká Británie. I o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport, ale až příští týden. Dnes večer se budeme věnovat především tenisu, ale také hokeji.
1: Pusťte si dnes hokej v rádiu.
5: Hokejová Tip Sport Extraliga poprvé v nové sezóně v tradičním pátečním termínu. Druhé kolo ozdobí vyprodaný souboj úspěšných reprezentačních trenérů. Rytíři Kladno, HC Sparta Praha, tedy domácí Radim Rulík proti Patriku Augustovi na střídačce hostů. Dnešní extraligový program začne v 17 hodin. Utkání Kladno Sparta odstartuje o hodinu později.
1: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
4: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
3: Vracíme se do O2 Areny. Jakub Menší, Klerner Tien, Jaroslav Plašil má slovo.
0: 4-1 pro Tiena, který teď podává, vede 15-0, zatím je lepším a klidnějším hráčem. Byť na začátku udělal několik chybiček, ale dokázal se hned také srovnat a zatím má lehce navrch nad Jakubem Menšíkem, který už dvakrát ztratil servis, působí trošku nervózně, ale zase k tomu dodejme, na rozdíl od soupeře se může výrazně zlepšit a to je naděje do zbytku zápasu. 4-1, 15 oba z pohledu Tiena, který teď jde servírovat. Jakub Menšík připravený asi tak 2 metry za základní čarou. Technický servis Tiena teď nepřesný. Tien teď zacílil na středovou čáru z pravé strany, ale nepřesně, takže teď bude podávat znovu. Jakub Menšík krásně vrací a jde teď dopředu, ale mohl si dovolit nechat projít balonek kolem svého těla, protože byl dlouhý. Dobré oko, dobrý odhad Jakuba Menšíka, který vede 30-15 při podání Tiena. Teď je to nadějné z pohledu Jakuba Menšíka. Mohl by aspoň jeden break ukrojit. 4-1 pro Tiena, hrozivé skóre v první sadě, ale je to stále jen začátek, byť to skóre je teď velmi nepříjemné z pohledu Jakuba Menšíka. Tien teď do forehandu Menšíka, Tien opět hraje do forehandu Jakuba Menšíka, který se ale ubránil a chybuje Tien, tak Jakub Menšík teď hrál dostatečně razantně a zároveň trpělivě a Tien chyboval. Takže jsou tady breakboly pro Jakuba Menšíka, který sice prohrává 1-4, ale může teď ukrojit z náskoku soupeře a dostat se mu trošičku víc do hlavy. Zatím Tien způsobil velmi jistě v těch předchozích gemech, ale teď si pomáhá krásným servisem. Bezvadná rotace a krásně umístěný servis do rušku. Tien ukrajuje jeden breakball a je to 1-4 a 40-30 už jenom z pohledu Menšíka, který teď jde na svou levou stranu. Tien bude moci teď využít leváckou zatáčku, ale servíruje krásně na střed. Jakub Menšík nicméně vrací forehand Menšíka na střed, kde je připravený Tien a jeho volej je nekompromisní. Dva suverénně odvrácené breakboly, to také může přidat Lerneru Tienovi. Rozhodně ano. Teď se hodně radoval, asi takové první výraznější gesto, které ukázal jinak velmi klidný Američan, který se teď snaží zase připravit na svůj servis schoda. 4-1 pro Tiena, krásný servis do backendu Menšíka, který dokázal vrátit a Tien okamžitě atakuje základní čáru a přesně do rušku. Ale tohle bylo perfektně připravené od první rány. Jakub Menšík byl rád, že vůbec z backendové strany dostal míček přes síť. Byl to kratší, pomalejší míč a Tien vyrazil okamžitě do útoku a má výhodu rázem gamble pro Tiena. Menšík opět zvládl zreturnovat těžší podání, ale Tien má navrch ve výměně, žene teď Jakuba Menšíka na stranu, teď na tu druhou, na backendovou. Menšík už nedokázal vybrat backendový úder a tak je to 5-1 pro Tiena, který zatím exceluje v tomto zápase. Vede 5-1 v prvním setu a poradil si teď i s velmi nepříjemným, pro něj prvním nepříjemným momentem, kdy odvracel dvě breakové šance Jakuba Menšíka po sobě. Dokázal si v obou případech celkem snadno poradit a tak i to mu rozhodně pomáhá zatím k pohodovému prvnímu setu. 19 minut a už je to 5-1 pro Tiena. Teď podává Jakub Menšík, který servíruje zprava. Hezký servis do backendu Tiena. Menšík je připravený útočit, ale backendem jenom na střed a teď backend křížem vůbec nevyšel českému hráči, který teď možná už vyhlíží přestávku mezi sety. Nechci říct, že bych chtěl odevzdat zbytek, to rozhodně ne. Určitě bude bojovat Jakub Menšík, pokud ucítí šanci. Ale teď zkrátka zatím ten zápas se pro něj vůbec nevyvíjí dobře a možná si potřebuje teď trošičku srovnat myšlenky, říct si, co v tomto zápase by měl dělat lépe, co chce udělat jinak, a v tom by mu mohla pomoci třeba i kratičká přestávka. Ale ještě není nic ztraceno, Jakub Menšík určitě bude oddalovat první sadu tak, aby neskončila v tomto servisovém gemu. 15 oba. 1-5 z pohledu českého hráče, který si pomáhá přímým bodem z podání a teď jde servírovat z pravé strany dvorce. Jakub Menšík, na druhé straně Lerner Tien, hodně daleko za základní čarou, samozřejmě jsou to rány od Jakuba Menšíka, které se snaží vracet Tien. Teď se mu to povedlo, ale na zkrácení už nezareagoval správně Tien, respektive zkrácení bylo tak dokonalé, že nedalo Tienovi šanci. Jakub Menšík krásně zkrátil balonek, to byla citovka od Jakuba Menšíka, jen vyrazil od základní čáry, ale jak byl hodně vzadu, tak neměl šanci, nemohl stihnout míček za stavu 1-5, 30-15, teď podává Jakub Menšík, ještě se může hrát hodně dlouho první seda, minimálně tento a pak ještě další gem. Jakub Menšík teď ale kazí ze základní čáry, ze záklonu z forehandové strany a tak je to 30 oba a teď to může být buď gameball nebo setball za stavu 1-5, 30 oba. Menšík kde servírovat z pravé strany dvorce. Dělá si cestičku teď, takové kolečko, než bude servírovat Jakub Menšík teď. Se připravuje na podání a to je tvrdé, to je přesné. Lerner Tien dokázal vrátit a Jakub Menšík už si neporadil s úderem, který byl kratší. Menšík vyrážel k síti, dostal úder pod nohy a balonek skončil za čarou, takže je tady první setball v tomto setu číslo 1 celého Davis Cupového utkání Česko-Spojené státy. 22 minut, hraje se velmi rychle. A Jakub Menšík odvrací setball při svém podání. Lerner Tien hodně daleko až u reklamního banneru, skoro na druhé straně dvorce. Lerner Tien se natahuje do šířky, teď forehandem jen tak vrátil míček a další ránu Jakuba Menšíka už ne. Skvěle, Jakub Menšík odvrátil setball a tento game ještě pokračuje. Za stavu 1-5, je to teď 40-40, je to schoda na kurtu. Lerner Tien byl zahnaný hodně do strany. A byť se mu povedlo balonek vrátit přes síť, tak následný útok Jakuba Menšíka, který si obešel míček na forehand, tak už byl konečný a perfektní. Teď krásné podání, balonek je ve vzduchu, Menšík jej má pod kontrolou a trefuje Kleině skvěle. Jakub Menšík si zase všechno připravil skvělým prvním servisem, pak našel dobře balonek ve vzduchu, to taky není jednoduché. Tento týden, dá se říct, velkou část příprav směřovali tenisté k tomu, aby si co nejvíce zvykli na to, jak velká je hala, jak je prostorná, jak je vysoko strop, jaká jsou světla. Eso Jakuba Menšíka skvěle. Tak tedy sníženo 2-5, ještě není konec prvního setu. Jakub Menšík odvrátil setball a teď za nějakou minutu a půl půjde na kurt a bude čelit podání Lernera Tiena, který vede 5-2, může doservírovat sedu, ale stále se ještě hraje první set.
3: My se samozřejmě vydáme do O2 arény za právě zmíněnou minutu a teď už ne půl, zhruba čtvrt. Mezitím ale krátký pohled do Sofie. Český boxer Daniel Florian totiž zvládl úspěšně vstup do mistrovství Evropy právě v tomhle městě v Sofii, v bulharské metropoli. Na úvod boju ve váze do 80 kg porazil jednoznačně 5-0 na body Vuka Mičiče z Bosny a Hercegoviny. Dnes večer se ještě v bulharské metropoli představí v kategorii do 85 kg. Další Čech Daniel Komárek, jeho soupeřem bude Chorvat Antonio Grabič. No a musíme připomenout, že včera už zvládl svůj úvodní zápas také další český boxer Kelvin Sokvesa ve váze do 70 kg. V pondělním osmifinále se Florian utká s domácím boxerem Williamem Čolovem. Ten měl v úvodním kole volný los a je mírným favoritem. No, teď se pojďme vrátit do O2 arény a věřme, že se to Jakubu Menšíkovi Lernerovi podaří proti Lerneru Tienovi. Slovo má Jaroslav Plašil.
0: Lerner Tien připravený na podání, byť ještě chvilku bude muset počkat, až se hlediště utiší. Stav 5-2 pro Američana. Jakub Menšík odvrátil setbol při svém podání a teď jde přijímat servis soupeře, který je dobrý. Lerner Tien musí hrát další úder, ale po returnu Menšíka. A kazí teď Lerner Tien z forehandové strany při náběhu k síti. Lerner Tien teď bude cítit jistě tlak při snaze doservírovat první sadu. 0-15, nepříznivé skóre z pohledu Američana, alespoň tedy v tomto servisovém demo zatím 5-2, 0-15, jinak skóre velmi příznivé pro Tiena. Krásně vrátil těžké podání Jakub Menšík, ale musí se teď bránit, Tien jde směrem k síti. Menšík se jej snažil prohodit po čáře, ale trefuje síť, tak Tien byl odvážný, přestože se mu předchozí postup k síti nepovedl, tak vše hodil rychle za hlavu a zkoušel to aktivně znovu. Tentokrát si vynutil chybu na straně soupeře. Menšík nedokázal prohodit míček tak, aby zároveň přešel sítě. Teď je to krásný servis Tiena, přímý bod z podání. Až nečekaně možná často Tiena cílí na střed, ať už z levé nebo z pravé strany. Jakub Menšík teď nevyškrábnul balonek a přímý bod z podání pomáhá Tienovi do stavu 30-15. 5-2, 30-15. Tentokrát opět na střed Tien zleva, tak možná, že Jakub Menšík čeká ty zatáčky, ale Tien často volí úder na střed z prvního podání a teď jsou to setboly po dalším přímém bodu z podání. 5-2, 40-15. Tien nečeká, rychle servíruje, snaží se teď využít toho, že je v tempu. Teď ovšem nepřesné první podání a šance pro Jakuba Menšíka, který je teď napřímu. Backhand do sítě, přímý bod i z druhého podání. Lerner Tien vyhrál první sadu 6-2. Jakub Menšík za 27 minut tedy ztrácí první set. Plácá si s kapitánem Tomášem Berdychem, který už zdá se domluvil Jakubu Menšíkovi přestávku po ztracené první sadě. Mluvili jsme o tom, že bude určitě potřeba si některé myšlenky srovnat. Jakub Menšík za doprovodu kapitána odchází teď z kurtu a za chviličku, až se zase Jakub Menšík vrátí, tak můžeme pokračovat. Zatím tedy Jakub Menšík prohrává 0-1 na sety, Tien vyhrál první sadu 6-2.
4: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
6: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
4: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
7: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
4: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
8: Moji kariéru s Oskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni jako je dnes a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
4: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
4: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
3: Ještě než se vrátíme do O2 Areny na tenis, tak musíme připomenout, že svoji první nominaci dnes oznámil trenér fotbalové reprezentace Santi Denia a zařadil do ní hned tři nováčky. Mezi nimi je i 25-letý křídelník Teplic Matěj Radosta. Pozvánka do reprezentačního A týmu ho zastihla přímo na hřišti. Během tréninku se o ní dozvěděl navíc od spoluhráčů.
9: Prvně jsem jim tak trošku jako nevěřil, jestli si nedělají třeba srandu. Potom vlastně, když mi to bylo potvrzeno, tak všichni mi gratulovali. Bylo vidět, že z toho mají radost, stejně jako já. tady to je pro mě velká odměna prostě za tu cestu, kterou jsem si nastavil, za to, že se snažím pracovat na sobě i mimo hřiště, že pracuji na hlavě i na fyzičce. Neuvěřitelný je zadosti učení, že tohle přišlo a hrozně si to vážím.
3: Čeští fotbalisté, připomeňme to, se v základní skupině elitní divize Ligy národů utkají v tom dlouhém reprezentačním srazu s Chorvatskem, Anglií a se Španělskem a všechny tyhle zápasy uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, ale to platí také o kvalifikaci na finálový turnaj Davisova poháru. Jakub Menšík, ten zatím neúspěšně bojuje v O2 aréně s Lernerem Tienem, slovo má znovu přímo z místa Jaroslav Plašil.
0: Ano, protože začíná druhá sada, Jakub Menšík občerstvený krátkou přestávkou už zase zpátky na kurtu bude servírovat, stejně jako první sadu začíná podáním český tenista 2-6 a teď je začátek druhé sady a krásný servis, jenomže výborný return a chyba Jakuba Menšíka, který tak trošku nechtěně pokračuje v tom, co předváděl v prvním setu, ale teď je teprve začátek. Teď záleží na tom, jak zareaguje Jakub Menšík, který je na servisu z levé strany dvorce. Tvrdý servis, přesně k čáře trefený, skvěle si teď pomohl první ranou Jakub Menšík. Dexíti, síti, ale nemusí zasahovat český hráč, protože Tien už nedokázal dostat balonek přes síť z defenzivní pozice a tak je to 15 oba. Jakub Menšík jde znovu servírovat z pravé strany své polovičky dvorce. Stav 2-6, 15 oba. Na podání Menšík na přímu Tiena opět hodně daleko za základní čarou, protože jsou to rány Jakuba Menšíka, které letí na druhou stranu, ale ta, kterou vyslal Jakub Menšík teď, ta poslední byla nepřesná a tak Tien už jde mnohem blíž k čáře a bude atakovat druhý servis Menšíka a tomu jde. Menšík ale hraje krásný backhand křížem a Lerner Tien se musí bránit, ale ubránil se krásným úderem k čáře a jde do útoku a Tien křížným backhandem teď zaskočil Jakuba Menšíka, který ještě podklouznul, jak se snažil rychle zareagovat na změnu plánu Tiena, který zacílil do protipohybu českého hráče, který teď při svém servisu prohrává 15-30, 2-6, 15-30, Jakub Menšík proti Tienovi v O2 aréně, která je samozřejmě na straně českého hráče, ale ten zatím prohrává. Teď ale Jakub Menšík vyráží k síti a krásně uklízí balonek z výšky z voleje do kurtu. Poté, co si opět vytáhl hezky do strany Lernera Tiena, který sice dokázal podání vrátit, ale do dobré pozice pro Jakuba Menšíka, který nabíhal k síti a dokázal míček krásně umístit do kurtu. A tak je to 30 oba. 2-6, 30 oba. Jakub Menšík na podání, Lerner Tien na příjmu. Tien teď jenom podsekává balonek se spodní rotací, hraje forehand a snaží se teď Tien přelobovat Menšíka, který vyráží k síti, ale balonek byl dlouhý, Jakub Menšík nechal míč propadnout za sebe, věděl, že míč je nepřesný a tak je to teď zase o kousíček lepší pro českého hráče, který se teď dostává do stavu 40-30 a má gembol na začátku druhé sady, připomínáme 2-6. A teď 40-30 při servisovém gemu Jakuba Menšíka. Krásný servis, opět jenom tak lehce vyblokoval soupeř na druhou stranu, tak aby se hrálo, ale už se hrát nebude. Další úder Menšíka tvrdý a Tien si s ním neporadil, takže Menšík má v kapse první gem druhé sady. Uhájil svůj servis, stejně tak jako na začátku utkání. Lerner Tien se snažil teď opakovaně o to, aby balonek z returnu dostal forehandovou stranou se spodní rotací na druhou stranu. To se sice povedlo, ale pokaždé přišla nekompromisní odpověď Jakuba Menšíka. A tak teď český hráč vede 1-0. A za pozitivního stavu, což už dlouho nebylo tady v O2 aréně, jde přijímat podání Lernera Tiena. Vlastně jen na začátku zápasu Jakub Menšík vedl, na začátku první sady se dostal také do vedení 1-0, ale pak už měl navrch Lerner Tien, který jde servírovat i teď. Řekneme to také posluchačům Radiožurnálu, kteří se připojí k přenosu. Jakub Menšík ztratil první set 2-6, krátce si odskočil utřídit myšlenky, zřejmě do šatny, vrátil se a vede teď 1-0. Nechci říct, že by ta přestávka měla nějaký zázračný efekt, to rozhodně ne, ale vždycky to pomůže. Jakub Menšík teď vede 1-0 vyhrál svůj první servisový gem a teď vede 15-0, proto ta reakce publika, které oslavuje první bod Jakuba Menšíka v tomto servisovém gemu, kdy je napříjmu a kdy podává Lerner Tien. Oba dva se utkali nedávno na US Open, tehdy měl v zádech publikum Lerner Tien. Teď je to naopak v O2 aréně a slyšíte to i teď podle té vlažné reakce, protože teď získal bod Lerner Tien, ale teď už jsou to zase fanoušci, kteří se snaží povzbudit Jakuba Menšíka, který prohrál první setu 2-6, působil trošku nervózněji v prvním setu, ale teď Jakub Menšík se snaží o to, aby utkání ještě dokázal otočit. Je teď napřímo backhand křížem Menšíka do forehandu Tiena, který je levák samozřejmě, teď forehand Tiena, který si oběhl balonek, aby mohl hrát forehandovou stranou, teď je to forehand Menšíka křížem, backhand po čáře od Tiena, teď je to dlouhá výměna od základní čáry, úder z forehandové strany od Tiena, který teď hraje backhandem do vzdálenějšího růžku, teď Tien zkracuje hru přesně k čáře, nádherný tenisový moment, asi zatím nejhezčí výměna celého zápasu, byť jsme stále ještě na začátku, můžeme říct, protože toto je první zápas celého utkání, tak teď tuto nádhernou výměnu Tien vyhrál a vede 30-15 při svém servisovém gemu. Tak tedy 6-2 a 0-1, 30-15 z pohledu Tiena, Jakub Menšík napřímo a bude muset doufat, že zase dostane nějakou lepší šanci. Teď Tien se snaží rozběhat Jakuba Menšíka a to se mu povedlo. Český hráč si už neporadil s druhým úderem, return se mu ještě povedl, ale pak už následoval úder do druhého rušku od Tiena a Jakub Menšík už byl u míčku o něco později, než by situace vyžadovala. 6-2 pro Tiena první set, 0-1 a 40-15 z pohledu tohoto Američana, který teď si pomáhá přímým bodem z podání, tak tedy 6-2 a ve druhém setu srovnáno 1-1. Teď bude podávat Jakub Menšík na Radiožurnálu Sport. Pokračujeme v přímém přenosu tohoto zápasu. Jakub Menšík samozřejmě teď je zatížený první nevydařenou sadou, ale stále to může být ještě dlouhý zápas s vítězným koncem pro českého hráče, byť samozřejmě zrychlené utkání v Davis Cupu nepomáhají zase tolik velkým zvratům. To je jasné, na Grand Slamovém turnaji by to, nechci říct, bylo jednodušší, ale byl by tam větší prostor k obratu. Teď navíc Jakub Menšík dělá dvojchybu při svém servisovém gemu, stále ještě na začátku druhé sady, protože toto je druhý servisový gem českého hráče, který prohrál první set 2-6. Teď je to 1-1 a 0-15 z pohledu Jakuba Menšíka. Ten teď jde zase na levou stranu a už je připravený na podání, hraje se velmi rychle tento zápas. Servis krásný, ESO je tady zase další, 208 km za hodinu a údaj, který se měří a který také pomáhá k dalšímu bodu Jakubu Menšíkovi, který teď srovnává a teď opravdu krásně trefený první servis zase hodně pomáhá Jakubu Menšíkovi ke stavu 15-15, 1-1, 15 oba, 2-6, ale připomínám první set. Menšík servíruje teď velmi dobře a Tien nevrací, takže přímý bod z podání. Teď to byl útok do backendové strany Tiena z podání Jakuba Menšíka, který cílil z pravé strany do vzdálenějšího růžku, to se všechno povedlo, Tien už nedokázal vrátit a tak je teď Jakub Menšík zase v lehké výhodě při svém servisu, vede 30-15, 1-1, 30-15 ve druhé sadě, servis do autu tentokrát, Menšík cílil opět do vzdálenějšího růžku, tentokrát do forehandu Tiena, který připomínám hraje levou rukou. Teď Tien už za základní čarou a už před ní přijímá podání Menšíka a vyplatilo se, protože donutil Jakuba Menšíka k chybě. No, když se český hráč netrefí do prvního podání, tak si Tien hodně věří, jde až teď dokonce před základní čáru a dokáže okamžitě udeřit, hrát rychle po odskoku, dostat Menšíka pod tlak a tak se projevuje i na nepříznivém stavu. 2-6, 1-1, 30 oba a do autu teď z prvního podání Jakub Menšík, který jde k síti cvičným způsobem odehrát míček směrem ke sběrači. 1-1, 30 oba, teď to bude druhý servis a opět Tien je špičkami přilepený k základní čáře. Tien teď vyráží dopředu a nemusí hrát, je tady dvojchyba, tak je tady pomoc nechtěná od Jakuba Menšíka směrem k soupeři. 30-40, je tady breakball, hned dá se říct na začátku druhé sady, 2-6-1-1, těžký okamžik teď pro Jakuba Menšíka, cítí to také Tomáš Berdy, který vstává z lavičky, aby podpořil Jakuba Menšíka na podání. Tvrdý servis, krásně trefený, Menšík jde k síti a tohle dohraje bezvadně, krásně umístěný volej, jen byl daleko a nemohl zareagovat na stuknutí Jakuba Menšíka, který ale krásnou ranou z prvního podání vytáhl hodně do strany. Tiena ten sice dokázal vrátit, ale Jakub Menšík už byl na cestě k síti a jenom ťuknul do balonku z forehandové strany křížem a krásně srovnal na schodu. 1-1 schoda, odvrácený breakball, Jakub Menšík servíruje do sítě, to je škoda. Teď už to vypadalo, že balonek chytá dobrý směr, ale bohužel teď balonek zastavuje síťka, tak je to opatrnější druhý servis, který okamžitě Tien atakuje a Tien si teď rozběhává Jakuba Menšíka a zkracuje hru. Menšík vyráží k síti a bohužel už nedokázal na krátký míč zareagovat přesným způsobem. Forehand nabíhaný končí v autu. Těžký úder teď pro Jakuba Menšíka, který se snažil vyřešit vše razancí z forehandové strany. Ovšem už byl hodně blízko sítě a tam už pak je velmi těžké umístit míček do kurtu, pokud tenista hraje s takovou velkou razancí. Výhoda pro ty je na další breaková šance a navíc teď Jakub Menšík si nepomůže prvním servisem, to je škoda. První rána končí v síti a tak je to 2-6-1-1 a nevýhoda Jakuba Menšíka, který teď velmi opatrně zaservíroval, ty jen vrátil technický servis, krásně trefená lajna teď zachraňuje Menšíka na chviličku, ale stále si ještě hraje forehand Menšíka. Tentokrát do autu, tak Jakub Menšík teď jakoby se bál udeřit do balonku svým typickým způsobem, hrál teď pod velkým liftem forehandové údery opakovaně a při tom druhém případě už lineu netrefuje, trefuje se kousek za ní nechtěně a tak je to další break a další nepříjemnost z pohledu Jakuba Menšíka, který teď tedy ztrácí podání, stav nepříznivý 2-6, 1-2, ale stále ještě není hotovo.
3: Za minutu budeme pokračovat.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
3: Stále ještě posloucháte na Radiožurnálu Sport přímý přenos z O2 Areny, kde je to kvalifikace o finálový turnaj Davisova poháru. V 17 hodin se ale z přímého přenosu Radiožurnálu Sport stane pořad s mikrofonem za sportem. Přidá se totiž hokejová Tip Sport Extraliga. V 17 hodin právě začíná totiž utkání mezi Třincem a Kometou. V 17.30 potom Litvínov Pardubice, Mladá Boleslav Karlovy Vary. No a od 18 hodin zápas, který bude mít hodně dobrou atmosféru, protože stadion na Kladně je vyprodaný v utkání proti Spartě. Také se bude hrát v Hradci Králové, kam přijedou České Budějovice. A Olomouc bude hostit Plzeň. O žádný z těchto zápasů nepřijdete, i když budeme sledovat také to, co se bude dít v O2 aréně. Ať už to dopadne mezi Menšíkem a Tienem jakkoliv, další zápas se hrají Lehečka a Shelton. My budeme střídat jednotlivé stadiony, včetně O2 arény. No a teď se právě vracíme do Libeňské haly, abychom dál drželi palce Jakubu Menšíkovi proti Lerneru Tienovi. Slovo má Jaroslav Plašil.
0: Lerner Tien to má výtečně rozehrané, 6-2 první set, 2-1 ve vedení ve druhém setu je tento Američan a navíc tedy má výhodu breaku, který se snaží teď potvrdit. Zatím stejný scénář jako v první sadě, ale snad to nebude stejné až do konce. Jakub Menšík teď od základní čáry diktuje a rozhoduje o tom, cože se bude dít na dvorci, tady v O2 aréně, krásný forehandový úder, který už nevrací Tien. S razancí teď uspěl Jakub Menšík, trošičku mu razance chyběla v tom předchozím gemu, kdy Menšík servíroval, mluvili jsme o tom, že až nezvykle Jakub Menšík hrál spíš opatrnější údery pod velkým liftem, ale teď už je zase jiná hra, jiný gem a Lerner Tien za stavu 2-1 také může lecos pokazit, ale nestane se to teď. Smeč vychází Tienovi dokonale. Teď Jakub Menšík nezaskočil Tiena, který se dostal ze stavu 0-15 do stavu vyrovnaného. 15-6-2-2-1. Zatím Lerner Tien prochází klidněji tímto zápasem. Snad se to ještě změní. Tien na podání teď z pravé strany do sítě, takže druhé podání teď bude muset stačit americkému hráči. Jakub Menšík trošku blíž základní čáře. Menšíkův forehand teď na tělo Tienovi, který se snažil obejít míček tak, aby hrál forehandem. To se mu ještě povedlo, ale bylo to jenom takové plácnutí z nouze do sítě. bylo znát, že teď Tyjeme si neporadil s razancí Jakuba Menšíka, který se hezky trefil do returnu a tak vede 30-15 český hráč 6-2. 2-1 pro Tyjena, ale 15-30 v tuto chvíli. Levácký servis na střed, teď od Tyjena krásný další úder z forehandové strany. Tyjen teď hraje do forehandu Menšíka, ten znovu volí stejný směr do protipohybu. Stále se hraje, Menšík zkracuje hru, Tyjen běží k síti, ale míček nepřešel přes síť. Takže je to 30 oba, jak slyšíte pod mým hlasem. Lerner Tyjen srovnává na 30 oba, Jakub Menšík bude zase přijímat první podání za vyrovnaného stavu. Dvakrát byl teď český tenista ve vedení, v těsném vedení při servisu soupeře, ale ten dokázal pokaždé srovnat. 6-2, 2-1. A řekneme to také posluchačům Radiožurnálu teď o tomto duelu. Lerner Tyjen servíruje za stavu 6-2, 2-1, 30 oba, má tedy výhodu breaku, zatím je klidnějším a přesnějším hráčem v tomto utkání, které můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Libeňské haly Jaroslav Pašil, Radiožurnál. Pod velkým tlakem byl teď Lerner Tyjen ve výměně a Jakub Menšík výměnu vyhrál, má breakball za stavu 30-40, teď bude podávat Tyjen, který teď si opět neporadil s agresivitou Jakuba Menšíka. 6-2, 2-1, 30-40 z pohledu Tyjena, který teď bude servírovat z levé strany dvorce. Teprve 3/4 hodiny se hraje tento zápas. Tyjen krásně servíruje do backendu Menšíka, ale ten dokázal vrátit k čáře, parádní délka Menšíka, teď může Menšík útočit, forehand Menšíka, hezky, krásně, klajně a break je zpátky, 2-2. Tomáš Berdych okamžitě vyletěl z lavičky, stejně tak jako teď zesílil potlesk fanoušků. Jakub Menšík srovnává na 2-2, ztracené podání je zpátky. Krásně to vyšlo Jakubu Menšíkovi teď a klíčem bylo, že dokázal vrátit velmi těžké podání Larneru Tyjenovi. Byť byl Jakub Menšík rád, že míček dostal na druhou stranu, tak ale šťastným způsobem, protože balonek trefil lajnu, Tyjen byl odzbrojený okamžitě, v tu chvíli nemohl útočit a Jakub Menšík přešel do útoku a poradil si s tím dokonale. Teď navíc krásně umístěný servis, volej bezpečně dohraný, Jakub Menšík teď už má v zádech bouřící publikum a troufám si říct, že teď už z toho může hodně čerpat, protože má za sebou dobrý okamžik, který by ho mohl vrátit do hry. 2-6, 2-2. Jakub Menšík prohrál hladce první set, prohrál i podání na začátku druhé sady, ale dokázal sebrat soupeři servis a teď na tomu může být lépe. Ale teď to bylo velmi těžké. Half volley Jakubu Menšíkovi nevyšel. Velmi těžký úder teď byl před Jakubem Menšíkem, který nedokázal míček dostat přes síť. Lerner Tyjen vrátil krásným způsobem a Menšík při postupu k síti musel hrát míček, který se skoro neodrazil od země. Bylo to velmi těžké pro Jakuba Menšíka. 15 oba. 6-2, 2-2 z pohledu Tyjena, který teď jen tak vrátil těžký servis Jakuba Menšíka, který teď chybuje od základní čáry. Nejprve si pomohl bombou z prvního servisu, Tyjen jen tak dokázal míček vrátit zpátky, ale Jakub Menšík nebyl přesný při svém útoku. A tak je to 30-15 z pohledu Tyjena. Ono samozřejmě není to jednoduché poradit si vždy s razancí a taky s rotací, kterou soupeř balonku dává. V tomto případě Lerner Tyjen, který je připravený na příjmu a půjde zase hodně dopředu od reklamních banerů, protože nebude přijímat první, ale druhé podání, to první bylo dlouhé. Jakub Menšík, dobrý druhý servis, krásně přiriskoval podání Jakub Menšíka. Tyjen nemůže útočit, to naopak může dělat Menšík, ale z backendu chybuje. Backend po čáře a jsou tady breakbally 15-40, to je škoda. Jakub Menšík, zdálo se, že se nadechuje, že obrací utkání na svou stranu, ale může to být předčasné, pokud teď znovu zase ztratí podání. To by byla krutá rána pro Jakuba Menšíka. 15-40, ještě k tomu nedošlo, ještě servíruje Jakub Menšík. Dva breakbally. 15-40, těžký servis, Tyjen dokázal vrátit pod nohy Jakubu Menšíkovi a ten chybuje. Lerner Tyjen poté, co ztratil podání, tak zase znovu se dostává do výhody, získal podání Jakuba Menšíka. 6-2, 3-2, zatím je Tyjen lepším hráčem, ale Jakub Menšík to ještě určitě zkusí, ale bude muset dotahovat. 2-6, 2-3 z pohledu českého tenisty.
3: Tenhle zápas pokračuje zhruba za minutku a půl, zase se vrátíme a máme alespoň nějaké dobré zprávy pro fanoušky českého sportu. Filip Salač vyhrál trénink třídy Moto2 před motocyklovou velkou cenou Rakouska. Druhého Španěla Ortolu předčil o 97 tisícin sekundy. Musíme připomenout, že Salač v Rakousku startuje jako osmý muž pořadí mistrovství světa a naladil se dobře po dvou závodech, které se nepovedly. On je nedojel. V Aragonii odstoupil kvůli zánětu na palci a v San Marínu kvůli technickým problémům. Ve Špílegu teď bude mít šanci na první bodový zisk od srpnového vítězství v britské Grand Prix v Silverstoneu. No a ještě jednou připomínáme, že za necelou hodinu začíná na Radiožurnálu Sport také hokejová Tip Sport Extraliga.
4: Hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
10: Ahoj, tady Ondra Beránek. Nemůžeš na hokej? Poslouchej zápasy Tip Sport Extraligy na Radiožurnál Sport. Každou akci po celou sezónu uslyšíš legendárním pořadu s mikrofonem za hokejem. Ale taky si můžeš naladit každý zápas samostatně. Hokej a Radiožurnál Sport, to je jasná volba.
1: Poslouchej Sport.
4: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Vracíme se zpátky do O2 Areny na utkání o finálový turnaj Davis Cupu. Jakub Menšík proti Lerneru Tienovi a Jaroslav Plašil.
0: Jakub Menšík na příjmu, Lerner Tien na podání a opět má Američan výhodu breaku ve druhém setu. Pokud jste neslyšeli dosavadní průběh, tak 6-2 první set pro Tiena, 3-2 teď pro Tiena ve druhé sadě, který sice první zisk podání soupeře nevyužil, break nepotvrdil, ale když se Jakubu Menšíkovi povedlo srovnat na 2-2, tak ten zase odskočil, zase sebral Menšíkovi podání a je teď ve velké výhodě Američan, který může dopodávat tento zápas, ale samozřejmě může to na něj také ještě dolehnout. Zatím je, když nepočítám ten jeden ztracený servisový gem, mnohem klidnějším hráčem v O2 aréně a jeho hra zatím opravdu, nechci říct, že by byla úplně dokonalá, ale je výtečná. Jakub Menšík teď jen tak vzal těžký servis soupeři, který jde k síti, ale Menšík už netrefuje míček na druhou stranu a je to teď zatím, zdá se, pohodlný servisový gem pro Tiena, který vede 40-0, 6-2, 3-2, 40-0. Tomáš Berdych opět na nohou, znovu se snaží připomínat Jakubu Menšíkovi, že není nic ztraceno. Český tenista na příjmu teď ale nemá moc šancí. Tien vyráží dopředu, Menšík se snaží prohodit Tiena, který se natáhl do strany a krásným volejem umístil míček hezky za síť. Tien teď dominoval na dvorci, této servisové hře nedal Menšíkovi sebe menší šanci a vede 4-2. 6-2, 4-2, ozývají se fanoušci z nesmělého pokřiku, je mnohem smělejší, mohutný, slyšíte to ve vysílání Radiožurnálu Sport. Jakub Menšík by se z toho samozřejmě rád dostal i s pomocí diváků, ale samozřejmě není teď v jednoduché situaci. Ale Menšík bojuje, teď jde k síti a krásným způsobem podsekává balonek z pravé forehandové strany za síť. Vynikající úder od Jakuba Menšíka, který se toho nebojí, chodí k síti. Lerner Tien to má těžké, pokud se Jakubu Menšíkovi povede první servis, teď se to ukázalo. 2-6, 2-4, 15-0 pro Menšíka, který teď servíruje z levé strany. Bomba, kterou vrací Tien, kratší míč, okamžitě Tien se musí bránit, protože Menšík vyráží dopředu a to je škoda. Tak teď to bylo vyhrané z pohledu Jakuba Menšíka. Stačilo balonek doťuknout na druhou stranu, ale to se bohužel Jakubovi Menšíkovi nepovedlo. Jakub Menšík teď v relativně snažší pozici stukával míček do volné části dvorce. Tien byl v obrovské defenzivě, ale stačilo to teď. Pomohl nechtěně Jakub Menšík chybou svému soupeři. Takže stav 15 oba. Těžký servis dokázal Tien vrátit. Opět podobná situace, ale tentokrát Jakub Menšík při náběhu k sítě přesný, neomylný. Forehandem uklízí balonek do volné části dvorce, tak aby nemohl Tien vůbec hrát. 2-6, 2-4, 30-15 pro Menšíka. Tak skvělá reakce na hodně nepovedený nešťastný moment. Dalo by se říct, takových se moc nevidí. Jakub Menšík teď bude podávat za stavu 2-6, 2-4, 30-15 z levé strany dvorce. Krásný servis, Tien forehandem vrací k čáře, ale takže teď Menšík už měl co dělat s Liternem a nedokázal míček vybrat do kurtu. Tak teď tedy Tien využil toho, že Menšík cílil na jeho forehandovou stranu, jednou rukou se samozřejmě Tien dokázal dostat snáz k míčku. No a švihnul raketou tak, že balonek trefil lajnu a Jakub Menšík nenašel odpověď. 2-6, 2-4, 30 oba. Těžký servis teď Menšíka. Tien sice vrátil, ale Menšík dokázal udeřit silněji na druhou stranu a Tien už si s razancí neporadil. Byť si teď Menšík vybral místo, které tušil. Tien zůstal stát, čekal, že Jakub Menšík může zaútočit do stejného místa. Tak ale ta razance byla taková, že už si s tím Tien neporadil. Menšík ve vedení 40-30, 2-6, 2-4, servis z levé strany Menšíka tvrdý, přesně na střed. Tien se sice dokázal dostat k úderu, který byl nakonec úspěšný, ale balonek se od pásky odrazil do kurtu. Menšík si na míček počkal a už je

0: ale také Matěj Radosta. No a možná, že od příště by to také mohl být německý rodák Rian Nadery, ten by se prý měl stát členem českého národního týmu, aspoň to tvrdí fotbalová asociace, která aktuálně vyřizuje poslední potřebné formality k tomu, aby právě tenhle 23-letý útočník Glasgow Rangers mohl reprezentovat. Potvrdil to Pavel Nedvěd, tedy manažer reprezentací. No a ten také potvrdil, že fotbalista Patrik Schick zůstává mimo reprezentaci. Patrik Schick už po mistrovství světa oznámil, že končí s reprezentací a teď novému trenérovi českého týmu a také generálnímu manažerovi Pavlu Nedvědovi potvrdil a zdůraznil, že momentálně zájem o reprezentování nemá, i proto právě on chybí v té nominaci na nejbližší zápasy Ligy národů, které uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech. Ale teď už se pojďme zase vrátit do O2 Areny na tenis, který sleduje Jaroslav Plašil.
1: 6-2, 4-3 a teď je chyba z rakety Tiena. Dobrý dárek Jakubu Menšíkovi, který vede 15-0 při podání Tiena, který teď byl aktivnější při výměně. Není se čemu divit, protože jako první podával a velmi dobře podával, ale zkrácení hry Tienovi nevyšlo, balonek skončil na pásce a od ní se vrátil zpátky k Tienovi, takže stav 6-2, 4-3, ale 0-15 pohledu Tiena. Krásný servis, ale Menšík dokázal vrátit, takže se hraje. Teď je to Tienu v backhand k čáře, backhand úspěšný, protože Menšík už nedokázal prohodit Tiena, který vytvořil na Menšíka tlak tím, že šel k síti. Menšík možná viděl nějakou malou skulinku, ale byl to těžký úder, který mu přistál u základní čáry a tak Menšík trefil jen do sítě. Stav 15 oba, 6-2, 4-3, 15 oba. Krásný servis, technicky zahraný, ale zároveň také razantní od Tiena. Forehand Menšíka teď do růžku, forehand křížem od Tiena pomalejší, takže Menšík může útočit a také to dělá. Menšík teď ale ovšem z backendové strany není úspěšný. Při postupu k síti Menšík šel ukázkovým způsobem blíž a blíž k síti, stále do kortu, ale bohužel opět si neporadil úplně dokonale s rotací z druhé strany a vyhazuje míček z backendové strany mimo a to je pomoc nechtěná pro Tiena. 6-2, 4-3, 30-15 z pohledu Tiena, který teď servíruje z levé strany levou rukou, tentokrát na tělo Jakubu Menšíkovi, který váhal, kterou variantu nakonec použije, ale nakonec měl štěstí, protože balonek se teď na chviličku zastavil nad páskou a Lerner Tien nevěděl v tu chvíli, co má dělat, zaskočila jej situace. On určitě není tak silný v těchto situacích na síti, kdy je potřeba reagovat takovým způsobem, kdy se stane něco nečekaného. Teď samozřejmě z toho Jakub Menšík vytěžil stav 30-30 a navíc teď 30-40 to je, protože Tien možná ten okamžik měl ještě chvilku v hlavě. No vida, mohlo to být pohodlné pro Tiena, mohl mít možná už gem v kapse, ale takto je to otevřené. 6-2, 4-3. Fanoušci opět ožívají, Jakub Menšík ve vedení. 40-30, je tady breakball, byť se štěstím, ale Jakub Menšík vyhrál balonek na 30-30. To bylo zásadní. Míček nečekaně změnil směr a Tien do něj udeřil nešťastným způsobem. Teď si ale Tien pomohl krásnou první ranou a je tady přímý bod a to je pro Tiena krásná odpověď Jakubu Menšíkovi na ty nešťastné okamžiky z pohledu amerického hráče. Srovnáno na 40-40, 6-2, 4-3 a 40-40. To znamená schoda. Tien jde servírovat z pravé strany dvorce. Tien už má balonek nad hlavou, ale teď mu vůbec nevyšel první servis, ten skončil až skoro za deblovou uličkou. Tien servíruje teď na podruhé úspěšněji, ale Jakub Menšík teď opět to nemyslel zle, snažil se atakovat druhý servis, vyrazil do kurtu, jenomže bohužel z backendové strany nebyl úspěšný a kousíček sice, ale out a je to zase lepší stav pro Tiena, který má výhodu 6-2, 4-3, výhoda síť, sice druhé podání pro Tiena, ale Tien je teď ze stavu 30-40 rázem ve výhodě při svém servisovém gemu. Opatrnější druhý servis, okamžitě Menšík atakuje, Tien ale do proti strany, teď Tien vyráží k síti a Menšík jej neprohodil, trefuje síť, Tien si plácá s Bobem Bryanem, kapitánem amerického týmu, vede 5-3 a vytvořil teď tlak na českého hráče. Jakub Menšík teď bude servírovat tak, aby utkání neskončilo. 6-2, 5-3 pro Lernera Tiena, který

0: zatím zvládá důležité okamžiky tohoto zápasu lépe. Poradil si i se ztrátou podání ve chvíli, kdy měl náskok breaku ve druhé sadě. Samozřejmě pomáhá mu určitě to, že měl v tu chvíli v zádech vyhraný set. To se samozřejmě hraje lépe. 6-2, 5-3, hodinu a minutu trvá tento duel a Jakub Menšík se teď bude snažit o to, aby ještě neskončil po tomto gemu. Menšík bude podávat na Tiena, který je na pravé straně dvorce. Tien backendem jen tak vrátil míček a okamžitě teď žene Jakub Menšík svého soupeře a žene ho k chybě. Skvěle, Jakub Menšík vede 15-0, 2-6, 3-5, 15-0. Silný úder Jakuba Menšíka z backendové strany teď zaměstnal Tiena až příliš. Tvrdý úder pomáhá Jakubu Menšíkovi k vynucené chybě na druhé straně, to tak určitě můžeme říct. 2-6, 3-5, 15-0 z pohledu českého hráče, který servíruje krásně do rušku. Tien ani nereagoval, jenom si poupravil kšilt své čepičky a jde zase na druhou stranu. Každý z tenistů má kšiltovku a každý také kšilt na druhé straně než ten druhý. Jakub Menšík s kšiltem dozadu typickým způsobem, Tien dopředu, ale to není důležité. Tien teď se snaží vrátit těžký úder Jakuba Menšíka a backhand křížem od Tiena, forehand do rušku od Menšíka a chyba Tiena, který se snažil o backhand počáze, ale síla úderu Jakuba Menšíka byla v tu chvíli velká, takže 40-0 ve vedení český tenista, který za stavu 2-6, 3-5 může snížit a pak se ukáže, protože Lennart Tien samozřejmě v takovém okamžiku ještě nebyl. Ale stále platí, že je to teprve 3-5. 40-0 pro Menšíka, kterému nevyšel první servis. Balonek mířil na středovou čáru, ale těsný out, Jakub Menšík bude podávat znovu na Tiena, který vyráží dopředu a nemusí hrát. Dvojchyba Jakuba Menšíka naštěstí teď platí, že docela komfortním stavu, stále to tak snad ještě můžeme říct, protože Menšík teď stále je ve vedení při svém servisovém demu 40-15 a když tomu připočteme to, že Jakub Menšík se umí trefit parádně do servisu obvykle, tak je to stále dobré. Teď Jakub Menšík jde k síti, pomáhá si teď dobrým podáním k tlaku a je to 4-5, skvěle, 2-6, 4-5, Jakub Menšík skvěle zaservíroval, Tien balonek vrátil jen krátce za síť a Jakub Menšík byl včas na dobrém místě, okamžitě přitlačil a snížil na 4-5, za minutu a půl ovšem půjde podávat Tien a toto bude velký okamžik celého zápasu.
1: Na ten velký okamžik se vydáme do O2 arény. Musíme také zmínit, že v neděli odstartují časovkami v Montrealu program mistrovství světa v silniční cyklistice. Hned prvním dnu šampionátu bude v akci i největší hvězda české výpravy Matyáš Vacek. Ten právě v té časovce bude chtít atakovat nejvyšší příčky, tam sahají jeho ambice. O týden později se pak pokusí uspět i v silničním závodě, který boje o světové medaile. Nakonec uzavře mistrovství světa se musí obejít bez zraněného fenoména posledních let. Tady je Pogačara, ten zatím po té, co utrpěl vážný pád, tak ten trénuje pouze na stacionárním kole doma. Ještě jednou připomínám, že už za 40 minut začíná na radiožurnálu Sport pořad s mikrofonem za sportem a vydáme se i na hokejovou extraligu, a to konkrétně do Třince.
2: Hokejová tip Sport extraliga na radiožurnálu Sport.
3: Ahoj, tady je Namožení Lek. Po dvou letech se vracím zpátky do extraligy. Poslouchejte hokej na radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
4: Poslouchej extraligový hokej na radiožurnálu Sport.
1: Oceláři od 17 hodin hostí Kometu Brno, vy to uslyšíte, ale teď se vracíme do O2 arény na utkání Menšík Tien, které sleduje Jaroslav Plašil.
0: Ano, Lennart Tien servíruje na výhru v zápase 6-2, 5-4 a navíc 15-0 po přímém bodu z podání. Tien servíruje teď do backendu Menšíka, ten sice vrátil, ale Tien může útočit na druhou stranu a to se mu také daří. Teď Menšíka se chtělo říct, může vysvobodit lob, který by šťastně dopadl na čáru, ale bohužel pro Jakuba Menšíka míček končí těsně za čarou a tak Tien vede 6-2, 5-4, 30-0 a už je opravdu kousek od toho, aby vyhrál toto utkání. Lennart Tien servíruje rychle, snaží se využít toho, že je v úvozovkách na koni. Jakub Menšík jde dopředu na druhé podání Tijena, ale těžké druhé podání. Menšík teď se brání úderům soupeře, který jde k síti, tlačí teď do růžku Jakuba Menšíka do backendového úderu, který je chybný a je to 40-0. Tak to je složitá situace pro Jakuba Menšíka. Hlediště teď se ještě snaží vyburcovat Jakuba Menšíka, který je v hodně, hodně složité situaci. Jsou tady matchboly pro amerického hráče číslo 2 v sestavě Spojených států Lernera Tijena. 6-2, 5-4, 40-0. Těžký servis, ale dlouhý, takže ještě malá naděje tady je pro Jakuba Menšíka. Jakub Menšík za základní čarou Lernera Tijena a jeho technický druhý servis. Tijen hraje teď do forehandu Menšíka, teď je to backhand Tijena na střed. Tijen jde k forehandovému úderu a netrefuje dvorec. Tijen si teď hodně věřil na forehandovou ránu po čáře. Jakub Menšík už mohl jen doufat, že se soupeř netrefí, protože v tu chvíli by byl bezmocný, ale Tijen nedokázal umístit míček do kurtu, ale nemusí jej to tolik mrzet. 40-15, stále ještě dobrý stav pro Tijena, který navíc skvěle zaservíroval. Menšík ale dokázal vrátit, ale to už je tak všechno, co Jakub Menšík mohl předvést, protože Tijen následnou ranou nedává šanci Jakubu Menšíkovi. Získává, ano, řekněme si upřímně, celkem hladce první bod Američanů. To se asi nečekalo úplně, že ten průběh bude takový. Jakubu Menšíkovi utekl první set, kdy působil trošičku nervózněji, často chyboval a Lerner Tijen si pohodu přenesl i do zbytku zápasu, zvládl pro něj velmi klíčový okamžik, když ve druhé sadě vedl 2-1, získal podání Menšíka, ale v zápětí poprvé v utkání ztratil svůj servis, pak ovšem za stavu 2-2 zase sebral podání Menšíkovi a už si utkání nenechal vzít, teď se raduje s americkým týmem. Lerner Tijen nečekaně hladce poráží Jakuba Menšíka 6-2, 6-4. Spojené státy vedou 1-0 a za nějakých 15-20 minut se znovu uslyšíme. Tentokrát to bude David Prouza, který vás bude provázet duelem Jiřího Lehečky a Bena Sheltona, tak snad bude mít více štěstí na dobré zprávy pro české tenisty.
1: To byl Jaroslav Plašil, díky za ten komentář.
2: Radiožurnál Sport.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezónu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i deblu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hraju skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Denisa Hergeslová.
8: Desítky hasičů zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Na místě je vyhlášený třetí poplachový stupeň ze 4. Zasahuje tam 23 jednotek. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Škodliviny v ovzduší monitoruje na místě i chemická laboratoř. Podle vedení obce hoří na skládce společnosti Ekologie. Lidé v okolí by kvůli kouři a škodlivinám ve vzduchu neměli větrat. Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítingu ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie taky upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudní moci. Francouzský prezident ohlásil plán na ochranu kritické infrastruktury průmyslových a technologických center před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Emmanuel Macron to řekl po schůzce s lídry všech parlamentních stran. Podle něj se ruská hybridní hrozba vůči Evropě a Francii za poslední týdny zintenzivnila. Policie pátrá po 85-leté Miloši Houtkové z Pičína na Příbramsku. Žena včera kolem 18. hodiny odešla z domova na procházku a dosud se nevrátila. Trpí Alzheimerovou chorobou. Pohřešovaná je asi 165 cm vysoká a má silnější postavu. Má kratší šedé vlasy a modré oči. Na sobě měla kalhoty a mikinu oranžovo-hnědé barvy. Pokud máte o ženě jakékoliv informace, volejte na linku 158.
4: Sport.
8: Čeští tenisté prohrávají v kvalifikaci na finálový turnaj Davisova poháru s výběrem USA 0-1 na zápasy. Jakub Menšík totiž podlehl Lerneru Tienovi 2-6 a 4-6. Za pár minut nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport česká dvojka Jiří Lehečka proti americké jedničce finalistovi nedávného Grand Slamu US Open Benu Sheltonovi.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Brna a nehoda u Náchoda. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od 176. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem těch 20 kilometrů pojedete asi 40 minut. Na D1 páteční kolona je za Prahou směrem do Brna a tam je to na 35 minut od Pražského okruhu až k omezení u Šmejkalky. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte kolony. Tam je nehoda ve Kbelské ulici. Překážela na začátku Kbelské. Před malou chvílí odjeli kolona. Už před sjezdem na Zdiby by se mohla rozjíždět. Silnice 14 je mezi Novým Městem nad Metují a Náchodem v obou směrech neprůjezdná. Osobní auto tam narazilo do stromu. Jede se přes Provodov. V Liberci čekejte kolony na průjezdu městem, hlavně ve směru z Prahy na Chrastavu. Projíždí se omezením, zdržíte se okolo 15 minut. A 35 se ucpává i ve směru z Vysokého Mýta do Mohelnice. Před Litomyšlí a taky před Moravskou Třebovou. Dohromady se zdržíte asi půl hodiny a je to pouze silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. To byly zprávy.
10: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Už o víkendu v noci ze soboty na neděli evropského času začne 7 zápasy herní příprava před novým ročníkem té nejlepší hokejové ligy světa, tedy NHL. Během 8 následujících dní se potom odehraje neuvěřitelných 65 utkání a to na také docela neuvěřitelných 630 místech. Celá NHL potom začne 29. září. Co se týče české nejvyšší soutěže Tipsport Extraligy, tak ta už má za sebou první kolo a to druhé se rozehraje už dnes zhruba za 23 minut. Startuje dnešní první utkání mezi Třincem a Kometou. Vy to uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.

0: Kvalifikace o finálový turnaj Davis Cupu se zatím pro české tenisty nevyvíjí úplně ideálně. Jakub Menšík totiž prohrál svůj úvodní zápas Lernerem Tienem v pražské O2 aréně. No a tak na české jedničce Jiřím Lehečkovi teď bude, aby se hodně posnažil proti Benu Sheltonovi. Tenhle zápas bude přímo z libeňské haly komentovat David Prouza. Toho teď vítám ve vysílání. Davide, vítej.
1: Krásné odpoledne.
0: My už slyšíme, že další dvojka vyrazila na kurt v O2 aréně, je to tak?
1: Je to přesně tak, v tuhle chvíli už na dvorci Ben Shelton a teď... Tak jste to slyšeli ne ode mě, ale přímo od hlasatele na centrálním nebo jediném vlastně kurtu O2 arény. Jiří Lehečka teď už také s dvěma tenisovými bagy přes rameno přišel na kurt, teď si oba ty bagy odloží. No a za malou chvilku začne rozehrávka a to znamená, že přibližně za nějakých 5 minutek, možná 6, by se mělo začít hrát. A přesně jak se Vojto říkal, Češi jsou pozadu, je to 0-1 po tom, co zápas Jakubovi Menšíkovi, řekl bych, hrubě nevyšel v souboji s Lernerem Tienem, vlastně neukázal vůbec nic.
0: No, on Tomáš Berdych, kapitán Davis Cupového týmu, hodně sázel na včerejší tiskové konferenci na to, že český tým bude mít podporu v O2 aréně, která je slušně zaplněná, ale co se týče té kulisy, toho fandění, mohlo to být rozhodně výraznější při tom zápase Jakuba Menšíka?
1: Souhlasím naprosto, klidně bych to i podepsal. A arena je zaplněná velmi slušně ve spod. Ty spodní prstence nebo ta spodní část, tam je to opravdu našlapané. Ale jakmile se podíváme nahoru, tak tam to zkrátka zase úplně taková sláva není. A přiznám se, že asi jsem také čekal trošku, řekněme, větší hlasitou podporu. Není tady na můj vkus možná tolik těch zdařivých bubeníků, jako bývalo ještě v době, kdy se Davis Cup dával tím starým formátem celý víkend. Ale já si trochu myslím, že to bylo dáno i vývojem toho utkání, že zkrátka nebyl nikde takový ten moment, kdyby se to pořádně roztleskalo, kdyby nedej bože třeba přišla mexická vlna a tak dále a tak dále. Ono v momentě, kdy Jakub Menšík v podstatě prohrával od úplného začátku zápasu a nebyl tam ani jediný moment, kdyby se dostal třeba do nějakého dvougameového trháku, tak taky se do toho fandění hůře možná dostává, hůře nutí. A i proto ta atmosféra, neříkám, že byla vlahá, ale rozhodně mohla být trochu živější, ale jak jsem říkal, někdy prostě se to nepodaří ani na kurtu, ani okolo něj. O to víc teď můžeme doufat, že Jiří Lehečka dá větší důvod fanouškům udělat trošku větší bengál.
0: Budeme se to samozřejmě přát. Utkání mezi Jiřím Lehečkou a Benem Sheltonem začne za nějaké 3-4 minuty a to je přesně čas, kdy se znovu do O2 arény za Davidem Prouzou vrátíme. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Čeští tenisté prohrávají v kvalifikaci o finálový turnaj Davisova poháru 0-1 se Spojenými státy. Jakub Menšík prohrál svůj zápas s Lernerem Tienem 0-2, konkrétně 2-6 a 4-6. Jiří Lehečka, ten se to teď pokusí napravit proti velmi těžkému soupeři Benu Sheltonovi. Zápas v O2 aréně komentuje David Prouza.
1: Ten zápas začne za několik málo okamžiků. Teď ještě oba tenisté vyzkoušeli na nečisto několik svých servisů a přímo se měl možnost podívat se, jakou rotaci dává svým ranám Ben Shelton. Nejenom, že samozřejmě jeho servis má obrovskou ránu, ale také právě ten švih a ta rotace, kterou dává těm úderům, zejména při podání, je opravdu nepříjemná pro všechny returnující, tak snad Jiří Lehečka má dobře načteného svého soupeře. Zároveň musíme říci, že vzájemná bilance těchto dvou tenistů rozhodně nehovoří ve prospěch českého reprezentanta. Je to 0-3 z pohledu Lehečky. Všechny zápasy relativně vyrovnané, ten poslední v roce 2026, ten úplně nejvíc. Dokud končím to za chvíli, řekneme také informaci pro posluchače Radiožurnálu. Ale bylo to opravdu velmi, velmi vyrovnané a samozřejmě Jiří Lehečka teď v pozici, která je trochu jiná. Je v týmu, hraje nejenom za sebe, ale i za Českou republiku. Mohlo by to Jiřímu Lehečkovi pomoci, tak snad právě tento český reprezentant získá důležitý bod, stejně jako ho získal před rokem v Delray Beach ve stejné fázi Davis Cupu. Tam Češi tehdy uspěli 3-2. Je pravda, Američané byli v jiném složení, hrál tam Taylor Fritz, hrál tam také Francis Tiafoe, ale teď je to úplně jiné a Jiří Lehečka navíc nastupuje v pozici 0-1 na zápasy a za maličku chvíli se začne hrát, rozehraje celé to utkání finalista letošního US Open Ben Shelton, hráč, který má teď opravdu velmi, velmi solidní formu, porazil Carlose Alcaraze ve čtvrtfinále právě New Yorkského Grand Slamu a prohrál až nakonec s Němcem Zverevem 1-3 na sety, který zahajuje servisem na Jiřího Lehečku. Vy o tom můžete slyšet v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Ben Shelton a první pokus, který se nevešel tam, kam měl, to znamená přes druhé podání a do těla Lehečky, který jen tak tak, ale dokázal se vytočit a vrátit tuhle výměnu. Teď Ben Shelton v nátlaku, ale při náběhovém úderu z backhandu se nedokázal vtlačit do kurtu a tak Jiří Lehečka získává úvodní 15 tohoto zápasu a dostává se do mírného, opravdu velmi drobného náskoku 15-0, ale i takhle zvládnutá úvodní výměna při returnovém gemu může docela slušně pomoci tenistovi v tom, aby se mu potom dařilo dále, aby nabral jistotu, aby nabral rytmus, nějakou úderovou pravidelnost a tak dále a tak dále. Ben Shelton ani zleva na podruhé neuspěl s prvním servisem a to by určitě mohla být cesta pro Jiřího Lehečku, protože rozdíl mezi prvním a druhým podáním u Sheltona je docela znatelný a Jiří Lehečka výborně v základní čáře zatlačil Sheltona a hned se dostává do náskoku 30-0, tak to je poznání lepší vstup do utkání Jiřího Lehečky v momentě, kdy zahajuje, řekněme, v té horší pozici returnujícího tenisty a teď hned 30-0 pro Čecha, který bude podporován velkým množstvím fanoušků, ale rozhodně ne vyprodanou O2 arénou, to můžeme říct si už teď a myslím si, že se to v průběhu zápasu asi úplně nenaplní. Teď Ben Shelton, skvělá rána z prvního servisu, přibližuje se Američan k síti. Jiří Lehečka teď v rozštěpu, málem, že ten prohoz ještě dostal přes síť, ale myslím si, že Ben Shelton v tuhle chvíli už by ten volej zahrál v klidu, nebyl pod nějakým velkým tlakem a snižuje na 15-30 ze svého pohledu. Češi prohrávají 0-1 na zápasy se Spojenými státy. O2 Arena to sleduje. Slušně zaplněná, ale rozhodně ne zatím 100% zaplněná. Jiří Lehečka se vzdaluje od své základní čáry, tak aby mohl přijmout servis Bena Sheltona, který má opravdu velký odskok. Ta velká horní rotace, kterou dává svým servisům Shelton, znamená, že je to velmi složité. Často tenisté returnují nad rameny, což znamená, že nemají takovou kontrolu nad tím, kam to doletí. A je to teď 30-30 po bodu ze servisu od Bena Sheltona. A teď také informace pro posluchače Radiožurnálu za maličkou chvíli. 30-30 zatím mezi Českem a Amerikou, tedy mezi Lehečkou a Benem Sheltonem. Jiří Lehečka vstoupil slušně do prvního gemu zápasu s Benem Sheltonem, vedl 30-0, pak ale Američan předvedl dva rychlé body za sebou, teď navazuje na tuhle sérii dalším bodem z prvního podání a dostává se do vedení 40-30. Český reprezentant Jiří Lehečka v pozici, že musí vyhrát, nebo respektive velmi potřebuje vyhrát, aby srovnal na 1-1 na zápasy v souboji z Česka se Spojenými státy ve Davis Cupu, protože Jakub Menšík první utkání ztratil, a to celkem rychle s Lernerem Tienem. Ten zápas netrval ani hodinu a půl a stav 0-2 po prvním dni by významným způsobem favorizoval Spojené státy, které se snaží stejně jako Česko o postup na finálový listopadový turnaj, který se bude hrát v italském Turíně. Jiří Lehečka svůj servisový gem k radosti diváků zahajuje získaným 15, dostává se do vedení 15, pardon, dostává se na stav 40-40.
2: A tím pádem Foutu aréně na malou chvíli krátká přestávka, kterou využijeme k tomu, abychom 16:54 připomněli, že za chvíli se rozjede program druhého kola hokejové Tipsport Extraligy. U něj samozřejmě nebudeme chybět. Všechno tedy už od 17 hodin rozjede utkání, ve kterém přijde hned na startu také velmi slavnostní okamžik. Pokud ještě nevíte, tak za pár minut se dozvíte na úvod duelu mezi Oceláři Střince a Brněnskou Kometou. No a potom se přidají postupně další duely. Teď zase na Radiožurnálu Sport zpátky na tenisový Davis Cup souboj Lehečka Shelton a z pražské O2 arény David Prouza.
1: Pokračující tahanice o první servisový gem Bena Sheltona. Teď má Američan výhodu při svém podání. Dobře si otevřel kurt v souboji proti Jiřímu Lehečkovi a zahrál do míst, kde sice český tenista byl, ale už tam nedokázal být i s raketou v ruce, a tak vítězný balónek znamená, že se Ben Shelton ujímá vedení 1-0 a v tomto zápase Jiří Lehečka do něj vstoupil velmi slušně, vedl 30-0, ale to bylo do té doby, než se Sheltonovi začalo dařit na prvním servisu. Od té chvíle už to měl, řekněme, Američan poznání lépe rozehrané. Tak věřme tomu, že Jiří Lehečka po tom, co odejde od své lavice a začne servírovat na druhé polovině kurtu v O2 aréně, takže najde svůj první servis třeba o trochu dříve, tak aby se netrápil na právě těchto gemech a mohl se plně soustředit na ty returnové. Jakubovi Menšíkovi před hodinou to nevycházelo na podání v podstatě vůbec, nabídl mnoho a mnoho příležitostí svému americkému soupeři Tienovi a i proto je to tedy aktuální 0-1 na zápasy v souboji Česka se Spojenými státy. Srovnat může Jiří Lehečka, který už je připravený u základní čáry, a vy o tom teď v přímém přenosu můžete slyšet na Radiožurnálu Sport. Lehečka versus Shelton, americký tenista schovaný za základní čárou, ne úplně daleko, čekal bych, že by se mohl postavit o trochu dál, ale zjevně si věří minimálně zatím na první servisy Jiřího Lehečky. Ten první úvodní se nevešel do kurtu, druhý pokus v pořádku do backendu Bena Sheltona. Lehečka ale zahajuje nevinucenou chybou z forehandu a trochu jakoby teď připomněl ten moment nebo tu realitu servisových gemů Jakuba Menšíka, který také sekal docela velké množství nevynucených chyb. Věřme, že Jiří Lehečka na něj v tomto ohledu nenaváže dlouhodobě, že to bylo třeba jenom krátké zaváhání. Teď pokus Jiřího Lehečky z levé strany dvorce. Ben Shelton připraven, ale returnovat nemusí, protože servis Jiřího Lehečky nenašel cíl. Druhý pokus českého tenisty za malou chvíli, hodně přes 200 kilometrů, to napálil Jiří Lehečka, ale s přesností byl trochu na štíru. Teď rozehraná výměna, ve které Ben Shelton hodně podsekl balon z backendu, takže hodně měnil rotaci, ale Jiří Lehečka zatím v pohodě kontroluje tuhle výměnu, připravuje si situaci, aby mohl zaútočit. Bude to mít samozřejmě složitější, protože hraje zase proti levákovi, stejně jako Tien, tak i Ben Shelton hraje právě levou rukou a může to být zejména v dlouhých výměnách v pokročilejší fázi zápasu trochu nevýhodou pro Jiřího Lehečku. V momentě, kdy naskakují takové ty automatizmy, tak tam můžete často hrát nešikovně levákovi do míst, kde má forehand, kde by jinak soupeři měli backhand. Nicméně Jiří Lehečka to teď zvládl excelentně, zvládl tu nejdelší výměnu tohoto zápasu, srovnávána a 15-15, a ukazuje, že s výměnami od základní čáry s těmi delšími by nemusel mít úplně problémy a třeba i to by mohl být způsob, jak vyzrát na Bena Sheltona. Ukázal to před pár dny v Americe také Alexander Zverev, který ustál dlouhé výměny právě od základní čáry a trpělivostí. Nakonec vyzrál na svého amerického soupeře a získal Grand Slamový titul číslo 2 v sezóně 2026. Jiří Lehečka zahajuje zase zprava svůj servisový gem, respektive pokračuje v něm, a zase se netrefil do prvního pokusu. Ten druhý, věřme, bude v pořádku přímo do forehandu, ale Sheltonovi, a ten zahájil velkým útokem, ale Jiří Lehečka ten útok odrazil, ale pak následně nečistě trefený náběhový forehand od českého tenisty a komplikace pokračují při servisu českého hráče, který teď ztrácí 15-30 a bude muset se velmi, velmi soustředit na svůj první servisový pokus zleva, tak aby nenabídl breakové příležitosti hned na začátku utkání. To by pochopitelně byla významná komplikace. Shelton naprosto v klidu zatím v tomhle zápase s vědomím, že ani prohra by pro jeho tým ještě neznamenala nic definitivního. Naopak Jiří Lehečka v pozici, kdy už další prohra by rozhodně znamenala významné přiblížení Spojených států směrem k finálovému Davis Cupovému turnaji. Druhý pokus Jiřího Lehečky zleva, který je do backendu Bena a Sheltona. Teď Lehečka pokračuje útokem z forehandu právě na tu trochu přece jenom slabší backendovou stranu a nakonec bod, který získává český tenista, velká rána z forehandu po lejně a Ben Shelton už to přetáhl s délkou, to znamená, že je to 30-30 a stejně jako se docela dlouho hrálo o servis Bena Sheltona na úvod, tak teď něco podobného také při podání Jiřího Lehečky, který, už jsem o tom mluvil ještě před zápasem, nemá dobrou zápasovou bilanci s Benem Sheltonem, 3 zápasy, 3 porážky, byť ta poslední ve Stuttgartu na trávě v semifinále byla opravdu hodně vyrovnaná, 3 tiebreaky a Jiří Lehečka nakonec prohrál, ale bylo to opravdu o pár baloncích. Teď si Jiří Lehečka přitáhl soupeře k síti, pak ho přeloboval a ještě se hraje, ale Shelton se netrefil do kurtu, takže má gambol Jiří Lehečka. Tohle byla ukázka tenisové šikovnosti v přímém přenosu. Krásně s citem zahraný stopbal a potom možná ještě s větším citem zahraný lob. A to všechno znamená, že Jiří Lehečka může srovnat na 1-1, pokud zvládne následující výměnu, ale tohle byl rozhodně nejhezčí moment zatím celého utkání. Byť se hraje teprve 8 minut a věřme, že těch krásných momentů bude k, řekněme, zreprodukování pro posluchače radiožurnálu Sport ještě dost a dost. Servis Jiřího Lehečky do kříže, do forehandu Bena Sheltona a pak následně do protipohybu zahraný forehand a máme tady srovnání na 1-1 v zápase Davis Cupového předkola mezi Českem a Spojenými státy. Američané vedou 1-0 na zápasy a Jiří Lehečka teď v souboji s Benem Sheltonem srovnal na 1-1. Američan za malou chvíli půjde podávat po tom, co se ještě otře ručníkem, který pak zahodí do takového speciálního místa, od takové speciální krabice.
2: Je 17 hodin, posloucháte radiožurnál Sport a ten teď míří
3: s mikrofonem za sportem.
2: Ano, k tenisu se přidává hokej. Startuje druhé kolo nejvyšší domácí soutěže, tedy Tipsport Extraligy, a startuje zápasem, který bude mít na úvod velmi zajímavý slavnostní moment. Míříme proto do Třince na úvodní sekundy duelu domácích ocelářů s Kometou Brno. Slovo má reportér David Procházka.
4: 12 sekund za námi, Třinec vyhrál v hazování, Petr Vrána, který naskočil na led a spolu s Vladimírem Draveckým, řekl bych úmyslně, zavezli puk do offsideového postavení. První přerušení hry a teď by měl začít ceremoniál, kdy se budou jak Vladimír Dravecký a Petr Vrána loučit. To hráči Komety ustupovali, nechali udělat tento technický prohřešek třinecké. Petr Vrána teď tleská publiku a na kostce nad ledem teď velké okamžiky v kariérách obou třineckých útočníků, kteří přispěli k těm 5 mistrovským titulům. Koberec už se pokládá na led a Vladimír Dravecký a Petr Vrána se koukají na kostku nad ledě, nad ledem a budou si připomínat ty velké okamžiky 5 mistrovských titulů. Petr Vrána přišel do Třince v lednu roku 2019 z pražské Sparty výměnou za Roberce Bukarce a pak začala ta velká éra Třince. 5 mistrovských titulů za sebou a u všech jako kapitán byl Petr Vrána. Vladimír Dravecký přišel do Třince o poznání dříve v létě roku 2014, tehdy na zkoušku ze druhé švýcarské ligy. No a hned zaujal a zůstal 12 sezon. Je cizincem s nejvyšším počtem zápasů za Třinec. Dnes tedy naskočil do 731. zápasu. Celkově nastřílel 89 branek.
2: Vladimír Dravecký a Petr Vrána tedy hlavními muži úvodu zápasu mezi Třincem a Kometou Brno, který už ale bude pokračovat tedy bez nich na ledě. Nemusí pokračovat bez vás, vy můžete přímý přenos Davida Procházky poslouchat nadále na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo také v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas. A to bude platit také o dalších zápasech dnešního programu druhého kola Tipsport Extraligy. 17.30 nastoupí Litvínov proti Pardubicím a Mladá Boleslav proti Karlovým Varům. Od 18 hodin se přidají Kladno se s pražskou Spartou, Hradec Králové s Českými Budějovicemi a také dojde na duel mezi Olomoucí a Plzní. zní. V hokeji se ale budeme na Radiožurnálu Sport samozřejmě vracet. Teď už zase tenis, Davis Cupový souboj mezi Čechy a Američany. Z pražské O2 arény pokračuje David Prouza.
1: 1-1 a 30-30 z pohledu Jiřího Lehečky, který bojuje s Benem Sheltonem o to, aby srovnal na 1-1 ideálně po prvním dni, protože první bod získal Lerner Tien, který porazil Jakuba Menčíka i ve třetím vzájemném zápase a tentokrát to bylo ve dvou setech. Jiří Lehečka po druhé v situaci, kdy vedl 30-0 při podání Bena Sheltona, ale teď je to znovu 30-30. Shelton se teď těsně netrefil do prvního pokusu, takže určitě příležitost pro Jiřího Lehečku k tomu, aby on vykročil stříc třeba breakballu nebo ideálně také prvnímu setu, ale to bych ještě hodně předbíhal, nepřed musí Jiří Lehečka zvládnout tento zápas s Benem Sheltonem, kdy o tom teď budeme informovat také posluchače Radiožurnálu ve zprávách. Zatím je to slušně rozehraná výměna pro Jiřího Lehečku. Jiří Lehečka získává teď velmi důležitou výměnu, dostává se do vedení 40-30 při servisu Bena Sheltona 1-1 na začátku zápasu. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Prahy, David Prouza, Radiožurnál. Můžeme pokračovat teď ve vysílání Radiožurnálu Sport, nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v Česku. Jiří Lehečka a první breakball tohoto zápasu pro českého tenistu může odskočit do drobného náskoku 2-1, který by pak následně mohl potvrdit také svým vlastním servisovým gemem. Ale v tuhle chvíli potřebuje ještě 1-15 k tomu, aby se do toho mírného náskoku dostal a vše se bude odvíjet také podle toho, jak moc dobře se trefí Ben Sheltona do prvního podání. Přesně do těla Jiřího Lehečky, pak tvrdý úder z forehandu, ale Lehečka se dostal do výměny, ale nestihne ten volej od Bena Sheltona a samozřejmě vlahá reakce publika, pochopitelně nikdo úplně tady asi nechce vidět dost často získané body na americké straně, ale to tohle si možná potom zasloužilo, protože Ben Sheldon zahrál velmi solidní forehandový volej, ale Jiří Lehečka ukázal, že i když se dostane do velice svízelné situace na returnu, tak dokáže tu výměnu ještě udržet v chodu a v klíčové momenty by pak mohly třeba přicházet i chyby od Bena Sheldona. Zatím nepřicházejí tak často, je to 40-40, 1-1, Jiří Lehečka schovaný za základní lineou o poznání dál, než je Sheldon na svých vlastních returnech. Lehečka teď dobře zareturnoval, tlačí z backendu, přibližuje se sám k síti a volej už hrát nemusí. Další break gol pro Jiřího Lehečku, který mnohem lépe, bych řekl, se zaklimatizoval s atmosférou velmi slušně zaplněné O2 arény. Oproti Jakubovi Menšíkovi dělá o dost méně nevnucených chyb a v tuhle chvíli si vysloužil další breakovou příležitost. Může odskočit do vedení 2-1, pokud zvládne následující úder. Ben Sheltona zase pod, řekněme, trochu větším tlakem na začátku utkání bude servírovat zleva a je to dlouhé, takže přes druhý servis a teď si ještě Ben Sheltona trochu protáhne pauzu mezi prvním a druhým podáním, protože mimo hru zahrál smeč do sítě, teď se teprve vrací k základní čáře a to čekání se přece jenom trochu protáhne, ale on má ten servisový rituál poměrně krátký, takže to stíhá v pohodě. Jiří Lehečka teď o poznání opatrněji, než bych čekal, ale zároveň neskazil, takže zůstává ve výměně a to je teď v tuhle chvíli nejdůležitější. Ben Sheldon útočí forehandem ven z kurtu, Jiří Lehečka oplácí stejnou mincí, ale z backendu a pak hraje po čáře, ale těsně vedle. Velká škoda, Jiří Lehečka to teď měl několikrát na raketě, zvolil, řekněme, pasivnější přístup, který se úplně nevyplatil. Je jasné, že Jiří Lehečka v těchto momentech nebude chtít udělat chybu, ale trochu se obává. Vám, že v zápase s takovým bomberem, jakým je Ben Sheltona, tak by možná bylo trochu praktičtější někdy zaútočit trochu více, ale nechci samozřejmě promlouvat do taktiky Jiřímu Lehečkovi. 1-1, 40-40 a věřme další příležitost pro Jiřího Lehečku vytvořit si breakovou možnost. Ben Sheltona podává zprava do forehandu Lehečky, ten velmi slušně a pod nohy Ben Sheltona vydává balon. Američan nereaguje dobře a je to opravdu breakball číslo 3 pro Jiřího Lehečku. Mimochodem servis Sheltona 219 km za hodinu, je to rychlé a Ben Sheltona umí ještě rychleji. Na US Open servíroval třeba také 240, takže Jiřího Lehečku vůbec nečeká nic jednoduchého, byť samozřejmě někdy čím větší rána, tím potom ostřejší return, který vám přiletí zpátky pod nohy, jako se to stalo právě teď. Jiří Lehečka znovu vlevo, zase breakball. Třetí breakball v tomto gemu, třetí breakball v tomto zápase. Opět velká rána od Sheltona, který se přibližuje k síti. Lehečka prohazuje, ale Sheltona si tam počkal a zahrál velmi pěkný backendový volej. Balon od Lehečky zase letěl podle mě trochu pomaleji, než mohl, nebo než Lehečka umí. Sheltona to přečetl, byl tam velmi rychle a hrál ten volej v podstatě ze zhora dolů, což je pochopitelně o dost příjemnější, než když hrajete volej v úrovni sítě. i proto je to zase 40-40 a nejdelší den tohoto zápasu pokračuje dál. Jiří Lehečka měl 3 breakbally, zatím nevyužil ani jeden. Teď zase schoda, servis zprava Bena Sheltona do těla Lehečky a přes pásku, takže si to Ben Shelton zopakuje, ale určitě, i kdyby Jiří Lehečka nezvládl tento game nakonec doklepnout, tak určitě pro sebevědomí jeho dobré, že je schopný se takhle dlouho držet v servisových gamech Bena Sheltona a co by případně nevyšlo teď, může být zase třeba v dalším servisovém gemu. Teď tedy opět přes první podání rozehraje Ben Shelton na téčko, ale vedle o pár centimetrů. Takže si zase Jiří Lehečka vyzkouší, jaké to je returnovat druhý servis Bena Sheltona, tenisty, který hrál v finále US Open, tenisty, který už je celkem ubytovaný v elitní desítce a teď který také dává dvojchybu, kterou samozřejmě kvitují i diváci, byť to není úplně sportovní, ale samozřejmě dáreček je to příjemný pro Jiří Lehečku, který bude mít čtvrtý breakball, tak to už by se slušelo s tím něco udělat. Jiří Lehečka teď v pozici, kdy zase je o trochu blíže k tomu, aby se dostal do mírného náskoku v souboji s Benem Sheltonem v Davis Cupovém předkole v souboji Česka a Spojených států. Servis Sheltona velmi tvrdý a pak následně pohotový a kontrolovaný volej. Ben Shelton zleva zatím velmi přesvědčivý, z té pravé strany neservíruje tak dobře, ale i tak stále se drží v tomto svém servisovém gemu, který se opravdu hodně natahuje. Ben Shelton v něm ještě neměl jedinou příležitost ho ukončit, ale zároveň také sebral všechny možnosti Jiřího Lehečky na to, aby se dostal do náskoku 2-1. Takže zase 40-40. Maratonský gem pokračuje. Jiří Lehečka 2 metry, možná 2,5. Za základní čarou bude returnovat pokus Bena Sheltona, který je tentokrát do forehandu českého tenisty. Lehečka celkem v klidu dostává ten balón do kurtu a nutí Bena Sheltona, aby více tvořil hru a teď nepomáhá páska Jiřímu Lehečkovi, který si velmi slušně Sheltona dostal k síti, pak ho i prohodil, ale páska pozvedla ten balónek hlavně nahoru a také dost do strany. To znamená, že je to out a to, co neplatilo ještě před pár chvilkami, tak je realitou. I Ben Shelton má možnost zakončit tento game, má tedy gameball a může se dostat do náskoku 2-1. Po přestávce by pak případně servíroval Jiří Lehečka. Ale nepředbíhejme, třeba tento game bude pokračovat dál. Ben Shelton a servis zleva, velká rána do backendu, Lehečka se tam dostal krásně, ale neskrotil ten balonek úplně dostatečně k čáře. Drobný out, drobná chyba Jiří Lehečky a skóre 2-1 pro Bena Sheltona.
2: Říká David Prouza, se kterým se samozřejmě za chvíli zase uslyšíme. Teď je 17 hodin a 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, pořad s mikrofonem za sportem, a to proto, že už se hraje také jedno utkání druhého kola hokejové Tipsport Extraligy. Tedy otázkou je, jestli se už hraje znovu, anebo jestli stále v Třinci oslavují, dá se říci tak nějak, kariéry končících Vladimíra Draveckého a Petra Vrány. Zkontrolujeme to přímo ve Werk aréně u našeho reportéra Davida Procházky.
4: Stále 13 sekund odehráno, 0-0 mezi Třincem a Kometou, ale teď v tuto chvíli skončilo to slavnostní loučení s dvěma legendami třineckých ocelářů, Vladimírem Draveckým a Petrem Vránou. Ještě po tom slavnostním ceremoniálu objeli oba dva kolečko kolem Werk arény. Nakonec si plácli i s pruhovanými čtyřmi muži, kdy občas hokejisté nevychází s rozhodčími, tak tentokrát Vladimír Dravecký si na poslední chvíli ještě všiml stojící čtveřice rozhodčích a také s nimi poděkoval za kariéru, popřáli si hodně štěstí a teď už může zápas pokračovat po třineckém úvodním úmyslném offsideu, ale tak toto posouzeno samozřejmě nebylo. Uplynulo 13 sekund a už se opět pokračuje. Nestrašil sice, dostal puk do útočné třetiny, ale měli ho pod kontrolou hráči Komety Brno a ti jsou teď v útočné fázi a Mazanec si připsal první zákrok. Ondřej Kovařík bojuje na modré čáře, ale nepropajoval se přes Kometu, přes obranu Komety Brno. Byl tam Kučeřík, který vystavil třineckého celáře opět do offsideu. 36 sekund za námi mezi Třincem a Kometou Brno. Mezi dvěma týmy z posledních tří mistrů extraligy. Hazování mezi Hudáčkem a Zbořilem. Úspěšnější pro Hudáčka, pro třineckého útočníka. Třinečtí okamžitě nahazují do útočného pásma za branku Aleše Stezky. A teď se hraje po mantinelech a třineští by se mohli dostat k zakončení a do prázdné branky. Je to gól, který střílí Oscar Flynn po přihrávce z levého kruhu na pravý byla branka stezky odkrytá a v první minutě se Třinečtí dostávají do vedení. Konkrétně 52 sekund uplynulo a Třinec vede nad Kometou Brno 1-0. Zakončení do prázdné branky. Třineckým se opět podařil lata jejich silná stránka, kdy vytáhli puk od mantinelu do střelecké pozice. Stezka povíjel a přišla přihrávka z levého kruhu na pravý a Oscar Flynn zakončil po té, co mu přihrával Kudáček, takže 1-0 pro Třinec.
2: Třineční, kteří na úvod tohoto ročníku extraligy dokázali zvítězit v Karlových Varech, tak tedy vstoupili dobře i do utkání s Kometou Brno. Tenhle duel můžete dál poslouchat třeba v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas. My na Radiožurnálu Sport znovu míříme za Davis Cupovým soubojem mezi českými a americkými tenisty. Češi prohrávají doma v O2 aréně po porážce Jakuba Menšíka s Lerner Tienen 0-2 na sety, tedy 0-1 na body. Teď se o vyrovnání snaží Jiří Lehečka proti Benu Sheltonovi. Slovo má David Prouza.
1: Jiří Lehečka vstoupil slušně do tohoto zápasu, nebo řekl bych nejen slušně, velmi dobře, je to 1-2 z jeho pohledu, ale za malou chvíli může být srovnáno, protože vede 40-0 při svém vlastním podání. Ben Shelton mu teď pomohl i tím, že dvakrát

2-6 a 2-4 a reálně vlastně neměl žádnou příležitost, jak v tomto zápasu se alespoň dostat trochu do vedení nebo do nějakého rytmu. Jiří Lehečka za ty 3 gemy, nebo téměř 4, trochu si troufnu tvrdit, ukázal více než Jakub Menčík za celý zápas. Snad to Jiřímu Lehečkovi vyjde tak, aby to bylo 1-1 po úvodním dni. Teď je to 40-15, český reprezentant před malou chvílí zaváhal ve výměně v mezihře. Tentokrát si pomáhá velmi dobrým prvním servisem, přibližuje se k síti, ale to je out ze smeče, která byla v pohybu. Nikdy to není úplně jednoduché trefit balonek v okamžiku, kdy se pohybujete směrem k síti, ale trefit se to určitě dalo lépe. A tak ze stavu 40-0 je tu po dvou nevynucených chybách Jiřího Lehečky stav 40-30. Pořád je to ještě v rukou českého reprezentanta, ale už to nevypadá to skóre tak příjemně jako před pár okamžiky. Takže Jiří Lehečka a jeho pokus zleva na Bena Sheltona, na finalistu US Open, který prohrál se Zverevem, ale který se určitě zvedl sebevědomí tímhle tažením, kdy se dostal do finále a usiloval o to, aby po 23 letech získal Američan titul na US Open. To se nepovedlo, ale Shelton si to teď může vynahradit dílčím způsobem v Davis Cupu, pokud zvládne zápas s Jiřím Lehečkou, tak významným způsobem přiblíží Ameriku do finále Davis Cupu, ale teď Jiří Lehečka perfektně u sítě zahrál backhandový úder, který je vítězný a který znamená, že je to 2-2 po 25 minutách. Jiří Lehečka půjde znovu returnovat servis Bena Sheltona a můžeme jen doufat, že to zase bude mít průběh jako v těch minulých dvou případech. Tedy po každé se Jiří Lehečka dostal minimálně na schodu v tom aktuálně pozdnějším gemu na servisu Bena Sheltona, to byly dokonce 4 breakbally. Nevyužili, ale nevyužil ani jeden Jiří Lehečka, tak třeba teď v pátém gemu zápasu Jiří Lehečka usiluje o to, aby srovnal na 1-1 v souboji se Spojenými státy. Češi hrajou s Amerikou po roce znovu v Delray Beach, to vyšlo 3-2 na zápasy, snad to vyjde i teď v pražské O2 aréně. Servis Bena Sheltona, který je nepřesný, podání, které letělo ven z kurtu, ale bylo příliš daleko od té boční čáry, a tak si Ben Shelton znovu zkusí servis druhý na Jiřího Lehečku, který je znovu do těla, znovu z rotací, ale Jiří Lehečka zatím velmi slušně čte ty směry a je to velmi těžké hrát úder na tělo, ale zvládá to zatím český reprezentant velmi slušně. Teď je pod tlakem od Bena Sheltona, který od základní čáry rozděluje a diktuje tempo, ale nakonec chybuje. Jiří Lehečka ukazuje trpělivost a to se vyplácí v tomhle případě. U českého tenistu je to stav 15-0 a určitě náznak cestičky, kudy by Jiří Lehečka mohl dlouhodobě dělat body, protože dlouhé výměny určitě Sheltonovi nesvědčí příliš. Netvrdím, že Lehečkovi ano, i on se snaží o aktivnější hru, ale myslím si, že v dlouhých výměnách těch pasivnějších fázích zápasu, tak může být o poznání přesnější a trpělivější. Teď velký servis Bena Sheltona do backendu Jiřího Lehečky, který tam ale zase dobře hrábl raketou a teď se dostává do výměny. Podseknutý balon od obou tenistů. Shelton se přibližuje k síti, Lehečka prohazuje a to je dobrý balon. Parádně umístěno na čáru a po třetí za sebou se Jiří Lehečka dostává do vedení 30-0. Tak nejenom, no ne na čáru, to bylo opravdu jenom kouskem otisku na čáře, ale otisk tam byl a tak je to zase dobře připravené. Jiří Lehečka vede 30-0 při servisu Bena Sheltona. Tenisty, který je aktuálně na 4. místě žebříčku ATP a klidně se může posunout třeba za chvíli až na pozici číslo 3 před Carlose Alcaraze, ale to teď není úplně vedlejší a asi to ani neřeší. Ben Sheltona řeší to, aby získal následující bod, dává do backendu Jiřímu Lehečkovi, ten zase přečetl dobře ten servis, zatím na returnu Jiří Lehečka velmi solidní a snad se dostane teď i do té výměny, které ale nakonec neodolal tlaku Bena Sheltona. Je to přeci jenom trochu něco jiného, když pravoruký tenista, který je zvyklý na to, že většinou hraje spíše z praváky, tak najednou mu přiletí velká rána po lajně, tam, kde normálně jeho soupeři mají backhand, tam najednou Ben Shelton mlátí forehand a je to cítit, ale zatím to Jiří Lehečka, řekl bych, zvládá o dost lépe než Jakub Menčík, i on hrál s levákem Lernerem Tienem. Teď je to 30-15 pro Jiřího Lehečku, 2-2, servíruje Ben Shelton, servíruje kam? Servíruje do sítě, takže nabízí další příležitost českému reprezentantovi vytvořit si ideálně dva breakbally. Pokud by zvládl následující 15, tak by to bylo 40-15. Ben Sheltona teď ještě trochu pauza mezi prvním a druhým servisem, teď už by měl podávat servis, který je dlouhý. Tohle je dvojchyba, další pro Bena Sheltona.
Kozma a možnosti na to zase odskočit, respektive odskočit poprvé v zápase Benu Šoltnovi pro Jiřího Léčku. A rovnou dvě, vedení 40-15, to posloucháte přímý přenos na radiožurnálu Sport. Jiří Lehečka bojuje s Benem Šeltnem ze Spojených států o to, aby srovnal v souboji Česka a Amerikina 1-1.

0: a na zápasy a teď má zase dobrou příležitost k tomu, aby se dostal do vedení a po přestávce mohl třeba ten break potvrdit sám na vlastním podání. Servis Sheltona do forehandu Lehečky, ten je krátký z returnu, ale dlouhý je Ben Shelton ve snaze o náběhový backhand a Jiří Lehečka poprvé prolamuje podání finalisty US Open Bena Sheltona a dostává se do vedení 3-2.
1: Říká David Prouza, dobré zprávy jsou tu arény, věřme, že budou pokračovat na Radiožurnálu Sport i nadále. Je 17 hodin a 20 minut a teď zase hokej, protože už se hraje jedno utkání druhého kola Tip Sport Extraligy. Proti sobě stojí Třinečtí oceláři a Brněnská Kometa a tenhle duel nám z Verk arény přibližuje David Procházka.
2: 7. minuta zápasu, Třinec vede stále od první minuty nad Brněnskou Kometou 1-0, to se prosadil Oscar Flynn v 52. sekundě. Už předtím v první minutě odehráli prvních 13 sekund do přerušení hry také loučící se legendy třineckého hokejového klubu Vladimír Dravecký a kapitán při těch 5 mistrovských titulech v řadě Petr Vrána, který odehrál za Třinec 7 sezon, to Vladimír Dravecký dokonce 14 sezon. 13 minut a 18 sekund v tu chvíli zbývá do konce první třetiny. Kometa je většinu zápasu pod tlakem, ale teď se přece jen dostala do protiútoku a také do zakončení. Byl to Tomáš Zohorna, který se prodíral po levém křídle, ale třinecká obrana mu stihla stížit pozici. No a Voženílek teď vybojoval puk na zadním mantinelu, ještě se od plexiska odrazil od jeho zad, ale Voženílek se zorientoval a musil s Kuběsou zavírají levý mantinel. Kometa opět nemůže ven z pásma. Martin Růžička, kapitán Třince, ten současný na modré čáře. Aubrecht dostal puk sedmý obránce v dnešním utkání, ale trefil jen před sebou stojícího Gulašiho do bruslí a ten obloučkem vyhazuje alespoň za modrou čáru do středního pásma. Musil teď propadl, ale hráči Komety nemají puk v útočném pásmu ani pod kontrolou. Musí s ním zpátky. Kolár na Nedomlela, to je extřinecký obránce, teď už tedy Komety Brno. No a dopředu můžou zase hosté, ale jen nahozením na zadní mantinel. Silvestr Kusku marně stíhal ten kotouč a tak zase Třinečtí míří do protiútoku. Daniel to zkoušel individuálně od pravého mantinelu na osu hřiště, ale v poslední chvíli mu puk utekl, nestrašil. Nabíjí do velké šance Galvasovi, ale Třinečtí obránci stihli vystoupit proti třineckému střelci, který byl na pravém kruhu na podobné pozici jako Oscar Flynn, který v úvodu zápasu dokázal střelit ten úvodní gól. Teď znovu 3-4, 3-2 v útočném pásmu. Marko Daňo stezká, výborný zákrok pravým betonem. Mezi čárkami byl Marko Daňo, trošku dostal puk zase.
1: Třinec Kometa tedy stále 1-0, jak nám říká náš reportér David Procházka, který nadále tenhle duel komentuje třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas, nebo na internetových stránkách najdete odkazy na přímý přenos, tedy iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz. Jenom tady u nás na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat Davis Cupový souboj mezi Čechy a Američany o postup na finálový turnaj do Boloni. Duel Lehečka Shelton a z pražské O2 arény pokračuje David Prouza.
0: A stav 3-2 pro Jiřího Lehečku a co je příjemné, právě český tenista na servisu, to znamená jediné, že prolomil podání Bena Sheltona, může potvrdit break, stav 15-15, ale teď po nevinucené chybě právě tento smírný stav nebo smírné skóre Jiří Lehečka teď v pozici, kdy mu stačí v uvozovkách jenom vyhrávat servisové gemy a první set by byl jeho. Ale samozřejmě takových servisových gemů musí zvládnout ještě několik a nikde není psáno, že i Ben Shelton si nevytvoří nějaké breakové příležitosti. Je to tenista číslo 4 na žebříčku ATP a také tenista, kterého Jiří Lehečka zatím ještě ve své kariéře neporazil. Tohle čtvrtý vzájemný zápas, předcházející 3, vyhrál právě Ben Shelton. Nikdy to nebyl, řekněme, výprask pro Jiřího Lehečku, to rozhodně ne, ale zároveň 3 zápasy, to už určitý vzorek je. Druhý pokus Jiřího Lehečky do těla Bena Sheltona, následně útok z forehandu do backendové strany Američana, ale ten se zatím dokáže svým backendem docela úspěšně bránit. Teď podsekává balon, dává mu hodně velkou spodní rotace, Jiří Lehečka reaguje stejným způsobem a počkal si na chybu. Ben Shelton tentokrát nabízí balonek z mezihry celkem zadarmo, dá se říci, a Jiří Lehečka 3-2 a 30-15, hraje se 33 minut a může za chvíli třeba, věřme, Jiří Lehečka, pokud si pomůže dobrými prvními servisy, odskočit do náskoku 2 gemů, což by byla situace, na kterou tady zatím publikum v O2 Areně nemohlo být zvyklé, protože Jakub Menšík s Lernerem Tienem v podstatě celou dobu prohrával a To znamená, že Američané vedou 1-0 na zápasy nad Českem. Pokus Jiřího Lehečky ven z kurtu zleva, ale to podání bylo o poznání delší, než by si český reprezentant představoval, takže musí znovu přes druhý servis. Ben Shelton trochu blíže k základní čáře, ale returnovat ještě nemusí, protože pokus Jiřího Lehečky ten druhý se otřel o pásku, pak následně spadl do kurtu. Teď je drobná prodleva, protože Shelton zreturnoval ten balonek, takže ještě se musel dostat pryč mimo dvorec. Teď už druhý pokus znovu Jiří Lehečky do backendu, na jistotu dá se říci Sheltonovi. Jiří Lehečka ví, že z této strany Shelton úplně tlačit nebude a následně chybuje i z forehandu a je to 40-15 pro Jiřího Lehečku, pro tenistu, který tady bojuje v Davis Cupu o to, aby získal zase velmi podstatné a klíčové vítězství. Povedlo se mu to v Delray Beach, když vybojoval tehdy neskutečný bod v souboji s Taylorem Fritzem. Ten tentokrát v nominaci Spojených států není, ale Lehečka v Americe předvedl skvělé výkony v singlu. Teď věřme, že na ně naváže i v O2 aréně. U sítě český tenista a lob Bena Sheltona, který se nepovedl, ale ještě ta výměna pokračuje. Lehečka si přitáhl Sheltona k sítě, teď ho sám lobuje. Spadne to do kurtu. Ano, Shelton tohle hraje mezi nohama a už to nestíhá. Respektive stihl to zahrát, ale ne odehrát přes sít a tak Jiří Lehečka vede 4-2 v prvním setu nad Benem Sheltonem. Byť je to sudý gem, tak Lehečka míří za Tomášem Berdychem, kapitánem českého týmu, a to z toho prostého důvodu, že si vezme novou raketu, nový výplet, tak aby měl co nejlepší podmínky pro returny obrovských ran, které dává ze servisu Ben Shelton. Takže taková drobná porada i s Tomášem Berdychem, který zase velmi rychle vyskočil po získaném gemu Jiřího Lehečky na nohy. Je vidět, že se mu úplně sedět nechce a nic bych za to nedal, že by ho klidně lákala. Ještě představa, že by si sám v O2 aréně zahrál, byť, jak už on sám říkal, na velké zápasy by to rozhodně nebylo. Ale můžu potvrdit, že v momentě, kdy se hrají třeba nějaké tréninkové věci na dvorci v rámci Davis Cupu, tak Tomáš Berdych stále na kurtu velmi kvalitní. Teď také kvalitní, velmi kvalitní volej Bena Sheltona, který znamená, že to je 15-0 pro Spojené státy. Jiří Lehečka zreturnoval ten první pokus svého soupeře, ale balonek letěl hodně vysoko a pak už to Shelton měl na volej relativně jednoduché a tak vede 15-0, ale, a to je podstatné, prohrává 2-4 s Jiřím Lehečkou, který útočí na to, aby nejenom sebral set Benu Sheltonovi, ale ideálně, aby mu sebral sety 2 a srovnal na 1-1 na zápasy. První servis zleva Bena Sheltona neúspěšný, zastavila ho páska, přes druhý pokus tedy bude rozehrávat tuhle výměnu a to je zase drobná příležitost pro Jiřího Lehečku, který to dostává na forehand, ale zase výborně typl stranu, takže se dostal do výměny, teď tlačí z backhandu křížem, pak z forehandu křížem, přibližuje se k síti a parádně si to teď připravil Jiří Lehečka, ani nemusel hrát volej, protože Ben Shelton to zahrál ne do sítě, ale spíše pod síť, takže to narazilo, respektive balónek narazilo do toho sloupku, který je položený na zemi, na kurtu v O2 aréně a je to 15-15 a Jiří Lehečka zatím ukazuje, že si opravdu řádně udělal domácí úkol, pokud jde o returny a čtení servisu Bena Sheltona, Američana, který hrál před pár dny ještě doslova v finále US Open, teď bojuje v Davis Cupu v souboji s Českou republikou. Jiří Lehečka zase zreturnoval první pokus Bena Sheltona, který nebyl tak rychlý, ale měl tady fantastickou rotaci, ale Američan od té chvíle byl v tlaku a nakonec z toho tlaku také rezultuje bod na 30-15 pro Spojené státy, ale Jiří Lehečka zatím žádné body zadarmo Benu Sheltonovi nedává na returnu a to je podstatné, vede 4-2 a každý další gem, kdy trochu trápí Sheltona na returnu, tak mu může psychicky hodně pomáhat, i když ten gem třeba nezíská, tak minimálně pro sebevědomí Jiřího Lehečky by to mohlo znamenat moc a moc. Teď tady servis zastavu 30-15 pro Bena Sheltona, pokus zleva, Američan to hraje přes pásku. Chtělo by se říci do autu, ale elektronické hlášení mlčí, to znamená, že ten balónek se musel trochu o čáru opřít. To znamená, že po krátké chvíli, až Ben Shelton přijde znovu k základní léně, tak bude znovu přes první pokus rozehrávat a Jiří Lehečka musí být na pozoru, protože Shelton těm servisům dává opravdu obrovskou ránu a je to velká bomba na téčko, ale Lehečka to zase přečetl a donutil, neříkám chybě Bena Sheltona, ale nabídl možnost chybovat Benu Sheltonovi, který ji využívá a je to 30-30. Jiří Lehečka v pozici, kdyby si mohl vybojovat zase nějaké breakové příležitosti. Zatím Mary Ternu opravdu velmi, velmi dobrý, řekl bych nadprůměrně dobrý. Je to opravdu velká řehole. Jenom vrátit ten servis ani nemusí být dobře umístěný od Bena Sheltona. Jiří Lehečka nejenom, že ty servisy vrací, ale ještě je vrací tak, že Shelton žádný balonek nemá úplně lehce zahratelný. Teď tady 30-30 a Lehečka zase výborně do těla Sheltonovi, ten se přiblížil k sítě, pak pokus o lob od českého tenisty a to bude dlouhé. Bohužel o pár decimetrů velmi slušně Jiří Lehečka reagoval na to, že Sheltonovi se zase rychle přibližoval k síti, ale tentokrát to s tím lobem úplně nevyšlo, nevadí, tak je to 40-30 pro Bena Sheltona, ale 4-2 pro Jiřího Lehečku ve druhém zápase předkola Davisova poháru mezi Českem a Spojenými státy. Američané vedou 1-0, potom co Lerner Tien porazil Jakuba Menšíka, porazil ho po třetí ze tří zápasů, tentokrát 6-4 a 6-2. Respektive 6-2 a 6-4. Teď servíruje Ben Shelton na Jiřího Lehečku do backendu a tohle je dlouhé. Tak první, řekněme, lacinější chyba Lehečky na tomto returnovém gemu. Mrze toto snad moc nebude. Je to 4-3. Po přestávce půjde servírovat český tenista.
1: A platí to v 17 hodin a 30 minut, tedy to, že Jiří Lehečka vede 4-3 s breakem v úvodním setu duelu s Benem Sheltonem v Davis Cupovém souboji Čechů s Američany. No a proto, že je tento čas, tak to také znamená, že se přiblížila úvodní vhazování dvou duelů druhého kola hokejové Tip Sport Extraligy. Litvínov za malou chvíli nastoupí proti Pardubicím a Mladá Boleslav přivítá Karlovy Vary. Už nějakou chvíli se hraje v Třinci, kde domácí oceláři hostí brněnskou Kometu. Jaké je aktuální skóre a samozřejmě i další informace o tomto duelu nám podá David Procházka.
2: 8 minut 57 sekund do konce první třetiny. Vladimír Dravecký právě naskočil na střídačku už v saku po tom úvodním střídání a dlužím vám také změnu skóre, protože před malou chvílí Daniel Voženílek vybojoval kotouč v útočném pásmu na chybujícím Američanu Vitkovském, který za brankou ztratil kotouč. Voženílek ho posunul na modrou čáru na Patrika Kocha. Patrik Koch nahodil od levého mantinelu přímo na branku, ale Vitkovský, který ztratil ten kotouč, vyjel před branku a bruslí stečoval mezi stezkovi betony. Takže dvojí chyba Vitkovského, ta první zásadnější, ta druhá spíše smůla. No a Třinec vede 2-0. Teď ve 12. minutě, ten gol padl v 11. minutě v čase 10-12. Takže Oskar Flynn a Patrik Koch jsou střelci tohoto zápasu. Petr Vrána už by měl být ve VIP salonu se svými nejbližšími. No a Vladimír Dravecký se právě převlékl do saka a už si plácl s hlavním trenérem Žabkou a je na střídačce jako asistent trenéra, který se stal neoficiálně už v průběhu minulé sezóny, kdy ještě i v playoff dokázal naskočit do sestavy, ale už se pomalu připravoval na život po kariéře. Teď se povedlo hráčům Komety Brno vypíchnout rukavicí kotouč do středního pásma při přechodu Třineckých přes modrou čáru. Král to byl a Třineční pak nemohli hrát, takže Král si kotouč podržel a odchází střídat. Kometa se zatím těžka dostává do hry. Šotka rozehrává na Tomáše Zohornu, ten si prohodil puk přes modrou čáru, ale na pravé straně mu přejel jeden ze spoluhráčů a tak je to offside. 7 minut a 49 sekund před koncem první třetiny. 2-0 pro Třinec v první minutě v 52. sekundě.
1: My se na Radiožurnálu Sport poprvé vypravíme na zápasy do Litvínova a Mladé Boleslavy, ale už teď můžete naše reportéry poslouchat třeba na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz nebo přes mobilní aplikaci Můj rozhlas. Tak zase zkontrolujeme tenisový Davis Cupový souboj mezi Čechy a Američany. Z pražské O2 arény pokračuje David Prouza.
0: A pokračuje vlastně podle tento zápas Jiří Lehečky s Benem Sheltonem podle stále stejného mustru. Čech na servisu přesvědčivý, Ben Shelton už tolik ne, proto je to 4-3 pro Lehečku a také 40-0 pro českého reprezentanta. A tak za malou chvíli se to skóre na velké obrazovce, na té velké kostce v O2 aréně může změnit na 5-3, pokud zvládne Jiří Lehečka teď servis zleva krásně do backendu Bena Sheltona, přibližuje se. No, chtěl se přiblížit k síti, ale musí zpátky, protože Shelton zahrál vlastně nechtěně skvělý lob, ale potom dává půlku sítě z backendu. A je to opravdu 5-3 pro Jiřího Lehečku, který je blízko blizoučko zisku prvního setu, potřebuje buď prolomit znovu podání Bena Sheltona, to je ta složitější varianta, nebo ideálně získat svůj další servisový gem po výměně stran a může to být 1-0 pro Česko, ale samozřejmě nechci ještě předbíhat, protože stav 5-3 ještě není definitivní. Ben Shelton se teď pokusí snížit a pak zabojovat třeba na returnu. Každopádně, ať už to dopadne jakkoliv, vy o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Ben Shelton teď ještě v takovém předpřípravném rituálu a ještě zamíří zpátky na svoji lavičku za kapitánem Bobem Bryanem a zvrátí jeden balonek, který se mu úplně nezdá, takže s ním už se hrát nebude. Shelton teď zase poklidným tempem míří zpět k základní čáře a za chvíli už půjde servírovat. Jsem zvědavý, nebo bude mě zajímat potom třeba na tiskové konferenci právě s Benem Sheltonem, jak je na tom s fyzickými silami, protože opravdu pár dní nazpět hrál ještě zápas v New Yorku a čas na aklimatizaci neměl úplně velký v Praze. Zahajuje ale tento servis velmi slušně, určitě nejlépe zatím ze všech servisových gameů, po každé z nich prohrál.
1: Hezké odpoledne posluchačům Radiožurnálu, začneme ale na tenise, protože po porážce Jakuba Menšíka s Lernerem Tienem hraje o vyrovnání Davis Cupového souboje mezi Čechy a Američany v pražské O2 aréně Jiří Lehečka. Jeho snahu nám přiblíží David Prouza.
0: Jiří Lehečka se s atmosférou O2 areny zaklimatizoval mnohem lépe a vede 5-3 nad Benem Sheltonem z Prahy. David Prouza, Radiožurnál.
1: A teď pojďme už na rozehrané zápasy druhého kola hokejové Tipsport Extraligy. Základní informace o duelu mezi Třincem a Kometou Brno dodá David Procházka.
2: 14. minuta zápasu, teď už 15. a Třinec vede nad Kometou Brno 2-0. Jak se vyvíjí utkání Litvínov Pardubice, poví David Kalvas.
3: Třetí minuta, Litvínov Pardubice 0-0, zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
4: Třetí minuta také v Mladé Boleslavi a nerozhodný stav 0-0 z Mladé Boleslavi. Pavel Petr, Radiožurnál.
1: Na Radiožurnálu Sport běží pořád s mikrofonem za sportem. Posluchačům Radiožurnálu přejeme příjemný páteční podvečer.
5: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: A teď ty tenisové Davis Cupové. Dodá nám je David Prouza.
0: Ben Shelton právě teď získal nejjednoznačnější servisový gem. 40-0, okamžitě proměněná čistá hra a skóre 5-4, tedy z pohledu Jiřího Lehečky 4-5. Z pohledu Bena Sheltona, český reprezentant, po krátké přestávce půjde servírovat na zisk prvního setu. Má to zatím rozehrané slušně na returnu až do tohoto posledního případu.
1: A budeme u toho samozřejmě, ale ještě předtím si odskočíme na Radiožurnálu Sport na hokej, protože v Mladé Boleslavi v duelu s Karlovými Vary už duelu třetího kola, respektive druhého kola Tipsport Extraligy, se děly zajímavé věci. Poví nám o nich Pavel Petr.
4: No a tou nejzajímavější je fakt, že hosté se dostali do vedení. Čtvrtá minuta, Mladá Boleslav Karlovy Vary tedy 0-1. Nenápadná akce, předtím měli dvě slibné příležitosti domácí, hlavně Grieger, ale ve čtvrté minutě zavazil kotou žoutočného pásma, šťastný přihrál na pravou stranu a Jones z prostoru a někde na bodu vazování prostřelil brankáře Furcha. Aktuálně tedy domácí bruslaři prohrávají s Karlovarskou energií 0-1. Pro domácí tým je to rozhodně.
1: Na Radiožurnálu Sport teď rychle zjistíme, jestli náhodou první minuty nepřinesli i nějaký ten gol v duelu Litvínov Pardubice. Pokračuje David Kalvas.
3: Nepřinesli, čtvrtá minuta začíná a skóre zatím bezbrankové 0-0, ale velmi dobrý začátek, svižný hokej a litvínovští byli zatím mírně nebezpečnější, hlavně mladíček Šámal ohrozil brankáře Vila, když se dostal z levé strany až před něj, ale pak už neměl příliš komfortní zakončení, takže Vil tuhle situaci ustál, stejně jako situaci...
1: Litvínově tedy zatím bez gólu, tenhle duel stejně jako všechny další hokejové můžete poslouchat třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas. A teď můžete na Radiožurnálu Sport zase s námi zamířit do O2 arény na tenisový Davis Cup souboj Česko-Amerika a David Prouza.
0: A jedna z nejistších výměn tady v O2 aréně za námi a jde za Jiřím Lehečkou 5-4 a 15-0 český tenista podává a může získat první set, pokud si znovu podrží svůj vlastní servis. V té výměně měl Jiří Lehečka několikrát možností ukončit, pokaždé zahrál opatrněji, Ben Shelton se ubránil, ale nakonec všechno zařízl backendovým volejem po čáře a je to tedy 15-0 a 5-4. Jiří Lehečka je blizoučko, ale ještě potřebuje 3-15 v souboji s Benem Sheltonem ve snaze srovnat na 1-1 na zápasy. Si teď Jiří Lehečka ještě několikrát ťukne balonkem u základní čáry, teď podává venskurtu do forehandu Sheltona a ten balonek končí v autu. 30-0 pro Jiřího Lehečku, který je zase v pozici, že na něm tak trochu stojí osud Davis Cupového týmu. Jiří Lehečka může srovnat na 1-1, ale samozřejmě potřebuje nejenom získat ten první set, ale potom samozřejmě ještě ten druhý. Teď jsme v situaci, že od prvního setu dělí Jiřího Lehečku 2-15, 5-4 a 30-0. Jiří Lehečka podává zprava, mělo to být ven z kurtu, do v backendu Bena Sheltona, levorukého tenisty, ale páska zastavila cestu tohoto míčku, takže druhý pokus Jiřího Lehečky, který nakonec dohrává, nebo rozehrává tu výměnu velmi slušně, backend Jiřího Lehečky zvoluje do míst, kde by Ben Shelton nebyl, i kdyby se rozkrájel, a je to 40-0 a 5-4, takže 3 setboly pro Jiřího Lehečku, který je velmi blízko k tomu, aby se dostal do vedení 1-0, a atmosféra v O2 aréně už teď, si troufnu říci, výrazně lepší než během toho prvního zápasu. Také se není čemu divit, jako Benčík reálně vlastně žádnou příležitost na zdramatizování toho utkání s Lernerem Tienem neměl. Jiří Lehečka teď v úplně jiné pozici. 5-4, 40-0, servis zleva, ven z kurtu těsně vedle. Škoda, málem to mohlo být, nebo takhle, málem to bylo eso, ale byl to drobný out a musí Jiří Lehečka tuhle výměnu rozehrát přes druhý pokus, který je v síti. Takže bod, na který bude chtít rychle zapomenout, dvojchyba Jiřího Lehečky a stav 40-15, ale ještě stále má dost příležitostí k tomu, aby dohrál ten set do zdárného konce. Je to snad první dvojchyba do konce Jiřího Lehečky, ale jestli někdy, tak ji udělat právě v zápase, kdy vedete 40-0. Teď si to Jiří Lehečka snad vynahradí zprava. Ben Shelton připraven returnovat. Lehečka pálí na střed hřiště do forehandu Sheltona a ten returnuje velmi slušně, takže teď zautočí sám, ale páska je na straně českého týmu. Jiří Lehečka získává po nevynucené chybě Bena Sheltona první set, a to poměrem 6-4.
1: Výborné zprávy od Davida Prouzy, věřme, že budou pokračovat i s pokračujícím duelem mezi Jiřím Lehečkou a Benem Sheltonem. Je 17 hodin a 40 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my míříme znovu za hokejem, protože už pomalu, ale jistě k závěru první třetiny směřuje první dnešní utkání druhého kola Tip Sport Extraligy mezi Třincem a Kometou Brno. Slovo má reportér David Procházka.
2: Ještě 63 sekunce budou bránit teď třinečtí, protože Kometa Brno hraje vůbec první přesilovku v utkání. Třinec stále vede 2-0 a Kometa Brno zatím jednou zahrozila, když Hinek Zohorna dostal přihrávku z pravého kruhu do mezikruží a z voleje zkoušel švihem překonat brankáře Mazance. To se nepovedlo, teď přece jen gól a je tam, řekl bych, flek na pravém kruhu. Je to až na té vzdálenější straně. Každopádně Mazanec byl někde na hraně brankoviště a dostává první gól v sezóně. Tak přece jenom tam byl flek, který tam zůstal na brankové čáře. 2-3 třinečtí zůstali v pokleku, protože tam hrozila střela z mezikruží. Tále nevyšla, no a přišla rychlá přihrávka na pravou stranu, na brankovou čáru, a odtud Jakub Flek, který měl příhodné držení hole, pochopitelně otevřel si ten úhel, zpracoval si puk a zvedl nad beton Marka Mazance, který se tam snažil přesunout, takže Kometa Brno využívá přesilovou hru. Už je to jen 2-1 pro Třinec, 3 minuty a 14 sekund před koncem první třetiny. Růžička.
1: Ještě není odehrána první třetina a už tedy ve Werk aréně 3 branky. Uvidíme a uslyšíme od Davida Kalvase, jestli už nějaký ten gól padl v souboji mezi Litvínovem a Pardubicemi. Slovo má David Kalvas.
3: Začíná 7. minuta a na gol čekáme 0-0. Pardubičtí teď v útočném pásmu, ale jinak je zatím možná překvapivě aktivnější Litvínov, který už několikrát zaměstnal Vila, teď ale Pardubičtí. Přihrávka od mantinelu, Čerešňák nahazuje, puk se odrazil a teď Nosek, jenomže ho zablokovali tři hráči, odražený puk končí na zadním mantinelu. Nosek přihrává Tomáškovi, přihrávka před bránu, jenomže nakonec toho střela Pardubic nebyla, byli tam litvínovští hráči, ale teď dobré střídání Pardubic. Miklíš se nahazuje před bránu, ale trefil pouze Tomáška do chráničů, ještě střela a Čajan chytá střelecký pokus Noska, ale tohle bylo jednoznačně nejlepší střídání pardubického týmu v tomhle zápase. 7. minuta a 0-0 zůstává. Čajan odolal společně se svými spoluhráči při téhle dobré akci pardubického týmu a máme tady teď komerční přestávku, takže tady se teď...
1: A tím pádem na Radiožurnálu Sport můžeme vyměnit stadiony a také reportéry. Teď nás bude zajímat vývoj utkání mezi Mladou Boleslaví a Karlovými Vary. Postará se o to Pavel Petr.
4: Na konci 7. minuty domácí prohrávají 0-1 a víc hosté hrají přesilovku při vyloučení Budíka. Vytvořili si obrovské šance, ale Jiskra třeba z bezprostřední blízkosti netrefil odkrytou část domácí, tedy branky. Ta přesilovka pokračuje, hosté budou mít dobru ještě 56 sekund na vhazování. Teď už přijíždí hráči před brankářem domácího celku Furchem. Bylo tam ale porušení pravidel, no a tak se bude muset měnit postavení na buli. Pochopitelně po tom prvním tam musí teď přijít jiný hráč a to platí u karlovarské Energii. Jones, autor té úvodní branky tohoto duelu, je připravený, také vybojoval kotouč, poté už zásah brankáře domácích Furcha. Každopádně 8. minuta utkání. Mladá Boleslav Karlovy Vary 0-1. Boleslavští se v tuto chvíli vymanili, ale je to...
1: Přímé přenosy všech zápasů hokejové Tipsport Extraligy nabízíme třeba v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas, anebo také na internetových stránkách irozhlas.cz a radiožurnál Sport.cz. K hokeji se samozřejmě vrátíme, ale teď zase dostává prostor tenisový Davis Cup. Češi chtějí po roce znovu na finálový turnaj Davisova poháru do Boloni, ale k tomu je potřeba porazit stejného soupeře jako loni v září v Delray Beach, tedy výběr Spojených států amerických. Úvod nevyšel, Jakub Menčík nestačil na Lernera Tien. Teď hraje Jiří Lehečka proti Benu Sheltonovi a z pražské O2 arény má slovo David Prouza.
0: Jiří Lehečka teď po tom, co získal první set 6-4, ztrácí první game v druhé sadě. Tentokrát Ben Shelton na svém podání zase velmi dominantní a byť to musel doservírovat přes dvě smeče, tak to nakonec zvládl. Kratoučká přestávka, Jiří Lehečka za malou chvíli půjde znovu podávat, ale zatím na servisu velmi přesvědčivý český reprezentant. Aniž by dal jediné SO, tak nenabídl Benu Sheltonovi žádnou větší příležitost a to se rozhodně počítá, protože Ben Shelton aktuálně patří určitě mezi 2-3 nejlepší tenisty na světě. Dokazuje to i tím, že se mu dařilo před US Open a následně na závěrečném Grand Slamu sezóny došel do finále. Jiří Lehečka tedy zatím nad tímto tenistou vede 1-0 na sety, teď ztrácí 0-1 na začátku sady číslo 2, ale všechno může srovnat na svém vlastním podání, pokud se mu povede tak, jako se mu dařily ty servisové gemy v úvodní sadě. První bod získaný, Jiří Lehečka nejdříve bod jede servis ven z kurtu. Ben Shelton se tam natáhl jednou rukou, dostal ten balónek přes síť, ale bylo to opravdu krátké a zároveň s velkým výskokem, takže Jiří Lehečka smečí po dopadu, komfortně získává úvodní 15, dostává se do vedení 15-0 a těší se i z velmi slušně zaplněné O2 arény, respektive z podpory fanoušků. Teď Jiří Lehečka nemusel hrát volej, protože return od Bena Sheltona by byl rozhodně dlouhý, Lehečka to ale přesto udělal a zahrál vítězný balónek. I tohle celkem poukazuje na to, že si český tenista věří, protože return od Sheltona opravdu mířil třeba metr za základní čáru, přesto tam Jiří Lehečka hrábil a zahrál docela těžký volej, ale dokázal ho skrotit a dostat do míst, kde už Američan být nemohl. Takže 30-0 pro Jiří Lehečku, a který teď se víruje do backhandu Bena Sheltona, pak dává do protipohybu Američana. Má to teď připravené na forehand, ale Ben Shelton to teď s délkou krásně natáhl přímo k základní léně, ale ještě stále ta výměna pokračuje. Jiří Lehečka se teď dostal trochu do, řekněme, defenzivní části svého repertoáru, ale i tak nakonec slaví zisk bodu. Ben Shelton napomáhá nevynucenou chybou a je to 40-0 pro českého tenistu. Hraje se 55 minut a za chvíli to může být 1-1 v druhém setu. Ten první, připomínám, Jiří Lehečka získal díky prolomení servisu Bena Sheltona 6-4. Teď má možnost srovnat na 1-1. Zatím Jiřímu Lehečkovi vychází víceméně všechno a ten zápas se odvíjí ve slušném tempu a správným směrem. Zatím ale je potřeba říci, že určitě Ben Shelton v nějaké pasáži najde své tempo, najde svůj rytmus a v tu chvíli už ty body zadarmo tak často chodit na konto Jiřího Lehečky nebudou. Zatím to ale vychází Jiřímu Lehečkovi, který teď tlačí od základní čáry z forehandu, ale zahrál do forehandu svého soupeře, který to tentokrát vyřešil velmi dobře a je to 40-15, protože Ben Shelton si teď pomohl krásným krosovým úderem, kterému dal docela razanci, ale zároveň velkou rotaci, velký úhel a na Jiřího Lehečku už to všech toho bylo moc. To znamená, že vyrobil nevynucenou chybu. Teď je to 40-15, ale stále může český tenista celkem v poklidu doservírovat tento gem a srovnat na 1-1 v zápase Česka se Spojenými státy v Davis Cupu v O2 aréně. SO Jiřího Lehečky, tak přišlo až ve druhém setu, ale přišlo, takže i tady už má Jiří Lehečka v uvozovkách splněno, už není nula v kolonce SA u jeho jména a hlavně je to 1-1. Teď po tom, co Jiří Lehečka získal celkem v klidu zase svůj servisový gem.
1: Žurnálu sportním pádem 17:08 můžeme zkontrolovat také hokejový duel mezi Třincem a Kometou Brno, který se nejspíš posunul už k samotnému závěru první třetiny. Z Verk arény pokračuje David Procházka.
2: Ano, natažená první třetina před malou chvílí skončila kvůli tomu ceremoniálu, kdy se loučili Petr Vrána a Vladimír Dravecký, dlouholetí útočníci Třince, kteří se podepsali pod těch 5 mistrovských titulů v řadě. Po první třetině skóre 2-1 pro Třinec. Třinec vedl od první minuty po gólu Oskara Flina, pak v 11. minutě přidal druhý gól Patrik Koch. No a Kometa snížila v přesilové hře v 17. minutě, kdy se prosadil Michal Kunc. Takže po první třetině Třinec, Kometa Brno 2-1.
1: A zkontrolujeme také další dva rozehrané zápasy druhého kola hokejové Tip Sport Extraligy. Jak se vyvíjí duel mezi Litvínovem a Pardubicemi? To nám poví David Kalvas.
3: 10. minuta, končí skóre 0-0, domácí hrají první přesilovku v zápase. Koblasa dává na Jaxe, který je u modré čáry, přihrávka napravo, zase Jax dostává kotouč zpátky. Koblasa teď pálí, ale dokázal se přemístit Will a vyrazil kotouč betonem. Litvínovští ale zůstávají v útočné pásmu. Koblasa, přihrávka na Jaxe, který hraje u modré čáry, teď se vrací zase do středu, přihrává Koblasovi, který rozdává kotouč na Ondřeje Kašel, který vystřelil, ale puk přeletěl přes břevno. Ale Litvínovští zůstávají.
1: Zatím ani přesilovka tedy nepohnula vývojem utkání mezi Litvínovem a Pardubicemi. Jak je na tom souboj mezi Mladou Boleslaví a Karlovými Vary? To může nejlépe posoudit Pavel Petr.
4: Tento souboj je dospěl do 11. minuty, stav je 0-1. Hosté z Karlových Varů si zahráli hned dvakrát přesilovku, ale našli pouze připraveného brankáře Furcha v největší příležitosti. Minul odkrytou část branky a Víta Jiskra. Teď už je po dalším čase na kotouči hokejisté Mladé Boleslavy.
1: 17:49 na Radiožurnálu Sport. Zase rychle na tenis na Davis Cupový souboj Čechů s Američany. Za Davidem Prouzou.
0: Jiří Lehečka získal první set souboje s Američanem Benem Sheltonem. Teď je to 1-1 ve druhém na servisu hráč Spojených států a dlouhá výměna, kterou věřme zvládne Jiří Lehečka, který si přitahuje teď Sheltona k síti, ale ten stopbal neměl ideální úroveň, skončil ještě na polovině českého tenisty a to je velká škoda.
1: Hezký podvečer posluchačům Radiožurnálu, ale začít musíme tenisem, protože Češi bojují o postup na finálový turnaj Davisova poháru proti Američanům po porážce Menšíka s Tienem. Teď bojuje o vyrovnání Jiří Lehečka proti Benu Sheltonovi. No a proto teď informace i pro posluchače Radiožurnálu od Davida Prouzy.
0: Jiří Lehečka získal první set 6-4 nad Benem Sheltonem, finalistou nedávného US Open. V tom druhém je to aktuálně 1-1, podává Američan a Jiří Lehečka dělá to, co dělá celý zápas. Velmi dobře čte první servisy a nejenom ty první od Bena Sheltona a dostává se do příležitostí právě na returnu. Teď je to aktuálně 30-30, takže 6-4 a 1-1 z pohledu českého tenisty. Z Prahy David Prouze, Radiožurnál.
1: A teď od tenisu rychle k hokeji, k rozehraným zápasům druhého kola Tip Sport Extraligy. Základní informace o souboji mezi Třincem a Kometou Brno nám dodá David Procházka.
2: Po první třetině vede Třinec nad Kometou Brno 2-1, dostal se rychle do vedení v první minutě Oskar Flin, v 11. Daniel Voženílek, nakonec je mu připsán ten druhý gól. No a Jakub Flek pak z přesilovky snížil na 2-1 pro Třinec. Teď zápas Litvínov Pardubice a David Kalvas.
3: 12. minuta, Litvínov Pardubice 0-0, domácí měli dvě obrovské šance, které neproměnil Ondřej Kaše, hosté také tutovku, tu nedal Červenka. Zápas Mladá Boleslav, Karlovy Vary a Pavel Petr.
4: 7 minut a 17 sekund zbývá odehrát z první třetiny, hosté vedou 1-0 už ve čtvrté minutě po přihrávce šťastného Skoroan Jones. Hosté pak nevyužili dvě přesilové hry. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Radiožurnál.
1: Z pořadu s mikrofonem za sportem na Radiožurnálu Sport přejeme posluchačům Radiožurnálu hezký páteční podvečer. A v 17:52 se znovu můžeme stěhovat za tenisem, protože Jiří Lehečka po zisku úvodního sadu bojuje třeba o to, aby zase dostal Bena Sheltona v tom druhém v pražské O2 aréně pod pořádný tlak. Slovo má David Prouza.
0: Jiří Lehečka teď znovu dostal publikum v O2 aréně do varu. Dlouhá výměna, ten balonek letěl možná 25krát přes síť, ale na konci ten bod získává Jiří Lehečka. 6-4-1-1, tolik skóre, když se na něj podívá Jiří Lehečka. A teď to 40-40 při podání Bena Sheltona a Lehečka zase ukazuje, že čtení servisu od Bena Sheltona je disciplína, kterou opravdu velmi pečlivě studoval a vyplácí se to zatím. Opravdu Ben Shelton nedělá laciné body ze svého podání a potom se ty 15 skládají o poznání hůře americkému reprezentantovi. Teď je to tedy 40-40. Hodil by se teď breakball jako sůl Jiřímu Lehečkovi, aby zahájil nebo respektive pokračoval v tom, co rozehrál v sadě první. Teď Sheltona přibližuje se k síti a Jiří Lehečka ho prohodí. Tak tohle byla paráda v defenzivě, to dal český tenista v podstatě hned za síť. Ben Shelton se přiblížil, zahrál docela dobře náběhově, ale potom Lehečka našel prostor mezi raketou a boční čárou Bena Sheltona a je to opravdu breakball pro českého tenistu. Za stavu 6-4 a 1-1 může Jiří Lehečka zase odskočit svému soupeři, hráčovi číslo 4 světového žebříčku ATP. Ben Shelton teď zase v problémech. Při svém vlastním podání Jiří Lehečka na levé straně kurtu připraven returnovat, tak snad to půjde zase tak dobře. Zase to dostal do těla, ale zareagoval forehandem a Ben Shelton chybuje. Tak parádní vstup Jiří Lehečky i do sady s číslem 2. Jiří Lehečka získává podání Bena Sheltona a vede 6-4 a 2-1.
1: 17:54. Tyhle zprávy se nám od Davida Prouzy poslouchají opravdu výborně. Tak věřme, že mu Jiří Lehečka dá příležitost v nich i nadále pokračovat. My pokračujeme na chvilku tedy na Radiožurnálu Sport hokejem. Už víme, že po první třetině utkání druhého kola Tip Sport Extraligy Třinec vede nad Kometou Brno 2-1. No a dva duely právě nabízejí úvodní 20-minutovku. Jedním z nich je souboj mezi Litvínovem a Pardubicemi, na který nás znovu vezme David Kalvas.
3: Rozehrávka, ale nezachytili žádný pardubických hráčů, takže zase litvínovští jak se nahazuje na zadní mantinel, puk se odrazil, Maštalířský si jde za kotoučem, hezky se tam zbavil, teď Kondelíka dává před bránu, tam nikdo nebyl, ale jak zvrací kotouč, jenomže tam už zase byl teď připravený Kondelík, který dobře zasáhl a pardubičtí můžou jít dopředu. Válek posouvá puk, ale jenom z otočky za litvínovskou branku, takže tam jsou domácí, výborně to teď udělal.
1: Litvínov Pardubice tedy stále 0-0, jak duel mezi Mladou Boleslaví a Karlovými Vary. Souboj týmu, které tedy po prvním kole nemohly být úplně spokojené, Karlovy Vary vůbec, Mladá Boleslav alespoň částečně. Jejich vzájemný souboj sleduje Pavel Petr.
4: 5:28 do konce první třetiny, stav 0-1, ale také mladoboleslavským se naskýtá první příležitost zahrát si v početní výhodě. Bude to Šťastný, který už odjel na trestnou lavici a boleslavští se snažili usadit v útočném pásmu, ale to se jim nepodařilo. Jeden z beků, a teď Brickley to byl, vyhodil kotouč na vlastní střídačku, snad tam nikoho nezasáhl, vypadá to, že je vše v pořádku a tak bude hra po krátkém přerušení opět pokračovat. 5 sekund uplynulo z té mladoboleslavské přesilovky, je tam Grieger, který se ještě rozlíží a po svých spoluhráčích Martel může rozehrát. No a také Zámorský, jedna z nejzkušenějších posil v případě Mladé Boleslavy během hokejového léta. Martel míchá kotoučem, nakonec zadovkou vrací na Zámorského. Ten zase zpátky na Martela. Kombinace, střela po ledě. Ale brankář Prodl byl připravený a tak se hosté osvobozují. 5 minut do konce první třetiny. Mladá Boleslav Karlovy Vary 0-1.
1: Je 17:56, to znamená, že za malou chvíli už začne zbylá trojice zápasů druhého kola Tip Sport Extraligy. Kladno nastoupí proti Spartě, Mountfield Hradec Králové přivítá České Budějovice a Olomouc se střetne s Plzní. I tyhle duely u nás uslyšíte a nebo je můžete, stejně jako už ty rozehrané, poslouchat v mobilní aplikaci Můj rozhlas, anebo odkaz na přímý přenos najdete i na stránkách irozhlas.cz a radiožurnál Sport.cz. Teď pojďme na zimní stadion Ivana Hlinky. Stále se čeká na úvodní gol zápasu mezi Litvínovem a Pardubicemi. Odpověď nám dá David Kalvas.
3: Ano, stále čekáme na první gol, 15. minuta, 0-0, ale to neznamená, že by nebyly šance. Litvínovští měli dvě obrovské, Ondřej Kaše dvakrát před ním zívala prázdná branka, ale ani jednou litvínovský útočník netrefil a Roman Červenka ještě před ním jel sám na bránu a zkoušel prostrčit kotouč mezi betony golmana Čajana, ale neuspěl. Takže proto skóre stále 0-0. Teď pardubičtí v útočné pásmu. Mikliš pálí kotouč, ale má Pavel Čajan. Je to tak. Teď tam domácí masírují sedláka před bránou.
1: Hokejové extraligové dění na chvíli na Radiožurnálu Sport zase ustoupí tenisu Davis Cupovému souboji mezi Čechy a Američany. Z pražské O2 arény nám ho přibližuje David Prouza.
0: Jiří Lehečka teď poprvé v komplikacích v zápase na svém vlastním podání. Je to 6-4 a 2-1 pro českého tenistu, ale také 0-30. Ben Shelton teď začal dělat trochu něco jinak, řekl bych, na svých returnových gemech. si pomáhá velmi často podseknutými údery, ať už z forehandu nebo z backhandu, začíná být trpělivější a co je to nejpodstatnější a to asi nejhorší z pohledu českého fanouška, přestává chybovat. Proto je to teď 30-0. Jiří Lehečka poprvé v této, řekněme, svízelnější situaci na svém vlastním servisu potřebuje teď ideálně najít první podání a několikrát za sebou a to se mu bohužel nedaří, takže je to 0-30 a ještě druhé podání z pohledu Jiřího Lehečky. Není to ještě úplně definitivně ztracená situace, ale není to vůbec příjemné, ale i takové musí samozřejmě tenista zvládat. Jiří Lehečka teď z forehandu tlačí, přibližuje se k síti, backhandový volej, který je zkrácený, Shelton to stíhá, pak Lehečka smečuje do míst, kde naštěstí už není Ben Shelton, respektive on tam je, ale ten míček proletl těsně vedle rámu jeho rakety a také tu snížení na 15-30. Asi nemusím zdůrazňovat, jak důležité je teď pro Jiřího Lehečku, aby zvládl tento game, odskočil do stavu 3-1, aby nedal příležitost Benovi Sheltonovi se dostat do utkání, protože Američan zatím si troufnu tvrdit úplně na tom svém maximu výkonnostním nebo aspoň nějakém nadprůměru zápasovém ještě není. A pokud možno, kdyby mu to Jiří Lehečka pokazil v tom smyslu, že by rychle získal i ten druhý set, tak by dosáhl toho nejjednoduššího a nejlepšího, co se dá v tom zápase udělat. Lehečka se zase přibližuje k síti, hraje volej pod nohama a tomu nevyšlo. Ben Shelton si teď počkal na to, až se Lehečka dostane k síti a pak prohodil po čáře a českému tenistovi se nepodařilo ten balonek přihodit přes pásku a tak je to stav 15-40. Žádná tragédie v tom smyslu, že to je 6-4 a 2-1 pro Lehečku, ale trochu problém v tom, že by se Ben Shelton dokázal dostat zpátky nejenom ze pohledu skóre do zápasu, ale podle mě i také z pohledu takového nějakého zápasového momenta, kdy zatím byl Jiří Lehečka o dost úspěšnější a teď by se to mohlo hodně vyrovnat. Servis Lehečky, který se nevešel do kurtu, takže 15-40 a ještě druhé podání pro českého tenistu rozhodně. Teď nejtěžší moment na servisu. Druhý pokus českého reprezentanta, který jde do těla Benu Sheltonovi, který zahrává return k základní čáře, pak se sám přibližuje k síti. Jiří Lehečka bude lobovat. Sice trochu, řekl bych, nechtěný lob, ale velmi dobře zahraný. A Ben Shelton, který už si to hodně nasměroval k síti, musel začít couvat. A tu smeč bez pohybu směrem vzad nedokázal skrotit, nedokázal jí dát do kurtu. A tak je to 30-40. Pokud si teď Jiří Lehečka pomůže dobrým prvním servisem, tak ještě stále bude ve hře o to, aby získal svůj servisový gem a dostal se zase do toho dvoukemového náskoku, který by byl v tomto případě 3-1. Ale zatím je to ještě hodně daleko. 30-40, Jiří Lehečka servíruje zleva, je to servis ven z kurtu do forehandu Bena Sheltona a to je vynucená chyba z forehandu Američana a je tu schoda. Jiří Lehečka odvrátil dva breakbully, dostal se zase na vyrovnaný stav a tohle klidně může být klíčový moment celého zápasu. Pokud by se s tím dokázal Lehečka vyrovnat, tak se může nakopnout k dalším velmi slušně rozehraným returnovým gemům, ale všechno teď bude hodně stát a nebo stoupat a padat s tím, jestli Jiří Lehečka zvládne tento servisový gem dohrát. Zvládl získat dva 15 za sebou, zvládl odvrátit dva breakbully, teď má možnost vytvořit si gemball, pokud se trefí do svého prvního pokusu z pravé strany dvorce. Jiří Lehečka podává do backhandu Bena a Sheltona, ten hraje krátký return, takže Lehečka může zkusit zaútočit, ale pak se dostává trochu pod tlak od Bena Sheltona, ale teď štěstí stojí při Jiřím Lehečkovi, jeho úder trefil opět čáru, tu základní a řekl bych, že to zase byla opravdu jenom letmá teč, ale podstatné je, že ten balonek na tu čáru spadl, takže Jiří Lehečka má gemball na 3-1. Před malou chvíli to bylo 15-40, teď je to výhoda Lehečka, který může za hodinu a 10 minut odskočit do velmi příjemného náskoku 6-4 a 3-1. Potřebuje teď získat ještě jeden 15 na svém podání. Pokus zleva, Ben Shelton daleko za základní lineou, čeká, co vymyslí Jiří Lehečka. Velká rána Lehečky do forehandu Bena Sheltona, přibližuje se český tenista k síti, tentokrát je to v pořádku, první volej výborný a už další hrát Jiří Lehečka nemusí. Český reprezentant ustál tu svízelnou situaci, odvrátil dva breakbully a dostává se do vedení 3-1 k velké radosti publika v O2 aréně, které je o poznání hlasitější, než bylo utkání Jakuba Menšíka. Je pravda, že český...
1: Další výborná práce v podání Jiřího Lehečky. Je 18 hodin, k tomu 2 minuty, znamená to, že už naplno jede program druhého kola hokejové Tipsport Extraligy. Po první třetině pro vyhrává Třinec nad Kometou Brno 2-1. No a jak v samotném závěru první třetiny utkání mezi Mladou Boleslaví a Karlovými Vary, to nám poví Pavel Petr.
4: 42 sekund zbývá odehrát z úvodního dějství a hosté navyšují své vedení na 2-0. Právě teď a místní hlasatel oznamuje střelce branky Ian Jones a tajný střelec tedy jako v prvním případě. No a právě jeho si boleslavští obránci nepohlídali v tom slotu v předbrankovém prostoru. První zákrok si připravil brankář Furk, ale poté už Jones namířil přesně. A tak v závěru první třetiny už karlovarští hokejisté vedou Mladé Boleslavy 2-0.
1: A teď na Radiožurnálu Sport zkontrolujeme i duel, který také za chvíli uzavře první třetinu, Litvínov Pardubice a David Kalvas.
3: 17. minuta a Pardubice vedou v Litvínově 1-0. Pardubice totiž využili svou první přesilovku v zápase. Dynamo jí se hrálo bravurně a Matěj Stránský dostal perfektní přihrávku na levý kruh a vypálil přesně k tyči. Takže hosté vedou 1-0, když opravdu zvládli excelentně svou hru v početní výhodě. Teď je přerušená hra, takže se zase...
1: Takže už i na zimním stadionu Ivana Hlinky padl první gol zápasu mezi Litvínovem a Pardubicemi. Domácí z toho ale měli pramalou radost. My naopak máme zatím radost z výkonu Jiřího Lehečky v Davis Cupovém souboji mezi Čechy a Američany. Z pražské O2 arény se znovu hlásí David Prouza.
0: 3-1 stále v druhém setu pro Jiřího Lehečku. 1-0 na sety vede Čech, to platí pořád, ale také ztrácí 0-40 při podání Bena Sheltona, který našel, řekl bych, to správné tempo, správný rytmus a v momentě, kdy se trefí do prvního pokusu na servisu, tak už Jiří Lehečka nedokáže tak úplně dobře číst ty situace, nezískává laciné nebo lacinější body. Teď je to spíš o tom, jestli dostane balon do kurtu, no a následně Ben Shelton teď sice zase neobdržel výraznější potlesk, ale klidně mohl, protože tuhle neskutečnou rotaci z forehandu po léně to neumí jen tak nikdo a Ben Shelton snižuje na 2-3 ze svého pohledu, ale po přestávce půjde servírovat znovu Jiří Lehečka 6-4 a 3-2. To znamená, že pokud by si český tenista...
1: Než se tak stane, tak na Radiožurnálu Sport zase dodáme hokejové informace teď ze zápasu mezi Mladou Boleslaví a Karlovými Vary. Pokračuje Pavel Petr.
4: Doslova před pár okamžiky skončila první třetina, po ní domácí prohrávají s karlovarskou energií 0-2.
1: No a jak je to v závěru první třetiny utkání mezi Litvínovem a Pardubicemi, to už je nejlepší nechat na Davidu Kalvasovi.
3: 18. minuta, Pardubice vedou 1-0, když skoroval před chvilkou Stránský a teď jsou zase hosté v útočné pásmu. Vondráček čeká na puk, jestli dostane od Sobotky. Sobotka stále za brankou, teď nabíjí Dvořákovi, který byl sám na levém kruhu, vypálil, ale trefil pouze hráče před sebou, ale tohle nebyla vůbec špatná situace, do které se pardubičtí dostali. Husinecký, Litvínovští se ubránili a můžou jít dopředu. Hezká rychlá souhra, Sukel už jde do útoku, hodil si kotouč na zadní mantinel, ale jako první je tam Zda, který přihrává o mantinel, nakonec to není přihrávka, ale jenom takové vyhození.
1: Pár desítek sekund už běží také tři zápasy, které začaly v 18 hodin. A tak pojďme tedy zkontrolovat duel, který nabízí souboj dvou v minulých letech velmi úspěšných reprezentačních koučů, kteří se vrátili na klubovou scénu. Rytíři Kladno versus Sparta Praha a Petr Kadeřábek.
2: Konec třetí minuty, stále platí stav bezbrankový 0-0. Kladno už mohlo jít do vedení, ale Kovář si všiml kotouče, který po Viňově ráně putoval za brankovou čáru, těsně před ní jej zalehl svou lapačkou a tak se skoro nemění. Teď Kladno v útoku, Kempný ale neprohodil kolem Najmana, ten se snažil rychle najít Blimela, ten ale nedokázal zpracovat a tak se bude muset vrátit k červené čáře pro kotouč. Nakonec jej ale dobře zastavil, přikryl a Kempný má dost prostoru v obraném pásmu k tomu, aby přihrál Jandu, který se snaží najít Oemekyho, jenže jeho přihrávka byla sražena do prostoru, kde je střídačka kladenských rytířů a tak stále v polovině čtvrté minuty platí bezbrankový stav. Rozhodně jsou kladenčí aktivnějším týmem.
1: Přímý přenos souboje mezi Kladnem a Spartou můžete sledovat i nadále a poslouchat na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz nebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Na Radiožurnálu Sport střídáme stadiony a teď poprvé míříme do Hradce Králové, kde domácí hostí České Budějovice za dohledu Krištofa Kousala.
6: Necelé 4 minuty odehrané z první třetiny, zatím 0-0 v minulých 2,5 minutách, řekněme, jsme viděli ale docela soustavný tlak českých Budějovic, neschopnost domácích vyhodit, ale nebylo z toho zatím žádné vážné ohrožení branky Stanislava Škorvánka. Možná Kanaďan Bell rychlé zavezení do útočného pásma a zakončení, ale nepřesné. Teď střel od modré čáry od českobudějovických hráčů, 4 minuty 10 sekund odehráno z první třetiny 0-0 mezi Hradcem Králové a Českým Budějovicemi.
1: A teď na Radiožurnálu Sport také první návštěva zápasu mezi Olomoucí a Plzní. Pokračovat může Adam Kodet.
7: 4 minuty a 3 vteřiny jsou odehrány s utkání mezi Olomoucí a Plzní. Gól k vidění nebyl, takže je to nadále 0-0, ale dvě velké šance, jak před plzeňskou, tak před olomouckou brankou, tedy jedna na každé straně už k vidění byla, ale zaskvěli se oba dva brankáři, Malík a Machovský. Machovský teď má puk blíže k sobě, protože Plzeň s ním hraje v útočném pásmu, vyšťoural ho Katič u levého mantinelu a dal ho za sebe na Maláka, potom ho ale ztratil a Vitouch má dobrou šanci. Dlouho to vypadalo, že bude ještě přihrávat na levé křídlo.
1: Čeští tenisté hrají v kvalifikaci na závěrečný turnaj Davis Cupu proti Američanům. Po úvodní dvousetové prohře Jakuba Minčíka s Tienem nastoupil Jiří Lehečka proti Sheltonovi. Z pražské O2 arény pokračuje David Prouza.
0: Jiří Lehečka dělá radost českému publiku, je to 6-4 a 4-2 v souboji s Benem Sheltonem. Z Prahy David Prouza, Radiožurnál.
1: Hokejisti Brna nastoupili ve druhém kole Tipsport Extraligy v Třinci. Stav a čas zápasu přidá reportér David Procházka.
2: 22. minuta, Třinec vede nad Kometou Brno 2-1. David Kalvas má slovo a zápas Litvínov Pardubice.
3: Poslední minuta první třetiny a Litvínov prohrává s Pardubicemi 0-1. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
4: Po první třetině Mladá Boleslav Karlovy Vary 0-2. Petr Kadeřábek, utkání Kladno Sparta.
8: Začala 6. minuta, Kladno Sparta zatím bez branek. Pojďme do Hradce Králové, kam zavítali České Budějovice, a také Krištof Kousal.
6: V polovině 6. minuty Hradec Králové, České Budějovice 0-0. Teď zápas Olomouc Plzeň a Adam Kodet.
7: Začala 6. minuta, Plzeň hraje v Olomouci nerozhodně 0-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Trenér fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia oznámil svou první nominaci na lavičce národního týmu. V kádru pro utkání Ligy národů jsou tři nováčci, záložníci Ambros, Macek a Radosta.
5: S mikrofonem za sportem.
1: 18 hodin 9 minut, zopakovali jsme si důležité informace dnešního dne, to znamená pátku 18. září, a pojďme zase za tenisem, protože nás zajímá, jestli Jiří Lehečka pokračuje dál v přibližování se vyrovnání souboje o postup na finálový turnaj Davisova poháru mezi Čechy a Američany. Slovo má David Prouza.
0: Řekl bych, že pokračuje 6-4 a 4-2, tento stav od zpravodajského vstupu nezměněn, ale je to zase rychle 40-0 ve prospěch podávajícího Bena Sheltona. Vše teď bude záviset na tom, jak se Jiří Lehečka popasuje se svými servisovými gemy. Ten náskok už si vytvořil, prolomil podání jak v prvním, tak ve druhém setu. Teď Ben Shelton zapisuje ESO, nevím kolikáté, ale zatím jich rozhodně nedává tolik, kolik by se čekalo od něj při jeho neskutečném podání. Takže teď 6-4 a 4-3. Jiří Lehečka potřebuje v uvozovkách dva servisové gemy a je hotovo, ale je to samozřejmě ještě hodně daleko. Po přestávce půjde zase podávat on na té polovině, která je blíž.
1: A budeme u toho na Radiožurnálu Sport. Teď ale pojďme do Litvínova na hokej, protože v souboji mezi domácími a Pardubicemi by měla být hotová první třetina. Jaký je výsledek, to nám poví David Kalvas.
3: Je to tak, první třetina je za námi, Pardubice vedou po úvodní části v Litvínově 1-0, jediný gól vstřelil v přesilovce Matěj Stránský.
1: Říká David Kalvas, kterého teď na Radiožurnálu Sport vystřídá jiný David, a sice David Procházka, protože v souboji mezi Třincem a Kometou Brno už začala druhá třetina. Davide.
2: Stále 2-1 pro Třinec, to říkám ve čtvrté minutě druhé třetiny. A Kometa Brno přeci jen přidala oproti té první třetině, kdy byla většinu času o dost horší než domácí, kteří vedli 2-0, no ale pak přesilovka, úspěšná přesilovka, kterou proměnil Michal Kunc střelou z úhlu, tak dostala hosty zase do hry. No a vycítili šanci hráči Komety Brno, ale také Třinec je ve druhé třetině nebezpečný, už zaútočil, jak nestrašil, tak obránce Pirochta, který hodně podporuje útok, je hodně na tom bruslařsky dobře a už několikrát zaútočil. Teď se hráči Komety snaží prosadit přes červenou čáru, ale Tomáš Zohorna neprotečoval a Ondřej Kovařčík už zakládá útok přes Daňa po pravém mantinelu, teď je znovu Pirochta na modré čáře, udržel útočné pásmo, ale rukavicí si pomohli teď hráči Komety Brno a vyhodili k modré čáře a pak už také přes všechny čáry zakázané uvolnění to nebude, protože ten puk byl pomalý a dojížděl k němu Musil.
1: Hokejové extraligové zápasy můžete poslouchat v přímých přenosech třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas. A ty duely budou ještě nějakou chvíli trvat, takže se k ním určitě na Radiožurnálu Sport vrátíme, ale vůbec bychom se nezlobili, kdybychom teď už třeba naposledy mířili do O2 arény na tenisový Davis Cup mezi Čechy a Američany. Slovo má David Prouza.
0: No Jiří Lehečka dělá zatím maximum pro to, aby ta slova, která si Filipe řekl, byla pravdivá. 6-4-4-3 a teď 30-0 při podání právě českého reprezentanta, který usiluje o to, aby srovnal na 1-1 na zápasy po prvním dnu mezi Českem a Amerikou v předkole Davis Cupového soutěžení. Jiří Lehečka teď podává zprava, tentokrát to nebude přímý bod z prvního podání, protože ten pokus byl docela dlouhý, ale i přes druhý pokus je Jiří Lehečka schopný vytvářet body. Kam to pošle tentokrát? Zase do středu, do backendu Bena Sheltona. To je situace, kterou hraje velmi často, ale už to nefunguje tak dobře, jako třeba v prvním setu. Ben Shelton teď si vytvořil příležitost k tomu, aby zatlačil ze svého backendového úderu a je to teď 30-15, ale Jiří Lehečka si může pomoci, věřme, dalším dobrým prvním servisem. Publikum probuzené naplno, ta atmosféra začíná připomínat atmosféru těch dřívejších Davis Cupových klání, kdy se v Praze slavil i zisk Davis Cupu, ale to už je hodně dávno. Teď se Jiří Lehečka snaží o to, aby se Češi probojovali vůbec na ten finálový turnaj. Snaží se teď od základní čáry. Ben Shelton ale vydržel, ustál ten tlak od Lehečky po prvním servisu a teď je ta výměna velmi vyrovnaná. Jiří Lehečka potřebuje vydržet a nechybovat, dostat se do skóre 40-15 a to se daří. Jiří Lehečka vydržel, byl trpělivý 5-6 úderů a pak vypálil neskutečný projektor z forehandu po čáře a Ben Shelton to nestihl doběhnout. Takže 5-3 to ještě není, ale je to 4-3 a 40-15. Jiří Lehečka má gamboly a zatím tedy od té doby, co ustál tu situaci, kdy prohrával 15-40 při svém vlastním servisu, tak od té doby je zase velmi přesvědčivý, především na začátku při vstupech do těch servisů, kdy podává, nebo gemu, kdy podává, a teď může Jiří Lehečka si pomoci SM, které ale hatí elektronické hlášení autů, to znamená, že ten výkřik fanoušků byl ještě předčasný. Pokus číslo 2 od Jiřího Lehečky do těla, tentokrát se to Sheldon obíhá forehandem, ale neutočí příliš a hraje kicks, nečistě trefený úder, který se sleze po výkotu až na rám. Ben Shelton chybuje, to znamená, že se Jiří Lehečka dostává do vedení 6-4 a 5-3 v druhém zápase Davis Cupového klání mezi Českem a Spojenými státy. Američané vedou 1-0, ale Jiří Lehečka

0: pro Američana, ale Jiří Lehečka se teď třeba mohl sám i sebe nakopnout tím, jak dobře vystihl stranu. Teď je ale pod tlakem a tohle nemohl stihnout. Jiří Lehečka v podstatě zůstal v takovém tom split stepu, podíval se, že Ben Shelton hraje úplně na druhou stranu a ani vlastně se nerozběhl, takže velmi rychle se zase Američan dostává do náskoku 30-0. Podstatné je, že takhle přesvědčivý nebyl na začátku zápasu a ani na začátku druhého setu, i proto Jiří Lehečka si vybojoval celkem 6 breakových příležitostí, 2 z nich využil, proto je to 6-4 a 5-3 pro českého tenistu. Ben Shelton tak vede 30-0, podává ven z kurtu a zapisuje ESO. Další ESO pro Bena Sheltona, třetí nebo čtvrté v tomto zápase. Zatím v této disciplíně si nepomáhá tak často, jak bychom možná čekali od Američana, ale jen dobře, pochopitelně, pro Jiřího Lehečku a také pro české fanoušky. 6-4, 5-3, to platí stále, ale za malou chvíli se to skóre může změnit na 5-4 pro Jiřího Lehečku, pokud si Ben Shelton pomůže dalším servisem, ale tentokrát to ještě nepřichází, protože hlášený out při pokusu číslo 1 od Bena Sheltona, takže druhý pokus teď pro Američana do stejného místa. Jiří Lehečka tam byl a zahrál takový pomalejší, ale dlouhý úder, takže Shelton nemůže útočit. Naopak Jiří Lehečka by se mohl nadechnout k útoku a také si pomáhá teď dobrým zatlačením s forehandu křížem. Pak následně Ben Shelton hrál z backhandu, ten míček mu spadl hodně k zemi a už ho nedokázal vytáhnout nad pásku, takže dílčí snížení pro Jiří Lehečku 6-4, 5-3 a 15-40 z pohledu českého tenisty, tak třeba by mohl ještě trochu znejistit Bena Sheltona, pakliže by trefil následující return či dva. Jiří Lehečka teď z forehandu, velká rána pod nohy Bena Sheltona a další nevinucená chyba od Američana. 30-40, Jiří Lehečka ještě stále bojuje o variantu, že by uhrál tento zápas na returnu. Sice prohrává 30-40, ale před malou chvílí to bylo 0-40, tak ještě jeden bod by potřeboval Jiří Lehečka k tomu, aby se dostal na schodu a k tomu samozřejmě, aby třeba ještě opravdu tento zápas získal takhle rychle. To by se asi úplně nečekalo s ohledem na to, jak úspěšný byl Ben Shelton na amerických betonech, ale stále to ještě má rozehrané slušně. Jiří Lehečka ale zase skvěle zareturnoval, teď tlačí z forehandu po čáře do stejného místa, hraje znovu z forehandu, obíhá si to, tlačí znovu ven z kurtu Ben Shelton jen tak, takže vybírá ty útoky a teď to nevyšlo Jiřímu Lehečkovi. To je velká škoda. Krásně připravený game, respektive krásně připravená výměna. Tomáš Berdych to ví, teď trochu on sám zacukal v obličeji, protože viděl, že tohle byla šance, ale všechno teď spočívá na tom, jestli Jiří Lehečka zvládne svůj následující servisový gen. Má to rozehrané skvěle, je to 1-0 na sety pro Lehečku a také 5-4. Po přestávce to celé český tenista může dopodávat.
1: Věřme, že se to povede, budeme na Radiožurnálu Sport u toho. Teď ale pojďme na hokej, protože v Třinci tam se dějí věci. Domácí oceláři proti Kometě dobře začali, ale pokračování už tak slavné není. Slovo má David Procházka.
2: Právě začala první komerční přestávka ve druhé třetině a je to úplně jinak. Třinec vedl utkání 2-0, teď je to 2-3. Potom snížení v přesilovce v první třetině díky Michalu Kuncovi. Sotva jsem pochválil v tom předchozím vstupu Filipa Pirochtu, tak udělal v páté minutě druhé třetiny velkou chybu za vlastní brankou. Chtěl před napadajícím Hartlem zabrzdit, ale nechal puk tak nešikovně pod bruslemi, že ho Hartl vytáhl před brankovou čáru. No a našel skulinku v postoji Marka Mazance, který byl sice přilepený na pravou tyč, na tu přední, ale nad betonem a pod lapačkou mu puk prošel. Pak se vhazovalo ve středním pásmu. Adam Zbořil se tam hecoval trošku s Oskarem Flinem. No a hráči Komety Brno za 5 sekund zápas otočili, protože Adam Zbořil po chybě Martina Marinčina, který trošku zavrávoval na modré čáře.
1: Třinec tedy prohrává s Kometou Brno 2-3 po první třetině. Litvínov Pardubice 0-1, Mladá Boleslav Karlovy Vary 0-2 a zhruba v polovině prvních třetin Kladno Sparta 0-0, stejně jako Hradec Králové České Budějovice a Olomouc Plzeň 0-1. Hokej na internetu nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas, na Radiožurnálu Sport tenis, Davis Cup a souboj Lehečka Shelton. Z pražské O2 arény se znovu hlásí David Prouza.
0: Jiří Lehečka vede 6-4, 5-4, ale ztrácí 0-15 při svém podání. Ten nejhorší možný vstup do servisového gemu, ve kterém to může Jiří Lehečka celé dohrát, ale věřme, že zvládne otočit průběh tohoto podávacího gemu, tohoto momentu, kdy to má Jiří Lehečka opravdu skvěle připravené. Dává teď přímo do rohu servis, který se sklouzl po obou čarách v té spojnici v rohu. Ben Shelton to sice dokázal vybrat v tom smyslu, že trefil míček, ale nedokázal ho dostat přes síť, takže 15-15. Jiří Lehečka je blízko. Věřme, že si teď pomůže zase prvními servisy, tak jako si pomáhal víceméně po celý zápas. Je opravdu blízko k tomu, aby srovnal na 1-1 v souboji se Spojenými státy, ale tentokrát první pokus z pravé strany.

0: nedává přesně, končí zase na pásce, takže přes druhé podání to bude muset rozehrávat. Ben Shelton bude returnovat jak z backendu, je to velká rána po čáře, no tak ne tak velká, ale dostatečně dlouhá na to, aby Jiří Lehečka nemohl úplně útočit, a tak třeba Ben Shelton by teď mohl vyučit možnosti k zaútočení, ale nedělá tak, naopak nabízí nevynucenou chybou stav 30-15, 6-4, 5-4 a 30-15. Jiří Lehečka v souboji s hráčem, kterého zatím nikdy neporazil, je velmi blízko tomu, aby tentokrát doručil a srovnal na 1-1. Vy o tom slyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Jiří Lehečka vede 5-4 ve druhém setu a 30-15 potřebuje ještě dva 15. Český reprezentant servíruje ven z kurtu, tentokrát už to je dlouhé. Předtím z levé strany to také vypadalo dlouze, ale naštěstí tam Lehečka trefil přímo roh. Tentokrát první pokus lehce nepřesný. Přes druhé podání zamíří Lehečka kam? Do těla. Benu Sheltonovi, ten si obíhá svůj return a hraje dlouze k základní čáře, takže může, řekněme, udržet Lehečku v pozici, kdy nemůže Čech úplně útočit. Teď už je to velká rána českého tenisty a těsně za základní čáru. To je velká škoda. Jiří Lehečka to teď měl připravené. Byl ten balónek takzvaně ze zhora, ale chybělo tomu pár centimetrů. Ben Shelton získává 15, rozhodně ne zadarmo, musel si ho upracovat, ale získává ho. 30-30, hraje se o matchball nebo o breakball. Jiří Lehečka vede 5-4 v druhém setu, první získal 6-4, teď je to po 30. Všechno bude stát na tom, jestli trefí český tenista první podání nebo ne. Je to velká rána, je to moc podání, Jiří Lehečka má matchball. Jiří Lehečka má matchball v zápase proti finalistovi nedávného US Open, proti tenistovi číslo 4 na žebříčku ATP proti americké jedničce. Může srovnat na 1-1 po tom, co Jakub Menšík nezvládl souboj s Lernerem Tienem, prohrál ve dvou sadách. Teď Jiří Lehečka může to samé zahrát na druhé straně. 6-4, 5-4 a 40-30. Jiří Lehečka to teď vzal zase přes servis ven z kurtu, ale tohle byl velký out. To bylo určitě o 15, možná 20 cm. Nebude to mít zadarmo. Jiří Lehečka musí rozehrát přes druhé podání, které je do forehandu Sheltona. A teď Jiří Lehečka od základní čáry bude chtít být co nejpřesnější, ale nemá možnost vůbec být trpělivý v téhle výměně, protože Ben Shelton ukázal teď, proč je tak velmi dobrým tenistou a tak tenistou, který má velmi slušné výsledky v posledních měsících. Zahrál vítězný balón z míst, kde to Lehečka možná úplně nečekal, a i proto je to velmi záhy 40-40. První matchball je neproměněný z pohledu Jiřího Lehečky. Věřme, že si ještě český tenista vytvoří další příležitost teď vlastně na svém vlastním servisu. Servis zprava a zase do míst, kde má forehand Ben Shelton. Lehečka se přibližuje k síti, hraje nejdřív volej, který je naštěstí na čáře, a následně lob Sheltona už na čáře není, takže je tu matchball číslo 2, ale teď hodně krkolomný průběh této výměny. Jiří Lehečka i trochu se štěstím, ale samozřejmě potřebujete i to v souboji s tak skvělým hráčem, jakým je Ben Shelton, který vyhrál turnaj v Montrealu na betonu, pak byl ve finále US Open na tomhle povrchu, na kterém se hraje i teď v Praze, je velmi úspěšný. Matchball číslo 2, Jiří Lehečka, servis do backendu Ben Sheltona. Lehečka se přibližuje k síti, nabíhá do míst, kde ale Američan je, volej Lehečky není přesvědčivý, tohle může skončit prohozem a také to končí bodem amerického reprezentanta. Jiří Lehečka při svém náběhu byl opatrný a byl opravdu až příliš bázlivý, teď bych řekl, už to měl takzvaně na raketě, nepovedlo se, tak je to zase shoda. 6-4, 5-4 a 40-40, hraje se hodinu a půl. Český reprezentant neproměnil ani druhý matchball, takže potřebuje zase si pomoci servisem z pravé strany. Ben Shelton teď už byl opravdu na pokraji prohry, ale ustál to a nakonec donutil Lehečku k chybě. Zase dobrý servis Jiřího Lehečky zprava, to tam teď létá tím prvním pokusem. Vždycky je to na téčko, vždycky do forehandu, možná trochu překvapivě. Ben Shelton možná čeká více ran do backhandu, ale Lehečka spoléhá na ty svoje automatizmy a teď to pálí, jako kdyby proti němu stál pravák. Matchball číslo 3 pro Jiřího Lehečku. Možnost srovnat na 1-1 je blízko blizoučko. V zápasu Česka se Spojenými státy Lehečka podává ven z kurtu, je to zase dlouhé, takže zleva ne a ne najít první podání Jiří Lehečka, takže teď zase přes druhý pokus. Ben Shelton se trochu přiblížil k základní čáře a jenom trochu. Lehečka trefuje lineu, ale Ben Shelton reaguje velmi slušně. Teď to zase bude o trpělivosti. Jiří Lehečka zahrál pěkný krosový úder z backendu, pak po čáře. Ben Shelton je pod tlakem. Jiří Lehečka teď trpělivě rozděluje, přibližuje se k síti. hraje backendový volej, který je aktuálně dobře umístěný a tohle je konec. Jiří Lehečka a monstrózní hřev, který teď vydal, ale který není slyšet, protože aplauduje mu teď víceméně celá O2 Arena. Jiří Lehečka poráží Bena Sheltona ve dvou setech, tak to je neskutečná paráda od českého reprezentanta. 6-4 a 6-4 Jiří Lehečka dvakrát prolomil servis Bena Sheltona, dvakrát ukázal potvrdit jak v prvním, tak v druhém setu a poslechněte si tu radost českého publika. Jiří Lehečka drží naděje a akcie českého týmu na postup do finálového turnaje Davis Cupu, drží je skvěle, perfektní výkon od českého tenisty. Je to 1-1, pokračovat se bude zítra v O2 aréně nejprve 4 hrou, pak dalšími singly. Jisté je, že po debutu rozhodnuto ještě nebude, a co je také jisté, ovšem uslyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport. Jiří Lehečka poráží Bena Sheltona 6-4 a 6-4 z Prahy. David Prouza, radiožurnál.
1: Děkujeme našemu reportérovi a já jen dodám, že se přihlásí znovu zítra po 14. hodině, kdy Davis Cupová bitva mezi Čechy a Američany o postup na finálový turnaj do Boloně bude pokračovat.
2: S mikrofonem za sportem.
1: 18:26 na radiožurnálu Sport pokračuje pořad, který teď už mapuje především zápasy druhého kola hokejové Tip Sport Extraligy. No a nejdále je souboj mezi Třincem a brněnskou Kometou. Pojďme tedy do Verk Areny za naším reportérem Davidem Procházkou.
3: Jsme v polovině základní hrací doby a Kometa Brno už vede dvoubrankovým rozdílem. V Třinci otočil zápas z 0-2 na 4-2. Před malou chvílí to byl Kunc, který dorazil lejnovou střelu z pravého kruhu. Brankář Mazanec vyrazil jen před sebe, no a Michal Kunc dorazil mezi betony brankáře Třince. Takže teď dvoubrankový rozdíl, už se hraje druhá polovina základní hrací doby. Třineští couvají za vlastní branku, konkrétně obránce Adámek čeká, až mu dostřídá kompletní útočná trojice. Daniel na modré čáře, ale puk na dlouhou hokejku neskrotil, jen ho zblokoval pro Ondřeje Kovarčíka. Ondřej Kovarčík ho vytahuje na modrou čáru, ale Adámek neměl před Pospíšilem dostatek času. Zblokované nahození do rohu útočné třetiny. Daniel chtěl uvolnit svého sjíždějícího spoluhráče Ondřeje Kovarčíka, ale vystihli to hokejisté Komety a Pospíšil už na levém kruhu v útočném pásmu. Nabíjí teď Vítkovskému obránci Komety Brno a teď bude Kolár střílet na brankáře Mazance. Dostal se na pravém kruhu do dobré pozice, dostal dobrou přihrávku, ale tentokrát Mazanec chytá. A protiútok na druhé straně, Daňo na levém křídle, ale Vítkovský ho teď dobře zakřižoval a získal kotouč. Daňo už neměl sílu, už odjíždí na střídačku v předklonu a třineští opuk přišli.
1: Pěkně se tedy otočil zápas mezi Třincem a Kometou Brno. No a kam se otočil zápas, který začal před nějakými 27 minutami, tedy duel mezi Kladnem a Spartou, to už nám může povědět Petr Kadeřábek.
4: Sparta právě teď slaví gól v síti Adama Brýzgaly, vede na začátku 16. minuty a na Kladně 1-0. Autorem branky Michal Řepík, který si dojel pro kotouč, který se odrazil po střele od Pisika od zadního mantinelu. Brýzgala nedosáhl na ten puk, on letěl tak 20 cm kolem jeho pravé tyče, jenže zpětný odraz přesně našel čepel Řepíkovu, no a Brýzgala tím, že měl zákrok předtím, zůstával na zemi a tak měl Řepík velmi snadnou pozici dopravit kotouč do sítě. Znamená to tedy, že poté, co Kladno mělo předtím velké šance i před Břesilovou té hře, tak se Sparta ujímá vedení. Michal Řepík, veterán ve spartanském dresu, tedy otevírá skóre dnešního velmi svižného duelu a je tady další protiútok, který vede Chlapík Rána z levého kruhu, která ale minula levou tyč Kladna a byla to tak prudká rána, že musel až ve
1: souboji střední... Kladna se Spartou tedy o krok lépe jsou na tom hosté. Kdo je na tom v tuto chvíli lépe v duelu mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi? To už necháme na Krištofu Kousalovi.
5: 3,5 minuty do konce první třetiny, stav stále 0-0 mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi. Velkou šanci teď měli hráči Hradce Králové, kteří hrají první přeslovou hru při vyloučení Poura, ale pouze břevno orazítkované po teči nabídky od modré čáry od Lukáše Radila, tedy zastavilo kotouč, který letěl směrem za golmana Kloučka, ale branka to nebyla. 0-0, 3 minuty zbývající do konce první třetiny. Kevin Klíma teď zaváží kotouč do útočného pásma, tam ale českobudějovická obrana rychle zaúřadovala, vyklízí obrané pásmo a posledních 10 sekund z přesilové hry Hradce Králové, předávka na pravou stranu a Rána, ještě dorážka, tam skvělý zákrok golmana Milana Kloučka, který se úžasně přesunul k pravé tyči a vyrazil Kotouč.
1: Stále bezgólový je tedy souboj mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi. Naopak branky padají stále v Třinci a domácí z toho moc radost nemají. Souboj ocelářů s Kometou Brno sleduje David Procházka.
3: Michal Kunc dal další gól a je to 5-2 pro Kometu Brno. Hráči Komety se bránili ve vlastním pásmu, ale pak Kunc v těžké pozici upraveného mantinelu před střídačkou Třineckých dokázal zpětnou přihrávkou na Zábranského se z té šlamastiky dostat a pak si najel přes střední pásmo, měl větší rychlost než třinečtí bránící hráči a ujel a prostřelil brankáře Mazance, který teď odjel na střídačku a odchází také do šatny trošku se uklidnit, protože inkasoval dnes 5 gólů a to ještě zápas není u konce, jsme krátce za polovinou základní hrací doby a Ondřej Kacetl v brance.
1: Třinec Kometa Brno tedy už 2-5. No a jak souboj, který blíží se ke svému závěru první třetiny, to je na mysli tedy z mého pohledu duel mezi Olomoucí a Plzní. Vezme nás na něj Adam Kodet.
6: Minuta 10 vteřin zbývá do konce první třetiny. Plzeň vede nadále v Olomouci 1-0 po gólu Adama Měchury z 9. minuty, kdy po přečíslení 2-1 a po tvrdé ráně Rubince, kterou Machovský jenom vyrazil před sebe, dorazil v podstatě do odkryté branky Adam Měchura. To je zatím jediný střelec tohoto utkání. Může se k němu ale za chvíli přidat někdo další, protože Plzeň tráví čas v útočném pásmu. No, než jsem to dořekl, tak Kázgrouf vyhodil alespoň do toho středního, ale zase Plzeň u odraženého puku byla rychleji a okamžitě, co to jde, nahazuje puk zpátky někam do blízkosti branky Olomouce. Teď se hraje za ní. Tam získává puk Kázgrouf, jenomže zase ho vyhodil jenom k připravenému Mike Fersonovi u modré čáry a tak může v útočném rohu hrát Matyáš Filip. Rozlíží se, komu by puk předal, předává ho jenom nakrátko za sebe na Simona, ten je na levém mantinelu, nahazuje za branku, kde je Strnad a ta olomoucká pětice už je hodně dlouho na ledě a 15 vteřin před koncem první třetiny vypadá dost zavařeně a Plzeň to ještě bude chtít využít na gól do šatny, vede 1-0, ale určitě chce vést 2-0.
1: Čeští tenisté hrají v kvalifikačním utkání o postup na finálový turnaj Davisova poháru v Praze se Spojenými státy americkými nerozhodně 1-1. Jiří Lehečka totiž dokázal ve druhém singlu porazit světovou čtyřku Bena Sheltona 2x6-4 a vyrovnal poté, co nedokázal Jakub Menšík uhrát ani set souboj s Lernerem Tienem. Zítra se bude pokračovat po 14. hodině čtyřrou a pak dalšími dvouhrami. O tenisu tedy na Radiožurnálu Sport bude ještě opravdu hodně často řeč, teď ale pojďme zase dát prostor lednímu hokeji. Hrají se zápasy konkrétně tedy druhého kola Tip Sport Extraligy. Po první třetině Olomouc prohrává s Plzní 0-1. No a jak je to v souboji, ve kterém proti sobě nastoupili Litvínov a Pardubice? Hosté šli do kabin poprvé s nejtěsnějším náskokem. Jak je to na začátku druhé třetiny, to už necháme na Davidu Kalvasovi.
7: 24. minuta, stále 1-0 pro Pardubice, teď domácí byli blízko k tomu, aby vyrovnali. Havelka se tam sápal po puku, který tam ležel u brankoviště, ale pardubická obrana ho přikryla a nakonec přerušená hra. Takže docela solidní šance domácích, kteří nastoupili velmi dobře do druhé třetiny, několikrát zaměstnali Vila, ale zatím ho nedokázali překonat, takže na konci 24. minuty stále pardubičtí vedou 1-0.
1: V Litvínově tedy běží už druhá třetina, to ta první končí v Kladně v souboji domácích s pražskou Spartou. Pro aktuální informace jdeme Petru Kadeřábkovi.
4: Právě teď skončila první třetina, Sparta přetavila svůj střelecký náskok ve vedení, prosadil se Řepík a tak po 20 minutách vede Sparta na Kladně 1-0. Byť těch gólových příležitostí měly oba dva celky hodně, Sparta si vytvořila více gólových příležitostí, zejména Hika byl sám úplně před brankářem Brýzgalou, přesilovce pak pálili také Špaček, Chlapík a také Knot, ty všechny pokusy sice Brýzgala vychytal, ale...
1: Příjemný podvečer posluchačům Radiožurnálu, začneme ale v Třinci, protože tam duel mezi domácími oceláři a Kometou Brno je nejdále. Slovo má reportér David Procházka.
3: 15. minuta druhé třetiny, Třinec Kometa Brno 2-5. David Kalvas sleduje utkání Litvínov Pardubice.
7: 25. minuta, Litvínov Pardubice 0-1. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
8: 7. minuta druhé třetiny, domácí prohrávají s Karlovarskou energií 1-2. Jak je to v zápase Kladno Sparta, to už řekne Petr Kadeřábek.
4: Po první třetině vede Sparta na Kladně 1-0, duel Hradec Králové České Budějovice a Krištof Kousal.
5: Právě teď skončila první třetina 0-0 mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi. Jak je to v zápase Olomouce s Plzní, to řekne Adam Kodet.
6: I v Olomouci před malou chvílí skončila první část hry a po ní vede Plzeň 1-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Na Radiožurnálu Sport dál běží pořad s mikrofonem za hokejem. Jednotlivé duely můžete poslouchat v přímých přenosech na internetu nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Posluchačům Radiožurnálu přejeme příjemný páteční podvečer.
2: S mikrofonem za hokejem.
1: A my se vracíme tam, kde se hraje. Aktuálně jsou to tři zimní stadiony a my vybíráme ten mladoboleslavský. Souboj domácího bruslavského klubu s karlovarskou energií má na starosti Pavel Petr.
8: Začíná 8. minuta druhé třetiny, stav je 1-2. Po první třetině to bylo 0-2 a v minutě 25. se radovali poprvé v tomto zápase domácí, byť ten gol museli posvětit, až sudí uvidá. Já tam skrumá střela puka, který přešel za brankovou čáru, jak se nakonec ukázalo, ale jen o pár centimetrů. Nicméně samozřejmě i takový gol platí. Autor branky Koblížek, od té doby tedy domácí prohrávají 1-2. Musí se ale aktuálně bránit, protože tady Mišák, který se nadechl k breaku, jenže chybuje. No, ale chyba také na domácí straně. A tak byl trošičku zpomalený ten útok domácích bruslařů, kteří přeci jen do té druhé třetiny vstoupili s daleko větší aktivitou než v úvodním dějství. Teď se také usazují v útočném pásmu, došli si pro faul. Za pár okamžiků budou hrát přesilovku. Ano, zvednutá pravice rozhodčího ukazuje jasně sekání. Egle půjde na trestnou lavici. Po komerční přestávce bude hra pokračovat tady přes slovo do domácích. 12 minut a 9 sekund do konce druhé části. Domácí prohrávají s karlovarskou energií 1-2.
1: Moc dobře to pro domácí nevypadalo ani v souboji mezi Litvínovem a Pardubicemi. A tak se mohlo samozřejmě v posledních minutkách leco změnit. Jestli ano, to už nám poví David Kalvas.
7: 27. minuta nezměnilo, teď Pištěk vypálil ještě přes obránce Turiniho, kousek za pravým kruhem, ale trefil pouze připraveného Romana Vila. Před malou chvilkou také pardubičtí byli vepředu, pěkná přihrávka na pravou stranu, jenomže pardubický hráč nakonec nezachytil úplně ideálně puk, který mu poskočil na dokejku, a tak z této šance, která mohla být velká, nakonec žádné zakončení nebylo. Takže ve 27. minutě stále 1-0 pro Pardubice, ale je to otevřené, vyrovnaný zápas a řekl bych, že litvínovští jsou o něco nebezpečnější. Teď ale porady obou týmů, protože tady máme komerční přestávku a chvíli se tady hrát nebude.
1: Na zimním stadionu Ivana Hlinky se oba dva týmy radí. Na Radiožurnálu Sport přepojujeme z jednoho zimního stadionu na druhý. Konkrétně míříme do Třince, kde duel domácích ocelářů s brněnskou Kometou aspiruje na zatím nejgólovější souboj tohoto zatím stále ještě velmi mladého ročníku hokejové Tipsport Extraligy. Slovo má David Procházka.
9: 3 minuty a 40 sekund do konce druhé třetiny, už se zase měnilo skóre 3-5 z pohledu Třince, také Třinec svou první přesilovou hru v utkání využil, vyloučen byl obránce Radek Kučeřík, obránce Komety Brno, no a Třinec po té první minutě, kterou nesehrál vůbec dobře, tak se přece jen dostal do zámku, z levého kruhu pak pálil kapitán Růžička, nebyla to úplně pumelice, ale docela nepříjemná rána pro stezku ke vzdálenější tyči, stezka se natáhl, vyrazil před sebe. No a na brankovišti, nebo před brankovištěm, byl Daniel Voženílek a i když byl v souboji s obráncem, tak díky své tělesné konstituci si forehandem dokázal posunout puk do pravé strany, do backendu a pak do odkryté části branky zakončil backendem po ledě. Takže je to 3-5 a zase Třinec trošku ožívá, protože ta druhá třetina jednoznačně patří Kometě Brno, ale znovu Voženílek pálí puk ve vzduchu nad brankářem stezkou, ale řekl bych, že tam byly nějaké vysoké hokejky, jak bránící Komety, tak útočících hráčů Třince, ale rozhodčí nechávají pokračovat ve hře. Puk v brance neskončil, je u levého mantinelu, teď ho má na modré domácí obránce Koch a teď už se Kometa osvobodí. Dopředu může Michal Kunc, střelec dvou branek Komety, a na první gol Jakuba Fleka v přesilové hře, který dostal Kometu do hry, také přihrával tento útočník. Takže ten má bilanci 2+1, nahození od modré čáry. Kolár byl před brankářem Kacetlem, který po pátém gólu vystřídal Marka Mazance. 2 minuty a 10 sekund zbývá do konce.
1: V Třinci tedy už 8 branek v souboji domácích ocelářů s Kometou Brno, naopak zatím jen jeden gól v duelu mezi Litvínovem a Pardubicemi. Pokračuje David Kalvas.
7: 27. minuta, 1-0 pro Pardubice, před malou chvilkou se Kelemen protáhl kolem Husineckého, dostal se až ke střeleckému pokusu, ale byl poměrně z úhlu a Pavel Čajan chytá výborně, stejně jako Roman Vil, i proto je skóre zatím 1-0 pro Pardubice, přestože tenhle zápas už nabídl několik velmi dobrých šancí na obou stranách. Bude se vazovat po levé ruce litvínovského golmana, hosté úspěšní, Sedlák, Ošťálek ale nepálil od modré čáry, přihrávka za branku, kam jede Sedlák. Mezitím padl na kolena, rychle vstál, Stránský může hrát, jenomže toho blokuje litvínovský obránce. Turini teč Sedláka, ale těsně vedle levé tyčky a domácí 1-1. Zigmund a proti němu Turini. Zigmund se tlačí z levé strany, zkoušel to Begendem, ale trefil pouze boční síť. Teď už hraje Šámal, Čučmen dává za branku.
1: Litvínov Pardubice tedy stále 0-1 na Radiožurnálu Sport v 18 hodin 40 minut. Vracíme do Třince a máme k tomu dobrý důvod, abychom znovu oslovili Davida Procházku.
9: 4-5, Třinec se dostává do hry stejně jako to dokázala Kometa. I když jsem říkal, že ta druhá třetina patřila Kometě, tak před malou chvíli Oscar Flynn vstřelil svůj druhý gól v utkání a zase je to jen o gól, protože dvojice slovenských útočníků pracovala výborně u modré čáry na malém prostoru. Marko Daňo udržel proti Kolárovi útočné pásmo, pak posunul puk po levém mantinelu před sebe na Hudáčka a ten další křížnou přihrávkou přes celé útočné pásmo na pravém kruhu. Opět jako v první třetině našel Oscara Flynna, který z voleje pálil do odkryté branky Aleše Stezky. Takže je to 4-5 a ještě minuta ve druhé třetině před námi. Nestrašil teď u pravého mantinelu, ale nevyhodil puk z vlastní třetiny, až teď se to povedlo jeho spoluhráčům. Kubesa na pravém mantinelu nahazuje kolem Stezkovy branky a začíná poslední minuta první třetiny. Ještě Boženílek bojuje v útočném pásmu, ale teď už se Třinecký Kurovský nenatáhl po puku tak, aby udržel modrou čáru. Adámek nicméně Třinecký obránce rychle otáčí hru na pravý mantinel. Boženílek spoza obránce zábranského teď pálil, ale brankář Stezka u přední tyče pozorný. 32 sekund do konce druhé třetiny, 4-5 z pohledu Třince, Boženílek na ledě v souboji s Kolárem, jestli vidím dobře na tu vzdálenost, a Kurovský, další urostlý útočník teď je, a Marinčin neméně obránce, neméně vysoký na modré čáře. Teď se Třinečtí opět dostávají do zámku, ale Boženílkovi utíká kotouč a Kometa může do středního pásma, alespoň červené čáře. Boženílek ale znovu nahazuje, Růžička naskočil na střídačku ještě z offsideové pozice a Kometa Brno drží kotouč za svojí brankou. Druhá třetina končí, po ní Třinec prohrává s Kometou Brno 4-5.
1: Říká David Procházka, se kterým se tedy teď nějakou chvíli neuslyšíme, ale to neplatí samozřejmě o jiných reportérech, třeba o Pavlu Petrovi, který má na starosti zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a právě na něj teď míříme. Pavle.
8: 8 minut 55 sekund do konce druhé třetiny, stav se neměnil, zůstává to 1-2, to znamená, že mladoboleslavští hokejisté nevyužili přesilovku, měli tam slibné příležitosti, ale ve finále našli pouze připraveného brankáře Frodla, no a přímě řečeno, ani ta slovenská produktivita v této početní výhodě ze strany domácích bruslařů nebyla nikterak výrazná. Končí pomalu ještě komerční přestávka, necelých 9 minut tady chybí do konce druhé třetiny, 1-2 Mladá Boleslav prohrává s Karlovarskou Energií.
1: Na Radiožurnálu Sport si můžeme připomenout, že čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru v Praze s Američany 1-1 na zápasy. Nejprve totiž Jakub Menčík prohrál s Lernerem Tienem 2-6 a 4-6, potom ale na tvrdém povrchu Foutu aréně porazil Jiří Lehečka světovou čtyřku a finalistu nedávného grandslamového US Open Bena Sheltona 2x6-4. Program bude pokračovat zítra od 14 hodin 4, do které kapitán Tomáš Berdych nahlásil Adama Pavla a Patrika Rykla. Americkou dvojici by měli tvořit Christian Harrison a Austin Krajíček. Následovat by měly dvouhry Menších Shelton a Lehečka Tien. Složení se ale ještě může měnit. Pokud ano, na Radiožurnálu Sport o tom samozřejmě uslyšíte. Stejně jako zítřejší duely, tedy tenisového Davis Cupového souboje mezi Čechy a Američany, nabídneme v přímém přenosu. Teď nabízíme v pátek samozřejmě především hokej, konkrétně teď duel mezi Litvínovem a Pardubicemi. Ze zimního stadionu Ivana Hlinky se hlásí David Kalvas.
7: 29. minuta a Pardubice vedou v Litvínově už 2-0. Dynamo totiž využilo i druhou přesilovku v tomhle zápase. Domácí totiž se dostali ke kotouči, vyhodili ho z obraného pásma, jenomže hosté rychle rozehráli a na modré čáře si převzal kotouč Jiří Smejkal, který pak jel a vystřelil přesně do růžku litvínovské branky, takže nebyl to takový ten typický přesilovkový gol, ale byla to rychlá rozehrávka, šikovnost pardubických hráčů a Dynamo vede tedy v Litvínově 2-0, přestože bych neřekl, že je lepším týmem, ale opravdu dokáže využít své příležitosti v přesilových hrách a za chvíli bude hrát Litvínov možná první přesilovku. Ano, vypadá to, že první vyloučený ve druhé třetině z Pardubice.
1: Pardubice tedy zatím v Litvínově dávají zapomenout na tu porážku z úvodního kola s Hradcem Králové. My tenhle duel samozřejmě za chvíli nabídneme znovu, ale můžete ho poslouchat celý nepřerušený, třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas, nebo odkazy na přímé přenosy najdete i na internetových stránkách i rozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz. Doplním, že po dvou třetinách Třinec prohrává s Kometou Brno 4-5 a po úvodních 20 minutovkách Kladno s pražskou Spartou 0-1, stejně jako Olomouc s Plzní 0-1 a Hradec Králové hraje s Českými Budějovicemi 0-0. No a naše cesta teď tedy vede do Mladé Boleslavy, kde domácí hokejisté hrají s Karlovými Vary za dohledu Pavla Petra.
8: A stále domácí prohrávají 1-2, 7 minut 50 sekund před koncem druhé třetiny. Měli ale bruslaři obrovské příležitosti k vyrovnání. Tu a největší před pár okamžiky, kdy se nadechli k přečíslení 2-1, ale ani tuto situaci nedokázali využít. Byl to Forš, který si tam najížděl. Nakonec se snažil najít skulinku mezi betony brankáře. Frodla, tu se mu ale nepodařilo. U puku hostující Mišák. Snaha o vyhazení kotouče do pásma, to se nepodařilo. Ale tak další příležitost pro Mladoboleslavské. Tentokrát to byla střela, kterou vyslal Jedrič, ale ani on nebyl úspěšný. Tlak Mladé Boleslavy pokračuje, ale pokračují také nepřesnosti domácí rozehrávce a ty dávají šanci pro změnu Černochovi, poté už je to Beránek, ale zazněla píšťalka rozhodčích, píská se varský offside. 7 minut 26 sekund před druhou sirénou, Mladá Boleslav Karlovy Vary 1-2.
1: Hokejovým aktualitám můžeme dodat i ty další, třeba z okruhu v Rakousku, konkrétně tedy ve Spielbergu, protože tam Filip Salač vyhrál trénink třídy Moto 2 před motocyklovou velkou cenou Rakouska. Český jezdec předčil druhého Španěla Ortolu o 97 tisícin sekundy. Salač v Rakousku startuje jako 8. muž pořadí mistrovství světa a v tréninku se dobře naladil po dvou předchozích nedokončených závodech. V Aragony odstoupil kvůli zánětu na palci levé nohy a v San Marino kvůli technickým problémům. Radiožurnálu Sport nikdo odstupovat nemusí, naopak nastoupit teď může reportér duelu mezi Litvínovem a Pardubicemi David Kalvas.
7: 30. minuta a Litvínov prohrává už pouze o jeden gól, protože před malou chvilkou snížil v přesilovce Teodor Pištěk, který dostal nabito na levý kruh a vypálil a dal gól. Teď další ostrý zákrok Pardubic. To domácí hráli bez brankáře, protože pardubičtí faulovali, když hráli ve čtyřech a rozhodčí signalizovali trest, jenomže než přerušili, tak domácí dali tedy gól a mandát už dostal 2 minuty, takže litvínovští pokračují teď v přesilovce, jenomže si nevedou dobře, v jejich obraném pásmu to teď hořelo. Kondelík teď výborně jde za pukem a hraje za litvínovskou brankou. Domácí se tam nejá nedostat ke kotouči, výborně tam teď sbírá vteřinky pardubický útočník, pomohl mu také Vondráček, teď už domácí ale mají puk a David Kempfo vyváží. Minutka skoro pryč z přesilovky, ale Litvínov je v útočném pásmu. Sukel, přihrávka na Jakse, který je u modré čáry, ale teď chybná přihrávka Sukela do středu, kterou vystil Smejkal, který si hodil puk na zadní mantinel, jede za ním a teď tedy zase sbírá důležité vteřinky, nevyšla mu přihrávka na Sedláka, ale vůbec to nemyslel špatně, Smejkal, dobře mu tam teď najel právě Sedlák, ale nakonec od jeho hokejky puk končí mimo hřiště, protože se tam natahoval Sedlák po puku.
1: A tak na chvilku končí také ve vysílání Radiožurnálu Sport David Kalvas, ale na internetu a mobilní aplikaci Můj rozhlas samozřejmě komentuje dál duel mezi Litvínovem a Pardubicemi. Souboj mezi Mladou Boleslaví a Karlovými Vary má na starosti Pavel Petr.
8: 6 minut a 40 sekund zbývá odehrát ze druhé třetiny, stav 1-2 zůstává. Před pár okamžiky jsme tady viděli kuriozní okamžik, když se otevřela dvířka na straně domácí střídačky. Bohužel v okamžiku, kdy kolem projížděl postující Jiskra, byl zasažen zřejmě některým z hráčů, který se vydával na ledovou plochu, ale je to vše v pořádku. Jiskra pokračuje a taky tento okamžik skončil tak, že bez újmy na zdraví některého z hokejistů. Pokračuje teď tlak hokejistů Mladé Boleslavy. Kubíček je připravený pálit, ale nakonec tu přihrávku nedostal. Nicméně kombinace domácích trvá, Moravec si tam najíždí. Je tam také další z hráčů domácích, Morát, a ten přihrává na Moravce. Moravec je u mantinelu. Je tam mančincem napadaný. Boleslavští zatím z toho rohu kluziště nedokázali vymanit. No a nakonec je to hostující Tomek, který byl první u kotouče díky svému důrazu. 5 minut 4 a 40 sekund do konce druhého dějství. Mladá Boleslav Karlovy Vary 1-2. Boleslav se nadechuje k dalšímu útoku, ale to byl nepříjemný zákrok, po kterém bych si troufl říct, že půjde o trest do konce utkání pro mančince. Doslova tam krokautoval u mantinelu jednoho z domácích hráčů. No a to se pochopitelně nelíbilo domácím, konkrétně jednomu z kanadských hráčů, který se tam pustil do křížku s mančincem. No ale zdá se v tuto chvíli, že na body té bitce prohrává domácí hokejista, který si ale vysloužil přeci jen potlesk. No a tím hokejistou byl Antony.
1: Z pořadu S mikrofonem za hokejem přejeme příjemný podvečer posluchačům Radiožurnálu a rychle oběhneme všechny stadiony. Začneme v Třinci, kde ve druhém kole Tip Sport Extraligy domácí oceláři hostí Kometu Brno a je u toho David Procházka.
3: Po dvou třetinách platí skóre Třinec Kometa Brno 4-5. David Kalova sleduje zápas Litvínov Pardubice.
7: 32. minuta, Litvínov prohrává s Pardubicemi 1-2. Utkání Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
8: 5,5 minuty do konce druhé třetiny. Mladá Boleslav prohrává s Karlovarskou Energií 1-2. Zápas Kladno Sparta, u mikrofonu Petr Kadeřábek.
4: Za 16 sekund začne druhá třetina, do té stoupí Sparta s jednogolovým náskokem, vede totiž na Kladně 1-0. Duel mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi sleduje Krištof Kousal.
5: Před začátkem druhé třetiny Hradec Králové České Budějovice bez branek 0-0. Utkání Olomouc Plzeň sleduje Adam Kodet.
6: Před malou chvílí v Olomouci začala druhá třetina, z které je odehráno 38 vteřin a Plzeň nadále vede po gólu Adama Měchury 1-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Další sportovní informace dodáme posluchačům Radiožurnálu ve zprávách po 19. hodině. Teď je 18 hodin a 51 minut, no a než půjdeme zpátky na hokej, tak také můžeme zmínit jednu ostře sledovanou dnešní událost, a sice premiérovou nominaci nového kouče fotbalové reprezentace Santiho Denii. V ní chybí útočník Leverkusenu Patrik Schick. Ten po nepovedené mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, nicméně Denia po nástupu do funkce oznámil, že si s ním chce promluvit. To se stalo, jak potvrdil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
10: Moc bych to nerozebíral, protože Patrik Schick neměl zájem reprezentovat a nemá zájem reprezentovat momentálně. Takže pro nás to byla uzavřená záležitost velice rychle. My jsme to akceptovali, protože to je hráčovo rozhodnutí. Co bude v budoucnu, to se musíte možná zeptat hráče, ale my jsme s ním komunikovali, já osobně i Santi Denia.
1: Říkal Pavel Nedvěd. Naopak nováčky v reprezentaci budou Lukáš Ambros z Anderlechtu, Roman Macek ze Sparty a Matěj Radosta z Teplic. Národní tým čekají 4 zápasy v elitní divizi Ligy národů. Úvodní duel odehrají Češi už za týden v sobotu doma proti Chorvatsku. No a potom se utkají ještě také se Španělskem a Anglií.
2: S mikrofonem za hokejem.
1: A teď už pojďme zase tam, kde se hraje nejrychlejší kolektivní hra naší planety. Tedy na zimní stadiony nebo někde také do moderních hokejových arén. No, že by byla úplně moderní, to se určitě nedá tvrdit o olomoucké aréně, ale domácí hokejisté tam své extraligové zápasy mohou hrát. A tak teď hostí Plzeň. Slovo má reportér Adam Kodet.
6: Téměř 2 minuty už jsou odehrány ze druhé třetiny. Plzeň nadále vede 1-0, ale teď je to velmi dobrá pasáž Olomouce a fanoušci tady v Plech aréně, která opravdu je jednou z nejméně moderních hal v tom extraligovém pelotonu, začali pískat, protože předtím Rok Macuch za brankou, tedy domácí centr, upadl po kontaktu se soupeřem a s jeho hokejkou. Zatím ale Olomouc nedostala k dispozici v tomhle zápase žádnou přesilovku a navíc se teď musí bránit kolem vlastní branky. Ondrušek je s pukem za bránou a snaží se ho spod jeho brusle vydolovat Mikko Petman. Na chvíli se zdálo, že se mu to podaří, ale Ondruškovi tam přijel vypomoci Rutar, který teď ale vyhodil puk mimo hřiště. Myslím si, že se sám ohlížel směrem na rozhodčí, jestli oni tam postřehli nějakou teč o hranu mantinelu a postřehli, tak jak ukazuje čárový sudí Patrik Augusta, takže Rutar se nemusí obávat, že by šel na 2 minuty za zdržování hry, ale může se obávat toho, že hazovat se bude.
1: Olomouc Plzeň tedy stále 0-1. No a jak je to v souboji, ve kterém proti sobě stojí Litvínov a Pardubice? Jestli je něco nového, to může nejlépe posoudit David Kalovas.
7: 33. minuta, Litvínov prohrává pravděpodobně 1-3, David Tomášek střílel, ale Litvínov si bere trenérskou výzvu, takže až za chvilku zjistíme, jestli ten gol bude platit nebo ne. Tomášek střílel poté, co Pardubice vyhráli vazování, kousek za levým kruhem, Čajan to moc neviděl, před ním byl silný provoz a těžko říct, jestli někdo byl v brankovišti, jestli mu někdo z pardubických bránil. Přišlo mi to v pořádku, ale počkáme si na to rozhodnutí. Zatím tedy skóre na světelné tabuli 1-3. Ale možná bude ten třetí gol Pardubic vymazat.
1: Zjistíme od Davida Kalvase samozřejmě za chvíli. Vy můžete ale v Litvínově zůstat, pokud zvolíte jeho přímý přenos. Odkaz na něj najdete v mobilní aplikaci Můj rozhlas a nebo také na stránkách iRozhlas.cz a radiožurnál Sport.cz. První třetina, respektive už i druhá, je odehrána v Třinci. Tam domácí prohrávají s Kometou Brno 4-5 a tak na radiožurnálu Sport pojďme na utkání, ve kterém proti sobě nastoupili Kladno a pražská Sparta. Slovo má Petr Kadeřábek.
4: 23 minut za námi utkání, viděli jsme jeden gol, dal ho Řepík a tak Sparta vede 1-0 ve druhé třetině, zatím jsme žádnou šanci pořádnou neviděli, možná až teď po akci Krejčíka, jeho ránu ale našel ve své lapačce Brýzgal, rychle rozehrál na Kempného, ten je ale tísněn chlapíkem, nakonec dostal hrazdu, tedy Krosček zezadu, ale pískat se nebude, bylo to mimo postřeh hlavních rozhodčích, Kladno se dostane ke kotouči Klíma, vysokým obloukem vybídl Formana k tomu, aby přesprintoval střední pásmo, jenže byl zastaven Knotem hned při přechodu modré čáry a tak Sparta může hrát teď souboj u mantinelu přímo u střídačky pražské Sparty, ze kterého vychází Kladneští jako vítězové. Forman nahazuje pro Klímu do útočného pásma, jenže Klímovi tam tak trošku stínil Sirota i udělal to velmi dobře, nepustil kladenského útočníka tak, aby se dostal ke kotouči jako první a naopak Sparta může kolmicí vyslat Šóra. Šórova rána skončila znovu v lapačce Brýzgali, ten znovu rozehrál, přikryl za brankou Kladna na konci 24. minuty za stavu 0-1, přejede střední pásmo, nahodí backendem, kotouč poskočil až nad lapačku, Kováře skončil na zadním mantinelu, Kladno bude hrát přes slovou hru, protože tam došlo k faulu a puk nakonec skončil po Tomkově zásahu na hráčské lavici Kladna, znamená to tedy, že Adam Brýzgal se může vrátit do své klece na začátku 25. minuty.
1: Chystá se tedy přesilová hra v duelu mezi Kladnem a pražskou Spartou. Na radiožurnálu Sport se teď nachystali výsledky zápasů 9. kola šance Národní ligy po úvodních poločasech. Jihlava vyhrává nad Bčkem pražské Slávie 2-0. Karvina vede nad posledním týmem tabulky Kroměříží 2-0. Opava vyhrává nad Českou Lípou 2-1, ale domácí Slezané hrají už o jednoho vyloučeného hráče méně. No a Prostějov prohrává s vedoucím týmem druhé fotbalové ligy pražskou Duklou 0-1. A teď zase zpátky k hokeji, konkrétně k zápasu, který nás samozřejmě v rámci druhého kola Tipsport Extraligy také zajímá, a to je souboj Hradec Králové České Budějovice. Slovo má Krištof Kousal.
5: 2:20 odehráno ze druhé třetiny a právě v tuhle chvíli se radují hostující hráči, protože nahození z pravé strany nedokázal chytit golman Stanislav Škorvánek. Hostující Motor České Budějovice se tak dostává do vedení 1-0 v tomto zápase ve 22. minutě. Na ledě byli Pour, Al a Hoch z útočících hráčů a jako první dostával gratulace Jakub Pour, tak možná tenhle ten bývalý královéhradecký hráč, potom co byl v první třetině vyloučený, tak teď se raduje taky z pozitivnějšího zápisu do zápisu utkání z jeho pohledu, a to je vstřelená branka a první vstřelená branka v tomto zápase. 1-0 pro Motor České Budějovice, který se teď brání ve svém obranném pásmu po nahozeném kotouči od Hradce Králové, ale českobudějovičtí...
1: Hradci Králové se tady na úvodní gol zápasu domácích s Českými Budějovicemi načekali nejdéle a nakonec z toho tedy drtivá většina fanoušků v aréně nemá radost. Hradec Králové České Budějovice 0-1. Měli nakonec radost pardubičtí v zápase na ledě Litvínova ze vstřelené branky, a nebo jim poté, co v úvodním duelu bylo proti Hradci Králové, nebyly Dynamu uznány dva góly, tak znovu tedy Pardubicím, jak se říká, trochu došla ta radost, respektive se radovali předčasně. To už nám poví David Kalvas.
7: No zase to byla nakonec předčasná radost, protože rozhodčí gól neuznali, protože byl atakovaný brankář Pavel Čajan. Takže stále skóre 1-2, ta šikovná střela Tomáška a přesná nakonec tedy gólem neskončila a tak naopak teď Pardubičtí v problémech, protože byl vyloučený Čerešňák, který bránil před bránou a neměl hokejku, tak podkopl litvínovského Kašeho a litvínovští teď zahajují tedy hru v početní výhodě za stavu 1-2 ve 34. minutě. Moravčík na modré čáře, přihrávka na levou stranu Pištěkovi, to je zatím jediný litvínovský střelec. Moravčík pálí, ale byl výborný zákrok, přestože toho moc neviděl, Kotouč se od něj odrazil do rohu a tam už jsou zase ale litvínovští hráči, kteří mají Kotouč. Baštalířský dává hráči, který stál na pravém mantinelu, Gut dává k čáře, rychlá výměna Kotouče, Gut výží, vystřelil a zase výborný zákrok Vila. Domácí v útoku, Moravčík udržel pásmo, ale to už se nedá říct o Pištěkovi, ten nepřihrál teď ideálně, hosté toho využili a tak jdou Pardubičtí střídat a domácí musí začínat znovu.
1: Je 19 hodin, posloucháte Radiožurnál Sport a pořad s mikrofonem za hokejem, který má na mužce zápasy druhého kola Tipsport Extraligy. No a jedním z nich je i souboj mezi Mladou Boleslaví a Karlovými Vary. Stará se nám o něj reportér Pavel Petr.
8: Minuta 57 do konce druhé třetiny. Skóre se nemění. Mladá Boleslav prohrává s Karlovarskou Energií 1-2. Další zákrok si připisuje brankář hostující Energie Frodla a ten založil rychlý protiútok, do kterého se vložil a do kterého teď má možnost se výrazně zapojit a promluvit Šťastný. Poté už přihrává na pravou stranu, jenže další pokus Karlovarské Energie končí v lapačce připraveného golmana Dominika Furcha. 1:38 do konce druhé třetiny. Mladá Boleslav stále prohrává s Karlovými Vary 1-2.
1: O něco později je duel, který když začal o 30 minut později, tak samozřejmě ještě nemůže být tak daleko. Kladno Sparta Praha. Reportérem je Petr Kadeřábek.
4: 28. minuta, stále platí spartianské vedení 1-0, teď protiútok Kladna, který vede Ojameky, ale nedokázal se dostat ke střele, teď ještě objel branku dává Jandusovi. Jandus napřehuje, rozmyslel si střelu, ještě posouvá po modré čáře, Kempný také nebude pálit, Jandus posouvá tak doprava, Odet a nahazuje za branku, ale nepřesná přihrávka Spartané a mohou přejít do rychlého protiútoku. Matěj Blmel je tam rychle atakovaný, ale nedokázal projít přes dvojici kladenských a tak Marcel mu sebral puk, vyhodí, nakonec to je zakázané uvolnění, byť si myslím, že ten Kotouč byl nahozen přímo nad červenou čárou, ale píská se tedy offside a tak se hra znovu přestěhuje před brankáře Adama Brýzgalu, který čelil rozhodně nebezpečnějším pokusům než jeho protějšek Jakub Kovář ve druhé třetině a to hrálo Kladno i přesilovou hru, jenže během dvou přesilových her Kladno vyprodukovalo jednu jedinou střelu mezi tři tyče. I proto je ten stav ve 28. minutě 1-0 pro Spartu vlastně.
1: Hosté tedy spokojenější v duelu mezi Kladnem a Spartou. Kdo je spokojenější v zápase mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi? To už necháme na Krištofu Kousalovi.
5: České Budějovice vedou už 2-0 po gólu Poura z 23. minuty. Potom v 25. minutě se prosadil Nikulesen, který dostal přidávku z pravého útočného rohu k pravé tyči z pohledu gólmana Stanislava Škorvánka. Před odkrytou klecí dokázal Nikulesen docela neomylně zakončit přímo do branky. 2-0 pro Motor České Budějovice na ledě Hradce Králové, který se teď brání v obraném pásmu. Byl tam souboj o Kotouč, střídačky Českých Budějovic. Nakonec ten puk vyšťourali hráči Hradce Králové, posílají ho do středního pásma, kde byl ale pouze Andersen, který nahazuje zpátky do útočné třetiny Českých Budějovic. Pour přijel do útočného pásma napadat, ale teď se Kotouč odrazil od hokejky Vráblíka na střídačku.
1: Z Hradce Králové se dá po silnici číslo 35 poměrně rychle dostat do Olomouce, ale my to zvládneme po rozhlasových linkách na Radiožurnálu Sport ještě rychleji. Olomouc, Plzeň a Adam Kodet.
6: 29. minuta pomalu končí, Plzeň vede 1-0, navíc bude hrát další přesilovku. Teď tedy ve výhodě už v šesti hráčích v poli kombinuje v útočném pásmu Olomouce. Hned co se Ondřej Matýs vrátil na led, tak půjde Olomouc zase do 4. A Plzeň to teď dělá chytře, Mereško je u modré čáry, naráží se jenom s McPhersonem a Plzeň to dělá tak, aby hrála v té výhodě co nejdéle, trpělivě, anebo samozřejmě, aby si vytvořila nějakou dobrou palebnou pozici, to se ale nestane, protože Mereško byl natlačený v útočném rohu, Matýsem na mantinel, ztratil puk a hra je přerušená a sudí okamžitě poté, konkrétně sudí Filip Vrba ukazuje sekání pro olomouckého hráče.
1: Olomouci se ještě nějakou chvíli bude hrát, to v Mladé Boleslavi už asi skončila druhá třetina, slovo má Pavel Petr.
8: Ano, skončila doslova před pár okamžiky, domácí prohra.
1: Čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru s Američany 1-1 na zápasy. Jiří Lehečka ve dvou setech porazil Bena Sheltona. Předtím Jakub Menšík stejným poměrem prohrál s Lernerem Tienem. Hokejisté Třince ve druhém kole Tipsport Extraligy hostí brněnskou Kometu. Stav a čas utkání přidá David Procházka.
9: 44. minuta, Třinec Kometa Brno 4-5. Zápas Litvínov Pardubice a David Kalvas.
7: 36. minuta, Litvínov prohrává s Pardubicemi 1-2, zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
8: Tento zápas dospěl do konce druhé třetiny, po ní domácí prohrávají 1-2. Sparta hraje na Kladně, před dohledem nebo za dohledu Petra Kadeřábka.
4: Zápas je přesně ve své polovině, zatím jsme viděli jednu branku, Kladno prohrává 0-1, pojďme na Hradec Králové České Budějovice za Krištofem Kousalem.
5: 27. minuta, Hradec Králové České Budějovice 0-2, Olomouc Plzeň a Adam Kodet.
6: Ve 30. minutě Plzeň vede v Olomouci 1-0 a jde hrát třetí přesilovou hru. S Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
2: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
1: Běžte se hýbat, to rozhodně nikdy nemůže škodit, ale pokud vás zajímají víc rozehrané extraligové hokejové zápasy, tak poslouchejte Radiožurnál Sport, a nebo pokud některý ten duel vás zajímá obzvlášť, tak si najděte odkaz na přímý přenos třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas. My teď jdeme na zápas, ve kterém zatím byli úspěšnější hosté. Souboj Olomouce z Plzní má na starosti Adam Kodet.
6: Polovina 30. minuty a protože se teď házelo, vazovalo buly ve středovém kruhu, tak je velmi pravděpodobné, že předtím někdo dal gól a byla to Plzeň, která využila přesilovou hru a Michal Teplý nádhernou bombou z první po přihrávce od Matyáše Filipa z levého kruhu našel přímo horní růžek branky Matěje Machovského, ten rozhodně na tuhle tvrdou a naprosto přesnou krásnou ránu nemohl dosáhnout, takže Plzeň vede 2-0 na konci 30. minuty a je na velmi dobré cestě prodloužit tu svoji vítěznou sérii, protože když budeme počítat i přípravné zápasy a Ligu mistrů, tak už vyhrála 6 zápasů v řadě a tohle může být 7. Zatím mají Západočeši nakročeno dobře a navíc teď Olomouc vyhodila na zakázané uvolnění, takže Lavancet může zase absolvovat buly přímo v útočném pásmu. Tentokrát ho ale s Berglundem prohrál a tak může hrát Olomouc. Rutar, Stella je to, který vyhazuje ke středovému kruhu obloučkem. Je to taková stejná písnička jako v minulých sezónách obránci.
1: V Olomouci vedou hosté a hosté jsou na tom zatím lépe i na dalších 5 zimních stadionech, dalších 5 rozehraných zápasech druhého kola hokejové Tipsport Extraligy. Ale ono se to může rychle změnit, protože duel mezi Třincem a Kometou Brno, který je nejdál, tak je celkově zatím velmi vyrovnaný. Byť to podle posledních informací Davida Procházky lépe vypadalo pro Kometu. Slovo má tedy náš reportér Davide.
9: 46. minuta, stále Kometa o gol popředu, 5-4 vede, ale Třinec je ve třetí třetině zase aktivnější, ty dva góly, které vstřelil v závěru druhé třetiny, ho opět povzbudili. Před malou chvílí Boženílek málem našel v gólové pozici sjíždějícího obránce Galvase, ale zlomená hokejka a také změť těl zabránila Galvasovi v tom, aby stihl zareagovat na tu přihrávku přes Vitkovského. ale nakonec nezakončil. Teď na druhé straně střelec druhé první branky, tedy pardon, druhé na 2-2, to byl Hartl, který se snažil probít po pravém mantinelu a nakonec je z toho zakázané uvolnění domácího Třince. 13 minut a 48 sekund. Před koncem třetí třetiny stále 4-5 z pohledu domácích. Brankář Kacetl se...
1: Třinci se tedy už hraje nějakou chvíli. Třetí třetina, to teprve ta druhá, za pár okamžiků skončí v Litvínově v duelu domácích s Pardubicemi. Pokračuje David Kalvas.
7: 39. minuta, Litvínov prohrává 1-2 a za malou chvilku budou hrát domácí zase přesilovku. Před malou chvílí se ubránili poprvé v tomhle zápase v oslabení, protože pardubičtí předtím dvě přesilovky dokázali využít. Tentokrát už se jim to do třetice nepovedlo, no a po chvilce už zase Litvínov se dostal k útočení a nastěhoval se do útočného pásma a prověřil několikrát Vila, který ale odolal, jenomže teď to bylo i s pomocí faulu. Takže Litvínov bude hrát další přesilovku. V tomhle zápase zatím litvínovští jsou nebezpečnější. Střely na branku 25-16 pro Litvínov, takže opravdu Litvínov je nebezpečnějším celkem a teď bude mít další příležitost zaměstnat výborně chytajícího golmana Romana Vila. Domácí dokonce střely ze slotu 24-13 pro domácí z těch nebezpečných pozic, takže Litvínov se dokáže dostat do dobrých palebných situací. Teď ale domácí neudrželi puk, v zápětí se k němu ale dostali, takže stále jsou v útočné pásmu Ondřej Kaše, Koblasa za bránou, ale ztratil kotouč, jenomže pardubičtí nevyhodili. Sukel u modré čáry, Jax, přihrávka na levou stranu, Ondřej Kaše dává Jaxovi k modré čáře, je tam Sukel, Sukel dostává kotouč zpátky, ale domácí zatím nestřílí. Teď Jax, ještě přihrávka na Koblasu, zase znovu Jax, jenomže kotouč mu odskočil od okejky a dokázali ho teď pardubičtí odehrát. Čerešňák odpálil puk do litvínovského obraného pásma, rychle puk dopředu, jenomže nepřesná rozehrávka a tak se domácí musí rychle vracet. Ondřej Kaše ale byl včas na svém místě a tak Sukel jde dopředu. Přihrávka ještě půl minutka z druhé třetiny, ale offside odpískaný, Jax neudržel kotouč v útočné pásmu, takže 25 sekund před koncem druhé třetiny za stavu 1-2 se bude vazovat ve středním pásmu. Tentokrát si litvínovští příliš přihrávali a nebylo tam to potřebné zakončení. Teď už se jim čas hodně zkrátil k tomu, aby ještě ve druhé třetině dokázali přesilovku využít. Samozřejmě 25 sekund je dost, ale litvínovští jsou ještě ve středním pásmu. Guta Sedlák jdou proti sobě navazování. Ještě je tam nějaké diskutování, ale kotouč už vozený, zůstal ležet mezi těmito dvěma centry a jde tam Zygmunt, toho dozad masíruje Mandát a pardubičtí nakonec se dostali k puku, jenomže Košťálek otálel a tak Gut ještě mohl pomalu se dostat ke střele, jenomže Dvořák se výborně zatáhl a naopak hosté 2-1, to může být přihrávka, jenomže kotouč poskakoval, dobře se tam totiž vrátil litvínovský obránce a tak nakonec z toho nic nebylo. Druhá třetina končí, zajímavý zápas otevřený do poslední třetiny. Po dvou částech zatím Litvínov prohrává s Pardubicemi těsně 1-2.
1: A 1-2 po 40 minutách prohrává také Mladá Boleslav s Karlovými Vary. Jak je to aktuálně v zápase mezi Kladnem a pražskou Spartou? To už nám ve vysílání radiožurnálu Sport poví Petr Kadeřábek.
4: 5 minut 45 sekund, se ještě bude hrát druhá třetina, stále platí jednogolové vedení Sparty a to i po teď ráně Matěje Blimila, který trefil tyčku. Kladna 1-0 stále vede, Sparta teď to mohlo být rozhodně 2-0, protože to byla rána opravdu velmi slušná, přesná, ale až příliš. Trefila tedy konstrukci kladenské branky, Sparta je spíše pod tlakem ve druhé třetině, jenže hrozí z protiútoku jako před malou chvílí a skóre se zatím tedy nepohlání na jedné straně. Možná teď Chlapík přijíždí do útočného pásma, rychlá kombinace, ještě Šor se snažil poslat kotouč před branku, kde stál zaparkovaný Chlapík, ale kotouč k němu nedoputoval. Naopak z protiútoku může zahrozit hlava Rána, kterou vyslal přes obránce Mašína. Kovář si připisuje zákrok, ale znovu se skóre nemění a tak stále platí teď už v začátku 36. minuty, že Sparta vede na Kladně 1-0. Tomek se snažil ještě udržet útočné pásmo pro Kladno, jenže byl odsloněn Šorem, ten posunul na Řepíka, Řepík už je v útočném pásmu. Zajíždí za kladenskou branku, objíždí, dává centr před branku, kam si sjížděl ještě Špaček, ale byl odblokován při krylem, který nakonec vyhodil. No, může to být zakázané uvolnění, ale ten kotouč jede hodně pomalu a Pisik musel...
1: Souboj mezi Kladnem a pražskou Spartou zatím nabídl jen jeden gól, to pořádná přestřelka zdobí souboj mezi Třincem a Kometou Brno. Pojďme tedy znovu do Werk Areny za Davidem Procházkou.
11: I pro posluchače radiožurnálu Sport zopakuji, že přesilovková bilance dnes obou týmů je 100%. Druhá třinecká přesilovka, druhá využitá, předtím jedna brněnská také využitá. Teď Daniel Voženílek, 11 minut a 46 sekund před koncem třetí třetiny, vyrovnává na 5-5, když byl vyloučen Zbořil a nestrašil. Přihrál Voženílkovi na brankovou čáru a ten z ostrého úhlu překonal brankovou stezku tím, že trefil jeho pravý beton, ten zadní, o ten si pomohl a puk se odrazil mezi betony Aleše Stezky. Takže po ledě další gol přesilovce a další Voženílkův. Takže je to 5-5 a zápas začíná na novo. Třinec vedl 2-0, pak Kometa otočila na 5-2 ve svůj prospěch.
1: Nejgolovější zápas dosavadního krátkého průběhu nové sezóny hokejové Tipsport Extraligy Třinec Kometa Brno. Už 10 branek rovnoměrně rozloženo na všechny strany. Zápas, který proti sobě svedl Hradec Králové a České Budějovice, tolik gólů nenabízí, ale i tak je zajímavý. Slovo má Krištof Kousal.
5: 2-0 pro České Budějovice po polovině základní hrací doby, teď ale přesilovka Hradce Králové. McCormack na modré čáře, jeho rána Nenonen ještě bude dorážet, nakonec ne, protože Klouček má kotouč ve svojí výstroji. Hra se přerušuje, je to 32. minuta, která právě teď začala před pár sekundami na stadionu Hradce Králové, který ale prohrává s Českými Budějovicemi 0-2 po brankách Poura a Ulesena z začátku druhé třetiny a teď ještě minuta a 14 sekund zbývá do konce přesilovky Hradce Králové. Při vyloučení hostujícího obránce švédského Lukase Norce, teda teď úspěšně zvládnuté buly z pohledu českobudějovických, kteří se uvolnili ze svého obraného pásma a Hradec Králové musí začít spoza vlastní branky. Zdráhal to, ale zvládl

0: že dvougolové vedení Plzně platí a platí také to, že Nick Malík v brance Škodovky zatím drží naději na čisté konto. Už mu k tomu zbývá jenom necelých 25 minut udržet všechny olomoucké střelce na úzdě. Teď se k ním rozhodně žádný další nepřidá, protože prudké nahození Matýs nedojel za brankou a rychleji tam byl plzeňský obránce Jeřábek, který vyndal ten puk co nejrychleji to bylo možné z obraného pásma, nechtěl si ničím komplikovat hru. No a potom Matyáš Filip jenom Jeřábkovou rozehrávku trošku tečoval, skákavý kotouč doskotačil až k Machovské.
1: Zápas plný obratu. I tak by se zatím dal charakterizovat souboj mezi Třincem a Kometou Brno. Tuhle malou nápovědu ze studia Radiožurnálu Sport teď přímo z Třince rozvede reportér David Procházka.
2: David Musil, to je střelec šesté branky Třince, takže znovu otočené skóre během minuty a 14 sekund. Střelili ve třetí třetině domácí oceláři dva góly, nejprve v přesilovce Daniel Voženílek mezi betony brankáře z Tesky. No a pak další nápor, chybné vyhození Kolára do rukavic Chlána. Chlán rychle přihrál Davidu Musilovi do otevřené pozice a ten z levého kruhu pod horní tyčku na už nepřesunutého Stezku, který tam nechal prostor, tak dal šestý gól Třince, je to 6-5 pro Třinec, 9 minut a 45 sekund před koncem třetí třetiny a Třinec nadále útočí. Řekli si oceláři, nejlepší obrana je útok a tak nepřestávají s aktivitou, kterou měli na začátku třetí třetiny a teď vzájemné vyloučení Kuběsy a Tomáše Zohorny. Kuběsa se tam strkal po přerušení hry, teď před komerční přestávkou ještě s Kučeříkem a přijel tam jako třetí Tomáš Zohorna a tak rozhodčí vyloučili jak Tomáše Zohornu, tak Kuběsu. Kučeřík zůstal.
1: No a my vyloučíme teď z vysílání Radiožurnálu Sport Davida Procházku, ale samozřejmě ho můžete dál poslouchat na internetu nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Přednost totiž dáváme zápasu, ve kterém to bylo zatím velmi vyrovnané. Kladno, Sparta a slovo má Petr Kadeřábek.
3: Vyrovnané je to i co do skóre, před malou chvílí totiž využil kladenskou přesilovku Jakub Konečný a Kladno tak srovnává ve 39. minutě na 1-1. Teď ale Sparta se dostala rychle k tomu, aby mohla odpovědět. Špaček míchá s kotoučem v útočném pásmu na pravé straně, jeho přihrávka na Zepíkale nebyla přesná a tak může dojít k vyhození, které bude ale posouzeno jako zakázané uvolnění a tak se 77 sekund před druhou sirenou můžeme chvilku vrátit k té kombinaci, která vedla nakonec překonání Jakuba Kováře a srovnání skóre na 1-1. Kladno se dlouho nemohlo vůbec usadit v útočném pásmu až v závěru té přesilové hry to zvládla čtveřice Kubík, přikryl hlava a skorující Konečný ten kotouč putoval zprava doleva, pak k levé tyči hlava backendem zády do hry přihrával přes brankoviště na najíždějícího Konečného, no a ten měl proti sobě úplně odkrytou branku, Kovář nezachytil svým pohybem pohyb kotouče. No a tak to byla jednoduchá práce pro Jakuba Konečného a rozjásal zaplněné tribuny kladenské ČES Arény, která teď sleduje znovu Formanu v průnik do útočného pásma, dává Procházkovi, který v sestavě od druhé třetiny nahradil Samuela Viňoa, který musel střídat kvůli zranění kolene. Teď se ale budou muset kladenští vracet. Chlapík přejíždí v poslední minutě druhé třetiny, dává velmi dobře Sirotovi, jeho rána. Chlapík přehrál zprava doleva na levý kruh, ale nebylo to přesné, teď rychlý protiútok na Vedeho Ojameky, odet pálí a Kovárci připisuje zákrok, a po kterém kotouč skončil v rohu kluziště, ale neviděl teď Kovář, kde má kotouč. Ještě je tady možnost pro Mendla, jeho rána a tentokrát už Kovář chytil ten kotouč do lapačky, takže z něj nevypadla. To bylo velmi důležité, protože teď se schylovalo k tomu.
1: Kladno Sparta tedy nově 1-1 v 19 hodin a skoro 20 minut. Je to 1-1 už tedy nějakou chvíli také mezi českými a americkými tenisty v souboji o postup na finálový turnaj Davisova poháru v Boloni. Byli jsme u toho na Radiožurnálu Sport. Pokud jste naladili nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku, teprve třeba před pár minutkami, tak vězte, že nejprve Jakub Menšík neustál možná tlak domácího prostředí, každopádně prohrál s Lenerem Tienem 2-6 a 4-6, potom ale předvedl báječný výkon Jiří Lehečka, který světovou čtyřku a nedávného finalistu Grand Slamového US Open Bena Sheltona porazil 2x6-4. Davis Cupový souboj mezi Čechy a Američany bude zítra v O2 aréně pokračovat nejprve čtyřhrou a potom tedy minimálně jedním singlem. A když bude potřeba, taky tím případně tedy pátým zápasem rozhodujícím. Teď je 19 hodin a 20 minut a pojďme zase zpátky na hokejovou Tipsport Extraligu na gólově nejbohatší zápas, který obstarávají Třinec a Kometa Brno. Slovo má David Procházka.

0: Teď krátkodobý nápor Komety Brno, Šotka pálí od modré čáry, puk byl přizvednutý Pospíšilem, tečovaný před brankovištěm, ale také nad branku. No a zůstává tam ležet před brankovištěm Adámek, který patrně v souboji s Pospíšilem schytal nějakou ránu, hokejka mu odlétla takových 10 metrů daleko, ale vylučovat se nebude. Jen se vracejí, otvírají se sice vrátka na trestných lavicích, ale jen se vracejí ti dva hříšníci z toho předchozího vyloučení. Tomáš Zohorna.
1: Hezký páteční podvečer posluchačům Radiožurnálu. Hraje se na 6 zimních stadionech. My začneme na tom Třineckém, kde oceláři hostí Kometu Brno. Za dohledu Davida Procházky.
0: Necelých 7 minut před koncem Třinec opět vede 6-5 nad Kometou Brno. Zápas Litvínov, Pardubice a David Kalvas.
2: Po dvou třetinách Litvínov prohrává s Pardubicemi 1-2. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
3: Za necelou půl minutku začne třetí třetina. Domácí bruslaři prohrávají s Karlovarskou energií 1-2. Zápas Kladno Sparta a Petr Kadeřábek.
4: Skončila druhá třetina a Kladno hraje se Spartou po 40 minutách zatím nerozhodně 1-1. Hradec Králové, České Budějovice, slovo má Krištof Kousal.
5: 36. minuta, České Budějovice vedou v Hradci Králové 2-0. Teď utkání Olomouc, Plzeň a Adam Kodet.
6: Před malou chvíličkou skončila v Olomouci druhá třetina a po ní vede Plzeň nahané 2-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Na Radiožurnálu Sport pokračuje pořád s mikrofonem za hokejem. Posluchačům Radiožurnálu se znovu přihlásíme zhruba za 10 minut. A teď je 19 hodin a 22 minut a my půjdeme tam, kde se hraje. No, zatím to tedy moc na výběr nemáme, protože se hraje na dvou zimních stadionech, konkrétně tedy v Třinci a v Hradci Králové. Míříme na východ Čech na souboj domácích s Českými Budějovicemi za Krištofem Kousalem.
5: 3 minuty a 51 sekund do konce druhé třetiny, zbývající čas 2-0, stav pro České Budějovice stále po gólech z úvodu druhé třetiny tady na Královéhradeckém ledě a v posledních minutách taky tlak českobudějovických hráčů zásluhou Ulesena, Ála, Hocha a dalších teď ale neudrží českobudějovičtí puk v útočném pásmu, konkrétně Vala na modré čáře se musel trošku vrátit a teď se bojuje o puk ve střední třetině. Kohout ho nevybojoval a nemohl směrem dopředu za Královéhradecké a teď Tomáš Kundrátek vrací z obrané třetiny zpátky do středního pásma, se snaží teď českobudějovičtí předat si puk mezi sebou v obrané třetině, ale královéhradečtí dobře napadají. Teď se tam přihnal znovu Kohout a taky Kevin Klíma, který ale přišel o kotouč a českobudějovičtí jsou ti, kdo míří dopředu, konkrétně Kundrátek, který se vydal až do pravého útočného rohu a teď trošku chybí na obrané nebo na útočné modré čáře, protože tam neměl kdo zastavit kotouč, který mířil do střední třetiny. Trošku nedomluva mezi českobudějovickými obranci, kteří nedobře rozehráli a Klíma se dostal do střelecké pozice, ale hodně vysoko přestřelil bránku zatím bezchybného golmana Milana Kloučka. Hra v levém útočném.
1: 11 branek už padlo v utkání mezi Třincem a Kometou Brno a rozhodně to nemusí být ještě konec tedy téhle přestřelky. Slovo má tedy ze stadionu pod Javorovým David Procházka.
0: 6,5 minuty do konce třetí třetiny, 6-5 pro Třinec a třetí třinecká přesilovka, protože Kristián Pospíšil při té teči nebezpečné před brankovištěm se pak otočil do Mariana Adámka, zvedl hokejku a zasáhl ho někam do ramen, takže 2 minuty za nedovolené bránění. Rozhodčí ještě zkoumali, jestli nebude udělen vyšší trest, ale nebylo to do obliče, takže Třinec hraje další přesilovku a už jedno zakončení měl Daniel Voženile, který usiluje o hetrik a o přesilovkový hetrik, protože ty předchozí dvě přesilovky proměnil ranami poblíž brankoviště. Nestrašil, opět vymýšlí nějaké zakončení. Tentokrát pro Martina Růžičku, opět hokejka na ledě v podání Daniela Voženilka, ale teď ho ubránil Vitkovský, který u něho stál docela blízko. Nestrašil, opět kombinuje s Voženilkem. Voženilek, teď si vyměnili pozice s Nestrašilem. Další výměna, rychlá přihrávka na Růžičku, ale zblokovaná. Ještě 43 sekund třinecké přesilovky, 6-5 pro oceláře po obratu utkání, protože Třinec vedl 2-0, pak prohrával 2-5, ale teď je to 6-5 a stále to platí. Voženilek opět u levé tyčky a teď ještě přihrávka na modrou čáru na Galvase, ale zblokovaná. Teď je to velký třinecký zámek, Ondřej Kovarčík ale vymýšlí těžkou přihrávku přes tři hokejky Komety Brno, ale znovu zisk Nestrašila a Vožení Lexi bude navádět puk před brankoviště, znovu Galvas a střela Růžičky nepovedená, ještě Galvas, ale teď už Kometa vyhodí. 10 sekund před koncem přesilovky, už Třinec patrně třetí přesilovku za sebou nepromění.
1: Pojišťovací gól tedy Třineční nepřidali, ale ještě nějakou chvíli na to mají. My teď máme zase chvíli na Radiožurnálu Sport, abychom zkontrolovali zápas, ve kterém se už rozjela třetí třetina. Mladá Boleslav versus Karlovy Vary a reportér Pavel Petr.
3: Ano, rozjela se třetí třetina v rychlém tempu, šance Mladé Boleslavy, byl tam Buchtele a další dorážka, ale nepřesná. Prosté se osvobozují za cenu zakázaného uvolnění a Mladé Boleslavy stále vedou 2-1, 16 minut a 50 sekund je dělí tedy od tříbodového zisku, ale samozřejmě to je čas, za kterého se to dá stihnout strašně moc. Třeba další akce Mladé Boleslavy po vhazování před brankářem Frodlem, vše už je připraveno k tomu, aby rozhodčí hodili kotouč na modré obránce Pavlík, je tam také Budík, ale nepřesnost nahrává v tuto chvíli Varským, kteří přeci jen dostali kotouč do středního pásma. 16 minut.
1: Třetí třetina běží v duelu mezi Mladou Boleslaví a Karlovými Vary. Druhá třetina teprve končí v souboji mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi. Míříme proto za Krištofem Kousalem.
5: Poslední necelá minuta ze druhé třetiny, stále 2-0 pro České Budějovice, skóre, které stanovily na začátku třetiny Pour a Ulesen svými góly, tedy vedoucími pro České Budějovice. Teď vyhrané byly ve středním pásmu pro Hradec Králové, který se ale musel vracet za kotoučem až do své obrané třetiny. Teď nahození Tečované až na zadní mantinel. Kundrátek k němu přijel jako první za České Budějovice, napálil ho do směrem do středního pásma o mantinel. Vála prodlužuje do levého útočného rohu, kde ale se rychle dokázal zorientovat Miškář, vrátit se tam. Českobudějovičtí přesto znovu u kotouče, 23 sekund do konce druhé třetiny. České Budějovice v útočném pásmu, ale teď už se budou muset stavovat zpátky. Vála to stihne. Teď tam trošku strkanice mezi dvěma hráči mimo hru, konkrétně Radovan Pavlík se nemohl úplně dostat směrem dopředu do útočné pozice a teď už odjíždí na střídačku po vyhození Českých Budějovic. Už se nic nestane ve druhé třetině, ve které padly dvě branky, Jakub Pour a Nick Ulesen v 23. a 25. minutě stanovili skóre 2-0 pro hostující České Budějovice v souboji s Hradcem Králové.
1: Říká Krištof Kousal, který tedy teď bude mít stejně jako hokejisté Hradce Králové a také Českých Budějovic přestávku. Naopak možná už za chvíli bude hotovo v Třinci, domácí oceláři hostí Kometu Brno a je u toho David Procházka.
0: 2 minuty 53 sekund do konce třetí třetiny, teď útočník Kunc po zakázaném uvolnění upozorně rozhodčí na kus izolepy, který zůstal po té třinecké přesilovce z hokejky Voženílka, se uloupil a zůstal za brankou, bylo to nebezpečné a nikdo si z toho nevšiml a v přerušené hře upozornil Kunc z čárové rozhodčí, aby sebrali tu nečistotu za brankou Komety. Stále platí 6-5 pro Třinec, potom několikanásobném obratu utkání. Třinec vedl 2-0, pak prohrával 2-5, ale teď vede 6-5 a už jen 2,5 minuty se bude hrát. Teď skončil puk na střídačce Třince a je tady poslední komerční přestávka v dnešním utkání v základní hrací době. 2 minuty 26 sekund.
1: 19 hodin 29 minut do Třince se samozřejmě velmi rychle vrátíme a než se tak stane, tak využijeme jediného reportéra, který sleduje rozehraný zápas v tuto chvíli, a sice Pavla Petra. Ten má totiž na starosti souboj Mladá Boleslav Karlovy Vary.
3: 6. minuta třetí třetiny, stav je stále 1-2, hodně nepřesností, teď jsme viděli na jedné či druhé straně. Mladou Boleslavští ale každopádně v tuto chvíli na kotouči, jenže pouze za vlastní brankou, využívají čas také ke střídání, až teď přes Martela rozjíždí další útok, ale nepřesnost v jejich rozehrávce, Kubíček se k puku nedostal, nicméně dál mohou Boleslavští přemýšlet o útočném snažení, jenže už to neplatí, Jedrič byl v offsideovém postavení, což také rozhodčí postřehli, zapískali offside, 13 minut 56 sekund před koncem třetí třetiny, stav 1-2 a je tady komerční přestávka,
1: které na Radiožurnálu Sport můžeme využít tomu, abychom připomněli, že po dvou třetinách Litvínov prohrává s Pardubicemi 1-2, Kladno hraje se Spartou 1-1, Mountfield Hradec Králové prohrává s Českými Budějovicemi 0-2 a stejně to platí také v duelu mezi Olomoucí a Plzní, tedy Západočeši vedou na ledě Hanáků 2-0. No a teď už pojďme znovu do Třince, protože tam se chystá dramatický závěr základní hrací doby. Oceláři versus Brněnská Kometa a reportér David Procházka.
0: Dvě minuty a 17 sekund před koncem třetí třetiny už musí realizační tým Komety pomalu uvažovat o odvolání brankáře z Tesky. Stále 6-5 pro Třinec. Teď je Kometa Brno v útočném pásmu, ale nemá puk pod kontrolou. Ještě je času relativně dost na to odvolání z Tesky, ale Kometa ve třetí třetině neměla žádné velké množství šancí. Třinec pokračoval i po tom obratu a dvou gólech v nastaveném trendu po gólech Voženílka a Musila. Teď už Teska popojíždí před brankovištěm a teď dostává pokyn od Libora Zábranského staršího. Minuta 42 sekund do konce, ale Třinec se dostává ke kotouči. Kurovský objel jednoho hráče, teď přes druhého, přes Zábranského mladšího zakončoval. Ten se položil do toho zakončení, ještě Roman dostal přihrávku před prázdnou branku. Teď Třinečtí trefují hráče Komety, dostávají sice přihrávky trošku na paty, ale teď to zkusil od modré David Musil. To by byl dvougólový večer pro tohoto obránce, ale znovu blok hráčů Komety Brno. Ještě minutu 20 se bude hrát, ale Kometa v šesti, ale za prázdnou vlastní brankou. Král přenechává Zábranskému a jde střídat. Přihrávka přímo na modrou, na Kunce, ten objíždí Marinčina, ale je za Třineckou brankou. 64 sekund do konce třetí třetiny. Třinec vede 6-5, už mohl dvakrát, třikrát zakončovat do odkryté branky, ale vždy to byla trefa hráče Komety. Ale teď má větší rychlost Roman než Zbořil, ale Zbořil si tam dal tělo a pokryl si kotouč, ale špatná rozehrávka a znovu zakončení vedle Marka Daňa. Zpracoval si puk a tak to by se mohlo ještě hráčům Třince vymstít. Několikanásobné zakončení na prázdnou branku, ale vždy buď vedle, nebo do hráčů Komety. Už je puk za Třineckou brankou, tam je nestrašil a také Kolár. Daňo si teď dal tělo před Fleka. Puk je na pravém mantinelu, ještě 23 sekund do konce třetí třetiny. 6-5 pro Třinec, puk je stále v útočném pásmu. Udržel ho Ščotka na modré čáře, ale jen backendem posunul k Marinčinovi. Ten přes mantinel pod vlastní střídačkou dostává puk do středního pásma. Ale ještě Lejno ve středním pásmu. 7 sekund do konce třetí třetiny, nahození na brankáře Kacetla, ten nechá rozehrát Adámka. Voženílek už udrží puk, zkusí to přes celé hřiště, ale ten puk vymířil vedle. Zábranský zastavuje a Třinec vítězí 6-5 a nejvíce se raduje brankář Kacetl, který přišel do branky ve druhé třetině za stavu 2-5 a Třinec otočil pak zápas na konečný 6-5. Hezký večer z Třince.
1: A hezký večer také do Třince, který je navíc také radostný bodový, protože Třinec zvítězil i po druhé a tím pádem má plný počet 6 bodů a usazuje se v čele extraligové tabulky. Uvidíme, jestli na nějakou delší dobu. My se usadíme teď na chvilinku v Litvínově, kde už začala třetí třetina duelu mezi domácími a Pardubicemi. Slovo má David Kalvas.
2: 43 minut za námi, 3 minuty ze třetí třetiny a skóre stále 1-2, takže Litvínov prohrává o jeden gól, pardubičtí teď v útočném pásmu, kde se za malou chvilku bude vazovat. Zatím největší šanci mohl mít Gazda, ale to by musel při svém návratu z trestné lavice lépe zpracovat puk, pak by šel sám na bránu, jenomže nestalo se tak, kotouč mu odjel a tak z toho nic nebylo. Teď už Ondřej Kaše z vlastního obraného pásma předává raději Jaksovi a Kempf nabírá.
1: Hezký podvečer posluchačům Radiožurnálu, můžeme nabídnout už jeden konečný výsledek druhého kola Tip Sport Extraligy. Třinec zvítězil v divokém utkání plném obratů nad Kometou Brno 6-5 a oceláři vyhráli i druhý extraligový zápas téhle sezóny. Teď sledujeme zápasy další, Litvínov Pardubice a David Kalvas.
2: 44. minuta, Litvínov prohrává s Pardubicemi 1-2, zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
3: 48. minuta, Mladá Boleslav Karlovy Vary 1-2. Kladno Sparta zápas, který sleduje Petr Kadeřábek.
4: Po dvou třetinách skóre vyrovnané, Kladno Sparta 1-1. Duel Hradec Králové České Budějovice a Krištof Kousal.
5: Po dvou třetinách vedou České Budějovice v Hradci Králové 2-0 po gólech Poura a Ulesena. Teď utkání Olomouc, Plzeň a Adam Kodet.
6: I v Olomouci je to 2-0, ale pro Plzeň, která tímto způsobem a tímto skóre vede na Hané. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Na Radiožurnálu Sport dál běží pořád s mikrofonem za hokejem. Posluchačům Radiožurnálu se znovu ozveme zhruba za 15 minut. Je 19 hodin a 35 minut a jak už tedy chviličku víme, Třinec zvítězil nad Kometou Brno 6-5. Kdo vyhraje další zápasy? Nápovědy známé, ale samozřejmě mnohé se ještě může měnit. A tak budeme postupně mířit na jednotlivé zimní stadiony. Teď konkrétně na stadion Ivana Hlinky, kde domácí Litvínov hostí Pardubice. Reportérem je David Kalvas.
2: 45. minuta, Litvínov prohrává 1-2, Volzeno teď ve středním pásmu a pardubičtí mohli jít do útoku, jenomže Gazda trefil vlastní střídačku, takže se bude za chvíli vazovat v pardubickém obraném pásmu. Litvínovští už tam teď posílají svůj druhý útok, vedený Sukelem, a pardubičtí už tam mají také svou pětici, bude se vazovat po pravé ruce brankáře Romana Vila, který chytá výborně v tomhle zápase, měl dost práce, 26 střel už vyslali domácí na jeho branku. Teď Sukel už se postavil proti Tomáškovi a Tomášek byl úspěšnější, takže můžou pokračovat hokejisté. Pardubic, přihrávka na levou stranu, Smejkal teď se snaží probít přes Husenického, to se nakonec pardubickým povedlo dostat puk za litvínovskou branku, jenomže tam je Moravčík, který hraje velmi spolehlivě, teď ale domácí ztratili puk, Smejkal přihrává na modrou čáru, teď přihrávka za bránu a teď před bránu, jenomže tam byl nakonec přeci jen pokrytý Smejkal, který se tam tlačil, ale Husinecký zuby nechty nakonec nepustil Smejkala k zakončení, Smejkal dokonce ztratil hokejku, teď si vyzvedl a ještě debatuje s rozhodčím.
1: V Litvínově tedy už nějakou chvíli žádný ten nejdůležitější gólový moment. Naopak poměrně dost gólů padá v dnešních čtyřech zápasech devátého kola šance Národní fotbalové ligy. Posuďte sami, 79. minuta a Jihlava vede nad Bčkem Pražské Slávie 3-2. 3-1 vyhrává Karviná nad Kroměříží v 82. minutě. V 80. zatím vyhrává i Opava nad Českou Lípou, ale Slezané už poměrně dost dlouho hrají bez jednoho svého vyloučeného hráče. No a konečně v 80. minutě Prostějov zatím remizuje s vedoucím týmem šance Národní ligy pražskou Duklou 2-2. Tolik tedy fotbal, no a teď zase hokej, extraligový souboj mezi Mladou Boleslaví a Karlovými Vary. To je na Radiožurnálu Sport Parketa pro Pavla Petra.
3: 51. minuta, stále 1-2, domácí za pár okamžiků dostanou výhodu a budou hrát třetí přeslovku v zápase. Zatím ale kombinují a snaží se o to, aby poslali stav do nerozhodného skóre, tedy zatím prohrávají 1-2, ta kombinace pokračuje. Je to Skerber, který přihrává na modrou. Mladoboleslavská kombinace, už minimálně půl minutky probíhá ta výhoda, nakonec nahození, které lapil do své lapačky. A brankář Frodl samozřejmě potvrdil zase své kvality. Je tady komerční přestávka a po jejím skončení za stavu 1-2 začne třetí přesilovka hokejistů Mladé Boleslavy v tomto souboji s karlovarskou energií.
1: A tak se určitě minimálně na část oné početní výhody vrátíme na Radiožurnálu Sport. Pokud ale nechcete přijít o žádný moment tohoto utkání, tak stejně jako u dalších zápasů typ Sport Extra Ligy platí. Odkazy na přímé přenosy najdete na stránkách eSport.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Teď je u nás dostává prostor zase zápas mezi Litvínovem a Pardubicemi, a to prostřednictvím Davida Kalvase.
2: 46. minuta, tady se možná chvilku hrát nebude, protože před malou chvilkou Gucci nahodil puk, jel za ním, přijel k mantinelu a narazil ho Košťálek na hrazení, Gut padl na zem, vypadá, že snad bude v pořádku, už klečí na kolenou, rozhodčí ale nepískli faul, což se nelíbí domácím, Čerešňák a Sukel teď diskutují s rozhodčími a Gut stále leží a je ošetřovaný, už klečí.
1: Tak hlavně, aby tedy litvínovský hokejista byl v pořádku a mohl pokračovat v zápase, a když ne, tak aby se rychle let zase vrátil. Brzy se vrátí i týmy, které aktuálně odpočívají v kabinách po dvou třetinách. Kladno, Sparta 1-1, Hradec Králové České Budějovice 0-2 a stejně tak i Olomouc Plzeň 0-2. Než se tedy vrátíme tam, kde se hraje, byť jak jsme slyšeli, tak teď je to ten náš výběr trošku omezený, tak můžeme přijít s informací, že boxer Daniel Florian zvládl úspěšně vstup do mistrovství Evropy v Sofii a na úvod bojů ve váze do 80 kg porazil jednoznačně 5-0 na body Miciče z Bosny a Hercegoviny. 22-letý Florian navázal na včerejší výhru reprezentačního kolegy Kelvina Sokesy ve váze do 70 kg. V pondělním osmifinále se Florian utká s domácím boxerem Čolovem, který měl v úvodním kole volný los. Večer se ještě v bulharské metropoli představí v kategorii do 85 kg Daniel Komárek, jeho soupeřem bude Chorvat Grabič. Sofii startuje celkem 8 českých boxerů.
7: S mikrofonem za hokejem.
1: A teď konkrétně za zápasem, ve kterém rozhodně je ještě co řešit. Kladno, Sparta Praha. Duel, který rozjel třetí třetinu, samozřejmě stále za dohledu Petra Kadeřábka.
4: 34 sekundy odehráno ze druhé třetiny, gol nepadl, takže stav stále vyrovnaný 1-1, nepřesnosti zatím se rodí v té třetí části. Teď ale Sparta chvilku kombinuje a udržela kotouč alespoň na 5 přihrávek na svých hokejkách a teď už to znovu skončilo na ození za kladenskou branku. Kempný zválcoval Špačka u mantinelu, ale bylo to v souladu s pravidly. Špaček se ale zvedl a znovu se zapojil do kombinace, tentokrát s Kousalem, asi nejaktivnějším Spartanem v dnešním utkání. Jeho rána stečovaná těsně nad Brýzgalovou brankou. Kubík musí bojovat druhou kluziště, byl úspěšný a tak může Mendel už rozehrát na Kempného. Ten rychle prostrčil na najíždějícího přikryla, ale ve svých letech dokázal svou rychlost také stále ještě velmi platný Jakub Krejčí, který odebral kladenským nejen pásmo, ale i kotouč. Nakonec jej ale dokázal domácí znovu získat, ale bylo to opravdu jen na pár vteřin a po minutě a půl třetí třetiny je stav stále vyrovnaný 1-1 a je to hlavně díky tomu, že ani jeden z týmů se nedokáže dostat k nějaké lepší kombinaci delší než...
1: Ve druhém kole hokejové Tipsport Extraligy Třinec zdolal Kometu Brno 6-5. Na další konečný výsledek si nějakou chvíli ještě počkáme. Nejblíže k tomu, aby tedy dodal konečné skóre, má aktuálně zápas mezi Mladou Boleslaví a Karlovými Vary. Proto teď dostává prostor Pavel Petr.
3: 7 minut 50 do konce třetí třetiny, stav zůstává 1-2. Zatím velice neúspěšná, neplodná přesilovka v podání hokejistů domácích bruslařů. Už jen 18 sekund zbývá k tomu, aby se pokusili v pořadí třetí početní výhodu proměnit v gól. Ještě to zkouší Moravec s průnikem, ale tentokrát karlovarská obrana v této početní výhodě domácích pracuje velice dobře. Souboj a v rohu kluziště. No a v tuto chvíli už je vyloučený hráč. Zpátky na ledové ploše, přesilovka mladoboleslavských končí 7 minut a 18 sekund před koncem třetí třetiny, kdy bruslaři prohrávají s karlovarskou energií 1-2. Další souboj za mladoboleslavskou brankou, rozehrávka přes Pavlíka, míří do středu kluziště, tam si ten prostor ale varští pohlídali přes Egleho a se dostali až do pásma útočného, to musí ale opustit, protože by to nakonec byl offside, tak ukazuje rozhodčí, a tak naopak dopředu mohou zamířit mladoboleslavští, jenže přes útočnou modrou neprošli.
1: Mladoboleslavští se zarazili na modré čáře, my se na Radiožurnálu Sport nikde nezarazíme a z Mladé Boleslavy to vezmeme přímo do Litvínova na utkání domácích s Pardubicemi za Davidem Kalvasem.
2: 48. minuta, Litvínov prohrává 1-2 a pardubičtí hrají přesilovku, vyloučený je David Kempf, odehráno 7 sekund z početní výhody, hosté rychle pálili, byl to Košťálek, jenomže mu skočil do rány litvínovský útočník Havelka, který zblokoval ten pokus a tak se znovu vazuje k Červenkovi, teď uskočil puk až do středního pásma, takže hosté musí hrát zezadu, Červenka teď v roli falešného pravého beka hraje vzadu, takže se hosté museli vrátit, protože opustili to útočné pásmo. Červenka přihrává na pravou stranu, Sedlák jde za pukem, dává před bránu, tam byl Tomášek, jenomže zblízka nedokázal překonat brankáře Čajana. Hosté už jsou ale usazeni v útočné třetině, Košťálek přihrává na pravou stranu, Červenka vrací zase Košťálkovi, Košťálek dává nalevo, přihrávka míří zase na Košťálka, Košťálek dává Červenkovi, ten dává před bránu, rychlá nabídka, Červenka puk jde sem a tam a teď střela nad bránu, takže pokračují pardubičtí v útoku, Červenka na pravém kruhu, přihrávka na druhou stranu, kde je Stránský, ale netrefil se úplně ideálně, takže teď zase hosté jsou v útoku, Červenka má puk na pravém kruhu, přihrávka na Košťálka, Červenka, přihrávka na Sedláka, Sedlák u čáry, přihrává na Košťálka, teď zase Červenka a opravdu teď je puk, jde z hokejky na hokejku a domácí se musí bránit, Košťálek, Červenka, hosté usazení v útočném pásmu, Červenka sjíždí na střed, rychlá souhra, ale teď Sukel dal hokejku do té přihrávky přes šířku hřiště a osvobodil domácí, takže ještě půl minutky budou hrát.
1: Pardubickým se tedy zatím ani v početní výhodě nedaří pojistit svůj náskok, který mají v zápase na ledě Litvínova. Náskok drží také Karlovy Vary v zápase proti domácí Mladé Boleslavi. Jestli tam třeba náhodou nepadl pojišťovací gól, to už necháme na Pavlu Petrovi.
3: Ano, padl 5 minut a 49 sekund před koncem třetí třetiny. Hosté navýšili své vedení, už to je 3-1. Bylo to takové nenápadné akci, kdy se nejlépe zorientoval Bambula. No a prostřelil i brankáře Furcha, prosadil se zblízka. Hosté se tady přiblížili k tomu, aby si z Mladé Boleslavy odvezli 3 body. Aktuálně zase komerční přestávka tady, takže se upravuje led. No a domácí...
1: A tak 19:45 na Radiožurnálu Sport pořadu s mikrofonem za hokejem míříme do Kladna, kde v první třetině souboje domácích se Spartou skórovali hosté, ve druhé se prosadili domácí a tak je všechno otevřené. Pokračuje Petr Kadeřábek.
4: Doplní jména, Řepík za hosty, Konečný za domácí, ti stanovili skóre, které platí i teď v 45. minutě, Kladno Sparta 1-1, třetí třetina zatím bez větší šance, byť jednu z nich měl před malou chvílí Kousal, kdy objížděl kladenskou branku, nedokázal zasunout po obětí Kotouč za už bezmocného Brýzgalu a ani dojíždějící Špaček netrefil odkrytou kladenskou branku. Teď další možnost pro Hiku, který ale ztroskotal při průjezdu útočného pásma hned na modré čáře Jandus. Tak může hrát, jeho kolmá přihrávka doputuje ještě Klímovi. Klíma jede na Kováře, Klíma gól! Krásně to udělal Kelly Klíma, který si najel pozapomenut spartianskou obranou na Kotouč, který si měl čas pracovat. Nahodil si jej, co by pravák nejprve naznačil. Forehandový blafák nakonec udělal backhandový a zvihl Kotouč mimo dosah brankáře Kováře. Klíma tedy v čase 44-49 otáčí vývoj skóre a posouvá Kladno do vedení, které tak pečetilo ten svůj výtečný výkon ve druhé třetině, kdy opravdu bylo Kladno jasně lepší nad Spartou. No a tak se to tedy promítlo do skóre. Klíma je střelcem zatím rozdílové branky. Kladno tak vede 45. minutě nad Spartou 2-1.
1: Góly v přímém přenosu samozřejmě kořením pořadu s mikrofonem za hokejem. A třeba nějaký ten zásah v našem podání uslyšíte i od Adama Kodeta, který už sleduje třetí třetinu duelu mezi Olomoucí a Plzní. Adame.
2: 45. minuta, Plzeň nadále nahané vede 2-0. Teď mohla navíc založit protiakce, ale přihrávka na rozjetého Lalanceta od Katyče neprošla. Ale Plzeň zůstává v držení puku a právě Lalancet si ho našel a našel svou přihrávkou na levém kruhu také Rohlíka. Ten puk ale trošku poskočil, možná ho zasáhl lehce bránící Rutar, i proto nemohl Rohlík nakonec střílet, tak obkroužil pásmo a zkusil to pak z dálky sám. No a pak se tam srazili Macuch s jedním z dojíždějících plzeňských hráčů a buď vzájemné tresty teď udělí rozhodčí, anebo tam viděli právě v rámci toho prvního kontaktu nějaký faul. Lalancet se tam ještě teď pošťuchuje se spodňákem, stejně jako Kateč s Macuchem. Podle všeho by to měly být vzájemné tresty, každopádně na skóre se nic nemění, to je 2-0 ve prospěch Plzně.
1: A to nám samozřejmě aktuálně od Adama Kodeta stačí, ale pokud ho chcete poslouchat a zápas mezi Olomoucí a Plzní vás zajímá natolik, že nechcete chybět u žádného důležitého momentu, vlastně vůbec u žádného, tak běžte na internet stránky iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz anebo odkaz na přímý přenos najdete i v mobilní aplikaci Můj rozhlas. No a my půjdeme do Mladé Boleslavy, protože tam se pomalu ale jistě blíží konec základní hrací doby souboje domácích s Karlovými Vary. Pokračovat může Pavel Petr.
3: Konkrétně 3 minuty a 57 sekund, tolik zbývá odehrát ještě ze třetí třetiny. A hosté byli blízko, blizoučko k tomu, aby navýšili ještě víc to své vedení. Šťastný unikl po levé straně, po levém křídle, nakonec vystřelil a trefil tyč mladoboleslavské branky, takže domácí golman Furch si zhluboka odechl, ale čas své pro mladoboleslavské a jejich snaha se samozřejmě krátí. Naopak hosté zatím kontrolují hru a to jejich vedení je Mladé Boleslavy naprosto zasloužené. 3,5 minuty do konce třetí třetiny, dá se očekávat oddychový čas na straně domácích. Každopádně Bruslaři prohrávají s energií 1-3. Další rozehrávka Varské energie za vlastní brankou. Jones si tam najíždí a také Šťastný, který tady byl před pár okamžiky v té zmíněné akci. Nakonec ale zasáhl domácí brankář Forcha. Po něm boleslavští rozehrávají, ale velice, velice nepřesně. A Brickley zastavil ten Kotouč na modré. Na útočné modré a teď sám může pokračovat až za branku Mladé Boleslavy. Tam už je Zámorský, který měl také svou příležitost ve třetí třetině, ale neproměnil ji. Co na to Forst, který rozehrává společně s Koblíškem, jediným autorem mladoboleslavské branky. Kombinace na Zámorského, jeho švih, jeho střela zápěstím, ale nakonec také končí u brankáře Frodla. 2 minuty 49 sekund do konce třetí třetiny. Mladá Boleslav, Karlovy Vary, 1-3.
1: 19:50, to je čas, který svítí ve studiu Radiožurnálu Sport. No a odehraný čas a také průběžné skóre nás teď směruje do Litvínova na duel domácích chemiků s pardubickým Dynamem. Za reportérem Davidem Kalvasem.
2: 52. minuta, skóre stále 1-2 pro Pardubice tedy a hraje se v litvínovském obraném pásmu. Litvínovští ale vydolovali puk a můžou jít dopředu. Pas míří do útoku, Ondřej Kašek jako první u puku, poté co ho tedy odehrál Roman Vil, a litvínovští jsou stále v útočné třetině. Urban a Moravčík bojují u mantinelu, ale Smejkal dokázal dostat kotouč do středního pásma. Teď už hraje zase Kempf, přihrává na pravou stranu, rychlá soura, střela, ale Moravčík přestřelil pardubickou branku. Smejkal už pomáhá s defenzivou a uklidňuje situaci. Čerešňák a pardubičtí jsou z nejhoršího venku, můžou zaútočit. Teď nakonec Čárový zabránil hostům, takže se musel rychle stáhnout, ale v zápětí Smejkal vystřelil a pozlobil litvínovskou obranu, ale ta rána mířila vedle, takže už zase Litvínov otáčí útok, jenomže se zastavil u mantinelu a Tomášek se nerozpakoval a puk jenom nahodil do Litvínovské
1: obrany. Marná snaha Litvínova tedy o vyrovnání v zápase s Pardubicemi, marná snaha zatím také pražské Sparty zase vrátit na svou stranu zápas na ledě Kladna. No ale nedá se nic dělat, pardubičtí, tedy sparťanští fotbalisté to samozřejmě budou zkoušet dál i za dohledu Petra Kadeřábka.
4: Ještě na to mají 11 minut a 12 sekund. Teď je tady komerční pauza za stavu 2-1 pro Kladno. Před malou chvíli ale mohli Spartané jasně vyrovnat, protože Adam Brýzgala ukázal, že umí nejen dobře chytat, ale také si dobře postavit tyče, protože proti němu jeli 2-1 Hika. Výtečně nahrál Veselajnovi, který najížděl zleva, dostal se skoro na osu hřiště. Bez přípravy pálil. Adam Brýzgala se sice dnes...
1: Hezký podvečer posluchačům Radiožurnálu. Druhé kolo Tip Sport Extraligy zná už jeden konečný výsledek. Třinec zvítězil nad Kometou Brno 6-5. Kdo vyhraje duel mezi Litvínovem a Pardubicemi, to ještě nevíme, ale nápovědu nám dá David Kalvas.
2: Stále je to otevřené, 53. minuta, Litvínov prohrává s Pardubicemi těsně 1-2. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
3: 58. minuta, domácí hrají powerplay, ale prohrávají s Varskou Energií 1-3. Zápas Kladno Sparta sleduje Petr Kadeřábek.
4: Ve 49. minutě vede Kladno nad Spartou 2-1. Duel Hradec Králové České Budějovice. Hovoří o něm Krištof Kousal.
5: Na začátku 45. minuty České Budějovice vedou v Hradci Králové 2-0. Teď utkání Olomouce z Plzní, které vidí Adam Koret.
6: Necelých 12 minut před koncem třetí třetiny vede Plzeň nadále v Olomouci 2-0. Z Plzně Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Další hokejové informace nabídneme z pořadu s mikrofonem za hokejem posluchačům Radiožurnálu ve zprávách ve 20 hodin. No a v 19 hodin a 53 minut musíme mířit do Mladé Boleslavy, protože tam se domácí pokoušejí o malý hokejový zázrak proti Karlovým Varům. Slovo má Pavel Petr.
3: 1:53 do třetí sirény, domácí prohrávají 1-3. Brankář Fuchs se musel vrátit mezi tři tyče, protože se domácí provinili zakázaným uvolněním a tak už by to byl opravdu hokejový zázrak, který by z tohoto duelu přinesl nebo přivezl domácím bruslařům tříbodový zisk. Dominik Fuchs se znovu hlásí, zvednutá hokejka zase zůstává na ledě. Myslím si, že teď mladoboleslavští nemají na co čekat. Minuta 25 do třetí sirény a už je z jejich pohledu jedno, jestli inkasujete po čtvrté nebo naopak se ještě dokážete vrátit do zápasu. Jenže bruslaři nedokázali přejít přes útočnou modrou a tak přišli o další drahocené sekundy. Možná si jim to povede za pár sekund, jenže teď tam byl obránce Varské Energie Kočí, který odvedl obrovský kus práce a nedopřál tedy domácím mladoboleslavským hokejistům, aby se případně dostali k zakončení. 55 sekund do třetí sirény, přesně tolik dělí Karlovarskou Energii od tříbodového zisku z ledu a Mladé Boleslavy. A k tomu, aby si hosté spravili chuť a poté domácí porážce s Třincem. Další kombinace mladoboleslavských. Přihrávka na modrou, kde je Zámorský. Ten posílá puk na levou stranu. Utkání sleduje 2714 diváků. Většina z nich zatím hodně zklamaná z toho průběhu a hlavně z toho průběžného výsledku a další kombinace končí podání mladoboleslavských pouze ve středním pásmu. 22 sekund do třetí sirény. Zatím mladoboleslavští nenašli cestu, přestože jsou v šestici. No a naopak teď mohou inkasovat. Šťastný zaváží kotouč do útočného pásma a gól! Šťastný trefuje 9 sekund před koncem branku, opuštěnou branku Mladé Boleslavy. No a na ledě bruslařů je tedy rozhodnuto. David Šťastný, bývalý hráč Mladé Boleslavy, se tady postaral o to, že hosté definitivně stvrzují.
1: Mladé Boleslavi tedy víceméně jasno o vítězství Karlových Varů. O čem novém je už tuhle chvíli jasno v zápase mezi Olomoucí a Plzní, to už necháme na Adamu Kodetovi.
6: 11 minut 15 vteřin do konce třetí třetiny a fanoušci Olomouce v tuhle chvíli vyvolávají jméno Jakuba Orsavy, který se stal prvním dnešním olomouckým střelcem a snížil před malou chvíli na 1-2. Nebyla to, kdo ví, jak krásná hokejová situace, ale podstatné bylo, že David Vitouch, tedy podstatné pro Olomouc, že David Vitouch v útočném pásmu dokázal vyhrát Buly, posunout ten puk někam směrem dopředu a šli za ním i dva...
1: Olomoučtí tedy vykřesali naději v zápase proti Plzni. Naději už nemají mladoboleslavští v duelu s Karlovými Vary. Poslední slova Pavla Petra.
3: Poslední zákrok zápase se připsal hostující brankář. Prodle je dobojováno. Mladá Boleslav prohrála s karlovarskou energií 1-4.
1: A tak 19 hodin 56 minut můžeme nabídnout druhý konečný výsledek druhého kola Tipsport Extraligy. Po vítězství Třince nad Kometou Brno 6-5. Mladá Boleslav doma podlehla Karlovým Varům 1-4. No a tak v tuhle chvíli je k dalšímu konečnému skóre nejblíže duel mezi Litvínovem a Pardubicemi. Proto míříme na sever Čech a slovo má David Kalvas.
2: 55. minuta, 1-2 z pohledu domácích, už vozeno po komerční přestávce a pardubičtí jdou dopředu. Turini vystřelil na zadní mantinel a už tam zase přijeli pardubičtí hráči, ale také Kempf, který se dostal ke kotouči. V zápěti ale hosté střela Kondelíka, ale neprošla přes litvínovské beky. Ještě hraje Kempf, jenomže teď daleko byli od něj jeho spoluhráči, takže kotouč na ně nedostal a litvínovští se brání. Teď převaze pardubických, vypadá to, jako kdyby hráli domácí v oslabení, ale není to tak, pardubičtí v útoku mají kotouč, ale teď už se Jaks probil k puku a přihrává. Dává na Maštalířského, jenomže ve středním pásmu zastavili tenhle ten útok pardubičtí a tak kotouč už zase zamířil za litvínovskou klec, kde je připravený obránce Čučmen, který čeká, až mu prostřídá formace před ním a v zápětí bude hrát Polášek. Domácí ale nemají úplně pohyb, teď naskakuje další obránce, Pištěk už se hlásí o puk, ale Polášek vytahuje kotouč středem, teď už rozehrávka a dopředu míří Pištěk, jenomže toho zastavil Smejkal, který hraje opravdu výborný zápas.
1: Těsné je to v utkání mezi Litvínovem a Pardubicemi. Těsné to bylo při naší poslední návštěvě také v Kladně v duelu domácích rytířů s pražskou Spartou. Slovo má Petr Kadeřábek.
4: Vyprodaný stadion stále sleduje vedení rytířů ve 53. minutě. Teď už stále platí, že Kladno vede 2-1. Teď je tady další šance. Přikryl Pálí, ale do jeho rány z pravého kruhu se položil Knot a založil tím vlastně rychlý protiútok, který vede Sirota. Sirota si najížděl na levý kruh. Nakonec rána mu sice nesedla tak, jak by si asi představoval, ale kotouč doputoval do brankoviště, kde přikryl hrací puk Adam Brýzgala, znamená to tedy, že je přerušeno a to na začátku 53. minuty se bude vhazovat po pravici brankáře Adama Brýzgaly, no a trenér...
1: Přerušeno v Kladně, no a tak půjdeme rychle na Radiožurnálu Sport zjistit, co nového v duelu mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi ke Krištofu Kousalovi.
5: Stav stále stejný 0-2 z pohledu Hradce Králové a to i ve 49. minutě začínající tady na stadionu Hradce Králové, který teď bude mít vhazování v útočném pásmu, konkrétně na jeho levé straně. Vhazování to nebylo úspěšné z pohledu domácích, kteří se ale snaží dostat kotouč zpátky do útočného pásma ze střední třetiny. Ani to se úplně nepovedlo Hradci Králové, který se teď musí vracet s kotoučem, konkrétně Mudrák až do obrané třetiny. Předávka Nenonenovi na pravou stranu a protečovaný kotouč do pravého útočného rohu. Královéhradeští drží pásmo, nakonec tam bylo i od Zdráhala nahození na brankáře Kloučka, ale nebyla tam žádná teč, která by rozhodila českobudějovického golmana. Teď zavezení kotouče do pravého útočného rohu, kde je Hoch, je tam s ním také Al, který je hodně důrazný v levém útočném rohu, ale Královéhradeští se dostali pryč z pásma. Teď pozor, situace 3-2 z pohledu Hradce Králové, baseballový zákrok, respektive baseballová rána, kterou se snažil jeden z královéhradeckých vyslat směrem na branku, ale netrefil dobře v téhle situaci, takže gol.
1: Královéhradeští tedy stále čekají na první gol v zápase proti Českým Budějovicím. Na co se čeká duel mezi Litvínovem a Pardubicemi? Slovo má David Kalvas.
2: S domácími to nevypadá vůbec dobře. 58. minuta začala a Litvínov prohrává 1-3. Hosté se dostali do situace 3-1 a vyřešil to Roman Červenka perfektně. Přihrál Vladimíru Sobotkovi a ten se trefil přesně k tyčce, takže Pardubice vedou 3-1 a vypadá to, že míří za třemi body, protože Litvínov v poslední třetině vystřelil na branku pouze jednou. Teď litvínovští jsou v útočném pásmu, ale hraje se uhrazení, což vyhovuje pardubickým, kteří nakonec dostali ten kotouč do středu a můžou zaútočit. Stránský přihrávka, ale Sedlák byl nakonec pokrytý. Zygmunt se o něj postaral, ale pardubičtí pokračují v útočné pásmu. Stránský přihrává k mantinelu, Košťálek vrací a puk je za brankou. Gut jde za kotoučem, ale je tam také Moravčík a Moravčík teď přihrává zpátky na Husenického a Husinecký teď čeká na své spoluhráče, až si řeknou o pohyb. Za chvíli začnou poslední dvě minutky třetí třetiny. Litvínov prohrává 1-3. Pištěk už jede do útoku, jenomže ztroskotal ve středním pásmu na pardubické obraně a Smejkal už jde dopředu, snažil se vystřelit, ale tečovaný puk končí v ochranné síti, takže přerušená hra. Minuta 59 do konce třetí třetiny, Litvínov tedy ztrácí dva góly a za chvíli se bude...
1: Ztrácí také pražská Sparta v zápase na ledě Kladná, tak zkontrolujeme tenhle duel. Kladno Sparta, Petr Kadeřábek.
4: 6 minut do konce třetí třetiny, Kladno stále vede 2-1, ještě mělo k dispozici, teď bude mít ještě k dispozici 23 sekund přesilové hry, to protože před malou chvílí Matěj Blimel zaváhal v rozehrávce a pak fauloval unikajícího Ojamekiho a tak má k dispozici Kladno už čtvrtou přesilovou hru. V dnešním utkání využilo jednu na vyrovnávací gol, si asi vzpomenete z 39. minuty, který dával na tehdejších 1-1 konečný, pak ale se k němu přidal ještě Klíma, to bylo 2-1 a Kladno ještě má teď...
1: Kladno tedy stále drží nejtěsnější vedení proti pražské Spartě, naopak dvougólový polštář mají pod sebou České Budějovice v duelu na ledě Hradce Králové. Slovo má Krištof Kousal.
5: 0-2 stále z pohledu Hradce Králové zhruba v polovině třetí třetiny. Teď končí komerční pauza, po které se vrátí hráči na led a Hradec Králové to bude muset vzít trochu do svých rukou. Už to tak bylo v posledních desítkách sekund, možná pár minutách, že se opravdu Hradec Králové hodně tlačil dopředu, ale České Budějovice jsou stále nebezpečné. Jsou nebezpečné z brejků a hlavně mají za sebou
1: Hradci Králové to může být ještě pořádné drama a možná ještě o něco větší, slibuje závěr duelu mezi Olomoucí a Plzní. Pokračuje Adam Kodet.
6: Je tam ještě teď 7 minut 9 vteřin do konce třetí třetiny. Plzeň vede 2-1, ale teď to bylo velmi nadějné i s vyrovnáním pro Olomouc. Černý tam nahazoval puk od modré čáry po zemi, záměrně na teč, protože tam viděl před sebou jak Kose, tak Štohanzla, kteří tam byli připraveni kolem branky. Jeden z nich rozhodně ten puk zasáhl a ten mířil někam směrem mezi Malíkovy betony. Ten je ale sklapl včas, takže po druhé zatím ještě neinkasoval. Plzeň tedy nadále vede 2-1. Nazuje se ale po jeho zákroku v útočné zóně a Olomoucí teď po třetí za sebou vyhrál.
1: Konec základní hrací doby se blíží v Litvínově. Míříme tedy na duel, ve kterém proti domácím Severočechům stojí Pardubice za Davidem Kalvasem.
2: Posledních 13 sekund, Litvínov prohrává 1-3, tady už je hotovo. Domácí se ještě pokusí zaútočit, Husinecký nahazuje, ale puk míří vedle pardubické branky. A poslední vteřinky zápasu, Litvínov prohrál s Pardubicemi, tedy 1-3, hosté dali dva goly z přesilovek. Ve třetí třetině už byli lepším týmem, první dvě třetiny patřily domácím, ale svou šanci, převahu v šancích nedokázali gólově vyjádřit. Takže nakonec Pardubice slaví vítězství 3-1 v Litvínově.
1: Říká David Kalvas, se kterým jsme se tedy před malou chvílí slyšeli naposledy. Jiří Lehečka srovnal stav druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu. Díky jeho výhře 2-0 na sety nad Benem Sheltonem hrají Češi po prvním dnu s Američany 1-1 na zápasy. Jakub Menčík předtím ve dvou sadách podlehl Learneru Tienovi. Hokejisté Třince zvítězili ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Brnem 6-5. Mladá Boleslav podlehla Karlovým Varům 1-4 a Litvínov prohrál s Pardubicemi 1-3. Duel mezi Kladnem a Spartou má na starosti Petr Kadeřábek.
4: Kladno vede nad Spartou a říkám to v polovině 56. minuty. Duel mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi vidí Krištof Kousal.
5: 8 minut před koncem základní hrací doby České Budějovice vedou Hradci Králové 2-0. Jak je to v zápase Olomouce s Plzní, to ví Adam Kodet.
6: Necelých 6 minut před koncem třetí třetiny vede Plzeň v Olomouci 2-1. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
7: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Která teď bude mapovat 5 minut po 20. hodině tři závěrečné fáze zápasu druhého kola hokejové Tip Sport Extraligy. Všude je to víceméně otevřené. Dvakrát o jeden gól, jednou o dva. Takže se můžeme těšit na pořádná dramata. Určitě jedno velké nám nabídne Petr Kadeřábek, který sleduje duel Kladno-Sparta.
4: 3 minuty 45 sekund před třetí sirénou, stále Kladno vede 2-1, Sparta opravdu přidala na pohybu, ale stále si nevypracovala šanci, kterou by mohla změnit skóre. Možná teď Špaček dává na Blinela, který pálí, Matěj Blinela jen vyprášil lapačku Adama Brýzgole, který sklízí za svůj zákrok, který ale nebyl příliš složitý, potlesk zaplněných tribun domácího stadionu, ale tleskají i Spartané, protože se tím hokejem prostě musí bavit. 3,5 minuty zbývá odehrát ze základní hrací doby, stále platí, že Kladno otočilo vývoj skóre, vede 2-1, čekám, jestli si někdo z trenérů nevezme už v těch následujících desítkách vteřin oddechový čas. Zatím se tak neděje a tak Špaček už se sklání na buli, nakonec vyhrává pro Chlapíka, ten posouvá na modrou čáru, Knot měl trošku stíženou pozici, ale udržel útočné pásmo a tak Blimel dává za branku, tam si najíždí Špaček tísněn konečným, nakonec křížná přihrávka, která měla směřovat na Chlapíka, ale doputovala ke Knotovi, jeho nahození Kempný vykopl k pravému mantinelu, tam ale Sirota ještě udržel spartianské útočné pásmo, za brankou bojuje Chlapík, ale také všudy přítomný David Konečný, který je opravdu na začátku sezóny ve výtečné formě, dařil se mu ve Vítkovicích, daří se mu i dnes, nakonec dal jeden z gólů, teď Chlapík po nahození po otočce u modré čáry, ale bylo to takové spíše udržet útočné pásmo a získat další vhazování, což se mu podařilo. Necelé 3 minuty zbývají odehrát ze základní hrací doby. Kladno vede nad Spartou 2-1, Brýzgal si připsal další zákrok a všeobecné střídání. Na obou stranách hazovat se bude po levici kladenského golmana, který se vrací po takovém obětí do rohu kluziště znovu do brankoviště a bude sledovat, jak se bude dařit Řepíkovi, který nahradil na vazování Šóra, který byl napomínán. Řepík ale neuspěl a Kladno vyhodí, ale bude to pouze za cenu zakázaného uvolnění.
1: Další přerušení v Kladně a tak na Radiožurnálu Sport rychle tam, kde se také už pomalu, ale jistě blíží koncovka základní hrací doby, Olomouc Plzeň a Adam Kodet.
6: 4 minuty a 10 vteřin před koncem třetí třetiny zastavu 2-1 pro Plzeň. Olomouc vyváží puk ze svého pásma až do toho útočného, jenomže navrátil, když dojel ke koncové čáře, tak tam Kotouč pak ztratil, nechal ho za sebou, takže zase Plzeň s pukem na holi přebrusila celé hřiště. Mereško pálí a Vile Petmen se tam snažil ještě puk tečovat, ten se kutálel brankovištěm, ale nebyl tam pak nikdo z dalších plzeňských hráčů, který by ho dopíchl za trošku dezorientovaného Machovského. Na druhou stranu míří Herčík, přihrával takovou zarovkou, nebo spíš přenechával puk na Rutara, ale vzájemně se tito dva hráči moc nepochopili a puk zůstal někde mezi nimi a Plzeň ho pak vyhodila za branku Matěje Machovského, odkud teď zase vyráží na steč David Vitouch. S Herčíkem přešli do útočné zóny, jenomže Orsavovi přihráli za prvé.
1: Olomouc Plzeň stále 1-2. Můžete přímý přenos poslouchat stejně jako dalších dvou rozehraných utkání Tip Sport Extraligy na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Teď rychle alespoň naskok do Hradce Králové, domácí hostí České Budějovice za dohledu Krištofa Kousala.
5: Spoza vlastní branky. 6 minut 20 sekund do konce třetí třetiny, stále 0-2 z pohledu Hradce Králové. Vede tedy česko-budějovický Motor na venkovním ledě a sahá po prvním příborovém vítězství v této sezóně. Teď v pravém útočném rohu navíc Ordoš, který se chopil zapomenutého Kotouče, přijel do levého útočného rohu, tam už ale byli královéhradečtí v přesile a teď míří dopředu konkrétně Jergl středem hřiště, projíždí do útočného pásma na pravou stranu do pravého útočného rohu, stále Jergl, bývalý
1: Hradci Králové se ještě nějakou chvíli bude hrát, to moc času už nemají Spartané na to, aby získali nějaký ten bodík v zápase na ledě Kladna. Potro to má slovo Petr Kadeřábek.
4: 2 minuty 15 sekund před třetí sirénou začíná spartianská hra bez brankáře. Jakub Kovář usedl na hráčskou lavici, vazovat se bude po pravici brankáře a Adama Brýzgaly, jediný golman na ledě šestice útočníků Sparty nebo hráčů v poli Sparty a pětice kladenských se bude bránit, ale Přikryl vyhrává buly vyhození, které bude zakázaným uvolněním, nebude. Ten kotouč byl vyhozený tak pomalu, že nepřijel až za brankovou čáru, a tak Krejčík musel spěchat za vlastní spartianskou branku. Už má kotouč, dává pod sebe Špačkovi, ten je ale mezi obranými kruhy, rychle našel chlapík, který už dopílil do útočného pásma. Dává na modrou čáru, Krejčík mu vrací do rohu kluziště, kde přišel ještě chlapíkovi pomoci Krejčík, tedy Řepík. Krejčík na modré čáře dává Řepíkovi, jenže Krejčíkovi nesedla rána a teď je tady možnost pro vyhození od kladenských alespoň do středního pásma a ještě štěstí, že se vrátil chlapík pro Spartany, protože Krejčík byl bez hole, nemohl hrát, a tak chlapík kopl do brtule a posloupil ke kotouči, který přenechal Řepíkovi. Posledních 90 sekund základní hrací doby. Chlapík najíždí do útočného pásma zprava, chtěl kombinovat s Blimlem, ale Matěj Blimel se nedostal ke kotouči a pak Michal Kempný vyhodil přes všechny čáry. 81 sekund se ještě bude hrát třetí třetina, pokračuje spartianský tlak, ale zatím je trošku bez zubí. Nejsou z toho střely, které by měly ohrozit Adama Brýzgalu v jeho brance, který dnes opravdu ale chytá výtečně, a takovými pokusy, jako je nahození od modré čáry, který projektil ani neletí přímo, ale spíše takovým obloučkem, tak ho nemohou určitě překonat. Teď se po jeho levici bude vhazovat, úspěšnější navazování je konečný. Jandus může vyhodit, posouvá k pravému mantinelu, nakonec hlava, poslal kotouč znovu přes všechny čáry, to nebude. Těsně se zastavil ještě předtím, než přešel přes brankovou čáru, a tak další čas stráví Spartané ve středním pásmu. Teď už jsou v útočném, po nahození chlapíka zprava doleva, Řepík dává před branku, ten kotouč vypadl, ještě z brankáře Brýzgaly, Šorova rána minula, ještě nahození před branku Kladna, o které se postaral Řepík, jenže další Blimlovo nahození před branku nakonec doputovalo až do brankoviště pražské Sparty, kde musel získat kotouč Krejčík, ten posouvá na Špačka, ten rychle do útočného pásma doprava na chlapíka. Chlapík brzdí na modré čáře, míchá s kotoučem, posunul doprava pod sebe na Špačka, posledních půl minutka. Ještě se bude hrát základní hrací doba, stále Kladno vede 2-1. Chlapík pod pravým kruhem dává na modrou čáru Krejčík, rozmyslel si přihrávku doleva, nakonec dává chlapíkovi jeho rána, kotouč před brankou a je to od Šóra gól, kterým stanoví skóre 24 sekund před třetí sirénou na 2-2. Tohle byl velký tlak pražské Sparty, tak dlouho se Spartě nedařilo, nakonec přišlo nahození, kotouč poskakoval před brankovištěma, nejlépe se zorientoval kanadský centr a Devon Shore srovnává na 2-2.
1: Vypadá to tedy, že duel Kladno-Sparta třetí sirénou neskončí. Možno by to mohlo platit i utkání mezi Olomoucí a Plzní. Slovo má proto Adam Kodet.
6: Minuta a 39 vteřin do konce. Asi ne zápasu, protože Olomouc právě vyrovnala na 2-2, využila hru bez brankáře a nakonec na konci celé golové akce byl Jakub Kos, který si připisuje první gol v olomouckém dresu, a po takovém tlaku před brankou a zakončení Berglunda se puk od betonu Nika Malíka odrazil právě na volného Jakuba Kose na levé tyči a ten zametl puk do poloodkryté branky a srovnal na 2-2. Takže využil své střelecké potence v tomhle zápase, byl nejčastěji střílejícím hráčem Olomouce a tentokrát se konečně jeho střela i ujala gólově. Samozřejmě Nik Malík to teď schytává od Olomouce.
1: 2-2 v Olomouci v zápase domácích z Plzní, 2-2 už po 60 minutách v Kladně v souboji se Spartou. Petře Kadeřábku.
4: Posledních 7 sekund Kladno v obrovském tlaku, ještě jedna rána, dorážka a Kovář zakročil vteřinu před třetí sirénou. Kladno mohlo ještě znovu získat vedení, Ojameky pál po něm Odet, pak ještě nahození od Kempného a následná střela a poslední zakončení od Janduse. Vše dokázal pochytat Jakub Kovář, hrdina předchozích okamžiků, ale tohle byl obrovský tlak Kladna, ale neuspěli kladenští s tím, že by strhli vedení znovu na svou stranu. Poslední vteřinka základní hrací doby, vazovat se bude ještě v útočném pásmu Kladna, ale myslím si, že tohleto utkání dojde a řekl bych, že i po právu do prodloužení za stavu 2-2. Ještě čekáme na buly mezi Odetovu a Šórovu hůl, ještě srovnávání obou dvou hráčů a za chvilku potvrdí sirena právě ten stav 2-2 a to se také stalo. Odet hned chtěl pát.
1: Kladně se tedy bude prodlužovat, vrátíme se tam, vypadá to, že se prodlužovat bude i v Olomouci, no a možná by se mohlo i Hradci Králové, ale tamto domácí proti českým Budějovicím mají složité. Pokračuje Krištof Kousal.
5: To vyrovnání je daleko z pohledu Hradce Králové 0-2, stále z pohledu domácího týmu proti českým Budějovicím 2 minuty a 24 sekund do konce základní hrací doby třetí třetiny tohoto utkání. Teď se bude vazovat na pravé straně útočného pásma Hradce Králové, který má tlak v závěru třetí třetiny, ale nedokáže vyprodukovat větší ohrožení branky golmana Milana Kloučka, který zatím drží čisté konto ve své kleci. Teď je Miškářovo přikopnutí po úspěšném vhazování. McCormack, jeho tvrdá rána od modré čáry, a Klouček znovu pozorný. Ta rána k němu proletěla z velké dálky. České Budějovice teď.
1: Prodloužení za chvíli tedy v Kladně v duelu se Spartou. No a prodloužení bude se chystat také v Olomouci v souboji domácích s Plzní. Adame Kodete.
6: 2-2 je stav, který platí opravdu po základní hrací době, takže prodloužení za nějaké 3 minutky začne i zde v Olomouci, která prohrávala 0-2, ale zásluhou vyrovnání ve třetí třetině podání Orsavy a Kose při hře bez brankáře srovnala stav na 2-2.
1: Mountfield Hradec Králové České Budějovice, to je teď aktuálně jediný duel, který se hraje, a tak na Radiožurnálu Sport má slovo Krištof Kousal.
5: Minuta a 50 sekund do konce třetí třetiny.

0: o dvě branky a stále se blíží vítězství. Melanson teď přebírá kotouč po vyhraném vhazování Hradce Králové. Jejich branka, tedy Královéhradeckých, je stále prázdná. Jergl na levé straně útočného pásma za brankou Nenonen vrací Jerglovi. Melanson na modré čáře. Jeho rána mířila mimo, úplně bez jakékoliv teče bránících hráčů či útočících hráčů. V útočném pravém rohu Robert Kousal vrací Melancenovi na modrou čáru. Klíma na pravé straně sjel si do osy hřiště, vypálil nepřesně. Melancon na ose hřiště znovu na modré čáře předává Jerglovi na levou stranu. Ten hledá svého spoluhráče. Královéhradeští by měli trošku víc spěchat s těmi střelami na branku. Ta teď přichází, ale přichází až úplně na golmana Kloučka, který nemusel zasahovat. Melanson, jeho další rána tečovaná mimo. Českobudějovičtí vyhodí přes všechny čáry, ano. Teď se jim to povede. 39 sekund před koncem základní hrací doby se českobudějovičtí i tímhle vyhozením trošku uklidňují a dostávají se blíž k tříborovému vítězství. Budou teď hodně zhluboka oddychovat. Naopak královéhradečtí, kteří rychle vystřídali, tak se budou snažit hodně uspíšit následující vhazování. Už se hraje, bylo to velmi rychlé. Myškář byl úspěšný na buly. Zdráhal mezi kruhy s kotoučem, nedokázal zakončit dostatečně důrazně. České Budějovice vyhazují 25 sekund do konce základní hrací doby a nejspíš celého utkání. Motor České Budějovice vede 2-0 na Královéhradeckém ledě. Hradec Králové se snaží prospat do útočné třetiny. Radilovi se to úplně nepovedlo, ale dokázal předat kotouč. Pere se dostal s pukem mezi kluhy backendem. Vypálil, buď to byl tečovaný kotouč, anebo vypálil tak mimo, že kotouč letěl až do ochranné sítě. Vypadá to...
1: A taky v Hradci Králové přerušeno rychle do Kladna, kde začalo prodloužení. Rytíři versus Sparta, Petr Kadeřábek.
2: 40 sekund odehráno z prodloužení, stále platí stav 2-2. Westernund najíždí mezi kruhy, švédský obránce si to namířil hned do útočného pásma, akorát spálí a vypadla ta rána z lapačky Kováře, ale vypadla příhodně pro spartianské hráče.
1: Skladná na radiožurnálu Sport, rychle zpátky do Hradce Králové, poslední sekundy duelu domácích s Českými Budějovicemi a Krištof Kousal.
0: Právě teď se ozývá sirena, která ukončuje zápas. Hradec Králové se nedočkal při prvním domácím zápase vstřeleného gólu na vlastním ledě a prohrává s Českými Budějovicemi 0-2, protože se ve druhé třetině, konkrétně ve 23. minutě, trefil Jakub Pour a druhou branku Českých Budějovic přidal ve 25. minutě Nick Ulesen. 2-0.
1: Tolik tedy další konečný výsledek dnešního programu druhého kola Tipsport Extraligy. Ten další dodá utkání, kde už začalo prodloužení. Olomouc Plzeň, Adam Kodet.
3: Pásma. Minuta prodloužení je pryč, zatím gól nepadl, ale teď k němu má blíž Plzeň, protože Lalancet vletl do útočného pásma, jenomže podle mě dobře věděl, že je v offsideu, i tak už nezastavil svůj pohyb a vypálil. Branku netrefil, i když těsně přestřelil jí horní tyč, ale už neměl co střílet, protože byla hra přerušená pro offside. Vím se, že se po něm nikdo z olomouckých hráčů nevrhnul, ale...
1: Přerušení tady v Olomouci a tak rychle pojďme na Kladno. Kladno, Sparta, Petr Kadeřábek.
2: 2,5 minuty za námi z prodloužení, stále se hraje, stále 2-2, Sekáč přejde do útočného pásma, namířil se to mezi kruhy, míchá s kotoučem, už najíždí doleva, nakonec objel kladenskou branku, vyjíždí přední nad pravý kruh, krouží stále, pálí, rána sražená do rohu kluziště, tam si kotouč bere krejčík, dělá bognu, nakonec přihrávka před branku a tam Sekáč trefil Brýzgalu v brankovišti. Sekáč se půjde omluvit Adamu Brýzgalovi, on tam byl tak...
1: Přerušení v Kladně a tak na radiožurnálu Sport zase měníme duel Rytíři Sparta za souboj Olomouce z Plzní a reportéra Petra Kadeřábka za Adama Kodeta.
3: Olomouc obrací stav tohoto utkání a asi ten nejméně pravděpodobný hráč, který by se mohl dostat do samostatného úniku, se do něj v prodloužení dostal a byl to Tomáš Černý, který ho i naprosto nekompromisně proměnil ranou do horní poloviny branky. Jeden z plzeňských hráčů tam předtím podklouzl a nabídl tak obrovskou šanci, když jsem viděl, že se do té šance řítí právě Černý, tak jsem mu úplně nevěřil, ale omlouvám se mu teď na dálku, on to není žádný gólový hráč.
1: Olomouc Plzeň je 3-2 v prodloužení, to je to nejdůležitější, co potřebujeme vědět. A teď prodloužení duelu Kladno Sparta a Petr Kadeřábek.
2: 2 minuty zbývají odehrát prodloužení. Špaček v útočném pásmu dává doprava za stavu 2-2 Chlapíkovi. Ten ale neprošel přes dobře bránícího Mendla. Ten postul na Odeta, ten už je v útočném pásmu, ale vyjíždí zpět do středního, počká, až mu prostřídají jeho spoluhráči. Nakonec si to otočil zpátky, vypálil, minul těsně spartianskou.

0: branku. Z mezikruží střílel, ale bylo to přes dva spartianské obránce. Pak mu pomohl ještě Kubík, který vyhodí ten kotouč daleko od spartianské branky, ale do bezpečí pro kladenské hole. Tu drží, která vede kotouč teď v ruce Jandus. Jandus mezi modrými čarami, nepřesná přihrávka na Klímu, ten se tak musí rychle vracet do pravého obraného rohu. Posledních 85 sekund prodloužení, stále pokračuje hra za stavu 2-2. Kelly Klíma mezi obranými kruhy posunul kotouč na Janduse, ten přenechal konečnému, konečný už je v útočné pásmu, brzdí nad pravým kruhem, vrací se k modré čáře, ještě jedna otočka, nakonec na osu hřiště posouvá na Klímu, jeho rána stečovaná do rohu kluziště a volný kotouč si bere Devon Shore, muž, který 24 sekund před koncem třetí třetiny.
1: Dohrává se pouze jeden zápas, ten mezi pražskou Spartou a Kladnem, který je tedy domácím týmem, a reportérem radiožurnálu Sport Petr Kadeřábek.
0: Posledních 53 sekund prodloužení za stavu 2-2. O to vyrovnání se postaral Devon Shore 24 sekund před třetí sirénou. Teď pískán postavení mimo hru. 46 sekund se bude rád ještě prodloužení. Kladno se dopustilo postavení mimo hru a vazovat se bude ve středním pásmu. Zbytek přímého přenosu můžete poslouchat ve vysílání radiožurnálu Sport. Kladna, Petr Kadeřábek, radiožurnál.
1: Už dohraných zápasech Třinec zvítězil nad Kometou Brno 6-5, Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4, Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2 a doma vyhrála Olomouc nad Plzní v prodloužení 3-2. Závěr duelu Kladno-Sparta tedy na radiožurnálu Sport. Posluchačům radiožurnálu přejeme hezký páteční večer. A tady u nás má znovu slovo Petr Kadeřábek.
0: Poslední půlminutka prodloužení, boj v rohu kluziště za stavu 2-2, z nějž výjíždí spoza vlastní branky Westerlund, kladenský obránce přihrává při Krylovi, ten měl trošku problémy se zpracováním, ale nakonec přejel do útočného pásma, hlava nad pravým kruhem pálí, ale neprostřelil před ním hradbu spartianských hráčů, Krejčík s Chlapíkem jsou velmi dotěrní a nakonec oberou hlavu o kotouč, oni tísně na mantinel, nakonec to zvládli společně se Špačkem. Krejčík ještě nahodí poslední dvě vteřiny na brýzdal, ten vysype kotouže své lapačky. No a tady se pojedou samostatné nájezdy. 65 minut neurčilo vítěze. To znamená, že za tohoto vyrovnaného stavu teď vyjede na let Rolba, uklidí se branky, pak se vrátí na své postavení. No a pojedou se samostatné nájezdy, které rozhodnou o tom, kdože získá do tabulky bod navíc. Po 65 minutách Kladno, Sparta nerozhodně 2-2.
1: Říká Petr Kadeřábek, za kterým se tedy samozřejmě velmi brzy vrátíme. Než se tak stane, tak si můžeme připomenout další dnešní výsledky, respektive ty už konečné druhého kola Tipsport Extraligy. Třinec zvítězil nad Kometou Brno 6-5, oceláři i po druhé naplno bodovali. Hetrikem k tomu přispěl navrátilec ze Švýcarska Daniel Voženílek. Kometa dál zůstává bez bodu. Mladá Boleslav podlehla Karlovým Varům 1-4. První body v sezóně vystřelil Západočechům dvěma góly v první třetině Nick Jones. Litvínov prohrál s Pardubicemi 1-3. Úřadující mistr zvítězil poprvé v sezóně. Vervu porazil po sedmé v řadě. Dva góly Dynama padly v přesilovce. No a pokud půjdeme po dalších výsledcích, no tak před pár minutkami Hradec Králové podlehl Českým Budějovicím 0-2 a Olomouc otočila duel s Plzní a zvítězila 3-2. Po prodloužení.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Můžeme si také připomenout, že se hrály 4 zápasy 9. kola fotbalové šance Národní ligy. Jihlava zvítězila nad Bčkem Pražské Slávie 3-2. Karviná nad Kroměříží také 3-2 a Karviná se tak posunula do čela druholigové tabulky, má 18 bodů a obodík víc než pražská Dukla, která jen remizovala na stadionu Prostějova 2-2. No a Opava, přestože poměrně dlouho hrála jen o 10 fotbalistech, tak zvítězila nad Českou Lípou 2-1. Tolik fotbal a teď tenis, protože čeští reprezentanti hrají po prvním dnu Davis Cupové kvalifikace se Spojenými státy americkými 1-1 na zápasy. Jakub Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6 a 4-6. Jiří Lehečka pak ale porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona 2x6-4. Jakuba Menšíka mrzelo, že se mu úvodní zápas nepovedl i kvůli velké podpoře, kterou od fanoušků v libeňské O2 aréně cítil.
3: Jo, tak bylo to skvělý, že jo, skvělý vlastně pocit mít tu podporu těch fanoušků a člověk to nezažije na turnaji, to něco jiného, je to určitě nezvyk, ale ta podpora těch fanoušků, tak nebo ta atmosféra, tak je úžasná, takže to jsem si samozřejmě na tom kurtu moc užil, nebo respektive i při tom nástupu. To, že to nedopadlo, tak je věc druhá.
1: Utkání Česko-Spojené státy americké bude pokračovat zítra ve 14 hodin 4. Pak se odehrají zbylé dva singlové zápasy, pokud tedy oba dva budou potřeba. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davisova poháru pro 8 nejlepších týmů světa.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: A když už tedy zajímavé výsledky, tak určitě musíme zmínit, že Filip Salač vyhrál trénink třídy Moto2 před motocyklovou velkou cenou Rakouska. Ve Spielbergu český jezdec předčil druhého Španěla Ortolu o 97 tisícin sekundy. Salač v Rakousku startuje jako osmý muž pořadí mistrovství světa a v tréninku se tedy dobře naladil po dvou předchozích nedokončených závodech. V Aragonii odstoupil kvůli zánětu na palci levé nohy a v San Marinu kvůli technickým problémům. Tak doufejme, že do třetice už to Filipu Salačovi vyjde a ideálně naváže tedy na závod, který v letošním ročníku dokázal v Silverstoneu vyhrát a připíše si další důležité body do průběžného pořadí světového šampionátu. Je 20 hodin 27 minut, no a ve vysílání Radiožurnálu Sport se za malou chvíli vrátíme samozřejmě do Kladna, ale ještě předtím jedna pozvánka na akci, na kterou se můžete vypravit i vy.
2: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd. Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
2: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu. Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
5: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když končíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
2: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host. Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
6: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem za to nesmírně šťastný a rád.
2: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
7: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
1: Teď je pátek 18. září, vrcholí zápas hokejové extraligy mezi Kladnem a Spartou, samostatné nájezdy a parketa pro Petra Kadeřábka.
0: Devon Shore otevřel skóre při svém prvním nájezdu, teď první série z pohledu Kladna. Phil Pietrangelo, italský bek a účastník mistrovství světa, už je před kovářem a dává. On se skoro zastavil, jenže dokázal najít skulinku v postoji Jakuba Kováře a zkušený bek překonal zkušeného golmana a tak je to 1-1. Po první sérii Matěj Bliml přišel před sezónou z Providence. Teď bude chtít ukázat, že je opravdu elitním střelcem. Už se rozjíždí vstříc Adamu Brýzgalovi, najíždí mírně zleva, míchá s Kotoučem, jenže klička mu nevyšla, Brýzgala mu vypíchl Kotouč a tak se neprosadil. Druhý muž ze Sparty na ledě, před ním skóroval Devon Shore. Teď mu to bude chtít ukázat asi nejočekávanější střelec v kladenském dresu, Niko Ojameki, který už najíždí, už je za modrou čárou, jede mírně zleva, míchá s Kotoučem, rána mimo, po druhé sérii je tedy stav stále vyrovnaný. 1-1, no a teď s tím skórem bude chtít pohnout Michal Špaček. Michal Špaček se už rozjel, uvedl Kotouč do pohybu, najíždí zleva, jde hodně rychle vstříc Brýzgalovi, rána, kterou ale Brýzgal svým pravým betonem chytil, nebyla to přesně umístěná rána a tak tedy stále platí nerozhodný stav při nájezdech. 1-1 po 65 minutách to bylo 2-2 a právě jeden ze střelců dnešního utkání Klíma teď už se rozjíždí vstříc brankáři Kovářovi. Najíždí zprava, jede hodně pomalu, ale dává gól. Klíma ukazuje, že na úvod snad každé sezóny má opravdu nezvlhlý střelecký prach. Teď posouvá Kladno do vedení po třetí sérii samostatných nájezdů. Trefil se pěkně pod vyrážečku na teploměr brankáře Kováře a Kladno tak vede 2-1. O vyrovnání se bude tím postarat Michal Řepík. Zkušený bek najíždí rána mimo. Tu vytěsnil brankář Adam Brýzgala. No a tak je už teď Sparta hodně nakloněna tomu, že si odveze z Kladna pouze v úvozovkách jeden bod. Rozhodnout může Daniel Odet. Kanadský Šikula už jede vstříc brankáři Kovářově, na ose hřiště pálí, ale Kovář tentokrát vychytal Daniela Odeta. Poslední série začne a informovat budeme i posluchače Radiožurnálu ve zpravodajské relaci. Chlapík se rozjíždí v páté sérii samostatných nájezdů, Kladno je o gol dál, teď Michal s Kotoučem a nevyrovnává. Je jasné, že Kladno po samostatných nájezdech poráží Spartu ve druhém gole Tip Sport Extraligy 3-2. Z Kladna Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: No a tak máme druhé kolo hokejové Tipsport Extraligy kompletní, alespoň tedy pokud jde o pátek 18. září. Pojďme si to na Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 32 minut, tedy všechno pěkně zrekapitulovat, abychom začali od zápasu, který nabídl nakonec nejvíce gólů a skončil také nejdříve, tak Třinec po několika obratech zdolal Kometu Brno 6-5. Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4. Prohrál také Hradec Králové doma s Českými Budějovicemi 0-2. Naopak Olomouc doma zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení. No a konečně před malou chvilkou Kladno porazilo pražskou Spartu 3-2 po nájezdech. Pokud jde o tabulku, no tak tam je na čele Třinec, který zůstává 100% po dvou zápasech 6 bodů. Kladno je na druhém místě, má bodů 5, pak jsou 4bodové celky Sparta a České Budějovice. No a bez bodu na úplném chvostu zůstávají Vítkovice a Kometa Brno. Vítkovice a také 12. Liberec mají ale vzájemný zápas ještě k dobru. Tolik tedy hokejové dění s datem 18. září roku 2026. Tipsport Extraliga bude jedním zápasem pokračovat už zítra. Od 18 hodin se utkají Třinec a Plzeň. Ani u tohoto zápasu s námi samozřejmě nebudete chybět.

0: Vysílání radiožurnálu Sport patřilo v předchozích desítkách minut především lednímu hokeji a druhému kolu Tipsport Extraligy. Tak pro jistotu, pokud jste snad zapnuli nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku teprve před pár desítkami sekund, tak vězte, že Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení, Hradec Králové podlehl Českým Budějovicím 0-2, Kladno porazilo pražskou Spartu 3-2 po nájezdech, Mladá Boleslav prohrála s Karlovými Vary 1-4, Litvínov s Pardubicemi 1-3 a Třinec vyhrál nad Kometou Brno 6-5. No ale dnes se hrají také zajímavé fotbalové zápasy. Už víme, že v 9. kole šance Národní ligy Jihlava zdolala Bčko pražské Sparty 3-2. Opava zdolala Českou Lípu 2-1. Prostějov remizoval s pražskou Dukolou 2-2. Dukla Praha tak přišla o vedoucí příčku v tabulce, protože ji přeskočila Karviná, která vyhrála nad posledním týmem tabulky Kroměříží 3-2. No a můžeme se podívat také do zahraničí, protože se dnes bude hrát ve všech 5 nejprestižnějších západoevropských fotbalových ligách. V 21 hodin začne utkání Premier League mezi Brentfordem a Chelsea. Ve stejný čas také ve Španělsku dojde na utkání mezi Espanyolem a Elche. V italské sérii A začne ve 20 hodin 45 minut utkání mezi Monzou a Sassuolem a ve francouzské Ligue 1 dojde na souboj mezi Monakem a Lens. No a teď už se hraje v německé Bundeslize předehrávka, konkrétně tedy 4. kola. Bayern Mnichov přivítal v roli obrovského favorita Union Berlin. V 9. minutě se zatím čeká na prvního úspěšného střelce.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Ty jsi pěkný dezolát.

0: Skupina vypsaná fixa na radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 41 minut. Před právě písničkou téhle partičky jsme mluvili o fotbalovém klubovém, tedy dění. No a tak se přesuňme, můžeme klidně říci o úroveň výš, tedy na úroveň reprezentační. Rozhodl se hrát za Česko, ale v nominaci fotbalového národního týmu chybí na nejbližší zápasy elitní skupiny Ligy národů. Řeč je o německém útočníkovi Ryanu Naderim, který měl díky bulharskému otci a české matce hned tři možnosti.
1: Ano, byl v našem hledáčku, potvrzuji, Ryan Nadery. Je to hráč, kterého bychom povolali do národního týmu. V tomhle momentě bohužel to nemůžeme udělat, i když má české občanství. Chybí poslední administrativní kroky, aby mohl být povolán do národního týmu. Naše právní oddělení proto dělá možné i nemožné.
2: Prohlásil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Samotný útočník skotských Rangers Ryan Nadery se rozhodl reprezentovat Česko. Před měsícem v dvojutkání s Jabloncem v závěrečném předkole konferenční ligy ukázal, že s jazykem problém nemá.
3: Moje mamka je z Česka, babička tam bydlí, když mám prázdniny, nebo jak jsem byl ve škole, tak to ještě byly prázdniny, tak jsem často tam byl. Umím česky, už ne tak dobře, jak to bývalo, ale je to v pohodě.
2: Ačkoliv Nadery mu nebrání jazyková bariéra, tak na svůj debut v národním týmu si kvůli nevyřízeným úředním papírům na české straně musí počkat. Manažer reprezentace Nedvěd si ale i tak Naderyho rozhodnutí váží.
1: Proto, aby byl u nás v týmu, udělal strašně moc a hrozně o to stál, snažil se osobně, vyřizoval papíry v Anglii a my jsme bohužel nebyli zatím momentálně schopni ty papíry dotáhnout jak v Brně, tak v Praze. Pracuje se na tom a já bych byl velice rád a velice šťastný, aby to bylo vyřízené co nejrychleji, protože je to hráč, o kterého jsme velice stáli a který určitě brzo bude v našem týmu.
4: The most important is the player choose the Czech Republic.
5: To nejdůležitější je, že si hráč vybral Česko, že chce být s námi, to je nejpodstatnější. Pro trénink a pro nás je to dobré v tom, že bychom měli další variantu mezi útočníky.
2: Navázal na Nedvěda nový trenér reprezentace Španěl Santi Denia.
1: Nevím, kolik tomu chybí, já doufám, že už jenom opravdu málo. Jsme v kontaktu s rodinou, jsme v kontaktu s ním. Bylo na něm vidět, jak se prostě těší. Trošičku si myslím, že momentálně je to pro něj zklamání. Jsme u nás to nestihli, ale jak říkám, jestli máme šanci nějakou to někam posunout v příštích dnech, aby nás ještě doplnil jako tým, tak to uděláme velice rádi.
2: Dodal Pavel Nedvěd, český tým zatím bez Ryana Naderyho začne přípravu na vstup do elitní divize Ligy národů v pondělí. První duel pak odehraje za týden v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Z Prahy Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Skupina Aerosmith ve vysílání radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 50 minut. Před chvílí jsme mluvili o první nominaci trenéra Santiho Denii u fotbalové reprezentace a zase se k ní samozřejmě vrátíme. A třeba za pár desítek minut si představíme jednoho nováčka v českém národním dresu, a sice Matěje Radostu. Jak to prožíval, jak se dozvěděl o tom, že se poprvé v životě dočkal nominace do reprezentačního Ačka, to přímo od něj uslyšíte opravdu už za pár chvil. No a pokud o fotbalovou šanceligu, protože ta samozřejmě ještě nabídne pár zápasů předtím, než dojde na dlouhou reprezentační přestávku, tak se tedy nejvyšší domácí fotbalová soutěž o slovo přihlásí už zítra. V 15 hodin začne hned trojice zápasů. Artis Brno přivítá Slovan Liberec, Mladá Boleslav bude hrát s brněnskou Zbrojovkou, Pardubice nastoupí proti Bohemians a od 18 hodin dojde na utkání mezi Slováckem a Baníkem Ostrava. V neděli se potom představí pohároví zástupci, pražská Sparta nastoupí od 15 hodin na stadionu Sigmy Olomouc. Jablonec bude hrát se Zlínem. Už od 13 hodin dojde na utkání mezi Hradcem Králové a Teplicemi. No a určitě šlágrem bude od 18 hodin v neděli utkání mezi pražskou Sláví a Viktorií Plzeň. Všechny duely 9. kola šance ligy na radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte, anebo nepřerušované přímé přenosy, tak jak jste ostatně zvyklí, můžete poslouchat na internetu na stránkách irozhlas.cz, radiožurnalsport.cz anebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
3: I was friends with your ex. You were with him when we met. Guess he hasn't found out yet.

Na Radiožurnálu Sport před chvílí byla řeč o tom, že prestižní evropské fotbalové ligy nabízejí předehrávky dalších kol. No a Bayern Mnichov roli velkého favorita už v německé Bundeslize zásluhou Jamala Musiali vede nad Unionem Berlín. Hraje se 24. minuta. V italské sérii A v 8. minutě Monza Sassuolo 0-0. A to samé platí také ve francouzské Ligue 1 o duelu mezi Monakem a Lens.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezónu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i deblu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hrajou skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Co důležitého se v pátek 18. září přihodilo, to nám zopakují a připomenou zprávy.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravila Denisa Hrdeslová.
2: Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za nedostatečné výdaje na obranu. Lékaři před chřipkovou sezónou doporučují očkování. Čeští tenisté hrají s Američany v Davis Cupové kvalifikaci 1-1 na zápasy. Zítra bude polojasno, teploty 19 až 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Americký velvyslanec při NATO kritizuje Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Matthew Whitaker to řekl na bezpečnostním summitu v Praze. Washington od spojenců očekává vydávat na obranu 5% HDP. Česko ale plánuje pro příští rok pouze 2%.
4: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku.
5: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
4: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Americkému zástupci prý dnes situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
2: Sezóna respiračních nemocí se blíží. Podle lékařů by lidé měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale například proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
6: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
7: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
6: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
8: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
6: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Činoherní studio v Ústí nad Labem zahájilo 55. sezónu. Divadlo chystá 3 premiéry, Brechtovu hru Svatá Johana z Jatek, autorskou inscenaci Dopamin a taky Drákulu. Téma sezóny Kdo nám vládne souvisí podle uměleckého šéfa Michala Háby s děním ve světě.
0: Sport. Čeští tenisté hrají v Praze v Davis Cupové kvalifikaci s Američany 1-1 na utkání. Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6 a 4-6. Lehečka poté porazil Sheltona 2-6-4. Jiří Lehečka si po výhře pochvaloval, jakým způsobem těžkým zápasem prošel.
9: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale vstupoval jsem na ten kurz s tím, že chci jít vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl.
0: Utkání Česko-Spojené státy bude pokračovat zítra ve 14 hodin a hokejisti Kladna slaví v této sezóně druhé extraligové vítězství. Spartu Praha doma zdolali 3-2 po nájezdech. V dalších pátečních zápasech Třinec porazil Brno 6-5, Olmouc Plzeň 3-2 v prodloužení, Pardubice vyhráli v Litvínově 3-1, Karlovy Vary v Mladé Boleslavi 4-1 a České Budějovice v Hradci Králové 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážky na D1, na Vysočině a taky za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice. Překážka 78. kilometr v levém pruhu. Měl by to být pro vás případně upínací popruh. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice stále překáží odstavené osobní auto. Na 17. kilometru blokuje levý pruh, je u něj silničářská šipka. Na D1 v Brně směr Ostrava na exitu 196 Bratislava. Hustý provoz, zřejmě je to kvůli kilometrové koloně na D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy. A silnice 18 s Příbrami do Rožmitálu pod Třemšínem. Podle policie neprůjezdná. Uzavírka je mezi odbočkou na obec Lás a Vranovicemi. V úseku zasahují záchranáři u srážky dvou osobních aut. Pokud to omezení trvá, osobním autem se dá objet přes Vysokou u Příbramě a Třebsko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou na 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. To byly zprávy.
11: Dobrý páteční večer, skoro 6 minut po 21. hodině. Dovedete si představit, že hokejovou Tipsport Extraligu bude hrát tým, který sídlí mimo Českou republiku? Tak s takovým návrhem přišel znovu Slovan Bratislava, tedy slovenský tým. A vedení soutěže si ho na konci měsíce vyslechne. Jaké by to případně mělo plusy i mínusy a je to vůbec reálné? Tak to si řekneme už za chvíli.
3: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.

0: Možná jste to zaslechli, pokud ne, tak my vám teď dodáme podrobnosti. Hokejový klub Slovan Bratislava má zájem hrát českou extraligu. Nabízí tak rozšíření marketingového trhu do zahraničí a s konkrétním návrhem přijde na konci měsíce.
1: Chceme si v rámci strategických úvah představu Slovanu vyslechnout.
2: Říká ředitel hokejové Tip Sport extraligy Martin Loukota. Podle iDnes.cz je tu od Slovanu Bratislava zájem připojit se k extralize znovu. V minulých letech to české kluby odmítly. Bavit se o nové podobě soutěže je ale předčasné.
1: Samotné setkání ale nelze vykládat jako jednání o jeho vstupu do extraligy ani jako signál, že soutěž má zájem o rozšíření o zahraničního účastníka. Tak zásadní změna by samozřejmě musela být předmětem diskuze mezi extraligovými kluby na úrovni valné hromady APK LH také s ČSLH.
2: Řeč je o Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje a o Českém svazu ledního hokeje. Právě APK v současnosti soutěž řídí a tak zásadní změnu by musel schválit i svaz. Ředitel extraligy potvrdil, že zájem ze strany Slovanu Bratislava je.
1: Potenciální přínosy se nabízejí, jako je rozšíření soutěže na další významný hokejový trh, větší atraktivita některých utkání, nový fanouškovský a komerční potenciál nebo zvýšení mediálního zájmu. Na druhé straně by bylo potřeba velmi pečlivě vyhodnotit také sportovní, ekonomické a logistické dopady, podobu soutěžního modelu, počet účastníků i případný vliv na kalendář a prostupnost soutěží.
2: Třeba o marketingovém přínosu mluví také majitel Pardubic Petr Dědek. Ten je také členem představenstva společnosti Realmost, která chce vysílací práva na Tip Sport Extraligu v příštích letech získat. Dědek mluvil také o rozšíření soutěže do zahraničí. Přímou souvislost s nabídkou Slovanu to ale nemá. Teď se nabízí mnoho otázek, jak by soutěž mohla případně vypadat. Složité by mohlo být cestování, třeba při představě, že Litvínov hraje v pátek v Bratislavě, v neděli doma a v úterý jede do Třince. Šlo by soutěž rozdělit na českou a moravskoslovenskou část, také jak by soutěž fungovala s 15 týmy, anebo by třeba přibyl někdo další? A co kdyby Slovan vyhrál Tip Sport Extraligu? Byl by slovenský tým českým mistrem? Nebo naopak, že by ze soutěže spadl? Tak kam?
1: V danou chvíli ale nemá smysl o těchto aspektech spekulovat.
2: Říká šéf Tip Sport Extraligy Martin Loukota s tím, že pokud by se něco mělo v tomto ohledu změnit, rozhodně to nebude od příští sezony. Vedení soutěže si nabídku Slovanu Bratislava vyslechne na konci září. František Kuna, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

Na nejvyšší domácí fotbalovou soutěž si budeme muset počkat už zítra, ale fotbaloví příznivci mohou už teď sledovat předehrávky v pěti nejprestižnějších evropských fotbalových soutěžích. Nejdále je souboj bundesligového čtvrtého kola, ve kterém Bayern Mnichov na konci prvního poločasu vede nad Unionem Berlín už 3-0. Jamal Musiala, Harry Kane a Michael Olise, to jsou střelci branek. Harry Kane se prosadil z penalty, takže v tomhle duelu už se asi bude řešit jenom otázka konečného skóre. V dalších zápasech napříč fotbalovou Evropou se zatím nikdo střelecky neprosadil, takže v anglické Premier League v 16. minutě Brentford Chelsea 0-0 ve stejné

21 hodin, skoro 22 minut a na Radiožurnálu Sport chce se říci skoro jak jinak zase o fotbalu. Patří mezi nejslavnější hráče světa a jeho přestupy sleduje každý, kdo se jen trochu zajímá o sportovní dění. O kom je řeč? O Cristianu Ronaldovi, který je hlavní postavou dnešní kapitoly naší sportovní encyklopedie.

0: Je. Proto už je ve studiu Veronika Šlajzová. Veroniko, vítej.
1: Krásný večer. Nebylo tomu jinak ani v roce 2009, kdy zamířil Cristiano Ronaldo do španělského Realu Madrid. V té době byl 24-letý rodák z Madeiry na vrcholu svých sil. Za Manchester United vyhrál Ligu mistrů a získal zlatý míč. Prezident Realu Florentino Pérez se proto tehdy rozhodl za nejlepšího fotbalistu světa zaplatit rekordní částku.
0: A my se vás v dnešní encyklopedii ptáme, kolik přesně Real Madrid za Ronalda Manchester United zaplatil?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Nebudeme vás napínat, bylo to 80 milionů liber, v přepočtu zhruba 2,5 miliardy korun. Ronaldo se tím stal nejdražším fotbalistou historie. Tento titul před ním držel bývalý francouzský záložník Zinedine Zidane, za kterého dal Real Madrid při přestupu z Juventusu Turín o zhruba 34 milionů liber méně.
0: Madridský klub ale Ronalda lákal do svých řad už dříve. Tehdy se však Manchesteru podařilo ještě španělského fotbalistu, tedy samozřejmě portugalského fotbalistu, který s klubem třikrát vyhrál ligový titul, dvakrát ligový pohár a jedno anglický pohár a ligu mistrů udržet.
1: V Realu Madrid pak Ronaldo strávil 9 sezon. Nastřílel přes 450 gólů, vyhrál s klubem čtyřikrát ligu mistrů a připsal si řadu působivých rekordů. Stal se nejlepším střelcem v historii klubu, nejlepším madridským střelcem všech dob v La Lize, nejlepším střelcem v historii evropských pohárů, jednoduše skóroval ve všech soutěžích, ve kterých s Realem Madrid nastoupil.
0: Prezident klubu Florentino Pérez ho i proto pak označil za dědice Alfreda Di Stefana, tedy argentinského španělského fotbalisty a trenéra, který byl dvojnásobným držitelem zlatého míče a také historicky jediným vítězem ocenění Super Ballon d'Or.
1: Rekordní přestup z roku 2009 tak odstartoval jednu z nejvýraznějších kapitol Ronaldovy kariéry.
0: No a ta kariéra pokračuje dodnes, přestože Ronaldo už má na krku 4 křížky, ale stále evidentně nekončí. Nechme se překvapit, kolik gólů ještě tenhle portugalský střelec během své kariéry nasází. Teď jsme o jednom z jeho, ne-li vůbec tom nejslavnějším přestupu, mluvili v naší encyklopedii s Veronikou Šlajzovou. Veroniko, díky.
1: Naslyšenou.
0: 21 hodin, 24 minut, teď je tady skupina YouTube.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 9:30. Poslechněte si zprávy s Denisou Hergeslovou.
9: Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítingu ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie taky upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudní moci. Hasiči v Rynholci na Rakovnicku dál likvidují požár průmyslové haly. Z místa už podle mluvčí Terezy Sýkory Flígrové nestoupá dým a zásah pokračuje uvnitř haly. Lidem v okolí i přesto dál doporučuje nevětrat. Požářiště teď osvětlují balóny. Na místě začala pravděpodobně hořet drtička plastového odpadu. Oheň se rozšířil na halu. Platí třetí stupeň poplachu ze 4. Hasiči odhadují škodu po požáru na zhruba 300 až 400 milionů korun. Rusové volí poprvé od začátku války na Ukrajině poslance státní Dumy, tedy dolní komory parlamentu. Podle prezidenta Vladimira Putina hlasování ukáže, že armádu v bojích podporují miliony Rusů. Opoziční stranu Jabloko úřady z voleb vyloučily kvůli kritice války proti Ukrajině. Začaly úpravy frekventované silnice 43 první třídy u Černé hory na Blanensku. Stávající klikatá trasa se přesune o kus dál a bude rovnější a bezpečnější. Ve stoupání směrem na Brno vzniknou dva pruhy. Práce na zakázce za 250 milionů korun potrvají 11 měsíců. Pak chystá ředitelství silnic a dálnic další úpravy.
0: Sport.
9: Mistrovství světa v biatlonu uspořádá v roce 2031 Östersund. Švédské středisko bude šampionát hostit potřetí v historii. Rozhodla o tom Mezinárodní unie IBU na úvod svého kongresu v Německu. Za rok budou nejlepší biatlonisté soutěžit o světové medaile v estonské OTP. Následovat budou rakouský Hochfilzen a norské Oslo. V olympijském roce 2030 se samostatné mistrovství světa tradičně konat nebude.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 několik odstavených aut a stále neprůjezdná silnice 18 na Příbramsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice se pořád objíždí odstavené osobní auto. Na 17. kilometru pozor blokuje levý pruh. Další auto stojí na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Chocerady. 28. kilometru je na krajnici, zatím jen na blikačích. Na D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy čekejte hustý, pomalejší provoz, je to od D1 zhruba po první kilometr. Na D3 z Českých Budějovic do Kaplice narazilo osobní auto do pneumatiky. Nehoda je za sjezdem na Český Krumlov 153. kilometru a vše je na krajnici. A silnice 18 s Příbrami do Hrožmitálu pod Třemšínem podle policie neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě mezi odbočkou na obec Lás a Vranovicemi. Osobním autem se to dá objet přes Vysokou u Příbramě a Třebsko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

21 hodin 37 minut a na Radiožurnálu Sport si můžeme připomenout dnešní výsledky druhého kola hokejové Tipsport Extraligy. Třinec se zvítězil nad Kometou Brno 6-5, oceláři i po druhé v sezóně naplno bodovali, hetrikem k tomu přispěl navrátilec ze Švýcarska Daniel Voženílek. Kometa naopak zůstává dál bez bodu. Mladá Boleslav doma nedokázala bodovat, Karlovým Varům podlehla 1-4. Západočechům naopak první body v sezóně vystřelil dvěma góly v první třetině Nick Jones. Před svými fanoušky neuspěl ani Litvínov, který podlehl Pardubicím 1-3. Úřadující mistr tak napravil úvodní porážku s Hradcem Králové, Vervu porazil po sedmé v řadě, a to i díky dvěma gólům z přesilovky. Dále Hradec Králové, ten naopak nenavázal na vítězství nad Pardubicemi a podlehl Českým Budějovicím 0-2. Motor oslavil první výhru v sezóně. Milan Klouček v brance Českých Budějovic zaznamenal 11. nulu v kariéře. Dále Olomouc zdolal a Plzeň 3-2 v prodloužení. Hanáci otočili z 0-2 a připsali si první výhru v ročníku. V čase 61:37 o tom rozhodl Černý. No a konečně Kladno zdolalo pražskou Spartu 3-2 po samostatných nájezdech. Rytíři tedy i po druhé sezóně vyhráli, v rozstřelu o tom rozhodl Kelly Klíma. Když se podíváme na tabulku, tak tam zůstává s plným počtem bodů Třinec, který jako jediný tedy dokázal vyhrát po 60 minutách oba dva úvodní zápasy. A tedy oceláři mají jednobodový náskok na druhé Kladno a dvoubodový náskok na třetí pražskou Spartu a čtvrté České Budějovice. Na opačném konci tabulky je 12. Liberec s jedním bodem a bez bodů jsou Vítkovice a Kometa Brno. Bílí Tygři a Vítkovičtí ale mají vzájemný zápas ještě k dobru. Nejvyšší domácí hokejová soutěž nabídne další pořádnou porci zápasů v neděli, ale už zítra dojde na předehrávku mezi Třincem a Plzní. Odstartuje v 18 hodin a na Radiožurnálu Sport vás samozřejmě o tomto utkání budeme informovat.

0: Fotbalistovi Matěji Radostovi stačilo 8 zápasů v novém ročníku šance ligy, aby dorovnal svůj sezónní rekord počtu gólů a nahrávek. 2 trefy a 3 asistence nepřehlédl ani španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia. Teplický rychlík proto dostal nominaci pro podzimní zápasy Ligy národů. Stejně jako záložníci Roman Macek s Lukášem Ambrosem je v reprezentačním A týmu Matěj Radosta poprvé v kariéře.
1: Jsem rád, že to ukazuje, že i z těch menších klubů se tam dá dostat. Nejspíš trenér prostě sledoval fakt všechny ligové zápasy. Jsem rád, že to prostě není jen o tom, že by se tam dostávali kluci z top 3, z top 5. A myslím si, že to je takovej odrazový můstek pro ostatní hráče. Já si toho moc vážím, že i takhle prostě z Teplice tam mám tu možnost teďka dostat.
2: Byl nadšený Matěj Radosta, který se o nominaci dozvěděl během tréninku od svých spoluhráčů. V 8 podzimních zápasech byl u 5 teplických branek. Pravidelně zaměstnával obrany soupeřů.
1: Samozřejmě, když ten hráč prostě má víc ofenzivních výpadů, když se přidají ty čísla, tak samozřejmě je víc na očích. Tu práci a to úsilí vkládám do těch zápasů stejný už dlouhodobě, ale je pravda, že pro lidi, co třeba ten zápas nesledují celý, když vidí třeba jenom nějaký highlighty z toho zápasu a vidí prostě toho hráče, který je nebezpečný a nebo má ty body, tak samozřejmě to zapůsobí víc, než když třeba v tom starším systému jsem byl halfbackem a měl jsem hodně defenzivních úkolů a bylo to fakt o takový píli a disciplíně. A teďka je to možná trošičku na tom výkonu potom víc vidět, když se dostávám do těch vlastně ofenzivnějších úloh.
2: Ještě před 4 lety byl přitom Matěj Radosta na rozhraní první a druhé ligy. Teplice ho na rok poslali na hostování do tehdy druholigového Varnsdorfu.
1: Myslím si, že to bylo skvělé rozhodnutí, hrozně mi to pomohlo. A měl jsem tenkrát taky samozřejmě štěstí jak na trenéry tam, tak na spoluhráče. Hrál se tam dobrý fotbal, mě to prostě hodně pomohlo v sebevědomí na hřišti. Zároveň hráč tam necítí až takový tlak jako v té první lize, takže spoustu věcí si tam může vyzkoušet. Můžu to fakt jedině doporučit a myslím si, že to je cesta pro hodně hráčů prostě si v té druhé lize jako obouchat a potom přijít sebevědomější do té první ligy.
2: I po návratu do Teplic, ale teď 25-letý Radosta ještě nějaký čas postrádal kvalitní čísla. Přestože byl nebezpečný, finální akce řešil často zbrkle, čehož si byl vědomý a snažil se tento nedostatek odstranit.
1: Řeknu to na rovinu, že vždycky u mě to bylo spíš o té přípravě té hlavy na to utkání, protože svých schopností jsem si byl vědom, ale je to prostě vždycky 50-50, jak ta příprava fyzická, do toho můžeme počítat i nějakou samozřejmě techniku, strategii na soupeře, tak i ta příprava mentální, takže na tý jsem fakt zapracoval, abych v těch zápasech byl odolnější, abych věřil těm svým schopnostem, takže je to velký úsilí a píle, co do toho člověk musí vložit, aby se tam nějak na tom hřišti jen tak nepotácel a aby byl fakt připravený a byl vlastně fokusovaný fakt každou vteřinu té hry, takže mám fakt velkou radost, že ten proces, co jsem si nastavil, tak mě postrčil k tomhle úspěchu.
2: Radostovi byla slabá čísla vyčítána. Teplicím se ale vrací důvěra v pracovitého křídelníka, který si sám ofenzivní situace analyzuje, aby dokázal najít lepší finální řešení než v minulosti.
1: Je to hodně o tom, abych ty situace víc monitoroval, takže to je něco, na čem pracuji, mít prostě rozhled na tom hřišti a snažit se dostávat z nějakého toho tunelového vidění a mít prostě tu perspektivu takovou, abych ty situace vnímal v klidu a nebyl prostě zbrklej. Takže to je něco, na čem jsem taky usilovně pracoval, abych vlastně třeba i ten tlak, co přichází v tom utkání, aby prostě do té hlavy tolik nevstupoval. Takže je to fakt obsáhlý balíček věcí, co jsem začal vlastně dělat a nějakým způsobem se to na to hřiště dostává.
2: Řekl fotbalista Matěj Radosta, který už v lize odehrál za Teplice 139 zápasů a možná už brzy přidá první start za český národní tým. David Kalvas, Radiožurnál. Na Instagramu je obrázky.

0: 21 hodin 49 minut a pojďme zase mluvit o fotbalu, tentokrát o tom ligovém a zahraničním, protože se v pěti nejprestižnějších evropských ligách předehrávají zápasy ligového hlavního dění. V Bundeslize už je ze souboje mezi Bayernem Mnichov a Unionem Berlín odehrána rovná hodina a favorit plní roli. Bayern vede 4-0, když se ve druhém poločase trefil po druhé v zápase Harry Kane. Ve španělské lalize v závěru prvního poločasu Espanyol Barcelona prohrává s Elche 0-2, které se dokázalo dvakrát prosadit, přestože hraje bez jednoho svého vyloučeného fotbalisty. Po úvodních 45 minutách ve francouzské Ligue 1 Monaco vede na dlán 1-0 a v italské sérii A Monza Sassuolo 0-0. No a bezgólové skóre platí také v utkání anglické fotbalové Premier League, ve kterém se potkali Brentford a Chelsea.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: No a za chvíli nám zase dodá nějaký ten výsledek mistrovství Evropy ve volejbale. Budeme držet českým reprezentantům, kteří ze skupiny dokázali postoupit do play-off a v osmifinále se v pondělí odpoledne od 16 hodin utkají s Belgií. Teď ale pojďme konkrétně za jedním z českých volejbalistů, za univerzálem Markem Šotolou, který měří 207 cm. Přerostl tak svého dvoumetrového tatínka, který v minulosti patřil k elitním českým blokařům. Miroslav Šotola nechyběl hledět při zápasech českého národního týmu v základní skupině evropského šampionátu v italské Modeně.
2: Marek Šotola začal turnaj v základní sestavě. V zápasech se prostřídává s kapitánem Patrikem Indrou. Jeho tatínek Miroslav a 14-letý bratr Štěpán se společně domluvili na dlouhé cestě do Itálie.
3: Bavili jsme se o tom s tátou a nakonec jsme se prostě rozhodli, že pojedeme se podívat na bráchu.
4: Společné rozhodnutí fandit, hlavně ta atmosféra jakoby živá je úplně jiná. Vlastně naživo ten volejbal je jiný.
2: Miroslav Šotola odehrál v kariéře velké bitvy v extralize, v reprezentaci nebo v lize mistrů. Štěpán jeho rady vnímá.
3: Jo, tak jako určitě jo, se bavíme s tátou, jaký byl zápas, vždycky jak to šlo bráchovi a je to super, baví mě to.
5: Jste kritickým divákem?
4: Když budu upřímný, tak některé věci mu vytýkám už hodně dlouho, podle mě se nezlepšují, ale samozřejmě jako rodič to vidím asi zbytečně kriticky.
5: A můžu si zkusit tipnout, protože vy jste býval vyhlášeným blokařem, takže to bude blokování univerzála.
4: Je to přesně tak, naprosto přesně, ale tuhle problematiku řešíme spolu úplně od jeho útlýho věku a myslím si, že na to, jaký má parametry, že souhlasím s trenérem Novákem, že tam je prostě jeho slabina nebo tak, že by mohl být lepší.
2: Aby nedošlo k záměně, Miroslav Šotola popisoval slabší volejbalové stránky svého 207 cm vysokého staršího syna Marka. Ten patří už několik let k nejlepším českým hráčům. Štěpán se volejbalovým řemeslem teprve prokousává, ale už teď své vrstevníky výkonnostně převyšuje.
3: Tak teď je mi čerstvě 14 let, hraju vlastně za Kolín, u 16 a u 18.
5: Jaký post?
3: Univerzál.
5: Takže stejně jako bratr. Stejný případ blokuje lépe?
4: No, zatím to nedokážu ještě úplně zhodnotit. Doufám, že bude blokovat líp.
2: Pokud to tak opravdu bude, nemusí to ani trvat tak dlouho a bratři Šotolové by se mohli sejít společně v národním týmu. Jenomže post univerzál je ve volejbalové sestavě jen jeden.
3: Určitě bych chtěl někdy působit v české extralize nebo klidně i v zahraničí, kdyby to šlo.
2: Není důvod, aby to nešlo. Starší Marek už v zahraničí hraje a patří mezi hvězdy české reprezentace na mistrovství Evropy. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.

0: legendární skupinou Pink Floyd jsme dorazili až k dalším zprávám. Bude 10 hodin večer. Příjemný poslech.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Denisa Hergeslová.
2: Hasiči dál zasahují u požáru v Rynholci na Rakovnicku. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval lídry parlamentních stran před měnící se ruskou hybridní hrozbou v Evropě. Třinečtí hokejisté porazili Brno, hloučili se legendy ocelářů Vrána a Dravecký. Zítra bude polojasno, teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku hasiči zatím nemají pod kontrolou, do okolí se ale nešíří. Na místě zasahuje přes 100 hasičů, vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Lidé v okolí by neměli větrat. Podle mluvčí hasičů, které zjistí Kory Flígrové, chemici naměřili v ovzduší nadlimitní hodnoty škodlivin. Hašení bude zřejmě trvat až do rána. Jednotky vyvážejí z haly plastový odpad, aby bylo možné celý oheň uhasit. Škoda by se ale podle předběžného odhadu mohla dostat až na 400 milionů korun. Jde o stejný areál, kde loni hořela skládka. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před sílící ruskou hybridní hrozbou v Evropě a ve Francii. Macron to řekl po schůzce s lídry parlamentních stran a kandidáty v prezidentských volbách, které Francii čekají na jaře. Macron politiky informoval o dopadech války na Blízkém východě a Ukrajině.
4: L'agressivité russe cette menace en Europe change.
5: Ruská agrese a hrozby v Evropě se mění. Dronový útok na vlak s cestujícími z Kyjeva, pokus o útok na letišti v Lipsku, který ztroskotal a neměl výraznější následky a ze kterého německé služby obvinili ruskou GRU.
6: Francouzský prezident Emmanuel Macron pověřil vládu, aby připravila plán na zabezpečení kritické infrastruktury i průmyslových a technologických center. Podle ní ruské hybridní útoky nezůstanou bez odpovědi. Zatímco ukrajinská válka zhoršuje bezpečnost Evropy, válka na Blízkém východě podle prezidenta zvyšuje ceny pohonných hmot. Cena za litr nafty se ve Francii blíží v průměru k 60 korunám za litr. Podle lídra opozičního národního sdružení Jordana Bardelli vláda situaci dostatečně neřeší. Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí. Informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Poskytnutí materiální pomoci schválilo ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele, říká mluvčí Posekaná.
7: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
2: Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí a tisíce dalších se stále pohřešují. V Bratislavě padl nový světový rekord. Estonec Jan Rose 12 hodin chodil po úzkém popruhu nataženém mezi Bratislavským hradem a mostem SNP, takzvané Slackline. Tam a zpátky se pohyboval ve výšce zhruba 100 metrů. Celkem tak ušel 14 kilometrů a 700 metrů.
3: Sport.
2: Hokejisté Třince porazili ve druhém kole extraligy na domácím ledě Kometu Brno 6-5. Nejdřív vedli 2-0, ale pak prohrávali 2-5. Věnovali výhru loučícím se legendám ocelářů, útočníkům Vránovi a Draveckému. Ti nastoupili na první 13-sekundové střídání. 5 titulů v řadě za sebou získal Třinec pod vedením kapitána Petra Vrány a ten po první třetině vzpomínal.
8: Strašně moc hezký zážitků, samozřejmě ty tituly, všechny ty cesty za titulem. Všechny ty historky, všichni ty lidi okolo, spoluhráči, co tady někteří nejsou, už kluci, co tady jsou, lidi okolo. Myslím si, že jsme opravdu fungovali úplně neskutečně, takže převážně pozitivní pocity.
2: V dalších utkáních Mladá Boleslav podlehla Karlovým Varům 1-4, Litvínov Pardubicím 1-3, Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2, Sparta ztratila na ledě Kladna 2-3 po nájezdech a Plzeň v Olomouci 2-3 v prodloužení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D3 u Českých Budějovic a nehoda na silnici 12 na Kolínsku. Dálnice bez kolon, rozjela se i D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy, tvořila se tam kolona. Na D3 z Českých Budějovic do Kaplice stojí nákladní auto s defektem za sjezdem na Český Krumlov 157. kilometru, zřejmě mimo jízdní pruhy. Naopak na D1 z Prahy do Brna na 17. kilometru před chvílí odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Na D1 z Prahy do Brna pozorněji u sjezdu na Chodce Rady na 28. kilometru stojí na krajnici osobní auto bez paliva. Je to v zatáčce auto jen na blikačích. Na silnici 12 z Prahy do Kolína čekejte komplikace. Za Českým Brodem u odbočky na Kouřim se srazila dvě osobní auta a jedno z nich je na boku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na horách bude kolem 15. Takové byly zprávy.
0: Dobrý páteční večer. Už je zase o čem debatovat, tedy ono se téma najde vždycky, ale tohle rozhodně fotbalovou veřejnost baví, ale kdo ví, jestli jsou to takové debaty, jaké mnozí očekávali. Nový trenér Čechů Santi Denia totiž zveřejnil svoji první nominaci a kdo očekával, že dojde na opravdu řadu a třeba i některých razantních změn, tak se tedy rozhodně nedočkal. Co je ale jisté, že reprezentační kariéra Patrika Šika je opravdu o konce. A tak tedy bude muset nový trenér vsázet v útoku na někoho jiného. Jak rozhodnutí hráče Leverkusenu přijal Pavel Nedvěd nebo samotný Santi Denia, to od nás uslyšíte už za pár minut.
3: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Pokud někdo doufal, tak v tuhle chvíli už má jasno. Fotbalový útočník Patrik Šik se do reprezentace v nejbližší době nevrátí. Nový kouč českého výběru, Španěl Santi Denia, ho nedokázal zlákat do týmu. A Česi se tak nejen v následujících zápasech budou muset obejít bez nejlepšího střelce posledních let.
1: Nevolali jsme si, zatím jako k žádnému kontaktu nedošlo. Jako upřímně, myslím si, že to moje rozhodnutí, i kdyby přijel, asi jako nezmění. Jsem fakt jako takhle rozhodlej.
2: Vyprávěl před necelým měsícem v rozhovoru pro sázkovou kancelář Fortuna útočník německého Leverkusenu Patrik Šik a jak naznačil, své rozhodnutí nezměnil. I přesto, že ho generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd i nový trenér národního týmu Santi Denia kontaktovali. Pokračuje Nedvěd.
3: Byli jsme ano v kontaktu s Patrikem Šikem, já osobně i náš trenér Santi Denia. Moc bych to nerozebíral, protože Patrik Šik neměl zájem reprezentovat a nemá zájem reprezentovat momentálně. Takže pro nás to byla uzavřená záležitost velice rychle.
2: Znamená to, že Patrik Šik definitivně ukončil kariéru v národním týmu? Manažer reprezentace Nedvěd řekl toto.
3: To je hráčovo rozhodnutí, co bude v budoucnu, to se musíte možná zeptat hráče.
2: A na slova Pavla Nedvěda navázal na nominační tiskové konferenci před Ligou národů také trenér Santi Denia.
4: Je to pravda? We spoke with Patrik?
5: Ano. Ano, je pravda, že s Patrikem jsme mluvili, nechtěl se k nám teď připojit. Byl bych ale rád, kdybychom teď mluvili o hráčích, kteří jsou na tomto papíře, a ne o těch, kteří v nominaci nejsou, jako Patrik.
2: Pod nadpisem útočníci na listině, kterou Denia držel, byla tři jména. Španěl nominoval Adama Hloška z Hoffenheimu, Tomáše Chorého ze Slávie a Pavla Šulce z Lyonu. Reprezentační sraz začíná v pondělí. Prvně se Češi představí za týden v sobotu doma proti Chorvatsku. Z Prahy Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: A ze studia Radiožurnálu Sport se určitě sluší doplnit, že onen duel Česko-Chorvatsko se tedy příští sobotu bude hrát od 20 hodin a 45 minut na stadionu pražské Slávie Fedenu. Na stejném místě potom čeští fotbalisté o tři dny později ve stejném čase nastoupí proti Anglii. No a potom na začátku října pocestují ven nejprve do Španělska, kde budou hrát třetího, a potom do Anglie, kde nastoupí proti dalšímu favorizovanému soupeři 6. října. Všechno se začátkem ve 20 hodin a 45 minut. A všechny duely na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte v přímých přenosech.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

22 hodin 16 minut, no a rýsuje se první dnešní výsledek předehrávek v prestižních evropských fotbalových soutěžích. V německé Bundeslize si Bayern Mnichov doma v Allianz Aréně proti Unionu Berlín otevřel střelnici a v 87. minutě bavorský velkoklub vede už 7-0. Podepsán je pod tím především Michael Olise, francouzský fotbalista zaznamenal hat-trick, dvakrát skóroval Harry Kane. Pokud Bayern dotáhne tenhle duel do vítězného konce, což se tedy jeví takhle řečeno opravdu úsměvné, tak poskočí do čela tabulky, ale Freiburg a Dortmund ho budou moci o víkendu přeskočit, protože Bayern bude na 10 bodech, Freiburg a Dortmund mají bodů 9. A pokud je o Union Berlin, tak ten zůstane na jednom bodě a na 16. místě, tedy na 3. nejhorším v rámci Bundesligy. 88. minuta, Bayern Mnichov, Union Berlin, tedy 7-0. Ve 72.

vítězství, ale rozhodně ještě není nic hotovo, protože v tomhle duelu běží teprve 52. minuta. No a na Radiožurnálu Sport už běží píseň od Kamila Střihavky. S tmou se kři...

0: Harrymu Kaneovi, o kterém byla před chvílí řeči, jako o autorovi dvou gólů v utkání Bundesligy mezi Bayernem Mnichov a Unionem Berlín, ještě jedno podotknutí, protože v tomhle utkání čtvrtého kola Bundesligy podkořil kapitán anglické fotbalové reprezentace metu 100 gólů v německé nejvyšší soutěži. Harry Kane vstřelil 100 branku ve svém 98. zápase a stanovil tak nový rekord. Ten před ním držel Dieter Müller, který stihl stovku za 129 utkání. No a Bayern ten proti Unionu Berlín stále vypadá to nemá dost. Před chvílí měl obrovskou šanci, ale nakonec ji neproměnil. Takže v druhé nastavené minutě stále Bayern Union Berlín 7-0. Vraťme se ale k nám domů, protože tam bylo rozehráno 9. kolo šance národní ligy. No a do čela tabulky poskočila Karviná. Fotbalisté tohoto slezského klubu zdolali Kroměříž 3-2. Poslední tým pořadí a v tuhle chvíli tedy karvinští jsou na čele o bodík před pražskou Duklou, protože ta jenom remizovala v Prostějově 2-2. Karviná 18, Dukla Praha 17 bodů a na třetím místě Jihlava, ta má tedy bodů 16 díky vítězství nad rezervou pražské Slávie 3-2. Ve zbývajících zápasech Opava zdolala Českou Lípu 2-1 a to je vlastně všechno. Další zápasy šance národní ligy přijdou na řadu zítra.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

22 hodin a 26,5 minuty na radiožurnálu Sport, také pár slov o golfu. Turnaj série Ladies European Tour Lasalle Open nabral vinou čtvrtečního deště skluz a golfistky dnes nestihly dohrát druhé kolo. Z pětice českých hráček je na tom na hřišti poblíž Alicante nejlépe Tereza Kazár Melecká, která se přesunula do Španělska po víkendové svatbě a průběžně je 19. s jednou ránou pod normou hřiště. V paru je na 27. místě Sára Kousková, která na tomto turnaji před dvěma lety obsadila třetí příčku. Teď je tedy jasné, že golfistky čeká dlouhá sobota. Organizátoři plánují zahájit dohrávku druhého kola v 8 hodin a 30 minut. Čeká jí také Terezu Kazár Meleckou. No a napoledne potom plánují začátek třetího kola. Určitě se sluší doplnit, že v čele turnaje u Alicante je s 11 údery pod par Angličanka Charlotte Heathová. Za malou chvíli nás čekají zprávy o 10:30. Příjemný poslech a klidný páteční večer.

0: Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Babišova vláda plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP. Odvolací soud potvrdil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti psychiatrovi Janu Cimickému. Podle rozsudku během přibližně 40 let lékařské praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Nejdřív v psychiatrické nemocnici Bohnice, později v Centru duševního zdraví Modrá Laguna, které sloužil. Rozsudek je pravomocný, advokát Cimického Miroslava Kučerka ale zváží dovolání k Nejvyššímu soudu. Šéf švédského parlamentu Andreas Norlén pověřil sociálně demokratickou lídrini opozice Magdalenu Anderssonovou sestavením nové vlády. Podle agentury AP to vzhledem k napětí uvnitř levicového bloku bude složitý úkol. Středolevá opozice minulou neděli těsně zvítězila ve volbách do švédského jednokomorového parlamentu. Dosavadní švédský premiér Ulf Kristersson ze středopravicových umírněných po potvrzení volební porážky oznámil demisi. A policisté pátrají po 14leté Lence Řezníčkové z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Informovala o tom policejní mluvčí Lenka Krauzová. A dívka by na sobě měla mít bílé triko, bílé tepláky, černou bundu, bílé boty a malou černou kabelku. Má hnědé oči, hnědé vlasy, výrazně nalíčené rty a obočí. A fotografii dívky najdete na webu policie. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Sport. Tenista Jiří Lehečka srovnal stav Davis Cupového utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Jakuba Menšíka se Tienem přehrál americkou jedničku Sheltona 2x6-4. Zápas bude pokračovat zítra odpoledne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a ve 14 hodin začne souboj deblistů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D1 u Brna a neprůjezdná silnice 12 na Kolínsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice stojí nákladní auto kilometr 179,5 na krajnici u protihlukové zdi na blikačích. Na D1 z Prahy do Brna pozorněji u sjezdu na Chodce Rady na 28. kilometru stojí na krajnici osobní auto bez paliva, je tam jen trojúhelník, zřejmě řidič stojí poblíž mimo dálnici a mává telefonem, případně baterkou. Silnice 12 z Prahy do Kolína neprůjezdná. Za Českým Brodem u odbočky na Kouřim se srazila dvě osobní auta. Jedno je na boku, na místě záchranáři. Možná objízdná trasa vede přes Kouřim a Žabonosy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Už zítra začne příprava, tedy ta zápasová na novou sezónu hokejové NHL. No a v tréninkových kempech 32 týmů nejlepší hokejové ligy světa bude o své místo na slunci bojovat také několik desítek Čechů. Někteří mají samozřejmě své místo jasné, jiní se o něj porvou, jiní jdou především sbírat zkušenosti. No a k tomu slouží především právě pro ně ony přípravné duely. Těch bude ale letos méně, protože NHL rozšířila základní část a poprvé se bude hrát 84 zápasů v podání každého týmu, takže navýšení o 2 duely oproti minulým sezónám. Základní část nového ročníku nejlepší hokejové ligy světa začne v Severní Americe 29. září. Dnes máme 18. a i tento pátek nabídl pořádnou porci zajímavých sportovních výsledků. Jejich souhrn si dáme už za chvíli.

0: Obhájci titulu v hokejové Tipsport Extralize z Pardubic poprvé v novém ročníku nejvyšší soutěže zvítězili. Ve druhém kole totiž vyhráli v Litvínově 3-1. Další extraligové výsledky nabídne na úvod pravidelného sportovního přehledu Kristián Čvera. Kristiáne, hezký večer.
1: Hezký večer. Poražení finalisté Střince doma zdolali Brno 6-5. I když v utkání prohrávali o 3 góly, skóre obrátili i zásluhou dvou přesilovkových tref Daniela Voženílka, který navíc později dosáhl i na hat-trick. Třinec je velkými obraty, podle něho proslulý a pomáhá k tomu i hráčská kvalita se sebevědomím, pokračuje Voženílek.
2: Já si myslím, že to je kombinace vlastně těchto věcí, že všichni tady, co jsou v té kabině nebo většina, už spoustu obratů zažili a jsme si vědomi toho, že tu kvalitu v tom týmu máme, takže je to ta víra v ty naše dovednosti. I ta víra v to, že už jsme to zažili, takže to nám určitě pomáhá.
1: V pátek taky Mladá Boleslav podlehla Karlovým Varům 1-4, Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2, Kladno porazilo pražskou Spartu 3-2 po nájezdech a Olomouc zvítězila nad Plzní 3-2 v prodloužení.
0: Čeští tenisté hrají po prvním dnu Davis Cupové kvalifikace se Spojenými státy americkými 1-1 na zápasy. Jakub Menčík nejprve podlehl v O2 aréně Tienovi 2-6 a 4-6. Jiří Lehečka pak ale porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona 2x6-4. Jakuba Menčíka mrzelo, že se mu úvodní zápas nepovedl, i kvůli velké podpoře, kterou od fanoušků v libeňské hale cítil.
3: Jo, tak bylo to skvělý, že jo, skvělý vlastně pocit mít tu podporu těch fanoušků a člověk to nezažije na turnaji, je to něco jiného, je to určitě nezvyk, ale ta podpora těch fanoušků, tak nebo ta atmosféra, tak je úžasná, takže to jsem si samozřejmě na tom kurtu moc užil, nebo respektive i při tom nástupu, to, že to nedopadlo, tak je věc druhá.
0: Utkání Česko-Spojené státy americké bude zítra pokračovat od 14 hodin 4 hrou. Pak se odehrají zbylé dva singlové zápasy, pokud tedy oba budou potřeba. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
1: V premiérové nominaci nového kouče fotbalové reprezentace Santiho Denii chybí útočník Leverkusenu Patrick Schick. Ten po nepovedeném mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, nicméně Denia po nástupu do funkce oznámil, že si s ním chce promluvit. Co se stalo, jak potvrdil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd?
4: Moc bych to nerozebíral, protože Patrik Schick neměl zájem reprezentovat a nemá zájem reprezentovat momentálně. Takže pro nás to byla uzavřená záležitost velice rychle. My jsme to akceptovali, protože to je hráčovo rozhodnutí. Co bude v budoucnu, to se musíte možná zeptat hráče, ale my jsme s ním komunikovali, já osobně i Santi Denia.
1: Naopak nováčky v reprezentaci budou Lukáš Ambros z Anderlechtu Brusel, Roman Macek ze Sparty a Matěj Radosta z Teplic. Národní tým čekají 4 zápasy v elitní divizi Ligy národů. Úvodní duel odehrají za týden v sobotu doma proti Chorvatsku.
0: Fotbalisté Karviné se posunuli do čela tabulky druhé nejvyšší soutěže. V 9. kole totiž doma zdolali Kroměříž 3-2 a vystřídali na první příčce pražskou Duklu, která remizovala v Prostějově 2-2. V pátek také Jihlava přehrála B tým Slavie 3-2 a Opava zvítězila doma nad Českou Lípou 2-1.
1: Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo pokračuje i v 41 letech v reprezentační kariéře. Dlouholetý kapitán svého národního týmu nechybí v nominaci na nadcházející duely Ligy národů. Ronaldo tak bude mít další možnost rozšířit svou rekordní bilanci 146 reprezentačních branek.
0: Fotbalisté Bayernu Mnichov v Bundeslize deklasovali Union Berlín 7-0. Michael Olise zaznamenal hat-trick a Harry Kane, který skóroval dvakrát, se nejrychleji v historii Bundesligy dostal na 100 gólů. Potřeboval na ně 98 zápasů. V dalších utkáních předehrávaných v rámci nejprestižnějších evropských fotbalových lig už v Itálii Monza vybojovala první vítězství v sezóně, když zdolala Sassuolo 2-1. Ve francouzské Ligue 1 se Monaco dostalo do čela tabulky díky vítězství 2-1 nad Lens. Španělská La Liga nabízí utkání, ve kterém v 80. minutě Espanyol Barcelona prohrává s Elche 1-3, přestože Elche už od 6. minuty hraje bez jednoho svého vyloučeného hráče. No a konečně v anglické Premier League 2 minuty před vypršením základní hrací doby Brentford vede nad Chelsea 2-0.
1: A motocyklista Filip Salač vyhrál trénink na velkou cenu Rakouska ve třídě Moto 2 na okruhu ve Spielbergu, porazil druhého Španěla Ortulu o 97 tisícin sekundy. Osmý muž pořadí světového šampionátu Salač zároveň prošel do druhé části sobotní kvalifikace. Velká cena Rakouska je na programu v neděli.
5: Radiožurnál Sport.
6: Všechny výsledky na jednom místě.
0: Přesně 4,5 minuty trval sportovní přehled, který připravil Kristián Čvera. Díky za něj.
1: Naslyšenou.

0: Na Radiožurnálu Sport jste určitě zvyklí na spoustu pravidelných magazínů, rubrik a teď je tady také v posledních týdnech jedna, ve které si pravidelně připomínáme zásadní okamžiky sportovní historie. No a dnes slaví 55. narozeniny muž, který se stal jedním z nejslavnějších sportovců, ale následně i vyvrhelů planety. Porazil rakovinu, 7x za sebou vyhrál Tour de France, stal se symbolem nepřekonatelné a neporazitelné lidské vůle. Jenže potom se ukázalo, že za jedním z největších sportovních příběhů své doby se skrýval jeden z nejpropracovanějších dopingových systémů a tím pádem podvodů v historii cyklistiky. 18. září 1971 se v Texasu narodil Lance Armstrong a takhle si ho pamatuje většina z nás. Sportoval od malička, plaval, závodil v triatlonu a nakonec se naplno soustředil na cyklistiku. A rychle bylo jasné, že je mimořádným talentem. V roce 1992 reprezentoval Armstrong Spojené státy na olympijských hrách v Barceloně a pak se stal profesionálem. Přijel poprvé na Tour de France a hned vyhrál etapu. Ještě větší triumf přišel několik týdnů na to. V deštivém Oslu se stal v 21 letech mistrem světa v silničním závodě. Tady je potřeba na chvíli zastavit. 90. léta minulého století byla érou EPO, tedy erytropoetinu, který podporuje tvorbu červených krvinek. Více červených krvinek znamená více kyslíku pro svaly. A ve vytrvalostním sportu, kde rozhoduje schopnost těla pracovat hodiny na hranici možností, to může znamenat obrovskou výhodu. Pozdější vyšetřování ukázalo, že doping byl součástí taky Armstrongova příběhu. Právě tuhle dobu zachycuje hraný film Pád legendy z roku 2015.
1: Epogen?
2: Ano.
1: Tohle by rád.
2: Dobře. Kolik toho chcete?
3: No já asi hodně.
4: Neříkal jsem vám to, neříkal jsem, že Armstrong bude jednou velkým závodníkem, sklaplo vám, vy postěláčci.
1: Jsem velice překvapen a potěšen.
0: Jenže tohle není celé. V roce 1996 se začal Lance Armstrong cítit špatně. Byl vyčerpaný, měl bolesti a 2. října přišla diagnóza. Rakovina varlete. Nemoc už se rozšířila do plic a lékaři objevili taky 2 léze v mozku. Armstrongovi bylo v tu dobu 25 let. Podstoupil operace a chemoterapii. Léčbu zvládl a dokázal se vrátit mezi nejlepší cyklisty světa. V roce 1999 vyhrál Tour de France a potom ještě 6x. 7 roční v řadě, 7 vítězství. Z muže, který přežil a porazil rakovinu, se stala globální sportovní ikona. Jenže stále hlasitěji se mluvilo o dopingu. Armstrong všechna obvinění odmítal a odvolával se právě na svůj boj o život.
5: Říkám to už déle než 7 let. Nikdy jsem nedopoval. Když vezmete v úvahu, čím jsem si prošel, vrátil jsem se z něčeho, co pro mě byl v podstatě rozsudek smrti. Proč bych se potom vracel ke sportu? Dopoval a znovu riskoval vlastní život. To by bylo šílené. Nikdy bych něco takového neudělal. A to v žádném případě.
0: Jenže doping užíval. Vyšetřování americké antidopingové asociace popsalo systém zahrnující EPO, testosteron i krevní transfúze. V roce 2012 Armstrong dostal doživotní zákaz činnosti a přišel o všech 7 vítězství na Tour de France. O několik měsíců později se v rozhovoru s Oprah Winfreyovou přiznal. A tím se definitivně změnil pohled na jeden z nejslavnějších sportovních příběhů své doby. No a my jsme si ho teď připomněli proto, že právě dnes je to 55 let, co se Lance Armstrong narodil. No a pokud jde o cyklistiku, tak o ní budeme mluvit na Radiožurnálu Sport také po 11. hodině. Zprávy ve 23. budou už za 7 minut. Nabídneme vám totiž reprízu dnešních kilometrů Jiřího Ješka.

0: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
1: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
0: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
1: Jednou z nich je hokejista bez výstroje o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
0: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
1: Magazín hokejové Extraligy.
0: Každé pondělí po 14. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Doufám, že rádi prožíváte páteční večer s Radiožurnálem Sport a že budete i dál. Za chvíli zprávy v 11 a potom už repríza kilometrů Jiřího Ješka.
1: Radiožurnál je s vámi ve 23 hodin. A taky Martin Matějka se zprávami.
2: Vedení pojišťovny VZP podalo trestní oznámení kvůli hospodaření svých předchůdců. Milionové dary šly neprůhlednému spolku. Šéf sněmovny Okamura jednal s předsedy parlamentů Slovenska a Rakouska o spolupráci ve střední Evropě. Hokejisté Kladna porazili v Tipsport Extralize pražskou Spartu 3-2 po nájezdech. A zítra bude polojasno a teploty 19 až 24 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Hospodaření dceřiné společnosti VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Audit zpochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
5: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
4: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
6: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
4: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
2: Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku hasiči zatím nemají pod kontrolou, do okolí se ale nešíří. Na místě zasahuje přes 100 hasičů, vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Kolem 9. hodiny večer hasiči odvolali zákaz větrání v okolí a podle chemiků totiž množství škodlivin v ovzduší kleslo pod kritickou úroveň. Hašení bude zřejmě trvat až do rána, jednotky vyvážejí z haly plastový odpad, aby bylo možné celý oheň uhasit. Škoda by se podle předběžného odhadu mohla dostat až na 400 milionů korun. Jde o stejný areál, kde loni hořela skládka. Migrace, rozšiřování Evropské unie nebo válka na Ukrajině. O těchto tématech dnes v Rakousku jednal šéf České sněmovny Tomio Okamura z SPD se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. V rámci takzvaného slavkovského formátu chtějí hledat společné postoje středoevropských zemí. Mluvili také o tom, jak víc zapojit mladé lidi do práce parlamentu.
7: Předsedové parlamentů podle Okamury debatovali také o tom, jestli by státy střední Evropy měly vyzvat Evropskou komisi k většímu zapojení do jednání o ukončení války na Ukrajině.
8: Spojené státy aktivně jednají, ale my žijeme v Evropě a my bychom měli být u těch jednání o ukončení války na Ukrajině.
7: Státy takzvaného slavkovského formátu chtějí na příští schůzky zvát i další země střední Evropy. Domluvili se také na výměnných pobytech mladých lidí v parlamentech. Mezi Českem a Slovenskem už fungují, nově se přidá i Rakousko. Z Vachau, Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Sražbou metra D v úseku Rešánky nové dvory začnou stavbaři zítra. Dnes farář slavnostně požehnal sošce svaté Barbory. Jako první bude vyražen přístupový a větrací tunel budoucí stanice metra Nové dvory, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
9: Přístupový tunel bude sloužit jenom po dobu ražeb a po dokončení stanice Nové dvory bude zaslepen. Nicméně zhruba po 100 metrech od toho přístupového tunelu se začne razit vlastně ten vzduchotechnický tunel, který už bude součástí té budoucí stanice Nové dvory.
3: Sport.
2: Hokejisté Kladna vyhráli ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Spartou 3-2 po nájezdech. Rytíři otočili v utkání vývoj skóre a o 3 body přišli až na celou půl minutu před koncem třetí třetiny. I přesto je jeden z autorů gólu Kladna Jakub Konečný svý hrou spokojený.
10: Je to škoda, pokud se nabil tu nějaká necelá půl minutka do konce, no. Pár šťastných odrazů, trefil to tam jak Griffa Mendela, tak mě, tak Filipa Westerlunda, takže pár nešťastných odrazů a mohli jsme brát 3 body, no, ale takhle na konci jsme určitě rádi za 2.
2: V dalších zápasech Třinec porazil Kometu Brno 6-5, Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení, Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4, Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D35 se u sjezdu na Bíšť a neprůjezdná 12 na Kolínsku. Na dálnici D35 ve směru od Hradce Králové do Vysokého Mýta a Olomouce stále pozorně za sjezdem na Bíšť na 140. kilometru, hlásil náš zpravodaj v levém pruhu nárazník. Silnice 12 z Prahy do Kolína za Českým Brodem neprůjezdná, u odbočky na Kouřim zasahují záchranáři u srážky dvou osobních aut. Možné objízdné trasy vedou přes Kouřim a Žabonosy, případně Tatce a Pečky. Na D1 několik odstavených vozidel z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice nákladní auto s defektem, kilometr 179,5 na Krajnici. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Chodce Rady stojí osobní auto, 28. kilometr v odstavném pruhu. Obě vozidla už označili silničáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Noc bude místy oblačná, jinak polojasná až jasná, kránu se lokálně vytvoří mlhy, ochladí se na 12 až 7 stupňů a zítra pak čekáme polojasno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
13: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
14: Příjemný poslech všem, kteří máte rádi Kilometry Jiřího Ježka, příjemný poslech všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Od mikrofonu přeje Karel Janů. Vítám v našem studiu znovu šestinásobného paralympijského vítěze. Jirko, přeju krásný pátek.
15: Krásný den.
14: A jsem moc rád, že je tu s námi taky Martin Charvat. Martine, i tobě hezký den.
16: Hezký den.
14: Já jdu, Jirko, začít přímou otázkou na tebe, protože já jsem nedávno byl dotázán od jednoho kamaráda, dokonce jednoho našeho společného kamaráda, jestli vůbec ještě jezdíš na kole, protože tě pořád vidí někde běhat. A já jsem se chtěl právě odrazit od toho minulého víkendu, kde si myslím, že ty si dal teda docela ráznou odpověď.
15: No, jezdím na kole, jezdím hrozně málo. Fakt jezdím třeba hodinku a půl a většinou hrozně pomalu. Občas to vyjde, že jedu s nějakou skupinkou, to pak třeba z toho padne i stovka, ale teď jsme se Zdeňkem Štybarem přijali pozvání vlastně, chci říct možná hlavně německé akce, ale stává se z toho taková mezinárodní, jmenuje se to Evropská jízda míru. Mluvili jsme tady o tom i s Radkem Šimunkem, který vlastně za českou stranu to pomáhá spolu organizovat. A je to taková akce, kdy vlastně se jede po stopách závodu míru. Míjí to ty ikonická místa jak v Polsku, tak na českém území, hlavně v Německu. Letos se startovalo, je to třídenní akce, letos se startovalo z Žitavy přes Polsko do Liberce, to byla první etapa zhruba na 100 kilometrů a v Liberce my jsme se právě se Zdeňkem Štybarem připojili k tomu pelotonu. Bylo tam jako pro mě neskutečných 200 lidí, stejně oblečených, akce jako nádherně organizovaná, motorky před, za pelotonu, doprovodná auta, dvě občerstvovačky v té etapě a ty občerstvovačky, to není jako občerstvovačka jako tady na nějakým běžným závodě, ale to byla fakt jako honosná žranice, protože to město, kde ta občerstvovačka vždycky byla, tak jako samozřejmě kapela, dechovka, starosta, najedli jsme se a pokračovali jsme dál, nebylo to nějak jako rychlý, bylo to tak zhruba, já nevím, 26-27 km za hodinu.
16: Jo, to bych mohl.
15: Ale jo, vážně, jako polovina toho pelotonu byly dívky, dámy, slečny, takže fakt jako super, ale co je na tom hrozně hezký, zaprvé je tam takový ten nádech toho závodu míru, je tam ta klasická znělka, občas se někde vypustí holubice, všude takové ty klasické vlajky s tou bílou holubicí. Bylo to jako hrozně pro mě takový návrat do dětství, ale samozřejmě i pro ty lidi, kteří si to zaplatí, že chtějí být součástí téhle výšky, tak je fajn, že se můžou ve stejném pelotonu potkat s Janem Ulrichem, s Markusem Burgartem, za polskou stranu tam byl Přemyslav Němec, výborný profík, který skončil nedávno za tu českou stranu, my dva se Zdeňkem Štybarem a Radek Šimůnek. Jako strašně fajn akce, bylo to hrozně hezký, ale my, jak jsme se připojili v tu sobotu, nebo v ten pátek večer, tak sobotu a v neděli se jelo dvakrát 175 kilometrů a to jako na to fakt nejsem zvyklý už. Takže mě to docela jako zaskočilo. Tu první etapu jsme zvládli hezky, vlastně celou dobu jsme jeli se Zdeňkem Štybarem jako tu první dvojičku, takže jsme se snažili jako dávat docela rozumný tempo, což myslím si, že oba umí. neumíme. Ale ten druhý den, jako to bylo peklo, protože z prvních, já nevím, 3,5 hodiny lilo, jak z konve, bylo asi 8 stupňů. A to jsem si říkal, jestli tohle to mám zapotřebí. S tou vidinou, že tam je 175 kilometrů přede mnou a vyráželi jsme z Drážďan do Chemnicu vlastně...
14: Oklikou.
15: Nebylo to jednoduchý, protože se ten peloton potřeboval dostat na tu ikonickou Méranskou stěnu, což je takový rovný stoupání ve městě v Mérané, který je vydlážděný kostkama a je to takový rovný Kopenberg, nebo prostě něco šílenýho, ale byla tam úžasná atmosféra, jako kdyby tam měl ten závod míru, já si pamatuju ty černobílý obrázky a fakt jako troj zástupy po stranách a fakt krásná atmosféra, ale jako ty první kilometry, kdy jsem jel v tom dešti, já už jsem byl tak zmrzlej, že jsem nebyl schopný si vyndat bidon z košíku, protože jsem se bál, že mi vypadne z ruky a smotám za sebou těch, já nevím, 198 lidí, kteří jeli za náma, tak to jsem říkal, že fakt jako. Pak jsme vymysleli se Zdeňkem Štybarem takovou mentální pomůcku, no, že jsme si říkali, že vlastně je neděle ráno a že třeba někdo jiný, nějaký průměrný padesátník, jako jsem já, tak třeba se zbudil po šílený kocovině, je mu hrozně zlé, má doma neurotickou manželku a dvě ukřičený děti a manželka na něj tlačí, že už měli dávno vyrazit na oběd k tchýni, jedou tím autem, děti křičí, pes štěká, manželka jako mu nadává, že se včera opil a pak přijedou k té tchýni a zjistí, že mají píchlý kolo, odtahovka nefunguje, přijede naštvaný kamarád, který zjistí, že nemá lano nebo ani hever, ani nic, takže jsme si říkali, že jsme na tom vlastně dobře a tohle nám pomáhalo vždycky, když jsme propadali trudomyslnosti, tak jsme se tomuhle začali smát, že vlastně to, že jedeme na kole, děláme to, co milujeme, povídáme si s Janem Ulrichem jeho zážitky z Tour de France, tak to bylo vlastně hrozně hezký.
16: Občerstvovačky po cestě si říkal. Tam ti zastaví 200 lidí někde, to muselo být skoro až vyhrazené, skoro kolem nějaké restaurace, kolem nějakého třeba hotelu, jak bývají například nedaleko Andory, poblíž Fort Romeu, tam také lidé zastaví takhle, ano. Tak to muselo vypadat podobně.
15: Ne, tohle bylo opravdu na náměstí většího města. Jedna ta zastávka byla v takovém saském městečku, kde je vlastně největší centrum hodinářské výroby. Jsou tam fakt jako ty exkluzivní značky. A tam jsme zastavili, hrála tam prostě kapela. V každém tom městě vždycky, když byla ta zastávka, tak jako kapela, starosta. A fakt na půl hodiny se tam zastaví. A bylo to tak zorganizovaný, že tam bylo všechno, teplý šaj, já nevím, studený nápoje, jídlo, sportovní výživa, gely, tyčinky, ale pak taky třeba, já nevím, pomazánka na chlebu s tuňákem a takovýhle věci, guláš, polívka, prostě jako hrozně fajn akce. Hrozně se mi to líbilo, i ty zastávky, i vlastně ta trasa, třeba já jsem měl poprvé v životě stoupání z Děčína na Sněžník a tam, když jsem viděl tuhletu část těch Krušných hor, kde jsem vlastně nikdy nebyl, já jsem byl vždycky až tak od těch flájí dál, ale tady hned za tím Děčínem, to nádherné místo, kam jsem říkal, že se musím vrátit. Fakt jako ty to budeš znát, Karle. Ty.
14: Je to tam krásné, myslím, že Petr Fiala tam dokonce svoji snoubenku požádal o ruku. Mm-hmm. Takhle krásné to tam je, určitě doporučujeme. Je to tam nádherné, tak Martin Charvát říkal, že 26-27 kilometrů hodně, to je pro něj snesitelné. Já jsem se díval včera na ty stránky, už je tam připravený ročník 2027, tak Martin, jestli tou dobou budeš mít kolo, tak Jirka ti tam určitě moc rád uvidí na 2x170 kilometrů. Jede se někam směrem Vídeň, viděl jsem to správně.
15: Mělo by se jet vlastně z Polska přes Čechy od severu na jih, bude zastávka v Praze, což si myslím, že bude rozhodně jako velkolepý a potom přes Budějice do Vídně, ta etapa vlastně, která povede přes Čechy. Takže já už se těším teď. Určitě si o tom budem povídat, protože Radka Šimunka budu chtít zpovídat, jak se takováhle akce vlastně připravuje, protože jsem byl opravdu mile překvapený i z toho servisu, že prostě lidem se převezou ty zavazadla z jednoho hotelu do druhého. Ty hotely jsou poměrně jako pěkný, bydleli jsme třeba v Drážďanech přímo na tom náměstí. Takže hrozně fajn akce, ale pro mě zase třeba jako popovídat si s Janem Ulrichem, jak jsme oba vyhráli, on olympiádu, já paralympiádu v Sydney a jak jsem mu říkal, že mě inspiroval vlastně, tak to bylo jako hrozně fajn. Mimochodem Jan Ulrich vypadá jako na to, co má za sebou, neměl to jednoduchý po konci kariéry, tak vypadá skvěle, byl jako perfektně naladěnej, vtipnej. Samozřejmě na vrchu těla má trošku víc kilo, ale to on měl jako ty problémy s tím i při tom, když závodil na Tour de France. Ale já nevím, zadek, nohy, pořád stejný styl šlapání, jako neskutečný, jako opravdu zážitek.
14: My si spolu povídáme v pátek 18. září, dnes slaví 55. narozeniny jeden Texasan, o kterém jsme tady ráno mluvili podrobněji. My, co máme rádi cyklistiku, zase tak nemáme rádi Lance Armstronga, ale jestli mu něco můžeme přičíst k dobru, tak je to rozhodně to, že to byl zrovna on, kdo tedy dokázal Jana Ulricha tak nějak z toho nejhoršího dostat ven.
15: Vrátit do hry,
14: tak jo, tohle mu určitě dáváme k plusu.
15: Rozhodně. Bavili jsme se o tom, i vlastně Jan sám říkal, v jaký neskutečný pořád formě a jak je pořád neskutečně motivovaný Lance Armstrong, jak cvičí a kdo ho sleduje na Instagramu, tak občas tam zabrousím a podívám se a je to motivace i pro mě, že prostě i v tomhle věku člověk může žít ten sportovní životní styl, což mimochodem jsme se bavili těch 7 hodin každý den se Zdeňkem Štybarem, jak nás to vlastně pořád baví. Jak nás baví i to jako upírat si jako ty požitky, já nevím, nepřehánět to s jídlem, nepřehánět to s večírkama, což je samozřejmě při tom našem životním stylu těžký, protože ještě než jsme jeli vlastně do toho Liberce na tu druhou a třetí etapu toho týhle akce, tak jsme byli na vernisáži fotek Tomáše Třeštíka, který vlastně fotil na Tour de France v letošním roce a dělal ty fotky trošku jiný než takový ty reportážní fotky z toho závodu a je z toho krásná výstava v Praze na výstavišti na střeše jednoho z těch křížíkových pavilonů a myslím si, že je volně přístupná, tak kdo chcete vidět trošku něco jiného z té Tour de France, tak se tam běžte podívat.
16: Co zdýše Lance Armstronga, tak vy jste vysekaní zhruba stejně pořád.
15: No, já si myslím, že on je na tom ještě daleko víc, protože podle mě se tomu sportu věnuje snad ještě víc než já, což jako si ani nedokážu představit, protože mně přijde, že nedělám jako oproti té kariéře toho moc jinak, akorát, že mám trošku víc jiných povinností, nebo ani ne povinností, ale spíš, že mě to baví, jako třeba dneska sedět tady s vámi.
14: To jsme moc rádi a když dáme trošku stranou 7násobného vítěze Tour de France, anebo 0násobného vítěze, respektive 6násobného paralympijského vítěze a 6násobného mistra světa, tak ten průměrný uživatel téhle akce, ty už si říkal, že tam třeba půl na půl byli muži, ženy, což je skvělé teda. Tak jak to, Jirko, zvládali v tom pelotonu? Nebyl tam někdo, kdo by trpěl?
15: Hele, neskutečně, jako samozřejmě i v tom pelotonu, kromě doprovodných motocyklů policie a takových těch zkušených, kteří doprovází závody, tak tam byly i podle mě velice zkušení hobíci, kteří měli na ramenou takovou pásku jako organizátor a pomáhali, když třeba v kopci někdo jako nestíhal, tak ho chvilku tlačili nebo ho dohodili zpátky.

0: hezký. Bylo to i jako kopcovitý, třeba ta jedna 175-kilometrová etapa měla třeba 2,5, 2,8 převýšení.
1: Takže to jsme k tomu průměru neříkal.
2: Že to nebylo, opravdu to bylo nahoru dolů, jo. Až jsme říkali se Zdeňkem Štybarem, že opravdu nechápem, jako že to někdo zvládnul. A ty lidi prostě přijedou do cíle, dají si ještě v tom dresu, v to odpolední, tak si dají tu pasta party, kde je pro ně v tom cíli připraveném na obrovském prostoru, prostě špagety, pivo, kola, kdo chce co. A oni tam sedí ještě další 2 hodiny v tom drezu, po těch 7 hodinách ještě další 2, povídají si, pak se jdou vyspat do toho hotelu a ráno na těšení stojí na tom startu, tam je vidět, jak ta cyklistika táhne, no.
3: Tak není to podél Berounky, Martin Charvát stahuje svoji přihlášku pro rok 2027.
2: No pozor, já jsem taky tu první etapu, když jsme hned v Liberci jako odstartovali a říkali, no tak přejedeme vlastně ještě a já říkám, počkej, tady jako na studenou nohu, jako hned od hotelu, tak jsme jeli na ještě a říkám, no tak jestli to bude takhle dál. Přijeli jsme do Děčína a já říkám, a super, do Drážďan, tady uhneme za mostem na tu cyklostezku a pojedeme do Drážďan po rovině. Ne, nahoru na ten Sněžník a pak už to bylo na té saské straně, když jsme překročili hranice někde za těma Petrovicema, tak už to bylo jenom nahoru dolů. Ale jako, hele, zase člověk poznal nový silnice, nový kraj a já jsem z toho nadšenej, hlavně v tom Německu, kde už ta akce má tradici, myslím, že od roku 2020, už to byl 6. ročník, nebo já nevím, tak tam bylo vidět, že opravdu v každém větším městě fakt stáli lidi jako podél trati a jak jako to je prostě hezký, to jako to si myslím, že každýho, kdo třeba nezávodil, ale je to pro něj jako nějaká výzva, tak ta atmosféra musela vtáhnout. A i v tom dešti ty lidi prostě stáli podél té trati. A já jsem říkal, jako fakt obdivuju, jako že tohle to někdo zvládá. A my jako bývalí závodníci, bývalí profíci, tak jsme si říkali, jak je to obdivuhodný, jak ta cyklistika prostě spojuje ty lidi, bylo to hrozně fajn, byli tam samozřejmě z české strany letos, protože hodně lidí prý onemocnělo, přestože se to zaplatili, tak prostě nepřišli na ten start kvůli tomu, že nějak týden předtím bylo špatný počasí a spoustu lidí bylo nemocných, tak přesto tam bylo, já nevím, 15, 17, 20 lidí jako z České republiky, to samý z Polska a ten zbytek byli ty Němci, ale máme ambice, jako aby ta česká stopa tam byla daleko větší, třeba tak na příští rok.
3: Nedávno jsme tady měli Martina Fuchsu, ten se nás snažil přesvědčit o tom, že jezdit po Polabí je nejkrásnější krajina na světě. Já si pořád myslím, že ten Ještěd a Děčínský Sněžník a Spol jsou přeci jenom trošku hezčí lokality, ale už chci asi udělat, pánové, oslý můstek, jestli vám to nevadí.
4: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
3: V roce 1999 Jan Ulrich vyhrál. Co vyhrál Vueltu. Tak pojďme ztratit pár slov o té, která je teď za námi. Jirko, Enric Mas, vítěz v červeném.
0: Já myslím, že to byl naprosto jako krásný závod, celá ta Vuelta. Bohužel díky tomu, že vypadl tady Pogačar kvůli zranění, ale o to víc si myslím, že to zase třeba jako fanšmekry vtáhlo do toho závodu, že za prvé byla to taková klasická Vuelta, o které já vždycky říkám, že to je taková poslední záchrana stanice pro ty, kterým se nepovedlo Giro a Tour de France, a že to je taková poslední jako šance nějakým způsobem tu sezónu zvrátit, nebo pro ty, kteří byli nemocní a tak dále. Takže to se ukázalo, protože spousta těch závodníků, kteří tam uspěli, jako třeba Miguel Landa v té poslední vrcharské etapě, tak jako to jsou emotivní momenty pro někoho, kdo se fakt několik sezon trápí, kdo třeba byl obrovský talent, o kterém se mluvilo, že bude zvedat laťku cyklistiky, pak najednou kvůli takovýmhle neštěstím jako a smůle se mu nedařilo a pak najednou vyhraje takhle emotivní závod na domácí půdě, jako krásný. Takže Miguel Landa pro mě velký zážitek. To celý se dá říct o Enricu Masovi, protože Enric Mas jako strašně dlouho čekal na to vyhrát aspoň jednu Grand Tour a povedlo se mu to na španělský Vueltě. Bavili jsme se o tom se Zdeňkem Štybarem a on říkal, že jako je neskutečný, že ten Enric Mas vždycky na té Vueltě byl jako nejlepší jako ze svých výsledků, ale vždycky to bylo jako, myslím, že byl maximálně druhej,
1: třikrát
0: druhej, no, tak teď mu to prostě najednou dalo. V ročníku, kde vlastně nikdo nepředpokládal, že to bude jinak, než že vyhraje tady Pogačar. Podle mě obrovský překvapení, ale
2: jako nebylo to tím, že tam nebyl ten Tadej. Podle mě ten Enric Mas by mu to minimálně udělal těžký, protože bylo to vidět ještě v momentě, kdy tam Tadej byl, tak

0: tak Enric Mas s ním byl schopný držet krok. A hned jak tady vypadl, tak ten Enric Mas si proto fakt šel nejvíc z těch lidí, kteří vlastně najednou dostali šanci ten závod vyhrát, jako třeba Primož Roglič, který by, kdyby vyhrál, tak by byl vlastně jediný na světě v historii, kdo vyhrál tu Vueltu pětkrát, že jo?
1: Je to tak. Pro mě úplný souhlas, jenom krátce doplním Jiřího Ješka, největší přidaná hodnota, jestli se to takhle dá říct, prostě toho, že se Vuelta dojela bez Tadeje Pogačara, bylo, že vyhráli etapu ti, kteří by ji třeba nevyhráli, a prostě to přineslo ty krásné příběhy. Mikel Landa, úplně dokonalý příklad. Ale Martine, že by z toho byl nějaký boj o vítězství, o pódium, že by se to přelévalo, to, co se občas říkalo, pojďme si užít bez Jonase Vingegaarda, bez Tadeje Pogačara, by ty Grand Tour vlastně byly jako atraktivnější, víš, jak to myslím, v takovém tom smyslu, chvilku to bude vypadat, že ten je silnější, chvilku ten, tak to se vlastně ale nakonec nestalo.
2: No to se nestalo, a když se podíváme jenom na tu jednu etapu, která vypadala, že by taková být mohla, tak tam ten, kdo bojoval, tak byl zase tady čtvrtý Richard Carapaz, který jediný tam s tím nějak hýbal, a jinak se můžeme vlastně z té Vuelty v uvozovkách, když odečteme časovku, kde se potom změnily rozestupy, podívat na pár dojezdů, a to je celé. No a jinak to tam vlastně úplně není přesně tak, jak si naznačoval, ale k tomu, co si Jirko říkal, tak já si vlastně říkám, že ty jakoby před tu závorku nemůžeš vytknout tady Pogačara, protože on by velmi pravděpodobně ten Mas vlastně byl v úplně jiné situaci, úplně jinak by jel, kdyby tam ten Pogačar byl. Ale na druhou stranu souhlasím s tím, že přestože jsme to před startem Vuelty netypovali, tak on by byl velmi pravděpodobně naprosto s přehledem druhý, pokud by se minimálně přiblížil tomu výkonu, který tady předvedl s Tadejem Pogačarem uvnitř závorky.
0: Měl by další druhý místo do sbírky. No,
2: no právě.
1: Čtvrté. No,
2: byl rekord, tuším, že?
1: To by určitě byl rekord. Nikdo nebyl tolikrát druhý na španělské Vueltě jako Enric Mas. Tak asi ještě bych chtěl zmínit, Jirko, Vismu, protože těm se vlastně vůbec nepovedla Tour. Vyhráli tam tu týmovou časovku, ale pak nic, a celé to teda vyvrcholilo bohužel tím nešťastným pádem Jonase Vingegaarda, ale tady vlastně co nebylo do kopce, tak to zdrtili úplně neuvěřitelně.
0: Krásná spolupráce dvojice Matthew Brennan a Wout van Aert. Pro mě tihle dva, když pominu vlastně ty borce, kteří bojovali o ten červený trikot, tak tihle dva pro mě jako nejhezčí zážitek z té letošní Vuelty. Opět samozřejmě návrat na absolutní výsluní a skvělou formu pro Wouta van Aerta, a zase další nová hvězdička vystupující z té cyklistiky je Matthew Brennan, který podle mě je trošku takový typ něco mezi Petrem Saganem a Woutem van Aertem, že bude schopný vyhrávat jak klasikářské etapy, tak ty čistě sprinterský, a tahle ta dvojice byla jako smrtelnou kombinací, to bylo vidět, že vlastně nikdo jiný neměl šanci. Kdo se mi líbil taky, ještě když od tohohle odbočím, Richard Carapaz, který vlastně tak, jak je Tour de France, tak úplně ve stejném stylu o pár týdnů později jel Vueltu. Ale když vlastně, já nevím, jestli ještě máte něco k té Vueltě, ale ten Wout van Aert, pro mě nádherný zase oslí můstek k blížícímu se mistrovství světa.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
1: Pojďme na něj, Martine, ty jsi chtěl začít mluvit.
2: Když říkáš Wout van Aert a mistrovství světa, bereš to tak, jakože v uvozovkách se připravuje právě na ten závod, protože takových pár příprav v uvozovkách na další závod už jsme v téhle sezóně měli, a ne vždy to úplně dopadlo, ať už budeme mířit na celkové pořadí Giro Tour de France anebo i jiné příklady.
0: No, když teda už se vlastně z té Vuelty přesunem do Montrealu na blížící se mistrovství světa, který začíná vlastně teď neděli časovkou, tak mně ten Wout van Aert přišel, že to má neskutečně pod kontrolou, právě že to jede jako přípravu, že pracoval v momentech, kdy to nebylo úplně nutné, a bylo to vidět, že to je z tréninkových důvodů, že prostě on to potřebuje, a když už jako má trénovat, tak proč by teda jako netrénoval v tom závodě. Je to trošku jiný přístup, je to takový ten old school přístup, připravovat se v závodech. Remco Evenepoel jako podle mě jako s Woutem van Aertem asi dva největší favoriti toho mistrovského závodu, ale budeme se bavit o dalších. Tak Remco Evenepoel...
2: Tam dneska máme tolik, že můžeme vyjmenovat téměř
0: přesně
2: všechny.
0: Tak. Tak Remco Evenepoel, ten jede tu svoji letošní ten letošní model přípravy, kdy skoro celý jaro nezávodil, pak jel Tour de France, teď zase odletěl do Kanady už, já nevím, asi dva týdny zpátky, trénuje si tam sám, trénuje v dešti, trénuje v horku, jezdí prostě jenom s doprovodným autem a je na něm vidět, jako, že mu tohle to jako strašně vyhovuje. Pro mě Remco největší favorit časovky, i když tam bude Ghana, i když tam budou ostatní, Stefan King, který vyhrál časovku na Vueltě a potom skončil tak, aby se mohl přesunout do té Kanady, tak i když tam bude Ghana s Kingem, klasický, úplně čistokrevný časovkáři, tak stejně si myslím, že ten Remco vyhraje.
1: Zůstávám u časovky, taky jsem si skoro jistý, že Remco Evenepoel vyhraje časovku, prostě tam si myslím, že na něj nikdo nemá. Matyáš Vacek, Jirko, tohle si myslím, že je pro něj asi ještě větší cíl než ten silniční závod. Tam si myslím, že on má ty ambice opravdu jako hodně, hodně vysoké.
0: No, takhle, já to vemu ze svýho hlediska, já jsem vždycky tu časovku bral, jakože to je opravdu čistá disciplína v tom, jak se člověk cítí, jaký má nohy a co má natrénováno, jestli byl v té sezóně zdravý, tak je to taková téměř jistota, že když je na tom člověk dobře, tak z toho musí být dobrý výsledek. Samozřejmě promluví do toho stejná forma soupeřů, ale je to takový jistější. V tom silničním závodě se může stát cokoliv, ale když vemu Matyáše Vacka, tak on má neskutečnou formu pro tu časovku. Letošní sezóna zase prostě o level vejš než kdy jindy, já nevím, já už nechápu, kam to bude růst a strašně mu to přeju, mám z toho hroznou radost. Ale to, jak je schopný vyhrávat i závody, který třeba jako úplně profilově jako nepatřejí k jeho dominanci, tak podle mě tu časovku zajede skvěle, tam podle mě může jet klidně na pódium, nevím, jestli to je na vítězství asi ne, to zase buďme nohama na zemi, nebo aspoň já jednou nohou na zemi, ale Matyáš Vacek podle mě má šanci být jako na bednu a s tímhle tím, kdyby se mu to podařilo v časovce, tak mu to dá neskutečný křídla i do toho mixu toho náročního a fakt jako nabitýho závodu, protože tam těch favoritů, tyjo, tam bude neskutečný množství.
2: Když budeme u časovky, já se v Montrealu trochu vyznám, protože jsem tam nějakou dobu bydlel, takže přesně ty místa, kde se bude končit a podobně, tak ty třídy tam jako znám velmi dobře. A když jsem viděl, kudy se jede časovka, tak bych byl spíše pro Evenepoela než pro Ganu, kvůli Ganově výšce, protože ono je to tam...
0: Je to nějaký tunel, jo? se jede do obchoďáku, je tam taková ta traverza.
1: 80, je tam traverza a bohužel Filipo neprojede.
2: No a Remco si jenom břinkne o takové ty žluto-černé, které tam naznačují, že pozor, pozor. Ne, spíš kvůli větru, protože tam od řeky svatého Vavřince může foukat poměrně hodně a oni vlastně jedou přes most na tu řeku, která je v uvozovkách třeba 800 metrů široká, úplně prostě nesmyslně široká řeka. A jedou přes most, tam ještě jedou po takové jako nekryté části a přes most se zase vrací zpátky. A je to jako nesmírně náchylné na vítr a když bude foukat, tak si myslím, že v úzovkách ten, co se nejvíc zmenší, tak má jako největší šanci tady, což jako samozřejmě logicky jako pro časovku základ, ale tady to podle mě může být o to důležitější.
0: A tohle Remco umí nejlíp na světě.
1: Já bych jenom snad to doplnil, že vlastně já nevím, jak vypadá profil, ve kterém favorizuju kohokoliv jiného před Remkem Evenepoelem, pokud se nejede čistě horská časovka a tam prostě ho asi porazí tady Pogačar s Jonasem Vingegorem, ale prostě vlastně cokoliv jiného si myslím, že aktuálně je jasné. Já chci jenom k tomu říct ještě jednu věc, Martine. Ta časovka se jede na 39 kilometrů a nějaké drobné. A myslím si, že se nepletu, když říkám, že je poprvé, kdy ta trať je stejná pro muže i ženy. A protože 39 kilometrů pro muže jako taky vlastně začíná v roce 2026 být spíše delší, ale na mistrovství světa standard, tak těch 39 jako pro holky je docela slušná porce.
2: Myslel jsem to tak, že kdybys to namotal v úzovkách po těch hlavních třídách po ostrově mezi baráky, tak tam vlastně ti to ten vítr rozbije a není to zase takové hledisko, ale speciálně tady bych to viděl jako jednu z těch jedno z těch zrníček, které nasypeš na hromádku Remco Evenepoel.
0: Je pravda, že já jsem tam jezdil na světový pohár, který jsme tam měli, a bylo to na té trati F1 v Grand Prix Montreal na tom ostrově jednom, a tam foukalo neskutečně, právě jak je ta řeka široká.
2: Tam právě jedou.
0: Tam jedou.
2: Tam jedou právě.
0: No, tak vydá. Tak bacha na bobry. Já jsem tam poprvé jsem viděl na závodní trati běhat bobry normálně přes to. A on ten bobr docela utíká, ale myslím si, že jako před formulí by neutek. Jo.
2: Je to možná proto
0: mají,
2: kámen.
0: Možná pozor. Proto mají ty placatý ocasy, že jako, že ta formula, jako tam, ty ocasy prostě to nestihly. No.
1: Tak snad tahle informace se včas dostane k Matyasi Vackovi předtím, než ho čeká nejdřív časovka a o týden později individuální silniční závod. Moc budeme Matyasovi držet palce, já si myslím, top 5 by byla fantastická, na cokoliv víš, já to nechci ani říkat nahlas. Můžeme k tomu silničnímu závodu aspoň ho trošku nakousnout. Já jsem pořád ještě strašně smutný, že tam nebude Tadej Pogačár, a zároveň, jak se to blíží, tak se začínám strašně těšit, protože vůbec nevím, jak ten závod bude vypadat, a to prostě z té cyklistiky posledních let neznám. A přiznám se, že je to pocit jako pro mě vlastně nový a že je to vzrušující, a díval jsem se už prostě na ten profil, ten těch kopců je tam prostě víc, je tam ten krátký u Univerzity Prudší a pak je tam ten delší, který my jsme teď viděli na závodě kolem Montrealu. Oni ho pojedou samozřejmě, protože se bude jezdit po nádherném okruhu, který je prostě krásný kolem parku, Martin to může popsat, když to tam zná z vlastní zkušenosti. A já jsem na ten kopec koukal, on má prostě asi 1600-1700 metrů, nějakých 8%, mně to vychází 3,5-4 minuty a prostě přesně jsem na té hraně, že já nevím, a myslím si, že ani Matěje van der Poel a Wout van Aert neví.
2: Délky stoupání si myslel, ne nad mořem, 1600-1700
1: metrů. Ne, 1600-1700 metrů délka, nějakých 8% má průměr to stoupání, takže to jim vychází těm cyklistům, když tam budou jezdit do kolečka, říkám na nějaké ty 3,5 minuty, 4 minuty. A to už prostě si říkám, jestli je přesně na té hraně pro závodníky typu Matějeho van der Poela a Wouta van Aerta, a jestli už to teda nebude mistrovství světa pro vrchaře, protože, Jirko, teď jsme tam viděli takovou generálku a první dva, tedy mládí vpřed.
0: No, mládí vpřed a vrchaři.
1: A vrchaři.
0: Isaac Del Toro, Paul Sexas. Jako podle mě, takhle, já začnu tím, že podle mě ten silniční závod v té mužské kategorii, to budou hvězdní války. Ale opravdu, tam prostě každý, kdo v té cyklistice dneska něco znamená, ať jsou to přesně klasikáři, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, který tam bude chtít určitě, pokud vyhraje časovku, vyhrát ten double, což se vlastně, já nevím, jestli se to vůbec někomu někdy podařilo.
1: Já jsem si skoro jistý, že ne.
0: Já taky ne, protože vím, že Miguel Indurain a Abraham Olano v době, kdy oni dominovali cyklistice, tak se vystřídali, že jeden vyhrál silniční závod a druhý časovku a obráceně, takže mají vlastně z jednoho mistrovství světa mají stříbro a zlato, oba dva na přeskáčku, kdežto podle mě jako dva duhový trikoty se nikomu nepodařilo, a ten Remco jako má velikou šanci. Fakt má velikou šanci, tak jak jsme ho viděli závodit v Paříži na olympiádě, tak stejný double, vlastně dvě zlatý medaile v Paříži, časovka, silniční závod, tak tohle to si myslím, že je v jeho silách, ale bude to mít strašně těžký, protože přesně, vrchaři, typ Paul Sexas, opravdu čistokrevný vrchař, Isaac Del Toro téměř taky, mládí vpřed, jak si říkal, a proti ním právě ti klasikáři a samozřejmě Mathieu van der Poel a Wout van Aert, věk nezastavíš, tíkají jim hodiny, a říkat si, jakože ještě třeba počkám rok, dva na možná trošku příznivější trať, už je risk. Oni podle mě to budou chtít zvládnout, a přesně jak říkáš, Karle, ten 3-4 minutový kopec, to je ta hrana, kdy oni jsou schopní to vydržet. Kdyby jim někdo jel tu špici do půlky, tak pak jako tu kratší část toho kopce jsou schopni vyspurtovat. Mají neskutečnou vytrvalost za tu kariéru. To si myslím, že bude zase mluvit proti Isaacovi Del Toro a Paulu Sexasovi, že přece jenom ten závod bude dlouhý a bude náročný.
1: Jenom mě napadá, Martin, jestli tě můžu poprosit o vysvětlení posluchačům, kteří třeba tuhle informaci nemají. Tenhle závod na olympiádě a na mistrovství světa je třeba odlišný od všech ostatních v tom, že jsou tam ty týmy různě silné, což je prostě unikum, a je to samozřejmě z našeho českého pohledu velikánská nevýhoda pro Matyase Vacka, třeba.
2: Česko bude ve třech závodnících. Teďko přesně nedokážu z hlavy říct jednotlivá kritéria pro to, aby se někdo kvalifikoval v určitém množství závodníků, ale není to rozdělené tak, že každý tam pojede se stejným počtem lidí, ale s tím, že ty nejsilnější země tam mají
1: 8 a Slovenci 8. 9.
2: Protože mají mistra světa, který tam tedy není, ale je to samozřejmě pro některé ty silné země zvýhodňující, ale právě přesně nad tím jsem uvažoval, jak Jirka mluvil, protože ty vlastně vůbec nedokážeš předvídat, do jaké fáze se ten závod vyvine a kdo vůbec ve chvíli, kdy tam nemáš naprosto jednoznačného favorita, se ti bude v úzovkách starat o tempo a koho necháš odjet, protože někoho určitě necháš odjet. Jestli necháš v úzovkách odjet jenom tady kluky z Eritreje v úzovkách, nebo jestli tam necháš i někoho silného, kdo je silný, kde je hrana. Tohle podle mě bude jako dost důležité pro vývoj toho závodu. Trochu jsem ti utekl z té otázky, ale vlastně tohle to podle mě bude jako důležité, jak se ty týmy s těmi maximálními počty závodníků jako dohodnou a domluví, jestli se domluví.
1: Na druhou stranu, ty okruhy, to je vlastně věc, kterou tady v posledních letech máme. Nevím, jako všechny poslední šampionáty, které si vybavuju, ať už Glasgow 23, kde ty jsi byl, ať už o rok později v Curychu, tam jsem byl zase já, v Africe jsme nebyli nikdo, ale i když se tam jezdilo do kolečka, tak vlastně to stejně nakonec jakoby byla taková eliminačka, kterou Jiří Ježek moc dobře zná z dráhy, prostě stejně to nakonec bylo, že vlastně ten závod samotný dojela hrstka lidí. A opravdu, když Martin řekl, že tam Češi jedou ve třech, tak vlastně úkolem Jakuba Otruby, respektive Pavla Nováka, je Matyasi Vackovi pomáhat. Prostě nechci říct, než se dojede na okruhy. Ono by bylo super, ať tam jsou co nejdýl, ať tam jsou třeba celých 272 kilometrů. Ale prostě realistické to bohužel není. A právě, že jak Martin naznačil, tak pozice někoho, jako je Matyas Vacek, nebo i Zagdel Toro, který tam sice těch pomocníků bude mít víc, ale jejich kvalita asi nedosahuje prostě kvalit 8 Francouzů nebo Holanďanů, tak v tomhle tom to mají vyloženě těžké.
0: No, já si dovedu představit ideální scénář pro Matyase Vacka, by bylo to poslat Jakuba Otrubu do úniku přesně s těmi, já nevím, Rumuny, Bulhary, Eritrea.
2: Nikoho nepodceňujeme,
0: ne,
2: ale
0: no, ale jako, no, prostě většinou tyhle ty národy jsou v tom prvotním úniku, dostanou 5, 7, možná 8 minut. Jakub Otruba tohle skvěle umí, ukázal to na Tour de France. A kdyby v tom úniku byl, šetřil síly a potom v momentě, kdy se to začne vzadu tříbit, takže už tam zbydou jenom ti nejlepší, tak on by z toho úniku tam mohl vlastně jakoby přijít na pomoc, odcouvat a přijít na pomoc Matyasu Vackovi, o kterého se do té doby může starat Pavel Novák. Díky jeho mládí já si nemyslím, že by byl schopný tam nějakým způsobem být v posledních kolech, nechci ho podceňovat. Samozřejmě z Itálie má obrovské zkušenosti, protože tam se závodí vždycky od liney až do cíle, zvlášť v těch mladších kategoriích. Takže Pavel Novák rozhodně by byl skvělou pomocí Matyasu Vackovi a nebo to může být obráceně, že Pavel Novák si naskočí do toho úniku a ten druhý jako potruba se o Matyase bude starat až do té doby, než začne hřmít, jak se říká. Protože jak se to začne tříbit, tak tam zbydou prostě fakt jenom ti borci, o kterých jsme mluvili. Napadá mě ještě Mats Pedersen, jestli ten kopec na něj nebude příliš náročný, tak on taky jako má skvělou formu, zase zelený trikot na Tour de France mu dal křídla, takže i tohle to bude jméno, na který se můžeme ještě těšit, ale těch jmen tam bude asi víc a bude to strašně náročný, ale věřím, že právě díky tomu, jak to vypadá vždycky na tom závodě Grand Prix Montreal, která ta trasa je asi velmi podobná, tak tam se dojíždí po jednom.
2: Co se týče jenom toho množství, kolik jich dojede, tak myslím si, že vlastně to, že tam není tady Pogačar, ti zvýší množství lidí, kteří jako v cíli budou, a to hlavně kvůli tomu, že ty okruhy jsou poměrně dost krátké, takže oni by museli stahovat závodníky a ve chvíli, kdyby si Pogačar udělal jako větší náskok, tak by ti to teoreticky hrozilo, že budeš mít cíli kolik, 15 lidí.
1: No, ono jich stejně nedojede moc víc. Ono to opravdu stejně nakonec je, protože těch 273 kilometrů prostě vlastně tam se to pak i jako často se to řešilo, ono, když ty z toho odpadneš a vlastně tvůj cíl nebo tvoje role byla stejně někomu jinému pomáhat, tak oni ti závodníci prostě ani moc nemají jako nějakou motivaci jet dál, tím spíš, že vědí, že vepředu zbylo prostě 15 těch nejrychlejších lidí, kteří by je třeba stejně za půl hodiny dojeli, takže ono opravdu tohle se děje a dít Jirko určitě bude, ne, že prostě jakmile potom na tom stoupání odpadnou, tak jdou prostě do autobusu.
0: Tam není vůbec důvod ten závod dojíždět, i když já jsem vždycky byl ten, který říkal, že pokud to jde, ať ty závodníci do toho cíle dojedou, protože vždycky to je minimálně zkušenost, vždycky je to jak jenom zadarmo trénink, nebo i pro ty profíky dobře placený trénink, proč to vzdávat, když odpadnu z první skupiny, ale zrovna mistrovství světa na krátkých okruzích, tam prostě i stejně by rozhodčí toho závodníka, který by měl už třeba 5, 7, 10 minut ztrátu, tak by ho začali jako nějakým způsobem upozorňovat, že ještě nabere dalších 5 a jde. Jo. A je to z toho důvodu, aby se samozřejmě neovlivňovali to dění, aby se nedojížděli okolo a pak už to stejně nikoho nezajímá. I ta televizní technika prostě snímá jenom tu přední skupinu a když je někdo od 20. místa dál, tak jako není důvod, aby ten závod dojížděl.
2: Jenom technicky v tom Glasgow tehdy jich dojelo výrazně víc a to díky tomu, že tam se ti šílenci přilepili k silnici, takže závodníci měli více než hodinu si odpočinout. To je ten závod, jak tam odešel Matěj van der Poel do jednoho z baráčků poprosit, jestli tam může na toaletu, tak tím pádem si tam závodníci odpočinuli a ostatně, jak říkal i český tým, protože tehdy byl v úniku Petr Kelement, tak to byl vlastně ten důvod, proč Petr Kelement tam dojel někde na začátku třetí desítky, těsně vlastně před Remkem Evenpoolem, protože on si prostě mohl odpočinout.
1: No. To bylo to mistrovství, které v Glasgow vyhrál Matěj van der Poel. Následující dva šampionáty patřily tady Pogačarovi, který tedy v Montrealu startovat nebude. Ještě mě napadá jedna věc, Jirko, zase třeba pro člověka, který není v tom světě tak úplně ponořený jako my, když by si český fanoušek cyklistiky klikl startovní listinu ženského závodu, toho elitního, tak tam nenajde žádnou českou cyklistku. Prosím tě, můžeš mi to vysvětlit?
0: No, jde o to, že my máme v tom profesionálním ženském pelotonu, máme samozřejmě profesionálky, kteří startují v těch zahraničních týmech, ale jde o to, zaprvé, každá ta země dostane nějaký počet startujících.
2: Česko má jednu
0: a může to tak být, že já nevím, Nikola Nosková, který by ten okruh možná jakoby ladil, tak nevím, z jakého důvodu ona nestartuje, ty to víš, Karle?
1: Nevím.
0: No a pak, já nevím, Kristýna Burlová je spíš jako fakt klasikářka a spíš spurterka pro na ty rovinatější závody, takže ona by tam asi neměla šanci. A pak samozřejmě je to v Kanadě, v Montrealu, stojí to peníze a posílat tam někoho jenom na zkušenou, mi přijde asi jako zbytečný, no.
1: A Julia Kopecký jede 23, což a zase chci tak ještě taky říct, protože to taky si myslím, že spousta lidí o tomhle institutu tak nějak vlastně pořád neví, protože juniorský závod se mi vysvětluje velmi snadno, kromě toho klasického elitního, ale to, že na mistrovství světa pořád ještě je ta mezikategorie, že tam jsou tedy závodníci do 23 let a vlastně v tomhle závodě můžou odstartovat právě i jako vlastně elitní závodníci. Mně to trošku přijde a zase asi mi nepřísluší to hodnotit, ale trošku se mi zdá, že tahle kategorie je prostě přežitá, a nebo že by ta pravidla měla být nějak jiná, protože Julia Kopecký tam samozřejmě spadá věkově, má plné právo tam startovat, nicméně je to prostě elitní světová cyklistka, která přestoupila z jedné skvělé vlturové stáje do druhé skvělé vlturové stáje. A já si prostě jenom jako říkám, proč tam vlastně tenhle ten závod jako mezi tím navíc je, no.
0: Na druhou stranu mít duhový tres, jako z 23, ten skok v těch 18 najednou mezi třeba v té mužské kategorii, mezi borce typu Wouta van Aerta, tak když tam přijde někdo prostě v 17-18 letech, skončí v juniorech a najednou by měl prostě jet závod na 275 kilometrů s těma nejlepšíma, tak tam vlastně jede zbytečně a čekal by, já nevím, další 4 roky, nečekal by další 4 roky, než jako dozraje na to, aby tam jako mohl být, proto ta kategorie tam je a pro tu Julču Kopecky tyjo, jako boží, jako budeme mít závodnici, na kterou se můžeme koukat, budeme fandit a je to závod, jako, mně se to líbí, je to podle mě něco jako juniorský hokej, jo, na který hrozně rád koukám, protože to nemá jako takový ty svázaný pravidla. A ta 23, jak v tom klučičím podání, tak mezi holkama, mě ten závod baví, jo. Další věc je, když teda jsme v té ženské kategorii, tak já budu strašně zvědavej, jestli se Demi Follering podaří jako udělat takový ten triple, který třeba zvládl, myslím si, že to byl... Kdo to byl? Steven Roach, Giro, Tour a mistrovství světa v jednom roce, tak Demi Follering má jako...
1: Bo tady Pogačar to zvládl.
0: A tady Pogačar taky, jo. No, je to pravda. Tak Demi Follering, tyjo, jako to by bylo jako velký představení a už z tohohle důvodu, jako si myslím, že ten ženský závod bude taky jako důvod sledování, i když tam nemáme třeba zástupky.
1: Tam, jestli když jsme probírali Vueltu, tak se vždycky dělali vtipy na Movistar, Tactically We Are Perfect a Movistar teď vyhrál, tak myslím, že v té ženské cyklistice hodně podobně se na těchto šampionátech vždycky mluvilo o holandské reprezentaci, protože holanděnky tam velmi často přijeli prostě s neuvěřitelně silným výběrem, ale právě jako stalo se, že jim někdo ujel, nebo oni se pak na sebe koukali a nebyli ochotné jet jedna pro druhou, tak uvidíme, jestli to takhle se domluvili, že jedou všechno na Demi.
0: Tohle je obrovský riziko i v té mužské kategorii, protože vy vlastně celý rok závodíte v profi týmu, který vás královsky platí, který vám přihraje prostě vaše parťáky, se kterými máte vztahy, a teď to nechci přehánět, to vždycky říkám, bohužel jako ty války pořád probíhají na světě, ale je to jako stejný pocit, jako když jste v zákopu měsíc prostě s vojákem, který je vedle vás a jako víte o sobě všecko, jste ochotný jeden za druhého položit život, tak tohle je prostě ta atmosféra v tom profi týmu. Vy jste celý rok s ním na pokoji a teď najednou máte závodit proti sobě a pomáhat někomu úplně jinému, který vás celý rok otravuje v tom závodě, protože je z jiného týmu a dělá vám peklo a teď najednou máte být parťáci a máte si pomoct na jeden jediný závod, jo. Málo kdy to, ta atmosféra funguje. Teď jsem se o tom bavil se Zdeňkem Štybarem, že třeba Belgie bude neskutečně jako silná, ale budou tam dva kohouti, Wout van Aert a Remco Evenepoel. A s tou zkušeností Štybyho z té belgické cyklistiky, on mi říkal, že se dohodnou, že tomu věří, že prostě ta doba, kdy proti sobě závodili, tak už je pryč a že se fakt jako jsou schopni domluvit, tak já jsem i na tohle strašně zvědavý.
1: Když to říká Zdeněk Štybar, tak mu věříme, ale v belgické reprezentaci se tohle řešilo po Curychu, protože tam ujel Tadej Pogačar a opravdu seriózně se tam řešilo, že Tim Wellens padl na tu špic pro Remka Evenepoela, ale padl tam tak jako na chviličku. A Tim Wellens je stajový kolega, Tadeje Pogačara z UAE Emirates a je to přesně to, co ty si říkal, to je závodník, který Tadejovi pomáhá na tour, je to závodník, který mu rozjíždí ty monumenty, jo? Je to jeho kamarád a on vlastně na jeden den z 365 měl teď svého krajana pomoct dotáhnout za jako svým lídrem, za člověkem, pro kterého on jezdí těch zbývajících 364. A Tim Wellens letos není v nominaci, zase to bylo velké téma, nebyl, protože Belgičané tu nominaci oznámili předtím, než se tady Pogačar zranil. Načež tedy poté, co tady odstoupil z Vuelty a oznámil, že na mistrovství nejde, tak se řešilo, jestli by tam Tim Wellens nakonec neměl jet, protože teď se mu najednou teda věří. Ale samozřejmě ta nominace se jako určitě už měnit nebude a on tam v Montrealu startovat nebude, i když je to jeden z nejlepších cyklistů na světě. A hodně zajímavé byly taky reakce třeba na tu americkou nominaci, která je taky nesmírně silná. Ale je to přesně ten problém, který ty si řekl. Jako pak tam jsou lidé, kteří můžou zajet opravdu dobrý výsledek, dokonce můžou útočit na top ten, ale já nevím, jestli Quinn Simmons pojede na Brenda McNultyho. Upřímně si to jako neumím představit.
0: A bude sjíždět Mace Pedersena nebo Matyáše Vacka.
1: A to se ještě ozval třeba Riley Sheehan, že prostě by tam podle něj měli jet lidi, kteří vyhrávají, tím myslel sám sebe, a ne někdo, kdo jenom pomáhá, jako třeba Larry Warbas. No jo, ale když tam nikdo nebude, kdo bude jezdit pro ty bidony a bude tam 7 lidí, kteří jedou jako na výsledek, tak tu pak nemusí mít stejný dres, jo?
2: Přece to bude dělat Matteo Jorgensen, který nechce dotáhnout Wouta van Aerta.
0: Ne, tak tohle je přesně ono a je to jako emočně jako strašně náročný a já jsem to taky jako zažil několikrát a je to fakt jako, já vlastně ani bych se nechtěl dostat do té role, jako sjíždět svýho týmového parťáka, který má šanci vyhrát duhovej trikot a i pro ten profesionální tým je potom jako obrovský marketingový tahák mít ve svých řadách celý rok člověka, který jezdí v duhovém trikotu. A je to i otázka bonusů i v tom profi týmu. A teď já najednou vlastně tomu svýmu lídrovi ten závod zkazím, protože tam musím dotáhnout někoho ze svýho národa, jo. A je to fakt jako těžký.
2: No a potom tedy můžeš teoreticky uvažovat takhle přeshraničně, když spolu pak vpředu pojedou Quinn Simons a Matias Vacek.
0: No.
2: Jo. A můžeš potom uvažovat vlastně ve dvou rovinách. Hmm. Vlastně to nevidíš jakoby na stejném drezu, ale vidíš to v druhé rovině, když někdo pojede vpředu. A já netuším, jak velké hledisko to v tom závodě může být a jak moc opravdu se v těch týmech potom touží, že ten tým by naznačil, hele, kdybys nemohl ty, ale mohl XY, který tady s náma jezdí, tak to je přece super, ne? Oba dva máte smlouvu na 3 roky, bude se vám to hodit, pánové?
0: No, bavili jsme se třeba o tom, o té olympiádě v Sydney, kdy prostě první 3 byli z T-Mobile nebo z tehdejšího Telekomu a byli to prostě borci z jiných národů, nebo byl tam teda Kléden, Jan Ulrich a myslím, že tam s nima byl, tyjo, teď nevím, jestli to byl Vinokurov.
1: Vinokurov se mi zdá, tak
0: jo, já si jaký myslím. A jako to pak dává smysl, jako když to ujede sice v jiných drezech jako trojička, ale vlastně celý rok jako je pojí jako jedna smlouva v jednom týmu, tak tam to pak může dávat smysl. A přesně, kdyby odjel potom ke konci někde Quinn Simons s Matiasem Vackem, tak jako super. A pak a ještě Pedersen, tak ať si to pak rozdají a je to vlastně potom už na férovku, nebo jestli by se byli schopni domluvit, tak jako možná, ale myslím si, že tohle to bude taky jako závod, který i z tohohle hlediska může lákat pozornost.
1: Určitě, těšíme se na něj, ostatně si myslím, že ještě po těch prvních počasovkách vlastně a po těch juniorských závodech a 23kářů se k tomu možná dostaneme i za týden, kdy bude opravdu těsně před tím a už budeme moc říct, že Remco Evenepoel je mistr světa znovu v časovce a jak moc mu to může pomoct nebo nepomoct před tím silnějším závodem. Jenom vlastně mě ještě jedno téma napadlo, Jirko, protože se jezdí v závěru na tom zhruba 10-kilometrovém okruhu po Montrealu, který teď jsme měli možnost teda vidět při té klasice, která byla přece jenom o něco kratší. Vypadá to tam nádherně, všude nový asfalt, krása, všude lidi kolem trati. Vlastně je to prototyp možná toho, kam silniční cyklistika směřuje, protože se to zdá být velmi bezpečné, velmi napínavé, divácky vděčné, vidíte ty nejlepší závodníky kolem sebe projet několikrát. Takhle, když se to všechno sečte, tak se mi zdá, že to má samé plusy. A já teď udělám možná hloupý oslý můstek zpátky, ale chci se tě zeptat na to, jak skončila Vuelta, víš, protože tam vlastně ta myšlenka byla strašně podobná. Tak nějak organizátoři se snaží z těch posledních etap na Grand Tour místo toho, aby už se jenom ťukalo šampaňským udělat, když představují tu trasu, udělat ještě, tady by to mohlo být zajímavé, tady by se to celé mohlo ještě jako překopat. Montmartre, což je nepopiratelný úspěch. A pak, když se do té Granady pojede, tak to vlastně úplně na poslední chvíli dopadne nějak jinak a ještě se mi zdá, že je to strašně špatně odkomunikované, že vlastně já jsem do poslední chvíle nevěděl, jak to bude.
0: No, jako zneutralizovat vlastně to nejzajímavější v té poslední etapě, kde by ještě se mohlo změnit i třeba to celkový pořadí. Tak běžný fanoušek sportu, nejenom cyklistiky, tak si říká, jako proč to dělají, to je jako kdyby, já nevím, ve fotbalovém zápase se řeklo, že už posledních 20 minut nemůžou padat góly, nebo když budou padat gól, jak se nebudou počítat, jo, tak je to vlastně jako zbytečný to dohrávat. To samý v tom závodě. Ale když se na to podívám z toho závodnického hlediska, nebo z hlediska týmu, který veze ten trikot, tak samozřejmě jako chceš mít jistotu, že už ho dovezeš a chceš mít jistotu, že třeba na nějakém posledním okruhu, který může být jako rizikovej, protože třeba jsou tam nějaký záludnosti, tak nechceš přijít o 21-denní etapák tím, že budou nějaký ambiciozní borci, který vlastně celý ten závod se jim nic nepovedlo a chtějí to dohnat v té poslední etapě a půjdu do toho hlava nehlava, což bohužel v té dnešní cyklistice tak trošku je, tak ty tím ohrozíš toho lídra. A tím, že vedl Španěl na španělské Vueltě, zástupce jako nejslavnějšího španělského týmu Movistar, tak si myslím, že ta komunikace s těma pořadatelama byla trošku jako jednodušší, jo. A že jim tak trošku šli na ruku. Ale já jsem proti tomu. Já to chápu, ale já bych prostě, ať je ta cyklistika atraktivní, ať se o tom mluví, a přesně tohle to jako ukazuje, že pořád ty struktury jako organizátorský, takový ten lobbying, tak pořád jako je hodně silnej a mně to přijde jako škoda.
1: Jsme moc rádi, že jste poslouchali Radiožurnál Sport, jsme moc rádi, že jste poslouchali Kilometry Jiřího Ježka. Poslouchejte nás dál, Martin Charvat. Martine, moc děkuju, že jsi tu byl s námi a přeju krásný den.
2: Díky, hezký den.
1: Jirko, i tobě krásný den a těšíme se samozřejmě znovu na slyšenou.
0: Krásný víkend.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností? Olympijských vítězů nebo mistrů světa? Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
4: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
5: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
4: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
6: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
3: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
7: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
8: Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za obranné výdaje. Více než stovka hasičů zasahuje u požáru v hale na Rakovnicku. Škody se zatím odhadují v řádech stovek milionů korun. Čeští tenisté vyrovnali v Davis Cupové kvalifikaci díky výhře Jiřího Lehečky souboj s Američany na 1-1 na zápasy. Dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů. Je sobota 19. září. Začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Vláda premiéra Babiše plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP.
9: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku.
10: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
9: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Americkému zástupci prý situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% mají například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
8: Rusové volí poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu poslance státní dumy, tedy dolní komory parlamentu. Podle prezidenta Vladimíra Putina hlasování ukáže, že miliony Rusů armádu v bojích na Ukrajině podporují. Většina kandidátů vystupujících proti válce přitom úřady z voleb vyloučily.
11: Protiválečná opoziční strana Jabloko i další skupiny hlásí první případy porušení volebních pravidel. V Moskvě, Petrohradě i dalších městech podle nich úřady nedovolily vstoupit do volebních místností pozorovatelům, a to přesto, že měli právo průběh hlasování sledovat. Ruský vůdce Vladimir Putin už odvolil. Kreml zveřejnil video, ve kterém hlas odevzdává elektronicky ze svého počítače. Právě elektronické hlasování u některých voličů vyvolává pochybnosti.
12: Je kvůli tomu velmi pravděpodobné, že výsledky budou přesně takové, jaké si budou organizátoři přát.
11: Řekl agentuře Reuters jeden z voličů v Moskvě. Volby jsou třídenní a skončí v neděli. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
7: Požár haly v Rynholci na Rakovnicku stále není pod kontrolou. V objektu na zpracování plastů zasahuje přes 100 hasičů. Podle jich mluvčí Terezy Sýkory Flígrové tam dál platí třetí ze 4 stupňů poplachu a škoda se nejspíš vyšplhá až ke 400 milionů korun. Do večera navíc hasiči doporučovali lidem v okolí nevětrat. To už podle mluvčí Sýkory Flígrové neplatí.
13: Na místo jsme povolali chemickou laboratoř Kamenice, která měřila škodliviny ve vytipovaných místech v okolí, a ta chemická laboratoř nenaměřila žádné nadlimitní hodnoty škodlivin v ovzduší. Takže zhruba kolem 9. hodiny jsme toto doporučení také odvolali.
7: Hašení bude podle mluvčí pokračovat celou noc. Jednotky se teď soustředí na vyskladnění plastového materiálu z haly. Odvolací soud potvrdil 5letý trest vězení pro psychiatra Jana Cimického. 10 let taky nesmí pracovat jako lékař. Podle rozsudku Cimický během své 40leté praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral.
14: Každé z 39 žen soud navíc přiznal 30 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Podstatné pro oběti podle státní zástupkyně Táni Dočekalové je hlavně to, že řízení už skončilo.
15: Myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
14: Rozsudek je pravomocný, není možné se proti němu odvolat. Obhájce Jana Cimického Miroslav Kučerka ale řekl, že zváží případné dovolání k nejvyššímu soudu.
16: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno.
14: Sám Cimický u soudu dopoledne nebyl, už dřív ale jakoukoliv vinu popřel. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
7: Pražské letiště zavede opatření, která mají zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Přibude tam třeba nová přepážka. Cizinci, kteří přilétají ze zemí mimo Schengen, teď na kontrolu často čekají i více než hodinu.
17: Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
18: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
17: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
19: Se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
17: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Radiožurnál.
7: Podnikatela bývalý senátor Václav Fischer je obžalovaný v Německu. Podle státního zastupitelství v Hamburku se dopustil několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod, informoval o tom deník Bild. Podle něj zároveň ztroskotal další pokus česko-německého podnikatele o návrat k cestovnímu ruchu.
20: Václav Fischer podle státního zastupitelství opakovaně podvedl německý stát, když se během pandemie koronaviru neoprávněně vydával za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a inkasoval od úřadu práce státní podpory. Sám Fischer letos na jaře, když se po něm prokuratura scháněla obvinění, odmítl. Deník Bild dnes taky uvedl, že definitivně zkrachovala Fischerova leasingová společnost. Ta měla zaštiťovat na říjen plánovaný restart aerolinek Fischer Air. Společnost už dopředu prodávala letenky z německého Kaslu do různých letovisek. Soud kvůli nedostatku majetku prý ani nezahájil insolvenční řízení. Po firmě podle deníku Bild zůstaly dluhy v přepočtu za desítky milionů korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Korunovační klenoty budou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech byla expozice přístupná pro školy.
2: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
21: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od nástupu Habsburků na trůn.
2: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
21: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavské sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně nalehko.
2: Návštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
22: Sport.
8: Čeští tenisté hrají po prvním dni Davis Cupové kvalifikace se Spojenými státy nerozhodně 1-1 na zápasy. Jakub Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6, 4-6. Jiří Lehečka pak porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona 2x6, 4. Souboj Česka se Spojenými státy dnes bude pokračovat 4 hrou od 14 hodin. Pak se odehrají zbylé 2 singlové zápasy. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Hokejisté Kladna vyhráli druhý zápas v nové sezóně Tipsport Extraligy a pražskou Spartu porazili 3-2 po nájezdech. Plný počet bodů má v novém ročníku jako jediný Třinec, který zvítězil nad Kometou Brno 6-5. A v dalších zápasech druhého kola Litvínov prohrál s Pardubicemi 1-3, Mladá Boleslav s Karlovými Vary 1-4, Hradec Králové s Českými Budějovicemi 0-2 a Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Možné nebezpečí na D35 u Olomouce a neprůjezdná 12 na Kolínsku. Na dálnici D35 stále opatrně kolem Olomouce směr Ostrava. Platí výstraha, že se v úseku pohybuje cyklista. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem stojí porouchané vozidlo. Za sjezdem na Velemín kilometry 57 až 58 kousek před tunely vpravo.
24: Má zvednutou kapotu asi nějaká porucha. Má teda blinkry, pištěný a mozkový jezdení.
23: Silnice 12 z Prahy do Kolína za Českým Brodem neprůjezdná. Uzavírka je po noční nehodě u odbočky na Kouřim. Vypadá to, že se objíždí přes Tatce a Pečky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Noci místy oblačná, jinak polojasná až jasná a kránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, v údolích až na 5 stupňů Celsia. Přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. A nejvyšší sobotní teploty 19 až 24, na horách naměří kolem 15 stupňů. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
25: Jak se tripartita staví k návrhu státního rozpočtu na příští rok? Jak daleko je vyjednávání o platech ve veřejné sféře? A v čem spočívá odborářský recept na ozdravění veřejných financí? Hostem 20 minut Radiožurnálu, který vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Vítám vás v našem přenosovém voze, dobrý den.
26: Dobrý den, děkuji za pozvání.
25: Rozhovor přetáčíme půl hodiny popoledni. Včera jednala tripartita o návrhu státního rozpočtu. Jak jste spokojen s výsledkem?
26: Bohužel nejsme spokojeni a má to mnoho rovin, ale ta jedna z nich je, jak probíhá rozpočtový proces, respektive jak neprobíhal, protože bývalá opozice, současná vládní koalice velmi kritizovala některé postupy při přípravě státního rozpočtu a my jsme hned na počátku vládě řekli, že vítáme tu kritiku, kterou má vůči minulému ministru financí Stanjurovi, který velmi nebezpečně zkrátil všechny lhůty na projednávání státního rozpočtu, zejména to finále, kdy zveřejnil pro připomenutí vašim posluchačům právě návrh státního rozpočtu v poslední možnou chvíli 31.8. o půlnoci. A dříve rozpočtový proces standardně probíhal tak, že nejenom, že začíná v druhé polovině února, ale takový první hrubý draft je na konci června. A potom se vedou debaty, které jsou důležité, koncepční, priorizace, co je potřeba a tak dále, s různými partnery, ať už to samozřejmě ta vládní strana má víc prostoru, ale taky se sociální partnery. A byli jsme ujištěni, že to bude, a to se vůbec nestalo. A opětovně jsme dostali návrh státního rozpočtu až 31.8., což považujeme za velmi nepříjemné, takže to už byla první věc, která nás velmi zneklidnila.
0: No ale předák nejpočetnějšího odborového svazu KOVO Roman Ďurčo řekl, že deficit rozpočtu je opravdu velký, ale priority je prý třeba ocenit. Pro vás je ten navržený schodek také přijatelný?
26: Pro nás není schodek tím základním parametrem. Pokud je schodek složen z investic, které jsou důležité do budoucna, tak je to vlastně v pořádku. Problém ale je pro nás, jak ten schodek vlastně vznikl. A jestliže vláda dále ještě pokračuje v tom, že ohrožuje tu tvorbu, zejména tu příjmové stránky státního rozpočtu, tak se obáváme, že ten schodek může být ještě vyšší. Co tím ale myslím? Jestliže vláda hovoří o tom, že příští rok bude hospodářský růst a ten bude primárně založen na spotřebě, tak není možné, aby vláda tu spotřebu svými dalšími nápady srážela. Co tím myslím? To za prvé, nemáme jednání o platech, takže nevíme, jak porostou platy neboli možná budoucí spotřeba. Přicházejí z nápady na to, jak zredukovat například dávky v nezaměstnanosti v prvních měsících, což nevidíme proto důvod, opětovně to srazí spotřebu. Třetí bod je snaha u jedné z koaličních stran opětovné prosazení karenční doby, což bylo v té době ještě před tripartitou realita, což je další snížení spotřeby. No a v neposlední řadě jeden největší spor, který máme, a to se bavíme o úplně jiných finančních prostředcích, a to je takzvaná redefinice zákoníku práce nebo závislé práce v tomto případě. A tam vidíme obrovské propady, což je vlastně legalizace švarcsystému a do budoucna v případě, kdyby 500 000 zaměstnanců přešlo do režimu OSVČ, tak to znamená pro veřejné rozpočty minus 120 miliard korun a to je desetinásobný dopad, než je právě zrušení superhrubé mzdy. A toto je pro nás ten základ, který nás velmi zneklidňuje a v tomto světle i ty investice dostávají úplně jiný rozměr a toho se velmi obávám.
0: Tak k těm jednotlivým bodům se určitě vrátíme. Vy jste se už předtím kriticky vyjádřil v tom smyslu, že nelze jednou rukou hledat desítky miliard korun a druhou otevírat prostor pro švarcsystém. To se podle vás děje tím, co jste teď popsal?
26: Ano, bohužel. My velmi nečekaně jsme v tomto dostali velmi silnou podpůrce tady té naší obavy a to je společnost PAC Research Dana Prokopa, kteří dokonce v tom svém výzkumu došli až tak daleko, že dali jasně na vědomí, že 70 až 90% veškerých současných případů švarcsystému bude legalizováno. Dále byla výmluva, že to je údajně z titulu požadavku Evropské komise. To je zásadní rozpor. Evropská komise nepožaduje žádnou legalizaci švarcsystému ani nic podobného. Žádá ochranu lidí, kteří pracují u platforem. Ale to je přesně opačný postup, než ten, který momentálně realizuje česká vláda prostřednictvím toho návrhu. A my jsme si právě dali práci a spočítali jsme ty dopady. A ty dopady jsou, zjednoduším to, na jednoho zaměstnance se srovnatelným příjmem, zaměstnance, který pracuje jako zaměstnanec a druhého jako OSVČ. Rozdíl je ročně v neprospěch toho zaměstnance 240 tisíc korun. A tuto částku můžeme potom násobit a čím více lidí přejde, tím ten dopad bude větší. A když to slyšel Andrej Babiš při jednání právě včera, tak ten byl velmi překvapen, tu informaci neměl. My jsme už v květnu varovali paní ministryni financí, že to je opravdu fatální dopad. A pan ministerský předseda v tomto říkal, no ale to my si ale nepřejeme něco takového. Takže podle mého soudu nás čeká další debata v této věci, vysvětlení, protože my jsme jedni z mála, kteří toto velmi kritizují a říkají, že toto je velmi nebezpečný trojský kůň do českých veřejných financí.
0: Mimochodem, začátkem měsíce jste se ohradili proti slovu ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky, že za takzvaný švarcsystém v Česku můžete vy, protože podle něj slabé odbory nedokázaly pracovníkům vyjednat lepší podmínky. Už jste si to vyjasnili?
26: Na tom není co vyjasňovat. Jsou některá prohlášení politiků, které je lépe komentovat, protože oni se tím prozrazují sami.
0: Tripartitě ve čtvrtek ráno předcházela koaliční rada, na které se ANO, SPD i motoristé dohodli, že vláda po kosmetických úpravách v pondělí návrh rozpočtu odsouhlasí. Nevadí vám, že nevyčkali na výsledek jednání s odbory a zaměstnavateli?
26: Oni tomto ale počkali, protože bude to 21. tripartita byla včera, takže z tohoto pohledu ano, ale co se týká potom těch závěrů, nebo těch poznámek, nebo těch rozporů, tak ty bohužel do toho nezapracovali. My přesto jsme učinili ten krok, že jsme zveřejnili celé stanovisko ČMKOS, protože to považujeme za důležité i pro ty, kteří budou teprve projednávat rozpočet. To znamená pro poslankyně a poslance poslanecké sněmovny, protože ta je jediná, která schvaluje státní rozpočet a věřím, že je bude v mnohé motivovat. Ale řeknu jeden z takových bodů, které považuji za ještě velmi vážné nad to a myslím si, že to veřejnost zatím netuší, protože my působíme taky u Českých vysokých škol, máme Vysokoškolský odborový svaz a máme velmi nebezpečné zjištění, že protože tam není dostatek finančních prostředků pro vysoké školy a hrozí, že v případě, kdy nedojde k úpravě, takže se bude muset dokonce omezit počet nových studentů vysokých škol. Takže jestliže my na jedné straně říkáme, je to ten podobný příklad, který jste mě před malou chvíli řekl, to znamená, jestli říkáme, že chceme vysoce vzdělanou českou společnost, ale činíme kroky, které sníží dokonce počet studentů, nebo může snížit, ať jsem přesnější, počet studentů českých vysokých škol, tak to přece není v pořádku. To je proti takovéto budoucnosti. A takovýchto zjištění bohužel v tom našem stanovisku je více, včetně věci, kde jsme se opravdu vůbec nepohodli, a to i s panem premiérem, a to je věc, kdy v návrhu státního rozpočtu se hovoří o sociálních službách, které jsou velmi důležité, a je tam částka přibližně 28 miliard korun. Jenomže postupně to má klesat, v roce 2027 28 miliard, v roce 2000

0: diskuze společenská, vážná, dlouhá, než takto jednoduše to někde propsat a potom říct, tam to bylo, vy jste si to nevšimli, takže tady konstatuju, že my jsme si všimli a budeme to chtít řešit.
1: A uspokojilo vás, že debata o neproplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, jak už jste se o tom v počátku zmínil, se tedy odkládá?
0: My jsme rádi, že se odkládá tím princip, jaký byl, že motoristé neuspěli na jednání koaliční rady, ale toto nás samozřejmě může potěšit jen z části, protože přece jenom to může zvednout kterýkoliv poslanec či poslankyně. Přesně tak. Takže první část takzvané debaty, a v tomto musím ocenit i roli médií, velkou, velmi důležitou a kontrolní, protože to téma zvedli, protože s námi o tom nikdo nemluvil, my jsme to jenom zachytili a začali jsme to komunikovat, takže pro nás je to důležitý moment. Já, když to zjednoduším, jestliže se má problémy českých veřejných rozpočtů, speciálně českého státního rozpočtu, mají zaplatit nemocní a nezaměstnaní, tak tady si myslím, že něco není v pořádku. Při 2 bilionech, 200 miliardách nákladů přece není možné, abychom tady řešili toto na úkor těchto nejzranitelnějších osob. To doufám, že ani nedojde do finále.
1: Předák Českomoravské komory odborových svazů Josef Středula je hostem 20 minut Radiožurnálu. Bylo pro vás zklamáním, že vláda odložila jednání o platech až po pondělním schválení státního rozpočtu?
0: Já jsem o tom zcela logicky musel mluvit na tripartitě, protože to je věc, která už nám je slíbena 14 dnů a samozřejmě se státní rozpočtem to velmi, velmi souvisí, protože jedna věc je, co bylo řečeno, že údajně na navýšení platu a na úpravu platu k dispozici 36 miliard korun, to byla veřejná informace ze strany vládních představitelů, konkrétně paní vicepremiérky Schillerové, ale ve státním rozpočtu ta částka není.
1: Ale to rozpočtu se to potvrdil, že s tím počítá.
0: Ano, ale my jsme se ptali velmi konkrétně, jak to, že je tam napsáno pouze 15,3 miliardy korun, což ale není navýšení v podstatě žádné, to je maximálně stagnace platů ve veřejné správě, 0,3% plus, a paní vicepremiérka řekla, že to je ve vládní rezervě. To je 21 miliard, je opravdu hodně velká položka, takže jsme vyzvali, aby nám sdělili termín jednání o platech, protože ten je důležitý a je nutno říct, že jsou dvě části jednání o platech. Jedny jsou platy pro uvozovkách běžného zaměstnance a potom platy pro bezpečnostní sbory. A byli jsme ujištěni, že tento termín bude dohodnut a oba dva zodpovědní ministři, což je paní vicepremiérka Schillerová a pan minister Juchelka, sdělili, že v pondělí dostaneme datum pro jednání.
1: Ale nebudete mít už potom schválený návrhu státního rozpočtu stíženou vyjednávací pozici?
0: On nebude schválen ještě, pane redaktore.
1: Já to rozumím, ale tak když
0: schvalovat
1: už
0: bude poslanecká sněmovna, rozumím, ona má své povinnosti předložit do 39. kalendářního roku tento návrh do poslanecké sněmovny, ale není to poprvé pro nás, vůbec není poprvé, i za jiných vlád. Jsme vyjednávali o platech ještě v listopadu, v prosinci, dokonce myslím, že jednou už to bylo i v lednu, protože zúčtovací období první je leden, takže dá se to ještě stihnout. Důležité je, zda tam ty finanční prostředky jsou, zda je ochota, a pokud jsou, tak jak byli jsme i včera ujištěni, tak v tom případě jsou dveře otevřené pro vyjednávání. My rozhodně ty naše požadavky budeme formulovat následně při jednání.
1: Ve středu jste vyzval ministra kultury Klempíře k jednání o platech. Jaká byla odpověď?
0: My jsme měli jednání s panem ministrem kultury velmi dobré. Musím říct, že pro mě to bylo velmi milé a pozitivní překvapení na konferenci Kultura 2027, kde si plně uvědomuje, a byla tam poměrně široké auditorium, že situace zaměstnanců v kultuře v České republice, kteří jsou spravováni státem, potažmo obci a kraji, je velmi špatná. A to jak v živém umění, tak v paměťových institucích. A to musím říct, že u nás to zarezonovalo velmi silně. Pan minister si je vědom, že se mu sice povedlo něco, ale není to nic, co by to úplně prorazilo, ale hlavně otázka platu. Ano, ale my samozřejmě jsme mu spočítali velmi rychle, kolik by měl mít ideálně, a to ještě o nějakou miliardu více, protože tady máme propad proti roku 2021, ne úplně malý. A z tohoto pohledu musím říct, že pokud by šel touto cestou, když teď vyseknu jeden rezort z celé té veřejné správy, tak to by bylo pozitivní, jak pro otázku kultury, tak pro ostatní. Ptali jsme se samozřejmě i, jsme tady v Českém rozhlase, takže ptali jsme se samozřejmě i na poplatky a bylo

0: řečeno, že ta částka, která tam teď není, takže by tam zabezpečená měla být.
1: V případě, že by prošlo to, že skončí ty takzvané koncesionářské poplatky. Ano. No, vy jste ale řekl, že budete muset uvažovat, a myslím, že to bylo na té konferenci, jestli udělat nějakou kulturní akci, sice protestní, ale to také podle vás patří do kultury. To byl teda jenom bonmot?
0: Ne, nebyl to jen bonmot. My jsme dali najevo i z titulu z toho, že nemáme žádný datum, tak jsme připraveni skutečně i tu paletu těch odborových akcí samozřejmě zrealizovat, ale náš cíl je dohodnout se. Náš cíl není hartusit zbraněmi, ale pokud někdo by chtěl pochybovat, tak já říkám opětovně, že my připraveni jsme. Samozřejmě záleží na vládní činitelích, jakým způsobem k tomu přistoupí, a nebylo by to bohužel poprvé, ale myslím si, že pokud něco chceme skutečně dosáhnout, tak by bylo lépe se co nejrychleji dohodnout. A to se dá rozhodně milou i kulturní cestou realizovat.
1: V čem podle vás spočívá avizovaná reforma odměňování ve veřejné sféře, kterou odbory označily za revoluční?
0: Revoluční je v tom, že bohužel za mnoho let a mnoho vlád došlo k tomu, že tarify byly hluboko buď to pod minimální mzdou, anebo pod minimálními platovými tarify. Nikdo se k tomu moc nechtěl hlásit, vždycky to skončilo na tom, bude to stát moc peněz, to nemůžeme udělat. A ten princip náš důležitý je, aby v první platové tabulce, v prvním tarifu byla výše minimální mzdy. Teď to dokonce bude tak, že to bude i garantováno zákoníkem práce, že minimální mzda bude skutečně tím prvním tarifem, což je opravdu revoluční změna. Ta tady nikdy nebyla, nikdo k tomu nechtěl přistoupit. První část. Samozřejmě člověk je velmi zvídavý a snažíme se zjistit i to, jestli tam není nějaký trojský kůň, který by to naboural, tak se obáváme a sdělili jsme to, že co rozhodně nechceme, je, aby se zneužilo osobního příplatku, který mnozí dostávali jako doplatek do právě té minimální mzdy, aby nebyl zneužit natolik, že aby se neodpočetl celý osobní příplatek, protože ten není principiálně na tento doplatek určen, ale aby tím nezneužila se situace, nesebral se celý osobní, i ten, co dostal člověk za výkon a tak dále. A to jsme chtěli garantovat zákonem, to se nelíbí, to je opravdu věc, kterou, ale bylo řečeno opětovně na tripartitě, že lidé dostanou více, než dostali. Ale to nás neuspokojuje, protože my to chceme vidět. Takže jsme požádali o to, že chceme vidět kompletní tabulky, chceme vidět propočty a chceme termín jednání, kde se o tom budeme bavit. Tak, aby to od 1. ledna 2027 mohlo být realitou. Takže ona to opravdu je revoluční změna a rozhodně se zvýší tlak na požadavky na platy, ale tady je to pozitivní část, je to investice do lidí a ta se nám projeví zase ve zvýšené spotřebě nebo zajištěné spotřebě, což státní rozpočet samozřejmě cítí příjmy prostřednictvím zdravotního sociálního pojištění, odvodech a pochopitelně daních z příjmu.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Josefem Středulou, předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů. Odmítáte snižování deficitu rozpočtu jen škrtáním výdajů, které, jak tvrdíte, dopadá na zaměstnance nebo zranitelné. Jak zní tedy váš recept na snížení schodku? Ptám se proto, že vím, že vaše konfederace předkládá vlastní návrhy na stabilizaci veřejných financí.
0: Pro nás je důležité ta první část, a to je, aby politik vůbec chtěl s tím něco dělat. My jsme opravdu velmi citliví na to, když někdo říká, že se dá proškrtat. Nikolik v prosperitě se opravdu proškrtat nedá. Už vůbec se nedá proškrtat český státní rozpočet do vyrovnaného. Nelze to udělat. A to proto, protože byla narušena příjmová stránka státního rozpočtu naprosto fatálním způsobem. Podle našich propočtů je situace tak vážná, že ten systémový deficit dělá přibližně 300 miliard korun. To znamená, kdyby ten nebyl, to jsou ty snižování daní, manipulace s daněma a tak dále, zvyšování u OSVČ z toho milionu na 2 miliony a tak dále. To jsou velké částky, kolem 20 miliard korun. A z tohoto pohledu my si myslíme, že na tom se nejdříve musíme zamyslet. Všechno ostatní je minoritní, protože tam ty částky nikdy nebudou tak velké. To neznamená, že nejsme proti tomu, že bychom byli proti tomu, aby se revidoval výdajová část státního rozpočtu. Vždycky je nutné takovýto audit dělat, vždycky je nutné váhat, jestli jsou to účelně vynaložené prostředky. To je v naprostém pořádku. Jenomže my máme problém na příjmové stránce. A proto jsem vyzval vládu na tom jednání, že je nutno co nejdříve zahájit přípravu na možnou budoucí změnu daňového systému v České republice. To je jediný způsob, jak se dá ty věci vlastně vyřešit, a řeknu jeden příklad. Hodně se v České republice hovořilo v minulosti o Dánsku a dánském modelu a podobně, takže jenom pro představu vašich posluchačů, kdyby měl český daňový systém podobnou podobu, jako je ten dánský, tak oni mají složenou daňovou kvótu 42%, 43%, my máme 32, 33%. Co by ve svém důsledku znamenalo, že by český státní rozpočet měl přebytek 350 miliard korun. Je to jenom pro představu, abychom si uvědomili, jaká je velká vzdálenost mezi tím požadavkem na co nejnižší daně a na relativní výdaje. Protože pokud ten rozpor bude trvat dlouho, tak se může stát, že přijde politik za chvíli s tím, řekne, a vy se budete platit toto, celé zdravotnictví, celé školství, prosím, to berete jako příklad, ne, že by to někdo teď vyřknul, ale tak to může dopadnout a výsledek bude, že se veškerá tato tíha těch špatných politických rozhodnutí přenese na toho občana, žádná solidarita v tomto případě, nebo bude velmi ponížená solidarita, ta mezigenerační a zdravého s nemocným a tak dále. No a v tom případě si myslím, že toto si mnoho lidí vůbec neuvědomuje a myslím si, že takovýto společenský konsenzus tady není.
1: Dlouhodobě kritizujete zrušení superhrubé mzdy. Je reálné očekávat, že by se někdy mohla vrátit?
0: V žádném případě, ona se ani nesmí vrátit. To by zaměstnanci byli potrestáni dvakrát, protože jedna byla v těch konsolidačních nápadech třeba minulé vlády, protože se lidem například dala platba nemocenské pojištění a tak se vlastně celá ten efekt, který byl, tak se tímto vymazal, protože z toho vznikly deficity. Ale ty deficity nevznikly tím zrušením samotným. Ty vznikly tím, že nedošlo k dalším úpravám daní, to znamená třeba navrácení sazby daně u OSVČ a u dalších subjektů, k tomu nedošlo a tím vzniklo těch prvních 110 miliard a ty se dneska nás navyšují. Potom ještě došlo k dalším věcem, třeba vyanulování majetkových daní a podobně. To není možné udělat, ale my neříkáme, že naše nápady jsou geniální, vynikající. Ne, my chceme primárně, pojďme sednout za stolem, jako to bylo třeba u důchodové komise, a pojďme toto dát dohromady, pojďme se podívat na to, co můžeme, a pojďme postupně ten gordický uzel rozvazovat do té míry, aby ten český nespravedlivý systém se stal aspoň základně spravedlivý.
1: Pokud mluvíte o změně nastavení daňového systému, které daně by se podle vás měly zvedat?
0: Měly by se za prvé snižovat zatížení práce a měly by se rozhodně řešit nepřímé daně, například formou daně z nemovitostí a podobně, stanovit nějakou moudrou spodní hranici, 20, 25 milionů, 30 milionů a od toho potom jít už progresivní sazbou a začít skutečně tady ty zdroje. Já myslím, že lidé, kteří tyto majetky v takovýchto velikostech mají, tak si myslím, že chápou tu situaci, že ví velmi dobře, že dlouho už mají v podstatě vynulované tyto daně a že jim to principálně vadit nebude. Musíme se podívat na otázku daňových výjimek, jak u daně, zejména u daně z příjmu právnických osob, jestli jsou relevantní, nejsou relevantní a tak dál a tak dál. No a samozřejmě, pokud nám porostou mzdy, tak to bude další velké plus, protože to znamená, že si budeme moci v této věci dovolit, samozřejmě ten příjem těch veřejných rozpočtů na tom závisí a budeme moci samozřejmě ty veřejné služby, které jsou pro nás důležité, taky financovat.
1: A jak se díváte na to, že prezident Petr Pavel vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích?
0: Má, je to jeho plné právo, my ho respektujeme, samozřejmě to vítáme. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby tam byl ještě v tom jeho stanovisku větší důraz ve vztahu k zaměstnancům, protože tady se teď projevuje přesně to, co jsme v té době říkali. Jednak to byl poslanecký návrh, velmi rychlý tok toho návrhu. No a teď se projevuje jasně, že tam vůbec nešlo o to, jak bylo formulováno, o lepší a rychlejší přijímání zaměstnanců, tam šlo o rychlejší a lehčí vyhazování zaměstnanců. Omlouvám se za to slovo, ale myslím si, že je to pro všechny lépe pochopitelné. A veřejná správa má být nezávislá na politickém taktu, na aktuálních politicích a má být profesionální a toto bohužel může být ohrožení. Je mi někdy trošku z postesku, když současná opozice kritizuje současnou vládu, jak to dělá ve svůj prospěch, ale to dělala bohužel každá vláda. Každá se snažila najít díru v zákoně na to, aby mohli zaměstnance lépe se s nima ukončit spolupráci, protože to nebyl zrovna jejich třeba i partajní kolega.
1: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
1: Přijím poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.
3: Radioservis představuje
2: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
3: jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnešné tady.
2: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
3: 666. Úžasné, pane doktore.
4: Neuvěřitelné.
2: Fukoltovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: A 4 minuty po 12:30 máme pro vás v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Martin Matějka.
6: Ukrajina obdržela od Evropské komise v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky určené na její podporu. Peníze jsou podle komise určené k nákupu raket a dronů, které mají Ukrajině pomoci bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o 4. platbu z části půjčky určené na obranu. Celkem tak Evropská komise letos Ukrajině vyplatí téměř 15 miliard eur, tedy přes 360 miliard korun. České stíhačky Gripen vzlétly ve čtvrtek do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informuje na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočily ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. A v areálu brněnské vily Šťastny začala výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Expozice bude otevřená do konce roku.
2: Sport.
6: Fotbalisté Bayernu Mnichov deklasovali ve 4. kole německé Bundesligy Union Berlin 7-0. K vysoké výhře přispěl hat-trickem Michael Olise. Anglický útočník Bayernu Harry Kane dosáhl jako nejrychlejší hráč historie Bundesligy na hranici 100 gólů a povedlo se mu to už v 98. utkání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Stále neprůjezdná 12 na Kolínsku a nehoda na Berounsku. Silnice 12 z Prahy do Kolína za Českým Brodem je už několik hodin neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě u odbočky na Kouřim. Před 22. hodinou se tam střetla dvě osobní auta. Možná objízdná trasa vede přes Tatce a Pečky. Dálnice bez kolon plynule se jezdí i novým omezením na D11 z Prahy do Hradce Králové. Je mezi sjezdy na Městec Králové a Chlumec nad Cidlinou, kilometry 53 až 63. Kvůli opravám vozovky se v obou směrech jede jen jedním pruhem. A na Berounsku pomaleji na trase Záluží Tlustice v úseku hlášená čerstvá nehoda, zřejmě se zraněním. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes je teď místy oblačná, jinak polojasná až jasná, ukazuje se na 11 až 7 stupňů. A přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Ukrajina se už více než 4,5 roku brání ruským vojákům. V některých nemocnicích proto nemají dost krve na operace zraněných. Pomoci by s tím mohla nová mobilní jednotka pro dobrovolné dárce. A jak uslyšíte už za pár okamžiků, na Ukrajinu putuje z Česka.
8: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Ukrajina dostane od Česka mobilní jednotku pro darování krve. Technici v Netvořicích na Benešovsku do původního autobusu přidali 4 lehátka, na kterých mohou zdravotníci obsloužit dobrovolníky. Vozidlo potom bude zásobovat odebranou krví nemocnice, ve kterých se léčí vojáci zranění ve válce.
1: Na první pohled vypadá jako obyčejný zájezdový autobus. Uvnitř jsou ale 4 zdravotnická lehátka. Na nich budou lékaři dobrovolníkům odebírat krev. Ukazuje ředitel zdravotnické firmy Medista Jan Kadlec.
2: Vlastně přijde ten bak na plnou krev, hned je promícháván při tom odběru a po dosažení požadovaného objemu, respektive váhy, je ten odběr ukončen.
1: Vozidlo je schopné převážet až 85 litrů krve, dodává Kadlec.
2: Ta krev se zpracovává, standardně se separuje na její složky jako plazma, červené krvenky a tak dále. Potom se v chladicích přepravních boxech odveze do nemocnice, kde se potom podává typicky při operacích.
1: Bílý autobus bude moct zajíždět do menších měst a obcí. Na stranách má nápisy v azbuce i latince, které vyzývají dobrovolníky k darování krve. Popisuje Tomáš Janeček, výkonný ředitel firmy Rojax, která vozidlo přestavila.
3: Peníze se vzaly z programu CzechAid. Celková cena přestavby, včetně autobusu a vybavení, byla 10 milionů českých korun.
1: Výroba celého vozidla trvala zhruba 10 měsíců. Autobus budou využívat zdravotníci v Dnipropetrovské oblasti, říká šéf Czech Health Technology Institute Marek Svoboda.
4: Nemocnicí, která má ty největší potřeby v současné chvíli, je nemocnice Mečnikovo, která je jednou vlastně z hlavních nemocnic pro válečně zraněné.
1: Společnost Rojax vyráběla vozidla pro Ukrajinu i v minulosti. V roce 2023 přestavila autobus na mobilní zdravotnickou evakuační jednotku pro Vinnickou oblast. Z Netvořic na Benešovsku, Josef Beneda, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: žurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina. Zprávy a Martin Matějka.
3: Bývalý šéf pojišťovny VZP rozdal marketérům roční konkurenční doložky, dostali i exmluvčí prezidenta Ovčáček. Džihadisté zaútočili na vojenskou základnu v Mali, zemřela přitom nejméně stovka malijských vojáků. V premiérové nominaci trenéra fotbalové reprezentace Denny jsou tři nováčci šik chybí. A dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Letos v únoru je získalo 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali několik let. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na základě auditu pojišťovna podala trestní oznámení. Kareš odmítá, že by pochybil, tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím. Česko pravděpodobně po 15 letech opustí mezinárodní iniciativu Partners pro otevřené vládnutí. Ta se zabývá transparentností vládnutí nebo bojem proti korupci. Cílem odchodu je podle ministerstva spravedlnosti hlavně úspora. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO to řekl v souvislosti s napjatým rozpočtem. Česko má ušetřit 500 000 korun ročně za členství. Někteří odborníci ale upozorňují na další oslabení hlasu občanské společnosti. To ministr Tejc odmítá.
4: Mám někdy pocit, že se na ministerstvu víc diskutovalo, než pracovalo. Připravovaly se akční plány, které často zůstávaly jenom na papíře. Na potřebné úkoly už nezbyl čas. Dialog s občanskou společností zůstane. Jen v mé gesci jsou 4 rady vlády, které mají více než 30 výborů a pracovních skupin. Ty samozřejmě budou pokračovat dál.
3: Ještě v červnu přitom ministerstvo vyzývalo k zapojení do přípravy akčního plánu otevřeného vládnutí. Nejméně 100 malijských vojáků a 5 členů ruské žoldnéřské organizace Afrika Korps minulý týden zabili džihadisté při útoku na vojenskou základnu v Mali, informovala o tom agentura AFP. Organizace Afrika Korps byla dřív známá jako Wagnerova skupina. Podle AFP jde o jeden z nejkrvavějších útoků od začátku konfliktu mezi malijskou vládou a radikálními islamistickými skupinami a boje trvají už skoro 15 let. Na Hané končí sklizeň chmele, pěstitelé hlásí až o čtvrtinu nižší výnosy než obvykle. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu jsou šišky menší a mají i nižší obsah alfa hořkých látek. Jako první v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku.
5: Poslední fůry nám dojeli z blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů.
6: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
5: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, jsou proměnlivé skoky.
6: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
7: Jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik.
6: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Předovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařídil do své první nominace 3 nováčky. Premiérovou pozvánku do národního týmu před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. V týmu chybí útočník Patrik Šik, který po letním mistrovství světa v Americe překvapivě ukončil kariéru v národním mužstvu a rozhodnutí nezměnil ani po kontaktu s trenérem, jak řekl Santi Denia.
8: It's true. We spoke with Patrick.
9: Ano. Ano, je pravda, že s Patrikem jsme mluvili, nechtěl se k nám teď připojit. Byl bych ale rád, kdybychom teď mluvili o hráčích, kteří jsou na tomto papíře, a ne o těch, kteří v nominaci nejsou, jako Patrik.
3: Mezi útočníky jsou Chorý, Šulc a Hložek. Do Ligy národů Češi vstoupí za týden v sobotu doma proti Chorvatsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na silnici 13 na Liberecku a na Berounsku. Na dálnicích nehody hlášeny nejsou. Na silnici 13 z Jablonného v Podještědí do Bílého kostela nad Nisou srazilo osobní auto zvěř. Nehodou taky omezený průjezd, možné jsou i překážky. Čekejte v Rynolticích. Na Berounsku stále pomaleji na trase Záluží Tlustice v úseku je hlášená nehoda, zřejmě se zraněním. A v Ostravě v Rudné ulici se mezi odbočkami na Porubu a Zábřeh pohybuje údržba. Kvůli opravám značení blokují jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je teď místy oblačná, jinak polojasná až jasná a kránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů a přes den čekáme polojasno ráno a dopoledne místy až jasno a nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
2: Havel a Peroutka v jednom rozhovoru. Dnes by takový záznam mohl působit jako výtvor umělé inteligence, jenomže toto setkání se opravdu odehrálo. Ztracená nahrávka interview z roku 1968 se po letech našla v rozhlasovém archivu. Ukázku uslyšíte už za okamžik.
1: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: V dnešní době máme všechno rychle, zprávy, informace i odpovědi. Rozhovor Václava Havla a Ferdinanda Peroutky si ale dal pořádně na čas. Na nahrávku jejich povídání se čekalo 58 let. Mimo jiné i proto, že se záznam ztratil. A teď ho totiž objevili kolegové v našem rozhlasovém archivu.
1: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
2: Ptá se tehdy začínající dramatik Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky. Toho navštívil v dubnu roku 1968 ve Spojených státech amerických, kde žil žurnalista od roku 1950 v exilu.
3: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
2: Rozhovor plánovali odvysílat, jenže Československo krátce na to obsadila vojska Varšavské smlouvy a nahrávka zmizela, dodává historik Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu.
4: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, ale Miloš pátral dál a v únoru letos objevil i ty tři americké, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie.
2: Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Největší sportovní hala v Česku hostí po 13 letech Davis Cupové utkání a taky tenisté zažívají dosud nepoznanou atmosféru. Promluví o tom v našem vysílání už za chvíli.

Čeští tenisté hrají se Spojenými státy po úvodním dni nerozhodně 1-1. Jakub Menšík nejprve podlehl Lerneru Tienovi a Jiří Lhéčka potom porazil Bena Sheltona. I dnes se bude hrát před zaplněnými tribunami Libeňské haly, kam se Davis Cupové utkání vrátilo po 13 letech.

0: že v týmu máme super lidi.
1: A díky vítězství Jiřího Lehečky má jistotu, že ještě nebude před utkáním týmových jedniček rozhodnuto.
2: Je konec, Jiří Lehečka využívá třetí matchball, poráží Bena Sheltona 2x4 a užívá si pocitu vítěze.
3: Myslím si, že i ten zápas, i ten soupeř, i celkově to utkání, jakým způsobem se to vyvíjelo, pro mě tohle určitě je velikánská výhra. Jsem vždycky takovej, řekl bych, umírněnější hráč, i co se těch projevů týče, ale myslím si, že když už si to někde užít, tak si myslím, že není lepší místo asi na tomhle světě pro mě jako pro hráče, než v Praze v O2 aréně před asi řekl bych skoro plnou halou.
1: Hodnotil úvodní den Jiří Lehečka, ten druhý otevře ve 14 hodin 4 hra, pak se utkají jedničky a nakonec dvojky obou výběrů. Jenom vítěz celého utkání postoupí na závěrečný turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších mužstev světa. Z libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Mě vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Máme 2:30. Další zprávy a Martě Matějka.
4: Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. A Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal taky, že žádný jejich protivník si tam nebude moct vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu. Psychiatr Jan Cimický půjde na 5 let do vězení. Odvolací soud mu potvrdil taky 10letý zákaz činnosti. Podle pravomocného rozsudku Pražského městského soudu lékař za skoro 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jeho oběťmi byly pacientky, ale taky spolupracovnice a studentky. Cimický k jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. V centru jihoukrajinské Oděsy ruské drony zasáhly výškovou budovu, 5 lidí je zraněných. Podle ruské služby BBC to uvedl tamní velitel regionální vojenské správy Oleh Kyper. Budova má poničenou fasádu a vyražená okna. V několika patrech hořelo. Moskva se k útoku nevyjádřila. Ruské ministerstvo obrany během dne oznámilo zasažení tankeru v oděském přístavu. Podle Moskvy dodával paliva a maziva pro ukrajinskou armádu. A ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách, potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Rýbl. Úsek naváže na už hotovou část dálnice v Jihočeském kraji. Stavba vyjde na asi 16 miliard korun a dělníci by měli začít s pracemi v roce 2028.
0: Sport.
4: Hokejisté Kladna vyhráli ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Spartou 3-2 po nájezdech. V dalších zápasech Třinec porazil Kometu Brno 6-5, Olomouc zdolala Plzeně 3-2 v prodloužení, Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4 a Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na Liberecku a omezení na dálnici D11. Na libereckou silnici 13 z Jablonného v Podještědí do Bílého kostela nad Nisou srazilo auto zvěř. Nehodu, taky omezení, čekejte v Rynolticích na výjezdu z Rynoltic. Dálnice je teď volné, bez delšího zdržení se jezdí i novým 10-kilometrovým omezením na D11 z Prahy do Hradce Králové. Je mezi sjezdy na Městec Králové a Chlumec nad Cidlinou kilometry 53 až 63. Kvůli opravám vozovky se tam v obou směrech jede jen jedním pruhem. To omezení má trvat několik dnů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je místy oblačná, jinak polojasná až jasná a k ránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, v údolích až na 5. Přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: A jaké bude hudební menu po 2:30 v noci, tak těšit se můžete na Kanaďana Briana Adamse, který se letos opět chystá do České republiky na takový předvánoční koncert do Prahy. Dáme si taky kapelu Bon Jovi a jako první je tady slovenská PH.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

Laserové oči vozidla, i tak se říká takzvaným lidarům, které umí rozlišit překážky na silnici, třeba i na vzdálenost 300 metrů. Jak fungují, to se dozvíte v naší další reportáži za chvíli.

0: Auto, které se řídí telefonem, doručovací roboti, ale třeba i studentské formule na elektrický pohon. Nejenom to bude k vidění na dnešním Dni chytré mobility na pražském výstavišti, odkud budeme také vysílat i náš vědecko-technologický magazín Experiment. Největší prostor dostanou autonomní vozidla a jejich laserové oči. Tak se říká lidarům, díky kterým může řidič přenechat řízení samotnému vozidlu. Ale najdeme je i na klasických autech, protože právě lidary fungují třeba jako adaptivní tempomat nebo pro udržení auta v pruzích.
1: My stojíme před vozidlem, kde na čelní masce je obdelníček, který je rozměru 10x zhruba nějakých 7 cm. Je to poměrně spolehlivý měřič vzdálenosti.
2: Ukazuje na nenápadný lidar na jednom z aut Petr Šimoník z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské a Technické univerzity Ostrava.
1: Dost často to vozidlo má dva takové obdelníčky, kde jeden je ten samotný lidar a druhý vlastně je jenom estetický prvek, tak aby to vypadalo souměrně.
2: Oni tedy vypadají úplně stejně, takže člověk nepozná, jestli je funkční ten levý nebo ten pravý a laik si myslí, že fungují oba.
1: Je to přesně tak, vy samozřejmě, když otevřete kapotu, tak vidíte, že k jednomu vede kabel a k druhému nevede, ale jsou to estetické důvody. Ten lidar poměrně přesně dokáže oskenovat široké okolí 360 stupňů kolem vozidla.
2: Samoředitelná auta pak takových lidarů potřebují z různých stran minimálně 5. Jsou to vlastně jakési laserové oči vozidla.
3: Je to senzor, který vysílá laserové paprsky do prostoru v několika vrstvách a ty paprsky se odrazí od různých objektů, jako třeba obrubníky, chodci, stromy, domy, auta. Spočítáme dobu letu toho paprsku a podle toho dopočítáme vzdálenost toho objektu. Takže máte v podstatě 3D mapu okolí auta.
2: Vysvětluje Gábor Ifland ze společnosti Valeo, která lidary pro auta vyrábí a testuje je například na letišti v Milovicích.
3: Ta třetí generace lidarů je schopná na větší vzdálenost. Teď vidíte, že auto je ve vzdálenosti zhruba 300 metrů. A i na takový vzdálenost je schopná detekovat drobné předměty na silnici, jako třeba ta pneumatika, anebo ta ztracená paleta, nebo právě ty kužele.
2: Ale vlastně dává zároveň tou informací pokyn autu, co má udělat, zpomalit, vyhnout se.
3: Ano, protože každý detekční bod, který vidíte na té obrazovce, to jsou data. Víme přesnou pozici, výšku objektu a dopočítáme rychlost našeho auta vůči tomu objektu, takže máme naprosto přesné informace, se kterým pak ta umělá inteligence dokáže počítat a dokáže do toho řízení zasáhnout, ať už bržděním nebo hýbným manévrem.
2: Lidary měří vzdálenost buď přímo, anebo pomocí rotace a zásadní je rozdělení podle toho, jak daleko vidí.
1: Jsou to lidary na velkou vzdálenost, přesahující daleko 100 metrů, a potom jsou to lidary pro krátkou vzdálenost, které jsou v jednotkách, nižších desítkách metrů kolem vozidla. Většinou ty boční, tak se bavíme opravdu o centimetrech, decimetrech a metrech kolem vozidla z boku.
2: Většina automobilek využívá podle Petra Šimoníka při vývoji svých autonomních vozidel právě lidary, které kombinuje s radary a kamerami. A tak možná překvapí, že ta nejznámější je nepotřebuje.
1: Je na světě automobilka, která jde cestou čistě využívání kamer. Tím, že na cestách se pohybuje velké množství vozidel amerického výrobce Tesla, tak dochází ke sběru obrovského množství dat a vlastně zvyšování té jistoty rozpoznání těch objektů v okolí a celého toho provozního prostředí. V Evropě můžu říct, že pozoruju ten stav, kdy německé automobilky to staví na kombinaci kamer, radarů a lidarů u té úrovně automatizace 4.
2: Přesto jsou lidary stále používanější a tím klesá i jejich cena. Ještě před pár lety stály 10x víc. Eva Kézrová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál 2 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
4: Chladnějším počasím hrozí respirační nemoci, lidé by podle lékařů měli uvažovat o očkování. Estonec ušel nad Bratislavou téměř 15 km po laně, vytvořil tak světový rekord. Čeští tenisté hrají s Američany v Davis Cupové kvalifikaci 1-1 na zápasy. A dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Sezóna respiračních nemocí se blíží, lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale třeba proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
6: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
7: Takové to přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
6: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
8: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
6: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
4: Spor o budoucnost Kennedyho centra ve Washingtonu pokračuje. Nové snímky agentury AFP ukazují amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak si na palubě letadla prohlíží plakát s nápisem o zbourání budovy. Pár hodin předtím veřejně pohrozil, že centrum může nechat strhnout, pokud nebude na fasádě budovy připojeno jeho jméno. To zakázal soud s odkazem na zákon, který pravomoc přejmenovat Národní kulturní instituci uděluje pouze kongresu.
9: Donald Trump podmiňuje uvolnění peněz na rekonstrukci budovy, které Kennedyho centru přidělil kongres, umístěním svého jména na fasádu. Podle něj si jeho administrativa zaslouží kredit za to, že budovu bude rekonstruovat. Soud si obratem vyžádal vysvětlení prezidentových plánů s centrem a nařídil jím jmenované radě, aby mu dala 30 dní předem vědět o jakékoliv fyzické změně budovy. Praneteř prezidenta Kennedyho, Kerry Kennedyová, svolala na páteční večer k budově protest. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: V Bratislavě padl nový světový rekord. Estonec Jan Rose 12 hodin chodil po úzkém popruhu nataženém mezi Bratislavským hradem a mostem SNP, takzvané slackline. Tam a zpátky se pohyboval ve výšce zhruba 100 metrů, celkem tak ušel 14,7 kilometrů.
10: Úspěšný pokus Jana Rose skončil krátce po 7. večer na střeše bratislavského UFA, kde estonský sportovec slezl z popruhu širokého necelé 2 cm. Ta trasa vedla nad řekou a od věže k bratislavskému hradu měřila 666 metrů. Rose po celém dni balancování přiznává, že nejvíc ho bolí ruce, ale samozřejmě také nohy. Slacklineu začal Rose trénovat v 18 letech a dnes je trojnásobným mistrem světa. Jako první člověk na popruhu zvládl třeba dvojité salto vzad, nebo po něm přejít z pevninské Itálie až na Sicílii. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Sport.
4: Čeští tenisté hrají v Praze v Davis Cupové kvalifikaci s Američany 1-1 na utkání. Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6 a 4-6, Lehečka pak porazil američskou jedničku Sheltona 2x6-4. Jiří Lehečka si po výhře pochvaloval, jakým způsobem těžkým zápasem prošel.
11: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale vstupoval jsem na ten kurz tím, že chci jít vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl.
4: Utkání Česko-Spojené státy dnes pokračuje soubojem deblových párů. Ten začne ve 2 hodiny odpoledne. Poté se budou hrát zbylé 2 singlové zápasy. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
5: Zelená vlna. Známe lepší.